0: No a to už nám děti musí odpustit. Však oni zase, když chtějí mňoukat nebo hafat, no taky to tak docela dobře nedovedou a nadělají v tom plno chyb. Správně hafnout, to není holenku jen tak. To ti to musí nejdřív v prsou zarachotit. A pak to z tebe musí vyštěknout rychle a statečně, jako když vystřelí. Haf! Musíš přitom ještě umět krásně hodit hlavou a škubnout hřbetem a zadníma nohama. No, jen si to zkus.
1: No, bylo to strašně nádherné, ale já si to zkoušet nebudu, protože já zase budu vyučovat mňoukání. To při mňoukání se musí krásně vykulit oči, hlavička dát drobet na stranu, trošičku přitom povstat a jemně se protáhnout. Tak, kolínka pokrčená a už mňoukám. Že by to někdo dokázal tak krásně jako já.
0: No, nevím, to je hodně těžké.
1: Je to těžké? A uměl by si to ty?
0: Já?
1: Ne, prosím tě, raději ne. Tohle není žádné mňoukání, ale já teď zkusím hafnout. Mňouf. Kdo pak? Taky mi to nejde. Inu, každý umí, co umí, tak se raději dáme do toho psaní. I když tam budou chyby, tak si to děti mohou opravit. Od toho chodí do školy.
0: Tak ty piš a já ti budu diktovat.
1: Dobrá.
0: Ctěné slečny v Nymburce.
1: Ctěné slečny v Nymburce.
0: Děkujeme vám za vaše psaní.
1: Děkujeme vám za vaše psaní.
0: A oznamujeme vám, že se při dobrém zdraví...
1: Že se při dobrém zdraví...
0: Vynatrefujeme. Totéž doufáme je i u vás.
1: Totéž doufáme je... Ano?
0: V úctě kočička a pejsek.
1: No to je krásný pejsku. Jo, ale počkej, já nevím, ale já si myslím... Že jsem tě podepsala špatně. Psát se přece musí jemnou řečí. A tak se mně zdá, jako že se nemá psát zelenej nebo štěkavej, že se ani v jemné řeči nemá psát pejsek.
0: No, to je možné. Tak já to škrtnu a napíšu to správněji.
1: Jo.
0: Jenomže teď nevím, mám-li to napsat s měkkým nebo s tvrdým i?
1: No... Já píšu všechno ponejvíce s měkkým. Ono se mně měkké i zdá jemnější.
0: Když myslíš, napíšu tedy měkké i. Tak, písek. To zní docela pěkně.
1: Ano, to je krásné. Mohli bychom zavolat pana Čapka, aby se podíval, jak hezky jsme ten dopis napsali.
2: Pane Čapku.
3: A co pak si přejete? Kočičko a pejsku.
1: Pane Čapku, podívejte se, my jsme napsali nymburským děvčatům krásný dopis. Podívejte se na ně, jestli tam nemáme nějaké chyby.
3: Ctěné slečny v Nymburce, děkujeme vám za vaše psa ní a o, znám u jeme vám, že se při dobrem zdraví vína trefujeme, totéž doufáme ju vás v úctě k očička a písek. Teda kočičko a pejsku, máte v tom dopise chyb jako máku, ale doufejme, že slečny v Nymburce vám ty chyby odpustí, protože jste zvířátka.
1: Myslíte, pane Čapku? No tak dobrá, tak my ho tedy doneseme na poštu.
3: No a já vám k tomu zahraju na cestu.

0: Jde se na poštu.
1: Je, a už jsme na poště. Je, pejsku, vždyť my nemáme na tom psaníčku známku.
0: No ale to nevadí, tak ten dopis označkujeme.
1: No jo, ale jak?
0: Jak? Jako pejskové. Zvedneme tlapičku a tak.
1: Pejsku, ty jsi si na to psaníčko ucvrnk. Ale to nevadí, je to známka. Já mám z toho takovou radost.
0: Já taky, kočičko.
1: Juchu.
0: Au.
1: Co je, pejsku, co se
0: já jsem si do tlapičky vrazil něco.
1: To je strašně, počkej, já se podívám. No tak se mám, neškubej. Počkej, už to vidím. Je to střep. Je malinký.
0: Malinký, ale bolí jako velikej.
1: Počkej, já ti ho vyndám. Už je venku. Bolí tě to hodně.
0: Hodně.
1: No, vidíš, já musím udělat prohlášení. Je to ale nerozum a neopatrnost nechat takhle někde válet střepy. To by lidé neměli nikdy dělat. Střepy se mají vždycky pěkně uklidit. Pak na to někdo šlápne. Třeba nějaké zvířátko, nebo třeba i děti, když jsou bosy. A rozříznou si nožičku. A pak to bolí a teče jim z toho krev, jako tady pejsko.
0: Nemůžu na tu nožičku ani došlápnout.
1: Konec prohlášení. Pejsek je nemocný, bolí ho nožička. Pojď, pejsku, ty můj chudáčku. Moje ni. Ty můj pišulko a pišulánku. Moje pišiši a pišišinku. Ty můj broučku zlatý. Pojď, ty moje ubohá pišišindo. Pojď. Hele, sedni si hezky a nastav tlapu, jo?
0: Ano.
1: Tak, já tě budu muset operovat.
0: Cože? Operovat?
1: No ano, nedá se nic dělat. Neboj se.
0: Když já se bojím, aby se mi z toho neudělal vřes.
1: Ale pejsku, to si pleteš, prosím tě. Vřes se ti z toho neudělá. Vřes to je přece kytka, ne?
0: Ale
1: na noze se dělá vřet.
0: Kde pak to si pleteš ty? To se někdy z takové bolístky udělá veliká bolenice, kolem je to červené, uvnitř je to bílé a tomu se právě říká vřes. Tak je to.
1: Ale prosím tě, to si pleteš ty, teď ti říkám, že to je vřet. Vřes se dává do vázy.
0: Ne. Já si myslím, že se tomu říká přece jenom vřes.
1: Tak si tomu říkej, jak chceš, ty paličáku. Ale hlavně lež klidně, aby se ti tlapička brzy uzdravil.
0: A co mám ještě dělat kromě ležení? Já mám dlouhou chvíli. Prosím tě, kočičko, povídej mě něco.
1: No co bych ti povídal?
0: Třeba povídej mě nějakou pohádku.
1: No, ale jakou?
0: Jakou? Nějakou hezkou. Hlavně už povídej.
1: Chtěl bys si tu o noční košilce?
0: No, třeba o noční košilce.
1: Ale musí to s ní nakonec dobře dopadnout, viď? Takový ty jsi, já už tě znám. Tak tedy dobrá. O noční košilce. Byla jednou jedna noční košilka. A ta byla chudá. Protože byla chudá, tak na sobě neměla žádné červené, ani modré, ani žluté, ani zelené nebo fialové proužečky, ani žádné vyšívání s kuličkami, kytičkami, ani lístečky. Byla jenom bílá, ale přitom byla moc hodná. A ta šla jednou na procházku. A potkala jinou noční košilku. Je, pejsku, počkej chvilku, já mám nápad. Já mám krásný nápad. Pane Čapku, Pane Čapku, dobrý den. Pejsek je nemocný. Pane Čapku, já mu chci zahrát divadlo. Pojďte se mnou hrát, pane Čapku.
2: Kočičko, ale já to neumím.
1: Ale umíte, jen o tom nevíte. Pojďte a nevymlouvejte se, pejsek se nám musí brzo uzdravit. Budeme hrát takovou pohádku o chudé noční košilce. Vy budete hrát hlavní roli, tu chudou. Já vám budu napovídat a budu vám všechno říkat, co máte dělat, tak se nemusíte o nic starat, pane Čapku.
2: Tak já jdu.
1: Tak fajn. Tak, tady si vezmete kostýmek. Tak, a já začnu. Já jsem bohatá, vy jste chudá. Tak. A tak šla chudá noční košilka jednou na procházku. Pane Čapku, jde na procházku. A potkala jinou noční košilku. To je ta moje, víte? Tak. A teď povídá, pane Čapku, povídá.
2: To je krásná noční košilka. Pojď si se mnou hrát.
1: Co to? Já s tebou? No ty jsi se zbláznila. Ty na sobě nemáš žádné proužečky, ani žádná kolečka, ani žádné bambulky, ani žádné vyšívání, ani kraječky, ani nic. S tebou já si ty ošklivá košile hrát nebudu.
0: Kočičko, to nebyla hodná noční košilka, když si s tou chudou noční košilkou nechtěla hrát.
1: Bože, nebyla. A tu chudou noční košilku to trápilo a byla z toho celá smutná. A když tu najednou, jak už to v pohádkách bývá, z ničeho nic přiletěl takový malý bílý andělíček a povídá té chudé noční košilce. Proč pak jsi tak smutná, košilka?
2: Ale potkala jsem krásnou noční košilku a ta se mě tuze líbila. A já jsem si s ní chtěla hrát, no ale ona nechtěla.
1: Proč pak?
2: No, protože jsem chudá.
1: Aha.
2: A nemám na sobě žádné takové vyšívání, jako měla ona.
1: Ale nic z toho nedělej. Neboj se, já to všecko zařídím. Tady si klidně hacni a hajej a já to letím zařídit. Já to letím zazizovat, ale já to zazizuju, už to bude zazizený. Vstávej, Čapku, koukej, co máš na sobě.
2: Já mám také na sobě krásné obrázky a vyšívání. Tak, a já půjdu na procházku.
1: Tak, a teď ta moje košilka jde taky na procházku a vidí tu chudou noční košilku a povídá. To je krásná noční košilka, kdyby si tak se mnou chtěla hrát.
0: Kočičko.
1: Co je?
0: Ať si s ní ta chudá košilka hraje, ať není taky pyšná.
1: Ale počkej, Pisku, ty to pořád vyrušuješ. Nech to na panu Čapkovi, ať se rozhodne sám. Prosím, košilko, já si chci hrát, prosím, já už nebudu pyšná, já už nebudu zlá ani ošklivá, prosím, já si chci hrát.
2: Tak dobře, jestli pojď se mnou, ty košilko, hrát.
1: A hrajeme si.
0: To je dobře, že se nestala pyšnou. A na co všechno si hráli?
1: No s panenkami.
0: Na prodávanou?
2: A na školu.
1: A na honěnou.
0: Na schovávanou.
1: A na vaření.
2: A na házenou.
0: Mě už ta tlapička vůbec nebolí. Jsem docela uzdravený.
1: Ach to, pejsku, no vidíš, jak nám to uteklo. Poděkuj panu Čapkovi.
0: Děkuju, pane Čapku.
2: Ale ne, není zač. Vždyť já jsem si taky s vámi pěkně pohrál a aspoň zase budu vědět, co o vás napsat dál.
0: Vy o nás ještě něco napíšete?
1: No vždyť o nás se dá psát do nekonečna, jako o lidech.
2: Správně, kočičko.
0: Ale stejně jste mi s panem Čapkem o té noční košilce zahráli moc pěkně.
1: No to víš, pejsku, to bylo divadlo.

0: Tak už je duben. Měsíc čiperných blech. Celou zimu dají jakž tak spokoj. Občas vás sice kousnou, ale to jen abyste věděli, že nejste na světě opuštěný, že jsou při vás alespoň blechy. Jakmile však přijde duben, vylíhne se kdeco. Housata, kachňata, kuřata, kůzlata, štěňata a mám dojem, že i blešata. Nebo jestli je to snad tím, že v lehkém jarním kožichu je jim u mě přece jen chladněji a musí se zahřát pohybem, no to přesně nevím. Vím jen, že se v dubnu mohu udrbat. Duben mi tedy avizují blechy. Avizovat je cizí slovo, které znamená hele, už to tu bude. Mému tatínkovi avizovali duben kromě blech i čápy. Pocházíme totiž z jižních Čech a ty jsou domovem rybníků a tudíž i kaprů, čápů a mého tatíka. Můj člověk mě tam dostal a převezl mě sem, co tu jsem. Původně jsem se domníval, že tu chce zřídit taky rybníkářství a já, že tu mám být jako rybníkář. Tak jsem se do toho bez dlouhých průtahů dal a začal jsem dělat rybníčky, kudy jsem chodil. V kuchyni, v parádním pokoji, v zadním pokoji i v ložnici, ale sklidil jsem za to jen nevděk. Asi proto, že ty moje rybníčky byly mrňavé. Tenkrát jsem byl ještě štěně a na takový Rožnberg bez drev nebo horušický rybník jsem si netroufl. Ty jsou moc veliké, na ty musí být podle mého aspoň Bernardin nebo Dobrman. A tak jsem tu rybníkářství nezaložil a na čápy jenom vzpomínám. Hlavně na toho, co hnízdil na našem komíně. Ne, že by se toho jeden od něho dověděl moc, čápy jsou němí. Nekdákají, ani nekokrhají, natož aby štěkali. Jen syčí jako husy a hlavně klapají zobákem. Ale i tak se tatík dověděl, že se k nám vracejí z jižní Afriky a že denně uletí asi 150 kilometrů a že u nás je jim nejlíp. U nás je každý považuje za člena rodiny, ale kde jinde je hledí dostat spíš na pekáč. A to jsou přitom například v Africe ještě víc k užitku než u nás. V Africe dovedou spořádat hejna kobylek, co byla postrachem a pohromou celé země. V Evropě čápům vadí prý jen dráty. Já nevím, proč musíte po té Evropě natahat tolik drátů, pustil se vždycky náš čáp do mého tatíka. Nás kvůli ním přijde za rok o krk tolik, že si to neumí nikdo představit. Já žádné dráty po Evropě nenatahuju, bránil se vždycky tatík. Já nepotřebuju ani telefon, ani žárovky. Kam chci, tam doštěknu a kam nedoštěknu, tam nechci. A místo žárovky máme my psi čumák. Není nad náš čumák. Žádná žárovka neočuchá patník. Natož, aby avizovala listonoše nebo kominíka. Když čapí pár přiletí, sepere se nejdřív o své hnízdo s jiným párem. Ono těch hnízd není tak moc. V Evropě je jich sice přes 90 tisíc, ale v Čechách jen 300. Proto se o ně čápí perou jako hasačerti, ale rytířsky. Čáp s čápem a čápice s čápicí. Nikdy se nepere čáp s cizí čápicí. V tomhle jsou ti ptáci tak vychovaní, jako my psi. Kdo vyhraje, ten si hnízdo opraví a vysedí na něm obyčejně 3-4 mláďata. Někdy až 7. Ale čapí mláďata. Lidé totiž tvrdí, že čápy nosí mimina. Mně se to tedy nikdy nezdálo a jednou jsem se osmělil a toho svého čápa jsem se zeptal, jestli je na tom něco pravdy. Něco jo, řekl, ale vlastně nic. Pravda je, že nosíme jenom žáby, kluky ne. Ale kromě žab sbíráme i čolky, mloky, hady a ještěrky a v polích a u rybníků i krtky a hlavně hraboše. Víš, kolik my pochytáme hrabošů, když je takový myší rok? I přes 40 za hodinu. Chytil jsi někdy 40 hrabošů za hodinu?
1: Nechytil, přiznal jsem se tenkrát.
0: Jenže já jsem ještě štěně. Až dorostu do psa, chytím jich za hodinu 80. Holedbal jsem se. Smál se Čáp. Jestli jich chytíš za hodinu 80, tak ti uštípnu špičku ocásku a připíchnu ji v Africe na nástěnku. Celá Afrika se ti tam bude chodit klanět. Měl pravdu. 80 jsem jich nikdy nechytil. Jenže taky je mi špička ocásku milejší na ohánce, než na nástěnce v Africe. Ale stejně je škoda, že mi vyprášili z kožichu do rybníkářství. Tady si lidé sázejí pod okna růže a já nevím co. A nevědí, že obyčejný komín s Čapým hnízdem a Čápaty je taková krása, jaké se nic na světě nevyrovná.

Karel Čapek, Pudlenka, aneb Měl jsem psa a kočku. O nesmrtelné kočce. Tato historie o kočce má na počátku kocoura. A sice kocoura darovaného. Každý dar má v sobě něco nadpřirozeného. Každý je, abych tak řekl, z jiného světa. Spadne z nebe. Je na nás seslán, vtrhne do našeho života, nezávisle na nás a s jakousi exuberancí, zejména je-li to darovaný kocour s modrou pentličkou na krku. I bylo mu dáno jméno Filip, Budulínek, Kujon a Lotras, podle různých jeho morálních vlastností. Bylo to angorské kotě, ale rozcuchané a zrzavé jako kterýkoliv křesťanský uličník. Jednoho dne na výzkumné výpravě spadlo z pavlače na hlavu nějaké ženské osoby. Ta se tím cítila dílem poškrábána, dílem hluboce uražena a podala na mého kocoura udání jako na nebezpečné zvíře, jež skáče z pavlačí lidem na hlavy. Dokázal jsem sice nevinu toho serafínského zvířátka, ale za 3 dny kocourek dodýchal, otráven arzenikem a lidskou zlobou. Právě když jsem se skrz takovou divnou mlhu díval, jak mu posledním zachvěním vpadly boky, zamňoukalo to na prahu. Třáslo se tam zatoulané mourovaté kotě, vychrtlé jako došek, a vyjevené jako ztracené dítě. No, pojď sem, micinko. Snad je to prst boží, vůle osudu, tajemný pokyn, nebo, jak se tomu říká, nejspíš tě neboštíček seslal místo sebe. Nevyzpytatelná je kontinuita života. To tedy byl příchod kočky, jež dostala pro svou skromnost jméno Pudlenka. Jak vidíte, přišla z neznáma, ale podávám svědectví, že se nijak nenaparovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se, jak parovala svým tajemným a snad i nadpřirozeným původem. Naopak, chovala se jako každá smrtelná kočka.

spustil jsem na ně velkomyslně. Já mám pro vás báječné kotě. Někteří, nejspíš z přílišné skromnosti, se vytáčeli, že by jako rádi, ale že bohužel nemohou a kdesi cosi. Ale jiní byli tak překvapeni, že než ze sebe mohli vypravit slovo, stiskl jsem jim ruku a prohlásil, že tedy ujednáno, ať jsou bez starosti, že jim to kotě včas pošlu. A už jsem běžel za dalším bližním. Nic vám není krásnější než takové kočičí štěstí mateřské. Měli byste si pořídit kočku už pro ta koťata. Za 6 neděl nechala pudlenka koťata koťaty a šla poslouchat zblízka hrdiný baryton kocoura ze sousední ulice. Za 53 dny se okotila 6 kusy. Do roka a do dne jich bylo úhrnem 17. Nejspíš ta zázračná plodnost byla odkaz a posmrtné poslání neboštíka panice kocourka. Vždycky jsem si myslíval, že mám, čert je vem, plno známých. Ale od té doby, co se pudlenka vrhla na výrobu koťat, nemám komu nabídnout 26. kotě. Když jsem se musel někomu představit, zamumlal jsem své jméno a řekl jsem, nechtěl byste kotě? Jaké kotě? Ptali se lidé nejistě. To ještě nevím, odpovídal jsem zpravidla, ale myslím, že budu zas mít koťata. Záhy jsem počal mít dojem, že se mě lidé vyhýbají. Snad to bylo ze závisti, že mám takové štěstí v koťatech. Podle Bréma mají kočky mladé 2x do roka. Pudlenka je měla 3x až 4x do roka bez ohledu na roční dobu. Byla to právě kočka nadpřirozená. Patrně měla vyšší poslání pomstít a 100x nahradit život utraceného kocourka. Po 3 letech plodné činnosti vzala pudlenka náhle za své. Přerazil ji nějaký domovník pro tu nedůstojnou záminku, že prý mu ve spíži sežrala husu. Téhož dne, kdy pudlenka zmizela, vrátila se k nám její nejmladší dcera, kterou jsem vnutil sousedům. I zůstala již u nás pod jménem Pudlenka druhá, jakožto přímé pokračování své zesnulé matky. Pokračovala v ní dokonale. Ještě byla dívčím výrostkem, když začala kynout a přivedla na svět 4 koťata. Jedno bylo černé, jedno mělo ušlechtilou nazrzlou rasu vršovskou, jedno protáhlý nos koček strašnických, kdežto čtvrté bylo skvrnité jako fazole, jako jsou kočky malostranské. Pudlenka druhá se kotila 3x do roka s pravidelností přírodního zákona. Za 2¼ roku obohatila svět o 21 koťat všech barev a ras s výjimkou kočky z ostrova Man, jež se rodí bez ocasa. Pro 21. kotě jsem už opravdu neměl odbytu. Právě jsem se rozhodoval, že vstoupím do volné myšlenky nebo do růžového bratrstva, abych získal nový okruh známých, když tu sousedův Rolf zakousl pudlenku druhou. Donesli jsme ji domů a položili na postel. Ještě se jí třásla brada. Pak se jí brada přestala třást a z jejího hustého kožíšku počaly kvapem vylézat blechy. To je neklamná známka kočičí smrti. Pak už její pozůstalé kotě, pro které nebylo odbytu, zůstalo u nás jakožto pudlenka třetí. Za 4 měsíce vrhla pudlenka třetí 5 koťat. Od té doby plní tento svůj životní úkol svědomitě v pravidelných intervalech 15 týdnů. Jen při těch letošních velikých mrazech vynechala jeden termín. Ani byste do ní neřekli, že má tak veliké a nesmrtelné poslání. Na pohled vypadá jako obyčejná tříbarevná domácí číča, která po celý den dřímá u rodinného patriarchy na klíně nebo na posteli,

0: Má vysoce vyvinutý smysl pro své osobní pohodlí, chová zdravou nedůvěru k lidem i zvířatům a když na to přijde, dovede hájit své zájmy dente unquibusque, tedy zuby nechty, nebo spíše zuby drápy. Ale když uplyne jejich 15 neděl, počne jevit rozechvělý neklid a sedí nervózně u dveří, předstírajíc: člověče, pust mě honem ven, já mám bolení. Načež vyletí ven jako šíp do noční tmy a vrátí se až ráno, přepadlá v tváři a skruhy pod očima. V té době přichází od severu, kde jsou olšanské hřbitovy, ohromný černý kocour. Od jihu, kde jsou Vršovice, zrzavý a jednooký rváč. Od západu, kde sídlí civilizace, angorský kocour s ohonem jako pštrosí péro. Od východu, kde není nic, tajemné bílé zvíře s ohonem kroužkovaným. V jejich středu sedí tříbarevná a prostá pudlenka třetí a okouzleně s očima hořícíma naslouchá jejich houkání, seškrceným výkřikům, vřesku vražděných dětí, řevu opilých námořníků, saxofonům, burácení bubnů a ostatním nástrojům veliké kočičí symfonie. Abyste věděli, být kocourem, k tomu není třeba jen síly a statečnosti, ale i vytrvalosti. Někdy po celý týden obléhají ti čtyři apokalyptičtí kocouři pudlenčin domov, blokují vrata, vnikají okny do domu a nechávají po sobě jen pekelný zápach. Konečně přijde noc, kdy už si pudlenka třetí nežádá jít ven. Nechte mne spát, praví. Nechte mne spát, navěky spát, spát, snít. Ach, já jsem tak nešťastná. Načež v patřičné lhůtě vrhne pět koťat. Mám v tomto směru už jisté zkušenosti. Bude jich pět. Už je vidím, ty drahé, sladké drobečky, jak zase budou cupat a dupat po bytě, strhávat ze stolu elektrické lampy, dělat do střevíců loužičky, jak mi polezou po nohou na klín, mám od nich nohy poškrábané jako Lazar. Jak najdu kotě v rukávu, když si budu oblékat kabát a kravatu pod postelí, když si budu brát kravatu. S dětmi jsou starosti, to vám každý dotvrdí. Nestačí je vychovat. Musíte jim zajistit budoucnost. V redakci už má každý ode mne kotě. Dobrá, budu muset vstoupit do jiné redakce. Jsem ochoten zapsat se do kteréhokoliv spolku nebo organizace, zaručí-li mi tam odběr aspoň 21 koťat. Zatímco se budu ohánět v nevlídném světě, abych našel místa pro další generace, bude pudlenka třetí nebo pudlenka čtvrtá příst, tlapky pod sebe složeny, nesmrtelné předivo kočičího života. Bude snít o kočičím světě, o zástupech koček, o tom, že kočky, až jich bude dost, se zmocní vlády nad vesmírem. Neboť to je veliký úkol, který jí uložil nevinně utracený angorský kocourek. Vážně, nechtěli byste kotě?
1: Jak rákosníček vyhnal z brčálníka lenost.
2: Dneska je ale vedro a divno a líno. Ani vlnka se nezavlní, ani lísteček nezaševelí a v rybníčku se ani ploutvička nepohne, žasl rákosníček. Všude to skutečně vypadalo, jako by se i čas zastavil. Jo, už je to tak. Z toho horka zkrátka přišla na všechny náramná lenost. Ale já z nich tu lenost vyženu,
1: zlobil se rákosníček a hned se do toho pustil.
2: Halo, halo, ryby, konec lenošení, pokřikoval na hrázi a vrbovým proutkem je pošťuchoval. Mrskněte sebou, nebo mrsknu já vás. Totiž, jestli tou stojatou vodou honem nepohnete, tak nám zaroste celý brčálník žabincem.
1: Bylo to ale jako kdyby hluchým domlouval. Líní se jenom obrátili ze strany na stranu, běličky si podložili hlavy ploutví a kapr Matěj se nehnul vůbec. Kde pak, aby sebou mrsknul, toho ani nenapadlo. To skřítka už opravdu rozhněvalo a tak bez dlouhého rozmýšlení mezi ty lenochy skočil.
2: Vstávat, vstávat! Ploutve k dílu, potřebuji vaší sílu!
1: Pobízel líny, ale ti jako kdyby neslyšeli.
2: Mé milé bělíčky, jste jako kuličky, aspoň vy si dejte říct.
1: Domlouval těm peciválkám, jenomže ani jedna z nich ho neposlechla. Ale to už začalo být s rybníčkem zle. Od břehu ke břehu se začal rozrůstat vodní květ a vypadalo to, že není k zastavení.
2: Ach jo,
1: povzdechl si Rákosníček.
2: Tady za chvíli nebude rybník, ale pořádná paseka. S takovou stojatou vodou se musí okamžitě, ale doopravdy okamžitě hnout.
1: Vyhlásil proto v brčálníku plavecké závody a říkal si, že tohle snad všechny rozhýbe, ale udělat z těch lenochů závodníky bylo nad jeho síly. Marně vyhlašoval všelijaké disciplíny, třeba 5 metrů na zádech, 2x3 metry s obrátkou a 10 metrů plav, jak umíš. Zbytečně vypisoval lákavé ceny pro vítěze jako bednu prvotřídních žížal nebo pytel moučních červů. S žádnou rybou to ani nehnulo. Stejně tak to dopadlo, když zahájil přebory v potápění. Nikdo neměl zájem a tak jediným účastníkem byl skřítek sám. Stal se sice samozřejmě vítězem, ale rybníku to moc nepomohlo.
2: Na sportování tedy opravdu nejste,
1: postěžoval si.
2: Takže to zkusíme třeba s tancováním.
1: Bez dlouhých průtahů začal vykřikovat, že teď se bude baletit všude a předváděl, jak si to představuje. Začal polkou, pokračoval třasákem i rejdovákem a když skončil obkročákem, motal už všechno dohromady. Pořád to byl ale tanec sólový, protože ryby z jejich lenosti nevyburcoval. Skřítkovo tajtrlíkováním bylo jedno, leželi dál jako mátohy a jenom jedna zašeptala, že je teď stejně v módě asi něco jiného, než tohle starodávné natřásání.
2: Zrovna vy mě budete vyprávět, co je dneska ve světě moderní,
1: urazil se Rákosníček.
2: Vy, které jste z rybníčku nevystrčili ani nos. Tak, abyste věděli a viděli, milé ryby, teď vám předvedu ten nejmodernější rock'n'roll, nebo jak se říká, rokec.
1: Už když to podnídal, měl cukání v kolenou, takže za chvíli skákal jako kůzle, točil se v kole, kroutil se a vůbec ze sebe dělal tatrmana. Nic z toho ale rybám jejich línou krev nerozproudilo a ani bohužel vodu v rybníčku. Všelijaké řasy a řásničky, vodní květy se rozrůstaly pořád dál a všechno se splétalo do zeleného koberce, který už pokrýval skoro celou hladinu.
2: A je to tady?
1: Dopálil se skřítek.
2: Jako bych to neříkal, ale já to tak nenechám. Teď teprve začne všechno lítat. Když to s vámi, lenoši, nešlo po dobrém, půjde to po zlém.
1: Hvízdl na prsty tak silně, až všem v uších zalehlo a ryby samým leknutím poposkočily. Na tohle znamení se v černé hlubině u západního břehu zatočila voda a mezi ryby peciovály vletěla jako blesk štika zubatka. Hned ze všech lenost spadla a rozutekly se do všech stran. Bylo z toho takové šplouchání, až se voda v rybníčku zvedla nad stavidlo a celý žabincový koberec roztrhala na malé kousky, které pak vlny vyhodily za hráz. Hladina byla zase čistá, voda samá bublinka a vlnka, zkrátka radost pohledět. A dole pod hladinou proháněla štika líné líny i běličky, až se voda čeřila a ani kapru Matějovi nedala pokoj.
2: No, no, konečně je v rybníku plenosti,
1: liboval si Rákosníček a oklepával ze sebe poslední kousky žabince.
2: Kde pak v bryčálníku lenost? Kde pak?
1: Potom se slastně protáhl v poledním sluníčku, zívl a zalehl do přívětivého stínu pod starou vrbou. Její proutky se ale najednou rozhýbaly větrem a začaly ho pošťuchovat zrovna tak, jak to dělal on sám povalujícím se rybám. Skřítek vyskočil, jako když ho píchne, a najednou byl náramně čilý.
2: No jo, no jo, kde pak lenost, drmolil opřekot. Tu já prostě nesnáším a proto do každého rybníčku alespoň jednu štiku. To vám radím já, Rákosníček.
1: Pro jistotu se však očoural kousek dál od vody, protože kdyby na něj náhodou přece jen ta lenost padla, nerad by se potkal se štikou.

Před 400 lety odplouvala z rušného londýnského přístavu do Nového světa, neboli Ameriky, loď jménem Susan Constant. Mezi muži, kteří se chystali přes Atlantik, byl i hezký mladík s blond vlasy. Jmenoval se John Smith. John Smith a ještě jeden mladý muž jménem Thomas patřili do skupiny osadníků vedené bohatým a mocným guvernérem Radcliffem, který cestoval na stejné lodi. Radcliffa doprovázeli sluha Wiggins a pes Percy. Během plavby přes oceán potkala Susan Constantovou strašlivá bouře. Většina mužů na palubě se mermomocí snažila, aby se loď neodklonila od kurzu. Snažili se i John Smith a Thomas. Když tu Thomas se smetla z paluby obrovská vlna. Muž přes palubu! Zakřičel osadník. Držte kurz! Ten už je ztracen! Odpověděl jeden z námořníků. Ale John Smith se chytil lana, skočil do vody a hrdinsky se probíjel vlnami, aby Thomase zachránil. Po tvrdém boji se oba muži dostali z rozbouřených vln polaně zpět na palubu lodi. To bylo osvěžující, řekl John Smith s úsměvem. Guvernér Radcliffe slyšel nejrůznější historky o nebezpečných indiánech, kteří žijí v Americe. Ale ani ve snu jej nenapadlo, že většina indiánů jsou laskaví, mírumilovní lidé, kteří milují svou zem.

Jedna z indiánek se jmenovala Pocahontas. Byla dcerou indiánského náčelníka Powhatna a velmi ráda zkoumala překrásné lesy a řeky své země za doprovodu věrných přátel mývala Míka a kolibříka Flita.

0: Pocahontas byla dívkou, ze které se pomalu stávala žena. Její otec ji chtěl provdat za vysokého, silného a statečného indiána jménem Kocoum. Ale Pocahontas měla pocit, že Kocoum je pro ně příliš vážný. Po mnoho let chodili indiáni ke vznešenému starému stromu, kterému říkali babička vrba, a prosili jej o rady, když si v něčem nebyli jistí. A teď byla řada na Pocahontas. Babička vrba naslouchala tomu, co jí Pocahontas vyprávěla.
1: Neber si Kocouma, pokud jej nechceš,
0: pověděl starý strom.
1: Ať tvé srdce naslouchá hlasům duchů země, větru a nebe. Vždycky ti správně napoví, co máš dělat.
0: A Pocahontas začala naslouchat svému srdci. Náhle ve svých uších zaslechla překvapivé slovo.
1: Mraky.
0: Podivné mraky? Zopakovala. Co to znamená? Pocahontas vystoupala na skálu a rozhlédla se. Najednou uviděla něco, co vzdáleně připomínalo mraky. Velké bílé lodní plachty. Pak si Pocahontas všimla, jak čtyři muži v podivných šatech nastoupili do člunu a táhnou do přístavu velikou loď. Pocahontas dostala strach, přesto zůstala fascinovaně na místě. Ještě nikdy takové cizince neviděla. John Smith byl zvědavý a chtěl se kolem porozhlédnout. Pověděl svému příteli Thomasovi, aby s oběma zbývajícími námořníky Benem a Lonem zůstali ve člunu a hlídali, zatímco on bude prozkoumávat pevninu. Když John Smith procházel lesem, Pocahontas a Míko se na něj dívali ze svého úkrytu na skále. Náhle si Pocahontas uvědomila, že ten hezký běloch stoupá přímo k ní. Trochu se bála, ale zvědavost byla silnější. Za to Míko si vystačil jen se zvědavostí. Byl tak zvědavý, že se musel na toho cizince podívat zblízka. Než ho Pocahontas mohla zastavit, useděl přímo před Johnem Smithem, který se sklonil, aby si Míka také prohlédl. Mívala ještě nikdy neviděl.
2: Ty jsi ale podivný tvor, řekl.
1: Dáš si sušenku?
0: Přestože Pocahontas nerozuměla jeho slovům, připadal jí jeho hlas velmi laskavý. Raději však neriskovala a zůstala schovaná.

0: V indiánské vesnici zatím šaman Kekata nesl otci Pocahontas, indiánskému náčelníkovi Powhatanovi, špatné zprávy.
1: Čarovný kouř říká, že k nám míří nějací cizinci, řekl. Nebezpeční tvorové s těly, která září jako slunce a zbraněmi, které plivou oheň a burácejí jako hromy.
0: John Smith stále zkoumal okolí. Byla to krásná země se zelenými pahorky a překrásnými vodopády. To bude nádherné místo pro stavbu domů a farem, pomyslel si. Ale když se tak procházel, netušil, že jej Pocahontas sleduje. Když zrovna procházel kolem vodopádů, připadlo mu, jako by za sebou slyšel kroky. Otočil se a za vodní stěnou matně zahlédl postavu. Ukaž se, nebo budu střílet, zakřičel. Pocahontas sice nerozuměla řeči Johna Smise, ale ostýchavě vyšla na světlo. Ty jsi děvče, řekl John Smith překvapeně. A moc hezké děvče, musel si sám sobě přiznat.

Ve stejnou dobu si Kocoum a ostatní indiáni na břehu řeky všimli námořníků, na které dohlížel Radcliffe. Musíme vybudovat opevnění, které nás bude před těmi divochy chránit, křičel Radcliffe na své muže. Rychle, abychom mohli začít s naší opravdovou prací, kopáním zlata. Jsem si jistý, že je tady všude. Kocoum spěchal povědět Pouhatnovi, co bílí muži dělají. Náčelník se velice rozlobil. Ty bledé tváře zničí naši zem! Pověz o nich celému našemu kmeni. Pokud budeme muset bojovat, musíme být připraveni. Pouhatn ihned jednomu z indiánů nařídil, aby běžel s varováním do další vesnice.

Mezitím se John Smith pokoušel spřátelit s Pocahontas. Vzal ji za ruku a potřásl ji. Pro Pocahontas to byl podivný zvyk. Vždyť indiáni si rukama nikdy nepotřásají. Pak se ale stalo něco magického. Jakmile se jí John Smith dotkl, jeho slova se snesla k jejímu srdci a Pocahontas mu začala rozumět. I on najednou rozuměl každému jejímu slovu.

Když tak spolu hovořili, pověděl John Smith Pocahontas vše o své zemi, Anglii. Máme velké, pěkné domy se širokými, pěknými cestami a plánujeme, že mnohé z nich postavíme i tady. Pak už nebudete muset žít jako divoši. Divoši? Ptala se překvapeně Pocahontas. Nežijeme jako divoši. V lese se nám daří báječně, odpověděla. Ale ty to nechápeš, odpověděl John Smith. Když pokácíme les a postavíme města, stanete se civilizovanými jako my. Pokácíte les? Ale stromy jsou naši přátelé. Myslíte, že každá země, do které vaše loď dopluje, se stává vaším vlastnictvím? Už musím jít, řekla Pocahontas a kvůli způsobu, jakým John Smith přemýšlel, byla velice rozrušená. Ale John Smith prostě musel vidět Pocahontas znovu. A o několik dní později se objevil, když zrovna sbírala za vesnicí kukuřici. Protože si Pocahontas uvědomovala nebezpečí, které Johnu Smithovi hrozilo, když byl tak blízko vesnice, rychle jej odvedla k babičce vrbě.

Tady jí John Smith ukázal pár mincí. Tyto mince jsou ze zlata. A tady kolem, v zemi, možná nějaké zlato je. Můžeš tak zbohatnout. Ale Pocahontas mu ukázala kukuřičný klas. Tohle má stejnou barvu, smála se. Také pochází ze země, ale má to mnohem vyšší cenu, protože tě nakrmí. A John Smith musel připustit, že je to pravda. Náhle se ozval hlas. Dobrý den, John Smith. John nemohl uvěřit svým uším ani očím. Mluvil na něj strom. Babička Vrba se usmála na Pocahontas a řekla. Tenhle John Smith se mi líbí. Má dobrou duši. A je moc hezký. Pocahontas se usmála. Babička Vrba měla zase pravdu. V tom John uslyšel hlasy svých kamarádů. Johne! Kde jsi? Volali. John rychle zatáhl Pocahontas do úkrytu za kmen babičky Vrby. Nechtěl, aby na ní jeho přátelé křičeli jen proto, že je Indiánka. Ale John se nemusel strachovat. Babička Vrba zvedla své kořeny, takže všichni Angličané zakopli a Pocahontas se podařilo uniknout.

Pocahontas spěchala zpět do vesnice. Když dorazila, uslyšela otce, jak říká svým odvážným mužům, aby se připravili na válku. Ne, otče, prosila. Nechci válku. Všichni bílí muži nejsou špatní. Ale Powhatan odpověděl. Dcero má, porazili stromy a vykopali díry v zemi. Musíme je zastavit, než zničí náš les. Mezitím se válce snažil zabránit i John Smith. Podívejte se na to skvělé jídlo, jaké Indiáni mají. Říkají mu kukuřice, vysvětloval guvernérovi Radcliffovi. Ale chamtivý guvernér se o jídlo nezajímal. Chtěl zlato. Pro ně byl ochoten jít i do války. John Smith si uvědomil, že Radcliffa vlastně nemá jak zastavit. A tak se vykradl ven, aby Pocahontas varoval. Čekala na něj v lese a John ji vzal do náručí. Na neštěstí neodešla Pocahontas z vesnice nepozorována. Sledoval ji kocoum. Když uviděl bílého muže, jak ji objímá, myslel si, že se jí chystá ublížit a na Johna zaútočil. Ale nebyla to jen Pocahontas, koho sledovali až na mítinu. Za Johnem šel do lesa jeho přítel Thomas. A když uviděl, jak na něj zaútočil Indián, zvedl pušku a chystal se vystřelit. John zakřičel. Ne, Thomasy, ne! Bylo ale už pozdě. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kocoumovi přátelé uslyšeli výstřel a spěchali mu na pomoc. Brzy se z Johna Smitha stal jejich bezmocný zajatec. Indiáni nesli kocoumovo tělo do vesnice a za sebou zanechali otřesenou Pocahontas.

Ve vesnici přivázali rozlobení indiáni Johna Kekulu uvnitř chatrče. Brzy poté se do chatrče vkradla Pocahontas. Bylo by lépe, kdybychom se nikdy nepotkali, řekla smutně Johnovi. Ale on odpověděl. Raději zítra zemřu, než abych žil třeba 100 let a nepoznal tě.

Příští ráno, hned po rozbřesku, odvedli Johna Smitha k obětnímu místu nad lesem. Kvůli tobě je kocoum mrtev, řekl mu Powhatan. Ale dříve, než mohl Powhatan udeřit, skočila mezi otce a Johna Smitha Pocahonta se slovy. Ne, otče! Tento muž chce jen mír mezi našimi lidmi. Pokud jej zabiješ, musíš zabít i mě. Miluji ho!

tu chvíli dorazil Radcliffe se svými muži a nařídil jim, aby se připravili ke střelbě. Pouhatan zase spustil palici dolů, podíval se na Pocahontas a řekl: Má dcero, mluví s tebe moudrost. Neměli bychom válčit a nenávidět. Chceme mír a pochopení. Jenže zlý Radcliffe nechtěl mír ani za nic. Jeho jediným přáním bylo zlato. A aby jej získal, potřeboval tuto půdu. A tak popadl pušku a zamířil na náčelníka Pouhatna. Statečný John Smith uviděl, co se děje, a skočil kulce do cesty. Kulka trefila Johna a ten se zraněným břichem padl k zemi. Pocahontas zoufale vykřikla a vzala jej do náručí. Thomas a ostatní námořníci se nad Radcliffovým činem zhrozili. Okamžitě jej popadli a odtáhli s sebou na loď. Podívejte, co způsobila vaše chamtivost, řekl Thomas Radcliffovi. Ti indiáni s námi nechtějí bojovat.

Pocahontas a John Smith spolu zastavili válku a John také zachránil život Powhatanovi. Teď byl však těžce raněn. A tak se musel vrátit zpět do vlasti, aby vyhledal pomoc lékařů. Soucitní indiáni přinesli námořníkům jídlo na dlouhou cestu domů. A pak nastal čas, kdy se Pocahontas a John museli rozloučit. Když Pocahontas stála na břehu a dívala se, jak loď s Johnem Smithem na palubě odplouvá, věděla, že její místo je mezi jejími lidmi. V budoucnu bude muset zajistit mír mezi indiány a dalšími bílými lidmi, kteří budou do její země přicházet.

John byl velice nešťastný, že musí opustit svou krásnou indiánskou princeznu. Věděl, že existuje jen malá pravděpodobnost, že Pocahontas ještě někdy uvidí. Ale také věděl, že na sebe nikdy nezapomenou. A že nikdy nezapomene na krásu země, kde žijí Indiáni.

0: O čtyřech černých holubicích. Kouzelnice z temného hvozdu měla čtyři dcery, čtyři černé krasavice, které stejně jako jejich matka dovedly čarovat, přivolávat smutné či veselé snění i kozlí rohy neposluchům a hrnec zlata tomu, kdo si to zasloužil. Jednou si zavolala kouzelnice dcery k sobě a pravila jim: Je na čase, dívky moje, abyste se provdali. Hleďte, tu v kleci mám čtyři černé holubice. Ty vypustím do čtyř světových stran a každé tak najdu ženicha. Půjdete za letem toho ptáka a tam, kde holubice usedne, najdete muže sobě rovného. Toho pak přivedete ke mně. Co kouzelnice řekla, to i udělala. První černá holubice vzletěla k obzoru a za ní se vydala nejstarší dcera. Tak došla do severních krajů a tam našla muže vysokého, modrých očí, přímého pohledu a v teplém huňatém kožichu. Vrátili se společně k matce a čekali na sestřičku. Druhou holubici vypustila kouzelnice k jihu a za ní se vydala mladší sestra. Šla dlouho rozpálenou horkou zemí, až znaveně spočinula v oáze s pramenitou vodou, u níž usedla i její černá průvodkyně. A tam našla dívka svého ženicha, černého jako ebenové dřevo, jen se zuby bělostnými, oblečen byl v pardálí kůži a obut do kožených bot. Společně se pak vrátili ke kouzelnici a čekali na třetí sestřičku. Do třetice vypustila kouzelnice z klece černou holubici a ta se dala rovnou čarou k západnímu obzoru. Třetí dívka nemusela jít příliš dlouho, protože pták usedl na střechu nádherného paláce, který se třpitil zlatem. Tam na dívku už čekal hezký mladý muž v perleťové zbroji a s kyticí rudých květů. Na cestu si vzal truhlici se zlatem a společně se vrátili k dívčině matce. Nyní už zbývala poslední, nejmladší sestřička. Tu měla kouzelnice ze všech svých dětí nejraději a proto jí řekla: Tobě, moje nejmladší, přeji ženicha laskavého, mírného a urozeného, neboť si křehká a něžná jako lilie. Ale tuším, že právě tebe očekávají podivné nástrahy, které lidem klade osud do cesty. Vzpomeň si tedy na mě, až ti bude nejhůře, a já ti alespoň v myšlenkách přispěchám na pomoc. Také se s dívkou rozloučila a vypustila z klece poslední černou holubici, tentokrát na východní stranu. Nejmladší sestřička se musela dlouho, předlouho trmácet, protože holubice letěla, jako kdyby se snad ani nikdy zastavit neměla, a na cestě bylo plno kopřiv, jedovatého bílí a suchopár, který se táhl od obzoru k obzoru. Slunce žhnulo jako šílené a rozpalovalo písek do běla. Posteskla si nejmladší dcera kouzelnice. Co pak to nikdy neskončí? A přece se dočkala. Za sedmero řekami a sedmero vysokými kopci stála hora, vysoká až k nebesům. A právě u jejího úpatí klesla černá holubice k zemi. Dívka se znaveně usadila a trochu si odpočinula. Ale brzy se začala rozhlížet kolem sebe, jenže kde nic, tu nic, všude bylo jen mrtvé a prázdné ticho. Co to asi znamená, pomyslela si dívka.
1: Matka mi říkala, že zde najdu svého ženicha.
0: Ale ať pátrala, jak chtěla, stále byla sama. Teprve, když se přiblížila k hoře, zaslechla nepatrný zvuk, který tolik připomínal tlukot lidského srdce. Postoupila dívka blíže ke kameni a přitiskla k němu ucho.
1: A skutečně, uvnitř hory bylo lidské srdce. Tady je tedy můj ženich, řekla si nejmladší sestra smutně. Ale co pak ho mohu vysvobodit? Neumím takové kouzlo, které by rozpoltilo skálu. A jedna její horká slza skanula do křídel černé holubice.
0: V tu chvíli si dívka vzpomněla na svou matku a hned v zápětí se černý pták vznesl a stoupal výše a výše až ke vzdálenému slunci a dívka za ním volala:
1: Jen leď, leď, holubičko, co můžeš nejvýše a popros za mě slunce o pomoc.
0: Trvalo to dlouho, snad celou věčnost, ale nakonec se holubice přece jen vrátila.
1: Vyčerpaná, zesláblá a sežehnutá krutým sluncem, padla mrtvá do trávy k nohám dívky. Holubičko moje, zaplakala znovu nejmladší sestřička. Ty jsi pro mě a moji lásku život dala a nebylo to nic platné. Snad je mi souzeno žít vedle skály a čekat na ženicha, dokud se ten kámen neustrne a sám ho nevydá.
0: Ale tu se kolem dívky rozprostřelo nevídané horko, ba žár, který pálil útroby a rozpaloval kámen jako kovářská výheň železo. S ohromným rachotem najednou skála pukla jako vejce a z ní vystoupil hezký mladík. Pochopila dcera kouzelnice, že holubičce málem ukřivdila. Pták vyplnil svůj úkol, jak uměl nejlépe. Donesl na křídlech její slzu až ke slunci a to se ustrnulo nad dívčiným smutkem a jedním ohnivým šípem rozčíslo skálu na dvě poloviny. Mladík se dívce hluboce uklonil a řekl: Děkuji ti na stokrát za vysvobození. Z trestu jsem tu byl zaklet do skály, že jsem byl kdysi pyšný a spupný a myslel jsem, že nade mě není. Teprve veliký cit mě mohl vysvobodit. A to se nyní stalo. Nemám veliké bohatství ve zlatě, ale mám sílu vděčnosti a lásky k tobě. Chceš-li tedy, rád tě budu následovat. Dívka souhlasila a ještě se slzami v očích políbila odanou černou holubici a pohřbila ji do horkého písku na úpatí hory. Vrátili se pak oba k matce kouzelnici, tam už byli všemi netrpělivě očekáváni. Tušila jsem, řekla kouzelnice z temného hvozdu, že tvoje cesta, nejmladší dcero, bude nejtěžší, ale přestála si dobře svoji zkoušku a navíc ukázala si také sestrám a jejich ženichům, že nejvíce si člověk váží toho, pro co musel něco obětovat. A poté se slavili hned 4 svatby najednou a byly veliké a slavné a život všech byl nekonečně krásný a krásně nekonečný.
2: Rok jak kolo točí se. Dny si skládá v měsíce. Jen odzvoní Vánoce, zase znovu koulí se. Srpen obarvil léto jablíčky a hruškami, jen se na ně srdce směje.
3: Foukej, foukej, větříčku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, budou dobré obě dvě. Martine, ty protivo!
4: Teď jsi přece chtěla hruštičku, ne?
3: A nemluvím s tebou.
4: A Duko, počkej!
5: Martine, vydrž! Kde je? Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben, budeme ti bubnovati, až polezeš z vody ven, he, he.
4: Co bych lezu? Tě se tady líbí. A schválně, kdo bude dřív u stavidla?
5: Já!
3: Martinku, Martinku! Čertice, je to odzoletná, dáš je sem?
4: Komedianti jedou, bude pol!
6: Pánové a dámy, přijďte na pol, přijďte se podívat na naše světoznámé číslo.
5: Jejej!
3: A mají marengotku a koníka s chocholem. A víš, že jo, Honzíku?
5: No, a budou spát v kovárně na dvoře.
1: V kovárně?
3: Jo, přece koník potřebuje okoval.
6: Pozdrav, pambu, lidičky. Já jsem slavná tanečnice Esmeralda a scháním muzikanta na naše představení. Maestro Bumbino mě nemůže doprovázet, rozboleli ho totiž zuby.
5: Táta by mohl. Au. A nebo radši pan učitel Janek. Hraje na všecko.
6: O, paní učitelé, to jsou báječní muzikanti. Děkuji, mládenče. A přijď do kovárny, za tu radu ti zašiju ty kalhoty.
1: Co byste se namáhala, však mu je zašiju já.
6: Tak nashledanou, už brzy.
1: A já ti, Honzo, už brzy jednu přišiju.
3: Je, Mařenko.
2: Aj, Mařenka připálila perníkové srdce, které chtěla dát Jankovi na pouti. To paní máma kovářská upekla pouťové koláčky jedna báseň. Škoda, že má maestr Bumbino bolavý zub. Ale žádné strachy, koláčky se snědí na to šup. Vždyť pouť je jenom jednou do roka. Děti se už nemůžou dočkat. Na pouti budou frkačky a štěstíčka, perníkoví husaři a perníková srdce. Esmeralda bude tančit na laně a večer bude pouťová tancovačka.
5: Slečno Esmeraldo, já bych mohl hrát s panem učitelem. Na housle!
6: Mladíku, to bude báječné.
1: Honzíku, Andulko, kde se touláte allou domů?
3: Mařenko, Esmeralda si bude s panem učitelem zkoušet producírování.
7: Panám ty mužský poblázní, to si večer ani nezatancujeme.

0: Toníku, Ludvíku, hýbaj do kovárny, okovat koně.
1: Honzíku, Mařenka brečela.
2: Babičko, dědo, potřebujeme pomoct.
3: Copak, snad nehoří.
0: Co křičíte, jako by se svět zbořil.
3: Už běžím.
2: Já.
3: Jedu.
2: Dědo, zrovna před poutí se zamiloval do jiný.
1: Pan učitel Janek a Mařenka brečí.
0: No, Václave, slyšíš, co s tím budeme dělat?
3: No, co, však my něco vymyslíme. Viď, čertice!
4: Ne.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený. Tebe nesmí slunce rušit, ty se musíš v stínu sušit.
1: Paň mámo, posílá mě děda Koudelka.
5: Já vím, Andulko, tady máš ty hrníčky, co si děda objednal.
1: Děkuju.
0: Kořeníčko, koření, od Boha jsi stvořený, ty jim nesmíš život zkrátit, jen jim musíš lásku vrátit.
3: Musíme si pospíšit.
0: Pouť začíná za chvíli.

0: Přístupte k nám, dámy páni, nápoj lásky máme k mání.
1: Do hrníčku se srdíčky, aby láska byla s vámi.
2: Honzíku, vezmi to za mě, mám něco důležitějšího. Vzal bych si jednu láhev nápoje lásky a dva hrnečky.
3: Nevěrník jeden. Už ho nikdy nechci vidět.
4: Mařenko, něco jsem ti přines v spoutě.
3: Janku, ty jsi na mě nezapomněl.
4: Jak bych mohl? Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bundino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už ne.
4: Tebe mám rád i bez nápoje lásky.
5: Esmeralda a maestro Bundino odjíždějí na další štaci. A Mařenka se už nemusí o svého Janka bát.

daleké zemi žil kupec a ten měl tři hezké dcery. Nejstarší říkali Fintilka, protože se pořád jen parádila, prostřední Pyšnělka, protože se nosila jako pávice a každému se chlubila, co všechno doma mají. Nejmladší byla nejhezčí a také nejhodnější. Nikdo ji nepojmenoval jinak než Kráska. Stalo se, že kupec přišel o všechen svůj majetek a zůstala mu jen chalupa na samotě. Rozhodl se, že se tam odstěhují a budou hospodařit, aby neumřeli hladem. Kráska vstávala časně ráno, vyhnala krabičky na pastvu a celý den se starala o domácnost. Fintilka a Pyšnělka se na venkově nudili k smrti. Vstávali k polednímu a celý den jen utráceli čas marným vzpomínáním na městské radovánky. Jak vyšli ze dveří, slepice na ně pokřikovali. Ko, ko, ko, ko, ko, ko, nosí hlavu vysoko. A Hrdlička se smála. Kupu, kupu, hudico, suku. Tak žili na venkově 2 roky. Po čase dostal kupec zprávu, že jedna z jeho ztracených lodí se vrátila. Ať všeho nechá a vydá se do přístavu. Přichystal se tedy na cestu a obě dcery si naporoučili drahých šatů, šperků a jiných tretek. Bez kočáru se pro nás nevracej, přikazovali otci. A co mám přivést tobě, dceruško? Ptal se kupec Krásky. Utrhni mi někde cestou růžičku, tatínku, odvětila Kráska. Nezáleželo jí na tom, co jí otec přiveze, jen si přála, aby se šťastně vrátil. Kupec dojel do přístavu a tu se ukázalo, že zpráva o lodi se zbožím byla klamná. I nezbylo mu, než se vrátit s prázdnou. Ze strachu, s jakou ho Fintilka a Pyšnělka uvítají, nedbal, kudy jede a zabloudil v hlubokém lese. Už se v duchu loučil se životem, když náhle dojel k velikému paláci. Kupec pobídl koníka, aby už byl v teple mezi lidmi. Ale na nádvoří paláce nenašel ani človíčka. Vstoupil tedy dovnitř a stanul ve velikém sále. Všude bylo ticho, jen v krbu příjemně praskal oheň. Blízko ohně stál stůl s lákavými jídly a s příborem pro jednu osobu. Promrzlý a vyhladovělý kupec neodolal a pustil se do pečeného kuřete. Když se dosyta najedl a vypil číši vína, začal se procházet po paláci. Chodil z komnaty do komnaty. Jedna byla krásnější než druhá, všude svítily nádherné lustry, ale po člověku nikde ani vidu, ani slechu. Nakonec vešel do pokoje s odeslaným lůžkem i odstrojil se a jak dolehl, hned tvrdě usnul. Sluníčko už stálo hodně vysoko, když se probudil. Podíval se okrem a uviděl, že kolem paláce, kam oko dohlédlo, prostírala se kvetoucí loubí ze savých růží. Udivený kupec proběhl komnatami, ani ho nenapadlo, aby se zdržoval bohatou snídaní připravenou ve velkém sále a šel si do stáje pro koníka. Pomalu jel mezi růžovým loubím, hlava se mu z těch vůní

0: otočila a tu si vzpomněl na krásku. Aspoň té něco přivezu, řekl si. A utrhl velkou růži plnou rosy. V tu chvíli se zachvěla země a před kupcem stanula odporná, hrozná obluda s tělem medvědím a kančí hlavou. Kupec se leknutím div z koně neskácel.
1: Nevděčníku, zařvala obluda strašlivým hlasem, za to, že jsem ti zachránil život. Ničíš mou zahradu.
0: Odpusti mi, vzácný pane, prosil kupec. Růži jsem utrhl pro svou nejmladší dcerku. Lituji, že jsem pohněval tak milého pána.
1: Nejsem milý pán, pravila obluda. Jsem netvor, tak mi říkej. Nesnesu lichocení. Chci, aby mi každý říkal pravdu do očí. Mluvil jsi o dcerách. Daruji ti život, když sem jedna z nich přijde a bude se mnou bydlit. Odmítnou-li, přísahej, že se do tří dnů vrátíš ty sám.
0: Ubohý kupec tedy přísahal a netvor ho propustil. Když se do večera dostal šťastně domů, Fintilka a Pišnilka se do něj pustili, kdeže je kočár, kde šaty a šperky. Krásci, která jediná ho hezky uvítala, podal otec růži a pravil. Tu máš, dceruško. Ta růže mne bude stát život. A pověděl dětem, co ho cestou potkal. Umřít tatínka nenechám, řekla kráska. Chce-li netvor jednu z nás za společnici, půjdu k němu já. Kupec sice krásku prosil a přemlouval, ale ta stála na svém. Ráno vstala, osedlala koníka a odjela z domova. Koník, jako by znal cestu, dovezl krásku rovnou k netvorovu sídlu. Když vešla do velkého, bohatého sálu, byla v ní malá dušička. Stál tu stůl s vábnými pokrmy, ale kráska se ničeho nedotkla. Sedla si k oknu, dívala se na krásná růžová loubí a čekala, co se bude dít. Najednou se palác jako hromem otřásl a do sálu vstoupil netvor. Kráska strachem div neomdlela, když spatřila tak strašnou nestvůru. Netvor se jí zeptal, zdali jsem přišla dobrovolně. Třesoucím se hlasem odpověděla, že ano.
1: To jsi hodná, řekl netvor. Děkuji ti.
0: A zase odešel. Krásku překvapilo, že jí nic neudělal. Oddychla si a začala si prohlížet palác. Chodila z komnaty do komnaty, až přišla k jedné, která měla na dveřích nápis Komnata pro krásku. Vešla a hned se tu cítila jako doma. V koutě stálo lůžko s nebesy a vedle něho ležela velká kniha. Kráska knihu otevřela a na první stránce stálo Přej si a rozkazuj. Kráska si povzdychla. Kéž bych tak viděla, co zrovna teď dělá tatínek. Obrátila list a na bílé stránce se ukázal jejich domek. Na prahu seděl tatínek, hlavu si držel v dlaních a nad ním jako rozkacené saně křičeli Fintilka a Pišnilka, proč jim nepřivezl šaty a šperky a kdeže je ten kočár, co jim slíbil. Už dost, vzkřikla kráska. Sestry odběhly a otec zdvihl hlavu a usmál se, jako by krásku opravdu slyšel. Kráska potěšena zavřela knihu a šla spát.
1: Ráno se probudila s veselější myslí. Přes den se procházela růžovým loubím v samých vůních a kdo ví, odkud se brala, líbezná hudba ji přitom vyhrávala. Růže neopadávaly, ale kvetly čím dál, tím nádherněji. A tak to šlo den po dni. Kdykoliv se krásce zastesklo, obracela listy v kouzelné knize a před očima se jí zjevovaly obrázky z domova. Šlo to tam starým chodem, jen otec měl víc práce. Fintilka a Pišnilka pořád vstávali až k polednímu, prádlo si neprali, šaty nežehlili a den ze dne byli ošklivější. Hrdlička se jim posmívala. Kukuru, kukuru, už nejsou jako z cukru. A slepice dodávali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ale dál nosí hlavu vysoko. Kráska si zatím žila v paláci a na netvora už málem zapomněla. Až jednoho dne se opět země hromem otřásla a netvor stál před ní. Dovolíš, abych s tebou chvilku pobyl, zeptal se. Ty zde poroučíš, odpověděla třesoucím se hlasem kráska. Nikoli, řekl netvor. Zde jsi paní ty. Mrzelo by mě, kdyby se ti tu nelíbilo. Máš dobré srdce, netvore, řekla kráska a cítila, že se už tolik nebojí. A tu se náhle netvor otázal. Chceš se stát mou ženou, krásko? Chvíli ze sebe nemohla vypravit ani slůvka. Celá se roztřásla a pak tiše řekla. Nechci, netvore. Ubohý netvor si povzdychl, jako by vichr zavil. A pak zaslechla kráska jeho smutný hlas. Dobrou noc, krásko. Od toho dne ji netvor navštěvoval večer co večer. Už se jí tak neošklivil, ba často se na něj i těšila. Byla ráda, že aspoň chvilku může v paláci slyšet lidský hlas, i když jde z bytosti tak šeredné. A pokaždé, když jí dával dobrou noc, zeptal se jí, chce-li se za něho provdat. Nechci, netvore, odpovídala mu a cítila, jak ubožák trpí. Jednoho dne jí kouzelná kniha ukázala, že tatínek se roztonal a leží sám bez pomoci. Fintilka a Pišnilka ho opustili a šli si hledat štěstí do města. I řekla toho dne netvorovi, ráda bych tě poprosila, abys mě pustil domů. Tatínek stůně, uschla bych tu starostí a žalem. To radši umřu sám, pravil netvor. Jdi si tedy domů, zůstaň si tam a já tu zahynu steskem. Ne, zbolala kráska s pláčem, nesmíš kvůli mě umřít. Půjdu, ale do týdne se vrátím. Zítra ráno budeš u otce, řekl netvor. Až se budeš chtít vrátit, polož před spaním na stůl tenhle prstýnek. Dobrou noc, krásko. Kráska si prstýnek navlékla a skutečně, když se ráno probudila, viděla, že leží na své postýlce v tatínkově chalupě. Kupec nevěřil vlastním očím, když ji spatřil a samou radostí z něj všecka nemoc rázem spadla.
0: Ihned vzkázal Profintilku a Pišnělku, aby přišli Krásku uvítat. Ty přijeli v honosných kočárech se svými manželi. Vdali se hned, jak se jen ve městě trošičku porozhlédli. Fintilka si vzala krásného velmože, který však byl do své krásy tak zamilován, že si po celé dny hleděl jen sebe a na ženu mu nezbyl čas. Pišnělka si vzala vtipného šlechtice, který však svými vtipy kde koho dopaloval, nejvíce vlastní ženu. Obě sestry tedy moc velké štěstí neudělali. Tím spíše omdlévali závistí, když slyšeli, jak šťastně si Kráska žije v Netvorově paláci. Snažili se jí tedy co nejvíce zdržovat, aby se tam už nevrátila. Kráska byla doma už 10. noc, když se jí zdál podivný sen. Ocitla se pod růžovým loubím, synavý měsíc rozléval po trávě smrtelně bílou záři, na zemi ležel umírající netvor a vyčítavě hleděl na Krásku. S výkřikem se probudila a zazlívala si, že nechává ubohého netvora, aby se trápil. Rychle se rozhodla, položila na stůl čarovný prstýnek a znovu si lehla. Jak se hlavou dotkla polštáře, hned tvrdě usnula. Ráno se probudila v Netvorově paláci a čekala, až se objeví jeho pán. Ten ale ani večer nepřicházel. Tu si vzpomněla na ošklivý sen a začala zděšeně pobíhat z komnaty do komnaty a volat netvora. To jméno se jí zdálo hrubé i volala, ani o tom nevědouc. Miláčku, kde jsi? Miláčku! Nakonec se běhla do zahrady a tam ho spatřila. Ležel v trávě jako mrtvý, ani se nepohnul. Kráska k němu poklekla a položila mu hlavu na srdce. Dosud slabě bylo. Netvor otevřel oči a zašeptal. Teď umřu rád, když jsem tě směl ještě naposledy vidět. Ne, můj miláčku, zvolala Kráska, neumřeš, co bych si bez tebe počala, mám tě tolik ráda. Sotva vykřikla poslední slova, obloha zazářila barevnými hvězdami ohňostrojů, kolem se rozezněla líbezná hudba a z paláce zazněl veselý jásl. Kráska však nic z toho neviděla, jen objímala tu drahou bytost, o níž se tak bála. Když jí z očí vypadla poslední slzička, srdce se jí zastavilo překvapení. Spatřila, že už neobjímá netvora, ale spanilého prince, který jí hladil vlasy a děkoval za vysvobození. Princ pak vyprávěl, jak ho zlá víla zaklela do podoby strašlivého netvora a že vysvobodit ho mohla jen dívka, která dá dobrému srdci přednost před vším ostatním. A takovou dívku našel v Krásce. Druhý den nasedla Kráska s hezkým princem do kočáru a jela si pro tatínka. Starý kupec radostně ani nemluvil, jen dceru objímal a v jejím ženichovi se viděl. Poslal Profintilku a Pišnělku. Obě závistí zežloutly. Hrdlička se jim posmívala. Kukru, kukru, z vocku jsou, ne z cukru. Obě se museli také radovat a smát, aby na nich nebylo vidět, jaký mají vztek. Slepice to poznali a volali ko, ko, ko, ko, ko, ko. Smějí se jen na oko. Princ s Kráskou se s nimi rozloučili a otce si odvezli do svého paláce.
1: Krasavec, manžel Finčilky, se nezmohl ani na slovo. Jeho krása vedle spanilého prince docela opršila. Vtipálek, manžel Pišnilky, se tentokrát ani na vtip nezmohl. Obstarali to za něj Hrdlička a Slepice. Kráska se svým princem dlouho a šťastně žili. Mnoho a mnoho lidí svým dobrým srdcem oblažili.

0: Dva řemeslníci šli světem. Jedenkrát přišli k pěknému zámku, kde se v zahradě procházela krásná kněžna. Božku, víš, co bych si přál? Ptal se jeden z nich, hezký chasník. Snad abys byl pánem toho zámku, ne? Odpověděl Bořek. Chyba lávky, neuhodl si. Tu princeznu bych chtěl. Aha, Jiříku, ty nejsi hloupý. Myslíš na princeznu i na zámek. Ale nedělej si marné laskominy a pojď. Máme ještě hezký kus cesty před sebou. Bořku, čertu bych duši dal, kdybych tu princeznu dostal. Tu bych já ale nedal, odpověděl Bořek a táhl Jiříka od plotu zahrady. Poblíž města ve stínu chladného boru ulehli, aby trochu ulevili utrmáceným údům. Bořek usnul, sotva dolehl, ale Jiřík neustále myslil na krásnou princeznu. Tu jde kolem mládenec v zeleném šatě a když viděl, že Jiřík nespí, zastavil se u něho. Dobré zdraví, mladý, kam pak jdete? Ptal se Jiříka. I chodíme světem, ale já už jsem se toho nabažil. Člověk vystojí jako pes. To rád věřím. Nejlepší je být pánem. I to se ví, že je, jen kdyby jím mohl být každý. Inu, někdy to záleží jen na vůli. Co pak o vůli? Oni by si lidi žádali všelicos, kdyby se jim to vyplnilo. Já ku příkladu bych chtěl mít tu princeznu z blízkého zámku. Čertu bych duši dal, kdybych ji dostal. Myslíš to doopravdy? Doopravdy. Tvoje žádost se ti má vyplnit. Já jsem čert. A když se mi upíšeš, bude z tebe bohatý princ a můžeš jet k princezně. Oblíbí si tě a vezme za manžela. Tady je lístek a pero. Natrhni si malíček a podepiš se krví. Bez rozmyšlení se Jiřík svou krví čertovi podepsal. Tak, a teď jsi můj. A za kolik let si mám pro tebe přijít? Inu, já myslím za 20. Když užiju tak dlouho lásky krásné princezny a světských radovánek, rád s tebou půjdu. Dobře, tady máš váček plný dukátů. Ať z nich ubíráš, jak ubíráš, bude stále plný. Rozvaž svůj vak, máš tam své šaty proměněné v knížecí. Ustroj se a za lesíkem na tebe už čeká několik služebníků s koněm. Sedni si na něj, jeď k zámku a dej si jméno nějakého prince nebo knížete. Ale vždyť já neumím mluvit, jak se na knížete patří a v prvním okamžiku se prozradím. O to se nestarej. Budeš umět všecko, nač si pomyslíš. A všecko se ti bude věřit. Jen jdi, dokud se tvůj kamarád nevzbudí. Na to čert zmizel. Když Jiřík rozvázal vak, opravdu tam našel skvostné šaty a začal se strojit. Potom šel za lesík, kde mu vyšňoření služebníci už přijížděli naproti a vedli bujného koně. Jiřík se na něho vyšvihl tak šikovně, jako by se byl cvičil u nejznamenitějšího podkoního. Na to se obrátil ke knížecímu zámku. Bořek se zatím probudil a když vedle sebe Jiříka neviděl, myslil, že šel už napřed. Sebral tedy své věci a pospíchal dál. Nechme Bořka jít, kam chce a nahlídněme, co se zatím dálo v zámku. Mladá princezna byla ještě v zahradě, když Jiřík přijel na koni. Dal se ohlásit u krále, že je ten a ten princ z té země, aby mu pán dopřál pohostinství. Král ho přijal s velkou úctou. Hned se chystali pokoje a služebníci do nich museli nosit princovi vaky a věci, kterými ho čert vybavil. Byla přichystána skvělá tabule a Jiřík se oblékl do samého zlata, aby se princezně zalíbil. A to se mu skutečně taky podařilo. Jak ho princezna spatřila, její přání bylo, aby u nich hezký princ zůstal navždy. Však se taky Jiřík okolo ní točil a od pusy se mu jen prášilo. Měl sám ze sebe radost, že mu hovor plyne jako voda. Když byl v zámku nějaký den, dělal, jako by už chtěl pryč, ale zatím měl dost strachu, aby ho nepropustili. Princezna však prosila otce, aby prince déle zdržoval, a to král taky učinil, a Jiřík zůstal rád, protože poznal, že ho tu princezna ráda vidí. Jednoho dne se jí vyznal ze své lásky. Když uslyšel, že i ona ho miluje, šel k otci a žádal o její ruku. Řekl, že je nejmladší otcův syn, že nemá žádné knížectví, ale že si může v tu chvíli koupit i to největší. Beze všech překážek jim starý král požehnal a Jiříka ustanovil za svého spoluvládce. Brzo se slavila svatba a Jiřík byl jako v nebi. Lidé ho měli rádi, neboť byl hodný a žádnému bez příčiny neublížil. Za několik let na to starý otec umřel a Jiřík se stal sám panujícím knížetem. Už měl dva syny a dceru a žil se svou manželkou velmi šťastně. Někdy si ovšem vzpomněl na čerta, ale vždycky si pomyslel, i do té doby je ještě daleko, kdo ví, co všechno se nestane. Ale ta doba uběhla jako nic a do 20 už scházel jen rok. Pro strach nemohl spát ve dne ani v noci. Bledý jako stín chodil po zámku a s bolestí se díval na své děti a na drahou manželku. Co by však ušlo oku milující choti? Často se Jiříka ptala, co mu schází, ale on se všelijak vymlouval a nikdy nechtěl povědět příčinu. Tak to trvalo celičký rok a už mu zbýval jediný den. Zamkl se do svého pokoje, aby neviděl manželčiny slzy a vyhnul se jejím otázkám. Večer se však dveře sami otevřou a do nich vkročí zeleně oblečený mládenec. No, Jiříku, pravil bledému knížeti. Jestli pak jsi vzpomněl, že dnes uplynulo 20 roků a že máš jít se mnou, Bodejť bych zapomněl. Ale vidíš, mám ještě všelijaké řízení. Ještě jsem se ani nerozloučil se svou manželkou. Popřej mi ještě 3 dny. To ti udělám. A mnohem víc. Vyber si po 3 dny denně 1 věc. Ať je jakákoli, a jestli bych nebyl stoji splnit, dám ti cedulku zpátky a víc na tebe nebudu mít už žádné právo. Jiřík byl za to čertovi velice povděčný. Mnohem veseleji vyšel z pokoje a šel ke kněžně, aby se s ní potěšil. Vyšli spolu na procházku do zahrady. Pověz mi, drahá, co by tě tak potěšilo? Máš nějaké přání? Ptal se Jiřík v naději, že se od manželky něco doví, protože si nedokázal žádnou práci pro čerta vymyslet sám. Můj drahý, já všecko mám, jen bych si přála, abys byl veselejší. Vždyť už jsem zase veselý. Ale pověz mi, jak pak bys ještě chtěla mít vylepšený zámek? Náš zámek je zpředu docela pěkný, ale zezadu není žádná vyhlídka. Kdyby tam nebyla tak mohutná skála, bylo by to lepší. Máš pravdu, odpověděl Jiřík, a hned se rozhodl uložit tu práci čertovi. Na večer už stál čert zase před knížetem. Optal se ho, co žádá, aby zase udělal. Chci, abys mě do rána odrovnal tu skálu, která nám vzadu zaclání celý zámek. Má se stát, jak žádáš, odpověděl čert a odešel. Kníže myslel, že to čert nedokáže, ale velmi se ulekl, když ráno přistoupil k oknu a spatřil širokou pláň, na které nebylo po skále ani památky. Jde pro manželku, že její přání je splněno. Pro boha muži, ty máš spolek s čertem, nebo jsi kouzelník? Zvolala kněžna s údivem. To bych ti byl tu radost udělal už dávno, ale já sám nevím, co se stalo. Snad naši rozmluvu včera poslouchal nějaký šotek. Přej si ještě schválně nějakou věc, jestli se i to vyplní. Kněžna ale byla chytrá žena. Poznala, že jí manžel něco strašlivého tají. Na oko tedy řekla, že si přeje celou tu širou pláň proměnit v nejkrásnější zahradu světa. Ale v duchu si myslila, jestli přání bude zítra splněno, Jiřík se mi musí přiznat. Večer tento úkol čert dostal a odešel. Když se ráno kníže probudil, zarazila ho vůně tisícerých květin v nejkrásnějším květu. Byl to krásný ráj. Přišla i kněžna a s hrůzou i zalíbením utkvělo její oko na rozkošné květnici. Najednou se odvrátila, vzala Jiříka za ruku a pravila: můj drahý muži, nyní mi nesmíš déle tajit, že máš spolek s čertem. Já to vím určitě. Pověz mi, na jak dlouho jsi mu zavázán, abych ti mohla přispět dobrou radou. Ach, už je pozdě, srdce moje. Dnes je poslední den, večer přijde ještě pro jeden úkol a pak jsem jeho. Na to Jiřík od začátku až do konce popravdě pověděl, kdo byl a co se s ním stalo. Kněžna mu ráda všecko odpustila, protože ho velice milovala a věděla, že chybil jen z lásky k ní. Nebuď smutný a neběduj, ať si toho žádný nevšimne. Budeme veselí a až večer přijde čert, jen ho pošli ke mně. Já si do té doby něco vymyslím. Jiřík byl jako znovu narozený a všechna tíže z něho spadla, jako by jak živo nic nebylo. Večer se v určenou dobu dostavil čert. Co pak si vymyslel dnes? Ptal se knížete. Jen jdi k mé paní, ona ti řekne, co chce. Čert vešel do kněžnina pokoje. Už ho očekávala. Ty jsi ten čert, co má odnést mého manžela? Ano. Můžu si tedy místo něj vyvolit jednu věc, ať je to cokoliv? Ano. A jestli mi ji nesplníš, nemáš nad ním už žádnou moc? Nemám. Dobře tedy. Pojď sem a vytrhni mi z hlavy tři vlasy. Ale nesmí jich být ani víc, ani míň. A ať mě to ani dost málo nebolí. Čert se zamračil, přistoupil blíže k paní, z čerstva vzal tři vlásky a vytrhl je. Ale paní přece vykřikla: au, vidíš, to máš už jeden vroubek. Já ti řekla, ať mě to ani dost málo nebolí, ale budiš, to ti prominu. Teď ty tři vlasy vezmi a změř je. Čert je změřil a paní zase pravila: nyní mi ty vlasy natáhni každý o dva lokte delší, ale ne, abys myslil, že je nastavíš. Čert se na ně chvíli díval, ale nevěděl si rady. Prosil tedy kněžnu, aby mu dovolila vzít je sebou do pekla a poradit se s kamarády. Kněžna mu to dovolila a čert i s vlasy zmizel. Když přiletěl do pekla, svolal všechny kamarády a položil vlasy před Lucifera na stůl a vypověděl, co se s nimi má stát. Tentokrát si prohrál, chytráku. Padl si na jinšího kosa. Co s nimi? Natáhneme-li je, přetrhnou se. Bouchneme-li do nich, roztlučou se. Dáme-li je do ohně, spálí se. Nezbývá ti nic jiného, než se vrátit a odevzdat cedulku. Teď jdi a odveď, co ti nepatří, řekl Lucifer. Čert zalítl tedy do zámku, ale bál se tam vstoupit, číhal proto u okna, až ho kníže otevře. Když se toho dočkal, hodil ceduly do pokoje a zmizel. S nevýslovnou radostí běžel Jiřík ke své moudré manželce, která už předem věděla, jak to dopadne. Oba děkovali Bohu, že je vyvedl z nebezpečí a žili spokojeně až do smrti.
1: Jak myslivec Drobínek vařil s čertem elixír. Jednou pršelo jako z 10 konví. Myslivec Drobínek koukal skrz zamlžené okénko hájovny a počítal si na prstech, přestane, nepřestane, mám jít do lesa, nemám jít do lesa. A venku se rozpršelo, až se tmělo. Nemám jít ven, dopočítal se Drobínek a zaradoval se. Ale pak povídá, a já stejně půjdu. Co bych to byl za myslivce, kdybych se bál trochu vody? Natáhl si holinky, na hlavu narazil široký klobouk z hřiba křemenáče a vydal se do lesa. Ale ještě neušel ani 10 kroků a hned u prvního dubu se zarazil, jako když mu kramfleky do země přibije. Z nejnižší větve něco visí, hlavou dolů, jako veliký chundelatý netopír. A rohy to má jako dva háky. To je mi ale prapodivné zvíře, podivil se myslivec. Takové jsem ještě nikdy neviděl. Chvilku to okukoval a pak do toho klepl svou sukovicí. A co ty si tady visíš v mém lese? Ten chundeláč se lekl, pustil se větve a spadl na zem. Co do mě šťoucháš klackem, ty hřibe? Naježil se zlostně. Já jsem čert. Já nejsem žádný hřib, povídá myslivec. Já jsem strážce tohodle lesa, myslivec Drobínek. Ale vypadáš jako hřib. A místo sojčího pírka ti z klobouku leze červ. Kdo to má poznat, co si zač? Mručel čert. Byl celý promáčený a bylo na něm vidět, že nemá náladu na nějaké dohadování. Drobínek, duše dobrá, dělal, jako by tu hašteřivost ani neslyšel. Povídá, a víš ty co, pojď se ke mně do chalupy usušit. Čert chvíli posmrkával, trucoval, ale nakonec ho ta mokrota a vlídné slovo přesvědčilo a šel. Doma myslivec rozhajcoval kamna a odšpuntoval láhev. A teď si dáme něco na zahřátí. Nalil dvě štamprlata, jednu přisunul před čerta, druhé si vzal sám. Ťukli si, čert povídá, ať žije peklo, Drobínek dodal až na věky a hodili to do sebe. Čert zachroptěl a honem si běžel na rozpálená kamna ochladit jazyk. Co to bylo? Slivovice, povídá Drobínek. Je to kus modrého nebe a vůně švestek. Vyhání to prý vlhkost a ďábla z těla. No, proti tomu vyhánění vlhkosti z těla bych nic neměl, zachrochtal čert, ale to s tím ďáblem, to by zrovna nemuselo bejt. Ale když už jsem tady, no tak nalej ještě jednu. Drobínek nalil, čert to do sebe lupnul, už se ani moc neošklíbal a oči se mu rozzářily jako dva lampiony. No to my v pekle neznáme, zamumlal a vypadl mu jazyk. My pijeme kolomas, šňupeme střelný prach, ale tohleto... No tak do třetice, nalej ještě jednu. Čert se rozbujařil, Mezitím už taky uschnul a ještě ta slivovice k tomu, zkrátka, popadly ho roupy. A podívej se, co já umím, křiknul a začal drobínkovi předvádět všelijaká kouzla a čáry. Plivnul do kouta čerti slinu a bum, vyletilo okno i s rámem. A bác, lusknul prsty a bylo to jako když hrom bije. A čmáho, plameny mu zasršely z čenichu. Když se vyřádil, povídá, ty, poslouchej, mysliveckej, když jsi mě tak dobře pohostil, já ti za to splním jedno přání. Co bys chtěl? Drobínek už taky něco popil, jinak by tu neřekl, ale svěřil se. Líbí se mi tady ve vsi jedno děvče, zapířil se. Mařenka se jmenuje, ale nějak se ke mně nemá, prý jsem moc malý. Čert si Drobínka změřil pohledem a povídá, no, nastavit tě nemůžu, ale mohl bych uvařit elixír lásky. A co pak to je, vyzvídal myslivec. No, to je takový nápoj z koření a bylin, prozrazoval čert. Když se ho někdo napije, koho uvidí jako prvního, do toho se zamiluje. No, to by bylo něco. Drobínek jenom roztouženě vzdychl. A že můžou hned začít vařit. Postavili na plotnu hrnec, čert tam něco nasypal a mumlal nějaké zaklínadlo. Myslivec zaslechl jenom poslední slova. A trochu kořání, ať se má milá nebrání. Z hrnce se zakouřilo a bylo uvařeno. Teď to musíme ještě do něčeho přelejt, nakazoval čert. Do čeho pak, rozlížel se myslivec Drobínek. A tadyhle, ta láhev od slivovice už je bez tak prázdná. Tak ten elixír přelili a hned za čerstva, že půjdou za Mařenkou. Drobínek ještě narychlo k láhvi přičichnul, oklepal se a povídá, nějak to vane po slivovici.
2: To nemůže škodit, mávl rukou čert. Jak jsem sám zjistil, účinek se tím jenom zvyšuje.
1: Čert vzal láhev, aby to prý myslivec ještě někde cestou nerozbrindal, a vyrazili do vsi. A že to dají Mařence hned okoštovat. Přišli ke stavení, kde to děvče bydlelo, tma už byla a ještě k tomu slabě poprchávalo. Už byli ve dvoře, když tu najednou čert nějak špatně šlápnul nebo co. Kdo ví, co tam na dvoře, taky všechno leželo. Zkrátka, kopyto mu ujelo a bác ho. Spadnul i s tou lahví na zem. Flaška s elixírem se rozkutálela, narazila do kozího chlívku a rozbila se. Z chlívku vystrčila hlavu koza. Olízla kalužinku rozlitého elixíru a v tu chvíli uviděla čerta. Jen to v ní zacukalo. Upřela zamilovaně na pekelníka své hnědé oči, koketně přivřela víčka a lásky plně zamečela.
2: Toto vzalo ale pěkný konec, zděsil se čert, když zahlédl kozu. Rychle pryč!
1: Utíkali zpátky do myslivny. Ale ještě za sebou ani pořádně nepřibouchly dveře, něco tluče venku kopítky. Drobínek s čertem vykoukli špehírkou. Koza s utrženým kusem provazu na krku stojí před myslivnou. Dívá se roztouženě na čerta a něžně pomekává.
2: No, to mi ještě tak chybělo, zabědoval čert, zamilovaná koza. A ještě k tomu do mě.
1: Dál už na nic nečekal. Ani mu nezbyl čas, aby se s drobínkem rozloučil. Zadupal kopytem o podlahu a vypařil se. Jenom obláček dýmu po něm zůstal. A jak to bylo dál? Koza ještě chvílku postávala před myslivnou a pak se vrátila domů. Asi z ní ten čertí elixír lásky zase hned vyprchal. A myslivec Drobínek, ten tu svoji mařenku nakonec přeci jenom dostal. I bez elixíru. Neboť mařenka velice brzy přišla na to, že není vůbec důležité, jak je Drobínek veliký, ale jak je veliká jeho láska k ní.
3: Příběh devátý o bláznivém větru. A bylo zase ráno, ale nebylo tak teple jako dřív. Venku foukal vítr ze Strnišť. Tatínek, raní pták, vstával o 6 a měl už za sebou hromadu práce. Maminka nakrmila slepice i psa a upletla 1/4 metru šály a zahradnický chlapeček spal a spal. Ten náš kluk se pro samé spaní ani neožení, řekl tatínek a otevřel okno, aby na toho 7 spáče pustil čerstvý vzduch. A jak to okno otvíral, někdo mu ho vytrhl z rukou. To byl ten vítr ze Strnišť. Tam je ale bláznivý vítr, zavrtil nad tím hlavou zahradník. To na Radovana zapůsobilo. Bláznivý vítr ještě neviděl. A tak vyskočil z pelíšku, aby o to nepřišel. Ta podívaná stála za to. Všechny stromy rostly nakřivo. Prádlo na šňůře nevyselo, ale vlálo jako prapory. Kouř ze skleníkového komína nestoupal k obloze, ale čoudil si to na stranu. Celý svět mířil vlevo. Radovan nemohl z vědavosti ani dosnídat, jak se do toho větru těšil. Než se najím, tak přestane, strachoval se. Neboj se, řekla maminka, když fouká ze Strnišť, to je kolikrát na celý den. A cože si tak pohvizduje? To píská na posekaná stébla jako na píšťalky, řekla maminka a šoupla mu do pusy poslední kousek buchty s tvarohem. Nevěřili byste, jakou měl vítr sílu. Sotva Radovan vyšel ven, opřel se o něj a šup s ním doleva. Jenže tam zrovna šel tatínek a šel doprava. Smůla byla, že šel pospátku, protože držel na prsou celý vysoký komín z květináčů a nechtěl, aby mu je vítr sfouknul. Když se srazil s Radovanem, zavrávoral, chvíli s komínem balancoval, ale pak se mu komín zlomil a myslím, že takové 3-4 květináče to nepřežili. Tatínku, střepy, budeme mít štěstí, řekl pohotově Radovan. A pak pro jistotu honem mazal pro smetáček a lopatku. Ale k zametání se už nedostal, protože spatřil neuvěřitelný výjev. Kolem plotu spěchala Kateřinka. Spěchala není to pravé slovo, Kateřinka pádila. Ručičky měla před sebou a vypadalo to, jako by jí něco táhlo. Radovan si stoupil na špičky a teď to viděl jasně. Táhla ji nafouknutá silonová taška. Držela ji vší silou za ucha, asi šla s tou taškou do zahradnictví pro zeleninu, ale vítr jí do zahradnictví nepustil a táhl jí kolem vrátek dál a dál. Snad chudinka také něco volala, protože otevírala pusu, jenže vítr ze Strnišť jí ta slova okamžitě sebral a odnesl vlevo. Mezi námi, kdyby byla Kateřinka tu tašku pustila, ona by splaskla a přestala by jí vláčet cestou necestou. To máte jako s papírovým drakem. Ten taky dělá dojem, že má Bůh ví jakou sílu, táhne vás jako zjednaný a když ho přestanete držet, je po síle, zvadne a spadne. Jenže po Kateřince nemůžete chtít, aby tyhle věci věděla, poněvadž je malá a neskušená. Jistě měla především strach, co by bylo doma, kdyby se vrátila bez tašky. A tak se té hnací tašky pevně držela, až zmizela v daleké levé dálce. Mami, tati, Kateřinku unes vítr, vykřikl Radovan a protože to byl kamarád na slovo vzatý, neváhal a blesku rychle vyběhl za ní. To je ale drzost. Jen vyrazil, vítr mu ukradl klobouk. Ale to se přepočítal. Pes Kvik po něm pohotově chňapnul a bylo po krádeži. Hodnej pejsek, zakřičel mu chlapeček zblízka do ucha, aby si vítr náhodou tu pochvalu nepřivlastnil, a přitom ho napadlo, že na pátrání po Kateřince by měl vzít Kvika sebou, jelikož Kvik byl mimo jiné také pátrač. Málem bych vám zapomněl říct, a to je důležitá věc, že Kateřinka včera zapomněla v zahradnictví kočárek s panenkou Bětkou, což se teď ukázalo jako dobrá zapomnětlivost. Z té panenky teď totiž Kvik krásně nasál Kateřinčinu vůni a hned u vrátek bezvadně chytil stopu. Cestou potkávali občany, kteří se v předklonu drali proti větrnému proudu. Prosím vás, nepotkali jste holčičku v brýlích? Volal na ně Radovan, ale oni nic neslyšeli. Drželi si čepice a šátky a neodpovídali. Tak si Radovan dělal prstem kroužky kolem očí, což byly Kateřinčiny brejličky, a tomu občané rozuměli. Přikyvovali, také si dělali kolem očí kroužky a ukazovali za sebe. A tak běželi s větrem v zádech cestou, potom necestou, proběhli živým plotem, potom mrtvým plotem, vyškrabali se na obrovskou hromadu písku a za tou hromadou se zastavili, neboť dál už nemohli, protože dál už byla jen voda, samá voda. A Kateřinka nikde. Aby se tak utopila, pomyslel si Radovan, a při tom pomyšlení se mu sevřelo srdce. Ale pak si všiml jedné podivnosti. Na hladině té velké vody, tam, kam vítr nemohl přes haldu písku dofouknout, se v jednom jediném místě dělaly kroužky. Jakoby z výšky na hladinu něco drobného padalo. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil bagr. Měl rameno napřažené nad vodu, na konci toho ramene byla bagrovací lžíce a v té lžíci seděla Kateřinka, až tam jí ten hrozný vítr zavál. A jak plakala, tak se dole na hladině dělala ta kolečka. Radovanovi hned to svírání u srdce polevilo a zvolal. Kateřinko, neplač, nezoufej a nenakláněj se, my tě z toho dostaneme. Jako veverka vyšplhal po bagru až k zasklené kabině a nahlédl dovnitř. Ale bylo tam jen prázdné sedátko a spousta pák. Pár kroků za strojem stála maringotka. Tam by mohl bagrista být, napadlo Radovana. Buď se tam ohřívá, nebo tam jí, nebo tam spí. Ale když doběhl až ke schůdkům toho obývacího vozu, spatřil na dveřích visací zámek. To bylo zlé. Znamenalo to, že řidič od bagru už má po směně, že už je doma, klidně si sedí, vypráví rodině, co všechno vybagroval a vůbec neví, že má na lžíci Kateřinku. Ale nebyl by to Radovan, kdyby nepřišel na nějaký výborný nápad. Kateřinko, neboj, něco nebojácného si zpívej, my jsme tady co by dub. Řekl a pes Kvik, jako by věděl, co má za lubem, zabral všemi čtyřmi a už táhne chlapečka proti větru. Takže ani neslyšeli, jakou nebojácnou píseň si Kateřinka zpívala. Zaslechli jen začátek a ten byl. Já se vůbec nebojím, ha, ha, ha, nebojím, to bych byla blázen, kdybych se bála. Ha, ha, ha. Radovan musel uznat, že to byla píseň proti strachu jako dělaná. Když dorazili k domovu, vítr se utišil. Stromy se napřímily, prádlo na šňůře se uklidnilo a viselo dolů. Kouř z komína stoupal nahoru, jak to má být. Maminka si právě dala na dvě židle necky a začala do nich hadicí napouštět vodu. Kde máte Kateřinku? Zeptala se. Na lžíci, řekl zadýchaný Radovan. A než se maminka vzpamatovala, najednou vidí, že voda z hadice teče na zem, necky jsou dnem vzhůru a na malých nožičkách utíkají ke kůlně. Ale maminka poznala podle botiček a ponožek, komu ty nožičky patří. Radované, hned mi vrať ty necky, křikla. Až zachráníme Kateřinku, ozvalo se z kůlny a hned na to odtud vyrazil Kvik, za ním na řetězu Kateřinčin kočárek, na něm necky a v nich Radovan. A teď vás musím na něco upozornit. Kdykoliv zapřáhnete psa do kočárku, aby vám zavezl necky k vodě, prosím vás, naložte je podélně. Jakmile je dáte na šířku jako Radovan, neprojedete vrátky. Pes projede, kočárek taky projede, ale necky se zarazí o sloupky a žuchnou na zem. A když v nich budete sedět, žuchnou i s vámi, jako teď s Radovanem. Bylo to legrační, to ano, ale zdrželo to záchranné práce. To máte přivolat psa s kočárkem zpátky, znovu ty necky naložit, znovu do nich vlézt, ale tentokrát je Radovan umístil správně a tak šťastně prosvištěli živým i mrtvým plotem až k jezírku. A tam pes Kvik záchranné práce velice urychlil. Jelikož se mu nechtělo do vody, na samém břehu nečekaně unul vpravo. A síla, která se jmenuje setrvačnost, si řekla, to je něco pro mě, a šoupla ty necky s Radovanem na palubě rovnou na hladinu. Kateřinka přestala zpívat nebojácnou píseň a nadšeně na záchranáře mávala. Radovan pádloval oběma rukama a za chvilku byl pod lžící. Seskoč, Kateřinko! Kateřinka se na lžíci postavila, rozhoupala se ke skoku, ale místo, aby skočila, ustrašeně si zase sedla. Radovan chtěl přemlouvat přemlouvacími slovy jako neboj se a nic se ti nemůže stát a nebuď sráb, ale nepřemlouval jí, protože dostal skvělý nápad. Kateřinko, taška, řekl a oběma rukama si udělal nad hlavou půlkruh. Kateřinka poznala, že to znamená padák. Roztřepla svou silonou tašku, která jí vlastně do toho neštěstí dostala, přidržela si ji nad hlavou a skočila. Taška se nadmula a holčička se volně snesla do necek, jako se snáší chmíří z pampelišky. Umíte si jistě představit, jak silně Radovanovi děkovala. Chtěla mu dokonce dát pusu, ale to bylo velice nebezpečné, protože když se k němu přiblížila, plavidlo se ošklivě naklonilo a tak zahradnický chlapeček velice rozumně řekl, ať si to líbání nechá, až budou v suchu. A jak tak vesele pluli ke břehu, najednou slyšeli, haló, proč neskusíte velrybu? Vy, kteří jste si až doteďka říkali, jak je to možné, že tu dneska neřádí zlý výrostek Hugo? Už si to přestaňte říkat, poněvadž Hugo sedí na břehu. Radovan přestal pádlovat a zeptal se, jakou velrybu? Když se vytáhne ten kolík, stane se z necek velryba, to je vyzkoušený, řekl Hugo. Radovan se zamyšleně podíval na kolík, který trčel ze dna lodi. Kateřinka mu sice šeptala, aby na Huga nedal, protože je to lhář všemi mastmi mazaný. Ale Radovan byl na velrybu zvědavý. Sáhnul na kolík a pro jistotu se ještě zeptal, a co když se nám velryba nebude líbit? Tak ten kolík zase zastrčíte, to je vyzkoušený, řekl Hugo. A tak Radovan zavyklal kolíkem a vytáhlo. Vytryskl gejzír vody. Hugo se na břehu popadal za břicho a volal, přesně tak to dělá velryba. Obě děti v neckách se pokoušely s velrybou skoncovat, ale kolíku se nechtělo zpátky do díry a v neckách přibývalo vody a začaly se potápět. Kvik nemá vodu v lásce, ale když jde o všechno, tak do ní skočí láska neláska. Radovan se chytil jeho řetězu a volal, plav, Kviku, plav, ty náš pejsku zlatej. A Kvik tomu rozuměl, poněvadž byl na ten povel zvyklý. Když pan zahradník chtěl, aby pes přestal rejdit v záhonech, také mu říkal, plav, Kviku, plav. Ale ty náš pejsku zlatej neříkal. Sotva ten obětavý pes dovlekl děti ke břehu, vrhl se neohroženě na zlého výrostka a štěkal na něj nadávky nejhrubšího zrna, takové, jaké čistokrevní psi ani neznají. Hugo před Kvikem ustupoval, dělal, že má prostrach uděláno a říkal no, no, no, no. A ustoupil až ke kočárku, tam ztratil rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou rovnováhu, nerad se do něj uložil a kočárek se s ním rozjel do vody. Když se napil a vypustil vodu svou nevymáchanou pusou, děti se smály a

Jak je těžké ukrást auto, co mluví. Napadl první sníh a golfík najednou panu Honzovi povídá. Můžeš mi koupit zimní boty? Trochu je mi zima na kola. Myslíš asi zimní pneumatiky, opravil ho Honza. To se ví, že ti je koupím, ale až přijedeme z dovolené. Pojedem totiž spolu a taky s Helenkou na jih k moři, ještě trochu užít sluníčka. To se moc těším, je, jenom abych si nespálil lak, ale vlastně, když jsem do červená, tak by to nebylo ani moc vidět, zamyslel se golfík. Nemohl se dočkat, až bude sobota a pojede se. Helenka napekla na cestu dobrý jablkový koláč a pro golfíka vzala kus jahodového dortu. Děvčata a kluci slíbili, že budou panu Honzovi hlídat dům a Michala, že bude chodit zalévat kytky. A Honzo, dejte pozor na golfíka, volal Jirka. Bude se nám po něm stýskat. A tak Honza šlápl na plyn a Helenka sledovala mapu, kudy vede dálnice směrem do Španělska. Jeli tam celé dva dny a golfík dorazil tak unavený, že v hotelové garáži usnul ještě dřív, než Honza vypnul motor. Druhý den se všichni probudili do krásného sluníčka. Honza jel po snídani golfíka umýt a Helenka mu dala velkou porci vanilkové zmrzliny, kterou měl golfík moc rád. A pak se všichni vesele vydali k moři. Golfík stál na parkovišti a Honza, nic zlého netuše, se s Helenkou uvelebil pod širokým pruhovaným slunečníkem. Kde pak by je napadlo, že je pozorují dva lumpové, kteří čekali na příležitost ukrást takové prima auto. A zatímco golfík klidně podřimoval na slunci, už byl motor nastartovaný a oba lumpové ujížděli směrem do města. Tentokrát měli ale smůlu, protože netušili, jaké auto ukradli. Golfík se brzy vzpamatoval zleknutí, že jede bez pana Honzy a že vůbec nerozumí, co si ti lumpové povídají. A když projížděli křižovatkou, kde stál policista, tak zakřičel. Pomoc, já jsem ukradenej! Všichni se sice otočili, ale nikdo mu nerozuměl. A tak se snažil si rychle vzpomenout na nějaké španělské slovíčko. A podařilo se. Když uviděl na příští křižovatce stát policistu s motocyklem, zavolal španělsky policajt hlupák. A to jste měli vidět. Ten španělský policista zrudl vzteky, nastartoval motocykl a hurá za golfíkem. A než si lumpové uvědomili, co se děje, už je předjížděl policista na motocyklu. A když zastavili, stály u nich už další dvě policejní auta, která zavolal policista na motocyklu vysílačkou. Ještě nikdy v tomhle městě se nedostali lumpové tak rychle do vězení a auto tak rychle zpátky ke svému šťastnému majiteli. U pana Honzy zvonili telefony, všichni reportéři chtěli něco vědět o jeho zázračném autě, televize chtěla golfíka nafilmovat do večerních zpráv a pan ředitel hotelu poslal golfíkovi velký dort s nápisem Náš hrdina. Honza s Helenkou se smáli, protože to nebyla klidná dovolená u moře, ale pěkný blázinec. A tak už se všichni těšili domů. Ale nejvíc se těšil golfík, který pořád myslel na to, až to bude doma vyprávět dětem. To bude něco.

0: milé děti, zdraví vás Tommy Kup.
1: Je, moment. Moment, počkat. Že vy nevíte, jak to bylo s tím koníkem, který mluvil, že ne? A s jedním princem. No tak nevadí, Tommy Kup vám to poví. Pohádky většinou začínají bylo nebylo, ale já vám teď povím, děťátka, jak to bylo doopravdy.

0: Byl jeden král a musel odjet do boje dřív, než se mu narodilo děťátko. A jak byl překvapený, když po návratu spatřil, jak se mu narodila dvojčata, synové, a jak mezi tím vyrostli. 7 let byl pryč. Ten mladší syn se stále batolil kolem maminky, hopkal po kobercích nebo si hrál se služebnými. Ten starší synáček za to trávil celý čas u koníka. Jezdil, oháněl se dětským mečíkem, šplhal po žebřících, jako by hradby cizích zámku dobýval. Král měl z dětí radost a oba chlapce měl hrát stejnou mírou. Jednou ale přišel čas, kdy se mělo rozhodnout, který syn se stane budoucím králem. A tu si král uvědomil, že vlastně neví, který je prvorozený, a zeptal se na to královny. Tenhle, řekla královna a ukázala na svého mazánka, toho měkošlápka. Všem ve skutečnosti prvorozený byl ten odvážnější a bojovnější. Ten, když uslyšel, jak nespravedlivě matka rozhodla, běžel celý nešťastný a zoufalý za svým milovaným koníčkem.
1: Koníčku, taková nespravedlivost. Já jsem prvorozený. Do světa půjdu. Stanu se králem, ale jinde. Pojeden, viď? Hned teď.
0: Tu mu koník odpověděl, představte si, lidským hlasem.
2: Správně ses rozhodl. Nepojedem však hned. Napřed požádej otce o svolení.
1: Ne, nechci čekat. Ani o nic žádat.
2: Měj trpělivost a požádej otce. Ale nikoho sebou neber a na jiného koně než na mne nesedej.
1: A jak to, že mluvíš lidským hlasem?
2: To je mé tajemství. Chci být tvým rádcem a ochráncem. Sám se svou horkou hlavou bys cíle nedosáhl.
1: Dobrá koníčku. Jdu za otcem.
0: Princ se dál koníka na nic neptal a běžel za otcem. Král nerad a teprve po dlouhém přemlouvání svolil. No ale chtěl, jak se sluší a patří, poslat s mladým princem velkou družinu.
1: Ne, otče, pojedu sám.
0: Odmítl princ tak rozhodně, že král i tomu přivolil. Princ zamával na rozloučenou a tryskem vyrazil z nádvoří. Projel branou a na polní cestě se za ním zdvihl velikánský oblak prachu.
1: Koníčku, leď kam tě nohy nesou. Jsme volní.
2: Dobře si jednal. A teď se drž.
1: Leď ještě rychleji, koníčku. To je krása.
0: To je jízda. To je jízda, to je let. Koník má srst jako aksamit, nohy jako strunky a čerstvý je jak horská bystřina. Letí přes louky, potoky přeskakují. Ujeli hodný kus cesty a koník zpomalil. Pod kopcem se objevilo město s mnoha věžemi a vznešeným zámkem. Honosné prapory na něm vlají a princovi se z ničeho nic rozplouklo srdce. A tu koník uhýbá z cesty a míří k velké skále na kraji lesa. U ní se z ničeho nic zvedá na zadní a předními kopyty tluče na skálu. A skála se s rachotem otevírá.
1: Koníčku, kde to jsme?
2: Ve stáji přece nevidíš? Nyní mě tu necháš a půjdeš do města. Na zámku požádáš o službu.
1: O službu? Jsem princ?
2: Budeš se vydávat za němého. Král tě přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš.
1: Za němého?
2: A budeš-li cokoliv potřebovat, přijď a zaklepej 3x na skálu.
1: Dobrá, půjdu. S Bohem.
2: Ještě ne. Napřed se převlékni.
0: Princ se převlékl a aby ho nikdo nepoznal, převázal si ještě oko černým šátkem.
2: Jak se ti líbím. Sluší ti to. A pamatuj, musíš zůstat němý.
0: Princovi se převlečení líbilo a umínil si, že se bude tvářit co nejskroušeněji. Koníkova slova se vyplnila. Král se slitoval nad jeho mladostí, přijal ho do služby a po krátkém čase dokonce zjistil, že ho může ke všemu řízení potřebovat. I zavolal své tři dcery.
3: Zdoběno!
4: Ano, tatínku?
3: Budínko!
4: Co si přeješ, tatínku?
3: Slavěno!
4: Už běžím, tatínku.
0: To jsou oni. Zdoběna, Budínka a Slavěna.
3: Musím vám něco oznámit.
5: Ano, tatínku?
0: Král pokývl prstem na prince, aby k němu přistoupil. Položil mu ruku na rameno a řekl:
3: Náš němý služebník je šikovný písař a nejen to. Umí věci pořádat, jako by odjakživa na zámku žil.
0: To se smějí, protože princ se zatvářel důležitě a horlivě přikivuje. No, jde mu to dobře.
6: Ba, ja, ja.
3: No, jinochu, od dneška budeš mým správcem, rádcem a písařem.
6: Ba, ja, ja.
3: Musíš mít jméno.
6: Ba, ja, ja.
4: Jaromil, Vyclavěnko, tak chceš přeci, aby se jmenoval tvůj ženich?
3: No tak, Budínko, myslím to vážně.
7: A co Zimomil, je na tebe takový studený, Slavěno, viď?
8: Tatínku, když na všechno říká bajaja, co kdybychom mu tak říkali? Bajaja.
3: Bajaja. Ale zní to líbě. No, líbí se ti to jméno.
6: Bajaja.
7: Je od Slavěny.
8: Nech toho.
3: No, můj ráče a písaři Bajajo. Pojď, napíšeš list knížeti Mojmírovi.
6: Bajaja.
8: Napiš, že Budínka po něm blouzní.
9: A pořád jí?
4: Opovaž se.
9: A že Zdoběna se tak nadarmo nejmenuje. Pořád se přizdobuje, aby byla nejkrásnější, až k nám přijede.
3: Pojď, Bajajo.
7: Bajajo. Ty se nerozloučíš se svojí nastávající?
3: Zdoběno, Budínko, nezlobte jí.
4: Slavěno, neutíkej.
0: Bajaja. Král má pravdu, zní to libě. Princ měl radost, že dostal jméno právě od Slavěny. A dělal všechno, aby se jí zalíbil. No, toho si její sestry dobře všimly, jim by se to totiž také líbilo. Ale život v přestrojení se Bajajovi zamlouval. Měl radost, že ho král povýšil a už se nemohl dočkat, až si jednou strhne pásku z oka, promluví a krále i Slavěnu i její sestry překvapí. V duchu děkoval koníkovi, že mu připravil tak veselé dobrodružství. Jenže koník neposlal Bajaju na zámek pro nic za nic, jenom aby dělal němého. To poznal Bajaja hned na zítří.
3: Bajajo, je čas děvčatům ženichy vybírat. Napíšeme a rozešleme listy knížatům sousedních zemí.
10: Královská jasnosti, nesu strašlivou zprávu.
0: Do síně vběhl udýchaný pastýř, poklekl na jedno koleno a pokřižoval se.
10: Jsem pastýř u Dolního Luhu. Ach, královská jasnosti, ta hrůza... To neštěstí.
3: Co je? Mluv.
10: Tři hrozní draci, kteří naše město už jednou soužili a jasnou královnu utrápili, přilétli zase pro vaše jasné dcery. Ach, takové neštěstí.
3: Tak přece. Běda. Bajajo. Tři nejstrašnější dny mého života nadešly. Zdoběna, Budínka i Slavěna musí zahynout ve spárech těch příšer.
6: Bajaja?
3: Tři draci. Jeden 9hlavý, druhý 18 a třetí 27hlavý, kdy si přilétli. Plenili město, dobytek, lidi trhali. Marně jsem vojsko proti ním posílal.
6: Bajaja.
3: Až vědma mi řekla, že utrpení všech zastavím jen tehdy, přislíbím-li těm saním, že jim své dcery obětují, až dorostou. Královna hořem zemřela.
6: Bajaja.
3: Není pomoci. Nikdo je nepřemůže. Sám bych se s nimi byl, ale jsem starý. Ach.
0: Bajaja měl co dělat, aby se rozčílením nepodřekl. Poznal, že nadešla právě teď jeho chvíle. Musel však do večera vyčkat, než se mohl rozeběhnout za koníkem. Snažil se mezi tím královi dcery uchlácholit, že se zachránce jistě objeví, ale oni, chudinky, nechtěli nic slyšet.
1: Koníčku, porad, co mám dělat. Tři draci přilétli.
2: Vím. Zdvihni kámen pod mým žlabem a vyndej, co uvidíš.
1: Ach, to je krásná zbroj. Děkuju ti, koníčku. A druhá a třetí. A meč. Pod ním budou dračí hlavy padat jak máslovky. Konečně Slavěna pozná, kdo jsem.
2: Ještě ne. Ještě nenadešla ta chvíle.
1: Kdy tedy?
2: Napřed si vezmi červenou zbroj.
0: Koník jakoby se usmál, když si princ sedl na truhlu a chytil se za hlavu. Jemně ho postrčil kopytem, opravdu jenom jemně do něj strčil. Princ s nešťastným pohledem vstal a vzal si červenou zbroj s červeno-bílým chocholem. Ale jen popadl meč do ruky, zase do něho vjel život. Vyhoupil se na koníka.
1: A jedeme.
2: Pamatuj, nesmíš ze mne se sednout. Až draka přemůžeš, budou tě chtít král i dcery oslabovat.
1: No vidíš.
2: Nesmíš promluvit. Ani slovo.
1: Ale to přece...
2: Jen pokyneš a vyrazíš se mnou ke skále.
1: Poslechnu tě. Ale zítra...
2: Ani zítra, ani pozítří. Pevně se drž.
0: Zatímco koník s princem jedou tryskem přes pole, smutečný průvod už došel ke skále, kde čeká devítihlavý drak na svou oběť. Chudinka zdoběna.
7: Otče, já nechci. Sestry, pomozte mi.
2: Nedá se nic dělat.
7: Otče, zdoběno, někdo na pomoc přijíždí. Tam, pohleďte. Rytíř v červené zbroji.
2: Ach, opravdu, bože.
7: Drak už vylézá.
0: Šukovi v oči, to je příšera. To je strašná příšera. Bajaja se tryskem blíží, ale nezastavuje se. Utěl mu v jízdě dvě hlavy. Bravo, otáčí se a znovu útočí. Jeho červená zbroj jakoby oslňuje v raním slunci žluté dračí oči. Pozor, šup, další dvě hlavy, skvěle, další hlava dole a další. Poslední drakova hlava syčí, čtí plameny a kouř. Drak zuřivě mává křídly, chce snad Bajaju větrem zastavit. Bajaja obrací, útočí, šup, hlava se uhnula, Bajaja utěl křídlo, drak zuří a teď šup. Poslední hlava.
7: Zvítězil. Sestry. Otče.
0: Sestry se radostí objímají, král má slzy v očích a spěchá k udýchanému a vyčerpanému Bajajovi, tedy k neznámému hrdinovi.
2: Šlechetný vysvoboditeli, jak jsme ti vděční, přijmi pozvání do mého zámku. Rytíři, neodjížděj!
7: Rytíři, zachránče můj, vrať se!
2: Kdo je ten chrabrý hinoch?
7: Kéž by přijel i zítra, i pozítří.
1: Děkuji ti, koníčku.
2: Dobře jsi svedl. Teď se však rychle převlékni a spěchej do zámku.
0: Bajaja tentokrát poslechl na slovo a vrátil se. Královi dcery mu opřekot vyprávěli o statečném rytíři, i král mu popisoval boj s drakem a litoval, že nemohl statečného zachránce uctít. Bajaja horlivě přikyvoval hlavou a celý den s nimi sdílel radost i obavy, zda rytíř přijede i druhý den. Ovšem, jak nastala noc, vytratil se a spěchal ku skále.
2: Dnes si oblékni modrou zbroj. Bude to těžší než minule.
0: Řekl koník Bajajovi. Za svítání vyrazili ze skály.
4: Tatínku, mám strach. Vidět, že přijede.
11: Kéžby, Budínko.
7: Jen jestli není zraněn.
4: Drak, bože, Budínko, je tak strašlivý.
7: Rytíř jede, tentokrát v modrém.

0: a znovu se řídí Bajaja na svém koníkovi. Drakani nestačil vylézt celý ze skály a už byl o 3 hlavy kratší. Bravo, Bajaja, výborně! Ježišmarjá, ta příšera běsní. Chce Bajaju zadusit kouřem a spálit ohněm. Ovšem, Bajaja, výborně! Bajaja mu utíná další hlavy. Koník uskakuje před jeho pařáty. Bajajův meč se míhá. Výborně! Skvěle! Skvěle, Bajaja!
1: Zvítězil! Budinko si zachráněná!
2: Stateční rytíři, chrabrý jinochu, neodjížděj!
1: Zachránče náš, vrať se!
3: Přijeď zítra, stateční rytíři.
1: Bajajo, kde jsi byl? Představ si, dnes měl modrou zbroj a modrobílý chochol. A jak se byl?
3: Měla jsem u něj takový strach. Kéž by přijel i zítra.
4: Bajaja.
3: Bůh ví, byl tak vyčerpán, když odjížděl. A jeho koník kulhal.
1: Škoda, že opět odjel.
3: Přijede-li zítra a draka přemůže, kleknu mu k nohám a uprosím ho, aby zůstal.
4: Bajaja.
1: Určitě odjede. Odjel dvakrát.
3: Nepustím ho. Nevezmu si smuteční šaty jako vy. Obléknu se do těch nejkrásnějších, co mám. Zůstane. Víš, že zůstane, Bajajo.
4: Bajaja.
0: Bajajovi bylo krásně, ale zároveň těžko. Nohy se mu podlamovaly únavou, ale Slavinina slova ho nadnášela. Celý den byl v dobré náladě a rozhodl se, že uprosí koníka, aby směl na zítří promluvit. Už se nemohl dočkat. S večerem padl na zámek stín. Kdo mohl s jistotou vědět, že se tajemný rytíř znovu objeví? Jen Bajaja, no ale toho si nikdo nevšímal. Všichni trnuli hrůzou z příštího rána. Toho Bajaja využil a spěchal za koníkem ke skále.
5: Dnes tě čeká nejtěžší souboj. Vezmi si bílou zbroji.
6: Mám k tobě velkou prosbu, koníčku.
5: Ne, ani dnes nesmíš zůstat a promluvit, princi.
6: Ale já musím.
5: Pokyneš a odjedeš jako předtím. Buď trpělivý.
6: Prosím tě, koníčku.
5: Pospěš si, chceš-li zachránit Slavinu. Svítá.
0: Prr, fuj. Představte si 27 dračích hlav. 27 šupinatých, žlutookých, ošklivých, plameným šlehají mezi zuby, obrovské pařáty sekají kolem a to všechno teď vylézá ze skály. Chudinka Slavěna, zbledla jako sníh, ale neustupuje. Má zavřené oči a čeká na nejhorší.
3: S Bohem, otče, sestry, přijíždí.
1: Celý v bílém, na malém koníku. Je to on!
0: Drak seká koníka do boku. Koníček krvácí. Bajaja utěl drakovi pařát, to je ono. Drak se nemůže hýbat. 3 hlavy najednou padají. Koník přeskočil drakovo tělo a Bajaja mu zezadu utíná 4 hlavy i s dlouhými krky. Drak se nevzdává. Bajaja se ovšem na chviličku zastavil, jako by už nemohl. Drak se nad ním vypíná, tu Bajaja znovu vyráží. Skvěle, skvěle, výborně, co sek to několik hlav. Bravo! Drakovo bezhlavé tělo padá. Sláva, zabil tu příšeru, ale sotva se drží v sedle.
2: Jak hluboce jsem ti zavázán, neznámý zachránče. Jsi zraněn. Mí ranhojíči ošetří tebe i tvého koně. Neodjížděj.
3: Můj vysvoboditeli, snažně vás prosím, zůstaňte. Chci sama vás ošetřovat. Proč odjíždíte? Ach, zdvihněte hledí, ať spatřím vaši tvář.
7: Zůstaňte, šlechetní rytíři. Prosím vás.
1: I já vás chci ošetřovat. Já první vám vděčím za život.
0: Bajaja už zdvihá ruku ke hledí. Tu se koník z posledních sil vzepjal a vyráží pryč.
8: Fuj, jsem se lek. Já už si dovedu představit, jak bylo Bajajovi. Ale kdo ví, co by se stalo? Dojeli ke skále, oba úplně vyčerpaní.
6: Koničku, děkuju ti.
5: Neotálej, spěchej do zámku.
6: Jsi zraněn?
5: Běž.
8: Baja se převlékl, převázal si pásku přes oko, poplácal koníka vděčně po krku a vydal se k zámku. Chudák sotva jde, sotva nohy vleče, ale je mu dobře, už se těší, co mu budou zdoběna, budinka a zejména slavěna vyprávět o neznámém rytíři. Víte co? Zatímco jde úvalem mezi lesem a polem, aby ho nikdo neviděl, otočte si kazetu. Je teď upadl? Leží? Ne, už vstává. Otočte si kazetku, ano, já doufám, že na druhé straně kazety už budeme v zámku. A víte co? Nechme ho jít. Tak, můžete se klidně posadit, Baja se napil a umyl ve studánce u rozcestí a vešel do zámku, jako by byl jen na procházce v zahradě. Dobře to umí hrát, chlapec, výborně. Ostřím svůj dalekohled všudy vid. Ano, teď vstupuje do síně a rozradostněné dcery se proti němu vrhají, skoro jako dračí hlavy, ovšem mnohem hezčí a příjemnější.
9: Bajajo, kde jsi byl? Kdybys viděl toho rytíře, jak se byl?
1: Odjel, ale díval se na mě. Určitě se zase vrátí.
10: Tak zvláštně naklonil hlavu, když jsem mu řekla, aby zůstal, že mu já první vděčí za život.
9: Ne, na mě se díval. Už zvedal hledí.
10: Bajaja, co ty víš, když jsi tam nebyl?
1: O mě bojoval nejvíc.
6: Bajaja.
10: Co je ti, Bajajo?
9: Není ti dobře, Bajajo. Posaď se.
8: Tu vchází král a tváří se velice ustaraně.
2: Ach, dcery mé, jednoho neštěstí jsme se zbavili a druhé nám vpadá do zad. Sousední vojska stojí na hranici. Bajajo, co je ti? Teď nesmíš churavět.
10: Tatínku, bude vojna.
2: A zlá. Přesila je veliká.
9: Co bude s námi?
2: Bajaja se o vás postará. Já musím do pole.
9: Raději půjdu s tebou, než být pod jeho ochranou.
10: Ze strachu před drakem se roznemohl. Podívej.
2: Bajajo, zmůž se, spolehám na tebe.
6: Bajaja.
2: Rozešli listy a posly knížatům, ať se s vojskem dostaví co nejrychleji k Černému boru. Já vyrazím i hned.
6: Bajaja.
8: Z Bajaji spadla naráz všechna únava. Poznal, že musí znovu přispěchat na pomoc králi i své slavěně. Splnil chbytě králova přání a když král vyrazil do boje, staral se o vše, jak slíbil. Ale sotva přinesl posel zprávu, že knížata přijela na pomoc, ale podléhají přesile a hrozí krvavá porážka, přemýšlel, jak odejít ze zámku za koníkem.
10: Co to píšeš, Bajajo? A co se za skroutíš?
9: Samozřejmě churaví, strachy.
10: Ukáž? Churavím? Musím si pro léčivé koření.
9: Věděla jsem to, schovat se chce.
10: Král nařídil, že máš zůstat s námi.
6: Bajaja.
10: Nikam nepůjdeš.
6: Bajaja.
10: Povím to na tebe, králi.
6: Bajaja.
8: Bajaja odkulhal ze síně do zahrady, ale jakmile byl z dohledu, okamžitě se rozeběhl.
6: Koníčku můj. Koničku, musím do boje.
5: Čekal jsem tě už dřív. Obleč si opět bílou zbroji s bílým chocholem.
6: Kdybys věděl, jak těžké je mlčet a nechat se vinit ze strachu. Mají mě za blázna a zbabělce.
5: Ani tentokrát nesmíš po vítězství zůstat.
6: To ode mne nežádej.
5: Pamatuj, štěstí přeje trpělivý.
8: Bajaja letěl na koníkovi k Černému boru jako vítr a vřítil se mezi nepřítele s takovou silou, že ho měli za zlé zjevení.
11: Královská jasnosti, hleď, tam na levém flanku. Neznámý rytíř v bílé zbroji bije se jako lev a nepřátelé prchají.
12: Zase on. Vydejte se z posledních sil. Jsme zachráněni. Vítězství je blízko.
11: Hleď, královská jasnosti. Vůdce nepřátel padl ranou bílého rytíře. Vítězství je naše. Prchají.
8: Králova vojska se pustila do zbytku nepřátel a Bajaja, je zraněn na noze. Teď přijíždí ke králi.
2: Vítej, šlechetný zachránče. Doufám, že tentokrát zůstaneš a poctíš mne i mé dcery svou návštěvou. Ale vždyť ty krvácíš.
8: Král chtěl seskočit z koně a ránu mu ovázat, ale Bajaja jej zadržel.
13: Nic vážného, královská jasnosti. Vážím si vašeho pozvání. Musím však odmítnout.
2: Neodjížděj. Jak se ti mám odvděčit?
8: Král zamával zachránci a smutný i šťastný zároveň se vrátil do zámku.
2: Zdoběno.
10: Ano, tatínku.
2: Budínko.
10: Co si přeješ, tatínku?
2: Slavěnko.
7: Už běžím, tatínku.
2: Zdali pak víte, kdo nám dopomohl k vítězství? Zase on.
10: Bílý rytíř. Můj rytíř. Neříkala jsem, že se vrátí. Přivedl jsi ho?
2: Tentokrát promluvil, ale jen aby odmítl pozvání. Bajajo, kde jsi byl?
7: Kde jinde než v zahradě. Schovával se celé 3 dny.
13: Bajaja.
7: Bajaja. Vymluvil se, že churaví a musí si pro léčivé bylinky.
10: Nejen, že se neuzdravil, ale prý se v lese zranil. Kulha, pěkný správce a ochránce.
13: Bajaja.
7: Že hanbou neonimíš úplně.
2: Bajajo, je-li to pravda, potrestám tě, ale později. Teď musím vyřešit jinou starost. Knížata si vedla statečně.
13: Bajaja.
2: Slíbil jsem jim, že se mohou za to ucházet o mé dcery.
10: Holky, budeme se vdávat, tatínku.
2: Ale jak mám zařídit, abych žádnému neukřivdil?
13: Bajaja.
7: Ty jim předepíšeš akorát léčivé bylinky, třezálku a heřmánek. A na zdoběnu srdečník.
2: Ukáž. Knížata se postaví dozady a zdoběna budínka a slavěna budou z balkonku házet jablko. Ke komu se jablko dokutálí? Výborně, Bajajo, tak to uděláme.
7: Ne, tatínku.
10: Bude to dobrodružství. Bude tam kníže Mojmír? Ano, moc hezký nápad, Bajajo.
7: Hloupý nápad.
2: Na tajemného rytíře čekat nemůžeme, Slavěnko. A je jen jeden. A vy jste přece 3.
13: Bajaja.
10: Bajaja.
8: Za tuhle radu král Bajajovi odpustil. Celý dvůr se schromáždil, knížata přijela. Ovšem teď pozor. Král podává jablko zdoběně. Zdoběna hodila.
10: Jablíčko, koulej se. Dál. Dál. Můj mír.
2: Házej, budínko.
10: Koulej se hezky, jablíčko. Tvoj, tvoj, tvoj. K tomu, na koho si myslím, no. Ano, nezastavuj. Dál. Je to on, kníže Jaromil.
2: Na, Slavěnko. Teď házej ty.
7: Víš dobře, koho bych chtěla.
2: Už jsem rozhodl.
7: Koulej se, jablíčko. Dál. Dál, pryč ode všech. K Bajajově noze. Ne.
8: Ano, slyšeli jste dobře. K Bajajově noze. Král se zlobil, ovšem slovo změnit nemohl. Král celý rozlobený hledal Bajaju, ale ten zmizel. Tak nejen, že Slavěna dostala takového ženicha, ale ani na slavnostní hostinu se nedostavil. Král byl nešťastný a rozhodl se, že smutnou Slavěnu aspoň trochu rozveselí. Po hostině uspořádal rytířské klání a Slavěna měla předat vítězi pás, který sama vyšívala. Ale ona seděla v čestném křesle jako bez ducha a pro slzy neviděla.
2: Zahajují rytířské klání. V Všichni připraveni?
14: Královská jasnosti, před branou stojí rytíř v modrobílém plášti a žádá, aby byl ke klání připuštěn.
1: Jakže? Tatínku, přijel.
15: Přijel, ale pozdě.
10: Škoda, je nádherný.
8: Kláň dopadlo, jak jinak, vítězstvím neznámého.
2: Předstup, šlechetný rytíř a zachránče, přijmi odměnu.
8: Pajaja se pod brněním chvěl ještě víc než Slavěna. Koník mu dovolil promluvit, ovšem ještě se nesměl dát poznat. Slavěně hoří tváře a neví, jestli je to žárem slunce a nebo pohledem rytíře. Pokládá mu pás kolem krku a má přitom srdce sevřené obavou, že rytíř povstane a odjede navždy. Ale co to? Rytíř k ní mluví.
16: Nevěsto krásná, ještě dnes tě spatřím.
8: Než mohla Slavěna cokoliv odpovědět, tajemný rytíř jí políbil ruku, vyhoupil se na koníka a tradá, odjel. Ve skále se skočil Bajaja z koníčka a pohladil ho. Srdce mu tlouklo radostí.
16: Koníčku můj, dnes večer.
5: Ano, dnes v noci se můžeš dát poznat. A dnes v noci také spolu vyjíždíme naposled. Bajaju.
16: Bude mi bez tebe smutno. Opravdu se musíme rozloučit.
5: Budeš-li ty šťasten, budu šťasten i já.
8: Snesl se večer. Bajaja si oblékl bílou zbroj s červenobílým chocholem. Rozhlédl se naposledy po skalní stáji a s úsměvem hodil černou pásku, kterou si vázal přes oko do truhlice, truhlici pod kámen, vyhoupil se na koníka a vyrazili na poslední společnou cestu. Když dojeli k zámku, koník mu řekl.
5: Byl jsi trpělivý a za to si zasloužíš odměnu. S Bohem, Bajaju.
16: Děkuji, koníčku. Děkuji za všechno. S Bohem.
8: Bajaja se s koníčkem rozloučil, šel do zámku a nechal se ohlásit u princezny Slavěny.
1: Bajaja? Ach ne.
16: Hněváš se na svého ženicha, krásná princezno?
1: Rytíři, ach já nešťastná.
16: Odpověz, hněváš?
1: Rytíři, můj zachránče. Tolik jsem si to přála. A přece nejste mým ženichem.
16: Bajaja, před tebou stojí tvůj ženich. Před draky i vojsky utíkal, aby se v tvého vysvoboditele mohl proměnit.
1: Ty?
16: Bajaja.
1: Bajajo, bajajo.

Za chvíli na to se rozlétly dveře hodovní síně a Slavěna v zářící štěstím představila králi i sestrám svého nového ženicha, prince Bajaju. Král nemohl uvěřit svým očím, ale pak pozvedl číši na Bajajovu počest a teprve nastalo pravé veselí. Slavěna musela obejít stůl a sestrám vlastní rukou zavřít pusy do kořán otevřené údivem. Jojo, trpělivost přináší růže, někdy ovšem i prince. Bajaja se Slavěnou se pak vydali do Bajajova zámku, kde prvorozeného prince už oplakávali. I tam byli všichni radostí celý pryč a dokonce, představte si, udělali Bajaju právoplatným králem. Tak to bylo doopravdy. Děti, loučí se s vámi váš věrný reportér z Pohádkové říše, Tommy Kupp.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. Tu uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl, nyní jdu pryč. A vrátím se domů pozdě večer. Obstarej to tu. Tady máš všechny klíče. Do každé komnaty smíš vejít, jen do té poslední ne. Hilmar se jeho rozkazu přidržel a když se večer stařec vrátil domů, byl s ním spokojen. A tak to šlo i následující den a po všechny zbývající. Stařec odcházel a Hilmar plnil jeho příkazy. Dlouhý čas Hilmar na zakázanou komnatu ani nepomyslil, ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už si tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara zpozorovali, uletěli všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl, pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky, protože si svou chybu přiznal a lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil, následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty, tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit.
Zpočátku mu bylo lehce. Neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil ji. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den. A Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest. Vyběhl ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít? Kdyby to mělo být třeba na konci světa, najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval, až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich svárů. Inu, řekli mu, no, jedná se o nejcennější věci na světě, o jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným, o jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje zanese, a o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal – ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč
a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: A potom přišlo jaro. Sluníčko šimrlo pupence na mladonkých větvičkách tenonkými zlatými pramínky, to aby se uvnitř vědělo, že už je čas. Hladilo loučky, paseky a stráně, to aby se mladým travičkám víc chtělo na svět. Hřálo tůňky, potůčky i rybníčky, aby první jarní zalití ke kořínkům nebylo tak studené. A prohřívalo i první jarní vánek, aby nezábnul a nezahnal mladé výhonky zpátky do větviček. A straka Kristýna, která je v lese právě pro nové zprávy, roznášela tu novinu už od rána krajem a široko a daleko. Pod lískovým keřem za ostružinovou pasekou u dubového mlází právě počítal Bůbí Ježkovi Cyrilovi jarní bodliny první, když jim nad hlavičkami spustila Kristýna to jarní zvěstování.
1: Je, přišlo jaro do lesa, brundivár, kdo neplesá. Musíme to neprodleně a ihned povědět Teresce.
0: Zavolalo dráče na Cyrila a už peláší přes 20 kořenů k prostřednímu dubu, kde měla veverka Tereska své přebývání.

Volalo už mezi tím dráče do koruny prostředního dubu, i když dohromady ani pořádně nevědělo, co to jaro vlastně doopravdy je. Na dubu to nejdřív zachvělo.

0: Ubí s Cyrilem pořád něco dělat, aby s ní nestratili krok. Když doběhli k břízkám, vzpomněla si Tereska, že už hodněkrát sluníčko oběhlo celičké nebe, co tady s Ježkem Cyrilem a zajícem Kryšpínem udělali do krajní břízky větvičkové znamínko, jak je dráče veliké.
1: Pojď, Bubi, podíváme se, jak si vyrostl od země po zimním měření naposledy.
2: Právně, zkontrolujeme, jak nám rosteš.
0: Věděl najednou i Cyril a tvářil se důležitě, jako ostatně vždycky, když ho někdo předešel s nápadem. Tereska se postavila u krajní břízky zprava a hledala znamení v bílé, černě kropenaté březové kůře. Když ho našla, zakývala na dráče a to se pěkně postavilo pod malý březový stromek zpříma, to aby měla veverka Tereska lepší oko.
2: Tak se mi zdá, že nám moc nerosteš. No jo, už je to tak. Znamínko je zrovna tam, co bylo naposledy.
3: A proč nerostu vám? To budu pořád takhle maličký, akorát podbedlý klobouk, jak říkala Liška Denisa?
2: Ne. Neroste na jaře, poroste v létě. Ať se pěkně postaví do majových deštíků hnedle a poroste jako z vody. Vlastně úplně jako z vody.
1: Co pak zvířátka rostou z vody, Cyrile? Z vody rostou jenom kytičky, travičky a stromečky. Stromečky! Už to mám. On neroste jenom Bůby, ona roste i malá břízka. A tak se znamínko povytahuje do výšky s ní. Břízka roste stejně rychle jako náš Bůby a tak je znamínko pořád tam, co bylo. Tak je to.
3: Tak já přece jenom rostu do výšky vám?
1: To víš, že rosteš. A jak? Břízky rostou ze všech stromků v lese nejrychleji.
0: Veverka Tereska se rozběhla k potoku Rokyťáku, jenomže jak se rozběhla, tak se hned zase zastavila. Od potoka totiž peláší sisel Augustína prská kolem sebe ze strachu. Když uviděl veverku, dal se hned do žalování.
4: Zachraň se, kdo můžeš! Na potoce se usadilo strašlivé strašidlo strašecí.
3: Jaké strašidlo, Augustíne?
4: Strašlivé strašidlo, nejstrašnější, nejstrašidelnější. Takové klapavé.
0: Zarazil se Augustín z řečí, protože vlastně ani pořádně nevěděl, jaké to strašidlo doopravdy je. Ale už běží ohlásit tu novinu dál.
1: To jsem z toho syslího vysvětlování nezmoudřela ani trošku.
0: Posteskla si veverka Tereska, zavrtila okatou hlavičkou a už se rozhlíží, kam se zase poděl Ježek Cyril. Ten už byl ale zase zpátky na borůvkové pasece a všem, které potkal, vysvětloval, jaké strašlivé klap se usadilo na potoce a že s ním ani on, Ježek Cyril, nic nesvedl a nepořídil.
1: Půjdeš se mnou, Bůby? Nebojíš se? Musíme se přece podívat, jak to doopravdy je. Víš, jaký je Augustín hrdina z dálky?
0: Na břehu bublavého potůčku Rokyťáku pobíhal sem a tam žabák Kvído, co měl potůček Rokyťák a blízké okolí na starosti, a hudroval jako nazlobený tetřev, až z toho byl celý špatný. A potom to uslyšeli taky.
5: Nepřibližovat se, nestupovat, kvaky kvak.
0: Konal žabák Kvído svou mokrou povinnost dobře. Ale bylo znát, že má pod třemi žabími srdíčky radost, že už u potoka není sám.
1: Že by už přiletěl čáp Viktorín, ale na něho je ještě brzy. Jenomže takhle klapat umí jenom on svým dlouhým zobákem červeným.
3: Jaký Viktorín? Čáp? Teresko?
1: Čáp Viktorín. Na zimu odlétá do teplých krajin pro lepší živobytí a proti umrznutí. Proto ho ještě neznáš.
3: Tak proč ho Kvído nezažene zpátky domů, když hlídá potůček Rokyťák proti rotice?
1: Protože Viktorín je velikánský, vysokánský a má na Kvída dlouhý červený zobák. klidně by ho zachvátil a spolknul na jedno.

0: tebe nezachvátí, Terezko?
1: Neboj, Viktorín veverkám neubližuje.
2: Potom veverka oběhla kámen placatec, co sem přece schodil krakonož z hor kvůli modravé tuňce a lepšímu napití, a kouká po vodě nahoru i dolů, kdeže jsou vysoké červené nohy čápa Viktorína. A odkud to tedy klape jeho obrovitánský zobec zobatý? A potom, když to uslyšela, tak to také uhlídala a uviděla.
1: Ale vždyť to klape vodní mlýnek. To tady jistě postavili kluci ze vsi. Stavějí vodní mlýnky každičké jaro. Jaro už je ve vsi.
2: Radovala se veverka Tereska do kolečka, div si ocásek nechytila.
3: Tak co je to tady za neplechu, veverčí, dráčecí a ještí? Víte vy tři, že jste mi tím svým potůčkovým klapáním překazili zimní spaní? Právě, když se mi začalo zdát o těch nejsladších jahodách ve světě svěťoucím.
2: Bůby se podíval po tom strašlivém hubování a potom na oči uviděl, jak z nory nad strží k potoku vykukuje nazlobený jezevec Adalbert a prská kolem sebe, až je duha.

0: To je vodní mlýnek, Adalberte. Přišlo jaro. Podívej.
1: Jaro. Jaro. A kdy do spinci veršíky? Aha. Tady bude ticho jako za největšího mrazu. A basta.
2: Poručil jezevec Adalbert a ušláme větvičky z křoví a hází je na klapací mlýnek pořadě a vytrvale. Potom si jeden kousek borový nakonec přece jenom chytil mezi vidličkami, co drželi mlýnek nad vodou, zaskřípnul se mezi lopatkami a bylo poklapání. U potůčku bylo ticho jako o půlnoci v zimě.
3: Ty jsi tomu dal, Adalberte. Ještě zaženeš jaro zpátky do pelíšku.
0: Hned to vytáhni.
2: Proučel maličký Bůby a stavil se kurážně za kamenem, protože se mu to klapání líbilo náramně. A teď se bál, jak řekla Tereska, že jaro opravdu uteče za les.
1: To tak. Tady bude ticho, tichoučko, paloučkově. Na jaro ještě brzy. Už jsem řekl a jde se spát.
0: A je pryč. Kdo to kolečko teďka spraví, když ne ten, kdo ho pokazil?
4: Tak si budeme muset poradit zase sami, samozřejmě. To je jasná věc.
2: Prohlásil Ježek Cyril, který se po celé jezevčí hubování schovával za kamenem a teď dělal hrdinu příkladně, jak on to jenom dovedl. Na raz, dva, tři, to nešlo. Bůby strkal od potoka, co jenom stačil. Ježek táhnul k potoku obráceně a veverka Tereska pomáhala hned tomu a hned zas tomu druhému, aby byla spravedlnost. Žabák Kvído pobíhal kolem okolo a radil, ukazoval a zase radil. A všichni samou námahou až do úpadu. Už bylo málem po síle, když větvička silně lupla, přelomila se. A mlýnek se roztočil, až voda stříkala na všechny a na všechny strany. Kvído vyskočil na klapací mlýnková křidelka, která se v té vodní duhové záplavě míhala jako koroptví peroutky při letu a skákal do rokyťáku salta, kotrmelce, šipky a přemety, až se Bůby, Tereska i Cyril mohli utleskat. Na chvíli se ještě polekali. To, když se z jezevčí nory vystrčila pruhovaná hlava rozespalého jezevce Adalberta. Ten byl tak naspaný, že vlastně pořád chodil jenom v proužkovaném pyžamu. Jenže potom i jezevec Adalbert chvíli okukoval mlýnek a potom se s jarem smířil. Protřel si tlapkami oči a skutálil se k ním.
1: Ono se mi stejně tam nahoře v noře začalo zdát, jak mě bolí zuby. A takové sny, bolavé, nemají jezevci rádi ani dost málo.
2: Zvířátka se točila do kolečka kolem, výskala, až se seběhla všechna lesní i luční chasa a radovala se z jara. Na vrbičky se posadili konipáskové, cíkorky, střízlíčkové a strnátci, konopky i zvonečkové a přiletěla i straka Kristýna, protože nesměla u ničeho chybět nikdy. A když paní jezevcová přivedla ukázat párek malých jezevčat, co se jí mezi tím narodila v noře pro potěšení, bylo u potoka jako v pohádkové knižce. Ukázal se i jelen Hubert, ale bylo ho o hodně míň. Protože mezi tím stačil zahodit svoje parohy 16 teráky, aby mu letos narostly dokonce 18 teráky, největší na hůrce a kolem. Tak, že bude Hubert nakonec kapitální. To už ale sluníčko natřásalo hebonké červánčí podušky a ukládalo se ke spaní. A když z vesničky pod lesem zaznělo klekání večerní, utíkala do svých pelíšků také všechna zvířátka. Bůby se na chvojí sice ještě převaloval chvíli, ale potom usnul spaním vonavým jako usměvavé kvítečky fialek, kterých bylo dneska kolem potoka rozesmátom.

0: Tam, kde končí paseka a začíná vysoký les, dodaleka svítí zeleným korálkem chaloupka z borůvčí a bílou hvězdičkou chaloupka z jahodiní. Pod jejich vonavými střížkami sedává malý žabáček. Sedává, kloudně si neposkočí, kváknout ho není slyšet, jak je den dlouhý.
1: Co se to děje s naším žabáčkem, sestřičko Borůvková chaloupko?
2: Nevím, sestřičko chaloupko z jahodiní. Možná, že se za nás stydí.
1: Asi mu nejsme dost nobl na bydlení.
0: Chaloupky smutně svěsily lupínky. Jejich domovní znamení jakoby posmutněla. Neblízkal zelený korálek, bílá hvězdička nemrkala. A žabáček na to nic, jen si sedí a kouká kdo ví kam.
1: Žabáčku, když se ti u nás už nelíbí, tak si najdi jiné domečky.
3: No, líbí.
1: Tak co vzdycháš? Víš co, skoč do studánky, nožky si protáhneš a rozveselíš se.
3: Nechce se mi.
1: Tak co s tebou? Co by ti pomohlo, abys byl zase veselý?
3: Nic mi nepomůže.
1: Slyšela jsi, Borůvková chaloupko?
2: No ano, on nám tu začne ještě nabírat.

0: Řekni nám aspoň, co ti chybí, žabáčku.
1: Smutno je mi. Pořád jen sám a sám.
0: Smutno mu je. Je mu smutno. Co s ním, chaloupko z jahodiní? Nějak mu pomoct musíme. Je ano. To přece náš žabáček.
2: Ano, ano, jistě. Pomoct. Ale jak?
0: Musíme přemýšlet. Co nic neříkáš, borůvková chaloupko?
2: Já přece přemýšlím.
0: Aha. Mám to. Pověz, rychle.
2: Najdeme si ještě jednoho nájemníka.
0: Jú, nájemníka. A hned bude mít žabáček kamaráda. Tak se to taky sluší. Dvě chaloupky, dva nájemníci. Co už zas nic neříkáš, borůvková chaloupko?
2: Počkej, já přece přemýšlím.
0: A o čem zase? Vždyť už máme všecko vymyšleno.
2: Ba ne. Teď musíme vymyslet, kde toho nového nájemníka splašíme.
3: Chaloupka z borůvčí i chaloupka z jahodiní začaly přemýšlet. Lístky svraštily, pentličkami vůní přestali po lese povlávat a podmračeně seděli v ostřici jako dvě staré sůvičky. I sluníčku to přišlo na podiv.
4: Kam zmizely pentličky vašich vůní, chaloupky?
0: Počkej, sluníčko, my nemáme čas vonět. My musíme přemýšlet
2: a všecko najednou nestačíme.
4: Přemýšlet? A o čem?
0: Jak sehnat žabáčkovi souseda a nám nájemníka?
4: Ale jeden nájemník vám nestačí?
2: Kde pak nestačí? Žabáčkovi je smutno. Každému je smutno, když je sám.
4: Pravda pravdoucí, borůvková chaloupko. Nikdo nesmí zůstat sám bez kamaráda. Víte co? Poradím vám, jak najít druhého nájemníka.
0: Jak? Rychle, sluníčko, než se nám žabáček utrápí.
4: Přece na inzerát.
0: Na inzerát?
4: Jak jinak se hledají nájemníci? Napište si inzerát.
0: A počkej, kam ho máme napsat?
4: Na list přece. Když budete chtít krátký inzerát, stačí březový lístek. Na dlouhý inzerát by musel být list z dubu nebo z javoru.
0: My chceme dlouhý inzerát?
2: A ne.
0: Viď, borůvková chaloupko?
2: Ano,
0: aby se tam vešlo všecko, všecičko o nás i o našem žabáčkovi.
3: A sluníčko utrhlo ten největší dubový list a čekalo, až chaloupky začnou skládat inzerát.
4: Prosím, tak pište, chaloupky.
0: Když my...
2: Co kdyby to radši napsalo samo, sluníčko?
0: Ano, my totiž neumíme psát.
4: Aha, tak já za vás tedy ten inzerát napíšu. Nejdřív nadpis.
0: Třeba byty, pomlčka, místnosti.
2: Ne, lepší by bylo nemovitosti.
0: Nech si to. Já jsem chaloupka z jahodiní, žádná nemovitost.
2: No, tak se hned neurážej.
4: Nehádejte se, chaloupky. Dáme nadpis k pronajmutí. A napíšeme ho zlatým perem. No tak, teď už diktujte ten váš inzerát.

0: je bydlení zdravé, vzdušné, prostorné, s výhledem do paseky. Najdete nás podle domovních znamení. Dostavte se.
1: A ještě značka.
0: Ihned.
2: Panečku, to byl ale dlouhý inzerát. Celý dubový list sluníčko popsalo. Pak ten list dalo do větrné schránky a listonoš Vítr je vzal i s ostatními listy, dopisy, pohlednicemi a inzeráty a roznesl je po kraji. Náš inzerát, psaný zlatými slunečními písmeny, se zatoulal až na druhou stranu paseky. Pod kapradinou se tam krčila maličká žabička rosnička. Byla to sečtělá rosnička. Jak zahlídla inzerát, hned se dala do čtení.
3: Bydlení pod bílou hvězdičkou? To by se mi líbilo. A i hned. Jenže kde takové domovní znamení hledat?
4: U mě přece, žabičko, rosničko.
3: Fuj, to jsem se lekla. Kde ses tu vzala?
4: Připlížila jsem se.
3: To je jako had. Kdo jsi?
4: Ostružina. Velká jako žádná jiná. Moudrá jako žádná jiná.
3: Když jsi tak moudrá, ukaž mi cestu k bílé hvězdičce. Hledám po celém lese i po pasece takovou chaloupku, která má bílou hvězdičku nad vrátky. Četla jsem inzerát, víš?
4: Inzerát? Ten jsem přece psala já, vlastnoručně.
3: Nelži. A kde máš domovní znamení?
4: Jen zvedni hlavu, žabičko, rosničko. Je léto. Teď já kvetu bílýma hvězdičkama.
3: Opravdu? Samý bílý kvítek, ale až skoro u nebe. A ty nejsi chaloupka, ty jsi jak panelák.
4: Hledala si bydlení pod bílou hvězdičkou? Hledala. Máš, co jsi chtěla, rosničko?
3: Ale v tom inzerátu bylo, že budu mít výhled do paseky. A tady je všude kolem samé trní.
4: To si nevšímej. Ostatně v inzerátu se toho píše. Radši seď tiše, ať se nepopícháš.
2: Tak, a chaloupky mají zase po nájemníkovi a žabáček po sousedovi. Zlá ostružina rozklenula nad rosničkou husté listový poseté bílými květy i dubový list popsaný zlatými písmeny nechala zarůst ostružinovým pichláčím, aby si ho už nikdy nikdo nepřečetl. Kam se poděl můj inzerát? Rozhlíží se sluníčko. A začíná se zlobit. A když se sluníčko zlobí, rozpálí se do takového žáru, že lesu i pasece se začnou horkem oči klížit. I ostružina na chviličku zdřímla. V tu chvíli žabka rosnička. Hop a skok a už je venku z jejího nevlídného domu.

0: žiní pichláčí.
1: Počkej, Rosničko, kam se tak ženeš?
2: Utíkám před ostružinou.
1: Tu znám, je ošklivá a píchá. Chudinko, Rosničko, celá se zadýchala.
2: Nohy mám uskákané až skoro po stehínka.
1: Skoč do studánky, osvěžíš se.
2: Ach, jen jestli mě studánka nevyžene.
1: Neboj se, sladce tě pohoupá ve své náručí. To je totiž moje studánka, víš? A hop do vodičky.
2: A hop. Je, toto krásně chladí. Děkuju, žabáčku. I tobě, studánko. Zas budu mít sílu na další cestu.
1: A kam spěcháš?
2: Bydlení hledám. A ne, leda jaké. Já hledám bydlení podle inzerátu, abys věděl.
1: V chaloupce pod bílou hvězdičkou a zeleným korálkem.
2: Jak to víš?
1: No, jak bych to nevěděl. Vždyť budeš moje sousedka.
2: Nebudu, žabáčku. Po celém lese i po pasece bloudím, ale hvězdičky kvetou jen na pichlavé ostružině. A tam už se nikdy nechci vrátit.
1: Bane, ta pravá bílá hvězdička kvete tady, u studánky. Svítí ti rovnou před nosem. Vidíš?
2: Nevidím.
1: Koukej pořádně. A hned vedle bílé hvězdičky je zelený korálek. A to je zase moje chaloupka. Každý budeme mít jednu vonavou střížku.
2: Co to pořád povídáš o korálku a hvězdičce?
1: No, ty jsi snad načisto oslepla, Rosničko. Přece tamhle, tam... Prapětran, kde jsou má domovní znamení? Co se stalo s bílou hvězdičkou a zeleným korálkem?
3: Ale chaloupka z borůvčí a chaloupka z jahodiní se jen tajuplně chichotali a pentličkou vůní šimrali vykuleného žabáčka pod nosem. A jejich domovní znamení? Byla ta tam? Místo bílé hvězdičky se jako granátek blýskala v listový červená jahůdka a místo zeleného korálku modrá borůvka.
2: To bych vás mohla hledat do smrti podle domovních znamení, chaloupky.
4: My za to nemůžeme, to všechno sluníčko. Když se rozlobí, začne pálit a všecko kolem zraje, i jahody a borůvky.
1: Jen jestli budeš chtít bydlet v chaloupce z jahodiní, když nemá hvězdičku nad dveřmi, Rosničko.
2: Jak vy ne, žabáčku, budu bydlet pod jahůdkou. A to je ještě lepší.
1: Ty pod jahůdkou, já pod borůvkou. Vždyť my vlastně budeme mít nejkrásnější chaloupky z celého lesa.
3: A hlavně, že už se nám zase žabáček usmívá. I Rosnička se usmívá. A chaloupky voní borůvkami a jahodami. Ve studánce se shlížejí, jak jim to sluší. A sluníčko? Inu, to svítí a hřeje, jak nejvíc umí. Je přece léto.
5: Fík samo sebou v té Austrálii taky dlouho nezůstal. Když jde někdo do světa na vandr, nemůže věčně tvrdnout na jednom místě. To dá rozum. Trochu si pohrál s klokánčatama, něco málo je naučil, něco se zase naučil od nich a pak se vydal k moři, protože už ho zase začaly lákat jiné dálky. Na břehu moře si zrovna hrál kluk s lodičkou. Byl do té hry tak zabraný, že si ani nevšiml, kdo za ním stojí. Když se pak otočil a uviděl za sebou mamutího psa s kapsou na břiše, padl leknutím rovnou do příboje. Fík ho opatrně vytáhl, pomohl mu s otřepáním, vlídně se na něj usmál a řekl:
6: neboj se, já jsem jenom pes, nejlepší to přítel člověka.
5: A odpáral si tu kapsu, aby se tomu dalo věřit. A potom se jako slušný pes pěkně představil.
7: Těší mě, řekl na to klouček. Já jsem Kolumbus.
6: Ale snad ne ten, co objevil Ameriku.
5: Kluk zavrtěl hlavou. Ba ne, tu já teprve objevím. Ameriku nebo něco jiného.
6: Fajn, tak to já budu objevovat s tebou. Nabídl se dobrodruh Fík. Ve dvou se to taky lépe táhne.
5: A můžu vzít sebou taky naší kočku? Zeptal se Kolumbus. Ona by se sama doma bála, protože tam nemáme žádné myši.
6: Ale jen jí vem, souhlasil Fík. Bude nám v noci svítit, aby do nás nikdo nenarazil.
5: Půjčili si totiž na tu objevitelskou výpravu letadlo. Nebylo zrovna nejlepší, jak už to v půjčovnách bývá, ale letět letadlo mohlo. Zpočátku ovšem dělalo Fíkovi to pilotování trošičku obtíže. Letěli asi tak rovně, jako běhá zajíc. Poskakovali nahoru a dolů, občas dokonce letěli chvíli vzhůru nohama. Nakonec ale Fík přece jen objevil, k čemu je která páčka dobrá, a potom už let probíhal docela hladce. Tedy ovšem až na to, že cestou ohnuli 3 televizní vysílače a 1 Eiffelovku a jednou vám letěli tak nízko, že v jednom menším městě způsobili větší oknatřesení.
6: Objevíme nějakou neznámou, nádhernou zemi,
5: sliboval si Fík. Nejradši ostrov, mínil zkušený Kolumbus. Neznámej už dneska může být jenom ostrov. A aby na něm bylo taky hodně myší, dělala si laskominy kočka. Brzy jeden takový objevili. Z letadla vypadal opravdu nádherně a dočista opuštěně. Jenže sotva začaly klouzat na přistání, začaly se najednou stromy poklápět, kopce otevírat, skály rozestupovat a odevšad náhle vyčuhovaly hlavně kanónů, otáčivé radary a jiné podobné obludnosti.
7: Tak to ne, řekli oba. Tenhle teda radši objevovat nebudeme a co nejrychlejc letěli dál.
5: Chvíli letěli skoro ve tmě, a jen kočičí oči jim svítily na cestu. Potom se ale udělalo světlo a spatřili pod sebou opravdu nádherný a opravdu neznámý a opuštěný ostrov. Vypadal jako hora s uříznutou špičkou.
6: Nahoře je to placatý, to by se dalo krásně přistávat, řekl Fík.
5: No, nedalo. Jen sletěli trošku níž, začala se hora třást jako ratlík. A potom se třásla pořád víc a víc, až už se třásla jako 3 ratlíci a potom najednou vybouchla a začala zběsile plivat lávu a kamení tak vysoko, že letadlo přišlo o ocas a Kolumbus o odvahu.
6: No jo, tak zas nic, řekl smutně Fík. Neznámej a opuštěnej možná je, ale nádherný určitě ne. Moc bouchá. Řekl bych, že je to sopka. Letíme dál.
5: Fík musel nahradit ulomené kormidlo vlastním ohonem a měl hned plný ocas práce. No, ale zvládnul to. Dařilo se mu udržovat přímý směr pryč. Po chvíli potkali jiné letadlo a Fík zdvořile zaštěkal na pozdrav. Jenže chudák pilot, jak spatřil velepsa uřízení, dostal z toho přecházení zraku a sám najednou začal dělat s letadlem příkusy. Letěli ještě výš a tak potkali družici. Kosmonauti jsou ovšem zvyklí na ledacos, ti hned tak přecházení zraku nedostanou. Tenhle ten jenom trošku zamrkal a hned podával hlášení na zem. Hlásím v dohledu podivuhodný létací stroj připomínající letadlo, řízený neznámým tvorem patrně nepozemského původu. Kormidlo letounu zdánlivě osrstěné přepínám. Hned na to se mu ale letadlo s chlupatým kormidlem ztratilo v hustém bílém mraku. Fík s Kolumbem klesali v té bílé kaši níž a níž, až najednou uviděli Překrásný ostrůvek, byl totiž celý bílý. Zahájili přistávací manévr a Kolumbus s kočkou se radovali. Tenhle je teda docela určitě neznámý. Když je něco na mapě bílé, tak to znamená, že tam ještě jak tě živ nikdo nebyl. A tenhle ostrov, to je krása, ten je teda úplně nejbělejší. Hned po přistání se Fík otřásl a řekl,
6: až na to, že je tu příšerná zima.
5: A vydatně kýchl. Bylo to takové maxikýchnutí, že to rozehnalo všechny mraky kolem. A najednou bylo vidět, že to vlastně není vůbec žádný ostrov. Letadílko sedělo na špičce velehory trčící nad hřebeny.
6: A hrome, nejsou to snad nakonec Alpy, řekl Fík. Tady už jsem jednou byl. No, rozhodně to teda není ostrov.
5: A už vůbec ne neznámý, zamračil se Kolumbus a zdvihl ze země prázdnou plechovku od hovězího ve vlastní šťávě.
6: Se mi zdá, že s tím objevováním, řekl Fík, je to dneska ve světě dost napováženou. Jestli ono by nakonec nebylo lepší zamířit rovnou domů.
5: A zamířil. Jenže při tom krkolomném startu z ledové hory se mu podařilo urazit pravé křídlo. A jistě uznáte, že letět bez kormidla a ještě bez pravého křídla, to by bylo moc i na zkušeného pilota. A do zkušeného pilota měl tedy Maxipes zatraceně daleko. Pravda, nahradil sice pravé křídlo svým mohutným a pěkně tvarovaným uchem, jenomže jak dlouho se dá tohle z toho vydržet. Přišlo to na něj zrovna kdesi nad mořem, nebo co to pod nimi bylo.
6: Nemůžeme pokračovat v letu, oznámil posádce, jelikož mě bolí křídlo a kormidlo taky. Posádko, připravte se k nouzovému opuštění letadla.
5: Seskočili jeden po druhém, kapitán Fík samozřejmě poslední. Podařilo se jim včas a pořádně otevřít padáky. Pro kočku sice žádný padák nezbyl, ale co na tom? Kočičí váha se klidně vejde na jeden padák s Kolumbusem, pokud není Kolumbus moc těžký. A ukázalo se, že to pod nimi není moře. Nebyla to ovšem ani pevnina, to už vůbec ne. Bylo to takové to velikánské jezero, co v něm pořád nějaký zvědavec objevuje tajemnou nestvůru lochneskou, ale ještě ji tam jakživ nikdo neobjevil. Jezero se pod dopadem mohutného Fíkova těla trošku povylilo z břehu a všichni tři parašutisté se na chvíli ztratili pod vodou. První se začal vynořovat Fík. A hned bylo kolem plno zuřivých reportérů a nadělali samozřejmě spoustu povyku.
8: A Loch Nesská obluda konečně objevená, objevená, konečně Loch Nesská obluda, nestvůra Loch Nesská se právě vynořuje z tajemného jezera.
5: Fík vylezl na břeh v celku, psovsky se oklepal a otráveně zahučel.
6: Dejte pokoj, já nejsem žádná obluda lohnická, já jsem normálně Maxipes Fík z Ahníková.
5: Reportéři zklamaně protáhli obličeje, jenom jeden trpělivě a neúnavně pokračoval v reportování.
8: A kde se tady prosím vás berete?
5: Zeptal se.
6: Právě jsem ukončil důležitou objevitelskou výpravu, řekl Fík.
8: Ano? Škodolibě se ušklíbil reportér. A ráčil jste něco objevit?
6: Ale jo, řekl Fík. Objevil jsem, že nejlepší je to doma. Hned zítra se vracím, má úcta.
5: A olízl jazykem reportérů v uštěpačný obličej, až ho přešel smích.

0: Zlatý strom a stříbrný strom. Byl jednou jeden král a ten měl ženu, která se jmenovala Stříbrný strom. A také dceru jménem Zlatý strom. Jednoho dne se Zlatý strom a Stříbrný strom vydali do rokle ke studni, kde plaval pstruh. Stříbrný strom na něj zavolala.
1: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
1: A kdo tedy?
2: No přece Zlatý strom, tvá dcera.
0: Stříbrný strom šla domů slepá vsteky. Lehla si do postele a zařekla se, že se jí neuleví, dokud neuvidí mrtvé srdce své dcery. Když se zvečera vrátil král domů, uslyšel, že Stříbrný strom, jeho žena, je velmi nemocná. Šel hned k ní a ptal se, co jí je.
1: Ach, jen taková drobnost, kterou bys mohl vyléčit, kdybys chtěl.
3: Na světě není nic, co bych pro tebe mohl udělat a neudělal bych to.
1: Uzdravím se jen, když uvidím mrtvé srdce Zlatého stromu své dcery.
0: Stalo se to zrovna v době, kdy z daleké země přijel syn mocného krále požádat Zlatý strom o ruku. Nyní král souhlasil a princ si ji odvezl pryč. Pak král poslal své sluhy na kopec chytit kozla. Jeho srdce ukázal své ženě a ta se uzdravila. Rok na to se Stříbrný strom opět vydala do rokle k studni, kde plaval pstruh.
1: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
1: A kdo tedy?
2: No přece Zlatý strom, tvá dcera.
1: Ta ale dávno nežije. Už je tomu rok, co jsem viděla její mrtvé srdce.
2: Kdepak, není mrtvá. Vdala se v daleké zemi za mocného prince.
0: Stříbrný strom se vrátila domů a prosila krále, aby nechal připravit dlouhou loď.
1: Pojedu navštívit svou drahou dceru Zlatý strom, neboť jsem ji již dávno neviděla.
0: Jen co byla loď připravena, dala se na cestu. Sama Stříbrný strom se postavila ke kormidlu a řídila tak dobře, že netrvalo dlouho a byli na místě. Princ zrovna lovil v kopcích. Zlatý strom věděla, že to připlouvá loď jejího otce.
4: Ach, přijíždí má matka a zabije mě.
5: Ale nezabije, paní. Zamkneme tě do pokoje, aby se k tobě nemohla dostat.
0: A tak to také udělali. A pak Stříbrný strom vystoupila na břeh.
1: Pojď přivítat svoji vlastní matku, která tě přijela navštívit.
4: Ach, ráda bych tě přivítala, matko, ale nejde to. Jsem tu zamčená v pokoji a nemohu se dostat ven.
1: Nemohla bys alespoň prostrčit svůj malíček klíčovou dírkou, aby jej tvá vlastní matka mohla políbit?
0: Prostrčila tedy malíček, ale Stříbrný strom do něj bodla otrávenou dýku a Zlatý strom se skácela mrtvá. Sotva se princ vrátil domů a našel Zlatý strom mrtvou, velmi se rmoutil. Když viděl, jak je krásná, nepohřbil ji, ale zamkl v pokoji, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Čas plynul a princ se znovu oženil. Jeho žena vládla celému domu, kromě jediné místnosti, od níž měl klíč jen on sám. Jednou si jej ale zapomněl vzít sebou a tak se jeho druhá žena dostala do onoho pokoje. A co nevidí? Nejkrásnější ženu, jakou kdy spatřila. Jak se pokoušela ji vzbudit, povšimla si otrávené dýky v jejím prstu. Výjmula dýku a Zlatý strom ožila tak krásná jako dřív. Když padla noc, princ se vrátil domů z lovu a vypadal velmi sklíčeně.
6: Co bys mi dal, můj milý, kdybych tě rozveselila?
7: Ach, mě by nerozveselilo nic. Jedině kdyby zlatý strom byla opět živá.
6: Dobrá, najdeš ji živou dole v pokoji.
0: Když princ uviděl, že je zlatý strom opět naživu, velice se zaradoval a začal ji líbat a líbat a líbat. Jeho druhá žena se na ně dívala trochu smutně.
6: Raději zůstaň s ní, protože ji si měl první a já odejdu.
7: Ach ne, neodcházej, nechám si vás obě.
0: Koncem roku se stříbrný strom opět vydala do rokle ke studni, kde plaval pstruh.
8: Haló, pstruhu, milý malý druhu, nejsem snad ta nejkrásnější královna na světě?
2: To skutečně nejsi.
8: A kdo tedy?
2: No přece zlatý strom, tvá dcera.
8: Ta ale dávno nežije. Už je tomu rok, co se mi do prstu vrazila otrávenou dýku.
2: Kde pak? Není mrtvá ani maličko, ani trošičku.
0: Stříbrný strom se vrátila domů a opět prosila krále, aby nechal připravit dlouhou loď, neboť se chystá navštívit svou drahou dceru zlatý strom, kterou již dávno neviděla. Jen co byla loď připravena, vydala se na cestu. Sama stříbrný strom se postavila ke kormidlu a řídila tak dobře, že netrvalo dlouho a byli na místě. Princ zrovna lovil v kopcích. Zlatý strom věděla, že to zase připlouvá loď jejího otce.
4: Ach, přijíždí má matka a zabije mě.
6: Ale nezabije. Pojď, sejdeme ji dolů přivítat.
8: Pojď dolů, zlatý strome, srdíčko drahé. Přijela za tebou tvá vlastní matka a nese ti drahocenný nápoj.
6: V této zemi je zvykem, že ten, kdo nabízí nápoj, z něj sám nejdříve okusí doušek.
0: Stříbrný strom jej přiložila k ústům a druhá manželka do něj strčila. Nápoj se tak dostal do hrdla stříbrného stromu a ta se skácela mrtvá. Pak už musel jen odvést její tělo domů a pohřbít je. Princ a jeho dvě manželky žili šťastně a spokojeně ještě dlouhá léta. A tak jsem je taky zanechal.

0: Bleší cirkus. Pokaždé, když přijde jaro, chtěl by mít každý něco nového. A tak stromy dostanou nové zelené lístky, na louce rozkvetou nové žluté pampelišky, ale nejlíp jsou na tom čmeláci. Bráškové Čmelda a Brunda dostali od maminky dokonce nové medové hrníčky.
1: Jenže jsou moc veliké, vzdychal Čmelda. To se zase nalítáme, než je plné nazbíráme. No, aspoň budeme hodně užiteční, poučil ho Brunda.
0: Ale protože Cvrček zrovna spustil na své housličky úplně novou jarní písničku, přestal se Čmelda mračit a hrnky byly vrchovaté, než bys řekl švec.
2: To musíme oslavit,
0: řekli si čmeláčci a začali si těmi novými hrníčky přiťukávat na zdraví. Přiťukli si poprvé, přiťukli si podruhé, ale pořád to nějak nebylo ono. A do třetího přiťuknutí dali všechnu svoji čmeláčí sílu. Tuk! A jejich nové hrníčky se rozbily na tisíc kousů.
3: Co teď?
1: No, přece slepit,
0: radil Cvrček, a že jim pomůže střepy pozbírat.

0: Ne, nesnídám, nesvačím, nestihnu to, nestačím, promiňte, vážení, mám veliké zpoždění.
1: Běžel kolem Brouk Kvapník. Když viděl, co se čmelákům přihodilo, na chvilku se vám zastavil a také jim našel pár střípků. I zelený koníček jich odněkud několik přinesl. Nakonec ze všech těch nalezených střepů a střípků slepili čmeláci hrnec tak veliký, že by se jim doma na poličku nevešel.
2: Je, jestli my jsme náhodou nesebrali i nějaké cizí střepy. Takový obří hrnec je dobrý takhle na propučmelouda.
1: Vzdychali Čmelda s Brumdou.
2: Maminka se na nás bude hněvat a všichni se nám vysmějí, co jsme to za nešiky.
1: A tak se Čmelda s Brumdou rozhodli, že poletí do světa a domů se vrátí teprve tenkrát, až něco pořádného a mimořádného dokážou. Letěli a letěli, až doletěli k malému domečku. A že byli unavení, posadili se na jeho malou střechu, aby si trošinku odpočinuli. Ale jen usedli, celý domeček se najednou začal třást. Zemětřesení, křičeli Čmelda s Brumdou a skutálili se z té střížky až na zem. Ze dveří domku vylezl veliký chlupatý pes.
2: A heleme se, čmeláci, meďáci, usmíval se na ně skrz fousy. Spadli jste z nebe, nebo jsem vás vyklepal z kožichu?
3: V kožichu jsme, prosím, ještě nikdy nebyli, jenom ve světě, řekl Brumda.
2: A odtamtud nás vyhnalo zemětřesení. No, to mě zase vyhnali blechy. Ale naštěstí jsem tady z té boudy, povídal pes. Stejně je mi malá, ani podrbat se v ní nemůžu tak, jak bych chtěl a kde bych chtěl.
3: Takže to naše zemětřesení zavinili nejspíš ty tvoje blechy, smáli se čmeláci.
2: No, moje blechy jsou schopné všeho, drbal se hned pes za uchem, hned na ocásku. Pijou mi krev.
1: Čmelda s Brumdou dostali nápad.
3: Jestli chceš, chlupáči, my ti od blech pomůžeme.
2: To se vrže chci, zavrčel pes chlupáč vesele
1: a tak se čmeláci vypravili za blechami do psího kožichu. A už z dálky slyšeli, jak si blechy při práci prospěvují.

0: Nazdar, blechy, pozdravili zdvořile čmeláci.
1: Štípů, zdar,
0: odpověděli blechy a bleší tatínek dodal.
1: Pěkně vás vítáme a jestli máte chuť, můžete si s námi taky štípnout. No, děti, maminko, nabídněte čmelákům svoje místečko.
2: Ne, ne, ne, děkujeme, ale my neštípeme, řekl Čmelda. My jenom někdy trošku bručíme, vysvětlil Brumda.
1: Vy čmeláci, vy se máte, povzdychl si bleší tatínek. To my, blechy, bychom se bez štípání neuživili. I tak je to bída z nouzí, štíp, štíp.
0: A chtěli byste získat slávu a bohatství? Když opustíte tenhle psí kožíšek, tak my vám prozradíme, jak to udělat, lákali blechy čmeláčkové.
2: No, kdo by nechtěl být bohatý a ještě k tomu slavný?
0: Bleší rodina si nechala od čmeláků poradit a vydělala na tom. Všichni od tatínka po nejmenší blešku přestali štípat chlupatého psa, nadobro opustili jeho kožich a začali se vám věnovat cirkusovému umění. Učili se dělat kotrmelce, chodit po provaze, skákat do výšky i do dálky a tančit moderní bleší tance. A když to všechno uměli, už je ani nenapadlo vracet se do psího kožichu. Lepší bylo vyrazit do světa za slávou. A Čmelda s Brumdou se konečně mohli rozloučit s chlupatým psem a letět zpátky domů.
2: To budou všichni koukat. To je budou všichni chválit, až jim budou vyprávět, jak naučili blechy umělecky skákat. Ale hlavně na ty nešťastné rozbité hrníčky si už jistě nikdo nevzpomene.

Kutchanův herbář. O sedláku Kutchanovi se říkalo, že zapsal svůj život ďáblu, protože tady na tom světě má se tak dobře a shromažďuje peníze. Ale nebylo tomu tak. Sedlák Kutchan měl po svém pradědu velkou knihu švabachem psanou, které u Kutchanů říkali herbář, ale všude jinde čarodějná kniha. Vyprávěli si lidé, že praděd nynějšího hospodáře dostal jí darem od mocného obra Zemětoče za to, že mu pověděl, kam strašný čaroděj Čertichvost odkládá na noc svou čapku, v níž leží všechna jeho ohromná moc. Obr Zemětoč se čapky zmocnil a Čertichvosta zavřeli na Pankrác. Obr našel v těžké železné truhlici silnou knihu, jejíž vazba vsazena byla do zlatého rámce, a daroval ji sedláku Kutchanovi. Ten ji odkázal svému synu a ten konečně tomuto Vítovi Kutchanovi, který ji měl v dubové truhlici ve přístěnku na několik západů zamčenou. Kdykoliv ji potřeboval, uzavíral dřevěné okenice, rozsvěcoval dvě vysoké silné svíce a otvíral knihu. Sotva odvezli lidé poslední snop z polí a poslední otavu z luk, začali sít. Také měla jejich pole živnou prst, také práškovali, pěkné zrno na semeno vzali, ale kdepak jejich úroda a úroda Kutchanova. Tomu rostla obilná stébla hned z 10, 20 klasy, protože on, jak zasíval, pořád drmolil. Dýmore, fábere, kozí chlup, neříkej nikdo ani muk. Čertichvost volá, brázdo dej, tisíckrát tolik zrn vydej. Sanže po manže to sový dráb, nad bavou vstává černý mrak, a to je ďáblů přední voj, hned budou v brázdách holahoj. Kvíčere věrtele z klasu dej, ďáblíku malým místa přej, pekelné mají semeno, tisíckrát vzroste zeleno. Zabělý stvrdne v pšenky klas, slyšíš ty hlasy zas a zas? Od brány pekel divý jak. Kutchan se někdy sám ulek a začal ještě říkání. Vrinkule, vrinky, chejdy, čáp, drimbu, boule, cipky, kšáft, koblihy, krupky, mouka, chléb, sardone, sardele, dobrý chléb. Pantáta Kutchanů osíval jen za měsíčních nocí, protože se bál, aby ve dne někdo neslyšel jeho mumlání. Ale marně se bál. Ani ve dne, ani v noci nikdo za ním nešel. Jen jedenkrát strýc Křampulovic ho sledoval, ale přiběhl za chvíli domů celý udýchaný a vyjevený. Tohle není samo sebou, mumlá, drmlá, kdož ví, jakou řečí. Já zrovna viděl, jak od baby se ohnivě rozsvěcuje, jak by pece rozpalovaly, i dupot jsem slyšel. Víckrát za ním nepůjdu, pro mě za mě, ať si sklízí třeba zlaté dukáty. Mně je milejší metrák třeba špatné pšenice, než fůraté jeho. Pán Bůh nás zkouší neúrodou nebo jinou pohromou, ale zase požehná bez toho Kutchanova vrinkule, primkule, bumkule, anebo co to tam breptá. Než přece jen, když už všichni dávno měli obilí vymláceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč je jí dává náceno a jen ze dvora Kutchanova celé dny bylo slyšet mlátičku hubovat, proč je jí dávají takové těžké snopy zpracovat,

tenkrát, kdy všichni odcházeli do kostela v neděli ráno. Přišla neúroda, časné nebo pozdní mrazy, velká voda, sucho, spousty myší, ale z Kutchanových polí nestačily odvážet těžké snopy, nestačily nasýpat do zavřených vozů spousty brambor, zelí, řepy. Na jaře sotva pupence prokoukly na holých větvích, chodil Kutchan o půlnoci velkým sadem. Rumkyli, trenkyli, jap, jap, hup, švenkyli, blumkyli, hej, šup, rup, broskvili, vinkyli, líz, líz, hoj, bohatou sklizeň, sade, stroj, pačoty, patoky, vrůnky, ťas, zabit buď každý, kdo by třás, čvíker, helmy, planže, ráz, ďáblici přijdou zas a zas. Donutí stromy v květy hnát, tisíckrát tolik, co jinde snad. Hřinkyli, mečkyli, babí hněv, pinkyli, vyřkyli, ptačí zpěv. Stromy se zachvívaly teskným šepotem. Zas nás zaříkává, zas přijdou ďáblíci, pod kůru dají kouzelné pekelné injekce. A naše ubohé větve budou se lámat pod metráky těžkého ovoce. Nestačí mu, co jiným pán Bůh nadělí, a má už přece v živnobance 20 spořitelních knížek na ohromné částky peněz. Kutchan se prochází mezi záhony zeleniny. Celerle, petržele, češ, češ, cíp, mrkvičí, poříčí, bruk, bruk, dřík, karfílí, špenátý, špark, špark, hoj, zahrado velké, hody, stroj, pimprle, šnekrle, šunčí, kost, ať je tu pělásek, řídký host, hromkule, bleskule, fleky, flek, brembule, primkule, heky, hek. Z Kutchanova sadu odváželi krásné ovoce na fůrách do města na prodej. Na fůrách krásnou zeleninu. Kutchan snad ani sám nevěděl, kolik peněz má už uloženo. U Kutchanů se plýtvalo vším. Z pecny chleba kutálili děti po světnici. Nikdo jich křížkem nepřežehnal. Nikdo chleba nenakrojil. Namáčili jej kachnám a drůbeži. Pro sebe pekli jen samé koláče a třené bábovky, samé piškoty a dorty, ale už těmi koláči děti po sobě házeli, šlapali po nich i dospělí a selka Kutchanova se jen smála. Máme všeho habaděj, u nás na tom nezáleží. Zapomněla, že u nich doma maminka každý drobeček chleba se stolu spadl, honem jej sebrala a říkala. Je to dar boží, je hříchem po něm šlapat. Zapomněla, že i o pouti a posvícení na prvním místě ležel pecen domácího chleba. Řekla dokonce, už jsme se přejedli i koláčů, teď je budeme házet drůbeži a chleba už vůbec péci nebudu. Zapomněla se i modlit, protože jinak by to nebyla řekla. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, je v modlitbě, a ne třenou bábovku, dej nám dnes. Vždycky byly u Kutchanů plné trouby dobrot. Ať už tam byla holoubátka, kachničky, mladá vepřovinka, vajíčka na špeku. Když je paní máma dětem udělala, vyhodili je hned slepicím a sáhli po masu. Jestli vešel žebrák do dvora, jen hvízl hospodář na psi a ti už ho vyprovodili z branky. Naděl pán Bůh, volával za ním hospodář. Nemáme tu ničeho pro vás, chleba nepečeme, je nám sprostý. Koláče leda drůbeži dáváme a dorty, vy asi neumíte jíst. Lakomí byli všichni, lakomé byli i děti. Plné sáčky různých lahůdek do školy nosili, ale ani drobečku nedali.
Když si hráli po dešti na dvoře,

dělali rybníčky a málo písku měli, donesli si ze spíže mísy plné mouky a stavěli hráze. Paní máma vařila hovězí polévku hned z několika kil masa, že byla mastná jako olej. Jak v ní nebyly játrové knedlíčky, děti ji nechtěli. Šunkou krmili kočky, z dortů slízali polevu, vyjedli nádivku a ostatní zahodili. Kutchan pil nejdražší vína a nejzácnější likéry. V neděli odpoledne, když lidé do kostela chodili na požehnání, seděl u stolu s paní mámou, po stole rozkládal spořitelní knížky, zlaté peníze, papírové bankovky v celých svazcích a říkal honosivě: už toho bude plná truhla, musíme si dát udělat novou. A lidé říkali: pýcha předchází pád. Děti najednou začaly postonávat. Bledly jim tváře, žaludky měly zcela pokažené, stonaly, ztrácely se zrovna před očima. Umírali jedno za druhým. Pět pohřbů v krátku odkud chanů vypravili, ale hospodář, když poslední uložili na hřbitově, řekl doma ženě: aspoň nám všechno jmění zůstane. Nemusíme nikomu nic dávat. To bylo zrovna, když se měli sázet brambory. Hospodář šel do přístěnku přečíst a zopakovat si zaříkávání. Ale co to? Je přece bílý den a nějak špatně vidí. Protírá si oči, zase mu vše před očima míhá, kmitá, jako by vlčí mlhu měl. Staví se k oknu. Běda, vidí ještě hůř. Musí to odložit na zítřek. Ale druhého dne je ještě hůř než včera. Už ani písme nerozeznává. Zlostně odhazuje knihu a říká: však já si vzpomenu, jak dopole přijdu. Jde, začne jednou, po druhé, ale co se to děje? Co to drmolil, že plevel hbitě vyrůstá na úrodném poli? Kopřivy, podláčí rostou mu před očima. To si popletl formuly. Vzpomíná, na čele vyvstává mu pot, zase něco drmolí, ale hrůza. Bodláčí a kopřivy vyrůstají už i na okolních polích. Kutchan utíká domů, naříká, před očima se mu dělají kola, ani bránku nemůže zachytit. Doma je bědování. Paní máma se dusí. Dělala si holoubátka, třeba že byl pátek. Hltavě jedla, kostička jí v krku uvízla. Přijíždí lékař, ale ona modrá a umírá. Na tenhle pohřeb Kutchan už jít nemohl, protože oslepl. Všichni ho opustili. Čelátka polekaná těmi divnými věcmi, které se tu teď děly, dala výpověď. Kutchan zůstal sám. Dokud byly v domě zásoby, potom je přece našel a jedl. Ale když dojedl poslední sousto, sedl si na truhlici plnou peněz a naříkal. Marně, nikdo k němu nepřišel. Báli se trestu božího. Z hladu ohryzával plesnivé kůrky, kousky koláčů, které kdesi našel. Ohryzával už i dřevo. Po paměti otevřel truhlici, vytáhl spořitelní knížky, chtěl je žvíkat, ale nemohl. Sáhl dohromady zlatých peněz, kousl, zuby si vylámal, ale hladu neukojil. Volal oknem: pojďte, pojďte, dám vám peníze, přineste mi alespoň kůrku chleba. Ale nikdo nešel. Kdo by vzal peníze, řekli si lidé, které ďáblové pomáhali schánět. A tak seděl
vychrtlý kutcha na truhlici, slábl, až duše mu z těla vyletěla. Teprve tenkrát přišli sousedé, pochovali ho, ale podivno, ani zem ho nechtěla přijmout. Pořád rakev se vzpínala, ke dnu hrobu padnout nechtěla. Když konečně dopadla, hned kopřivy a bodláčí vyrůstalo kolem ní. Tak skončil boháč, lakomec a neznaboh Kutchan.

0: Vy asi ani nevíte, pane lesníku Březino, co jste mi přinesl to za psaní. A hlavně, kdo mi to píše, co?
1: Prosím za odpuštění vaše jasnosti, ale jak bych mohl? Ráno jsem našel tohle psaní za oknem. Bylo převázáno tkaníčkou od bot a na něm adresa jejich jasnost kníže pán Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech, okres Pometlov. No tak jsem si myslel...
0: V pořádku, pane lesníku, v pořádku. Já, co jsem to chtěl? No, já vám tedy povím, kdo mi to píše. Píše mi... No, představte si. Píše mi... Co to je, švanda? Píše mi přece... No, ta liška od dutého stromu.
1: Liška?
0: To se divíte, co? Březino, teď vám přečtu, co mi ta chytračka píše. No, představte si to. Dobře poslouchejte.
1: Ano.
0: Tak, no. Jejich vaše jasnosti kníže pane Dymiáne Halapartno ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov. Má ousta ruku líbám dobrý troh.
1: Dobrý troh.
0: Co, panečku, ta ale ví, co se sluší a patří, což?
1: A tak.
0: Poslouchejte. Tak. Jak se mezi lidma všelico semele a vykládá, tak se taky kdesi cosi povídalo o tom, že vaše jasná světlost potřebuje jako beran soli pořádního hajnýho do hájovny na malinovým vršku. A jak jsem už taky někde zaslechla, přihlásilo se vám jejich vaše milosti prý už moc všelijakých strejců, ale žádný prý se jejich vaší milosti nehodil, protože neměli ani špetku praxe, neboli, jak se po česku říká, zkušeností. A teď poslouchejte, Březino.
1: Ano, vaše jasnost.
0: Proto si myslím, že mě hned za hajnýho přijmouti ráčíte, poněvadž já už mám praxi safrahnáckou. Zrovna včera jsem z vašeho jasného lesa ráčila vyprovodit takového naparáděného bubřinu se žlutýma holínkama a štětkou za kloboukem. No, slyšel jste to, Březino?
1: Slyšel, jasnosti.
0: Tak ten bubřina, víte? Ten bubřina, to jsem byl já.
1: Jasnosti.
0: Jo.
1: Tohle snad, co si to dovolila?
0: Vem to, jas. Poslouchejte dál. Hvízdal si v lese, jako když vede Honza Bartáčku krávy na pastvu a byl tak tlustej, že by vám zválel nejmín polovinu vašeho velectěnýho lesa na jedno otočení. O druhým už ani nemluvím, ale nic se nebojte. Já jsem na něho tak rázně vybafla, že se otočil a sypal horum pádem z lesa ven, div se vejpůl nepřerazil. Tak si troufám v úctivosti nabídnout vám své hajnovské služby. A protože jsem veskrze poctivá a vzdělaná, tak vám na mou liščí duši slibuju, milostivý pane kníže, že budu sloužit věrně a poctivě v létě, v zimě, ve dne, v noci, ve svátek i ve všední den. Doufám, že mé žádosti vyhovíte hodně brzy a vyprošuji si, abyste své laskavé nabídky stran místa toho hajného hráče vložit v neděli dopoledne do starého dutého stromu na křižovatce, kam mi dává pan špejlík Šunčičky. S veškerou úctou liška od dutého stromu.
1: Vaše nejjasnější jasnosti, knížecí milosti, ta liška bydlí sice v mém rajónu, ale já neměl nejmenší tušení o tom, co vyvádí. Její drzost je
0: ale přímo... Nic, Březino, nic. A žádná drzost to není. Když chce liška pracovat, tak my jí tu jaksi práci dáme. Že? Tak, jo, Březino. Co jsem to? Ano, vezměte na vědomí, že já kníže Dymián Halapartna ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, Přijímám od dnešního dne lišku od dutého stromu do svých služeb a přiděluju jí hájovnu na malinovém vršku, když oni tak stojí.
1: Podle rozkazu vaše nejjasnější jasnosti.
0: Tak. No, nyní vás propouštím, pane lesníku Březino, propouštím. A v neděli, ano, se ve vaší hájovně, naschledanou.
2: Pro krýle pána, to jsem zvědavá, kdy někdo přijde a přinese nějaké vzkázání. Samou netrpělivostí jsem ani dnešního rána dospat nemohla. A nakonec, kde nic tu nic. A od toho sedění tady už mě srdce frahnácky bolí nohy. Ne, už někdo jde. Kdo je to? Slouha ze zámku. Radši se rychle schovám do křoví. Nemusí přece vědět, že jsem netrpělivá a nedočkavá a že tu sedím už od božího rána. Něco vkládá do stromu. Jo, je to velká obálka. Už je pryč. A teď alou ke stromu. Opatrně obálku vytáhnu. Otevřu. Tak. Vážené lišce od dutého stromu. Z nařízení jeho jasnosti knížete Pafnuse, pro krýle pána to je jméno, Dymiana Hlapartny ze Zlatého zámku v Kozovodech nad Brečavou, okres Pometlov, se vám oznamuje, že vaše žádost o udělení místa hajného v hájovně na Malinovém vršku byla rozhodnutím jeho jasnosti příznivě vyřízena a místo to se vám uděluje. Hurá! Hurá! Já jsem hajný liška! Hurá! A nařizuje se vám, abyste se dnes odpoledne přesně ve 3 hodiny dostavila do hájovny v Dolanském revíru za účelem představení se našemu nejjasnějšímu knížeti pánu. Pro krýle pána, to tedy, abych si pořádně pospíšila, protože na tom hrozitánsky záleží. Musím na pana knížete udělat hned ponejprv, jak se patří, pěkný dojem a kukuč.

Byl jednou jeden ovčák jménem Honzík a ten pásl lakomému sedlákovi ovce. Za službu dostával jen málo jídla, stál jen černý chléb a starý tvrdý sýr. Rozhodl se proto, že půjde do světa, aby si vydělal peníze na lepší živobytí. Svázal si nejnutnější věci do uzlíku a vydal se na cestu. K večeru přišel k chaloupce, kde bydlel stařeček, který měl políčko a stádo ovcí. Honzík si mu postěžoval na svou bídu. Stařeček poznal Honzíkovi dobrého člověka a proto se rozhodl, že mu pomůže. Nabídl mu, aby u něj zůstal a pásl ovečky, že se mu dobře za službu odmění. Když uplynul rok, přišel stařeček a povídá: byl jsem, Honzíku, s tvou prací velmi spokojen. Za odměnu si vyber ze stáda beránka s černou hlavou a až budeš potřebovat peníze, jen poruč, beránku otřes se a z beránka budou padat dukáty. Honzík poděkoval, uvázal beránka na provaz a šel domů. K večeru došel k hospodě. Protože měl hlad, zasedl ke stolu a poručil si večeři. Hospodský se však na Honzíka obořil, že otrhancům, kteří nemají peníze, nic nedává. Honzík se však nedal, jenom rozkázal beránku otřes se a z beránka se hned sypali dukáty. Honzík se dobře najedl, pohostil také celou hospodu a chtěl jít spát. Hostinský ho ochotně zavedl do nejlepšího pokoje a slíbil, že mu beránka dobře ohlídá. Když se ráno Honzík probudil, nevěděl, kde je. Pak si však vzpomněl na beránka, oblékl se, vešel do šenkovny a poručil si dobrou snídaní. Hostinský mu přivedl beránka a chtěl hned peníze. Honzík křikl na beránka: beránku, otřes se. Ale beránek nic. A protože Honzík nemohl zaplatit, Hostinský ho z hospody vyhnal. Honzík nevěděl, že Hostinský jeho beránka v noci vyměnil za jiného. Pospíchal zpátky ke stařečkovi, aby si postěžoval, že z beránka dukáty nepadají. Stařeček se usmál a povídá: nic si z toho, Honzíku, nedělej. Tady máš kouzelný ubrousek a až budeš mít hlad, poruč, ubrousku prostři se a uvidíš. Honzík to zkusil a jak dořekl ubrousku prostři se, už tu bylo plno dobrot. Honzík stařečkovi poděkoval a vypravil se na cestu. Večer se zase zastavil hostinci a když mu hostinský nechtěl nic dát k večeři, poručil ubrousku prostři se a hned byl plný stůl pití a dobrých jídel. Hostinský se jen divil a když se Honzík najedl, odvedl ho ochotně do pokoje, uložil do prachových peřin a slíbil, že ubrousek dobře uschová v komoře. Ráno Hostinský vrátil Honzovi vyměněný ubrousek. Honza zasedl ke stolu a poručil: ubrousku, prostři se. Ale ubrousek ležel a nic nedával. Honzík znovu rozkázal, ale pořád nic. Nakonec ho hospodský opět vyhnal z hospody. Honzík se zase vrátil ke stařečkovi a postěžoval si, že ho ubrousek neposlouchá. Honzíku, nechal ses už dvakrát od nepoctivého hospodského ošidit, řekl stařeček. On ti beránka i ubrousek v noci vyměnil. Naposledy ti ještě pomohu, ale dávej dobrý pozor, co ti řeknu. Tady máš zázračný pytel a v něm obušek. Řekneš-li obušku z pytle ven, vyskočí z pytle a bude kolem sebe tlouct hlava nehlava. Řekneš-li obušku dost, přestane a vrátí se zpět do pytle. Zastav se v té hospodě a obušek ti pomůže, abys dostal od hospodského zpět beránka i ubrousek. Honzík poděkoval, rozloučil se se stařečkem a vydal se na cestu. Když dorazil do hospody, kde přišel o kouzelného beránka a ubrousek, posadil se ke stolu a pytel s obuškem dal vedle sebe na lavici. Hostinský Honzu hned poznal a vyptával se, co to má za pytel.
ale za službu jsem dostal od stařečka kouzelný pytel, který splní každé mé přání, povídá Honzík. Hostinský byl zvědavý na to, co pytel dovede, a požádal Honzíka, aby mu to předvedl. Opět ho chtěl o kouzelný pytel v noci obrat. Honza ochotně slíbil, že kouzlo předvede, a nařídil: obušku z pytle ven, a ukázal přitom na Hostinského. Obušek z pytle vyskočil a začal tlouct Hostinského hlava nehlava. Ten se svíjel bolestí, křičel a prosil Honzíka, aby už obušek přestal. Honzík slíbil, ale jen pod podmínkou, že mu Hostinský vrátí zpět kouzelného beránka i ubrousek. Hostinský slíbil vše vrátit a Honzík zvolal: obušku dost. Obušek přestal tlouct a vrátil se do pytle. Honza dostal zpět beránka i ubrousek a spěchal domů. Doma vyprávěl, co dostal za službu od stařička a jak nepoctivého Hostinského vyplatil. Od té doby se měl dobře. Ubrousek poslouchal a na stole bylo stále plno nejlepších pochoutek. Také beránek se stále otřásal, až z něho padaly zlaté dukáty. Ty pak dobrý Honza štědře rozdával chudým lidem.

0: si poslechněte, jak si Trautenberg vyhříval chřipku při Krakonošově dříví.
1: Mordy dudy, to bylo povětší.
2: Lítalo, kde co nebylo přibitý. Líběj dovolit, milost pane, jako kdyby v pekle fofrovali voves.
1: Holohlavej a bez klobouku jsem chytil tý šiněnici průva.
2: Pozdrav pánbu.
1: Za tohle nemůže pánbu. Tu chřipku mi spískalo Krakonošovo povětří. Však mi to taky Krakonoš zaplatí. Lívercák jeden zatrachtivej. Hanče!
3: Co ráčí ráčit, milost pane?
1: Peřinu natřást, ať vypotím tu zimnici. To mi snad nějaký flamfore z vlhký a studený mlhy se omotal okolo krku, že mě posavát studí v tejle.
3: Uvařím lipovité. A nebo hernek teplýho bzinčí. Dělá na vypocení taky dobře.
1: Foj, tajba, foj. Hajnej!
2: Co?
1: Podat flašku placatici potřebuju rum. A Kubo!
4: Služba, milost pane.
3: Už jsem řekla Kubičkoj, ať přinese košek dříví ke kamnům.
1: Rozlicovat pec.
4: Ano, milost pane.
3: Hned bude teplo, milost pane. Kuba s Hajným přichystali forotu dříví na zimu. Máme zaplat pámbu za stodolou srovnaný polínka věšku.
1: Naše dříví nechat za stodolou, ano? Krakonoš nám přivodě v zimnici a škloubání v kloubech přím počasí, tak si zatopíme z Krakonošova. Kuba! Hajnej!
4: Zde. Ano, milost pane.
2: Tak, a to jako, milost pane, prodříví do Krakonošova? No, snad nám to Krakonoš nebude počítat za pytláctví, když odporazíme nějakou tu součku.
1: Nemarně část a netupit naši pilu a sekeru. Krakonoš má hned z kraje při cestě polena srovnaný v metru. Kubo, k šandu přes rameno a naložit polen, co trakař uveze.
3: No při těch já boží dárek pít nebudu. Nebyl by požehnaný.
1: Povídám, přivez polena z Krakonošova. Při těch budeme vyhánět chřipku.
0: A bylo, jak pán přikázal. Roztopili pec Krakonošovým dřívím. Teplo se rozlilo po světnici a Trautenberg si v peřinách medil, ba málem předl spokojeně jako kocour. Však i oheň v peci jakoby načal řeč. Plameny šlehaly čertími jazyky a oheň praskal, jakoby sám Lucifer práskal ohnivým bičem nad černým čtyřstřežím. Prásk! Prásk! Rána jak ohnivým bičem vyrazila dvírka u pece a už letí hořící poleno ven. Rozráží okno a už je za ním obnohou ohnivá čára až k horám. A za polenem druhé a třetí poleno a všechna okna ven jako ježibabí pometla, ba jedno za druhým jak hejno ptáků ohniváků zpátky do Krakonošova. A v tlačenici polen se rozkulila pec.
3: Zapálím svíčku hromníčku. Jenže kde ji najít v tom popeli a mouru? Krindáčka nebeskýho, jemnost pán je taky jako mouřenín. A peřiny, abych bílila do soudního dne.
0: A všichni vedli ve spolek lamento.

Nejvyšší pan železničář, který chtěl mít tak velkou mašinku, jakou nemá nikdo na světě, se vydal za kouzelníkem za babou. Nasedl na krásnou drezínu a dojel ke staré výhybce a tam čekal až na půlnoc, protože pan Blahoš mu prozradil, že jen o půlnoci a při úplňku se výhybka otevře na zaklínání. Když odbyla půlnoc, řekl: Mašinko, výhybko, bradlo, most, prosím tebe o milost, pust mě k panu Zababovi. Sotva to dořekl, páka povolila, výhybka se otočila a nejvyšší železničář viděl, že může jet ke kouzelníku Zababovi.

a jel stále rychleji a rychleji, až konečně brzdy zaskřípaly. Na británském nádraží byla veliká tabule Zababov. Než se stačil nejvyšší pan železničář pořádně rozhlédnout, už tu byl sám Zababa. Vypadal docela jako obyčejný inženýr, ale jen promluvil, hned se poznalo, že je kouzelník. Vím, že chcete, abych vám postavil největší mašinku na světě. Já to udělám, ale vy mi dáte všecko, co vyberete u všech pokladen za 3 dny. Dodací lhůta je o příštím úplňku. A než se nejvyšší pan železničář zpamatoval, byl kouzelník pryč a on upaloval v Drezíně na své nádraží. 3 dny před úplňkem poručil, aby mu dávali všechny peníze, které vyberou u pokladen. A bylo jich mnoho, daleko víc než jindy. A nejvyšší pan železničář si už nemyslel, že čaroděj Zababa je hloupý, protože poznal, že svými kouzly způsobil, že lidé ty 3 dny jezdili mnohem víc. A když nastal úplněk, jel nejvyšší pan železničář opět stejnou cestou k Zababovi. Ten už na něj čekal a velice se mračil a velice blýskal očima a řekl hrozným hlasem: Nejvyšší pane železničáři, poručil jsem vám, abyste přivezl opravdu všechno, co vyberete za 3 dny na vašem nádraží. A vy jste mne oklamal. Nedám vám mašinku. A musíte přivést ještě jednou peníze, které vyberete před příštím úplňkem. Co měl nejvyšší pan železničář dělat? Jel zpátky bez mašinky a přemýšlel, na kterou pokladnu asi zapomněli. Za měsíc jel znovu k Zababovi a vezl ještě víc peněz. Avšak černokněžník Zababa se ještě víc mračil a řekl ještě přísnějším hlasem: Přijďte za měsíc a přivezte znovu peníze, ale opravdu ze všech pokladen. A s tím nejvyššího pana železničáře propustil. Po celý měsíc znovu ještě přemýšlel pan železničář, na kterou pokladnu zapomněli. Byl poslední večer a pan železničář měl jít k Zababovi a ještě nevěděl, kterou pokladnu vynechali, když v tom slyšel volat nejmladšího pokladníka. Už jsem si vzpomněl, na kterou pokladnu jsme zapomněli. A otevřel automat, ve kterém se prodávají lístky na nástupiště. Byly tam 3 koruny a 67 knoflíků, které tam lidé naházeli místo peněz. Nejvyšší pan železničář si spokojeně oddychl a jel. Avšak po cestě si spočítal, že ho černokněžnická mašinka stála více než 10 jiných obyčejných mašinek. Tady jsou peníze a chci svou mašinku, vyhrkl a ani nepozdravil. Kouzelník Zababa mávl rukou a ozvali se nádražní zvonky a vyzváněli všechny možné signály. Rámus byl stále větší, ozval se rachot a syčení a supění. A než bys 10 napočítal, už tu byla obrovská mašinka. Byla tak dlouhá, že nejvyšší pan železničář ani nemohl dohlédnout, kde je boudička pro strojvůdce. Co jste si přál, to máte. Hybaj do boudičky a ven z mého nádraží, řekl Zababa a zmizel. Jen tam vezl, ani se nestačil rozhlédnout a mašinka se sama rozjela. A sotva se jen trochu porozhlédl, mašinka se zastavila. Byli na nádraží nejvyššího pana železničáře. Ten byl náramně zklamán, že ho nikdo nepřivítal a neobdivoval, když přijel s novou obrovskou lokomotivou. Co na plat? Půjde spát a na slávu musí počkat do zítra.

0: Skoro bych řekl, že nemáte ani potuchy, jak to vlastně bylo s princeznou Fňukaidou a 7 loupežníky. Tak já vám to teda povím. Musíte však dávat pozor, aby vám nic neuteklo. Všechno to začalo jednou takhle z rána ve velkém černém lese. Říkalo se mu Velký, protože z jednoho konce bys na druhý pro samé stromy nedohlédl. A říkalo se mu Černý, protože pro samé větve tam byla úplná tma. Jenom u jeskyně pod Babí skálou bylo světlo. Hořel tam oheň, polena hlasitě praskala a kolem ohně se krčilo 5 zasmušilých stínů. A kdyby byly jenom zasmušilé, ale oni také vzdychali, vzlikali, popotahovali, láteřili a naříkali. Bylo to samé jémine, ajajaj, ouvej a krinda pána, o nějakém tom áchych, ochych ani nemluvě. Byli to obávaní loupežníci, kteří tu a tam na lesní cestě přepadli kupce, paní mámu trhovkyni nebo sedláka a ošulili je o nějaký ten groš, vajíčko, liberku másla anebo aspoň lízátko. Nejeden kupec, když musel na trh anebo do města tím velkým černým lesem, přišel tu o celý náklad žvíkačky a navíc i o pytlík s tabákem nebo chleba s tvarohem. Jednomu vzali dokonce i kalhoty a capkal pak domů jen tak nalehko. Náčelníkovi říkali kapitán, protože měl špuntovku a dřevěnou šavli a obrovský kapitánský širák. Pak tu byl kruťas, ukrutný mordýř, zarostlý a zamračený škarohlíd, který nikdy nebyl s ničím spokojen. Jednomu říkali bakalář, protože chodil nějaký čas do školy a uměl dokonce číst i psát. A jinému zase hadrás, protože se s oblibou přestrojoval za žebráka, aby ve městě vyzvěděl, kdy, jak a kudy pojede další bohatý kupec. No a nakonec byl nejmladší, kterému říkali kůzle. Byli to sice náramní taškáři a filutové, s jedním však nepočítali, že si kupci nakonec radši zajedou, že pojedou na trh oklikou a že už tedy nebude koho přepadávat, že už nebude žádná žvíkačka, čerstvě vypečená houska ani pytlík ledovek. Ne, že by ti loupežníci někoho rovnou mordovali, ale hrůza z nich šla. Kruťasovi narostly v lese vousy tak dlouhé, že si je při jídle musel jednou rukou nadzvedávat, aby lžíci dostal vůbec do úst. Vlasy všem visely přes uši i přes límce a špína by se z nich dala ždímat. Naposledy se vykoupali, když se s nimi v lese na rybníčku převrhla loďka. Disciplína tu prostě byla špatná, jako mezi loupežníky. Ani zuby si nečistili a nehty nestříhali a dočista v tom černém lese spustli. Kdo by se jich tedy nepolekal, když na silnici vystoupili a spustili své hrozby? Ale to bylo dřív. Dřív se jich každý bál. Ale teď... Ach jo.
1: Ach jo.
2: Ajajajaj.
1: To jsme tomu dali.
2: Ach jich ouvej.
3: Jejda nanky, jak já mám hlad.
1: Breč mi tu, to si loupežník.
3: Radši bych šel domů.
1: Tohle ať už víckrát neslyším.
4: Kamarádi, já bych možná o něčem věděl.
1: Jsem s tím, ale krátce.
2: Tak povídej.
4: Pojede prý tudy princezna.
2: Princezna? Mm-hmm. Princezna Fňukaida?
4: Právě ta. Povídali ve městě, že zrovna dneska pojede na prázdniny do přespolní říše, aby se zdokonalila v tamním jazyku.
1: No jo, ale...
4: Král se nechal slyšet, že se nebojí.
1: No,
4: ty řeči o loupežnících jsou jen tlachy vylekaných kupců, kteří se na loupežníky vymlouvají, aby nemuseli platit daně.
1: To zrovna.
5: Nepojede ale přece sama.
4: To ne. Ale zbrojnošů má náš král sotva půl tuctu a ty jsou zrovna všichni na cvičení. Jde s ní na nejvíc, kočí nějaký ten komorník a chůva.
1: A hele.
2: To je ale terno.
6: Terno, to je taková vzácná věc, jaká se přihodí jednou za uherský rok, jak se říká. Něco tak vzácného, jako výhra v loterii.
1: To bychom teda mohli...
7: To se ví, že bychom mohli.
1: No jo, ale jak?
2: Jak? Podívej, kruťasi. Tak třeba takhle.
0: V královském městě se zatím princezna s fňukáním chystala na cestu. Byla to holka ofňukaná, protivná, nic se jí nelíbilo. Takhle jí přehnout přes koleno, to by možná pomohlo. Jenomže to by si nikdo nedovolil. Maminku už dávno neměla a král ji snad právě proto měl až moc rád.
6: Někdy taková láska dokonce i škodí.
8: Tady to táhne.
2: Zavřít všechna okna.
8: A slunce tak pálí.
2: Zatáhnout záclony. Otevřít!
8: A průvat!
2: Zavřít!
4: Ach, můj ty bože! Královská milosti!
2: Co je pravítko?
4: Kočár pro princeznu je připraven.
2: Zaplať, pámo. Fňukajdo, holčičko moje drahá, slyšíš? Kočár je už připraven.
8: Mně se nechce. Kočáru se práší.
2: No dobře, ale...
8: Koně páhnou.
2: No dobře, ale...
8: A lidé tak hloubě civí.
2: No dobře, ale...
8: Nikam nepojedu.
6: To už nemohl vydržet ani král. A to byla trpělivost sama.
2: Už toho mám právě dost. Koukej se pakovat, ať už si za bránou. To tvoje věčné fňukání, vzdychání a ošklíbání nikomu scházet nebude.
6: To král praštil žezlem o zem.
0: V princezně hrklo, jak ve starém zámeckém orloji. S fňukáním vlezla do kočáru, chůva za ní a kočí Matěj práskl do koní. Král si odechl, komoří pravítko se ulehčeně narovnal a město se veselilo.

0: Kočár zatím drkotal k lesu. Vzadu na stupátku se kymácel rozespalý komorník. V kočáře podřimovala uběhaná chůva a princezna fňukala, že ji nikdo na tom světě nemá rád. A kočí Matěj netrpělivě práskal koním nad hlavou, aby měl tu protivnou povinnost co nejdřív za sebou.
1: Jen co budu mít tu ufňukanou holku z krku, zastavím se u schojku na pořádnou holbu piva.
2: Na ně! Na ně! Ruce vzhůru!
3: Hurá! Hurá!
4: Loupežníci.
5: Pomoc!
2: Ticho!
6: Ticho!
2: Zdejte se vám bez prodlení.
1: Račte si posloužit, velkomožní páni loupežníci, ale nic zvláštního nevezeme, jenom jednu ubrečenou holku.
2: Nic jiného také nechceme.
6: Spolu ven! A bez saviku!
2: A ven.
5: Jen klidně, pánové.
6: Oh. Oj, oj, oj, oj.
7: Yeah.
6: Aj, aj, aj.
5: Chovejte se, prosím, jak si přítomnost dámy žádá.
6: A jak se to pozná, taková dáma?
5: Jsem královská chůva rozená Hopsa Fraková a mým manželem nebyl nikdo jiný než královský pokladník a účetní Skoč do pole.
6: Milá paní, třeba, že jsme loupežníci, víme, co si žádá dobrý mrav a nechceme nikomu skřivit ani vlásku.
5: To ráda slyším, ale...
6: Ovšem, musíte se chovat tak, jak nakážeme. Jinak vás podrobíme strašlivému mučení. Přivážeme vás ke stromu a tak dlouho vás budeme lechtat drozním pírkem, až se podrobíte.
5: No, fuj.
6: Vrátíte se do města a povíte králi, že mu dceru vrátíme pouze za výkupné 300 tolarů. 7, 8 loupáčků a 14 a 15 prybňáčků. Tak, jinak bude s princeznou zle a naložíme s ní, jak jen loupežníci dovedou.
2: To si pište.
6: Ano, to si pište. Nebude-li tu výkupné do 3 dnů, se zlou se král potáže. Neboť jsme už týden pořádně nejedli a dovedete si zajisté, milá paní, představit, jak strašný je asi loupežník, když má hlad. Sejdeme se do 3 dnů na tomto místě.
5: Podvolují se násilí, pánové, ale upozorňuji vás...
6: A neodvažujte se přijít na nás s nějakou lstí, podfukem nebo habaďůrou. Naše pomsta... Byla vyděsná. To přísám.
0: Přepadení se tedy podařilo, jak náleží. Princezna za celou tu dobu ani nešpitla, jen vyvolovala vyděšeně oči na všechny strany. Zatímco kočár s vyjevenou chůvou, komorníkem, rozklepaným strachy a naježeným Matějem drkotal k městu, loupežníci s princeznou jedním skokem zmizeli v černém lese a namáhavě se prodírali křovinami, roštím a mlázím k táboru pod skálou. Spokojeně se uložili ke spánku. Dlouho však nespali.

0: Tak co je? Nenecháš člověka klidně vyspat?
1: Je tady zima.
2: No, odeď ne. A co má být?
1: Chtěla bych něco na zub. Ale něco dobrého.
0: Teď, v noci.
1: A tady pod zády mě něco strašně tlačí. A ty kůže tak páchnou. Musíte se o mě starat. Nebo od papínka nic nedostanete.
3: To už nějak zařídíme.
4: Kamarádi, pojďte se. Já si myslím, že
0: kapitáne, proč?
4: Teď v noci na maliny.
0: Neblázni.
4: Na maliny.
0: Teď v noci na maliny.
5: Ale jste sami nejedli, já mám zrovna.
4: Taky dej svůj plášť. A to kamení, ať si vyzbírá sama.
0: Co to říkáte?
6: Říkám, že s tím únosem to bylo nějaký nedomyšlený.
4: Přece to takhle nenecháme. No tak, kuzle. Kuzle půjde na maliny.
1: No.
4: Hadraš vyzbírá kamení, kruťas nařeže chvojí, bakalář rozdělá oheň a já dám princezně svůj plášť. Starat se o zajatce patří také k dobrému loupežnickému mravu.
0: Čert nám jí byl dužen.
7: Nikdo té noci oka nezamhouřil a v břiše jim strašlivě kručelo.
4: Něco se musí stát,
7: povídá ráno kapitán.
4: Kuzle doběhne do města a koupí tam něco dobrého, aby král nemohl říct, že jsme princeznu trápili hladem.
0: Tak ještě tohle.
1: Čeká.
4: Ano, už, princezničko, už. Tak dělej ta ona.
5: Co zase?
4: Peníze sem.
2: Co? Peníze?
0: Co?
4: Peníze?
0: Co?
4: No, bude to?
0: To mě ani nenapadne.
4: Všichni dostanete zpátky. Bakaláři, ty počítej. Dejte všechno, co se dá prodat nebo vyměnit. Rychle.
5: Tak dva, tři.
2: Počkej,
5: tohle to máme.
2: $2.
4: Počkej, dva
2: pětce plíš. Jeden památeční haléř, 8 knoflíků, 2 plíšky, 4 odznaky, 13 kuliček.
8: Ta duhová je moje.
2: Ale kuš.
8: Počkej, ta duhová je moje.
2: 2 archy nálepek, 4 obtisky a 2 poštovní známky.
4: To je málo.
2: Hele, hadráři, dej taky tu parádní kudlu. No, však si koupíš novou.
5: Proč zrovna já tady? Kruťas nedal nic.
0: Nedal a nedám, nač takový ciráty.
4: Kruťasi.
0: Král pošle výkupní tak jako tak. Tak ať holka trochu vyhládne, aspoň pak bude to malý chutnat.
1: Já čekám. A dlouho už čekat nebudu.
4: Ano, princezničko. Tak, ano. Tak všichni honem, jak jsem řekl. A ty, kuzle, radši utíkej, ať si tu co nejdřív.
5: Teď si ji probudil, ty.
1: Tak špatně jsem se vyspala. Celé tělíčko mě bolí. Co pak je k snídaní?
4: Prosím, princezno, račte se podívat. Nadívané holoubě a meruňkový kompot.
0: Ještě ji budeme prosit.
1: Když nic lepšího nemáte. A kde budeme jíst?
4: Kde chcete, princezno? Třeba tady na pařezu.
1: Jsem přece princezno. Musí být pěkně prostřenu na pěkném čistém stole a sloužící musí být patřičně upravený. Jinak nebudu jíst. Lehnu si tady a umřu. A co pak od papínka dostanete? Tuhle.
4: Stůl?
0: Židle?
5: Příbory? Kde bychom to vzali?
4: Tak, kamarádi, poklusem. Bakaláři, stůl a židli. Hadráři, polštářek. Kuzle, ten nejjemnější mech do polštářku. A kruťas vypere ubrus. Však tu jeden máme, co jsme na něm sušili hříbky.
2: Kapitáne, a co příbory?
4: Příbory, počkej. Máme jenom ze dřeva vydlabané lžíce a nějakou tu kudlu. No, snad princezna pro jednou odpustí.
1: Tak dobře, já to tedy zkusím. Ale sousto do úst nevemu, dokud se všichni neostříháte, neoholíte a neumyjete. Hambáři, hambatí, hambáři.
0: Cože moje fousy? Na ty mi nešajte.
4: Kruťasi.
1: Tak, kamizoli dolů a už ať vás tady nevidím.
0: Dobře.
9: Do vody.
7: A tak nakonec všichni svlékli umouněné vesty a košile a s tichou hrůzou ponořili ruce do studené vody. Ale najednou se jim to docela zalíbilo a tak začali dovádět, hopsat a skotačit, jako by to ani nebyli loupežníci. Sákali na sebe, hopsali ve vodě, otápěli se a pouštěli bubliny a ani se jim z té nádherné lesní lázně nechtělo. Dokonce i do praní se pustili. Kuzle natáhlo od stromu ke stromu šňůru a za chvíli už ve vlahém větru plandali strakaté loupežnické košile. Princezna se zatím dala do jídla, snědla všecko do posledního drobečku a pak se tiše v měkké trávě uložila ke spánku. A loupežníci, že už se dostali do tempa, se najednou dali do úklidu a generálního gruntování. Vysmíčili celou jeskyni, pozbírali všechny papírky a jak už byli vráži, pustili by se dokonce i do čištění oken, jen kdyby v jeskyni nějaké okno bylo. To všechno však jen do té chvíle, než se princezna probudila.
1: Mě musíte bavit.
4: Bavit? A jak si to vaše jemnosti račte představovat?
1: To je vaše věc. Když se nebudu bavit o nemocním, dostanu ujímání. Oh. Lehnu si a na místě umřu.
4: Oh. Kapitán, kde je kapitán? Kapitáne, prý máme princeznu bavit.
10: Co? Ještě bavit? Jak si to vlastně ta holka představuje?
11: Pak jsme tu někomu prosmíchnu.
12: Kdy to máte, já to říkal ne.
10: Ale to přece nejde. My jsme jednou pořádně zavedená živnost loupežnická a žádný divadlo.
1: Chcete, abych vám tady umřela nudou?
10: No tak dobře, tak počkejte, princezno. Tak tady hadrář vám předvede, jak se převlékne za žebráka a jak se správně žebrá. No.
11: Jedno oko přitom nezůstane suchý.
1: To je toho. Když chci, tak se na zámku rozpláčou všichni.
10: No, tak tady kuzle vám předvede, jaké dovede dělat kotrmelce.
11: Ano.
10: A koleno toč na větvi.
1: Co toho, náš Šašek na zámku to umí daleko líp.
10: Ale tadyhle kruťas.
12: Hej, pokoj.
10: To je vyhlášený střelec.
12: Povídám nech toho, ústohromu.
10: Ten sestřelí prakem šišku z vršku nejvyšší borovice.
1: Co je toho? To my máme na zámku lukostřelce a ten sestřelí lískový oříšek z nejvyšší věžičky. A ještě se přitom levou rukou škrábe za uchem.
12: Cože? Kapitáne, no tak jsme tu vůbec ještě mezi loupežníky? Dělat komedie pro nějakou ubrečenou holku? No to se přece na pořádního mordýře ani nesluší.
11: Jestli tě víc nemrzí, že je někdo lepší než ty.
1: Jo.
12: Ona si to vymyslela. Přijde z ruku a jednou rukou.
10: Kamarádi, víte co? Tak tedy princezně zaspíváme tu naši.
1: To jsem tedy opravdu zvědavá.
10: Pozor! Pozor! Teď!

0: samotek vládne. Bude ztracen. Zakavenou zdí a mříž. Umře mládí míle.
1: Že jsem šidl krát a loupil a...
0: Což nedobré jest.
1: Čeká mě teď ve vězení.
0: Jasně přísnej trest.
2: To má být zábava.
3: No.
4: No.
2: A ještě ke všemu zpíváte falešně. A tady Kruťas nespíval vůbec. Tak a jestli nechcete, abych se tady ukousala nudou, musíte si se mnou hrát. Já Kruťas nebudu dělat koně. Hopla, hopla.
5: Panečku, a to byste koukali, holoubkové. Princezna si Kruťase osedlala. Nic mu to nebylo platné. Musel s ní rejdovat po táboře sem a tam, přes výmoly, kořeny i louže, až měl kolena otlačená a sotva dýchal. Pak si princezna vyvzpomněla, že si budou hrát na indiány. Proháněla je mlázím i po stromech, až sotva dechu popadali. Bakaláře museli přivázat ke stromu jako nepřátelskou bledou tvář a princezna ho jako náčelníkova divoká dcera mučila lechtáním a šimráním, až ze samého smíchu dočista zmodral. Lec, který z loupežníků si myslil na to, že princezně za to trápení majestát, nemajestát, nějakou vrazí, nakonec si však žádný netroufl.

0: A dneska si budeme hrát na slepou bábu.
1: Brinda pána, co pak to včera nebylo dost?
0: Žádné odmlouvání, nebo?
2: Tak kamaráde, pamatuj na výkupné. Nijak už to musíme vydržet.
0: Tak hrajem. A hezky rychle.
3: Tedy podle pravdy musím povědět, že princezna se ani trochu nestyděla a nehrála docela poctivě. Že trochu fixlovala. Že pod šátkem tajně vykukovala, nezahlédne-li někoho a tak nikdy babu dlouho neměla. Za to loupežníci byli celý ulítaní a udýchaní. Nejhůř ze všech dopadl Kruťas. Jak se hnal za princeznou se šátkem na očích, uklouzl, spadl do potoka a vymáchal se od hlavy až k patě ve studené vodě.
4: Huj, huj, nehrám, už toho mám právě dost.
0: No, však by tě neubilo.
5: Princezno, smilování. Jen se podívejte, nohy už necítíme, píchá nás v boku i na prsou. Co pak se tohle dá vydržet?
0: Vy jste mi nějaké mátohy, moucha by vás porazila.
1: Na to mi už nemáme léto.
6: No právě.
0: Pěkní loupežníci, jen co je pravda, až tohle řeknu papínkovi.
3: A tak to šlo dál a dál. Princezna byla k neudolání. Sotva jí posloužili při obědě, museli si s ní hrát ještě na doktora a na návštěvu a na krejčího a na kramáře a znovu na babu a nakonec jí museli předvést loupežnické cvičení ve zbrani ve stavu nejvyšší loupežnické pohotovosti. K večeru sotva dýchali. Když se konečně ukládali ke spánku, to bylo nějakého vzdychání, naříkání a tichého žalování. Celé tělo je od neobyčejného tělocviku bolelo a lec, který si proto potichu zahudroval, proč jen se na to loupežnické řemeslo dával.

0: Když se slunce vyhouplo nad Černým lesem po třetí, povídá kapitán.
1: Dnes, anebo nikdy. Buď to dostaneme od krále výkupné, anebo...
2: Nebo co? Co když z hradu nikdo nepřijde?
0: Toho se všichni báli. Kůzle vylezl do koruny nejvyšší borovice na hlídku. Slunce stoupalo, vypilo už rosu z trávy a vysušilo všechny pavučiny a čím bylo výš, tím byly obavy loupežníků větší. Až se najednou v dálce u brány královského města objevil veliký oblak prachu a valil se po cestě k lesu.
3: Už jedou!
4: Zaplať pánu.
2: Ale dali na sebe čekat.
1: Uvidíte, kamarádi, všechno bude v nejlepším pořádku. Už jsou tady.
5: Brrr. Račte, milostivá paní.
0: Když z kočáru majestátně vyplula paní Skočdopolová, rozená Hopsa Fraková, bylo na obou stranách takové ticho, že bylo slyšet pavouka na dubu, jak se z dlouhé chvíle škrábe za uchem.
6: Tak se račte vyjádřit, dámo.
1: Kdypak jsou prbináčky?
6: Tak dá pan král ty prachy nebo nedá?
7: Nedá.
1: Nedá.
2: Jak to?
1: Co prbináčky?
7: Pan král, ani se mu nedivím, má už té zlořečené, ubračené holky právě dost a myslí si, že jí tvrdý tábornický život mezi loupežníky jenom prospěje.
4: No tak, a dráži, no.
7: Co ta se nás už natrápila, než mít takovou nezdárnou holku doma, tedy povídal pan král. To dám raději nějaký ten tolar, aby se jí někdo ujal. Aspoň ji budu mít z krku a konečně si od toho věčného zlobení odpočinu.
4: To snad ani není možná vlastní dceru?
7: Jen proto.

0: Že jde o vlastní dceru, třeba nehodnou a zlobivou, je pan král ochoten vzít princeznu zpátky.
1: Ano!
0: Ovšem jen pod tou podmínkou, že mu jako odškodné vyplatíte 100 dolarů a přidáte pytlík burských oříšků, ty on strašně rád. Když nezaplatíte, zůstane vám princezna na krku a já tak aspoň konečně užiji trošku klidu, však už to mám zapotřebí.
2: Co pak mě opravdu nikdo nemá rád?
0: Můžete přemýšlet, proč tomu tak je, či není, mé dítě. Poroučím se, pánové. Matěj, jedem.
3: Jo.
4: Dávno už nebylo po kočáru ani vidu, ani slechu. A ještě tu loupežníci stáli jako zařezaní. Jenom kolena se jim klepala.
5: No co, aspoň si zas budeme moc hrát na honěnou, viď, kruťasy!
6: Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem býval nechodil. Já už tu nebudu ani minutu, jdu domů.
7: Ale kam bys chodil?
8: No tak kruťasy.
7: Kruťasy, spolu jsme bojovali, spolu jsme trpěli, spolu musíme vydržet až do konce.
4: No, neber si to tak, jsi přece chlap, nebo ne?
8: Tak co říkáš?
6: Ne. Buď to já, nebo ta holka. A ty mlč. Podívej se, co si ze slavnej chloupežníků nadělala. No, kůzle už si bez říkání dennodenně mije krky uši. To má být loupežník. A kapitán má pod krkem strakatou pentli. No tak sluší se tohle na vůdce mordýřů a loupežníků. A bakalási odstřihal nechty. A hadrás už nechce nosit děravý ponožky ani do města. No tak... Na to já se, Olenkové, teda dívat nebudu.
8: Ne, tak kruťasy, přece nás neopustíš. Víš, co by to bylo za ostudu pro celý loupežnický stav?
6: Jdu domů.
7: Kruťasy, kruťasy, když s náma zůstaneš, já ti dám celý aršik obtisku.
6: Ale...
9: Já ti přidám teplou šálu, vyžebral jsem ji u vetečníka, kruťasy, no.
8: A já mám jednu pěknou známku, jakou si ještě neviděl.
10: A já tě naučím otloukat píšťalíčku, no, kruťásku, no. Píšťalíčku, no.
6: Tak vy byste vážně...
10: No, píšťalíčku.
8: No.
6: Tak já teda zůstanu.
8: No.
6: Hurá! Ale musíme se zbavit tý holky.
8: No jo. Ale kde vzít z ničeho nic celých 100 dolarů? A co pak kradem?
4: Nedivte se, já vím, opravdoví loupežníci to skutečně dělají. Ale tohle, to byli spíš chudáci než loupežníci.
7: To je pravda. To se panu králi snadno řekne, ale kde vzít najednou tolik peněz?
6: No to je ono, kupci už dávno jezdí jinudy. Ani babka na roští sem nezajde. Vždyť my nakonec nám budeme muset pracovat.
5: Vy už si se mnou nechcete hrát.
6: A ty buď sticha, kdo má poslouchat to věčný ofrňování, fňukání a poroučení. Už tě máme právě dost. A panu králi se ani dost málo nedivím. A jdu domů, v jeskyně. A tam si to pěkně povíme.
7: Už spí?
8: Pobrečela si a usnula.
6: Káča nezvedená.
7: Tak si to pěkně zopakujeme. Kdybychom vytáhli na silnici k Trutnovi.
6: Dejte už tím pokoj.
8: No, najednou si nějak úzkostlivý. Nemáš nakonec strach? Co ses navychloubal, kolik Tatarů a Turků si na svou šavli napíchl? A najednou se bojíš.
6: A co bych pro nějakou ubrečenou princeznu mordoval kupce? Co pak jsem mordě kraj zhýml element nějaký loupežník nebo co?
9: Co pak tedy?
6: Švéd, abyste věděli. Hm? Obyčejný švéd.
8: Švéd?
6: No co, jsem snad proto horší? Já jsem v životě nikoho nezabil. No. To jen tak, abyste se mi nesmáli. No. Vždyť já chtěl jen ven, do lesa. Nadejchat se trochu vzduchu, vždyť já v té svý dílně jsem ho moc neměl. No tak se smějte, no. No smějte se, zlej duchové.
7: Co bychom se smáli? Co pak jsem já nějaký mordýř? Tenhle parádní kabát jsem dostal od jednoho chudého císařského oficíra, že jsem ho zadarmo namidlil a samozřejmě joholil. Mistr mi chtěl za to napráskot a tak jsem tady, no. Pane Jej. Loupežnický knížky, ty se měl vždycky rád.
9: A hele, tak jak na to koukám, budem na tom asi všichni stejně.
4: A taky byli. Tak nějak podobně, i když s každým trochu jinak, to bylo i s ostatními. Nebyli to žádní raubíři a hrdlořezové. Všechny ty ukrutné historky o svých loupežnických kouscích si jen vymysleli, aby se zdali zajímavější a aby se jeden před druhým trochu vytáhl.
9: A víte, že je mi teď najednou docela dobře.
6: A co si myslíš? Mě taky.
8: Mě taky.
7: Tak vidíte.
6: Co, ty nespíš?
2: To jsem si ale nemyslela.
6: Co jsi nemyslela?
2: Kdybyste aspoň byli pořádní loupežníci, to by bylo něco pro holky ve škole. To by koukali, ale takhle.
6: Tak už toho mám právě dost. Hajdi na kutě, nebo odepnu pásek a pak uvidíš, jaká dovedou ševci dělat jelita.
4: Té noci se bývalí loupežníci konečně dobře prospali. Dobře proto, že už je netížila lež a špatné svědomí, protože si svatosvatě slíbili, že s loupežnictvím na dobro skoncují a ošizeným lidem všechno vynahradí. Však ono toho popravdě řečeno ani mnoho nebylo. Sem tam nějaké to vajíčko, sklenička medu, pytlík s tabákem nebo žvíkačka. S prvním raním rozbřeskem se rozběhli do města.

0: Než dali peníze dohromady, nějaký den to přece jen trvalo. Někdy jim štěstí přálo, někdy přicházeli s prázdnou. Domů do jeskyně se vraceli až k večeru, unavení, ale spokojení, a oči jim tiše zářily. Princeznu nikdo nehlídal, ta by ani z Černého lesa bez průvodce netrefila. A Fňukajdě ostatně ani nenapadlo, aby utíkala. Najednou se styděla přijít lidem na oči. A bodeť by se nestyděla, když viděla, jak se jí každý horem pádem snaží zbavit a že o ní nikdo nestojí. Když se loupežníci poprvé vydali do města, sedla si pod smrk před jeskyní a po tvářích se jí koulely slzy jako bdolky, že ji na tom světě nikdo nemá rád. Když se dosyta vyplakala, dupla si, řekla si dost, utřela si sama nos, vyhrnula si rukávy a pustila se do práce. Že prý bude loupežníkům vařit, když se o ní starají. Ale nepřejte si vědět, jak to dopadlo. To bylo první den. Lívance spálené do černa. Druhý den se šmykla do prstu a mísu s vejci schodila do trávy. To si popálila obě ruce o žhavý kotlík. Polévka ji přetekla a uhasila oheň. K večeři byl suchý chléb.
1: Já už nemůžu, já se to snad nikdy nenaučím. A tolik bych chtěla.
2: Nic si z toho nedělej. Tady bakalář ti sepíše naše zálesácké recepty. Však ono to půjde.
0: Až jednou...
1: Tak co?
3: No, má to jednu chybu.
1: To snad ne.
3: No, má, že jo.
4: No, taky si myslím.
5: No, že je toho málo.
1: To jsem ráda.
2: Dobré to bylo, že, kamarádi?
3: Jo, je.
2: Tak. A teď se chlupte vy. Tak správně, bakaláři, počítej.
6: Už to bude. 97, 98, 99, 100. A dokonce nějaký ten pětník navíc.
4: Na buráky.
3: A hele, to je... Říkáš to? Hernajs? Kamarádi, to ale... To teda znamená, že... Jej.
0: Všichni to věděli. Dali dohromady celou stovku dolarů. Ba i pytlík buráků pro pana krále koupili, jen aby se princezny co nejrychleji zbavili. A najednou se jim nechtělo.
1: A já nechci taky. Mně se tu s vámi líbí.
3: Ale co pak, o to nám taky. Vy ty si teď, když se to tak veme, docela dobrá holka.
0: Princezna samou radostí nad takovou chválou celá zrůžověla.
2: Ale dali jsme slovo. Musíš se vrátit domů. Co by tomu řekl tatínek?
1: A ne. Mám začít
3: brečet.
1: Však já mu to vysvětlím. Já se vás jen tak nevzdám. Půjdete se mnou a pak už se uvidí.
3: Ono to ale asi nebude tak snadný.
6: To nebude. Právě. To
1: proč to nemáte se čeho bát? Však jste tak moc špatného nikomu neudělali. To už nějak zařídíme. Povídám a basta, fidli.
0: A vida pěti obávaným mordýřům z Černého lesa zasvítilo radostí v očích. Najednou zase bylo všecko v pořádku. Najednou měli znovu naději. A naděje to je to nejhezčí na světě.

0: je to za divnej průvod? Trubte na poplach! Trubte na poplach! Trubte na poplach! Do zbraně! Loupežníci útočí! Halapantny! Luky! Kuše! Píci! Zbraň!
1: Kamaráde, neblázni, to je přece naše princezna.
0: Princezna? Hurá! Trubte fanfáry.
1: Loupežníci vedou zpátky.
0: Cože? Ajejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejej
2: nečekal ani sám pan král.
3: Celé město leknutím stichlo. Na královském zámku se všichni tvářili nesmírně nadšeně, ale pravé radosti v něj bylo pramálo.
4: Dělej, pravítko.
5: Hned to bude královská milosti.
4: Jak by to vypadalo, kdyby mě princezna zastihla v zástěře a v košili?
6: Je. To zas bude trápení.
4: Kdo by to byl řekl, že dají peníze tak rychle dohromady? Inu, potrápila je asi, zrovna tak jako mě.
7: Kuku. Tačko, my už jsme tady.
6: Kuku, už je to tu.
3: Královi leknutím vypadlo žezlo z ruky a koruna se mu posunula až na ucho.
6: To je radost. To si zas užijeme.
7: Tačko, tak co? No co říkáš?
6: Fňukajdo, jsi to opravdu ty? Vždyť já bych tě málem ani nepoznal, taková opálená, dokonce ani nepláčeš, není ti něco?
7: Kdepak, všecko prýma a tohle jsou tati moji nejlepší kamarádi.
6: Kamarádi, ale, to se podívejme.
7: No tak, pojďte blíž.
8: No, myslíš,
7: ale nebojte se, pravítko není tak přísný, jak vypadá. A s Taťuldou to taky ujde. No jen pojďte, zbrojnošů si nevšímejte. Ty jsou tady jenom pro parádu. Tady se vás nikdo ani prstem nedotkne.
3: Jak princezna vyprávěla, ledové mraky na královském čele tály a královské tváře měkly spokojeným úsměvem.
4: Trochu přísnosti nikdy neuškodí, i když se to arci nesmí přehánět, to se rozumí. A s láskou je to jakby smet. Na to jsme při naší královské výchově jaksi pozapomněli.
9: Pane králi, tady jsou ty peníze.
6: No.
5: Vidíte, já jsem vám to říkal, nechoďte sačky.
9: Poctivě vydělaný.
6: To rád slyším. Ale...
7: Tati... Přece bys...
4: A víte co? Já vám ty tolary odpustím.
6: To bylo za tu starou fňukajdu, fňukanou. Tohle je úplně jiná holka.
4: No, a ty hříšky z minulosti, ty vám odpustíme taky. Ono toho asi nebude tolik. Ale dáme to společně do pořádku. Nějakou luperaj. A nepořádky v království trpět nebudu.
7: Vidíte to, kluci, co jsem vám říkala?
4: A poslyšte, co ta vaše jeskyně? Ta je teď prázdná?
10: Ano, královská milosti.
4: Docela rád bych si už udělal prázdniny. Víte, mládenci, ono to králování není žádný med. Žádná legrace. Vždyť už jsem pomalu zapomněl, jak voní les a šumí břízy.
10: Jak chcete, pane králi?
9: Místa je tam dost.
4: A poslyšte, mládenci. Co? Pstruhy? Máte je tam?
5: Máme, pane králi. Zavedu vás po potoku proti proudu. To si užijete.
4: Nedělej mi lastkominy. Pravítko!
5: Ano, královská milosti.
4: Pakovat a jedem.
5: Kam se pojede, královská milosti?
6: Do ráje, chlapče, do ráje.
11: Hurá!
8: tu naši!

0: A tak ta mordýřská a mordiánská pohádka dočista končí.
1: Štaflík a špagetka malují. Obloha plná dešťových mraků ležela nad novým obydlím Štaflíka a špagetky. Za chvíli už první těžké kapky padaly na střechu. Hladová vlaštovčí mláďata se probrala ze spánku jako první. Do jejich rozevřených zobáčků místo žížal kapala voda.
2: Pí, pí, pí, pí, pí, pí, pí.
1: Písklavě volala sotva opeřená holátka.
2: Máme hlad, chceme jíst.
1: Pípání stále sílilo a konečně se probudili i psíci.
3: Co to tu píská? Co se děje?
1: Mumlal rozespalý Štaflík a třásl špagetkou, který se nemohl probudit. Kde? Tu jsem? Divil se špagetka.
3: No přece v našem domě. Venku lije jako z konve a mláďata mají hlad.
1: V tom přiletěla úplně promoklá vrána.
3: Našla jsem vlaštovčí rodiče, už je vedu,
1: krákala radostně. Šťastní rodiče nesli pro své děti žížaly a strkali jim je do otevřených zobáčků.
3: Našli jsme si nový domov na kraji lesa, ale jak tam hnízdo přenesem?
1: Strachovali se vlaštovky, ale Štaflík se špagetkou si věděli rady.
3: Dáme hnízdo s mláďaty do kvelíku
4: a vrána ho odnese z zobáku.
1: Pejsci ještě kbelík vyslali mechem a jehličím, aby se vlaštovkám dobře cestovalo.
3: Opatrně, opatrně!
1: Volali starostliví rodiče a letěli za vránou.
3: Naschledanou!
1: Volali psíci a mávali jim na rozloučenou. Pak se vrátili do domku, Štaflík se opřel o stěnu a jak měl tlapky po dešti mokré, udělal na bílé zdi ošklivou šmouhu.
3: Jejda! Jejda, co jsem to udělal? To jsem nechtěl,
1: naříkal.
3: Hned to utřu.
4: To vyved, huboval špagetka. Jak to vyčistíme? Co teď?
1: Oba psíci lili na zeď vodu, roztírali ji špinavým hadrem, až původně malou šmouhu rozmazali po celé zdi.
4: To je ošklivé,
1: zlobil se špagetka.
3: Já to napravím. Určitě něco vymyslím,
1: hájil se Štaflík. Naštěstí se vrátila vrána, která už uložila vlaštovčata do hnízda.
3: Vy jste ale špindíchové a mazalové,
1: hubovala psíky.
3: To musíte něčím zakrýt.
1: Štaflík seděl v koutě a byl nešťastný z toho, co provedl. Nakrčil čenich a kolem tlamičky se mu nadělaly malé vrásky. Špagetka se posadil vedle něho a položil mu tlapku na rameno. Už se na svého kamaráda vůbec nezlobil.
4: Nic si z toho Štaflíku nedělej,
1: utěšoval ho.
4: Třeba nás něco napadne.
1: A taky, že napadlo. Rozběhli se po pěšině, až se dostali k obchodu, kde prodávali všechno, co potřebují malíři pokojů. Štaflík a špagetka se rozhlíželi.
4: Musíme mít štafle vysoké jako ty, Štaflíku. Jinak nedosáhneme na strop. A taky hodně barev,
1: oznamoval špaget.
3: A nezapomeň na štětku a kbelík, doplnil Štaflík. V čem bysme barvy míchali?
1: Všechno si odnesli domů a hned se pustili do práce. Nejdříve si z papíru udělali špičaté čepice a nasadili si je.
3: Padá mi na čenich,
1: hořekoval Štaflík.
3: To mi bude kapat barva vzadu na hřbet.
4: Nešňukej, vždyť vypadáš jako opravdový malíř,
1: chlácholil kamaráda špagetka. Psíci míchali barvy a přeli se.
3: Dej tam hodně zelené, aby jsme byli jako v lese,
1: radil Štaflík.
4: Ale já mám radši modrou,
1: odporoval špagetka. Nakonec se dohodli, že vymalují všechno na bílo. Štaflík si postavil štafle a začal natírat strop. Špagetka mu chtěl pomoct a tak se oba na štaflích zamotali.
3: Tohle je přece můj ocásek, špagetko. To není štětka. Teď mám ocásek celý slepený,
1: naříkal Štaflík. Když konečně vymalovali, oba si zálibně prohlíželi své dílo.
3: Ale je to tady moc bílé,
1: zapochyboval Štaflík.
3: Chtělo by to nějakou barvu na strop. Mám nápad. Namalujem si na strop sluníčko. Bude nám svítit, i když venku bude pršet.
1: Špagetka kroutil hlavou.
4: A co v noci? Jak budu spát, když na mě pořád bude svítit slunce?
3: Tak si na strop namalujem taky měsíc a hvězdy,
1: doplnil Štaflík.
4: Ale co ráno? Jak budeme vstávat při měsíčku?
1: Strachoval se Špagetka. Zatímco psi malovali na strop slunce a měsíc, vkradla se do domku zvědavá vrána a pochodovala po stěně nahoru ke stropu, aby si prohlédla psí kresby.
3: Co to tady zase tropíte?
1: A jak tak pochodovala po čerstvé mokré malbě, zanechávala za sebou výrazné otisky svých nohou.
4: No tohle, jedeš pryč, pokazilas naši malbu.
1: Ohnal se po vráně Špagetka. Vrána prchala a zanechávala za sebou další stopy na stěnách. Po krátké honičce se Štaflíkovi a Špagetkovi podařilo vránu zahnat do kouta pokoje a tam ji chytit.
3: Musíme ji trochu vytrestat,
1: navrhl Štaflík. A Špagetka se přidal.
4: Trochu tě ozdobíme, abys nebyla tak černá.
1: A pak psíci namalovali vráně na záda bílé puntíky, takže vypadala jako zvětšená černá beruška. Sotva dílo dokončili, rozzuřená puntíkovaná vrána rychle odletěla. Teprve teď si mohli psi v klidu prohlédnout, co jim natropila.
4: Víš, Štaflíku, že takový vzorek na stěně nevypadá špatně?
1: Uvažoval Špagetka.
4: Aspoň zakryje každou špínu.
1: Oba začali zuřivě razítkovat všemi tlapkami od podlahy až ke stropu všechny čtyři stěny. Vraní ťápoty doplnili psi otisky svých tlapek. Byl to opravdu neobvyklý malířský vzorek.
4: Po takové práci si zasloužíme odpočinek,
1: prohlásil Špagetka. A oba zcela vyčerpaní ulehli na podlahu. Štaflík se uvelebil pod nakresleným sluníčkem.
3: Budu se opalovat, hlásil.
4: Neruš mě, já chci spát,
1: prohlásil Špagetka a lehl si pod namalovaný měsíček. Pravidelné chrápání a oddechování ukončilo namáhavý den psíků.
5: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát. Každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všudy jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero, a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadoutnalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže, Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit. A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věz. Ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky. A protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů z vesela.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
5: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
5: Dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal s chutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou hustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stek oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho na mě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Boty tluče do babuče a pár svočkou nakonec.
3: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Hospodáři, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, kdyby si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc, než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
3: A dál už nemohl promluvit A ani B, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se Švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí.
5: Pozdrav pámu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebroničke mral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
5: Svatá pravda!
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
6: Ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
5: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Ble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se po tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak těživ, neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
6: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
3: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
6: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě?
2: Tak já ti dám lhůtu, ble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, ble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, ble.
6: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
3: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble.
0: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
5: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
0: Zoufala si Ševcová.
7: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, bleble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
5: Neplivej mi tady jiskry, protože způsoby, nespůsoby se mi připalují lívance.
0: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Ševcová.
7: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
0: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
0: Ševcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
7: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
0: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Ševce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
7: Tak se mi zdá, milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
5: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
7: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
7: Vida, to jsou jinačí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
0: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
0: Jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš. Blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl

pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a Ševcovi.

0: člověka jsem se Honzíka zapomněla zeptat. Takový rozumný, pěkný brouk, ten toho o člověku určitě hodně ví a jistě by mi mohl... Je? Co to je? Co se to stalo? To nebe je pode mnou a plovou v něm stromy, ale všechno je obráceně. Je, tam jsem já, no to jsem já, zlatá včelka. A vidím si na bříšku. Už vím, to je voda, to dole je rybník. Ano, ano, o tom mi teta Kassandra povídala. A v té vodě se všechno zrcadlí a ty květiny, to jsou tedy lekníny. Na těch se dá přece odpočívat.
1: Co tu chcete?
2: Nemohu si tu posedět? Pozor, pane, vidíte moje žihadlo?
1: Tvor jako vy má, pokud vím, pracovat. Ovšem, co se toho žihadla týká, pak jestli odpočíváte, tak hold, odpočívejte, já zatím počkám na kraji listu.
2: Vy děláte, jako kdyby tady nebyly desítky jiných listů.
1: Ale ty jsou všechny pronajaté, milá zlatá. Dneska je o kousek místa nouze. Kdyby nájemníka, který tu byl přede mnou, předevčírem nesežrala žába, tak bych byl na holičkách. U vás včel to je něco jiného, vy máte řád. Kázeň, jo, to se pak žije. A žádné žáby, to bych si taky nechal líbit, jakože se Kuba jmenuju.
2: A vy tu máte hodně žab, Kubo? Jsou nebezpečné, vidíte?
1: To je slabé slovo, nebezpečné. Jsou moc nebezpečné, tak třeba vy si teď myslíte, když si tu takhle sedíte uprostřed listu, že vás žába nevidí. Chyba lávky, žába vás vidí i od spodu prostě, kdy chce.
2: To přece není možné.
1: Jak pak ne, to jenom vy nevíte, že list je zdola průsvitný. A zvlášť, když svítí slunce jako dnes, takže je skrz něj vidět každý stínek.
2: Vy mě chcete určitě postrašit.
1: Jaké pak strašení? Proč bych vám to...
3: Uvej, pomoc! Majo, halo, zachraňte mne! Halo, já nechci pomoc! Halo, pomoc! Pomoc!
2: Halo, jde tam! Okamžitě ho puste, slyšíte? Nebo vytáhnu žihadlo.
4: Ale co pak je, dítě, co pak je, co vás tráví?
2: No puste ho, hned ho puste, puste Kubu, prosím vás.
4: A proč bych ho měla pouštět, nechápu?
2: Je to takový milý chlapík a vy máte obrovská kusadla.
4: Ano, ano, je milý. A dobrý byl? A nebuďte takhle přecitlivělá, moje milá. Myslíte, že když u vás v úlu začnete pobíjet trubce, že je to něco hezčího? A já se přece musím živit, milé dítě, že ano?
2: Nepřibližujte se, nebo vás bodnu.
4: Ach, ty jedna neskušená včelko. My vášky žijeme s vaším národem v přátelství a míru. To bys mohla vědět. Nekřížíme si cesty. Ale to neznamená, že se tě bojím.
2: Podívej, jak jsem rychlá.

0: jsem ještě neviděla.
1: Líbí se ti?
0: Ano, jste neobyčejně krásná.
1: Krásná?
2: Zrovna včera mne takhle obdivovalo několik lidí u potoka.
0: Lidí? Je, vy znáte lidi?
2: Až moc dobře. A oni mne taky. Každý ví, že jsem krasava z rodu síťokřídlých. Mají mne namalovanou v knížkách, bohužel.
0: Ale proč bohužel? Čeho se bojíte? Co pak lidi mají žihadlo?
2: Ti mají horší zbraň. Daleko nebezpečnější. Zvlášť ti malí. Těch se každý bojí. Říká se jim kluci.
0: A co pak vám dělají?
2: Ještě se nestalo, aby mne někdo z nich nechtěl chytit a zabít.
0: Ale proč? Tomu nerozumím.
2: A já vlastně taky ne. Asi proto, že jsem tak krásná. Sama si to řekla.
0: Ale to nedává žádný smysl.
2: Já vím, že ne. Dokonce se námi ani neživí. Lidé jsou divní. A nejspíš na ně přijdou jednou za čas vražedné choutky a pak trhají nohy.
0: Ne, to není možné.
2: A taky křídla, o tom nepochybuj. To já znám. Měla jsem mladšího bratra, byl opravdu krásný a byla s ním legrace. Byl však trošičku lehkomyslný a taky zvědavý, představ si. Ale ani o tom nechci mluvit.
0: Ne, vyprávějte mi to, krasavo, prosím vás, musím to vědět.
2: Mého bratra chytil kluk, ale jak chytil? Do sítě upevněné na dlouhé tyči, z ničeho nic, žádná výstra. A to není zdaleka to nejhorší.
0: A co bylo dál?
2: Převázal mu ostrým černým provazem prsa. Bratr sice mohl vzletět, ale pak ho provaz vždycky strhl nazpátek, právě když už si myslel, že je na svobodě. Chápeš tu krutost?
0: Ne, to není možné.
2: No, bohužel ano. A můj bratr po dlouhé době konečně zemře.
0: A jak se mu to stalo?
2: Ten kluk si ho strčil do kapsy.
0: Do čeho?
2: No, do kapsy. Víš, to jsou takové otvory, které lidé mají na své svrchní kůži. V té kapse to nikdo z nás nevydrží. Je tam tma. A ten kluk tam měl ještě kapesní meč. A byla tam mrkev a žába.
0: Ne, ne, to už nechci poslouchat. A co je to ten kapesní meč?
2: To je takové umělé žihadlo, představ si. Lidé mu říkají nůž. Naštěstí žába už to taky měla skoro za sebou. Měla vyvrácenou čelist a jedno oko pryč, představ si.
0: Oh, chudák žába.
2: Chudák? Co to meleš, prosím tě, žába a chudák? Ty to nemáš v hlavě asi v pořádku. Ta žabí nestvůra ještě v posledním tažení křičela, že jen co se uzdraví, bratra sežere. A chudák můj bratr omdlel. A pak byl prudkým nárazem přitlačen, no jen si to představ, přitlačen právě k té žábě křídlem, představ si to.
0: Ale krasavu, jak to všecko víte?
2: No, protože ten kluk hledal v kapse mrkev a všechno ostatní vyhodil na cestu. Bratra i žábu. Slyším volání o pomoc. A tak tam letím. Všechno jsem to viděla. Bratr byl statečný. Přikryla jsem ho dubovým listem.
0: Je mi vás moc líto, krasavo. Víte, já jsem až do dneška byla pořád jenom šťastná. Nesetkala jsem se dosud.
2: To buď ráda. To buď ráda, malička.
0: Já nesnesu, když někdo trpí.
2: To je mládí. Mluví s tebe mládí. A neboj se, to přejít. Ale nesmíš se bát. Musíš být statečná, rozumíš? No, a já už teď musím letět. Je mi tady zima. A začíná pršet. Radím ti, včeličko.

0: najednou zima. A kam se schovalo slunce? A jak prší. Teta Kassandra říkala, že za deště se nesmí létat. A měla pravdu. Je to nepříjemné. Já vůbec nemůžu mávat křídly. A pro pána krále, kdo je zase tohle?
1: Z cesty, všechno z cesty. Teď jdu já. Chrobák, chramosil. Z cesty, všechno pryč.
0: Jiu, ten je orolí.
2: Tak, a jsme na místě. Povídám. Halo, Růžo. Vstávejte, moje milá, už je čas. No to jsem já, Chramosil, slyšíte? Růžo, jestli chcete se mnou na lov, tak musíte ven. Už se rozednilo.
3: Tak, Růžo, přece jste mi to slíbila. Nedejte se prosit u všech všudy.
4: Zavřete ty dveře, Chramosile, tak zavřete ty dveře, prší mysl. A musím se obléknout.
2: Tak si ale pospěšte, Růžo. Růžičko, to jsem já, Chramosílek.
4: No, to je křiku, to je křiku.
2: Dobré jitro, Růžičko. Vyspala jste se, doufám, dobře, Růženičko, vy moje zlato.
4: Chramosile, povídám vám již pokolikáté, že z toho nebude nic.
2: Ale jak pak? A proč nic?
4: Nic z toho nebude, nikam s vámi nejdu.
3: Ale Růžo, Růžičko, počkejte.
2: Přece naše mladá přátelství. Co jsem to chtěl? Podívejte, Růžičko, vy máte své doupě, já mám své doupě, vy si zalezete, já si zalezu a bude nám dobře a nikoho neuslyšíme. No, Růžičko, no co vy na to?
4: Ale Chramosile, tomu vy nerozumíte. A co horšího, pane, vy jste pěkný lhář.
3: Já? Lhář? No tedy, co si to o mě myslíte? No tohle mi neříkejte.
4: Nevytáčejte se hloupě, Chramosile. Říkal jste mi, že jste zlatohlav. Říkal. A včera mi povídal Hlemíš, že jste chrobák. Vy jste, pane, docela obyčejný chrobák. To je nějaký rozdíl. A co horšího? Každý ví, co děláte a čím se živíte, pane. O tom ani nechci mluvit.
3: Ale Růžičko drahá, přece mě nebudete odsuzovat pro mé povolání.
2: Každý máme něco. A pak jsem velice užitečný.
3: Někdo to přece dělat musí. No, Růženko,
2: podívejte, nevypadám přece špatně. Ne, že bych se holedbal, ale koukněte, jak se mi leskne korunýř. No, prosím. No a tadyhle ten kobalt a tady zase ta zelená. No to není nic.
3: No tak, Růženko. No tak.
4: Chramosile, Chramosile. Nebyť to zrovna hnůj, neřekla bych. Ale takhle... No nesmíte se na mne zlobit, Chramosile. S Bohem. A už za mnou nechoďte.
0: No to jsou mi tedy na světě věci. Jú, to koukám. A on jí má tak rád.
3: Nemá srdce. Nemá srdce. A taky rozum nemá. Víť já jsem přece takový dobrák. Já se asi utrápím. Ale podívejme,
2: to je pěkná dešťovka. Hop. A necní, budeme hotoví.
3: A ta růža. Ta růža, co mi to dělá? Abych i kousek té dešťovky nechal. Růžo.
0: Jak je to možné? On baští a tečou mu slzy.
5: Poslyšte, poslyšte, pane Chramosile.
3: Co je? Co je? Z cesty. Z cesty? Já jdu. Chramosil? Kdo jste vy?
5: Já jsem včelka Mája. včela medonosná.
2: A kde jste? Nevidím vás.
5: Tady, tady, na stonku, nad vámi, koukněte.
2: Těší mě. A sedíte tady už dlouho? Co?
5: Já jsem se tu schovala před deštěm.
2: Aha. Dejme tomu. A slyšela jste něco?
5: Ne, to kde pak, jen ten déšť jak šumí.
2: Aha, no tak to je dobře. Když se tady do toho stébla takhle opřu, no tak popolezu, abyste se mi mohla podívat do očí. Chcete se mi podívat do očí, nebo se mi nechcete podívat do očí?
5: Moc ráda vás poznám, pane.
2: Chramosil, prosím. Chramosil z rodu Zlatohlavů.
5: Ano, já vím. Vám, pane Chramosile, nevadí déšť?
2: Nám? Zlatohlavům? Nikdy.
5: A tady pod tím listem je tady hodně nájemníků?
2: Nájemníků? Jakých nájemníků? Tady je nájemníků. Tady všude, tamhle a tuhle a tadyhle a... Počkejte, já nadzvednu takhle ten list.
3: Já! Pomoc! Kde jste, kdo? Pomoc! Já nevidím a ležím na zádech. Je po mně veta. A já se nedokážu obrátit, když ležím na znak. Já zemřu. Já potupně zemřu. Vy tam, Májo, nedívejte se aspoň. To není slušné dívat se na cizí neštěstí. Tak hněte sebou. No co pak mě nikdo nepomůže? No to se mám chytit vzduchu.
5: Počkejte, pane Chramosile, já vás slyším. Nemusíte takhle hulát.
3: Já vám nerozumím.
5: Tiše, já se vás pokusím obrátit. Počkejte. Takhle tím stéblem.
3: Nej, to nejde. Pomoc. No vidíte to, no pomoc.
5: Nekřičte, a chyťte se tady toho dřívka. Máte ho u
3: nosu? Kde máte dřívko? Kde? Já nic nevidím, já jsem na zádech.
5: Tady je. A teď se držte pevně. Tak, pozor.
2: No to je dost. No to bylo něco děsného. Ještě, že jsem takový kliďas a ducha přítomný. No není. A to ta vaše včelí žvatlavost, no ta mi dala. A jak jste pořád křičela, ještě, že my chrobáci, tedy zlatohlavové, jsme zvyklí hledět statečně smrti do tváře. Třeba v každém okamžiku.
5: Ale teď už je vám lépe.
2: No, mám ještě trochu závrat, no ale to přejde, no. No a teď z cesty já jdu, teď jdu já, Chramosil, všechno z cesty.
5: Tak naschledanou, pane Chramosile. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala a že jsem vám mohla pomoci. Mějte se pěkně.
2: Ano, dobře, děkuju vám. A ty se taky měj. No. Přestává pršet, můžeš letět.
5: To se rozumí, že poletím. Už se moc těším, co nového zase uvidím. Už jsem poznala růži, rybník a teď už to mám. Teď poletím hledat les.

Byl jeden pasáček a ten měl na starosti mnoho ovcí. Jednou se už zlaté slunéčko za hory sklánělo a on ještě pásl za jedním potokem rozvodněným. I chtěl hnát domů, však přes potok byla jen úzounká lávka, takže jen jedna ovce po druhé mohla přecházet. Počkejme tedy, až je přežene. Potom vám budu dále povídat.

0: Jak Cipísek s Volšovečkem málem prohráli Terno s kněžnou. Jednou v zimě seděla jičínská kněžna u okna. Padal sníh a vločky se za oknem houpaly jako lodičky. Za chvilku dostanu na pád, řekla kněžna kníže pánovi a pořád se dívá na rozhoupané vločky. Kníže pán zaklinkal na stříbrný zvonek a přiběhl lokaj Fricek. Kněžna, dostane na pád? Povídá mu kníže pán. Ať je tedy všecko v beléčaftu. Fricek hned poslal menší sloužící k myslivcům, to kdyby se kněžně zachtělo ulovit tetřeva. A k podkoním dostájí, kdyby si snad kněžna usmyslela vyjet na saních. Jo, a ke kožešníkovi Pelcnerovi, kdyby se kněžna umanula na nový kožíšek. V tom kněžna povídá. Já bych se rada svezla na lodice. A to byl ten nápad. Kolosál, zatleskal kníže pán a už to chtěl kněžně dopřát. Ale lokaj Fricek uctivě řekl do dlaní. No, jenže ono je všude zamrzlo. Kněžnu, jako když střelí k srdci, zbledla a dostala třaslavý hlásek. No já, jestli nesvezu na lodice, já budu z toho nemocná, já budu až do jara. Kníže pán se musel provětrat pod parukou, aby se mu ulevilo odleknutí. Lokaj Fricek si namazal paty jelením lojem a hnal se s novým knížepanským rozkazem k starostovi Humpálovi. Ať si tucet pivovarský chlapů hodí přes rameno sekeru a proseká led v Řáholeckém rybníce, by tam byl fraj pro lodičku. Pivovarští si oškrtali sekery brouskem a šestkrát po dvou se vydali po císařské silnici k lesu Řáholci. Tou dobou Cipísek prolézal od rosochy k rosoše dubovými korunami a schazoval sníh, aby ulevil větvím. V tom vidí pivovarské. Ulomil loňský žalud a hodil ho na zamrzlý rybníček až u sumku. Z očka nad čepem vyjel popás vodník Volšoveček a zívl. Po zimním rozumu měl bys dát pokoj Cipísku. Já bych rád, křikl zhora Cipísek, ale 12 pivovarských tu chce sekat led, aby jim sekira stopora vyjela. A Volšoveček si přetřel čelo ledem, aby si popohnal myšlenky. Když se těch 12 přihrnulo, Volšoveček už na ně čekal na hrázce. Mějte rozum, povídá. Jestli mi v zimním čase vyženete ryby ode dna, nic jim to neprospěje. Jenže v 12 pivovarských bylo asi tolik rozumu, co v sekyře. Pustili se do toho, až se prášilo ledem. Volšoveček se podmračil a pošeptal tajné vodnické slovo. V tu chvíli se v ledu sevřelo jako pošťovíku. Sekery v něm uvázly a nikdo je nedokázal vylámat. Pivovarští to tam všechno nechali a vrátili se do Jičína. Když o tom kníže pán jemně po francouzsku pověděl kněžně, odsekla mu po německu. No, jaký vy jste kníže pán, každý vasrmánek je nad vás. A potom zasténala. A já chci svést na lodice. A padla na ní ta nemoc, co si sama předpověděla. Kníže pán se nejdřív podepřel kletbou. Krajec Benedek, křikl. Ne, to se ještě ukáže. To se ukáže, jde tu kníže pán a do vasrmán.
1: A hned hnal lokaje Fricka do kasáren se vzkazem. Ať se hned sebere jeden jenerál a celá artilerie. No, a daj takový šus do rybnička, aby v něm bylo fraj. Kněžně, pro loďku. Sedlalo se a zapřahalo a ten jenerál z kanonýry rovnou do řáholce. Cipísek ho zhora z dubu poznal podle zlatého pošití a volal na Volšovečka. Jedou na tebe a mají tuplovaně naládováno.
0: Volšoveček si strčil pod jazyk střechýlek ledu a smutně povídá.
1: No, to bude horší štúdie, protože proti kanónu nemá vodník slovo. A už tu byli a generál švihlšel Jan Fajer. Pustili tu dělostřelbu do rybníčka. Led se rozletěl na střípky a generál hnal posla na zámek. Kněžna má fraj pro lodičku. No! Z kněžny spadla nemoc jak odťatá a kněžna hned začala rozkazovat. Kožišník Telcner, a ti tu rovnou s novým kožiškem? No, kočí s lokají, ať mě tam dovezou na saních a myslivci, ať zatím usadí na vodu lodičku. Cipísek pořád ještě stál v rozsošce na dubu, i když nebylo co střásat, jak to ta dělostřelba schodila. Volšoveček jezdil z konce do konce rybníka a konejšil přeplašené ryby. A už tam byly, to kníže panstvo. Kněžna vyběhla z kočáru, myslivci přidrželi loďku, kněžna se do ní usadila a plynula po rybníčku. Olala, vzdychala, ale to je lahoda, no jo. A jezdila rovně i křížem, někdy se trochu pohoupla a udělala s lodičkou virblík. Kníže pán v atlasových kalhotách se rozkročil na hrázce a volal na kněžnu. No, tak kdo je tu, kníže pán? A kdo vasrmaník? Kněžna mu udělala v lodičce pukrlátko. Vedl jste si dnes jak císař pán? Všecko to byla pícha po francouzsku a trošku po německu. Volšoveček se na to díval ode dna. Tělem málem nevládl, kterému vodníkovi rozstřelí artilérie rybník, tomu se síla vrátí až sedmý den. Cipísek stál v dubové rozsošce a už ho studilo dopad. Smutně se kouká na tu knížecí regatku. Nespadlo kníže panstvu terno. Jenže v tom někdo za hráskou tichoučce zabručel do vousů. Paplapá! A on to byl Runcajs. Nabil si pistol suchým žaludem a střelil proti směru kanonády. Povětří se obrátilo a padl takový mráz, že to zasklilo rybník rovnou pod lodičkou. Lodička uvázla a kněžna musela na břeh pěšky. A jak nebyla zvyklá ledu a na zlatých kramflíčkách, třikrát sebou flekla. Poprvé před očima lokajů. Po druhé při očima myslivců a po třetí to viděli všichni. No, a to je to terno, povídá Runcajs. Profoukl pistol a tichoučce šel.

0: Vajíčko. Honzík otevřel kufřík a vzal si na sebe kostičkovanou košili, kterou směl umazat, a na nohy si obul plátěnky. Babička mu zatím uvařila vajíčko na měko a Honzík se do něho pustil. Rozbil skořápku a lyžičkou je pomalu vyjídal. Přikusoval k němu kousek chleba. Vajíčko vonělo a tak mimo Honzíka na ně dostal chuť i Punťa. Položil si hlavu na Honzíkovo koleno a olizoval se jen tak na prázdno. Honzík si toho všiml a zeptal se psa: Punťo, ty chceš taky? Punťa švihl ocasem, stáhl uši nazad, jako když se směje, a prudce se olízl. To znamenalo, já mám hroznou chuť. Honzík tedy ulomil kousek chleba, přidal kousek vaječného bílku a podal sousto psovi. Punťa je spolkl najednou. Proč nekoušeš? Zlobil se Honzík. Musíš přece chleba kousat. Takhle. Honzík ukazoval psovi, jak má kousat. Pes z toho měl radost a vrtěl ocasem. Ale další sousto spolkl zase najednou. To je hltoun, řekla babička. Vajíčko mu nedávej. To je pro psa škoda. A teď jdi, Honzíku, na zahrádku. Je tam plno ovoce. Honzík tedy šel s Punťou na zahrádku. Sebral do košíku spadaná jablka. To nejhezčí červeně malované vybral pro sebe. Když se do něho zakousl, Punťa se na něj upřeně díval. Tak mu tedy kousek jablka dal. Punťa ho chvíli převaloval na jazyku a pak ho vyprskl. Nechutnalo mu. Sladkou švestku kousal o něco déle a když mu Honzík domlouval, chtěl ji doopravdy spolknout. Div se přitom neudusil. Švestka se mu vzepřela v krku. Počkej, nepolikej, křičel Honzík, zapomněl si vyplivnout pecku. Pes kašlal a polikal švestku dál. Ani nevěděl, jak to Honzík s peckou vlastně myslí. Punťo, pecku ven, křičel Honzík a ukazoval psovi, jak má pecku vyplivnout. Ale Punťa v tom okamžiku už švestku spolkl i s peckou a znovu vrtěl ocasem, jako by se nic nestalo. Punťo, ty ani nevíš, co je to pecka, zlobil se Honzík, ale nedlouho. Volala ho babička, aby s ní šel do drůbežárny. Honzík tedy šel a Punťa se hrnul za ním. Babička Punťu zahnala. Ty tu zůstaneš, řekla přísně. To by tak bylo. Vyplašil bys všechny slepice. Punťa stáhl ocas a loudal se zpátky. Lehl si na zápraží a smutně se díval, jak se za babičkou a za Honzíkem zavřela vrátka. Babička a Honzík přešli náves a polní cestou vyšli až za poslední koníkovské domky. Teprve tam byla drůbežárna. Veliké pole ohradili drátěným plotem a uprostřed postavili nízké zděné kurníky. Byla jich dlouhá řada. Kolem nich chodila spousta bílých slepic. Když babička s Honzíkem otvírali dvířka, hemžilo se jim najednou něco rezatého pod nohama a tlačilo se to do drůbežárny. Punťo! Vzkřikla babička a zlobila se tak, až se jí rozvázal šátek. Co jsem říkala? Hned půjdeš domů.
1: Babičko, prosil Honzík, nech ho tady. Punťa si lehne u vrátek a dá pokoj. Bylo mu psa líto. No, já nevím, nerada povolovala babička. Uvidíš, že nám tady něco provede.
0: Ba ne, viď, Punťo, že ne, volal Honzík na psa.
1: Punťa si zatím u vrátek opravdu lehl. Na Honzíka se po psím způsobu zasmál a na babičku se podíval provinile. Babička vedla Honzíka dál. Ukázala mu vnitřek kurníku, kde bylo čisto a světlo. Bydýlka byla prázdná, slepice běhaly venku. Jenom na kukaních snášelo několik slepic vejce. Tady je hezky, radoval se Honzík. A babi, co chceš? proč jsou tu jenom bílé slepice?
0: To je čistý chov,
1: odpověděla babička. Hodně nesou a kuřata mají křehké maso. Z jedné kukaně vylétla slepice, silně kdákala a polekaně se rozhlížela.
0: Vidíš, Honzíku, řekla babička, právě snesla.
2: Je tu vajíčko,
0: křičel Honzík, já si ho doma sním.
1: Honzík si dal vajíčko do kapsy, bylo ještě teple.
2: Honzíku, to nesmíš,
1: řekla přísně babička.
0: Doma dostaneš vajíčko naše
1: a tohle tady musí zůstat.
0: A babi, jak vajíčka rozeznáš? Vždyť všechna vajíčka jsou stejná.
1: Ale ty jeden, usmála se babička.
0: Naše vajíčka nesou slepice u nás doma.
1: Aha, řekl Honzík a dal vajíčko zpátky do kukaně.
0: Punťa zatím ležel pokojně u vrátek. Bylo by se nic nestalo, nebýt toho, že si Punti všimlo několik slepic. Začali natahovat krk a křičet. Divili se, jaké zvíře tam leží. Punťovi byl jejich křik protivný. Zavřel aspoň oči, aby je neviděl. Slepice uslyšel veliký bílý kohout a hned se přihnal až k Punťovi. Začal se rozčilovat. Čapal kolem Punti a trhal pernatým krkem. Ze zobáku mu vycházelo nepěkné skřehotání. Punťu to začínalo zlobit, ale přece jen se udržel. Obrátil se na druhý bok a díval se do plotu, aby neměl dotěrného kohouta na očích. Kohout si to vykládal jinak. Myslel si, že se Punťa bojí. Šel k němu ještě blíž a klovl Punťu do nohy. Punťa zavrčel a vyštěkl. Znamenalo to, kohoute, nezlob mě, jdi radši dál, nebo na tebe skočím. Bílý kohout odskočil kousek dál, ale za chvilku byl u Punťi znova. Klovl ho ještě jednou, tentokrát do ocasu. Punťu to zabolelo a už se neudržel. Zavrčel, vyskočil na všechny čtyři, rozštěkal se na celé kolo a vrhl se na kohouta. Hned měl v tlamě plno bílého peří. Kohout zakrákal, že to bylo slyšet až ve vsi, a uháněl ke kurníku. Křídla roztáhl a nohama se sotva dotýkal země. Oči měl vyjevené a zděšeně skřehotal. V tom okamžiku vyšla babička z drůbe žárny. Honzík se tlačil za ní. Babička hned uviděla, co se děje. Popadla koště a hnala se na Punťu. Pes na ní nečekal. Nechal kohouta kohoutem, prudce se obrátil a uháněl k vrátkům. Nechtěl se seznámit s babičiným koštětem. Naštěstí se babička brzy udýchala. Byla už stará a psa dohonit nemohla. Babi, křičel Honzík, já dovedu Punťu domů.
2: Tak jdi, ať toho uličníka tady nevidím, zlobila se babička.
1: Honzík otevřel vrátka a pustil Punťu ven.
0: Punťa schválně kýchal, aby se mu ze zubů dostala bílá pírka. Šlo to špatně a tak mu je musel Honzík vytahat sám.
2: Punťo, ty nevíš, že ten kohout není náš? Domlouval mu Honzík.
0: Kdybys to věděl, jistě bys ho nechal na pokoji.
1: Pes stáhl uši nazad, vycenil zuby a zavrtěl ocasem. Byl asi rád, že toho protivného kohouta nezakousl načisto.
0: To by mu babička určitě neodpustila.
3: Byčiště se kasá.
4: S byčištěm byly odjakživa potíže. Za každou cenu chtěl být středem pozornosti a prostředky k tomu si nikdy právě úzkostlivě nevybíral.
3: Pokřikoval drze na lidi, nadával, rval se, tahal holky za vlasy, zkrátka využíval každé vhodné i nevhodné příležitosti, aby ukázal, jak náramný je sekáč.
4: Tentokrát to však přeci jen značně přehnal.
3: Zhotovil si totiž velký prak a střílel s ním, po čem se dalo.
4: Zpočátku po patnících, sloupech, návěstích a dopravních značkách.
3: Už to bylo dosti zlé, ale střelec byčiště začal časem prahnout i po živých obětech.
4: Začal se trefovat do ptáků a každý den se honosil novými a novými úlovky.
3: Mňouku, tomu byčištěmu by se to už konečně mělo zatrhnout, neboť jinak v celém širokém okolí nezůstane jediný živý pták.
4: Jo, zatrhnout, to se snadno řekne, ale jak? Vykládat tomu o slovy něco o ochraně přírody nemá žádnou cenu. Ani by nás nepustil ke slovu.
3: No, zkusit bychom to však přeci jen měli. Rozhodl Kopyto a také to zkusil. Odpoledne přistoupil k vášnivému střelci a důrazně mu řekl. Hele, byčiště, to tvoje střílení po ptácích se nám ani trochu nelíbí. Měl bys toho radši nechat. Chceš facku? Otázal se byčiště výbojně.
4: Kopyto ovšem facku nechtěl, ale ustoupit také nemohl, neboť bylo přítomno několik svědků. Vypukla tedy nádherná rvačka, která sice neměla žádného vyloženého vítěze, za to však dva raněné, kterým z nosu vydatně tekla červená.
3: Kopyto měl ještě navíc utrženou klopu u saka a taky trochu kulhal, protože ho byčiště kopl do kolena.
4: Tak tady to máš, Kopyto. S byčištěm nikdo nic nesvede, alespoň ne tímhle způsobem.
3: A jiným způsobem snad ano. Já se vsadím, že teď se pustí do ubohých ptáků ještě urputněji.
4: Když nedá na dobré slovo ani na kamarádské pěstní upozornění, musí být ukázněn vyšší instancí. Jestli proti němu zakročí ředitel školy nebo sám pan byčiště.
3: Snad bys nešel žalovat. Takhle hluboko přece nemůžeme klesnout, i kdyby byčiště vystřílel celé posázaví.
4: Nepůjdeme žalovat. A přece byčiště mu zatopíme tak, že na to do smrti nezapomene. Dostal jsem totiž opět jeden ze svých geniálních nápadů.
3: No to rád slyším. Poslední dobou si v tomto směru dosti selhával. Tak už to ze sebe konečně vysyp.
4: A teď ještě ne. Ale hned po setmění se sejdeme na obvyklém místě. A pak mé přednosti jistě náležitě oceníš.
3: Za několik hodin se přátelé opravdu sešli u trafiky pana Kropáška.
4: Bylo nevlídno, sichravo a mlhavo a spoře osvětlené uličky městečka zely prázdnotou.
3: Kdo právě nemusel ven, ten nevycházel.
4: A dokonce i psi byli zalezlí ve svých boudách a ignorovali své hlídací povinnosti.
3: No, to je zase den. Co pak v takovém nečase se dá něco kloudného dělat?
4: Právě takový den je však jako stvořený k nekalým činům. A my vůbec nemůžeme potřebovat, aby nás při naší činnosti někdo spozoroval.
3: Tak už se vytaz tím svým geniálním nápadem. A jestli si přeháněl, tak ti neřeknu ani ahoj a pádím domů ke kamnům.
4: Mňouk se sebevědomně nadmul a sáhl rukou pod kabát. Ke kamarádovu velkému údivu vytáhl přesně takový prak, jaký vlastnil byčiště.
3: Co s tím chceš dělat? Co to má znamenat?
4: Je třeba jednat, příteli. Jestli se vše podaří, bude ptactvo v městečku a okolí zachráněno a byčiště si ho už ani nevšimne.
3: Rozvážně sáhl do kapsy pro kamínek, vsunul jej mezi vidlici praku, natáhl gumu, zamířil a prásk.
4: Žárovka po uličního osvětlení se rozletěla na tisíc kusů a tma v městečku byla ještě o chlup větší než předtím.
3: No tohle, co děláš? To přece...
4: Je jednoduché. Hele, nebude-li polapen skutečný viník? A já pevně doufám, že nebude. No, padne podezření na koho? No na koho? No na známého ničemu, který s prakem střílí po ptácích. Jdeme dál. U další svítilny odpravil Mňouk další žárovku a to opakoval toho večera ještě 15krát.
3: No, tento způsob má zřejmě jistou logiku, ale tak trochu se mi nelíbí, že to má nevinný byčiště odskákat za nás.
4: Byčiště, že je nevinný? A co ti ptáci? Chceš, aby přežili, nebo nechceš?
3: No samozřejmě, že chci. No tak střílej na další lampu, jo?
4: Hele, už se mi to zdá příliš stereotypní. Kdyby střílel byčiště, určitě by cíle měnil.
3: Zamířili tedy postranní uličkou k muzeu, kde si Mňouk vybral za cíl okno v rezidenci správce Erbla.
4: Sklo se s rachotem rozletělo a správce se rozhulákal.
5: Kterej ničema!
3: A žáci kopyto s mňoukem pokračovali ve své pouti s temnělým městem.
4: Tak a teď přijde zlatý hřeb programu. Tahle zásilka bude ze všech nejdůležitější. Těšil se mňouk, když se zastavili před školou.
3: Skoro je mi toho bytištěho líto. Vsadím se, že mu to šerif pořádně spočítá.
4: Mňouk zamířil s patrnou rozkoší na okno ředitelova bytu. Za všechno ptactvo nebeské! Zvolal pateticky a vystřelil. Ve vteřině bylo okno na cimpr-campr a v zápětí se v něm objevila holá ředitelova lebka.
6: Banditi! Chásku nevycválaná! Chuligáni zlotřilí! Rozvíjenci zpuslí! Já už s vámi zatočím! Tohle vám nezůstanu dlužen! Banditi! Banditi!
4: A teď rychle domů! A pozor, ať nás nikdo nevidí!
3: Rozešli se s pozdravem
7: ať si jiné bytiště!
3: A vytratili se z nebezpečného pásma s dovedností jim vlastní.
4: A už se těšili, co přinese dramatický zítřek.
3: Ukázalo se, že Mňouk plánoval a uvažoval s prohnaností starého gangstra, neboť jeho předpoklady se do posledního puntíku přesně vyplnily.
4: Už o 7:30 přiletěl do školy správce muzea Erbl a křičel, že muzejní okna tu nejsou proto, aby do nich nějaký pacholek střílel prakem a že to nemohl udělat nikdo jiný než byčiště, o němž je všeobecně známo, že nebezpečnou zbraní ohrožuje kdekoho.
3: Chvíli před začátkem vyučování se ještě do ředitelny dostavil technický referent městského úřadu a dramaticky oznamoval, že 17 žárovek veřejného osvětlení vzalo v noci za své.
4: Na městském úřadu se všichni domnívají, že pachatelem je známý uličník byčiště, který prý bez praku nedá ani ránu a je, jak vidno, svému okolí nebezpečný. No vida. Byčiště. No, všem známá firma. A já jsem se celou noc pod rozbitým oknem třásl zimou. No, počkej, bytiště, na tebe si pořádně posvítím.
3: Krátce po 8:00 byl nic netušící žák bytiště volán do ředitelny. Při vstupu do místnosti mu ještě nedopatřením ke vší smůle vypadl z kapsy jeho oblíbený prak.
5: Ha! Tohle mi stačí, bytiště. Zde je doličný předmět a důkaz toho, jaké škody si způsobil.
3: Byčiště hleděl do země a zarytě mlčel, neboť se domníval, že jde o škody na ptactvu a eventuálně i na dvou kočkách, které se mu také podařilo postřelit.
5: Bude ti nejen snížena známka schování, ale tvůj otec bude muset uhradit všechny škody, které si svým uličnictvím způsobil.
3: Byčiště se ušklíbl. O jakých škodách to šerif mluví? Jakou náhradu může kdo požadovat za pár zastřelených vrabců a postřelených chocholoušů? Chudák vůbec netušil, jaká mračna se stahují nad jeho hlavou.
4: Téhož dne odpoledne totiž ředitel osobně navštívil pana Byčištěho, který pracoval v místní obovnické dílně.
3: Pan Byčiště byl Švec jako vystřižený ze starého kalendáře. Vlasatý, usmolený, rtuťovitý a také pořádně vzteklý.
4: Když uslyšel, že má za syna zaplatit 17 žárovek a 2 okna, nakopl verpánek takovou silou, že jim vyrazil další okno v dílně a způsobil si zbytečné vydání.
8: Ten hrošťák! Pořád jen samé stížnosti. Žádnou radost člověku neudělá, ale já ho naučím, já ho srovnám.
5: Buďte uvážliví a mějte na paměti, že trest má být přiměřený provinění.
4: Napomínal ho ředitel, který v sobě přece jen nezapřel pedagoga.
8: Já ho roztrhnu jako hada. Já mu dám prak dělat škodu na veřejném majetku. Rozbít okna. Co pak myslíš, že kradu?
4: Ředitel raději už nic nenamítal. Jednak proto, že střelce prakem příliš nelitoval a za druhé proto, že už byl ze sveřepého otce sám dost vyděšený. Svědomím řádně vykonané práce se tedy odporoučil.
3: Večer vtrhl otec byčiště do svého příbytku jako uragán. Byl rozčepířený, nasupený a v ruce třímal potěch.
8: Kde je ten darebák? Kde je ten výtržník a ničitel hodnot?
3: Nic netušící žák Byčiště se právě vykoupal. Spokojeně se ještě chvíli ráchal ve vaně a hlučný otcův vstup ho značně překvapil. Co se vlastně stalo? Nic tak strašného přece neprovedl. V dané chvíli mu však řádné zdůvodnění výprasku nebylo dopřáno. Rozlícený otec vytáhl svého potomka z vany jako zavináče z láhve láku a tak, jak byl, si ho přehnul přes koleno. A neprodleně počal masité části nezdárného syna zpracovávat potěhem. A přitom neustále vykřikoval: já ti dám prak, já ti dám střílení ty, já ti dám.
9: Jau, tati, tati, jau, jau, jau.
3: Žák Byčiště se patřičně rozhřeštěl, ale příliš si tím nepomohl. Vědomí značné finanční ztráty zaplašilo u obuvníka jakoukoliv myšlenku na milosrdenství. Řezal syna tak dlouho, až mu to jeho vlastní dýchavičnost zarazila. A ještě když docela zmožen hekal na kanapy, nepřestal ze sebe v přestávkách vyrážet:
9: já ti dám prak, já ti dám střílení ty, já ti dám prak, já ti dám střílení.
4: Výprask, jakkoliv nezasloužený, přinesl své plody. Od té doby už nikdo nespatřil u žáka Byčištěho prak ani jinou podobnou zbraň a ptactvo v okolí městečka se znovu bezstarostně rozštěbetalo.
3: Prohnaný žák Byčiště ovšem nebyl na hlavu padlý a brzy mu došlo, že proti němu bylo zřejmě připraveno rafinované spiknutí. A kdo jiný mu mohl připravit ony strastiplné chvíle, než žáci Kopyto a Mňouk? Byčiště vsteky zaskřípal zuby, neboť vzpomínka na ponižující výprask byla doposud živá. Což pak by taková potupa měla zůstat bez pomsty? Ne, nikdy. Jedna prohnaná bitva ještě zdaleka neznamená prohranou válku. Žáci Kopyto a Mňouk ještě poznají, kdo je to Byčiště, a budou pozdě litovat, že si s ním něco začali. Pomsta bude sladká.
4: V pondělí ráno při cestě do školy čekalo na žáky Kopyta a Mňouka nemilé překvapení. Na kdejakém plotě a kdejaké zdi bylo napsáno velkými tiskacími písmeny:
3: žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla.
4: Než došli do školy, přečetli si oba žáci tento hanlivý nápis nejméně 15krát.
3: Ve třídě je vítali posměšné pohledy.
4: A Jindra Benecká se potměšile otázala: poslyšte, kluci, co to vlastně je to diluviální trdlo?
3: Kopyto a Mňouk se odšourali pokud možno lhostejně do lavice a snažili se provokaci mužně přehlížet.
4: Do smíchu jim však nebylo.
3: Dobře věděli, že nápis je jen výzva a hozená rukavice, kterou budou muset zvednout, nemá-li se potupný název ujmout.
4: Celou věc dovršil ještě učitel Pěníčka, který hned na začátku hodiny pravil:
10: žáci, přečetl jsem si na několika plotech, že žáci Kopyto a Mňouk jsou diluviální trdla. Takhle, hanlivé nápisy teda zásadně neschvalují a mimo to vás chci upozornit, že výraz diluviální trdlo je holý nesmysl. Kopyto s Mňoukem sice mohou být trdla, to ano, avšak nikoliv diluviální. Trdlo je ovšem staročeské slovo, ale přídavné jméno diluviální znamená pravěký, předpotopní. No a tak staré zase trdlo není. V pravěku zřejmě ještě žádná trdla nebyla a také se nezachovala, takže nejsou historicky doložena.
3: Toto poučení vzala třída na vědomí. Nálada žáků Kopyta a Mňouka však klesla hluboko pod bod mrazu.
4: O následující přestávce došel Mňouk k lavici, v níž se spokojeně pochechtával Byčiště.
10: Byčiště, ty nápisy si psal ty.
9: Proč bych to dělal? Co pak jste mi něco udělali? Chtěli jste, abych přestal střílet ptáky, tak já jsem přestal. Tak si vás vážím.
10: Takže si nemyslíš, že jsme diluviální trdla?
9: Budu o tom uvažovat. Zeptej se mě zítra, nebo radši až pozítří, to už si to promyslím.
10: A co bys říkal tomu, kdybych ti teď vrazil pár facek?
4: Chystal se Mňouk krvačce.
3: Byčiště však ku podivu nijak nereagoval. Pohodlně se rozvalil v lavici a drze zíral na svého soka.
9: Moc by mě to mrzelo, ale pomyslel bych si, že ti vlezla sláva do hlavy.
3: Kopyto přistoupil k Mňoukovi, vzal ho za ruku a odtáhl ho od pisatele urážlivých výroků.
9: Tohle nemá cenu. Žádná rvačka nám nepomůže. Ostatně víš, že s tím máme své zkušenosti.
4: Což Mňouk ač nerad musel uznat. Odpoledne se pak sešli k válečné poradě.
9: Mňouku, máš nějaký geniální nápad?
4: Mňouk smutně zavrtěl hlavou. Geniální nápady bohužel nevznikají denně a na objednávku.
9: Ale já ano. Jdeme na kafky.
4: Na kafky?
9: Jo. Musíme jich chytit co nejvíce.
4: Mňouk sice nechápal, jakým mohou kafky pomoci proti tak nebezpečnému nepříteli, jakým je Byčiště, ale dál už se nevyptával. Měl ke Kopytovi plnou důvěru a krom toho lapal živé ptáky docela rád, i když je třeba v zápětí zase pouštěl na svobodu.
3: Žáci Kopyto a Mňouk se tedy připravili na lov.
4: Jejich vybavení bylo skromné.
3: Na lovišti poblíž lesa podepřeli bedínku klackem, na který uvázali provaz a schovali se v blízkém křoví.
4: Ve chvíli, kdy kafka přicupitala rozmoklým sněhem k návdadě v bedince, podtrhli zatáháním za provázek klacek a bedínka spadla jako past na zděšeného krákajícího ptáka.
3: Během 2 dnů intenzivního lovu chytili takto 15 kavek, které odnášeli ke Kopytovům do prázdného chléva.
4: Tam je pečlivě zajistili, nasytili a dohodli se, že se jim každý z nich bude věnovat nejméně 2 hodiny denně.
3: Dny, které následovaly, byly plné sebezapírání. Nápisy Žáci Kopyto
4: a Mňouk
3: jsou diluviální trdla se povážlivě množily a bylo téměř jisté, že už je nepíše jen Byčiště.
4: Jednoho dne ve třídě utrousila Jindra Benecká. Kluci, já mám dojem, že jste pořádný babi. Pořád jste vystupovali, jako když nad vás není, a teď vám udělá čáru přes rozpočet docela obyčejný Byčiště. Má z vás pořádnou psinu a vy místo, abyste mu nařezali, zakládáte zřejmě zoologickou zahradu. Benecká, dočkej času jako husa klasu. Radil jí Mňouk, ale příliš jí tím nepřesvědčil. Popularita obou žáků poklesla tak rapidně, že se jim začal pošklebovat i jejich dosavadní bezmezný fanda Čupíšek.
3: Za to Byčiště byl obdivován a kdekdo žasl nad onou jednoduchou a účinnou metodou, kterou oba věrné přátelé doslova knokautoval.
9: Jsou to obyčejní chudinkové, kteří se stali známými jen díky protekci. Mít já taky strejdu v novinách, tak budete čubrnět, kam až bych to dotáhl.
4: Ale jak praví staré české přísloví, žádné stromy nerostou do nebe.
3: Jednoho dne přišli žáci Kopyto a Mňouk do třídy ve výtečné náladě.
4: Navzdory tomu, že viděli cestou do školy množství zbrusu nových nápisů, označujících je za diluviální trdla. Mňouk nesl pod paží podivnou krabici s navrtanými otvory.
3: Za napjaté pozornosti celé třídy ji posléze otevřel.
4: Vylétla z ní kafka, zakroužila kolem stropního svítidla a pak se posadila na tabuli.
3: Chvíli se zvědavě rozhlížela a pak prohlásila krákoravým hlasem.
11: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
3: Žáci Kopyto a Mňouk se opět vyhřívali na výsluní slávy, zatímco Byčiště zjevně chřadl. Chodil s hlavou sklopenou k zemi a marně se užíral myšlenkami na vhodnou pomstu. Dlouho ho však nic nenapadlo, alespoň ne nic takového.

0: obrátit se s prosbou na otce.
1: Cože? Zvolal překvapený otec. Nedávno jsem za tebe zaplatil rozbitá okna a teď na mě chceš papouška? Velrybu nebo nosorož ty bys nechtěl?
0: V dovršení všeho neštěstí se v tu chvíli snesla na okno jedna z mluvících kavek a zakrákala.
2: Byčiště je kosmický mameluk. Byčiště je kosmický mameluk.
1: Otec byčiště vzal pochopitelně tento urážlivý výrok na sebe, popadl vztekle po těch a začal jim zpracovávat svého dokonale vyjeveného potomka. Přitom vykřikoval. Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě potřeboval papouška? Tak na tohle bys ještě

0: Co se děje?
1: Ubližuje se mi strážníku Škvore. Uznejte, jsem já snad nějaký starý ošklivý šnek?
0: Šnek? Kdo to řek?
1: Takový jeden mravenec umouněný.
0: A, to je urážka na cti.
1: Urážka na zdi? To se ví. Vždyť mi málem urazili kus domečku. Ano, strážníků. Řítili se na vozíku, div, že mě nepřejel.
0: A další zločin. Rychlá jízda.
1: Jsou to uličníci.
0: Zlosinové, jak vypadají?
1: Jako zlosinové.
0: Jaký obličej měli?
1: Zlosinský, umouněný.
0: A ruce?
1: Umouněné.
0: A nohy?
1: Umouněné.
0: A maskovaní zločinci, ty tedy vypátrám docela snadno. Zatknu je, spoutám a pak s nimi zatočíme. Jste maskovaný zlosin.
2: Zlosin?
0: Na hyhňace mě neošalíte. Lotrovina vám kouká z očí.
2: Mě přece z očí nic nekouká.
0: Nebreče.
2: Já jsem nejkrásnější ze všech zluneček sedmitečných, abyste věděli.
0: Maskovaný zlosin je všeho schopný.
2: Všeho schopný?
0: Všeho schopný.
2: Jú, takového jednoho já znám.
0: Kdo je to?
2: On prosím všechno, prosím zná, všemu rozumí. Prosím.
0: A je tudíž všeho schopný, to je on.
2: A všude byl?
0: A kde je teď?
2: Před chvilkou prosím byli u té veliké kaluže, prosím.
0: Tam, co je koupání zakázáno?
2: No, a koupou se, prosím.
0: Další zločin. A já je vypátrám, zatknu, spoutám a pak s nimi, jak se patří, zatočíme.
3: No ta obyčejná kaluž, to není pro mě žádná voda, vždyť to mělké. Jo, moře, panečku, tedy, Fardo, víš ty vůbec, co je to moře?
4: Mně osobně stačí obyčejná kaluž. Odrazím se, hup.
0: A mám tě, zlosinu.
3: Pardon, inspektore, to bude Milka.
0: Neodmlouvat.
3: Vrchní inspektorku.
0: Mlčet, kouká ti lotrovina z očí.
3: Ale na vrchní nad inspektorečku, já jsem přece ten brouk, slavný brouk pitlík. Já všechno znám, všemu rozumím.
0: Asi všeho schopen, Jsi tedy zlosin, po kterém pátrám.
4: Ale strážníku pitlík přece není zlosin, je to můj kamarád.
0: Že se skoupal.
4: Koupal?
0: V kaluži je koupání přísně zakázáno.
4: Ale jak to mohu vědět?
0: Stačí, že to vím já. Nejvrchnější policejní inspektor Škvor. Já tě zatýkám, zlosinu. Však my už s tebou, jak se patří, zatočíme.
5: Zahajuji soud nad velikým zlosinem, buřičem a ničemníkem Ferdou Mravencem. Čím se provinil, to nám řeknou žalobci. Velevážený domácí pán Hlemíšt obecný neboli polní, ctěná slečna Beruška a...
2: Ano, prosím, ano, já všecko povím. Tak nechtěl mě povozit, ačkoliv jsem nejkrásnější ze všech slunéček sedmitečných a posmíval se mi.
5: Přiznáváš se, zlosiné.
2: Ale to prosím ještě není všechno. On ještě...
1: No, tak dost, ať se taky dostanu ke slovu.
2: Odbočka, tak co já?
0: Vy už mlčte, já žaluju, že se koupám...
2: A mě neřekl, že jsem nejkrásnější.
1: Co pak já jsem nějaký šnek?
2: A co pak já nejsem nejkrásnější?
5: Ticho! Poslechněte rozsudek.
4: Ale pane sudí, já se ničeho zlého nedopustil.
5: Však mi už ti to spočítá.

0: 25 ranám Nazareček, vyplatí mu je silák roháč a zveme každého, aby se přišel podívat na palouk u tří přesliček, kde bude rozsudek vykonán.
1: Hlásíme se vám z palouku u tří přesliček, odkud vysíláme přímou reportáž. Davy zvědavců s napětím očekávají, až bude přiveden Zlosin Ferda Mravenec. Tady zatím teprve chystají dva tesaříci, zdatní řemeslníci, zvláštní lavici, na níž potom silák roháč položí odsouzence, aby mu vysázel 25 ran trestu. Přípravné práce řídí jistý Brouk Pilník.
2: Pytlík, prosím!
1: Promiňte, opravuji. Pytlík, který se sám přihlásil, že všechno zařídí, protože všecko zná, všemu rozumí.
2: A všude byl!
1: Mistře Pilníku, opravuji Pytlíku, promiňte. Řekl byste našim posluchačům několik slov?
2: To je pro mě maličkost. Tu lavici jsem vymyslel já osobně.
1: No to je skvělé, to vám blahopřeji.
2: Proto je docela neobyčejná, jak se brzy všichni přesvědčí.
1: A teď volá mistr Pytlík na své pomocníky.
2: Vše připraveno?
3: Vše připraveno, mistře.
1: A už přivádějí odsouzence Ferdu Mravence. Pokládají ho na lavici. Roháč se teď připravuje k první z 25 ran. Zvedá rákosku a... Stalo se něco naprosto neuvěřitelného, vážení posluchači. Okamžik, dovolte, když se roháč rozehnal první ráně, promiňte, tady mezi zvědavci propukl zmatek, šlapou nám pod dráty. Dovolte, prosím, lavice s Ferdou Mravencem se vzepjala, vlastně spíš, jako by náhle vyskočila obrovským obloukem. Nestrkejte, prosím, do mě. A ta lavice odletěla.
4: Já to řeknu, babi.
1: A žalobkyně Beruška, to, co slyšíte, prosím, žalobkyně Beruška sedmitečná naříká, protože utrpěla menší úder.
4: Větší,
1: opravují úraz a větší, prosím, opravují. Když se totiž lavice vznesla, Brouk Pytlík se za ní obětavě vrhl, ale nedopatřením se zamotal pod nohy roháčovi, který v tom zmatku udeřil nejkrásnější ze všech sluneček sedmitečných rákoskou.
5: Tak co, kamaráde, to jsme tě zachránili, co?
6: Já pořád nechápu, jak jste to provedli.
5: Docela jednoduše. Ta lavice nebyla žádná lavice, ale naše kobylka, chápeš? Tesaříci ji šikovně zakryli a když jsem řekl, hop, vyskočila. A víš, kamaráde, když já něco vymyslím, tak to stojí za to.

0: jak se učil Honzík latinsky. Tato, povídal Honzík jednoho dne, já už nechci být tak prostým člověkem, chci být pánem. Oho, to já bych si také dal říci, kdyby mě někdo velkým pánem udělal, ale vyšli pak Honzíku, že musí pán umět latinsky? I což je o latinu, já půjdu do světa a naučím se latinsky dost brzy. Myslíš-li, že je to tak lehká věc? Tedy jdi a zkoušej. Honza si nabral do kapes buchet a šel do světa učit se latinsky. Nepředstavoval si svět tak příliš hrozný, proto s celou chutí kráčel přímo za nosem. Že nebyl jakživ dále, než za humny, nemálo se podivil, když na první vršek vstoupil a před sebou kus krajiny viděl, kterou nemohl ani hned přehlídnout. Je, mináčku, zvolal a spráskl ruce, to je veliký svět, kdy pak já ho přejdu? Šel tedy dál do toho velkého světa a kdykoliv nějakého pána potkal, dával pozor, co mluví, neboť myslil, že je to latinsky. Nejdřív viděl pána, který stál na záspi a někomu povídal. Sud kulatý. Ty dvě slova Honzík zaslechl a hned si je 10krát opakoval, aby je nezapomněl. Šel dál a viděl zase pána, který v okně ležel, pod okny stál chlapec, koukal na ptáka u louže a volal. Rys tu pije. Sud kulatý, rys tu pije, opakoval si Honzík a šel zase dál. Již umím 5 latinských slov a než se naděju, bude ze mne pán. 100 kroků dále stál opět pán a ukazoval pacholkovi na káru, řka. Tu je kára. O, sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, předříkával si Honzík. A když to dobře uměl, poskočil radostí a pravil sám k sobě. Já nevím, co ten táta měl, vždyť mi ta latina jde jako hračka a hnedle budu umět latinsky jako česky. Ušel zase asi 200 kroků a cesta ho vedla okolo zahrady, kde právě zahradník ryl. Tu vejde pán do zahrady a zvolá zlostně. Tento ryje. Sud kulatý, rys tu pije, tu je kára, tento ryje, říkal si Honzík a kráčel dále. Najednou se ale zastaví, přemýšlí a povídá. Nač bych se té latiny tolik učil, náš pan kantor neumí nic víc, a je přece pán. Kdybych si toho měl ještě víc pamatovat, zapomněl bych jedno pro druhé a mohly by se mi myšlenky splést. Po této moudré úvaze otočil se Honzík na špaličku a utíkal domů, jako by ho štvali. I hleďme, Honzík se už vrátil, divil se tatík, když ho viděl do dveří vstupovat. No, tak jak pak umíš latinsky? Sud kulatý, rys tu pije, odpověděl vážným hlasem Honzík, který si umínil, že nebude jinak mluvit než latinsky. Co to žvástáš, tomu, aby čert rozuměl, bručel tatík a nechal Honzu stát. Mámě to ale nedalo, i zeptala se po chvíli. Ale kde pak si chlapče skoro celý den chodil?
1: Tu je kára, tento rije, zase na to Honza.
0: Což se ti v hlavě popudilo, že tak odpovídáš, hněvala se máti. Ale Honzík začal od začátku svou latinskou písničku a ať se ptal, kdo chtěl, co chtěl, nic jiného neodpověděl, než sud kulatý rys tu pije, tu je kára, tento rije. a že to velmi zčerstva říkal, nepochopil nikdo, co to vlastně znamená. Sedláku, povídá za několik dní máma ke svému muži, tomu našemu chlapci se vzňala v hlavě fantas, blábolí a neví co. Musela jsem se starého pastýře zeptat, co mu udělat. A již vím. No, a co tedy? Radil mi, abychom mu z výšky a z nenadání studenou vodu na hlavu vlili, že ho fantas hned přejde. To můžeme hned zkusit. Sedí venku před stájí, všetřech zamyšlen. Tak jdi, vezmi vědro studené vody, vylez na půdu nad stáj a poklopem jí dolů na něho vlej. Uhlídáme hned, zdali to pomůže. Tak máma vzala vědro vody, vylezla na půdu nad stáj a v okamžení je na zamyšleného latiňáka vyklopila. Ten vyskočil, chytl se za hlavu a křičel, co hrdlo stačilo. Mámo, táto, pomozte, má hlava. Táta přišel a jako by o ničem nevěděl, divil se. Kýho šlaka, co se ti to stalo? Seděl jsem a přeříkával latinsky, tu najednou jakoby se nebe roztrhlo a mne zabít chtělo, bědoval Honza. Já jsem myslel, že s česky mluvit zapomněl, a vida, jde ti to dobře od huby, usmál se tatík. Baba, vždyť jsem vleknutí na latinu zapomněl. Pámu, sám tě ji z hlavy spláchl, protože máš být starým, poctivým Honzou a ne nějakým panským bláznem. Pamatuj si to. Po těch slovech se tatík obrátil, šel k mámě a povídal. Tak už je uzdraven a Boh dá, že mu fantas více nepřijde. A tatík mluvil pravdu. Od té doby rozprávil Honzík zřetelně a už se nikdy nechtěl učit latinsky.

0: Uprostřed hvozdu a uprostřed noci, za větrem, v roklince, doutnal ohníček. Kousek dál na pařezu seděl do pláště zachumlaný voják. Veterán. Držel stráž, nebylo koho se bát. Daleko široko nebylo člověka, ani jiné šelmy. Je však ve vojácké krvi držet vartu. Díval se do ohně. V ohništi zapraskalo, vyprskla hrst jisker a z popela vyskočil čilý plamínek. Vyšvihl se na hrazdu suché větévky a cvičil a protahoval se na ní, dokud ji neproměnil v popel. Než se skočil dolů mezi žhavé uhlíky, ještě naposledy zablikal a posvítil na čtyři prošlapané podrážky na dvou párech sešlých holínek, do kterých byli obuti ještě dva další veteráni. Leželi s nohama u tepla a spali. Voják na stráži byl také ospalý. Za hodinku mě vystřídá servác, kránu to vezme bimbác, počítal v duchu. No a pak půjdeme dál. Dál. Ale kam dál? Dokud jemu a tady kamarádům plíce dobře dýchali, dokud nohy uměli celý den běhat z kopce do kopce a k tomu celou noc protancovat, ha, to byly časy. Déle než hodinu dokázali palašem kolem sebe rubat a v rameni ani nelouplo. Kolikrát bez jídla jenom okořalce šli ze šarvátky do šarvátky a žold byl a kořist. Dokonce někdy jim šarže poklepala na rameno a pronesla bravo, anebo well done, podle toho, pro koho zrovna bojovali. Tenkrát flašinetáři na rozcestích jim tu slávu zlomyslně kazili. Ukazovali jim svoje metály a vyprávěli, že se taky probíjeli celou Evropou. Až jednou se jí prej zavolali, postavili do řady a řekli jim, že už je jako nepotřebujou. Pušku, aby vrátili, ale metál, že si můžou připnout i na civil pro větší lesk křtin anebo funusů a tak podobně. Pokud jizev, katarů, záduch a jiných neduhů a pahýlu se týče, ty prej, že získali na poli cti a slávy, ty jsou jednou provždy jejich a nikdo jim je nesmí upřít. Jeden flašinetář je tak dopálil, že mu vzali kliku od flašinetu a zahodili do kanálu. Já si koupím jenom kliku, volal za nimi, ale vy si šetřte na celý flašinet. Děda asi nelhal. Vlastní slova probudila veterána z polodřímoty. Šáhla na něj smrť. Přemýšlel, jestli má přihodit do ohně, nebo si sednout blíž. Jenže než se rozhodnul, tak usnul. Halo, buď, nemáte oheň? Veterán otevřel oči. Před ním stojí mužík, téměř trpaslík. Černý kabát po kolena, bílou náprsenku a nad ní tvrdý límec s červenou kravatou. Smekl tyrolácký klobouček, oranžový jako pomeranč. Uklonil se a pravil, aniž vyňal cigáro hej, buď, nemáte oheň? Nemenuju se buď, povídá voják. Já vím, že se jmenujete Pangrác, ale buď je kratší, pravil mužík a usmál se. Pangrác ukázal na skomírající ohniště. Mužík obratně uhlíkem připálil cigáro a rozdmíchal je do obláčku vonavého dýmu. Pod nosem měl černý knír. Nebyli tu mý dva bratřičkové? Ptal se. Ne, však oni dojdou. Nechcete cigáro? Kafe by bodlo, usmál se Pangrác. S rumem anebo bez? To je vtip? A ne špatný. Přitom vzal palcem a ukazováčkem klobouček a opatrně smekl. Na hlavě mu balancuje hrnek kávy. Rum zavonil až k Pangrácovi. Cukr je v tom, podává Pangrácovi a pokračuje. Vánočku nebo dort? Dort. Mužík smekl podruhé a na temeni dort. Pangrácovi to najednou všechno přišlo k smíchu. Nejdřív se usmíval, pak smál, a teďka už se tiše řechtal. Mužík ožil. Běhal sem a tam dlouhými kroky s pažemi za zády a hovořil: mám radost, když vidím radost. Nejkrásnější hudba je lidský smích. Zasmějte se tak, abyste se za břicho popadal. A Pangrát se popadal za břicho. Musel, protože mužík začal z kloboučku tahat všechno možné a hlavně to, co Pangrát spotřeboval. Mejdlo, tabák, křesadlo, nový boty, džbán piva. Pak si mužík posadil klobouk na hlavu a pravil: a další výhoda. Pomyslíte si, aby vás klobouček vynesl na větev a hup, a jste na větvi. A byl na větvi nad Pangrácem. A pokračoval z větve: chcete dolů? Haha, jste dole. A stál vedle Pangráce: přenese vás na kraj světa. A posadil jej Pangrácovi na hlavu. Je vám dobře? Akorát. Je váš. A kdyby přišli bratříčkové, takže na ně čekám pod frňákovníkem.
1: Kdeže?
0: No, jako datlovník. Nebo fíkovník. Tak frňákovník. A oni vědí kde.
1: A zmizel v lese. Pangrác chtěl jít za ním. Rum mu však zamotal hlavu a byl rád, že neusnul dřív, než se zachumlal těsnějc do pláště. Když servác se probudil zimou, tak ho našel spícího v sedě na pařezu. Rozhrábl oheň a ohlížel se, kde by tak našel suchou větvičku, když se mu zazdálo, že z dálky slyší zpěv. Skutečně, někdo hrál na harmoniku a zpíval si k tomu. Písničce bylo zprvu těžko rozumět, ale jak se zpěvák blížil, zpěv dostával smysl. Pročže si zpívám i třeba v dešti? Pročže mi ze zpěvu hlava třeští? Dám vám odpověď jen v jedné větě. A z lesa se vynořil človíček. Spatřil serváce a zmlkl, jako když utne. Servác se mu asi líbil, protože vycenil dvě řady bělostných perliček a dospíval v jedné větě, protože já jsem tak rád na světě. Přistoupil blíž k servácovi. A ty ne, serváci? Serváci ho prohlížel. Vypadá ten mužik jako sedláci kolem Neapole, pomyslel si. Taky byl tak oblečený. Košili s volnými rukávy a kolem krku šátek. Krátké kalhoty, punčochy a střevíce zmokřené noční rosou. Mladou tvář tu měl plnou vrásek. Od smíchu, ale ne od starostí. Hrál na italskou harmoničku koncertínu. Nepřestal jí šimrat hebitými prsty, takže jeho řeč byla vlastně veselý melodrámek říznutý písničkou. Kdyby se tu po mně ptal a můj starší bratříček, a nebo kdyby mě to snad hledal můj mladší bratříček, a nebo kdyby tu byli oba, vyřídíš jim doslova, ať přijdou tam, kde budu já. Servác, který do té chvíle mlčel, se usmál a pravil: pěkně zpíváte, panáčku. Mužík se na něho podíval a po chvíli pravil: taková chvála stojí za odměnu. Nastav dlaň. Servác nastavil dlaň. Mužík vyňal z kapci krásně vyšívaný váček, zatřepal jim nad servácovou dlaní a každým třepnutím vypadl zlaťák, až měl servác plnou hrst. Kolik se tam vejde? Divil se servác. Nekonečně. Líbí se ti? No komu by se to nelíbilo? Mně ne, nech si to. A dal váček servácovi do kapsy. Co ale budete dělat bez peněz? Ptal se dobrák servác. Já? Já nic. Já nic nedělám. Já pro zpívání čas, já na prachy nemám. Jen sám se dívám, jak sám si zpívám. Jak sám na sebe se rád usmívám. A mám-li práci, mám z ní legraci, já dám se do zpěvu a mám po práci si sám, pak rád zajásám, v neděli nedělám. proč, že se směju a proč, že zpívám, proč, že se nikdy smutně nedívám, proč, že si zpívám i třeba dešti, proč.
0: Jak se mužík vzdaloval, i písnička zmizela v dáli. Les ji zabalil do tichého šumu. Servác usnul zrovna ve chvíli, kdy třetí veterán, Bimbác, se posadil. Mžoural nejistě kolem sebe, než si vymanul, že je v lese a že je na něm řada. Rozkoukal se a šel hledat dříví. V mokřině našel dva suché klacíky. Nese je k ohni a zarazí se. U ohniště stojí podivná postavička. Vypadala jako cirkusový klaun. V plandavých kalhotách na jedné šli, v tričku s potrhaným tílkem. Pod kudrnatými vlasy, plavými jako loňská sláma, tvář se nehlasně smála od ucha k uchu. Oči měl ten panáček živé, veselé a černé jako trnky. Bimbác přiložil klacíky do ohně a pokoušel si rozhoukat do plamene. Klaun mu naznačoval posuníky, že to asi nepůjde. Jak pak se tady odsnul hluchoněmej panáca, zabručel Bimbác. Klaun si ukazuje na uši a kýve souhlasně hlavou. Aha, aha, že slyšíš, ale nemluvíš, doplnil Bimbác. Klaun se šťastně rozhýhňal. Pak čukl Bimbácovi do ramene a posunkoval, že je málo dříví. No, v lese je mokro, vysvětluje Bimbác. Mužík zdvihl ukazováček. Dávej pozor, říkal ten posuněk. Pak sáhl za tričko a vyňal malou harfu. Harfínku. Štěňátko od harfy, dalo by se říct. Brnkl na jednu strunu. Ozval se tón. Zprvu slabý, v zápětí narůstala síl, stoupal a pronikal hvozdem, až začal Bimbácovi v hlavě lomcovat. Kol dokola to zašumělo. To tím, jak suché a křehké větvičky se počaly sypat z korun stromů. To není všechno, pravilo nové klaunovo gesto. Přejel palcem od dlouhých strun harfičky ke kratším strunám. Glissando ještě nedoznělo a z lesa jalo se vycházet množství siláků. Každý nesl soušku a skládal je dokupy. No to by mohlo stačit, pravil Bimbác. Mužík přejel palcem harfičku opačným směrem do síla sol fa mi re do, po silácích ani stopy. Podal harfičku Bimbácovi. Pěkná věc. S takovou tajnou zbraní bych si troufal vyhrát všechny bitvy. A Bimbác podává harfičku zpátky. Klaun se smál a vrtěl hlavou. Udělal salta jako v cirkuse a nepřestal metat salta i kozelce, dokud nezmizel v porostu. Bimbác chtěl přiložit z čerstvé zásoby, ale nepřiložil. Chtěl brnknout na harfičku, ale nebrnkl. Náhlá mátoha mu zavřela oči. A přece ještě před chvilkou by byl přísahal, že se báječně vyspal. Někde v koruně stromu se vzbudil ptáček. Pípl. Hlásek jako vlásek. A přece probudil nekonečný hvost. Za chvilku, kdo měl hlas a sluch, vpadl do ranního sboru. Obrysy vzdálených hor začal někdo obtahovat stříbrnou tuškou, vršky nejvyšších borovic zrůžověly, stébla trávy, opocená nočním dusnem bahnisek, vydávala se vánku, který vyháněl studenou mlhu z lesa do světla a tepla palouků, a pavoukům osíchají sítě. Znamení, že den je tu a zůstane až do večera. Pangrát se probudil na pařezu. Kluci, kluci, vstávejte honem! Honem, musím vám něco vyprávět. Až po mně, vpadl servác čerstva. Já, panečku, něco zažil. To nic není proti mně, křičel Bimbác. Překřikovali se, skákali si do řeči, strkali do sebe a smáli se jako kluci. Než se umyli v tůňce plné žíhaných čolků, pověděli si na přeskáčku o svých nočních setkáních s mužíky. Potom začali zkoušet kouzelnou moc dárků.
1: vytřepali ze servácovy tobolky každému po 10 dukátech. Pak jim Klobouček obstaral snídani, nové šaty a nakonec kočár s párem grošáků. Přece nebudeme kučírovat sami, holedbal se Bimbác. Brnk, brnk. A před ním stojí dva muži. Ten starší prosí o rozkaz. Na kozlík, příteli, na kozlík. A práskni do koní. Od této chvíle si žili. Když se jim někde líbilo, Pankrát s Kloboučkem vykouzlil zámeček. Servác natřepal na výdaje a Bimbác přibrnkal mrak služebnictva. Nebo si Pankrát posadil Klobouček na hlavu, vzal je pod paždí, zavřel oči, pomyslel si, ať jsme v Madridu, a když oči otevřel, byli v Madridu. Byli známi v nejlepších podnicích Evropy. Pili vína z nejslavnějších sklepů. Nejradši ze všeho však jezdili po bitevních polích, na kterých kdysi společně bojovali. To je podivná mužská vlastnost, jít se znovu podívat, kde se tenkrát tábořilo v blátě a ohladu, kudy se šturmovalo, kde který kamarád ji dostal do stehna a kde a kdo ji dostal jednou provždy. Nejvíc to pěstoval Bimbác. Pomocí harfičky si dovedl přikouzlit celý útvar. Rozestavil jej přesně jako kdysi, nabrnkal si nepřítele a opakoval akci se vším, co k ní patřilo. Dokud se držel zpátky a znovu prožíval jenom malé šarvátky, kamarádi mu to trpěli. Kdy to byli veteráni. Ale jedno mohli přijít do maléru. To si Bimbác usmyslel, že bude rekapitulovat celou bitvu u Slavkova a že on bude velet armádám svaté aliance a že Napoleona porazí. Nedal si to rozmluvit. Postavil si hlavu a skutečně nabrnkal obrovskou armádu i se zálohami. Rozestavil si všecko podle vojenských knih a když to bylo hotovo, začal velet po svém. Chtěje oklamat Napoleona, pustil jízdu směrem na Bučovice s rozkazem vrátit se přes Ždanický les. Jenže přišla průtrž mračen z vichřicí a musel všeho nechat. Odbrnkal armády i se zálohami a měli co dělat, aby rychle zmizeli pomocí Kloboučku, protože obyvatelstvo bylo zmateno i pobouřeno a okresní hejtman nařídil vyšetřování. Pankrác a Servác byli přesvědčeni, že to Bimbáce vyléčilo. Omyl. Bimbác brzo přišel s návrhem, aby se usadili na Sahaře. Že by si tam v klidu zopakovali několik historicky důležitých bitev a on, že by potom nabrnkal obrovskou armádu s námořnictvem a mohli by to spustit. Spustit. Spustit co? Ptali se ho. No, někdo jednou musí udělat na světě pořádek. Utrh se na ně. Nalili mu vína, které pil nejraději, a snažili se mu co nejlaskavěji nápad rozmluvit. Leč mluvili do jalové krávy. Konečně se Pankrác dopálil. Bimbáci, kamaráde, nebuď hlava skopová. Nehraj si člověče na mesiáše. Nejhorší, co může mužskýho potkat, je chtít spasit svět z pozice síly. Servác se přidal. Popadla tě pejcha, zpamatuj se, jste blbci, štěkl Bimbác. A bouchl za sebou dveřmi. A máme to, zdychl Pankrác. To má z dobrýho jídla. Potřeboval by prohnat. Já by ho oženil, navrhoval Servác. Mě znáš. Já jsem proti ženským jako trvalým břemenům, ale v tomhle případě konečně no. Zlo zlem vyháněti. No tak se dohodli, že by mu měli opatřit ženu, samozřejmě mladou a pohlednou, ale jinak, aby to byl metr. Něco mezi andělem a mrchou, uzavřel Servác. Pankrác si vzpomněl, že o jedné takové, jakoby pro ten účel stvořené, slyšel vyprávět. Jmenuje se Bosana a je to dcera vladaře malého království zvaného Monte Albo. Vladař se jmenoval Piccola. Měl původně 4 dcery. 3 výborně provdal, nejstarší za krále Netálie, mladší za krále Pikardie a 3. za vídeňského bankéře. Tato chytla nejlíp. Nejmladší, 4., se jmenovala Bosana a byla nejhezčí. A také nejvíc po tatínkovi, což znamená, že byla těžko k uhlídání. Pletla hlavy mladým rybářům a když jednomu hlavu popletla, začala jí plést druhému a pak hned 3. Vznikaly rvačky, nepříjemnosti a ostudy. Král Piccola by byl Bosanu rád provdal, jen mít za koho. S velikým zájmem vyslechl zprávu, že hned vedle královského zámku na hlavním a jediném náměstí, v hlavním a jediném hotelu, se ubytovali 3 bohatí cizinci. Přijeli prý v nádherném kočáře, taženém 2 páry ještě nádhernějších grošáků. Byli vyšňořeni podle poslední módy. Ještě téhož večera král Piccola pozval 3 cizince na večeři. Naši 3 veteráni přišli v oblecích, které jen kouzelný klobouk může pořídit. Než přišla Bosana, hovořilo se, aby se hovořilo. Chvíli se holedbal Piccola, chvilku se holedbali veteráni. Konečně se dveře otevřely a vešla Bosana. Stanula na prahu a dívala se z jednoho na druhého. Ústa o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči o milimetřík šířejí posazené, než by si sochař troufl umístit. Se přivřeli a tím vyšlo najevo, že jsou neznatelně do šikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem temně rudý plamen vlasů. Bosaniny vlasy. Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořeli ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. To se děje do písmena vždycky stejně, když se starý sekáč zamiluje jako kluk. Ženské skoro vždycky poznají, když mužský zabere. Jakmile Bosana byla jista Bimbácem, dala si druhé 2 návštěvníky pod drobnohled. Pangrál se vyřadila okamžitě. Leč ten drobet mladší, to byl servác, se jí zazdál. Stál by za pokus. I jala se na něm pracovat jako bobr. Zprvu mu sotva pohled věnovala, ale jak s jídlem a pitím stoupala nálada, jednomu se jeho slovům zasmála, podruhé nad jeho výroky spozornila. Když se po večeři odebrali na terasu, posadila se tak, aby sebemenší schýlení pro šálek kávy, nepatrné nahnutí trupu při podávání cukru dávalo servácovi možnost zahlédnout a ocenit krajku nebo dokonce materiál, jejich zjevnost a cenění se nepředpokládá ve společnosti početnější než 2. Večeře se protáhla až do úsvitu. 3 veteráni se vraceli přes náměstí do hotelu. Mlčeli. Pangrán se povinně zdřevěněli tváře a jen se hloupě usmíval. Servác a Bimbác pili daleko méně, ale dívali se stejně hloupě. Král Piccola si mnul ruce. Jeden nebo druhý. Jen když vyvdá dceru. Jenže Bosana si to představovala jinak. Bavilo jí Bimbáce dráždit servácem a naopak. Neuplynul ani týden a oba veteráni začali o Bosanu usilovat jeden přes druhého. Až zapomněli na kamarádství. Když Bosana škádila bimbáce, že by ho asi servác přepral, bimbác se pochlubil, že by si přibrnkal posilu a hned Bosaně kouzelnou harfičku předvedl. Když to pak Bosana řekla servácovi, ten se dopálil a ukázal jí, jak by si natřepal zlaťáky, za které by si celou tu bimbácovu posilu mohl koupit i s bimbácem. Bosana s tím hned běžela k tatínkovi Pikolovi. Chvíli se radili a výsledek porady byl, že pozvali veterány na oběd. Není jisto, co jim nasypali do polévky. Je však zjištěno, že po polévce chlapi usnuli jako tři dudkové. Pikola s Bosanou jim ukradli tobolku i harfičku. Dali rychle zhotovit přesné kopie a těmi nahradili původní harfičku a tobolku. Potom poručil Pikola spící vojáky dopravit do hotelu, vystavit jim účet a vyzvat je, aby ihned opustili Monte Albo. Veteráni se probudili až druhý den ráno. Hlavy jim třeštili a když jim vyřizovali, že se musí okamžitě vystěhovat, tak nic nechápali. Až teprve, když jim předložili účet, náležitě přemrštěný, začalo jim svítat a popadl je stek. Zaplatíme a pak si to vyřídíme s Pikolou, povídá servác a třepe tobolkou. Sakra, co se to děje? Třepe marně. To má být přece bezedný, nebo ne? Bere mu ji z ruky pan Grác. Třepe taky marně. Ředitel hotelu sledoval jejich počínání klíčovou dírkou. Vzkázal Pikolovi, že hosti nemají čím zaplatit, co prej má dělat. Vypráska z hotelu i z města, vzkázal Pikola. Ředitel sehnal kuchaře a kuchtíka, ficky a služky, podomky a portýry a táhli na veterány s úmyslem je vynést na ulici. No, veteráni se ovšem smáli. Chtěj mít melu, maj mít melu, povídá bimbác. Sáhne po harfičce, brnk, brnk, přejde palcem struny, pokojem se nese zborcené harfitón, až to trhá uši. Víc však nic. Opět si brali harfičku jeden druhému z ruky a opět pro nic za nic. Zatím před pokojem na chodbě a už i před hotelem dav lidí. Mají hole, mávají jimi a povykují. Začíná pronikat hlas, že by ty špiony měli pověsit na lucernu. Návrh získává přívržence, začíná jít do tuhého. Veteráni se zabarikádovali nábytkem. Servác si prohlíží neustále tobolku. Podvod! Podvod! To není ta moje! Zařve najednou. A harfička je taky padělek, přidal se bimbác. Jako vždycky hloupost vyšla najevo a také licoměrnost královská, jakož i chlubivost zamilovaných veteránů. Štěstí, že nejsem takovej trouba jako vy dva, povídá pan Grác. Posadil si na hlavu oranžový klobouček. Držte pozice, kluci, já ze zámku všechno přinesu. Pomyslil si, ať jsem na zámku a byl na zámku. Rovnou v komnatě, kde Bosana s králem třepali tobolkou. Jeden pro dcerušku, jeden pro tatínka, říkali po kolena ve zlaťácích. Harfička opřená o zeď pod oknem. Jen se pan Grác objevil, chňapl po tobolce. Bosana ale ucukla. Pan Grác skočil po harfičce, noha se mu však smykla po vrstvě zlaťáku, upad a klobouček se mu smeknul z hlavy. Král popadl harfičku a brnkal jak blázen. V pokoji přibývají chlapi a ptali si jeden přes druhého, co mají dělat. Pan Grác sice křičel, řešte krále, co to však bylo platné, když chlapi řezali jeho. Vyrazil dveře a ven. Kam se podíval ze všech dveří, po schodech zhora, po schodech zdola, proti němu za ním, chlapi a na něj. Myslí si pan Grác, ať jsem honem hned pryč, ať tu nejsem. A kdo ví, co si ještě myslí, ale klobouček mu na hlavě nesedí a nic se mu neplní. Vyběh na terasu, už ho málem držej. Hupl přes závradlí a po hlavě do kompostu. Páchne sice, ale nic si nepolámal, sláva. Utíká parkem, nadbíhají mu, vrací se, kličkuje, pak se přehoup přes plot a po náměstí do hotelu. od hotelu se vine zástup jako housenka, chlupatý s dviženými holemi a žene dva pankrácovi druhy. Pankrác se k ním připojí, zahnou za roh a skočí do drožky. Koši ho srazili a práskli do koníčka. Koník dělá, co může. Náměstí je za nimi, křik davu slábne a už je tu serpentina dolů k moři. Po dvou kolech doleva, zase po dvou kolech doprava. Brzdi, brzdi, volá bimbác, ale co brzdit, když kolo ulítlo a předjelo je. Koníček upad a veteráni jako z katapultu obloukem na strmou stráň. Suť a balvany jenom si hlavy chrání a kutálejíce se sčítají modřiny. Pak letí chvilku vzduchem, až bluňk, moře jim rány chladí. Sotva se vynořili, dopadají kolem nich kameny. Vysoko nad nimi řval hlouček kluků. Měli praky. Dlouho plavali, než se odvážili na břeh. Chtěli jít dál, ale nohy je neunesly. Zůstali ležet na oblázcích tak, jak padli. Tři pytle neštěstí. Když se probrali z potupy a únavy, vydali se do nejbližšího ze svých mnohých zámků, ke kterým jim klobouček štědře pomohl. Tam se dají do pořádku. Což pak tam nemají zlaťáky, předvídavě do zásoby natřepané a sluhů nabrnkaných také dost. Za několik dní dorazili k nejbližšímu ze svých letohrádků a bušili na bránu. Přišel sluha, co prý si přejí? No zkrátka a dobře, najednou je nikdo neznal. Nikdo je nikdy neviděl. Panstvo prý je na cestách a příkazy nejsou, ať koukají zmizet. Chtěli se hádat, poštvali na ně psi. S malými obměnami to dopadlo stejně na druhém zámečku. Bylo zle. Napadlo je, že snad tři mužíci by jim mohli poradit, jak dostat dary opět do svých rukou. Vydali se teda za ním. Dotrmáceli se do známých vozdů. Ani dobře nevěděli, kolik ušli. Bimbás nepřestal tvrdit, že pozná místo, kde tenkrát rozdělali ohníček. Voněl tam tavolník. Poznám to místo podle čuchu. Tavolník tam sice nevoněl, ale místo podle čuchu našli. Staré uniformy, které tam tenkrát slíkly, ještě tu byly. Ležely na hromadě a stuchly. Ohniště bylo už zarostlé trávou. Co dál? Vzdychl bimbác a dřepl si. Mě bolej nohy, že bych brečel, dřepl si vedle servác. Musíme vydržet. Mužíky najdeme nejspíš tam, kde se scházejí. Ten můj říkal, že pod Frňákovníkem. Tenkrát šel tudy, tady, kolem toho buku. Kudy šel ten tvůj, serváci? Taky tak nějak. Ten němej dělal kotrmelce. Kudy a kam? To se ptáš moc, zívl bimbác. Zmožte se, cápkové, rozlobil se pan Grás. Když je najdeme, jistě nám pomůžou dostat dárky zpátky. Jdem všichni tímhle směrem, hejbejte se. Jak mizeli v hustém porostu, bylo slyšet pankrátce dávat poslední pokyny. Kdybyste viděli nějaký divný strom, volejte. A nespěchat a hlavy z hůru. Chvíli na to bimbác se zamotal do trní. Než se vymotal, pankrác a servác byli daleko.
2: A stejně nic nenajdeme, pomyslel si bimbác.
1: Chtěl se vrátit, ale ztratil směr a chodil v kruhu. Až najednou les zřídl a bimbác stanul na takovém malém paloučku. Kousek před ním na kopečku starý štěp. Že by Frňákovník? Jde blíž?
2: Jde pak. To je jenom jabloň.
1: Sedne si pod ní a přemýšlí, jak najít cestu k ohništi. Do hlavy ho čuklo jablíčko a skulilo se do trávy. Bimbás je zvedl a ukousl si.
2: Mordě, co je tohle za druh? Napadlo ho. Takový pláně a je lepší, než kdo ví, jaký Jonatán.
1: Chce vstát a utrhnout ještě jedno, když Bim a Bác, další dvě mu padla rovnou do klína. To druhé snědl i s ohryskem a rychle poliká aby už kousl do třetího. Nese je k ústům, chce si kousnout a divná věc se děje. Něco mu brání. Pokouší se znovu, něco se jablíčku staví do cesty. No, je to jeho vlastní nos. Bimbál si uvědomuje, že jeho až dosud docela obyčejný nos mu teď visí z tváře pod bradu. A teď už ho má u pasu a teď na klíně. Sedí v ruce ještě jablíčko a ústa pootevřená, ani nedutá a kouká, co nos vyvádí. Z klína se svezl do trávy a šine se dál jako slepejš. Teď zmizel v trávě a za momentíček je zase vidět, jak přelezá krtinu, pak mizí tam v podbělu, tam směrem do trnitého podrostu. Až do této chvíle Bimbát seděl, zíral a mlčel. Teď však pustil jablíčko a začal křičet. A zaslouží si pochvalu, neboť nevolal o pomoc, nenaříkal nad neštěstím, které ho potkalo, a není-li nos, který se plazí jako slepíš, neštěstí, tak nevím, co neštěstí je. Nýbrž volal, lépe řečeno, hlasitě huňal: kluci, tebe, našel jsem frňákovník. Servác s Pangrácem ho slyšeli. Přiběhli u dýchání a teď seděli na bobku vedle Bimbáce. Dívali se na tu pohromu s oprávněným údivem. Jak jsi to uhnal? Zeptali se unizóno. Nad nimi ve větvích jabloně se ozval smích, přesněji řečeno dvojhlasný chechtot. Podívali se nad sebe. Na větvi seděli v řadě tři havrani. Dva se chechtali otevřenými zobáky, třetí měl zobák také do kořán, ale nic se z něho neozývalo. Zatímco veteráni zírali do větví jabloně, němý havran se spustil jako klůzák, oblétl vyjevené veterány a usedl Bimbácovi na hlavu. Nadzvedl levé křídlo, zobákem vyňal hruštičku a strčil ji Bimbácovi rovnou do úst. Bimbác se leknutím do ní zakous a spolkl jí. Byla hořká jak peliněk. V lese slabě zasvištělo, potom blíž v trávě, náhle to cvaklo Bimbácovi mezi očima a Bimbác měl nos jako dřív. Sáhl si na nos. A ještě jednou pro jistotu. Ano, je to fakt. Je to jeho původní nos. Havraní smích umlkl. Za to vypukl jásot veteránů. Objímali Bimbáce a hulákali nadšením. Ne však dlouho. Dva havrani začali vztekle krákat. Poskakovali na větvi, až ji roztřásli. Tři jablíčka se utrhla a jedno po druhém dopadlo na hlavy vojáků. A už tu byl ten němý havran a hodil po nich tři hruštičky. Veteráni sebrali ovoce. Každý měl v jedné ruce jablíčko a v druhé hruštičku. Stáli, mlčeli a přemýšleli, co to všecko vlastně má znamenat. Ani si nevšimli, že se najednou zatmělo a že se zvedl vítr. V lese zaburácelo, spustil se liák a zahlaholil hrom. Veteráni se popadli za ruce, aby je vichřice neporazila, když tu je náhle oslnilo strašlivě žluté světlo, jak blesk sjel do jabloně. Ránu, která hned na to ohlušila havost až za obzor, tu už neslyšeli. Leželi vedle sebe v trávě, jak trojčata, a spali. První se probudil Bimbác. Posadil se. Před ním kolem skalnatých břehů se zelenalo moře a šumělo rytmickým přehazováním bílých čepiček z vlny na vlnu. Sluníčko hřálo. Teď se posadil také servác s Pangrácem. Dívali se jeden na druhého a trvalo hezkou chvilku, než se poznali. Tváře měli zarostlé mohutnými plnovousy a oblečeni byli jako nějací mudrci z východu. Vysoko nad nimi kroužili tři rackové a vesele křičeli. Veteráni si všimli, že odlétají směrem nad skály, na jejichž vrcholcích se vyhřívalo hlavní město Monte Albi. Pankrác sáhl rychle do kapsy. Když nahmatal jablko a hrušku, plácl se do čela a vyskočil. Mám to! To nám naši skřítkové zařídili.
2: To je mi jasný, hejhulo. Ale co zařídili?
1: Ptal se bimbác. Servác ho usadil.
2: Jabko, chobot, hruška, zase nos. Chápeš?
1: No to jo, to jsem zažil. Ale proč jsme tu, fousatý mudrci, nebo co?
2: Vypadáš jako mudrc, ale hloupej seš jako dřív. Bosaně naroste chobot, no. Dokud nevrátí dary, chobot nesplaskne. Jasný?
1: I posadili se všichni tři do chládku a s rozvahou, hodnou státníku, začali se radit o své pomstě. Výsledek porady byl tento. Bimbác si načerní tvář, aby byl k nepoznání, a půjde do města. Bude nabízet jablka, avšak bude od kupujícího žádat, aby prokázal, že je z krve královské. Jinak neprodá. Král se o tom dozví a určitě jablka koupí. Dopadlo to téměř tak, jak předpokládali. Za necelou hodinu potom, co bimbác začal prodávat, přišli ze zámku pro něho. Král si prý přeje ho vidět.
2: Co je to za plody, že je může mít jen, kdo je z krve královské?
1: Ptal se Pikola král.
2: Kdo není královského původu, zemře po nich. Kdo je však z krve královské, zkrásný a zdráv bude. Koupím je pro Bosanu. Kolik stojí? Vyvážíme je váhou démantu a hrome.
1: Pikola chvíli přemýšlel. Pak sladce dodal. A povolení k prodeji zajisté máš, mouřeníne. Bimbác zajisté neměl. Jablka se tímto zabavují, prohlásil Pikola král a vzal bimbácovi jablka i s košíčkem.
2: Zbytek pokuty se ti promí a pal z města, jak nejrychleji umíš, pošetilý mouřeníne.
1: Zatímco bimbác spálil dolů serpentinou, aby svým kumpánům oznámil, že plán se vyvedl, Pikola dal jablíčka na podnos a osobně je donesl Bosaně. Pikola nebyl dobrý král, ale táta to byl za všecky drobný. Zářil štěstím, když Bosana si jedno vybrala, ani neřekla děkuju, a když se do něho zakousla.
2: Spapeje, je to zdravý a vzácný ovoce. A zavři si v okno, máš tu průvan. Jo, a kdyby něco, tak se sprchuju.
1: A šel do koupelny, neboť bylo parno. Bosana pochopitelně okno nejen nezavřela, ale ona se z okna vyložila. Jablíčka si dala na dosah ruky a civíc z okna na náměstí pustila se do nich. Snědla jedno, snědla druhé. Začíná třetí a nejde to. Koukne, co jí to překáží, a vidí, že něco visí z okna ven. Byl to její urozený nos. Visí ven a jeho špička stále postupuje dolů k zemi. Než se Bosana vzpamatovala, než se rozhodla máli či nemáli vřískat a křičet o pomoc, nos už se plazil po zahradě směrem ke zdi. Bosana popadla nos a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval a začala ho tahat oknem zpátky do komnaty. Soukala rychle, pravda, ale nos se prodlužoval taky rychle.

buď do komnaty, nebo z komnaty, princezny Bosany. A to by tak hrálo, vykřikl Pikola ve vaně. Zatkněte ho, pacholka! To nevypadá na milence, veličenstvo. To vypadá jako had. Dveře se otevřely a vylít Pikola, celý mokrý, kolem břicha si přidržoval ručník. Jako co? Zařval. A nečekaj na odpověď, letěl k Bosaně. Na první pohled to vypadalo, jako by k Bosaně oknem vlezl tenký had a zardousil ji. Pikola, nikoli král, ale Pikola táta zalkal, dělejte něco, já si musím držet ručník. Chtěli zbavit hadího obětí, ale strnuli. To není had, to je nos, zaštkal kastelán. To není had, to je nos, opakoval po něm Pikola. Běžel k oknu. Na náměstí hlava na hlavě uprostřed zástupu klikatá ulička. Tak klikatá, jak klikatě lezl Bosanin nos. Jeho špička nebyla už v dohledu. Ubírala se údolími, roklemi, šplhala po skalách, oblézala jezera a podlézala ploty. A ještě rychleji než špička nosu postupovala zpráva o její cestě. Obyvatelé Monte Alba se zbíhali ze všech stran a krajů. Kde byl schůdný terén, nos lezl s špalírem ze vlounů. Někteří lamentovali lomíce rukama, jiní klekali a prosili špičku nosu, aby se vrátila a připomínali jí slavné tradice rodné země. Byli i tací, ano, i tací byli, kteří se modlili. Jakýsi chlapeček chtěl nos zašlápnout, avšak progresivní matka mu v tom zabránila. Král Pikola mezi tím oblékl kalhoty. Ztratil hlavu a chtěl Bosaně namluvit, že špička nosu je ledva za náměstím. Bosana se nedala ošidit. Jde furt dál, uhněla. Jde furt dál, když mě to šimrá, jak leze. K večeru nos přešel hranice Monte Alba. Pikola se ihned telefonicky spojil se sousední vládou. Než sehnal kompetentní místa, nos to vzal zkratkou železničním tunelem do Rakousko-Uherska a kránu ho jeden mlékař spatřil na předměstí v Bádenu. Pikola žádal o spojení s Vídní. K polednímu se ozvala. Telefonoval mluvčí ministerstva války, že zeměbrana obsadila všechny silnice, kterými se nos ubírá. Rakouský generální štáb má v úmyslu zlákat nos na Moravskou pláň a tam jej vodit do spirály, dokud neumdlí. Pikola se rozplakal. To už po Evropě vycházela zvláštní vydání novin se zprávou o nosu, který se nedá zastavit. Rakouský tisk se choval celkem zdvořile. Vídeňský Abendblatt si sice neodpustil jízlivou poznámku o malé zemi, kde jediná velká věc je princeznin nos, avšak většinou psali noviny se soucitem. Pražská Bohemie dala zprávu až na třetí stránku, protože šlo o slovanskou dynastii. Za to Říšské noviny běsnily. Berlína Anzeiga nadepsal úvodník, balkánský rypák nám nikdo do Říše strkat nebude. Ve Francii jeden redaktor z Paris Midi považoval zmiji, kterou potkal nedaleko Vichy, za nos. Když chtěl tento nos zadržet, byl uštknut. Měl slavný pohřeb. Royalistický týdeník Le Prince otiskl jeho podobenku na titulní stránce a pod ní první oběť slovanské rozpínavosti. L'intransigeance z obavy před demonstracemi royalistů vyšel s úvodníkem nadepsaným Francouzové, zůstaňmež galantní, vždyť jde o dámský nos. Cherche la femme, odpověděli royalisté letákem a vytáhli do ulic. Britové zachovali chladnou hlavu. The London Times zaznamenal na 32. stránce petitem od svého kontinentálního dopisovatele její lehké onemocnění nosohltanu, spojené s nepatrnou, leč viditelnou hypertrofií nosu, vyvolalo v řadách obyvatelstva projevy svědčící o velké lásce k panovnickému rodu.

0: Mezitím Bosanin nos se proplazil Pyrenejemi. V Barceloně přerušil býčí zápasy. Pak náhle uhnul k Atlantiku a přes Biarritz a Bordeaux dorazil k Ostende. Prolezl Kasínem a pokračoval směrem na Petrohrad. V Monte Albo vypukl zmatek. Piccola selhal co král a co otec se zhroutil. Nakonec Bosana musela konejšit Piccolu, držet ho za ruku a huhňat, aby nestrácel hlavu. Když nastal stav celostátní paniky, Pangrác, Servác a Bimbác se rozhodli k činu. Kde se vzali, tu se vzali, v královském zámku najednou. Že prý jsou lékaři, tedy lékaři na cestě na pařížskou Sorbonu, a že jako slyšeli prý o Bosanině nemoci a nezávazně, že by se pokusili. Piccolo jim nedal ani domluvit a hnal se s nimi k Bosaně. Veteráni nos prohlíželi, počeškávali, poplácávali a přitom se pod Prnovou sem chechtali. Pak šli vedle, že se prý poradí. Nakrouhali kousíček léčivé hruštičky a přidali židibec křenu čistě pro vlastní potěchu. Za napjatého ticha Bosana spolkla lžíci směsi. Křen jí vyhnal slzy do očí, ušklíbla se a jenom prostě kejchla. Kýchnutí mělo za následek, že světový tisk mohl přinést zprávu o tom, jak špička nosu nedaleko Petrohradu náhle sebou škubla. Hruška způsobila, že začala ustupovat směrem, odkud přišla. Do večera procouvala ulicemi Ostende. Berlínské večerníky jásaly. Slovanská infiltrace nosem ztroskotala. Piccola vyplatil mudrcům pěknou sumu, kterou Šizuňk natřepal ze Servácovy Tobolky. Obyvatelstvo jásalo. Jásot netrval dlouho. Kumpáni dali Bosaně dávku hrušky, která stačila, aby se nos cvrk, ale jen částečně. Před Bordou se nos zastavil. Nejenže se zastavil, ale jakmile hruška přestala působit, dal se znovu o něco pomaleji na pochod. Piccola okamžitě poslal pro mudrce. Tvářili se učeně a dali Bosaně novou, opět malou dávku hrušky. Nos se zastavil a počal couvat až do tunelu, kudy si nadešel do Rakouska, a tam v tunelu se zastavil. Další panika ve světovém tisku. Tuhle pomstu si na Piccolu a na Bosanu vymyslil hlavně Bimbác. Ačkoliv ani jeho kumpáni nejsou bez viny. Všichni chtěli Bosanu potrápit. Konečně Pangrác navrhl, aby jí dali dávku, která by stačila na zcvrknutí nosu téměř docela, ale přece ne úplně. Aby zůstal asi tak o 2 až 3 centimetry delší, než byl původně. Nastrouhali skoro celou hrušku, opepřili tedy notně a podali Bosaně. Zavřela oči a políkala statečně. A hle, se zasvištělo to krajinou, tak to v pokoji cvaklo a Bosana měla nos téměř normální. Byl jen o 3 centimetry delší než dřív. Bosana letí k zrcadlu, zaúpěla. To je strašlivý! A dala se do pláče. Skutečně, nikdo by nevěřil, jak snadno můžou pouhý 3 centimetry nosu navíc z krasavice udělat potvoru ohyznou. Piccola se zhrozil, naléhal na mudrce, aby nos uvedli do pořádku. Prosil, nabízel vysoké řády, až konečně vyhrožoval. Pangrác si vzal slovo. A vědecky vzato. Nedá se víc dělat. Lék tedy, totiž ano, lék. Zabral, to je teda konečně prokazatelné. Zabral, křičela Bosana. Ale koukněte se na můj nos. Nezabral, jak měl zabrat. Pravda, souhlasil Pangrác, to se stává. Ovšem teda, Výjimečně, že ano. A jenom tehdy, když pacient buď něco teda jako ukradl, anebo přechovává něco teda kradeného v budově, kde stůně. A máte tu něco kradeného? Co si to dovolujete? Horil Pikola. Okamžitě to odvoláte, nebo? Co by odvolával? Co by odvolával? To říká Bosana. Máme tu kradený. Sami jsme to ukradli. Tati, vrať to. Vrať to hned. Já s chobotem žít nebudu a nebudu a nebudu a nebudu. Vrať to. To se ti řekne. Komu? My to majitelům odevzdáme. Úlisně vpadl Bimbác. Dokud neměli v ruce klobouček, tobolku a harfičku, dokud si všechno bedlivě neprohlédli, mudrci léku nepodali. Až když si byli jisti. Dali Bosaně zbytek hrušky. Ruku jim mohla utrhnout. Div, že hrušku s vlastním prstem nespolkla. Cink! Mezi našich milýma očima, nad rty půvabně krouženými, seděl nos opět rozmilý. Pangrát si uvědomil, jakéže nos umí dělat ve tváři zázraky. Po něm teprve na to přišli i plastičtí chirurgové. Posadil si frajerský klobouček na hlavu, vzal kamarády pod paží a zahlaholil: kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Kluci, zavřít oči a ať jsme zase na svých stacích. Zavřeli oči a když je opět otevřeli, chviličku myslili, že jsou na svých stacích. Ale nebyli. Zavírali oči, otvírali oči. Přáli si úsilovně, ještě úsilovněji. Ale nebyli a nebyli. Byli totiž v Roklince u svého starého ohníčku. Ve svých prvotních podobách i šatech a byla chladná noc. Mužíci seděli kolem ohně. Němý pletl věneček z pampelišek, harmoníček tiše hrál na koncertínu, bratříček cigáro promluvil. Dary! Zavelel úsečně a natáhl ruku. Podali mu je. Cigáro předal harfičku němému, tobolku podal harmoníčkovi a sám si posadil na hlavu klobouček. Vstal, založil ruce za záda a chodě od jednoho veterána ke druhému mluvil. Dali jsme vám, kamarádičkové, já a mý bratříčkové, dary jsme vám dali. Proč pak jsme vám dali dary? Ptal se po způsobu slavných řečníků. A hned po způsobu slavných řečníků si odpovídal. Abychom vám udělali radost. A proč jsme vám chtěli udělat radost? No, proč? Jenu proto, abychom my měli radost, že vy máte radost. A měli jsme z vás radost? Ne, neměli. Ani tu nejmenší radost. Zámky jste si stavěli, jedli a pili a pili a jedli. Načež jste chtěli svět násilím spasit, manévry pořádali a lidi strašili a otravovali. A my se ptáme, kamarádičkové, kolik lidí jste rozesmáli? He? No? Kolik? A kolik dětí? No? Odkašlal a pokračoval. No my, skřítkové, jsme naštěstí trpěliví. Začneme s vámi znovu. Budeme s vámi smrtelnými začínat znovu a znovu, dokud se nenaučíte zacházet s kouzelnými dary, které jsme vám svěřili. Tak tedy po 1 500 000. Znovu a od začátku. Když jsem vás tu poprvé potkal, seděli jste, Pankráci, na pařezu. Ukázal na pařez. Pankrác se posadil. Vy dva, kývl na Serváce a Bimbáce, vy dva jste tamhle leželi. Ulehli oba nohama k ohníčku. A všichni jste spali. Někde v koruně stromu se probudil ptáček a pípl. Hlásek jako vlásek a přece dokázal probudit rozlehlý hvost. Za malou chvíli zpívalo všechno, co mělo hlas a sluch. Stříbrná tuška oddělila obrysy hor od včerejší tmy, nejvyšší borovice stály na špičkách, aby první převzali růměnec od sluníčka, až vykoukne za hřebeny hor.
1: Safra, psilož, zebe,
0: zachraptil Bimbác a posadil se. Pangrát se probudil na pařezu celý polámaný. Mrzelo ho, že zaspal na varetě.
1: Není čím přiložit. Staňte, Lenoši, staňte, už jeden.
0: Vstávali mlčky. Když se rozkoukali, šli se umýt do tůniky plné žíhaných čolků. Naplnili si čutory z pramenku, zašlapali žhavé uhlíky a vykročili. Šli rychle, aby se zahřáli.

za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál, je rybník Brčálník. Vypadá sice docela obyčejně, ale přesto se tam dějí podivuhodné věci. Nejdřív to v rybníku zažblunká, v rákosí lupne, ve vrbě hrkne a potom se objeví rákosníček. Je to náramně zvědavý skřítek, do všeho se plete, ale skoro vždycky něco splete. Třeba jako tenkrát, když v rybníku Brčálníku vyhlásil celorybniční pátrání po neznámém loupežníkovi.

0: jak Rákosníček vyřešil velkou podvodní loupež.
1: To je, panečku, poleženíčko.
0: Liboval si Rákosníček a překulil se v jarní sametové trávě z boku na záda. Však byl také den jako malovaný. Na modré obloze zářilo sluníčko jako zlatý dukát, od hráze voněla šípková růže, vzduch chutnal jako víno a voda v rybníku byla křišťálově průzračná. Celou tu jarní pohodu ale najednou pokazilo volání na poplach.
1: Zloděj! Zloděj!
0: Ozvalo se z jižního břehu brčálníka a přidali se i sojky z koruny dubu.
1: Krade! Krade!
0: Křičeli jedna přes druhou a rázem tu bylo rušno. Rákosníček vyskočil z trávy, jako když ho vosa píchne, rozhlížel se do všech stran. To už ale před ním stála bludička Julie, celá uplakaná.
1: Copak, Julinko? Ptal se skřítek. Snad na tebe nepřišlo nějaké trápení?
2: Ano, prosím, přišlo,
0: vzdychla bludička.
2: Stala se totiž velikánská podvodní loupež.
1: To tedy nelze nechat jen tak,
0: rozlobil se Rákosníček.
1: Ne. Všechno se musí neprodleně, ale opravdu neprodleně a přísně vyšetřit.
0: A aby se dlouho nezdržoval, chytil Julinku za ruku, sebe za nos a oba skočili rovnýma nohama do rybníka. Voda je odnesla až k jižnímu břehu, na místo, kde se to stalo. Čekala je ale smutná podívaná. Tam, kde dříve ležely zavřené škeble perlorodek hezky v jedné řadě, válely se teď jedna přes druhou všechny do kořán a v žádné nebyla ani jedna perlička.
2: A to tady ještě před chvílí byly,
0: šeptala nešťastně bludička Julie.
1: Podívej, drž se laskavě věci, ano?
0: Rozlobil se Rákosníček.
1: Tak, kdože tu byl?
2: No, přece ty nejkrásnější perly duhovky.
0: Špitla bludička a zase začala natahovat moldánky.
1: Nebreč, utěšoval jí skřítek. Ono to všechno nakonec dobře dopadne. Ovšem, nejdříve se musí zahájit celorybniční pátrání. Víš?
0: A začal tím, že si nasadil detektivní kostkovanou čepici a vydal se po stopě. Všude tu byly podivné šlápoty a dělali ještě podivnější cestičku. A navíc vedli pospátku. Rákosníček se podrbal za uchem a pak důležitě prohlásil.
1: Tady! Mně je to naprosto jasné. Pachatel je neznámý.
2: No to prosím ne,
0: ozvala se nesměle Julinka.
2: On je přece tady až moc známý. Udělal to rak loupežník.
1: No, vidíš. Konečně si to taky pochopila,
0: povídá honem skřítek, aby odvedl řeč jinam.
1: No, a teď už žádné váhání, protože se dám do hledání.
0: No, moc se mu to ale nedařilo. A tak to zkusil jinak.
1: Ja. Kdo s čím zachází, tím rovněž schází,
0: mudroval.
1: Takže já toho zloděje nachytám na jeho řemeslo.
0: Bludička Julie obdivně zamrkala a Rákosníček vymýšlel dál.
1: K tomu Ovšem, potřebujeme provázek, nějakou vějičku a pak přichystáme co? No, no přece pastičku.
0: A dal se do práce. Nejdříve si vybral největší škebly perlorodku, k její otevřené skořápce přivázal provázek z vodních řas a s druhým koncem v ruce zavolal na bludičku.
1: Nyní provedeme malou zkoušku, víš? A tobě v ní svěřuji úlohu raka loupežníka.
2: Ale s radostí,
0: souhlasila Julinka,
2: jenom se drobátko přičísnu.
0: Udělala, jak řekla, a začala se opatrně přibližovat k té nastražené pasti. Když už byla těsně u ní, skřítek škubl provázkem a otevřená škeble sklapla jako pastička na myši.
1: Já, to je ale velice dobré,
0: liboval si rákosníček a obrátil se na bludičku.
1: Ale tohle byla jenom zkouška, víš?
2: Ano, zajisté,
0: souhlasila Julie.
2: Ale my toho raka přece musíme nejdřív přilákat, nebo ne?
1: No ano, správně, Julinko, správně,
0: pochválil jí skřítek.
2: Tak to já bych na to prosím obětovala tuhle parádu,
0: nabízala se Julinka a podala rákosníčkovi svůj perlový náhrdelník.
1: Klidně ji obětuj,
0: prohlásil skřítek.
1: Ovšem nejdůležitější je, abych já vymyslel tu nejsprávnější návnadu.
0: Pak přetrhl šňůrku, na které byly navlečeny perly, a sypal je cestičkou, co vedla rovnou ke škebličkové pasti. Když s tím byl hotov, schoval se i s bludičkou za chumáč žabince a čekal, co bude dál. Za chvíli se mezi puškvorcovými kořínky objevil rak. Nejdřív dělal jakože nic, koukl sem a koukl tam, ale když nikde neviděl ani rybičku, ani žabičku, natáhl se pro nejblízkavější perlu, pro tu, kterou na něj skřítek schválně nastražil, do otevřené škeble. Jak to rákosníček uviděl, škubl provázkem a bylo to. Pastička sklapla, rak byl napůl uvnitř, napůl venku a nešlo to tam ani zpátky.
1: Jménem zákona stůj,
0: velel rákosníček, když se objevil před rakem jako spravedlnost sama.
1: Když je někdo lump a krade, musí dostat za vyučenou, takže si pamatuj, ode dneška tady budeš za trest hlídat a pořád jenom hlídat. Rozumíš, ty raku jeden loupežnická? Protože kdybys nerozuměl, tak to se ani neptej, co by se stalo. No a ty, milá Julinko,
0: obrátil se skřítek k bludičce,
1: ty si pamatuj, že kdybys náhodou zase někdy něco potřebovala, tak je to doufám jasné, že o toho je tady rákosníček.
0: A protože už ho nebavilo dělat velkého detektiva, šel si znovu lehnout do jarní sametové trávy a přemýšlel o svých dalších dobrodružství.

Kdo chce v horách užít, nesmí mít hlavu na poli narostlou. Toho nevženeš v kožichu do vody. Chudobný život na horách tomu lidi naučil. Tam se věru měl hospodář co ohánět, aby uživil sebe a rodinu. Není proto divu, že u Henkajů na Kotárech nebylo valné radosti, když se jim narodil, tuším, 10. Ozéfek. Tatík byl namrzutěný, protože co s takovým ogarcem? Hledí jak bože můj a myslí si na mou dušu, slůvko nevydá. To už opravdu místo něho metr dřeva, hudroval tatík. Však i to poleno, když s ním šikovně břinkneš, dá hlas.

0: Ogar rostl a z ozevka se stal ozev. Však co ten snědl? Opravdu na co přišel? Jednou hlídal sad a tolik trnek sám spolikal, že nemohl najít vlastní čagan, jak si ho peckama zaházel. Jenže vidět na něm nebylo nic onačejšího. Kdyby člověk jak chtěl sojku krmil, sádla na ní nenaroste, naříkala nad ním mamka. Pravda, ani léty Ozefovi rozum nepřibylo, za to síly nadměrně. U muziky tancoval se zabitou sviní na hřbetě a když praštil do stolu, ulomil třísku jak ruku tlustou. Ale důvěřivý zůstal jak dítě, poschnilé niti bys ho na radhošť vyvedl. Nejraději ze všeho naslouchal vyprávění o zbojnících. Horal má už zboj od pradávna v krvi, však nespravedliví páni sami do toho lid vháněli. A Ozef Henkaj všem těm bohatýrským chýrům o zbojnicích uvěřil. S každým, kdo by jeho bratry osočil do krve, by se popral. A také na zbojnické poklady věřil, co je horalé do země zakopali. Zrovna ho rozpalovalo pomyšlení, že možná po těch pokladech denodenně chodí. A že bral povídačky o zakopaných penězích doopravdy, dál se ty poklady hledat a vykopávat. Ach, co se nahledal, co nakopal, ale nikde nic. Štěstí mu nepřálo. Kdysi se doslechl o jednom místě v pustém žlebu vysoko v horách, prý tam měl předčasy zbojník Gerlich zakopat velikou nůši dukátů, pravili staří lidé. To místo našel a dal se do kopání. V hoře byla tma jako v měchu, všady ticho, jen motika chvílemi skřekla obřidlici. Díry přibývalo pomalu a upachtěný Ozef musel odpočívat. Náhle zaslechl od dědiny ránu, jako by někdo strom podrubával. Pomyslel si, že to najisto někdo krade dřevo v modřínovém lese. Ale za chvilku zas to bůchání se ozývalo z druhé strany, jak z prázdné bečky. To se mu už nezdálo. A tak se začal motikou ohánět ze všech sil, aby ho někdo při té práci nepřistihl. Avšak bouchání přibývalo ze všech stran, jako by se k němu blížilo v kruhu. Na Ozefa vystoupilo horko a vlasy se mu postavily strachem na hlavě, že mu beranice spadla do vykopané jámy. A pfí! Zašustilo mu cosi kolem uší, jak kdyby se kudla zapíchla do buka, jenomže to nebylo v té tmě vidět. Jak se to zlověstné bouchání kolem Ozefa stahovalo, skočila na Ozefa taková hrůza, že už nedbal, vylezl z jámy, motiku zahodil a ten tam letěl žlebem k dědině. Rozbil si hubu, jak ve tmě narazil na suk starého smrku, pak ke všemu ještě ztratil botu, ale což bota, však ho ještě nezebe a na podzim si bude tu zbylou přezouvat z jedné nohy na druhou, jen aby si život zachránil. Sám nevěděl, jak málo živý doběhl k prvním chalupám. Trvalo několik dní, než se Ozef Henkaj po té příhodě vzpamatoval. Ale s hledáním pokladu stejně nepřestal. Jednou zas přišel do šenku, oči navrch hlavy, jaký, že se mu zdál sen. Zjevil se mu zbojnický kapitán a přikázal mu, aby šel o půlnoci na loučku, co je pod lesem, a tam pod osamělým stromem, aby kopal. Také ten strom Ozef ve snu dobře viděl, byl to buček. Ohýnek tam poskakoval, to jak se pod stromem poklad přesoušel. Ozef přiskočil a pod bučkem naschrabal kloboučkem tolary. Tak to břinčelo a blištělo všude po zemi samé peníze. Ale naráz bum, bác, Peníze zmizely v jámě. Poklad se propadl ještě o 100 roků hlouběji, než byl předtím. Takový podivný sen se Ozefovi Henkajovému zdál. Však to mi stačí, pravil Ozef Henkaj pokojně, když se mu smáli, kdeže má ty tulary, co pod bučkem naschrabal kloboučkem.
1: Že se hrabeš v papučách na bál, Ozefe,
0: posmívali se mu, ale on jim odpověděl. Což málo pokladů v zemi poostávalo?
1: Zbojnících dost ve skalách, v truhlách nebo v hrncích pozakopávali, jenom je najít.
0: A že ten sen byl pravý a že podle něj ty peníze zaručeně najde a vykope, jenomže sám to nesvede. Jestli prý by někdo šel s ním a pomohl mu kopat, že by se o peníze rozdělili. Dorážel na chlapy a tlačil na ně, ale ti se vymlouvali, že shledači pokladu nejsou žádné špásy a že by jim to mohlo přijít draho. Ale on tak dlouho zaváděl řeč, až starý Zakopčan a mladý Žingor přislíbili, že s ním zítra večer půjdou ten poklad vykopat. Jak se na druhý večer setmělo, chlapi se sešli do šenku, že se musí nejdříve na ten strach posilnit. Než si dodali dostatek kuráže, bylo k půlnoci. Pozbírali motyky a lopaty a že půjdou. Loučka nebyla daleko, ležela mezi dvěma svahy. Ozef Henkaj cestou strýci Zakopčanovi a mladému Žingorovi vykládal, jak se mají při kopání držet. Že nikdo nesmí povědět ani slovíčko, ani ohlédnout se nesmí, kdyby nevím co. Došli na místo a buček snadno nalezli. Stál tam jen jeden takový osamělý. Ozef zapálil svíčku a chlapi začali kopat. Bylo ticho, jenom potůček jim za zády žbluňkal na kamenech a kdesi daleko houkala sova. Chlapi pospíchali, až z nich teklo a jámy přibývalo. Najednou cink! Kdo si nešikovně, jako naschvál, udeřil krumpáčem po lopatě, až se to daleko rozlehlo. Ozef Henkaj se hrozně ulekl a jak vyskočil z jámy, schodil a zhasil svíčku. V té tmě vidí vrchy nad loučkou naráz jako v ohni. A z kopců, co si zvonilo jak řetězy, a z obou svahů se valila dvě ohnivá kola rovnou na loučku. Ozef přeukrutně zařval. O, běda! A dal se úprkem k dědině. Letěl, ani dechu nemohl pochytit a jen chrčel, ale strašlivý hluk za ním se blížil a blížil. Slyšel za sebou dupot, jako by někdo koně hnal a už se mu zdálo, že ho někdo kudlou lechtá pod žebry. Na lavičce přes potok, když se už sotva plantal, ho to dostilo. Až víc po hřbetě, že chudák spadl do vody a zle se vymáchal. Do hospody se sotva dobelhal. Tam už plno smíchu, všecko se vysvětlilo. Právě, že znali Ozefa, jak je na ty poklady, chtěli ho chlapi vytrestat. Na kopce nad loučkou vytahali stará kola od povozu, obalili je slámou a čekali, až strýc Zakopčanů křesne krumpáčem o lopatu. Na to znamení zapálili a kola pustili dolů po svahu. A aby to vypadalo ještě strašidelněji, řinčeli řetězy a utíkali za Ozefem Henkajovým až k dědině. To tím řetězem ho tak švácli, že spadl do potoka. Ozefa z toho jeho poblouznění za poklady skutečně vyléčili. Už se pravda nevydával do hor hledat zakopané zlaťáky. Víc si hleděl roboty na poli a na večer chodíval raději k muzice.
2: Hans Christian Andersen Smrček.

V lese stál hezonký smaček. Měl pěkné místo, slunce ho ozařovalo, vzduchu tam bylo dost a kolem dokola rostlo mnoho jeho velkých družek, jedlí a sosen. Ale náš smaček měl naspěch se vzrůstem i nemyslil na teplé slunko a čerstvý vzduch. Nevšímal si venkovských dětí, které tudy chodili a švitořili, když si vyšli na jahody nebo na ostružiny. Přicházeli někdy s plným hrnečkem nebo nabodali jahody na slámu a potom si sedali ke smrčku a říkali, ale ten je opravdu rozkošně malý. No to smrček nerad slyšel. Za rok byl o velký výhonek větší a za další rok ještě o výhonek vyšší, neboť u smrku můžeme vždycky spočítat podle výhonku, kolik je mu let. Och, kdybych byl takovým velikým stromem jako ostatní, vzdychal smrček. To bych mohl rozkládat větve dodaleka a vrcholkem bych viděl do širého světa. Ptáci by stavěli hnízda v mé koruně a až by zadul vítr, mohl bych se kývat tak ušlechtile jako ostatní stromy. Naprosto ho netěšilo sluneční světlo, ptáci a růžové mráčky, které ráno a večer nad ním pluly. I nastala zima a kolem dokola ležel zářivě bílý sníh. Tu přihopkoval často zajíc a posadil se rovnou na náš stromeček. O, to bylo opravdu k zlosti. Ale dvě zimy uplynuly a když přišla třetí, byl stromek tak veliký, že se mu zajíc musel vyhnout. O, růst, být velký a starý, toť jedině krásné na celém světě, myslíval si stromeček. Na podzim přicházeli po každé dřevorubci a porazili několik největších stromů. Stávalo se to každého roku a mladý smrček, který byl již úplně dorostlý, byl přitom pln úzkosti, neboť veliké, nádherné stromy padaly s praskotem a sténáním k zemi. Usekali jim větve, až byly úplně holé, dlouhé a štíhlé, nebyly ani k poznání. Potom je položili na vozy a koně je odtáhli z lesa. No, kam je vezou a co se s nimi stane? Na jaře, když přilétli Čáp a Vlaštovka, ptal se jich strom, nevíte, kam je odvezli, nepotkali jste je? Vlaštovky nevěděli nic, ale Čáp se zamyslil, pokyvoval hlavou a pravil. Myslím, že jsem je potkal. Viděl jsem mnoho nových lodí, když jsem letěl z Egypta a na těch lodích byly nádherné stěžně. Byly to asi oni. Voněli jako smrk a dávají vás mnohokrát pozdravovat. Opravdu vynikají nade všechny. Kéž bych byl také tak velký, abych mohl plout po moři. Jaké pak je vlastně moře a čemu se podobá? To bych ti musel obšírně vysvětlovat, řekl Čáp a odletěl. Raduj se ze svého mládí, říkali paprsky sluneční. Raduj se ze svého svěžího vzrůstu a mladého života, který je v tobě. A vítr líbal strom a rosa nad ním prolévala slzy. Ale smrček tomu nerozuměl. Když se blížila vánoční doba, porážely docela mladé stromy. Nebyly ani tak veliké, ani tak staré jako náš smrček, který neměl pro nic jiného smysl, než jak by se dostal pryč odtud.
těmto mladým stromům, a bývaly to právě nejkrásnější, ponechávali vždy jejich větve, položili je na vůz a koně je odvezli z lesa. No, kam je vezou? Ptal se Smrček. Vždyť nejsou větší než já, ba dokonce jeden z nich je mnohem menší. A proč jim nechali větve? Kam jedou? My to víme, cvrlíkali vrabci. Dívali jsme se v městě okny do světnice i víme, kam je vezou. O, těm se povede tak krásně, jak jen si můžeš pomyslit. Když jsme se tak dívali oknem do domu, viděli jsme, jak je přesadili do teplé světnice a vyzdobili nejkrásnějšími věcmi. Pozlacenými jablky, medovými koláči, hračkami a tisíci světel. No a potom, ptal se Smrček, chvěje se na všech větvích, a potom, co se stane potom? No, víc jsme nespatřili, ale bylo to skvostné. Zdali pak i mne očekává v budoucnosti tato zářivá cesta. Jásal Smrček, toť ještě lepší než plout po moři. Jak mě trápí nedočkavost, kdyby již byly Vánoce. Jsem nyní veliký a košatý jako ostatní, které loni odvezli. O, kéž bych byl již na voze, kéž bych byl v teplé světnici s veškerou nádherou a leskem. A potom... Ovšem, pak přijde něco lepšího, ještě krásnějšího. Neboť proč by mne jinak takhle zdobili? Jistě, přijde ještě něco většího, ještě něco nádhernějšího. Ale co? O, jak trpím, nemohu se dočkat. Sám ani nevím, co se to se mnou děje. Raduj se z nás. Pravili sluneční paprsky a vítr. Raduj se ze svého svěžího mládí, zde ve volnosti. Ale Smrček se ani trochu neradoval. Rostl a rostl, v zimě, v létě se zelenal, až se zazelenal do temna. Lidé, kteří jej viděli, říkali, to je krásný strom. A o Vánocích jej porazili dříve než ostatní. Sekira se zaťala hluboko do dřeně, strom padl s hlasitým zasténáním k zemi. Cítil bolest, mdloby jej jímali, že ani nemohl myslit na nastávající štěstí. Byl smuten, že se musí rozloučit s domovem, s místem, na němž vyrostl. Viděl, že již nikdy nespatří milé staré druhy a družky, křoviny a květiny kolem, a snad ani ptáky. Ani cesta nebyla nijak pohodlná. Náš strom se vzpamatoval teprve, když jej s ostatními stromy složili na dvoře a nějaký muž řekl, ten je krásný, jiný nechceme. Tu přišli dva sluhové v plném lesku a odnesli Smrček do velkého krásného sálu. Kolem po stěnách visely podobizny a na velkých kachlových kamnech stály vázy, selvy na víčkách. Smrček postavili do kbelíku s pískem, ale nikdo nemohl poznat, že je to kbelík, neboť byl kolem dokola ověšen zelenou látkou a stál na velkém pestrém koberci. Jak se náš strom chvěl? Co se asi stane? Přicházeli služebníci i slečny a zdobili jej. Na větve věšeli malé síťky, vystříhané z barevného papíru a každá síťka byla naplněna cukrovým. Pozlacená jablka a vlašské ořechy visely na něm jako přirostlé a na větve upevnili nasta červených, modrých a bílých svíček. Panenky, které vypadaly jako živí lidé, stromek ještě nikdy takové neviděl, vznášely se ve větvích a docela nahoře, ve vrcholku, byla hvězda z pozlátka. O, to bylo krásy. V
Dnes večer, říkali všichni, dnes večer zazáří. Oh, myslel si strom, kdyby již byl večer, kdyby již raději rozžehly svíčky. A co se asi stane potom? Snad sem přijdou stromy z lesa podívat se na mne. Zdali pak přiletí vrabci k oknu. Budu zde růst a budu stále ozdoben v zimě i v létě? Věděl si ve všem rady, ale samou nedočkavostí jej bolela kůra. A bolest kůry je pro strom právě tak zlá jako bolení hlavy pro nás lidi. Konečně rozsvěcovali svíčky. No, to bylo lesku, to bylo nádhery. V tom se otevřely obě poloviny dveří a houf dětí se vřítil dovnitř, jako by všechny chtěli skočit na strom. Ostatní lidé šli rozvážně za nimi. Maličci se zarazili a umlkli, ale jenom na okamžik. Potom se opět rozjásali, až se to rozléhalo po sále. Tančili okolo stromu a otrhávali dárek za dárkem. Co pak to dělají, myslel si stromek, co se bude dít? A svíčky dohořívaly až k větvičkám a když dohořeli, zhasili je a potom dovolili dětem očesat strom. Jak se na něj vrhli, až to ve všech větvích zapraštělo. Kdyby nebyl za vrcholek a zlatou hvězdu přivázán ke stropu, byli by jej převrhli. Děti tančili okolo svých nádherných hraček a nikdo se nedíval na stromek. Kromě staré chůvy, která ještě nahlížela mezi větve, ale jenom, aby se přesvědčila, zdali tam děti nezapomněli nějaký fík nebo jablko. Pohádku, pohádku, volali děti, táhnout se ke stromku malého tlustého mužíka. Ten se posadil pod strom. Tak to budeme aspoň pod zelení, pravil. A strom se může lecčemu přiučit. Ale povím vám jenom jednu pohádku. Chcete tu o Sněhurce nebo o hloupém Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu? Sněhurku, křičeli jedni. Hloupého Honzu, volali ostatní. Bylo křiku a hluku. Jenom strom stál docela tiše a myslel si, což pak si mne již ani nevšimnou. Ovšem, nevšímali si ho, neboť vykonal již, co vykonat měl. A muž vypravoval o Honzovi, který spadl ze schodů a přece dostal království a princeznu k tomu. A děti tleskali a opakovali, vypravuj, vypravuj. Chtěli také slyšet o Sněhurce, ale muž již nevypravoval. Smrček stál docela tiše a zamyšlen. Nikdy v lese nevypravovali ptáci nic takového. Hloupý Honza spadl ze schodů a přece dostal princeznu. Ano, ano, tak se to má ve světě, pomyslel si Smrček. A věřil, že se to skutečně přihodilo, když to vypravoval takový pěkně oděný muž. Tak, tak, kdož ví, snad spadnu také ze schodů a dostanu princeznu. I těšil se, že zítra jej zase tak vyzdobí svíčkami a hračkami, zlatem a ovocem. Zítra se nebudu chvět, myslel si. Budu se plně těšit z veškeré své krásy. Zítra uslyším opět pohádku o Honzovi a snad také o Sněhurce. Strom stál tiše a zamyšlen celou noc. Ráno vešli sluhové a služka. Již mě opět začnou zdobit, pomyslel si strom. Ale oni jej vytáhli z pokoje, vlekli po schodech na půdu a tam jej postavili do temného kouta, kde nebylo žádné světlo. Co pak to znamená, pomyslel si strom, co pak tady mám dělat?
A co zde uslyším? I opřel se o zeď a přemýšlel a přemýšlel. Měl k tomu dost času. Dny a noci míjeli a nikdo sem nahoru nepřicházel. A přišel-li přece někdo, tedy jenom proto, aby postavil nějaké bedny do kouta. Strom byl úplně schován, takže se dalo myslit, že na něj docela zapomněli. Je nyní zima venku, myslel si strom. Země je zmrzlá a pokrytá sněhem. Lidé mne nemohou zasadit, proto zde mám asi zůstat do jara. Ah, jak to dobře rozvážili a jak dobří jsou lidé. Jenom kdyby zde nebyla taková tma a tak strašlivě pusto. Bylo přece jen veselo venku v lese, když sníh ležel a zajíc poskakoval kolem, ba i když mě přeskakoval a mně se to nelíbilo. Hí, hí, vypískla v tom myška, vylézajíc a za ní ještě jedna. Očichávali smrček a prolézali jeho větvemi. To je zde strašlivá zima, říkali myšky, ale jinak je tu krásně. Není-li pravda, starý smrku? Já přece nejsem starý, bránil se smrk. Hodně nás je ještě mnohem starších nežli já. Jak jsi sem dostal, ptali se myši. A co znáš? Byli tuze zvědavé. Vypravuj nám něco o nejkrásnějším místě na světě. Byl jsi tam, byl jsi ve spižírně, kde leží sýr na poličce a šunky visí od stropu, kde tančíme po lojových svíčkách a kam vcházíme hubené a vycházíme tučné? To neznám, řekl strom. Avšak znám les, kde svítí slunce a zpívají ptáci. A vypravoval jim o svém mládí. Myšky ještě nikdy o něčem takovém neslyšeli a proto naslouchali pozorně a pravili. Ale ty z toho viděl. Jak jsi byl šťasten? Byl jsem šťasten, řekl strom. A přemýšlel o tom, co sám vypravoval. Ano, byly to vlastně velmi krásné doby. Ale potom vyprávěl o štědrém večeru, kdy byl ozdoben svíčkami a koláči. O, divili se myšky, jak jsi byl šťastný, ty starý smrku. Ale vždyť já nejsem star, pravil strom. Vždyť jsem se teprve tuto zimu dostal z lesa. Jsem v nejlepším věku, jenomže jsem zaprášený. Jak krásně vypravuješ, libovali si myšky. A následující noci přiběhli s jinými čtyřmi myškami, aby také ty slyšeli jeho vypravování. Čím více toho vypravoval, tím jasněji se na to pamatoval. I zdálo se mu, že to byly přece jenom krásné časy. Ale ještě se mohou se vrátit. Hloupý Honza spadl ze schodů a dostal přece princeznu. Snad také já ji dostanu. I myslil smrček na takovou spanilou břízku, která rostla v lese a byla by opravdu pro něj hezkou princeznou. Ale myšky nakonec také nepřicházely. I vzdychal strom. Bylo to přece jen hezké, když tak okolo mne seděli veselé myšky a naslouchali mému vypravování. Teď i ty odešli. Ale však zas všechno bude jako dříve. Jenom jak mne zase odtud vytáhnou. Ale kdy se to stalo? Inu, bylo to jednou z rána. Přišli lidé a pracovali na půdě. Přerovnali bedny a vytáhli stromek. Ovšem hodili jej trochu hrubě na zem. Ale potom jej jeden sluha stáhl po schodech dolů, kde bylo denní světlo. Ach, teď začne zase život, pomyslel si strom. Cítil čerstvý vzduch,
první paprsek slunce. A zase byl venku na dvoře. Všechno šlo tak rychle, že strom úplně zapomněl podívat se po sobě. Tolik toho viděl kolem sebe. Dvůr sousedil se zahradou, v které všechno kvetlo. Svěží a voné růže visely přes nízký tyčkový plot, lípy kvetly a vlaštovky poletovaly. Nyní budu žít, jásal smrček a rozestřel daleko své větve. Ach, byly všechny zvadlé a žluté a ležel k tomu v koutě mezi plevelem a kopřivami. Hvězda ze zlatého papíru zbyla ještě na vrcholku a zářila v jasném slunečním světle. Na dvoře si hrály dvě veselé děti z těch, které na štědrý večer tančili okolo stromu a tolik se z něho radovali. Menší z nich přiběhlo a zlatou hvězdu utrhlo. Hleďte, co zbylo ještě na tom ošklivém starém vánočním stromku, volalo i dupalo po větvích, až to pod jeho botami praskalo. A strom se díval na veškeru květinovou nádheru a svěžest v zahradě. Potom pohlédl na sebe a přál si, aby byl zůstal ve svém temném koutě na půdě. Vzpomínal na svoje svěží mládí v lese, na veselý štědrý večer a na myšky, které tak vesele poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč. Poslouchali pohádku o hloupém Honzovi. Pryč je to, pryč, říkal si ubohý strom.

museli. I přiběhli děti, smáli se a dívali se do ohně a volali pif, pal. Ale při každé ráně, která byla hlubokým povzdechem, myslil strom na letní den v lese a na zimní noc, kdy zářily hvězdy. Myslil na Štědrý den a na Honzu, na jedinou pohádku, kterou slyšel a uměl vypravovat. A potom náš strom dohořel. Děti si hrály na zahradě a nejmenší mělo na prsou zlatou hvězdu, kterou se pyšnil strom ve svůj nejšťastnější večer. Ten však již minul a strom zahynul. A pohádky je konec.

Sen. V době roboty bývalo sedlákům tak zle, že utíkali ze svých statků s holýma rukama, protože pro samou práci na panském neuhájili na svém ani živobytí. Ti, co zůstali, dřeli se do úpadu a neměli nikde zastání. Těšili se alespoň nadějí, že pán Bůh přece jenom potrestá pány, a vyprávěli si podvečer, když sedali v zimě doma po tmě, aby šetřili světlem, jak zlý vrchní po smrti musí strašit, jak mrtvý písař přenáší v noci mezníky za to, že zaživa je sedlákům nesprávně přesazoval, jak starým hrabětem oře čert led na panském rybníku zabouřlivých nocí a víc takových strašidelných příběhů pro svou útěchu. Někdy se také těšili povídkami, jak silák Čeledín, když měl donést smrk z lesa, rozbořil jím zámeckou bránu. Jak selský synek utekl před vojnou a vrátil se po letech jako bohatý pán, a konečně nejraději se těšili povídkami o pokladech. Kdo si prý citoval ducha a duch mu přinesl pytel dukátů. Jindy napálil sedlák čerta o pytel peněz, zbojník, když ho věšeli, oznámil lidem svého kraje, aby kopali tam a tam, až ta křivá jedle na skalce bude ve 4 hodiny odpoledne vrhat do rokle stín a člověk z toho kraje opravdu s tím pokladem pomohl. Jak bylo těm chudákům dobře, když si povídali takové povídky a těšili se, že snad i jim bude přát jednou štěstí, aby se najednou zbavili své strašné bídy. Jedna z takových pokladových povídek je povídána snad tolikrát jako pohádka o pašijových pokladech otevřených na Velký pátek. Je to povídka prastará, zanesená k nám Bůh ví odkud a Bůh ví jak dávno z Asie, ale čeští sedláci si ji povídali, jako by se byla opravdu zběhla u nás. Povídá se takhle. Byl jeden sedlák chuťas, řekněme, že na Rožnovském panství. Nevěděl už, co si počít s bídou. Jednou v noci se mu zdá, že se otevírají dveře, do dveří vejde starý žebrák a praví. Martine, na Karlově mostě čeká na tebe poklad. Potom se zablesklo, žebrák zmizel. Ráno povídá sedlák ženě, co se mu zdálo, ale žena se mu vysmála. Kdo věří ve sny, lapá vítr, kdo ví, co ti to vlezlo do hlavy, jdi raději orat, budeš muset dnes na robotu. Martin uznal, že má žena pravdu, nechal sen snem a jel na pole. Druhou noc mu to nedalo.

0: chtěl zůstat vzhůru, ale usnul hned, jak si lehl, a zas ten sen ještě naléhavější. Žebrák zas přišel a vykládal o pokladu na Karlově mostě. Martin se vytrhl ze sna všecek vyděšený, vzbudil ženu a povídal jí, co se mu zdálo. Žena se na něho osopila, proč jí nedá spát. Aby se toho žebráka zeptal, až zas přijde, proč si ten poklad nevezme sám, místo aby chodil po ptaní. Martin se divil, že mu to samému nenapadlo. Třetí noc spatřil žebráka, ale žebrák už nic nemluvil. Jen mu pohrozil a zmizel. Martin o tom neřekl ženě nic, ale usmyslil si. Tu nás bez toho čeká jen smrt hlady. Uteču z gruntu a půjdu to vyzkoumat. Najdu-li ten poklad, bude nám oběma dobře. Nenajdu-li, dobří lidé ženu neopustí. Tiše vstal, svázal si do uzlíka boty, košili a bochník chleba, vyšel ze stavení, pohladil psa a než vyšlo slunce, už byl za Hážovicemi. Tehdy byla cesta do Prahy dlouhá. Martin na poštu neměl, bochník strávil brzy, nezbylo mu než prosit dobré lidi, aby mu dali najíst a nechali ho přespat. Tak se konečně dostal až na Poříčí do Prahy a uprosil jednoho formana, že ho provezl branou, když mu vyložil, proč do Prahy přišel. Forman se mu vysmál jako jeho žena, že věří snům, ale smiloval se nad ním, dal mu kus uzeného a chleba, aby prý neumřel hlady, než ten poklad najde. Zavezl ho až k Zlaté Huse na koňském trhu a slíbil mu, vrátili se do večera k Huse, že ho vezme sebou do Třebové zpět. Martin mu upřímně poděkoval a šel přímo k mostu. Karlův most měl tehdy tržní právo, však tam pod ním stojí dosud na znamení trhu Roland s mečem. Hemžilo se tam lidí jako čmelíků a na tom místě, kde je kříž, stála budka, v budce voják na stráži. Sotva přišel Martin na most, jako by mu spadlo z očí bělmo. Jak by mohl v tomhle lidském mraveništi najít poklad? Tolik těch lidí by jej už dávno odneslo. Přešel jednou od věže k věži, tam i zpět, ale všude jen lidé, krámky jako na trhu, o nějakém pokladu ani zdání. Martinovi se z toho šumu točila hlava. Sedl si na stupeň strážní budky mezi žebráky a čekal. Pomyslel si, když jsem jednou tady, počkám až do západu slunce. Vím, že je to marné, ale jsem už bez toho jako moucha. Tak tam seděl, díval se po lidech, nikdo si ho nevšímal. Žebráci kolem něho prosili o almužnu, v poledne, když hlavní nával minul, jedli, co měli. Martin se také pustil do jídla. Žebrák vedle něho, když viděl, že má maso, prosil ho, aby mu dal kousek, že je starý a masa už neviděl ani nepamatuje. Martin se s ním rozdělil. Žebrák si naříkal na zlé časy, na smutné stáří. Martinovi se stařeček zalíbil. Pořád se mu zdálo, že toho člověka kdesi viděl, ale nevěděl kde. Postěžoval si mu také na svou bídu a přiznal se, proč vlastně přišel do Prahy na Karlův most. Žebrák ho poslouchal, kýval hlavou, povídal. Tak, tak, dobře má tvoje žena, že kdo snům věří, lapá jen vítr. Já měl tuhle také takový sen. Zdálo se mi, že jdu daleko cestou do hor, až přijdu do vsi. Přes ves na stráň, tam stojí chalupa, jako bych ji ještě viděl před sebou. Má v lomenici vyřezaný kalich, pod ním letopočet 1698. U chalupy je dvorek, na dvoře roste hruška a já vím, určitě vím, že pod tou hruškou je hliněný hrnec vrchovatě plný dukátů. Jenže, jak to bývá ve snu, ne a ne se hnout z místa, abych ten poklad vykopal. Pamatuji dokonce, že jsem šel po silnici kolem sloupu na rozcestí a když jsem zahnul do úvozu, četl jsem na dřevěné ruce napsáno Hutisko. A to se mi zdálo 3 noci za sebou, noc jako noc stejně. Tak vidíš, také vím o pokladu, jen po něm hmátnout. Ale hledej, kde jsou ty hory, kde je hutisko. Martin poslouchal starého žebráka. Ani nedýchal. Vždyť hutisko, to byla jeho ves. A chalupa s kalichem, to byla jeho chalupa i s tím letopočtem a s tou hruškou. A ten žebrák, pro boha, vždyť to je ten žebrák, kterého viděl 3x ve snu. Stál, řekl žebrákovi, že už musí domů a běžel rovnou k huse. Voska ho přivítal, smál se, jestli nese poklad. Martin jen prosil, aby ho v noci vzal sebou. Když vyjeli, třásl se nedočkavostí, jako by měl zimnici. V Třebové Voska mu dal pár krejcerů na cestu a Martin šel, šel, ani necítil hladu, jen už, aby byl doma. Konečně, tu je Rožnov, tu jsou Tylovice, Hážovice, Vigantice. Dál se neodvážil, aby ho nechytil dráb. Sečkal stráni, až se setmělo, potom se šel domů, uchlácholil psa, aby neštěkal, vzal z kůlny motyku a lopatu a šel k hrušce kopat. Duše v něm byla malá. Zdálo se mu, jako by čaroval. Sotva několikrát zakopl, přišel na dubová dvířka. Za nimi byl zděný sklípek a v něm srdce mu tlouklo kladivem. Hliněný hrnec, v hrnci dukáty. Když si tuhle povídku povídali v zimě na vsi, považte, jakou mívali radost z Martinova štěstí. Ten, kdo to povídal, vykládal potom doširoka, jak Martin probudil ženu, jak schovali spolu dukáty za kachel do pece, jak šel druhý den sám na zámek prosit, aby mu neubližovali, že si šel do Prahy pro dědictví. Jak vykoupil sebe, celou ves z roboty, odměnil žebráka a Bůh ví, kolik lidí ještě učinil šťastnými. Chuďas se vždy rád dělí o své štěstí. Třeba jen ves.
1: Africká rychlá rota.

0: Kdepak, Afrika je Afrika. I sluníčko tu od samého rána pálí víc než v jižních Čechách v pravé poledne. Ale Bob si to pochvaloval. Zacvičil si a pak se dal do zpěvu. Okolo Třeboně pasou se, tam koně pasou se, tam koně. To Bobka probudilo. Protřel si oči a rozhlédl se kolem dokola. Ach jo, teda Bobe, ty si zpíváš o Třeboni, ale kam se podíváš, všude samá Afrika. A támhle, ukázal z klobouku, který teď letěl nad zelenými pahorky, támhle, podívej, sedí nějaká černá kočka a určitě nám přeběhne přes cestu. A máme smůlu celý den. Klobouk se snesl trochu níž a ta kočka zamňoukala. Teda zamňoukala. Vlastně zařvala. Bobe, takhle kočky nemňoukají. Takhle kočka přeci, a ta není černá. Vidíš tu zlatou hřívu a ty tesáky? Bobe, to je lev. Nestráš, prosil Bob. A podívej se tamhle. Podívej, za tou skálou, ten chlap s puškou. Vypadá podezřele. Co má asi za lubem? To nevím, ale před sebou má toho našeho lva, člověče Bobe, vždyť on ho chce zastřelit. A tak to ne. Tomu musíme překazit, řekli si králíci a začali z klobouku hrozit a křičet. Necháš ho? Lev je král zvířat. Máme tě na mušce, padouchu. A všelijak podobně. Jenže pytláky neslyšel. Byl trochu nahluchlý a jak za chviličku uvidíme i natvrdlý. Nahluchlý proto, že pořád na něco střílí. No to víte, pytláci, no. Bum, prásk, dach, dach, dach, dach, řah ho. A natvrdlý je proto, že propadnul hned v první třídě a například slovo žížala dodnes píše takhle. Žížala. Tvrdý pož. Ale teď v úkrytu čekal na lva a v duchu počítal. I když počítat vůbec neuměl, kolik dostane za jeho kůži. Jenže lev mu zmizel z dohledu. Lovec vstal, ušel pár kroků a v tom mu někdo zezadu zaklepal na rameno. Dobrý den, dobrý muži. Brej, šéfe, zabručel pytlák, otočil se a zařval a puška mu vypadla z ruky. Nedivte se. Proti němu stál ten lev, na kterého před chvílí mířil. A to není všechno. Ten lev teď naopak mířil na něho. Pěkně ruce vzhůru. Pytlák poslechnul. A můžeš se naposled pomodlit, zabručel lev. Tohle všechno viděli a slyšeli i Bob s Bobkem, protože jejich klobouk plul nizoučko nad zemí a už se je chystal vyklopit. Bobe, ten lev mluví, není to divný? Není, řekl Bob, my přece taky mluvíme. Ale nikoho nestřílíme. A pak žuch! Králíci vpadli rovnou doprostřed té divné scény. Pytlák klečel před lvem a modlil se. Anděličku, můj strážníčku. Můj strážníčku, no, to sedí, rozkechtal se lev. Pak se skoprnělým králíkům představil. Jsem strážník Safari Jack, postrach pytláků. Ale je mi v tom přestrojení strašný orko. A tak si s dovolením odložím. To jste měli vidět. Najednou před Bobem a Bobkem stál místo lva domorodý strážník v uniformě a salutoval. Dobrý, co? Smál se. Můj nápad. Lví kuklu a kožich si beru, když jdu číhat na pytláky. Vždycky si počkám a vždycky se dočkám. No to je dobrý. A co teď čeká toho lotra? ukázal Bob na pytláka, který pořád dokola drmolil anděličku, můj strážničku, protože to navíc dál neuměl. Běžná sazba, 10 let nucených prací, 10krát zamete Saharu. Páni, slyšíš to, Bobku? Obrátil se Bob na kamaráda, ale Bobek někam zmizel. Pak se ozvalo mrzuté mručení a po něm rozjásaný Bobkův hlas. Seržante, tady vám vedu kolegu. Tak je v přestrojení. Bobek tlačil před sebou lva. Lev byl rozespalý, možná ještě napůl v limbu a zjevně nechápal, o co tu běží. Za to seržant Jack to pochopil hned a běžel pryč, jako by za ním hořelo. Jaký kolega? Křičel. Tenhle je pravej! Jehehe! Tenhle je pravej! Jejda, pardon. To je omyl. Král zvířat ovšem na omluvy moc nedal. Vycenil tesáky, zařval a hnal se za Bobkem. Bobek kličkoval, schovával se ve vysoké trávě, Bob to dělal po něm, ale nevěděl, kam a za kým dřív skočit. A než se stačil rozmyslet, z nebe se snesl černý klobouk. A toho zmátlo ještě víc. Jen se posadil, nevěřícně kroutil hlavou a zůstalo mu to ještě chvíli potom, co Bob s Bobkem do klobouku naskočili a vznesli se k obloze. Jo, teda, tohle bylo zase ochlup, vydechl Bobek. Protože ty pořád přivoláváš nějaký maléry. Co je to, prosím tě, za nápad budit lva? Ale já jsem nevěděl, že je pravej a nemůžu za to, že chci být pořád někomu prospěšnej, fňukal Bobek. Bobku, Bobku, dobrodružství je pěkná věc, ale králíkovi je přece nejlíp v klobouku, v Třeboni. To ticho, ten klid. Bobek jen přikývnul a v klobouku a po celé zemi i obloze se rozhostilo krásné africké ticho. Ovšem ne na dlouho. Pomoc! Halo, halo! Pomoc! Ozvalo se z pouště najednou. Bobek vyskočil. Jenže v Africe pořád někdo řve. A nikdy nevíš, jestli je pravej, dodal Bob, ale tihle dva dole asi praví budou. A byli. Představte si, byli to turisti. Byli to manželé Pumprnáglovi z Texasu. Přijeli sem, aby mohli doma vyprávět, že viděli pravé safari. Jenomže jejich džíp uvízl v písečných dunách Afriky, kde se nedovoláte ani velblouda, natož nějaké záchranné havarijní čety. A málo komu se poštěstí, jako právě teď těm americkým manželům, že čirou náhodou nad nimi letí klobouk se dvěma českými králíky. Bobe, porouchalo se jim auto. Skáču jim na pomoc, volal Bobek nadšeně. Hodíš mi padák? No co měl Bob dělat? Vyhodil z klobouku padák. Bobek se chytil šňůr a pomalu se snášel k zemi. Pan Pumprnágl jásal v autě zabořeném v písku. Sláva, koukej, mámo, už k nám letí africká rychlá rota. No, táto, no to. Já si připadám jako Alenka v říši divů, žasla paní Pumprnáglová, když kousek od ní přistál i Bob v klobouku. No táto, no to, to je snad létající koberec. Já si připadám jako v pohádce Tisíc a jedna noc, úžasla znovu paní Pumprnáglová. Klobouk, paní, žádný koberec, docela obyčejný kouzelnický klobouk, opravil jí Bob. Račte se připravit na malé překvapení kouzelníka Pokustóna. Pozor! Stolečku prostři se, a nos na stůl, co hrdlo ráčí, z Třeboně až do Karáčí.
1: Kam?
0: Podivil se pan Pumprnágl. Ale nikam. To má Bob jenom kvůli rýmu. Prostě mu nevyšel, no. Vysvětlil Bobek a už vynášel z klobouku stoleček a židličky a lahvičku šampaňského a dvě skleničky, jen aby si ti chudáci turisti opravdu připadali jako v pohádce. Udělejte si pohodlí, jako doma, a my se pustíme do práce, oznámil Bob. A zvednul kapotu auta. Bobku, no, tohle bude ucpaná tryska. Tryska, tady je ucpaný všecko, řekl Bob, protože místo motoru viděl jen haldu písku. Bobe, na tohle musíme jít z gruntu. Přines z klobouku vysavač. A zatímco turisti hodovali, Bob s Bobkem trochu pracovali a trochu se hádali. Asi takhle. Bobku, zaber! Kolo spadlo, tak ho seber! Kde je hever? A do toho pan Pumprnágl volal. Hoši, hoši, vy jste klasa, já vás pozvu do Texasa. A úžasná paní Pumprnáglová v jednom kuse vzdychala. No táto, no to. Všechno to trvalo aspoň 2 nebo 4 hodiny a tak vám raději povím, jak to dopadlo. Dobře, haha, skvěle. Bob s Bobkem auto z písku vytáhli, vyluxovali motor, starter, převodovku, profoukli trysky a všechno ostatní, co takový jeep má, na to se zeptejte tatínka, a pak klikou nahodili motor. Auto si začalo vesele pobrukovat a hrabalo pneumatikami do písku jako kůň na startu velkého dostihu. No táto, no to, já si připadám, zvolala paní Pumprnáglová, ale pan Pumprnáglý okřikl. Už si prosím tě nepřipadej a nasedej. Za chvíli bude tma a my jsme ještě neviděli ani jednoho lva. Tak si pěkně tu dovolenou užijte a my letíme domů, do Třeboně. Díky, rychlá roto, a šťastnou cestu, křikl pan Pumprnágl, než jeho džíp zmizel v oblaku písečného prachu. A to už se klobouk s našimi králíky vznesl do oblak. A kam zamířil, to je ve hvězdách. Zkuste se někdy večer podívat. Třeba ten létající klobouk s Bobem a Bobkem na obloze zahlédnete. No, třeba letí právě k vám. Večer tak kolem 8., 9., 10. Ale vy byste ho už neměli zahlédnout, protože tou dobou vy byste měli nádherně spát.

Začarovaný dům. Vasil tedy odešel a nechal celou chalupu jenom dozoru svých zvířátek. Jistě by to byl neudělal, kdyby byl věděl, že na jeho odchod čeká takový všetečka, jako byl Míša Kulička. Míša zkusil nejprve prolézt dírou v ohradě, ale ta byla na toho cvalíka moc úzká. Vrata byla zavřena. Ale Míša si věděl rady. Vyběhl po nachýleném kmeni staré hrušně, která rostla před vraty, rozhlédl se po dvoře, jeli vzduch čistý a pak hop, přes ohradu na dvůr. Kohout s ostatními byl naštěstí už v sadě na druhé straně chalupy. Míša rychle vběhl do sínky a pak přivřenými dveřmi do Vasilovy světnice. Hodiny už zase šly. Závaží na dlouhém řetěze viselo skoro u země a Míša je zkusil zhoupnout, jak to viděl udělat kohouta. Napřed maličko a pak hodně, až se závaží rozletělo daleko na druhou stranu. Pak se však touž cestou vrátilo a bum ho, rovnou Míšovi do nosu, až se mu v očích zajiskřilo. Míša se obrátil ke kamnům, na kterých předtím viděl Vasila péci si placky. Vzpomněl si, co mu maminka o kamnech říkávala, že si v nich lidé pečou maso. Zdali pak si Vasil také něco nepeče. To by přišlo Míšovi moc vhod. Podařilo se mu otevřít dvířka a za nimi opravdu viděl něco ohnivě červeného. Aha, to bude ta pečínka. Nedočkavě po té červené hromádce sáhl oběma předními tlapkami. Ale už kňučel bolestí, jou. Jak si je spálil ořežavé uhlí. To byla totiž ta domnělá pečeně. Míša zalezl pod stůl, lízal si připálené tlapky a plakal. Ale pak si vzpomněl, že se Vasil může každou chvíli vrátit. Také už nebyl zvědav na jeho domácnost. Vyšoural se proto ven, šlo to pomalu, protože na přední tlapky nemohl došlápnout. Na dvoře zahlédl běžet od plotu ke stavení myšku. Skočil za ní, ale ona hned zmizela pod vysokou hranicí polínek, narovnaných podle stěny stavení až po střechu. Míša po myšce hrábl tlapkou a Jajda, celá ta hromada se na něho sesypala. Zůstal pod dřívím jako omráčen, ale najednou zaslechl pokřik, který mu nahnal husí kůži. Byl to totiž blížící se hlas rváče kokrháče a s ním sem podle hlasu táhla ostatní drůbež, i prase, ba i pes. Všichni sem byli přivoláni rachotem padajícího dříví. V mšiku ze sebe Míša setřepal ten náklad polínek a chlupy se mu naježily hrůzou, když spatřil, jak se k němu hrozivě blíží ve velikém, rychle se stahujícím kruhu celá ta výprava Vasilových zvířátek. Teď honem kam? Blízko byly otevřené dveře do chlívka. Je jistě prázdný, když odtamtud prase vyběhlo. Míša se tady rozběhl tam. Jak vpadl ze světla dovnitř, neviděl kolem sebe nic než černou tmu. Skočil do zadního kouta. Ale co to? Chlívek nebyl prázdný. Míša v koutě na někoho narazil a hned ucítil v kožichu dva dlouhé ostré hroty. Jako by ho někdo na vidle nabíral a po celém těle mu tancovala jakási kopítka. V tom Míša v pruhu světla toho neznámého zahlédl a zděsil se ještě víc. Vždyť to s ním bojoval sám čert. Míša zřetelně zahlédl jeho dlouhé kroucené rohy, strašlivé zuby a kosmatou bradu. Čert! No to bylo 10x větší nebezpečí než ostatní Vasilova čelátka. Míša vyrazil z chlívku, vpadl rovnou mezi své pronásledovatele a přes ně dál. U ohrady za chalupou spatřil psí boudu, vyskočil na ní
a hned přes ohradu do lesa a utíkal, co mu nohy stačily. Strachem zapomněl i na bolest v popálených tlapkách. Ale škoda, že se nezastavil a neohlédl, co bylo zatím na dvoře. Byl by především ve dveřích chlívka, spatřil ne čerta, ale obyčejnou kozu, která se sama dost vylekala nenadálou návštěvou neznámého chlupáče. A před chlívkem by byl spatřil sedět kohouta, ale sotva by ho byl poznal. Rváčko krháč byl teď schlíplý jak zmoklá slepice a peří měl napolo oškubáno a odřeno. Míša ani nevěděl, že to on sám ho tak zřídil. Když totiž medvídek vyrazil z chlívka, neměl kohout ani kdy se uhnout. Kulička celou svou vahou přeletěl přes něj a vlekl ho kus za sebou po kamení. Tak mu ovšem zle pocuchal jeho krásu. Vasilova zvířátka teď kruhem obstoupila porvaného rváče a lítostivě nad ním pokyvovala hlavami, jako by říkala, vidíš, rváči kokrháči, pícha předchází pád. Pak mu sborem všichni zaspívali. Na tom našem dvoře všechno to krákoře, jen ne kohout. Z chvostu má pár brček, smutně věší krček, musel skrotnout.

0: posaďte. Mrňata na nočníček.
1: Ty větší, v třídní pokoje.

0: Aničko, uhni kousek, hoň, stojíš mi v závodní dráze.
1: Jo, porád. Neumíš nic jiného, než si věčně hrát s autíčkem. Zon, no. Nejseš náhodou taky trošku? Zn, na hlavičku? Že tě to baví.
0: No baví, abys věděla. Tak, uhni kousek, začlaň.
1: No jo, porád.
0: Ževičku, ty dej taky pokoj. A prosím tě, nezlob. No tak.
1: No co je, pejzánečku? Ty chceš na procházku, co?
2: No.
1: No, to si musíš říct Horvínkovi. To je tvůj pán.
2: No.
0: Ne, abys věděla, jeho pán je Taťulda.
2: No.
0: Já teď nikam nepůjdu. Já byl se Žeričkem na procházce ráno.
3: Ale, co pak to slyším?
1: Dobrý den.
3: A zdarmání. Co to slyším, Hurvač, že ráno?
0: No.
3: Jenže teď už je odpoledne. Tak všeho nechej a šupej vyvenčí Žerička.
1: No, mazej.
3: A Máničku si vezmi sebou.
1: No, jenže, pane Spejble, já nemůžu. Čekám.
3: Na co?
1: No, až budou vysílat Večerníček.
3: Ve dvě odpoledne.
1: No, když ono to...
3: Žádné výmluvy a alou, šupej. Hurvajs.
0: No?
3: Nech toho hraní a uháněj taky.
0: No jo, tak já jdu.
3: Troška čerstvého vzduchu nikomu z vás neuškodí.
0: Ach jo, taková šikana. Žery, počkej, co tam letí.
1: Horvíku, počkej na mě.
0: Zamotal jsem si nohy do vodítka.
1: No, tak to vidíš.
0: Žery, uhni.
1: Ještě, že mě máš, no, tak se chytněte vozem bouchu, no.
0: Tak. Už si nech ty hloupé poznámky, ano. A raději se pozorně dívej kolem sebe.
1: No, a co bych tak asi viděla? Tebe znám navzpaměť.
0: Mně možná ano. Ale v muzeu voskových figur si na to ty ještě nikdy nebyla.
1: No bodej, že ne. Ani nevím, kde je.
0: Přímo před tebou.
1: Cože?
0: Vidličko a nože. Přečti si tady ten nápis na dveřmi.
1: Muzeum voskových figur. Počkej, kde vezmeme peníze na vstupenku?
0: To neřeš. Tady je východ a u něj nikdo nehlídá. Tak pojďte za mnou,
1: jo,
0: proplížíme se.
1: Jo.

0: jsme uvnitř. No vidí, nikdo nás neviděl. Ale bez vstupenky se do muzea nesmí. Zas bude průšvih, uvidí.
1: Nesejčkuj.
0: Mámi, koukni, tady v té vitrině je vystavený krteček. A je jako doopravdický. No, teda, úplně jako ten z televize, co?
1: Teď jsem ti to říkal. Přiče. Nedoráží na něj, stejně není živý.
0: Jo. Ještě nás vyvedou, Žeriku. Psi do muzea nesmí.
2: Ne.
0: Vystavená polní žínka Evelínka.
1: No ano. A hned vedle zase runcej s mankou.
0: I s cipiskem. Ju, hele. A Přemílek s Chomůrkou.
1: Ty brďo. Tady jsou všechny naše nejmilejší večerníčky pohromadě. No. A my tu chybíme.
0: No tak koukni. Téhle té vitríně je jenom krteček.
1: No a?
0: Šoupneme ho hned vedle, do náručí polní žínky Evelínky.
1: Dobrý nápad, mami, gratuluji. Tak, pojď, krtečku. Nechej se pochovat. No, prosím, to jim to spolu sluší.
0: Jako by tam byl odedávna. Super. No, a teď do té uprázdněné vitriny umístíme naši rodinku.
1: To budou návštěvníci koukat.
0: Hlavně, že nebudeme chybět mezi našimi slavnými večerníčky.

0: Když mě bolí v kříži, tak se večer blíží. Tralalalala, tralalalala.
1: Pane Spejble.
2: Prosím, paní Kateřino.
1: Zpíváte krásně.
2: Ano.
1: Tralalalala. Ale zapnul byste raději televizi.
2: Tak myslíte, no.
3: Pro pána Jana Večerníček, to už je tolik hodin a děcka nikde. Děti.
2: Hurvajs.
4: Dobrý den.
2: Den, říkáte? Teď je večer.
1: Kde se touláte? Málem jste zmeškali Večerníček.
4: Večerníček klidně zase vypnu.
1: Ale Mani, ty ho přece nikdy nevynecháš.
4: Večerníčku si ještě užijeme. Máme pro vás totiž překvapení.
2: Vážně?
4: No, tak všeho nechejte a pojďte s námi.
2: Manko, ty děti, kam nás to vlečete?
1: Uháníte, že sotva dechu popadám.
4: Nemáme moc času. Za půl hodiny se bude zavírat. A my musíme potěšit aspoň ty poslední návštěvníky, víte?
2: Ještě návštěvníky, prosím vás, já vám vůbec nerozumím.
5: Tak zvedni hlavu a čti, potom všechno pochopíš.
2: Muzeum voskových figur.
1: No, a to má být to překvapení.
5: No.
4: Jenom vydrž, bábinko. Dočkej času jako husa klasu. A vstup.
1: No počkej, ne, tady je východ. My musíme ke vchodu koupit lístky.
5: Kdepak? Nikdo o nás nesmí vědět. To by bylo po překvapení.
2: Nerozumím.
4: To pochopíte, až nakouknete dovnitř.
5: Pojďte, na nic nečekejte a raději se rozhlédněte kolem sebe.
2: No to jsem teda zvědav.
1: No já nevím, to... Pane Spejble, počkejte na mne.
2: No tak pojďte. No ne, tyhle ty postavičky já znám. To je přece Muchomůrka s křesadlem.
5: Taťuldo, přece Křemílek s Muchomůrkou.
2: No jo, no, ty taky.
1: Manička, pohleď, Rambajs s Matýskem.
4: Ale Rumcaj s Cipískem.
2: Je, hele, tenhle ten Večerníček neznám.
5: To je Evelinka s Krtičkem.
2: Aha.
1: A co má být tohleto? Tady v té vitríně nikdo není.
4: No právě, to místo jsme přichystali pro nás.
5: No.
2: Co je to za nesmysl?
5: Taťuldo, přeci nechceš, abychom mezi nejslavnějšími večerníčky chyběli.
6: Pšt, ticho. Pro pána, co teď? Jdou sem návštěvníci.
3: Ještě, aby nás tu našli. Bez vstupenek.
6: A sem sem.
4: Tak nelamentujte a postavte se sem do té prázdné vitríny.
5: Správně, Máni. Mezi večerníčky nesmíme chybět.
6: A ticho.
3: Ani hnout.
5: Pšt, Jary.
7: Podívej se, Pepičku, tady je Rumcajs a Manka.
8: A Křemílek s Vochomůrkou.
7: No ne, Evelínka chová v náručí Krtečka.
8: A tady je zase Hurvínek.
5: Jupi, poslal mě.
8: Je, mami, ono se to hýbe. Pomoc, Buba.
7: Pepičku, počkej, neutíkej.
9: Co se to tady děje?
4: My jsme, prosím...
1: Já jsem to tak...
2: Promiňte, prosím, já...
1: Jenom
9: jsme... Co to tady vyvádíte? A kde se tu vzal ten pes?
2: Pane hlídač, nechte si to vysvětlit.
5: My sem, prosím, mezi ty večerníčky patříme.
4: To vám poví každé malé dítě.
9: A máte vstupenky?
1: No to, prosím, ne, ale...
9: Žádné ale. Ať už vás tu nevidím. Ven!
2: Pojďte, děti, pojďte, paní Kateřino.
9: A buďte rádi, že jsem vám nedal pokutu.

0: konečně doma.
1: To byl teda úprk.
2: Málem jsem postráčel dřeváky.
3: Taková ostuda.
0: Když mě je spíš líto, že nás mezi těmi večerníčky nechtěli.
1: Nebeč, něco vymyslíme.
0: Jenom aby...
2: To se ví, že ano. Víte co?
1: Nevíme.
2: Natočíme si večerníčky my sami.
4: No.
0: Super,
1: Tatiolda.
3: A o čem budou?
2: O tom, co nás dnes a denně potkává.
0: Po celý rok?
2: Měsíc za měsícem.
1: Jasně, natočíme si rok s Hurvínkem.
5: Ale až zítra. Teď pospěšte na kutě.
2: Správně. Zítra začíná škola.
6: Byla holčička Verunka a měla medvídka, Míšu. Když Verunka snídala, snídal s ní u stolu i Míša. Když maminka uvázala Verunce do vlasů růžovou pentli, uvázala Verunka Míšovi růžovou pentli okolo krku jako kravatu. Když začal foukat vítr se strnišť a hlásila se zima, oblékli šálu a čepici Verunka i Míša. Když se Verunka chystala večer do postýlky, býval i Míša celý ospalý. Míšo, nespí ještě. Ještě si musíme vyčistit zuby na dobrou noc. Nebuď líný.
7: Jsem líný, protože jsem ospalý, mručel Míša.
6: A proč jsi tak moc ospalý?
7: Jsem pořád nedospaný, protože my medvědi máme delší noc, než mají děti. Děti spějí malou noc a my medvědi spíme velkou noc. A ta je dlouhá po celou zimu.
6: A proč spíte vy medvědi po celou zimu?
7: Protože my medvědi jsme zimní spáči.
6: A proč jste zimní spáči?
7: Protože šlo spát naše jídlo. Všechno, co je pro nás zvířat, tak jídlu v lese i na louce, šlo spát pod velikou sněhovou peřinu. Peřina pro děti je teplá, sněhová peřina zvířata studí. Kdybychom my medvědi nešli spát, trápili by nás zima a hlad. Proto zalezeme do pelechů a jsou z nás zimní spáči.
6: Když musíte vy medvědi celou zimu spát, to si se mnou nebudeš celou zimu hrát, Míšo?
7: Ty budeš, Verunko, v zimě sáňkovat, protože jsi holčička. A já budu v zimě spát, protože jsem medvěd.
6: Ale seš plišovej a vycpanej.
7: No, ale přesto jsem medvěd.
6: Verunka se bála, že jí Míša odejde spát s ostatními medvědy do zimního pelechu v lese.
7: Míšo, nechoď spát do lesa, udělám ti doma spací krabici.
6: Uchystala mu do veliké spací krabice všechno, aby mu nebyla zima, čepici, šálu, punčochy na všechny čtyři tlapky, kabát po panence a nastlala mu mnoho hadříků, aby měl pěkný zimní pelech.
7: Míšo, co všechno mají mít ještě zimní spáči? Mají kožíšek a pod kožíškem sádlo, protože se v létě vykrmili do zásoby na celý rok.
6: Verunka přidala do spací krabice pro jistotu krajíc chleba se sádlem.
7: Míšo, co mají ještě zimní spáči? Mají taky sny? To by musel být dlouhatánský sen, aby jim stačil na spaní po celou zimu až do jara.
6: O snech Míša nic nevěděl, byl ještě maličký medvídek, mladý od Verunčiných narozenin a na zimní spánek se chystal poprvé. Verunka přemýšlela. Když si Verunka s maminkou dávají dobrou noc, přejí jedna druhé, aby se jim něco pěkného zdálo.
7: Verunce se jednou zdálo, že je paní cukrářkou a patřili jí všechny dorty v celém cukrářství.
6: Když se člověku něco zdá, je to, jako by měl ještě jeden den navíc. Skáče si, chodí si, mlsá a může se mu leccos stát a může uvidět přemnoho nevídaných divů.
7: kdyby jenom spal a nic se mu nezdálo, to by bylo, jako by ani nebyl. Verunka se začala strachovat, mají-li tam, odkud posílají sny lidem, sen tak dlouhý, aby stačil na celou zimu. Jestli nemají, mělo by se to obstarat, aby medvídek Míša nebyl ošizený. Míšo, nelez ještě do spací krabice spát. Musíme se nejdřív zeptat na sny. A koho se zeptáme? No přece tam, kde sny dělají. Verunka věděla, jak to je. Písničky jsou natočeny na magnetofonovém pásku nebo na gramofonové desce. Filmy jsou na filmovém pásku. Pásek se dá do promítačky a obrázky běhají po plátně jako živé. Když se promítačka zastaví, vlezou si obrázky na pásek zpátky. Když se probudíš, vleze sen taky naspátek tam, odkud vylezl. Až se mi začne nějaký sen zdát, já se hned zeptám, kde mají ty pásky a jestli tam mají taky sen pro medvědy. Míša si dal říct. Nešel ještě do spací krabice, vlezl si k Verunce do postýlky a čekali, až přijde sen. A už tady sen byl. Verunka s Míšou se octly jakoby v takové veliké síni. Podobala se ta síň knihovně, kam si chodí Verunka s maminkou vypůjčovat knížky. Jenže tady neměli v policích knihy. Měli tam kotouče a pásky snů. U pultu nestála paní knihovnice, ale neznámý pán. Pán však Verunku znal a hned ji vítal i hleďme, tohle je Verunka z první třídy od paní učitelky Konopíkové. Za jedničku s hvězdou v písemce jsme ti poslali vybraný sen o dortech. Přišla jsi zase pro dortový sen, Verunko? Máš druhou jedničku s hvězdou?
8: Já jsem nepřišla pro sen sobě, ale Míšovi, řekla Verunka. Máte prosím, pane, taky sny pro zimní spáče?
7: Ovšem, máme sny pro zimní spáče, milá Verunko, řekl pán a ukázal na polici, kde byly největší kotouče. Byly veliké jako kola od autobusu. Ale ty přece nejsi zimní spáč, ty jsi holčička.
8: Ale Míša je, protože on je medvěd.
7: Podívám se do seznamu snů pod písmeno M, medvědí sny. Pán, který byl správcem toho skladiště snů, přistoupil ke kotoučům velikým jako autobusové pneumatiky.
8: Prosím, pane, vyberte pěkný sen, prosila Verunka. On je Míša moc hodný medvěd.
7: Ale je plyšový a je vycpaný, řekl správce snů. Zatím tu máme sny jen pro opravdové medvědy.
8: Ale on je skoro opravdový, přimlouvala se Verunka.
7: Tak víš co, Verunko, rozhodl správce snů, vraťte se oba do postýlky. My natočíme zítra sen pro takové medvědy, jako je tvůj Míša. Zatím ti přeju dobrou noc. Ve skladišti snů měli schůzi. Čas pokročil, řečnil správce skladiště, který tu schůzi řídil. Kytičky i trávy šly už spát, stromy je přikryly dekou spadaného listí. Sněhové výličky háčkují už z mrazového vlákna dečky sněhové vločky a brzy jimi posypou zahradu, louku i les. Zmizí všechno, co je k jídlu pro zvířátka v lese i na louce. Kdo nechce mít hlad, zalezl už do zimního pelíšku. Kdyby však zimní spáči jen a jen spali od podzimku až do jara, byli by ošizeni o půl života a proto máme pro ně připraveny sny. Pak se řečník obrátil ke svým pomocníkům. Milá úřadující hajadla, tak oslovil skřítky, kteří chodí spáčům promítat sny. Zdali pak jste prohlédla, jsou-li na kotoučích řádně natočeny sny pro všechny zimní spáče. Nevynechali jsme žádné spící zvířátko v polním či lesním pelíšku? Nasadil brýle a zalistoval v seznamu snů. Probereme si to podle abecedy. A vyvolával podle abecedy písmena. Tak Hajardo s písmenem J na pláštíku i na promítačce potvrdilo, že jsou v pořádku sny pro jezevce i ježka. Hajardo s písmenem N mělo i sen pro netopíra. Počkat, zarazil správce skladiště snů tu inventuru. Vraťme se k písmenu M. Sny pro medvědy. Máme tady žádost o sen pro medvídka Míšu.
9: Míša? Míša není spáč z polního ani lesního pelíšku, řeklo Hajardo úřadující pro medvědí sny. Holčička Verunka mu ustlala v krabici od bot a je plišovej a je vycpanej.
7: Ale přesto je to medvěd. A když mu Verunka ustlala k zimnímu spánku, nesmíme ho ošidit o sen pro zimní spáče, rozhodl správce a pán skladiště snů. Doplníme pod písmeno M k medvědím snům sen pro medvídka Míšu. Vážené Hajardo od medvědích snů, dejme se rychle do výroby. A opravdu jim to šlo velice rychle. Vždyť měli na výrobu snů chytrý stroj. Ten stroj vypadal jako poštovní schránka. Po stranách, kde mají poštovní schránky otvor pro dopisy, měl stroj také otvor, takovou škvíru díru. Jenže měl otvory dva, jeden z pravé a druhý z levé strany, tak jako mají lidé uši. Do těch otvorů se nic neházelo, ale šeptalo se tam, jako do uší. Do pravého otvoru pošeptalo úřadující Hajardo všechno, co vědělo o spáči, a do levého otvoru pošeptalo, co zvědělo, že by si spáč přál ve snu vidět. Někdy taky, čeho se spáč bojí a co nechce uvidět ani ve snu. Pak se zmáčkl vepředu knoflík, asi uprostřed, jako mají lidé nos, a ve stroji zavrčela uvnitř kolečka, jak se to tam rychle zapsalo a spočítalo, a už se ze třetího otvoru, asi takového, jako mají lidé ústa, sunul pás s natočeným snem. Hajardo ten pás navíjelo na kotouč, ten kotouč vsunulo do promítačky, promítačku do kabely, kabelu pod pláštík a šupajdy za spáčem, který si přál sen. Tak co, pošeptáme do pravého ucha, ptal se správce snů. Hajardo úřadující pro medvědí sny tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech.
9: Medvědi jsou chlupatí!
7: Pro medvědí sny tam zašpitalo, co přečetlo z notýsku o medvědech.
9: Medvědi jsou chlupatí a huňatí!
7: Šeptalo

0: to med vědi, že vědí o medu. Vědí, v kterém stromě mají v lese divoké včely medovou zásobárnu. Medvědi jsou mlsní.
1: No, tohle už nemusíme doplňovat, protože Verunčin Míša je mlsný jako ostatní medvědi i jako Verunka, řekl správce a rozhodl, že tohle, co už našpitali, pro pravé ucho stroje stačí. A teď do levého, co by Míša rád?
0: Míša by chtěl být veliký jako ostatní medvědi,
1: špitalo hajadlo spáčovo přání. Jenže to by si potom nemohl s Verunkou hrát. Musel by do lesa nebo do zoologické zahrady, protože by se nevešel do pokoje.
0: Ale ve snu by si třeba mohl hrát s Verunkou, i kdyby byl veliký, mínilo hajadlo, protože ve snu je všechno možné.
1: A špitalo dál.
0: A Míša by si chtěl hrát s Verunkou.
1: To bylo jistě pravda, protože hajadlo na cestách s těmi sny mnohokrát vidělo, jak si holčička s medvídkem hrají, až spolu usínají. Pak zmáčkli knoflík vepředu, tam, co mají lidé nos, a už se ze škvíry díry, z té, co se podobá puse, sunul takovýto sen pro medvídka Míšu. Ukázal se krásný les, hluboký a tichý, v jakém jsou medvědi nejšťastnější. Sluníčko hřálo a stromy voněly, protože bylo léto. Medvídek Míša šel tím lesem po světlé cestičce, jak mu ukazoval sluneční paprsek, a slunce a světla přibývalo, až se Míša octl na velice vonavé louce. Tam rostla kytička meduňka. Moc meduňky tam bylo. Úplný meduňkový prales. A v každém kvítku meduňky byl pohárek s medovou šťávou. Z každého pohárku pila včela a celá louka byla veliká včelí hostina. Napapané včely se slétaly k dutému stromu. Míša běžel, kudy ty včely letěly, a vida, oni v tom dutém stromě měli soudek medu. Celý sud. Protože ve snu uměl Míša lézt na strom jako opravdický medvěd, vylezl k dutině a vstrčil do medu pracku. Lízl si. Ta dobrota. Lízl si ještě jednou a potom do třetice. Běžela tudy liška a popřála Míšovi dobré chutnání.
2: Míša se divil, že je k němu paní liška tak zdvořilá.
3: Jste větší než já, pane medvěde, řekla liška.
2: Není možné, vrtěl hlavou Míša. Býval přece malinký, vešel se do kočárku pro panenky a po panence malence zdědil dokonce zimní kabát. Zimní pelíšek má v krabici od bot.
4: To jsem asi vyrostl po medu, řekl si.
1: A znovu ponořil pracku do včelí zásobárny. Lízl si jednou, po druhé i po třetí. Pod stromem uviděl vlka. Lekl se, ale zbytečně. Vlk se mu uklonil a zaštěkal zdvořile.
3: Uctivé dobré chutnání přeju, vážený pane medvěde.
2: Panečku, já jsem zase vyrostl, už jsem větší než vlk,
1: radoval se Míša a honem si lízl medu do třetice. Pod stromem stál jelen a sklonil na pozdrav Míšovi parohatou hlavu. Skláním svou parohovou korunu až na zem do trávy. Dosud jsem královal v lese já. Vy jste větší než jelen a proto jste králem nás všech lesních obyvatel. Dobrou chuť, pane králi. Všechen med lesních včel je od teďka váš. To už se zbíhala pod strom všechna lesní zvířata, jelen, srnka, vlk, liška, ba i zajíci panáčkovali v trávě, aby lépe viděli na svého krále.
2: Míša jim kynul prackou se stromu, tak jak to dělají králové ze zámeckého balkónu, a rozhlížel se

0: kolem. Celý les byl ze samých dutých stromů a v každé dutině stromu byla studna medu.
1: Je mi nánku tolik medu, co já si s tím medem počnu?
0: Míš, aby se rád rozdělil se všemi zvířaty, ale věděl, že zajíci se pasou radši na jeteli a vlk a liška, že raději maso než med. To už jsem klusala pěšinou Ježibaba. Má svou perníkovou chaloupku v lese a tak je medvěd Míša i jejím králem.
2: Pospíchám panu králi dát úctivé pozdravení, repetila perníková bába a už lomila rukama.
3: Je mi nánku, takový veliký král, a sedí na holém stromě, jako sojka. Kdyby se líbilo, upekla bych z toho medu panu králi perníkový hrad.
0: A hned chválila, jaký by to byl přeznamenitý hrad.
2: Udělala bych ho celý z medových koláčků, v každém uprostřed mandle. Na oknech perníková srdíčka pro parádu a střechu s čokoládovou polevou.
3: Je, mine!
2: Za takovým perníkovým hradem sem potáhne dětí stokrát víc než k mé perníkové chaloupce. Jeníček, Mařenka, Pepíček, Kačenka, Tomášek, Markétka, Verunka.
0: To se král medvěd Míša první zradoval. Přijdou děti a on má přece děti rád. Však pořád čuchal dokola, co mu k tomu králování scházelo, aby byl blažený. Verunka mu scházela a ostatní děti taky. A hned vydal svůj první královský zákon.
1: Až přijdou děti na perníkovém hradě loupat perníček, vůbec je nezavřeme za trest do chlívka. Ale dáme každému medový koláč a budeme si s nimi hrát.
0: Hurá! Zavolalo celé zvířecí shromáždění. Bylo to tak mocné hurá, až se tím Míša ze sna probudil. A než úřadující hajadlo stáhlo medvědí sen zpátky a navinulo jej na kotouček, stačil Míša zachytit ten sen aspoň za ocásek a pošeptal Verunce:
4: tenkrát, když jsem byl veliký medvěd, našel jsem moc medu a dal jsem ti taky.
5: No a pak jsme si spolu hráli, řekla Verunka, protože i v holčičích snech bylo kousíček té pohádky o medvídkovi.
0: Maková panenka sbírala zlatý prášek z kopretiny a motýl Emanuel dělal závaží, aby se květ klonil panence k ruce. Slunce zářilo a kopretinový prášek jiskřil panence do očí.
5: Kdyby tak byl slunečník, řekla panenka.
0: Jen dopověděla, snesl se na ní modrý stín a stála v něm jako v jezírku. Zhora se ozval jemný hlas: dovolíte, krasavičko, abych vám poskytl trochu osvěžení? Panenka se podívala a vznáší se nad ní cizí motýl. Na hlavě má zlatý cylindr a na křídlech vzácný vzorek. Panenka se mile uklonila. A Emanuel spadl žárlivostí z kopretiny. Cizí motýl jen povytáhl obočí a povídá: kdybyste dovolil, nešiko, naučil bych vás trochu lítat. Snesl se k Emanuelovi, prohlídl si ho ze všech stran a řekl makové panence: proboha, váš společník neví, že černý cylindr se už dávno nenosí? Emanuel se styděl, smekl černý cylindr a položil ho do trávy pod kopretinu.
5: Vidím, panenko, že už mě nemáš ráda, ale já se k tobě vrátím, až budeš smutná.
0: A uletěl do světa. Cizí motýl se za ním ani nepodíval a šel rovnou k panence.
6: Dovolte mi, abych se konečně představil. Jsem tropický motýl Ibrahim a budu vám dělat deštník i slunečník. Panenka úplně ztratila srdce. Motýl Emanuel zatím smutně, nízko při zemi, letěl do světa. A vysoko na nebi vyšel měsíc. Kambák, měsíčku, povídá Emanuel, protože chtěl zamluvit své neštěstí. Ale tuhle nad kopeček trochu posvítit a udělat kapku rosy. A proč pak ty nejsi u makové panenky, řekl měsíc a kejklá v ruce stříbrnou konví. Když on je tam tropický Ibrahim, tak proč ho nevyženeš? To nejde. Ještě nikdy se nepopral motýl s motýlem. Máš pravdu. A měsíc se zamyslel. Ale vrať se domů. Já tam za chvíli přijdu taky a cestou možná tou svou velikou kulatou stříbrnou hlavou něco chytrého vymyslím. Emanuel se vrátil domů. Přikrčil se za kopretinu a díval se, jak Ibrahim sype panence zlatý prášek do tváře. Pak se spolu dali do tancování. To už se na ně zhora díval měsíc. Chvíli se díval, potom pokýval velikou stříbrnou hlavou a začal ze stříbrné konve rozlívat rosu. A ta rosa padla rovnou na Ibrahima. Brr, řekl Ibrahim a hned pustil makovou panenku z náruče. A měsíc kropil ze stříbrné konve a Ibrahim jektal, jsem motýl tropický, kde pak studená rosa? To už mu splihla křídla a scházela z něho všechna krása. Měsíc vychrstnul zbytek z konve a v té chvíli Ibrahim už nebyl k rozeznání od hromádky starého listí. Je tma, jsem úplně sama a nešťastná, řekla maková panenka. Tak si panenko umí tváře, řekl Emanuel a podal jí svůj cylindr plný rosy. Panenka si omila zlatý prášek z obličeje a řekla Emanuelovi, že se už na nikoho a na nic vůbec nepamatuje.

0: Ta liška měla pravdu.
1: Smál se Pindě.
0: Máme vážně zelenou.
2: Spíš růžovou.
1: Opravila ho Fifina. Šípky kolem totiž právě kvetly a každý keř byl jak růžová kytice. I Bobík, který na kytky moc nebyl, uznal, že je to paráda. Jenže jak šli dál, těch kytic přibývalo, až se spletly v jednolité houští. A to už paráda nebyla. Ze široké cesty zbyla úzká stezka trním. A to ještě jen proto, že se tudy někdo prosekal.
3: Musel tu být krátce před námi. Větve ještě nestačily zvadnout.
1: Všiml si Myšpulín.
2: Proč mám pořád pocit, že to tady znám?
1: Lámala si hlavu Fifina. Ale když se tou trnitou stezkou prodrali až k otevřené bráně, už to věděla. V tomhle zámku, ověnčeném vodopádem růží, mohla bydlet jen šípková růženka. A ty šípky prosekal princ, který ji přišel vysvobodit. Ale proč už se to nestalo?
0: Ten princ něco spackal.
1: Obával se Pindě a podle toho, co viděli kolem, se asi nemýlil. Vrátný pořád spal jak o půlnoci. Služebníci na nádvoří spali tam, kde před 100 lety usnuli. Spali vrabci na střeše i kočka v okně a dokonce snad i ty růže, které přece měly zmizet, až kouzlo pomine. A v zámku to bylo zrovna tak. Koho viděli, ten tvrdě spal. V stoje, v sedě, v poklusu i v dřepu, jako ta komorná, co ztratila náušnici a usnula, právě když jí pod nábytkem hledala. Prostě jediný, kdo tady nespal, byl Čtyřlístek. A pak ještě princ, ale ten vypadal, že s ním nebude řeč. Jděte k šípku i s šípkovou růženkou, než takovou krásku, tak se radši nežením. Vyjel na ně, sotva vešli do dveří.
2: Pro pána proč?
0: Co se ti na ní nelíbí?
1: Všecko, odsekl princ a ukázal na křeslo pod oknem. Spala v něm babka s vřetánkem na klíně. Jen se na ní podívali a už věděli, co je zač. Princ musel být velký nedovtipa, že to nepoznal.
2: To přece není růženka.
4: Je to ta sudička, co jí měla uspat.
3: Jenže uspala sama sebe. Vidíš ten škrábaneček, co má na ruce?
1: Upozornil Myšpulín.
4: Asi jí škrábla kočka. A co má být?
1: Pořád nechápal princ. Tak mu radši všecko vysvětlili, aby se to nezdržovalo. Žádná kočka v tom samozřejmě nebyla. Ta sudička, když čekala na růženku, začala asi z dlouhé chvíle příst a přitom se píchla o vřetánko sama. Byla to ovšem osudná chyba. Ale už se stalo. Teď šlo o to, jak ji napravit.
0: Co kdyby zkusil políbit tu sudičku?
1: Navrhnul Pindě, ale neuspěl. Princ prohlásil, že ani náhodou. A Fifina taky namítala, že je škoda zkazit pěknou pohádku.
2: Růženka v zámku určitě je, jenže neusnula tady, ale tam, kde zrovna byla. Když ji najdem a princ jí dá pusu, bude všechno v pořádku.
1: Zdálo se to rozumné a všichni byli pro. Mělo to ale jeden háček. Jak růženku poznat, když ji neznali?
3: Bude určitě mladá a hezká,
1: uvažoval Myšpulín.
0: A taky krásně oblečená,
1: připomněl Pindě.
2: S tím si nelamte hlavu,
1: zasáhla rázně Fifina.
2: Nejsem sice chytřejší než vy, ale jako holka jsem proti vám klukům ve výhodě. Já růženku poznám, až ji uvidím.

0: Fifina má pravdu, tohle není práce pro kluky,
1: přiznal Bobík. A všichni souhlasili. Krásné šaty měly totiž všecky dámy. Které jsou mladé a hezké, to ještě rozeznali, ale dál to bez Fifiny rovnou mohli vzdát. Jen ona poznala, že ta kráska, co zaujala prince, bude asi dvorní dáma, protože tak výstřední klobouky mladé princezny nenosí. A také to, že neběhají po schodišti s ometáčkem jako ta panská, co jí považoval za růženku Mišpulín. A byla to zase Fifina, koho napadlo podívat se po růžence v jejím pokoji. Poznali ho snadno, podle dveří malovaných růžemi. Ale růženka tam nebyla. Asi usnula někde jinde.
2: Tady ztrácíme čas.
1: Usoudil Mišpulín.
3: Naopak, tady jsme ho získali.
1: Prohlásila spokojeně Fifina.
3: Protože konečně víme, jak růženka vypadá. Podle střevíčků má malou nožku. Podle šatů je velice štíhlá a ten dlouhý černý vlas v hřebenu znamená, že můžem vynechat všecky blondýny a zrsky i černovlásky ostříhané nakrátko.
4: A je mrsná,
1: zjistil Pindia, který taky trochu pátral.
4: Podívejte, co tu má. Čokolády, bombónů a oplatek.
0: A dokonce i pod polštář si zakřičkovala dvě lízátka.
3: To nám ovšem nepomůže,
1: mínila Fifina. Ale poprvé se spletla. Na mlsání tu byl jiný odborník.
0: Náhodou je to skvělá stopa. Už vím, kde růženku najdem,
1: prohlásil Bobík. A tentokrát měl pravdu on. V královské kuchyni se zrovna vařilo a smažilo a peklo, když tenkrát začalo působit to zakletí. Naštěstí usnul i oheň, takže se nic nepřipálilo. Kdyby se všichni probudili, mohli klidně dělat dál, co načali. Rozkrájet pečení, domíchat omáčku, nebo vyhodit tu mlsnou černovlásku, která tu ode všeho ulizovala a ukusovala, až bylo o strach, že někdo najde v jídle její dlouhý vlas.
0: Tak co bude s tou pusou?
1: Smál se Bobík. A princ už se ani neptal, komu jí má dát. Byla to moc dobrá pusa. Citronově, vanilkově, smetanově, mandlová. A taky, jak se patří, kouzelná. Najednou se začalo všecko vařit, smažit, prskat a škvířit. Naštěstí nic nepřeteklo, protože spolu s ohněm se vzbudili i kuchaři. Ale to už bylo vzhůru všecko. Vítr rozevlál záclony, květy ve vázách se rozvoněly a pak to šlo ráz na ráz. Komorná sebrala náušnici, páže dostalo ten pohlavek, co nad ním 100 let visel ve vzduchu. Kde kdo spěchal vítat prince, který osvobodil růženku?
5: No, myslím, že můžeme vypadnout,
1: usoudil Mišpulín.
3: Dokonce musíme,
1: naléhala Fifina.
3: Kdyby se do pohádky o růžence zamíchal 4 lístek, bylo by to trapnější než ta nešikovná sudička.
1: Naštěstí se ještě mohli nenápadně vytratit. Co se tady doopravdy stalo, všichni zaspali. Věděl to ovšem princ, ale tak velký nedovtipa zase nebyl, aby to někomu vykládal, když tady nebudou. Na nádvoří se už skrývat nemuseli. Tady na ně nikdo neměl čas. Služebníci doháněli 100 let zanedbanou práci. Kočí měl co držet koně zbujnělé dlouhým nicneděláním. Kočka se protahovala v okně a neměla zatím zájem ani o vrabce, kteří se hašteřili na střeše. Nad zámkem kroužilo hejno holubů, ze všech růží zbylo jen pár 100 lístek pro okrasu a tou branou, do které se prodírali trním, vyšli teď volně do kraje.

0: No, to s tou sukní vymyslela Verunka, to je pravda. Nakonec ale sama uznala, že je to hloupost. Pořád by se mu někdo smál, řekla mamince. A tak paní profesorová ušila Hugovi slušivý obleček. Padl mu dokonale, ovšem jenom do té doby, než začala Hugovi zase narůstat srst. A to netrvalo dlouho, protože sněžně mužná srst dlouho ostříhaná nevydrží. Jak už to bývá, když je někdo dohola, byly ty nové vlasy zpočátku jen kraťoučké, ale za to parádně tvrdé. Trčely jak ještí bodliny a byly ovšem o něco silnější. Jaký div, že záhy se prodraly i slušivým oblečkem. Víš, že to vypadá docela zajímavě, řekla Verunka. Pár vlasatých mladíků to rychle odkoukalo a hned začali nosit oděvy z hřebíky navrch. Mělo to tu nevýhodu, že se pak mezi sebou nemohli prát. Budeš muset zase k holiči, řekl Hugovi Dam. Takhle by se mnou nemohl ani do tramvaje.
1: Nikam nepůjde, rozhodl však profesor. Přece s ním nebudu obden chodit k holiči. Jednou má sněžný můj srst, tak ať si chodí zarostlý. S tím se nedá nic dělat.
0: Ale aspoň kalhoty teda musí nosit, vymínil si Daniel. Jinak si s ním na bráchu nehraju. Počkali tedy, až Hugovi doroste srst do původní délky a pak mu obstarali zvlášť odolné kalhoty. Ani krátké, ani dlouhé, zrovna tak těsně nad kolena. Taky kartáček na zuby musel mít docela zvláštní. Ten normální byl samo sebou pro Huga příliš titěrný. Hned při prvním pokusu o ústní hygienu ho spolknu. Takový ten kartáč s násadou, co si jim pan profesor míje záda, ukázal se být pro Hugova ústa tím správným nástrojem. Potom se Hugo učil česat. Vyzkoušel napřed hřeben, ale ten byl samozřejmě malý. Vyzkoušel hrábě, ale ty zase byly příliš veliké. Dobře mu posloužily Verunčiny dětské hrabičky, ty měly tu správnou míru pro Hugovu hlavu. Hugo si před zrcadlem vyzkoušel postupně 15 různých účesů. S tím 16. byl nejvíc spokojen a ponechal si jej. Nápadně připomínal to, co měl Hugo na hlavě už doma v horách. Největší nesnáz byla ovšem s mytím. Umyvadlo i vana byly pořád stejně malé. Mám nápad, řekl Dani. Uděláme Hugovi na zahrádce takový menší bazén.
1: Dobrý nápad, řekl otec profesor, až na to, že nemáme zahrádku.
0: Tak ať chodí do veřejných lázní, mají tam větší vany i bazén.
1: Rovněž dobrý nápad, řekl profesor. Budeš tedy každý den ráno a večer chodit s Hugem do veřejných lázní a přesvědčovat tam paní pokladní, že ho tam má vpustit.
0: Takové dobré nápady měli pak ještě tři. Čtvrtý nápad měla maminka a jak už to býval, byl to nápad použitelný. Každé ráno a každý večer chodil se Hugo umývat do městské fontány. Stoupil si tam jako pod sprchu a s rozkoší se čváchal v chladné tekoucí vodě. Jednou ovšem dopadl sněžného muže při hygieně strážce veřejného pořádku a vyčinil mu. Občane, tohle není žádná veřejná sprcha.
2: Jenže já nebýt žádný občan,
0: ozval se sněžný muž. A tak to je něco jiného, uznal strážník, sklapl pokutový blok a odešel. Hugo už tedy uměl dbát o osobní hygienu, a to je základ pravého lidského chování. K správnému vychování chybělo mu ovšem ještě pár drobností, jako třeba naučit se jíst a vůbec stolovat. Zatím mu to moc nešlo. Hltal jídlo rukama, stříkal kolem sebe polévkou i omáčkou a mlaskal jako kačka v blátě. Ostatně není se co divit. S talířem a příborem se ve Velehorách jistě nikdy nesetkal. Vědcům se sice nepodařilo dosud zjistit, čím se Sněžnýmu živí ve své domovině, je však téměř jisté, že mezi jeho běžné pokrmy tam nepatří ku příkladu vepřové žebírko na žampionech a míchaný kompot. No, museli zkrátka začít s výcvikem od začátku. Polévka se jí lžící, poučovala ho Verunka, a lžíce se drží v pravé ruce.
2: Hugo, nevědět, kde je pravá,
0: smutně řekl Hugo. Jak mu to vysvětlit? Dany to vyřešil tak, že mu připěl na levou ruku svoje hodinky a řekl mu, tak tohle je levá.
2: No jo,
0: zalkal Hugo,
2: ale kde být pravá?
0: Přece ta druhá, ty sněžoure. Potom už taky věděl, kterou rukou má držet nůž a kterou rukou vidličku. Pár nožů a vidliček samozřejmě vzalo za své, než Hugo získal cit pro tu správnou sílu nabodávání a krájení a jednu lžíci se mu podařilo spolknout. No, ale žádné učení se neobejde bez nějakých těch hmotných ztrát. Hlavně, že se to Hugo všechno dobře naučil.
1: Teď už je z tebe opravdu skoro dokonalý člověk,
0: pochválil ho profesor, i když pořád trochu sněžný. Neodpustil si dodat Dany.
1: Už se nemusím bát představit tě učeným kolegům, řekl profesor. Zítra se mnou půjdeš do učené akademie.
0: Druhého dne tedy šli do učené akademie a svištěl s nimi, tedy šel. On se vlastně nesl. Seděl Hugovi na rameni a před každou křižovatkou pěkně zapískal. Whee! Whee! Všechna auta poslušně zastavila a mohli pohodlně přejít.
2: Svišť, já brát ponad sebou,
0: liboval si Hugo. V sále už je očekávali nedočkaví učenci.
1: Vážení kolegové,
0: pravil profesor David.
1: Dovolte, abych vám představil sněžného muže Huga.
2: Huga.
1: V mé rodině dostalo se mu slušného vychování a tak vám nyní předvede, jak se správně stoluje.
0: Číšník postavil před Huga pokrm a všichni čekali, že Hugo začne jíst. Hugo však povstal, vstyčil ukazovák a oznámil vědcům.
2: Před jídlem napřed umýt klapy.
0: A za mohutného potlesku se odebral k vodovodu. Teprve potom usedl k jídlu. Místo ubrousku musel si rozprostřít na kolena ubrus, ale jinak jedl opravdu jako dokonalý člověk. Jenom jednou mu vyskočil knedlík trochu výš, než bývá zvykem, Hugo jej však obratně zachytil ještě v letu a všem přítomným se hned omluvil.
2: Pardon.
0: Po jídle si utřel ubrouskem ústa a příbor složil na talíř a opět mu uznale zatleskali.
1: Nyní vám Hugo předvede, jak se správně pije.
0: Číšník postavil před sněžoura velkou sklenici limonády. No, co to budeme zapírat, byl to spíš kýbl. Hugo se k ní naklonil a začal hlučně usrkávat. Ovšem, jen malou chvilku. Pak toho nechal a řekl.
2: Takhle ne.
0: Posadil se zpříma, vzal sklenici. No, prostě vzal do pravé ruky a zcela bezhlučně se napil.
2: Takhle, správně.
0: Opět skliděl potlesk a byl z toho úspěchu najednou tak zfanfrnělý, že sáhl do krabice, co stála na stole, vyndal jeden z doutníků a zapálil si ho. vzápětí však zezelenal, potom zčervenal, chytil se nejdřív za břicho, pak za ústa a najednou se zvedl a pelášel do těch dveří, co je na nich namalovaný panáček. Věci se dali do smíchu a jeden dokonce neslušně vykřikoval.
3: Tři slušné vychování, to se vám povedlo, kolego.
1: Kouření, pánové, nepatří ovšem ke slušnému vychování.
0: Usadil je však profesor David a všichni to museli uznat.

0: Na přelomu července a srpna bylo 4 dny léto. Slunce pálilo naplno a lidé chodili oblečení, jak nejmíň mohli. Chudák Hugo se cítil jako lední medvěd na pánvi. Každou chvíli ho zastihli, jak strká hlavu do otevřené lednice a lačně vdechuje chladivý vzduch. Když s ním šel Danny na plovárnu, vykoupil Hugo cestou kdejaký zmrzlinový stánek. Nakoupil si vždycky zmrzlin, kolik jich jen pobral, a házil je do sebe jednu za druhou jako maliny.
1: Ovšem, to není správné takhle se spát zmrzlinou, řekl profesor Danimu. Avšak u sněžného muže je to vcelku pochopitelné.
0: Hugovi v skutku nešlo o to, aby se ládoval sladkou zmrzlinou, byl by se rád spokojil i rampouchem, jenže rampouchy nikde ve stáncích neprodávají. Takhle si zkazí žaludek, starala se Verunka. A promlsá spoustu peněz, řekl Danny. Koupili tedy Hugovi malou přenosnou ledničku. Nosil si ji v ruce, jako kluci nosívají makyče a rádia. A když už nemohl vedrem dýchat, otevřel ledničku a zbaštil jeden rampouch. Jenže těch rampouchů se tam vešlo jenom 5 a Hugo se musel každou chvíli vracet domů doplňovat zásobu. Jednou takhle otevřel na cestě ledničku, aby si vzal další rampouch, ale vrhl se na ní příliš nedočkavě a v tom spěchu mu rampouch upad. Rovnou do kanálu. A byl to poslední rampouch. Hugo těžce zalapal po dechu. Jak teď vůbec dojde domů? V tom si ale všiml bílého nákladňáku. Na němž byl v kruhu namalován lední medvěd a za ním, považte, jakýsi kus ledovce. Už samotný pohled na ten obrázek osvěžil sněžného muže. Najednou byl Hugo tak čilý, že spěšně vykročil k automobilu. Byl 5 kroků od něj, když řidič nastartoval a auto vyrazilo vpřed. Hugo se dal z posledních sil do běhu za vzdalující se sladkou vidinou ledního medvěda a kusu sněhu. Ta představa mu dodala takové vytrvalosti, že nestratil mrazírenské auto z dohledu a nakonec je šťastně dostihl, když zastavilo před rybým krámem. Počkal si, až řidič vystoupí a otevře vrata pojízdné lednice. Teprve když šofér zmizel s bedínkou mražených ryb v obchodě, vrhl se Hugo do otevřeného ledového ráje. Spěšně zhltl 2 rampouchy, pak se blaženě rozvalil na mrazáku a spokojeně brumlal.
2: Hugo, mít celý vůz mrazu, Hugo se mít.
0: Potom ale už jen slastně a tiše vzdychal, takže řidič si ho nepovšiml, zabouchl dveře a odjel na další štaci. Hugo se napřed trochu vylekal, když se auto rozjelo, ale potom nad tím odevzdaně mávl tlapou.
2: A co? Ať si jezdit, jen když mrznout?
0: Vůz zastavil za chvíli u další prodejny a řidič otvíraje dveře, bujaře halekal.
3: Vezu vám čerstvé ryby, panstvo.
0: Jenže z otevřeného vozu se vyvalil ojíněný chlupatec a vedoucí zvolal.
4: Oho, tahle ryba je ale nějak moc čerstvá.
0: A prodavačka vykulila oči údivem.
5: Pro pána, od kdy jsou ryby chlupatý?
0: Hugo neříkal nic, protože v krámě spatřil obrovskou otevřenou lednici, připravenou pro nové zboží. Byla tak vysoká, že by se do ní vešel i stojící sněžný muž a Hugo se k ní také hned rozeběh. Vecpal se do lednice a zabouchl za sebou dveře. Tak, a tady přečkám zbývající 2 dny léta, rozhodl se.
4: Okamžitě otevři, ty podmoro chlupata!
0: Bouchal vedoucí do dveří. Hugo však byl sticha opravdu jako ryba a jen se smál pod fousy, což ovšem vedoucí neviděl. Pokrčil tedy rameny, podal prodavačce list papíru a řekl, pište, oznámení,
3: komu se ztratila veliká opice, nechť se přihlásí zde.
6: Žádná opice, já, Hugo.
3: Zařval Hugo v lednici. Připište tam, řekl vedoucí prodavačce. Opice, čárka, slyšící na jméno Hugo. Prodavačka začala psát, ale pak se zarazila a nesměle se zeptala. A nemám tam připsat mluvící opice? Vedoucí se tukl do čela. No jo, vždyť ono to mluví. Aha, to mohlo utéct jedině z cirkusu. Hned zavoláme do všech cirkusů. Zatímco rybí vedoucí obtelefonovával všechny cirkusy a lunaparky a varieté, profesor David s Danem a Verunkou běhali ustaraně po městě a každého se vyptávali. Neviděli jste, prosím vás, sněžného muže?
0: Meta si jen poklepal na čelo a metl dál.
3: Poštovní doručovatelka jim vyspílala, že při pochůzce nemá čas na hloupé žarty, a tramvajový dispečer se velice rozlítil, aby prý si netropili legraci z veřejného činitele ve službě. Poté pokračoval v četbě. Už to mám, napadlo najednou Daniho. Hugo nemůže být nikde jinde než v nějaké lednici. Nešlo by to tati zařídit, aby se na chvíli vypnul ve městě proud? Dalo to běhání a mluvení, ale nakonec to profesor zařídil. Všude zhasla světla, televizory přestaly chladit a ledničky hrát, totiž obráceně samo sebou, televizory přestaly hrát a chladničky chladit. Netrvalo dlouho a Hugo docela dobrovolně opustil chladničku, která už nechladila. Vylezl ven celý mokrý a splihlý a žadonil.
2: Hugo chtít domů, Hugo se bát.
3: No jo, řekl vedoucí se svíčkou v ruce. Ale kde pak ty bydlíš? To nestačí říct jenom Hugo. Jestli pak víš, čí seš?
2: Hugo, profesor,
3: řekl Hugo, jak uměl. Haló? Telefonoval hned vedoucí na bezpečnost. U mne v prodejně se nalézá profesor Hugo. Je veliký, chlupatý a mizerně mluví. A nutně potřebuje usušit.

0: jednou takhle přišel Hugo ke stolu, způsobně se usadil a zdvořile řekl.
1: Dobré chutnání přeji.
0: Celá rodina udiveně vzhlédla, profesor překvapením spolkl masový knedlíček v celku a pak řekl.
2: Herome, kde ses naučil tak pěkně mluvit, Hugo? Nezbaště si zas nějakou mluvnici?
1: Ano, snědl.
0: Důstojně přisvědčil Hugo.
1: Tu vaši vysokoškolskou, a neříká se prosím nějakou, nýbrž nějakou.
0: A od té doby mluvil Hugo tak velice spisovně, jak to žádný kluk neumí. Nejvíce se tomu divili v trafice, kam chodil Hugo denně profesorovi pro noviny.
1: Dobrý den,
0: pozdravil tentokrát a už to bylo prodavačce divné. Jindy vždycky říkal jenom
1: noviny.
0: Ale Hugo již pokračoval.
1: Prosím jedny noviny, děkuji.
0: Trafikantka z toho byla tak vyvedená z míry, že se optala, přejeli si pán také cigarety.
1: Nikoli,
0: pravil však Hugo.
1: Kouření škodí zdraví. Je to napsáno na krabičce. Naschledanou.
0: Takovej slušný pán, podíval se přítomný zákazník a chodí tak ohavně zarostlej. To není pán, vysvětlila mu trafikantka. To je profesorovi Zůvko. Pak mají ještě Danděla a Verunku, ale ti tak pěkně mluvit neumějí. Doma Hugo odevzdal otci profesorovi sobotní noviny, pohlédl oknem ven a pak řekl.
1: Počasí dnes vyhlíží velice příjemně. Zdá se, že bude přijatelné chladno. Nemohli bychom jet na onu vaši chalupu, o ní jste se ráčil včera zmínit, prosím.
0: Takovou slušnou prosbu nemohl ovšem profesor odmítnout. Celá rodinka nasedla do škodovky a pro Huga už nezbylo místo. No ale on by se do škodovky stejně nevešel, ani do prázdné. Profesor si tedy vypůjčil obytný přívěs a Hugo celkem pohodlně nastoupil. Po cestě se díval z okénka na ubíhající krajinu a bylo mu dobře. Dopravní hlídka zahledla za oknem přívěsu jakousi tvář a hned se na motocyklu rozjela za škodovkou.

0: dostihli je, zastavili a přísně se obořili na profesora. Pane řidiči, vy nevíte, že přepravovat v přívěsu osoby za jízdy je zakázáno? Než se stačil profesor vzpamatovat a promluvit, vyvalil se ven Hugo a spustil.
1: Račte prominout, avšak já nejsem osoba. Osobou rozumí se příslušník druhu člověk rozumný, není-liž pravda.
0: S tím museli strážníci souhlasit.
1: Tak vidíte,
0: řekl Hugo.
1: Já ovšem jsem člověk sněžný a nikoli člověk rozumný.
0: Rozumný jste? Zdá se dost, namítli.
1: Možná, avšak člověk sněžný, jak zajisté víte, podle mínění vědy neexistuje, takže vlastně nejsem. Nemůžete mě vůbec vidět, leda byste věřili na nevědecké pověry.
0: Strážníci se po sobě rozpačitě podívali.
1: Vy však jste ve službě,
0: pokračoval Hugo.
1: A nemůžete tudíž věřit na pohádkové bytosti. Kdybyste ve službě spatřili, řekněme, vodníka, tak byste jej museli pokládat za přelud a nikoli za osobu.
0: Opět se po sobě podívali, pokrčili rameny, sklapli bloky a zasalutovali. Ono by to bylo opravdu napováženou plést pohádkové bytosti do služebního hlášení.

0: Na chalupě si ovšem Hugo vesele hrál s dětmi, neboť dětem to nevadí, že sněžný člověk není dosud vědecky uznán. Dováděli s míčem, až jim zůstal na vysokém stromě. Hugo, lestám! Posílali svého chlupatého kamaráda, protože si jim zdál k tomu nejspůsobilejší.
1: Hrome,
0: řekl Hugo, jak se tomu naučil od profesora, potom však pokračoval už opět vybraně.
1: Již jsem vám pravil, že jsem sněžný člověk, i nikoliv opice. V mé domovině není vysokých stromů. Sněžný člověk umí běhat a klouzat po sněhu a lézt po ledovcích.
0: A žvanit, podotkl Dany.
1: Nikoli,
0: ohradil se Hugo.
1: To jsem se naučil až u vás. Také však,
0: vzpomněl si ještě,
1: dovedu výtečně házet sněhovými koulemi.
0: Kde ovšem vzít v září sněhovou kouli? Nešlo by to tímhle? Přinesl Daniel z lesa píchavku. Byla běloučká a kulatá, zrovna jako sněhová koule. Ovšem, když ji vzal do ruky, Hugo se zaškaredil a zamručil.
1: Je příliš teplá.
0: Dáme ji na chvilku do lednice, navrhla Verunka. Potom byla píchavka od sněhové koule opravdu k nerozeznání. Však také Hugo mistrně jediným přesným hodem zasáhl míč ve větvích. Byl ovšem tou námahou tak vyčerpán, že si musel jít na chvíli vstrčit hlavu do ledničky. Za to profesor se pěkně potil, protože usilovně budoval za chalupou jakýsi přístavek. Taky sauna, tam se přesplot soused.
2: Spíš naopak, usmál se profesor. To bude chladírna, víte, aby měl náš Hugo kde spát.

0: Můj sněžný člověk se už naprosto zcivilizoval,
1: tvrdil profesor David svým učeným kolegům.
0: Nejenže v krátké době zvládl dokonale lidské chování, ale zvykl si již i na prostředí velkoměsta. Ostatně naše město není nijak nadměrně hlučné. To je celý vývoj.
1: No prosím, to je názor vědce. Hugův názor je poněkud jiný, ale nikdo se ho na něj nezeptal. Ani Daniel, ačkoliv chodil s Hugem dost často po městě, jenže při chození po městě se dost špatně rozmlouvá. Hele, Hugo, řekni mi... Podívej se, vidíš tamhle ten... Tohle zas byla zbíječka. No, ve městě se pořád něco staví a něco bourá. No, teď třeba bourali dva parádní bouráky. To víte, sanitka po městě jezdit musí a bez houkání se to neobejde. No vidíte, tedy slyšíte, Hugo si musí pouštět na hlavu studenou vodu, aby se z toho městského prostředí trochu vzpamatoval.
2: To u nás v Himalaji je to lepší,
1: vzpomínal Hugo.
2: Tam je takový velebný klid a ticho.
1: Ve škole, řekl Dani, musí být taky pořád klid a ticho.
2: Ano, tak to já si tam půjdu trochu odpočinout od toho rámusu.
1: Rozhodl se sněžný muž a šel.

0: No, začalo to slibně. Školní chodba byla opravdu tichá a pustá, skoro jako ve velehorách, když nefouká vítr.
1: Dan nelhal. Skutečně je tu naprosté ticho.
0: Hugo uprchl před tím rámusem do nejbližších dveří a za nimi byl zrovna přírodopisný kabinet. Byla tam spousta zvířat, ale naprostý klid. Nejspíš proto, že ta zvířata byla vycpaná. Hugo se chtěl natáhnout na žiněnku, ale vadila mu v tom ta lednička na zádech. Sundal tedy ze zdi vycpaného ledňáčka a pověsil místo něj ledničku.
2: No, tohle,
0: podíval se pak školník, když přišel do kabinetu uklízet.
2: Ledňáček se nám proměnil v ledničku. Jak já tohle vysvětlím panu řediteli?
0: To už ale Hugo stál na podstavci vedle vycpané opice a předstíral vycpaninu tak úspěšně, že si jej školník všiml až při oprašování. Brumlal si v rozpacích.
2: Měli jsme přeci jen jednu opici.
0: Jak ale dospěl s tím oprašováním až k nosu, Hugo už to nevydržel a kýchl. Vzkřísil školníka pomocí rampouchu a pak se mu slušně představil.
1: Já, profesoru Hugo.
2: Profesor Hugo?
0: Uctivě zvolal nedoslýchavý školník.
2: My tady máme jen samé obyčejné učitele a teď najednou profesor. Poslyšte, nemohl byste nám trochu pomoci skrotit tu zvanou cházku?
1: Patrně máte na mysli žadstvo?
2: Jo, tu sebranku.
0: Hugo slíbil, že se o to pokusí a hned také neohroženě vstoupil do nejbližší třídy.
1: Vy rádi křičíte?
0: Zeptal se žáků a všichni nadšeně přisvědčili.
1: Dobrá,
0: řekl Hugo.
1: Nyní tady budeme mít hodinu křičení, abyste se trochu zdokonalili. Všechno chce cvik a vytrvalost.
0: Zpočátku radostně a hlasitě křičeli, řvali, hulákali, mečeli a ječeli, ale kdo to má vydržet celou hodinu? Hlučeli čím dál míň a docela jí s nechutí a brzy jeden po druhém odpadal.
3: Už mě z toho bolí v krku, řekl jeden. Rozbolela mě z toho rámusu hlava, řekl druhý.
4: Já z toho dostal strašnou žízeň,
0: řekl třetí. A když už všichni umdleli a ustali, řekl ten poslední, co vydržel nejdéle.
3: Ale vždyť je to přece úplná hloupost, takhle zvát.
0: A ostatní unaveně přikyvovali.
1: Přesvědčili jste mě,
0: řekl Hugo.
1: Musím s vámi souhlasit. Ukončíme tedy výcvik řvaní.
0: A když potom zase zazvonila přestávka, vycházeli z té třídy žáci spořádaně a klidně a docela bez rámusu došli až na školní zahradu. Školník vydat tu zázračnou proměnu svého žadstva spráskal ruce a řekl:
2: Já žasnu, jak jste to dokázal, člověče, profesore.
0: Úspěšný pedagog Hugo z hor skromně odvětil.
1: Zali zcivilizovat sněžného člověka, dá se zajistě zcivilizovat i mládě člověka rozumného. Až se naučím psát, napíši o tom vědecké pojednání.

jak šli na kočičí koření. Byl den jak čerstvý tvarohový koláč. Horký, vonavý, od sluníčka do zlatova vypečený. Všichni měli plné ruce práce. Pinkalinky, zlatohlávci, paví očka, otakárci. A hlavně včely, protože pyl sypal a nektar byl zvlášť vydatný. Taky teta Micka prala prádlo, aby uschlo, dokud přeje počasí. A pacička obírala rybíz, který už v tom horku přezrával. Jen Macourek a Camfourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen Fourek měli dlouhou chvíli. Dokonce čím dál delší, protože nic nedělali a jen se povalovali.

si, že může všecko a je čím dál drzejší. Nejdřív bzučí jen tak kolem hlavy, potom sedne na čumáček, kde to lechtá, pak dotěrně přímo do ucha, no a to už se jí musí zarazit. Zakvílel camfourek. Praštil se chudák, až mu zajiskřilo, ale moucha byla rychlejší. Neboj, hned tě pomstím, kasal se macourek, kterému teď sedla na fousky. A jouvajs, praštil se snad ještě víc. Aby byl té smůly větší kopec, na střeše se zrovna povaloval kočičák. Taky mu tam byla dlouhá chvíle, taky se mu natahovala, jenže ten už věděl, jak ji ukrátit. Koukám, že jste jeden hloupější než druhý. Hned se pozná, že vám nedávali kočičí koření. Kočičí koření? Co to je? Nachytali se kocourci. I když kočičáka znali a měli s ním špatné zkušenosti, tohle je tak zajímalo, že přestali být ve střehu. No, snad bych vám to ani neměl říkat. Na tajemství jste dost mrňavý, váhal kočičák. No ale, abyste věděli, že jsem kamarád, tak vám to prozradím. Kočičí koření je kytka, po které jsou hloupé kočky chytřejší. Napovídaj. A kde ta kytka roste? Na louce. Teda spíš za potokem. Tam je obzvlášť kvalitní, prášil pohotově kočičák. Ještě chtěl tu vymyšlenou kytku popsat, ale nebylo potřeba. Kocourci už pro ni pelášili na louku. Teprve až tam jim došlo, že nevidí, jak ta kytka vypadá. Jak ji teď najdem? Staral se camfourek. Jednoduše, rostou tady samé naše staré známé kytky. Když některou nepoznáme, bude to kočičí koření, prohlásil macourek. A opravdu docela to klapalo. Kopretinu poznali hned, a taky čekanku a vlčí mák, i svízel, co se chytá na tlapky, ale pozor, co je tohle? Mami! Koukej, jak je krásně chlupatá, zajásal camfourek. Jenže než to dopověděl, kytka už chlupatá nebyla. Když se z ní vyhrabal nablučený čmelák, zbyl jen obyčejný zvonek, jakých rostou všude tucty. Na louce to moc nepopadnem, rozhodl macourek. Musíme za potok, jak říkal kočičák. A to ne, vzpáčil se camfourek. Za potok nesmím, jelikož jsem neplavec. A ty taky, takže tam nesmíme oba dva. Ale macourkovi se za potok moc chtělo. Ještě nikdy tam nebyl a zajímalo ho, jak to tam vypadá. Však nemusíme plavat, můžeme přeskákat, ukázal na placáky v potoce. No, tak dobrá, ale budeš skákat první, abys zahnal žáby, jo? Vymínil si camfourek. Jenže to se právě macourkovi nehodilo. Bál se těch žab zrovna jako camfourek. Naštěstí uviděl starý pekáč v křoví. Ani ho moc neprohlížel a hned věděl, co dál. Nebudem plavat, ani skákat. Budeme se plavit jako piráti a bukanýři, dodal chytře, protože věděl, co na camfourka platí. A vyšlo mu to. Piráty a bukanýry měl camfourek odjakživa rád. A tak nastoupili do pekáče a zamířili na protější břeh. Pro pána, oni mi fakt věřili, vyděsil se na střeše kočičák, protože to, co viděl, už nebyla legrace. Nechte to, vraťte se, vždyť se utopí.

Vidíte! Křičel, mával, poskakoval. Až se mu v tom rozčilení smekly tlapky, sjel po střeše a šplách, už se topil sám. Ten velký sud pod okapem ho spolknul jako pralinku. Vytáhla ho teta Micka. Vytřásla z něj dešťovku, opláchla ho v čisté vodě a že jí na šňůře zbylo trochu místa, dala ho zrovna usušit. A kocourci samozřejmě nikam nedopluli. Stroskotali hned, jak popojeli na hloubku. Udělali chybu, že si svou loď předem neprohlédli. Ten pekáč byl totiž děravý. Nabíral vodu, až se naplnil a klesl jim pod nohama ke dnu. Ještě, že ty žabky, kterých se tak hloupě báli, byly na blízku. Nejdřív zachránili Camfourka, který už se skoro utopil, pak Macourka, který se ještě trošku držel nad vodou. No a pak odskákali po svých, dřív než Macourek a Camfourek vykuckali vodu a stačili jim říct, že jim děkují a už se jich vůbec nebojí. Ale tak dočista špatně to zas nedopadlo. Macourek a Camfourek se totiž poučili. I bez kočičího koření jim bylo jasné, že kdo neumí plavat, ten za potok nemůže. A kočičák, ten už taky věděl, že je tam nemá posílat. Pamatujte si to taky. Neplavečci a brouzdálci na Mělčině v každé řece nejsou žabky, aby vás včas vytáhli.

0: Přemílek a Vochomůrka seděli na lavici před pařezovou chaloupkou. A Vochomůrka najednou povídá.
1: Víš co? Každého, kdo půjde kolem, pozdravíme. No, a užijeme si zdravení,
0: řekl Křemílek. Za chvilku šla kolem myška Filipka. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku a Filipka udělala pukrlátko, co se mu říká myšrlátko. Potom šel tamtudy jezevec Burdych. Kývá se z nohy na nohu a mračí se, jako by mu bylo všechno k zlosti. Křemílek a Vochomůrka smekli čepičku, ale jezevec Burdych se ani nepodíval.
1: To nevadí, počkáme, až půjde zpátky,
0: povídá Křemílek. Čekali a dočkali se. Burdych se vrací a mračí se ještě víc. Zlobí se, nekouká na cestu a najednou vrazil nosem do pařezové chaloupky.
1: Mordius, povídá. Kdo mi tu chalupu postavil do cesty?
0: Křemílek s Vochomůrkou pomohli Burdychovi na nohy a řekli,
1: tu chalupku nikdo nepostavil. Ona vyrostla sama, protože je pařezová.
0: Jezevec Burdych to poslouchal a hladí si tlapkou naražený nos. Už neřekl nic, ale začal chaloupku obcházet a mračil se, jako by mu všechno bylo 9x k zlosti.
1: To on asi něco vymýšlí,
0: špitali si Křemílek s Vochomůrkou. Burdych se zastavil a zadupal.
1: To se ví, že něco vymýšlím. Vymýšlím, jak tu chalupu nejlíp zbořit.
0: V Křemílkovi s Vochomůrkou se zarazilo srdíčko.
1: No, to nesmíš, křikl Vochomůrka. To je naše chaloupka. Ta chaloupka není ničí, protože tu vyrostla sama,
0: zabručel jezevec Burdych a odešel do houští. Za chvíli vystrčil z houští svůj jezevácký nos.
1: Až bourám jí, až bourám, přesně v 7 hodin.
0: Křemílek s Vochomůrkou se rozeběhli do světnice. Na zdi visí hodiny, kyvadlo lítá nahoru dolů.
1: Je, už je za 5 minut 7,
0: lekl se Vochomůrka.
1: Co teď?
0: Povídá Křemílek. Vochomůrka se pro větší chytrost podrbal pod čepičkou.
1: Víš co? Postrčíme hodiny zpátky a bude to.
0: Stoupil si na stoličku a postrkuje ručičky dozadu. Jenže hodiny řekly tikťakovým hláskem.
2: Ne, ne, my jsme hodiny spravedlivé a musíme ukazovat pořádně.
0: A plácli Vochomůrku ručičkou přes ruku.
1: Za 2 minuty nám jezevec zboří chaloupku a to je moc smutná věc,
0: povídá Křemílek. Vylezl si na stoličku a popadl hodiny za kyvadlo.
2: Ale hodiny zase řekly tikťakovým hláskem. A stejně bude 7 hodin.
0: A strčili do Křemílka kyvadlem. V tom tam přiběhla myška Filipka.
3: Co to tu vyvádíte?
1: No, radši jdi pryč,
0: řekli Křemílek s Vochomůrkou,
1: protože za chvíli rozboří Burdych chaloupku na třísky.
3: A proč by jí bořil?
0: Diví se Filipka.
1: Protože je zrovna 7 hodin,
0: povídá Vochomůrka a v tu chvíli se všecko ve světnici zatřáslo. Hrnečky v polici zvonily jako na neštěstí. Když to trochu přestalo, Filipka řekla.
3: Pozor, jezevec se hrabe pod chaloupkou.
0: Všecko se zatřáslo podruhé, až se vysypal popel z pece.
1: Do třetice, u už to bude docela naposledy,
2: řekl smutně Vochomůrka. Ale myška Filipka vklouzla do dírky pod pařezovou chaloupku, kde hroncuje jezevec Burdych. Jezevec už podstrčil pod chaloupku tlapky a chce jí vyvrátit jako sochorem. Jenže v tom se mu u nohy vyvalila hrudka a je tam dírka. Vyběhla z ní myška Filipka, vběhla Burdychovi pod tlapku a polechtala ho drápkem. A takhle mu zahospodařila pod všema čtyřma nohama, až z toho Burdychovi bylo do tance. A protože v díře pod chaloupkou nedokázal udělat ani krok, vyběhl na paseku a chvíli motal jezevácký tanec. Pak se zamyslel a povídá:
1: co jsem to vlastně chtěl?
2: Už nevěděl, protože když se jezevec dá do tance, protancuje, co chtěl i co nechtěl. Zabručel a odešel do houští. Myška Filipka přiběhla ke Křemílkovi s Vochomůrkou a řekla:
3: už je 7 hodin a minutka. Srovnejte si hrnečky v polici a zameťte popel u pece. Už je všecko v pořádku.

0: krásný náš maličký.
1: Náš prvorozený, královno.
0: Vemte ho do náručí, opatrně.
1: Chytá mě za malík a drží. Takhle pevně budeš jednou, náš královský synku, držet žezlo. A na téhle čupřince ti bude sedět zlatá koruna, symbol síly a moci.
0: Vždyť tahle hlavička by ještě korunu neunesla.
1: Dnes ne, ale za pár let.
0: Králi, dávejte přece pozor, ještě ho upustíte.
1: Mrská se jako hádek. Nebude snadné ho spoutat? Už teď udatně bojuje.
0: S povíjanem. Jak je sladký.

0: teď před sluncem mhouří oči?
1: Tak to ne, žádné spaní, naše urozenosti. Dnes na tebe čeká veliká sláva a první cesta z královských bran.
0: Mluvíte k němu, jako by rozuměl.
1: Však porozumí, až mu dopřejeme poprvé se nadechnout muškátové vůně naší vinice.

0: Zvolejte podané, štolby, podkoní a hlavně všechny vinaře. Jediný dnes nesmí chybět. Očekávám je před západem slunce na Královské vinici. Vítám vás, moji podaní.
1: Jsou zde všichni?
2: Jen královský rádce chybí. Jak se mohl opozdit? On první má vzdát hold budoucímu králi.
3: Odpusťte jasnosti. Neodkladná státní záležitost mě zdržela, abych mezi prvními přivítal následníka.
0: Nebyl s náhodou zase na té své vinici?
3: Přiznám se, že byl, abych přinesl nejkrásnější révový list jako dar jeho urozenosti. Je do něho vypsána princova budoucnost.
2: Věštba je dávný zvyk v našem království.
0: Podej mi ten list. Už se barví časným podzimem.
3: Právě z jeho kresby poznáme osud následníka.
2: Tak pověz, rádče, co je tam psáno?
3: Pohleďte, ta čára uprostřed je čára princova života. A ta zleva, cesta srdce. Zprava pak cesta za sluncem.
2: Ach.
3: S tím? Viděli jste všichni?
0: To jen motýl přeletěl mezi sluncem a révovým listem věštby.
2: Motýl? Smrtihlav?
0: Ale královno, smrtihlav přece létá až za noci a do západu slunce je daleko.
2: Byl černý jako noční stín. Ovanul mě strach.
0: Vždyť už je pryč, odletěl.
3: Ale byl tu. Bylo by dobře na to nezapomenout, výsosti.
2: Černý motýl v slunečním jasu.
3: A možná i sám můj stín. Kdo ví?
2: Mluvíš tajemně, rádče. Proč ses odmlčel?
3: Ten černý stín a v tuto chvíli znamená, co si...
2: Zlověstného? Co mlčíš? Znáš přece dobré i zlé rady, kouzla. Znáš vykládat i věštby. Tak řekni, co znamenal ten motýlí stín?
0: Pověry. Tuhle vzácnou chvíli si nedám nikým zmařit. Ustup, rádče. Tvé pohledy i slova jsou jako šťovík. A stejně kyselá je i ta tvoje vinice. A vy, podaní, se radujte. V království révy se narodil princ.
3: Dala jste mě zavolat, královno?
2: Abys dopověděl, co s navinici jenom naznačil.
3: Král jednal moudře. Není dobré, aby rodiče znali předem osud dítěte. Král řekl pověry.
2: No dobrá, král teď není na blízku a já chci vědět, co znamená černý stín nad révovým listem.
3: Nemohu porušit příkaz panovníka.
2: Ani za tenhle rubín?
3: Za jediný rubín.
2: Přidám ametyst a snad i diamant, řekneš-li pravdu.
3: Diamant, královno, je stejně tvrdý jako pravda.
2: Tak mluv už konečně.
3: Černý motýl je nebezpečí. Je jako sama smrt. A když jeho stín přeletí révový list osudu...
2: To pověz.
3: Co pak nechápete, královno? Princovým nebezpečím je vinice.
2: Co to říkáš? Vždyť vinice jsou největším bohatstvím království révy a vinné hrozny plné životadárného slunce. Naši vinaři jsou přece známí po celém světě a ty před nimi prince varuješ?
3: Já ne, to věštba.
2: Co by se mu na vinici mohlo přihodit?
3: Věštba je věštba. Slunce se opírá do jižních svahů dvojnásob.
2: Nerozumím ti, rádče.
3: Poprvé míří slunce svými paprsky přímo do srdce vinice. Podruhé je odráží říční hladina. Přemíra slunce.
2: Přemíra slunce?
3: Omámí hlavu, přivolá vidiny. Vytáhne révové úponky a ty se jako jedovatí hadi vinou až k srdci. Je ta věštba, královno. Dobře vám radím. Nepouštějte prince na vinici. Tam na něj číhá největší nebezpečí. Nebezpečí života.
2: Můj ubohý chlapec. Nešťastný princ.
3: To vy jste chtěla znát věžbu, královno. Král na má slova moc nedá.
2: Tentokrát ho přemluvím. Musí ti uvěřit. A prince budeme chránit před sluncem.
4: Slunce, sluníčko, sviť a hřej. Stoupej po nebeské cestě. Vytáhni úponky mé révy, jen ať se k tobě vinou, jako by tě chtěli obejmout. Sviť a hřej, ať sládne réva na královské vinici. A co ty najednou nezaspíváš, pěnkavko?
3: Asi mě rozinko nerada vidí.
4: Já tě tu taky nerada vidím. Vinice patří králi a já mu ji opatruji. Jdi si na svou vinici, rádče. Královskou nech na pokoji.
3: Výlaz révový. A jakoby jiné révy než královské nebylo. Pojď se mnou. Moje vinice je rozlehlá. Budeš její paní. A já tvým pánem.
4: Slyším i to, co nedopovíš. Velká vinice a celá kyselá. Stejně kyselá jako tvoje slova a tvoje rady i ten tvůj stín.
3: Snad by ses nebála motýlých křídel, rozinko. Černý motýl je můj sluha a já jeho pán. Udělá, co poručím. Řekneš? Odeženu ho.
4: Jen si ho nech, ať se za tebou plouží. Za mnou chodívá slunce a to je mocnější.
3: Moje vinice tolik potřebuje tvé slunce.
4: Já vím, hrozný máš kyselé stejně jako ústa.
3: Dám ti všechno, co budeš chtít. Vyplním každé tvé přání, když se přestěhuješ na mou vinici.
4: Ach, pořád mě lákáš a lákáš. Marně, už tolikrát jsem ti řekla, že královskou vinici neopustím.
3: Ale proč?
4: Čekám, že se jednou objeví.
3: Neobjeví.
4: Jak ty víš, koho vlastně čekám?
3: Královský rádce ví všechno.
4: Jdi odtud.
3: Když ty půjdeš se mnou.
4: Plašit stíny tvé vinice? Nepůjdu. Laskavé slunce mi říká, že tady je mé místo. Jen tady se dočkám i svého štěstí.

Zmizela. V slunečním paprsku nebo v rejvovém keři. Ani stín po ní nezůstal. Princ a víla z rejvoví. K smíchu. Marně bude čekat na prince. Stejně marně jako princ na královskou

0: Nechce se mi ani uvěřit. 15 let je to, co se s nám narodil. Takhle malinký jsi byl a vlásky si měl zlaté jako to slunce.
1: Slunce. Venku je ho všude plno. A v mé komnatě necháváte věčně zatažené závěsy.
0: Usměj se na mě. Co pak nemáš radost? Takových darů. Šachové figurky z pravého zlata, stříbrné přesky s drahokamy.
1: Tolik jsem si přál koně, abych si mohl vyjet vzhůru do kopců a královskou vinici až tam, kde končí ve svahu.
0: Nechtěj to, dítě. Král i já víme, co je pro tebe dobré.
1: Já jsem princ v království Révy a vinice vídám jen z okna. Co pak se to sluší na budoucího vládce?
0: Tady na zámku si v bezpečí. Můžeš si přát, co chceš. Jen slunci se musíš vyhýbat a vinicím, kde je ho nejvíc.
1: Je mi už 15 a každá hradní brána je přede mnou na 3 západy. Jsem jako vězeň ve vlastním domově. Ale proč? Proč?
0: Bojím se o tebe. Mám strach, aby se nevyplnila věštba.
1: Ať si zatahují závěsy. Sluneční paprsek si stejně ke mně najde cestu. Je zvědavý, jako já. Všude být a nikde nechybět, viď? Ty se máš. Mě pořád jen drží v uzavřených komnatách. Co když půjdu za ním? Já vím, že nesmím. Ale on mě láká. Počkej přece, neutíkej mi. Kmitne a schová se. A už je u královské brány. Za bránou široká cesta vede až na vinici. Taková krása. No vida, sluneční paprsek si uteče a místo jednoho jich na mě pošle 1000. Jak to tu všechno voní.
2: Muškátem, princi, pozor, po téhle vůni se rychle zatočí hlava.
1: Kdo toto mluví? Snad ne sluneční paprsky.
2: Ty tě jen přivedli ke mně.
1: Kdo jsi a kde jsi?
2: Tady. I tady.
1: Ty jsi krásná. Jak ti říkají?
2: Rozinka. Víla z Révoví. Ochutnej hrozen. Je muškátový.
1: Ten voní.
2: Tolik jsem se na tebe načekala, princi.
1: O tom jsem vždycky sníval.
2: Ale já nejsem tvůj sen. Jsem tvá víla. Víla tvé vinice.
1: Máš v očích slunce a celá voníš po muškátu, až se mi hlava zatočila.
2: Pojď. Přiložím ti ke spánku Révový list.
1: Jakže se to jmenuješ? Rozinka?
2: Rozinka.
1: To jméno zrovna slátne na jazyku.
2: Jako láska.
1: Jako láska?
3: Kolikrát jsem ti už říkal, že si nepřejeme být rušeni u královské tabule.
4: Je to naléhavé, můj král.
3: A ke všemu se zase tváříš zakysle jako šťovík. Nemám to rád. A vůbec nech si své rady. Rádče.
4: Tentokrát nehodlám radit, výsosti. Jde o prince.
0: O prince? Mluv tedy.
4: Překročil zákaz.
0: Utekl? Tak... Co se vlastně stalo? Jak to, že jsi ho nehlídal?
4: Už se vrátil, ale jak omámený.
3: Odkud se vrátil?
4: Ani si to netroufám vyslovit.
0: Snad nebyl na vinici?
4: Zmizel mi mezi slunečními paprsky. Byl jsem v tu chvíli jako slepý. Jistě v tom bylo kouzlo.
0: Kouzlo.
4: A když se princ vracel, zdálo se, že ještě sní. Jako by ho víno opojilo.
5: To tak ještě... Přiveďte prince. A všichni ven. Komorné, lokajové, i ty, rádče.
3: A vy, madam, též opusťte hodovní síň?
0: Ne, já zůstanu.
1: Proč mě nenecháte snít?
3: I ten tvrdý spánek tě obvinuje, všechno vím.
1: A královský rádce si pospíšil.
0: Proč jsi porušil zákaz, synku?
1: Nesmyslný zákaz.
3: Cože? My, že dáváme nesmyslné zákazy? Jen se na sebe podívej, vrátil ses jako vyměněný.
1: Slunce mě provázelo celou cestu.
0: Slunce? Potom tě provázely čáry a kouzla. Teď vím, že je to pravda. Jako bys už nebyl náš, jako bys nám nepatřil.
1: Možná, že už ne.
0: Vidíte? Slyšíte, králi? On blouzní.
5: Kudy ses vracel?
6: Nevím.
5: A kdy ses vůbec vrátil?
6: Nevím.
5: Považte, královno, on neví, neví. Můj radce nelhal. Muškátová vůně je tvoje záhuba.
6: Je moje štěstí.
0: Víckrát už ani na krok.
5: A něco na pamětnou.
0: Vždyť je to ještě dítě.
5: 25. A ani o jednu méně.
0: Princi, to jsem já.
6: Nechte mě, jděte všichni pryč.
0: Přišla jsem tě politovat. Přišla jsem tě potěšit.
6: Takhle mě potupit. Nenávidím celý dvůr.
0: Tiše, nikdo o tom neví.
6: Taková hamba. 25 rákoskou. Všem být pro smích.
0: Ne, to ne. To je přece naše královské tajemství.
6: Jo, jo, jo.
0: Všechno se zapomene. Teď pojď, odprosíš tatínka.
6: Nikdy, dokud budu živ. On mi nechá vysázet 25 na...
0: Pst. Pamatuj, že jsi následník.
6: Když ono to tak bolí.
0: Ale to spraví obklad z vinného octa, z estragonu.
6: Ocet? Ani nápad.
0: Tak zavolám kořenářku, ví si se vším rady.
6: Kořenářku? Nikdy. To už by pak nebylo státní tajemství. Já jsem tak nešťastný.
0: No, vyplač se, synku. To pomáhá.
6: Následník nepláče. Ani neprosí.
0: Co tedy budeme dělat? Nějak tu historii musíme zprovodit ze světa.
6: Uteču.
0: Oh, to snad ne. Utíkat od přepichu trůnu a radovánek.
6: Ty pro mne skončili.
0: Ale naopak začnou. Jedině tak umlčíme případné klevety.
6: Stejně neodprosím.
0: No tak dobře. Král je prchlivý, ale jeho zlost vždycky rychle vyšumí jako to šampaňské. Neodprošuj, ale ani neprovokuj. A hlavně, ať nemá rádce co donášet.

0: pro pána princi. Slunce v nadhlavníku a on si tu usne v révovém keři. Ha, princi, slyšíš mě? No tak vstávej.
1: Rozinko, ty moje vílo z muškátové vůně. Obejmi mě, tak jako posledně, abych na všechno zapomněl.
0: Na co na všechno, princi?
1: Také na to, že už nejsem princ. Na zámek se nevrátím.
0: A co chceš dělat, když ne královat?
1: Zůstanu tady. S tebou. Ty mě budeš ovívat, révové listy chladit, rozpálené čelo.
0: Jenomže proto jsem na tebe tak dlouho nečekala. Proč myslíš, že jsem prosila slunce, aby mi tě přivedlo?
1: Ty jsi pro mne poslala?
0: Poslala. Ale ne proto, abys tady lelkoval a koukal do oblak.
1: A proč tedy?
0: Tahle královská vinice si zaslouží pravého vinaře, princi. Poctivého hospodáře. Sluneční úsměv a jedna jediná víla nestačí k tomu, aby hrozny těžkly a sládly.
1: Co mám tedy dělat?
0: Z jara révu stříhat, prořezávat, vědět, které uponky ponechat a hlavně okopávat. Hubit všechno, co révu oslabuje. Dávat úsměv zrajícím hroznům a ty sladké sklízet.
1: Mluvíš tak líbezně, že se mi nic nezdá těžké.
0: Naučím tě porozumět révě.
2: A teď mi poraď, můj rádče. Po celém království jsem dal rozhlásit, kdo mi přivede zpátky jediného syna, dostane, oč požádá. Přesto jakoby se nad ním zavřela země i voda. Co je mi platné, že vinice vzkvétá, když nebude komu bych ji odkázal. A s ní i celé království révy.
3: Veličenstvo, následník se už nevrátí.
2: Jak to víš?
3: Došlo na má slova. Vzpomeňte, králi, když se narodil. Černý motýl nad jeho révovým listem. Věštba se naplnila.
2: Tak tedy rač, co dělat? Ani královna už nedoufá.
3: Možná bych věděl, ale moje rady veličenstvo už neposlouchá a také bych byl nerad, aby si je veličenstvo mylně vykládalo a nevzplálo hned královským hněvem.
2: Mluv a bez okolků.
3: Království révy potřebuje následníka. Stůj, co stůj. Ale moudrého, rozvážného, který dovede včas a dobře poradit.
2: Jako ty. Myslím, že ti rozumím.
3: I tak je možno vyložit si má slova. Ráčili ovšem jeho veličenstvo popřát milostivému sluchu.
2: Ano, poslouchám.
3: Ustanovte mne třeba prozatím správcem na královské vinici.
2: Máš přece vlastní vinici.
3: No, ale teprve jako správce ty vaší královské bych mohl prokázat své skutečné schopnosti. Pokvete-li vinice, může kvést jednou i celé království.
2: A to je příliš vážné rozhodnutí. Co když se princ vrátí?
3: Nevrátí se.
2: Počkám rok a den.

0: první hrozny, Rozinko.
1: Tvoje první hrozny, princi. Sám jsi si je vypěstoval, sám sklízíš.
0: V životě jsem ještě neměl takovou radost. Však to dalo lopoty. Kolikrát mě samou bolestí hořela záda víc, než tenkrát po královském výprasku.
1: A já myslela, že už si na něj dávno zapomněl.
0: To ty jsi mě naučila zapomenout na bolest. I na přepich královských komnat. Tak ochutnej přece naše hrozny, ty moje vílo z révoví.
1: Ne, já nechci.
0: Proč jsi najednou smutná? Co je s tebou?
1: Budeme se muset rozloučit.
0: Co to povídáš? Tebe už nikdy neopustím.
1: Velké nebezpečí se blíží ke královské vinici.
0: A snad proto, že se slunce na chvíli schovalo za mrak.
1: To není mrak, princi.
0: Máš pravdu. Jsou to motýly. Podívej, co jich je. I slunce zastínilo.
1: Ten největší není obyčejný motýl.
0: Opravdu. Takového jsem tu ještě neviděl. Je tak podobný smrtihlavu.
1: Je horší než smrtihlav. Když on přilétá, je na blízku i tvůj největší nepřítel.
0: Já nemám nepřátel.
1: Máš. Jednoho a já ho znám. Je vždycky tam, kde létá černý motýl. Stejně černý jako jeho pán a jeho myšlenky. Uteč, princi.
0: Opustit tě? Nikdy.
1: Blíží se k nám smutek, loučení a pláč. Schovej se před ním.
0: Před kým? Kdo je ten nepřítel?
1: Tiše.
0: Tolik jsem dokázal a teď, abych se schovával před nějakým motýlem.
2: Vidím, že je sklizeno, Rozinko. Královská vinice už vydala plody, které patří mně.
1: Uteč, uteč, můj milý.
2: Neschovávej ho přede mnou. Jasnosti stále vás hledají. A jen já vím po celý ten čas, kde jste se ukryl. Trháte si tu hrozny. Moje hrozny.
0: Nech mne. Nevrátím se s tebou na zámek.
2: To ani nechci. Vždycky jste mi stál v cestě. Překážíte i teď.
0: Jak se opovažuješ? Jsem ještě pořád následníkem trůnu, rádče.
1: Pozor, princi. To není pouhý rádce. Ovládá i zlé síly. Proto ten temný mrak.
2: Mým poslem je černý motýl. Král mezi motýly. A od této chvíle budeš jeho poddaný.
1: Ne, prosím, ne. Ach, princi, můj milý, kam jsi mi to zmizel?

0: Cítil se mi mezi třepetavými křídly motýlu.
1: Rozinko, hledej si ho mezi nimi. A ty jsi teď moje, protože já jsem pánem královské vinice. Už tě neprosím, budu jen poroučet.
0: Mým pánem je slunce, ne kouzelník s podivným sluhou, který nevěští nikdy nic dobrého. Vzal si mi štěstí, vzal si mi radost i lásku, ale slunce mi vzít nemůžeš.
1: Že ne, leďte mi poddaní, zastiňte svými křídly sluneční žár.
0: Prosím tě, slunce, sviť a hřej. Víc, víc, spál ty černé stíny, zaženě do temných koutů. Jen toho jediného by láska mi chránila.
1: To slunce pálí čím dál víc.
0: Je spravedlivé.
1: Kam utíkáš, Rozinko?
0: Ke slunci, ono jediné mě ochrání. Střes se před ním, rádče, ty i tvoji podaní.
1: Jakoby plálo samo nebe a sežehlo vinici královskou i tu moji.
2: Nikdo v kraji nepamatuje tak horký a suchý podzim. Slunce, odvěký přítel království Révy, jako by nás začalo nenávidět.
3: Možná i trestat.
2: Za co?
3: Za to, že jste se zdráhal uvěřit věštbě.
2: Teď jde o celé království.
3: Nezáleží mi na něm. Záleželo mi jenom na našem princi.
2: Třeba se ještě vrátí. Řekni, rádče, vždyť ty víš všecko.
1: Výsosti, nevrátí se nikdy. Královna pláče a vinice usíchají jen proto, že nedržíte slovo.
2: Já nedržím slovo, co se toho považuješ?
1: Rok uplynul a já jsem pořád jen obyčejným správcem.
2: Mám ještě den a ten skončí až zítra.
1: Smím tedy doufat.
2: Nemůžeš se dočkat? Dobrá, co se jde na pár hodinách?
3: Ne, počkejte, můj králi. Řekl jste rok a den. Vzpomeňte, když se princ narodil, co všechno se stalo za jediný den.
2: Ano, až zítra, rádče, uslyšíš moje rozhodnutí. Nevrátí-li se princ, staneš se ty následníkem trůnu v království Révy.

0: Člověk nestrácí naději do poslední chvíle. Věřila jsem, že se vrátí.
1: Má drahá, musíme ještě doufat.
0: Ale vrátí-li se jednou, bude bez našich vinic, zámku, bude bez domova. Máme vůbec právo vzít mu domov?
1: Domov ne. Tím je mu celá naše země. Ztratí jen moc a chloubu království. Vinici. Ta bude patřit rádci.
0: Škoda, že nejde šťastná léta vrátit na jejich počátek.
1: Kdybych byl o 20 let mladší, vybral bych si jiného rádce.
0: Proč? On jediný nás varoval.
1: Ano, ale co si divného bylo v tom varování. A královat vedle něj, jako žít se stínem za zády.
0: Ale dal jste mu slib. A královský slib nelze zrušit.
1: Slíbil jsem mu moc. Ale ta není všechno. Máme přece ještě jeden druhého.
0: Být tak tři.
1: Vždyť jsme tři. Motýl nám vlétl do komnaty. Jako by nás chtěl potěšit v naší samotě.
0: Zlétá a vrací se. Víří kolem nás. Láká na cestu.
1: Kam nás vedeš, bělásku?
0: Ven z královských bran?
1: Míří k vinici. Ano, nadešel čas se s ní rozloučit. Pojďme za ním.
0: Ach, tady je krásně. Réva tu splývá se sluncem. A náš bělásek se ztratil mezi ostatními motýly.
1: Usmíváte se po dlouhé době. Ani vás nepoznávám.
0: To jenom slunce vyhlazuje vrásky. Jen se podívejte do jeho paprsků. Co se to v nich blízká? Jako bych zahlédla dívčí tvář.
1: Kdo pak jsi? Spadla jsi z nebe? Nebo vyskočila ze slunečního paprsku?
0: Jistě zmizí se sluncem, až zapadne.
2: Ach, pomozte! Prosím, pomozte! Ten stín mě nesmí dostihnout.
1: Stín? Černý motýl.
0: Zase on. Stejně jako tenkrát nad drévovým listem věštby, co přinesl rádce.
1: Rádce!
3: Voláte mě, králi? Ach, ano, držíte slovo. Konečně uslyším vaši odpověď. Uplynul rok a den.
0: Den? Vždyť slunce ještě nezapadlo.
2: Poslední slovo v království Révy řeklo vždycky slunce. A to dobře ví, že jsi nikdy nebyl opravdový rádce, proto se tvé vinici vyhýbalo. A za tu zradu pocítíš jeho sílu.

0: Už se nemusíte ničeho obávat, královno. Černý motýl padá k zemi jako uschlý list. Pohleďte. Rozpadá se v dlani jako zlá věždba.
1: A země poklažárem. Kam se poděl královský rádce?
0: Zmizel v její temné rozsedlině.
1: Slunce zapadá a země se zavřela.
0: Kdo jsi, že poroučíš slunci?
2: Neporoučím mu. Je můj ochránce.
1: A ty jsi dcera slunce. Jistě je šťastné, že má pro koho svítit a koho chránit. My jsme našeho syna neochránili.
2: Moje slunce to udělalo za vás.
1: Nerozumím.
2: Stačí se ohlédnout, královno.
3: Maminko.
1: Je to on.
0: Tatínku, odpusť, synku. Nechtěl jsem tě tenkrát vyhnat z domova, ale těch 25. Bylo právě proto, že jsem tě měl rád.
3: Teď už to vím.
0: On nám snad i zmoudřel, královno.
1: Spíš uzrál.
3: Naše vinice mi dala nejen moudrost, ale i nevěstu.
1: Rozinka, tvoje nevěsta?
0: A proč ne? Je spanilá jako slunce a chytrá. Bude dobrá královna.
2: Já a královna jsem víla. Nemůžu být najednou víla i královna.
3: Musíš se rozhodnout, Rozinko. Co chceš ze všeho nejvíc?
2: Tebe, můj milý.
3: Ty moje královno zrévoví.
0: No, vida. Dobře se rozhodla. Vinice nepotřebuje vílu, když má dobrého vinaře.

Hned volám všechny podané. Štolby, podkoní, komorné, lokaje a dvorní šmadleny. Ale především všechny kuchtíky a kuchaře. Ať se celé království Révy raduje s námi!

0: No a to je, milí zlatí, konec dalšího Krtkova příběhu.
1: Jak to? Tím to přece neskončilo.
0: Já vím, ale to by bylo pořád dokola, že ti i ta tři holátka z kočárku uletěla, že se ti zase stýskalo, až tě nakonec odnesl orel zpátky domů na sluneční stránku pod lesem. Když ty si, Krtku, vybíráš dost divné kamarády. Jednou je to sněhulák, co na jaře roztaje, podruhé zase orel, který ti uletí.
1: Pane, žádný kamarád není divný, když je to můj kamarád.
0: Asi máš pravdu, Krtku. Budu si to pamatovat.
1: Jenom aby...

Za lesy hlubokými a kopci oblými rozkládá se Česká kotlina. Je to země pěkná. Rolníci tu v potu tváře orají, řemeslníci jsou proslulí svou fortelností, ale jsou tu také loupežníci. A nejukrutnější z nich je arciloupežník Lotrando.

0: tam je voškubem. Jou, pežníci jsou volání to, jsou páni to, jsou páni lou. Pežníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Já nejde řemeslo, nikdy to jim neneslo. Pod dubem, za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem, za dubem, tam tě voškubem. Hlou, ty kloupí chytrá kloupí, dej, jsem cukr, dej, jsem kroupy, seď. Formáku na houni, pře, padli tě vráhouni. Hlou, pešník je nesmlouvavý, hlou, pevný ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíháme. Pod dubem za dubem, tam tě voškubem.
1: Že vám není hamba, cházko nenechavá. Kloudná práce vám nevoní, jen ta zlodějna. Puj.
2: Starej se o sebe, drvoštěpe!
0: Špa, ta věc se podařila, hru bazíla zvítězila, tak to chodí na světě, na vzdoričí osvětě. Lou, pežníci z povolání, to jsou páni, to jsou páni. Lou, pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese.
3: Dobře jsme si zaloupili.
4: Dobře.
3: Žádná krev netekla.
4: Je. Ani kapka dneska.
2: Když to nemusí být, tak se nemá ani střílet, ani zapichovat. Když to ale musí být, tak se hol střílet a zapichovat musí. To si pamatujte, tyhle ty zásady.
3: Co to je?
5: To je váš kluk, pane Lotrato.
3: Morce z Hadry, to jsou události.
6: Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisej pleny.
7: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bysme se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
7: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
8: Správně.
2: Protože na to má.
8: Správně.
0: Dáme klukovi školy, a co stojí cokoli.
9: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
0: Když zdá lupič písmena, stane se s ním proměna.
9: Když zná lupič dějiny, tak je

0: naučí se francouzsky, bude nosit licousky, naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může
0: lovecky. Řekne troky nénecky,
1: když bude mluvit plynně, může loupit v cizině.

0: písečnou u moře Sargasového je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.
1: Kulaté melony, zahnuté banany.
2: Nevěřte mu, já je jed, ještě teď jsem zelený. Žádné melony, kupte ryby.
3: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
4: Pláce nás, slunce naše jasné.
3: Ona je utrápená.
5: To víme. Mlč, chůvo. Koukej radši, aby jedla.
6: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a študovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni?
7: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a študovaný doktor?
6: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například dr. Neumann nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor.
7: Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.

0: mi tak nějak přerost.
1: Koukám, koukám. A proč jste ho nepřivedl dřív?
0: Nebyl čas. Moc práce.
1: Umíš číst a psát, synu?
2: Co pak je tohle?
3: Domeček.
4: Kluk není hloupej. Mně to taky přijde jako barák.
2: Račte být také negramotný, pane...
4: Lotrando menome. Taky, vaštost, taky. A nebýval jsem. Ale teď konc, zvlášť po ránu, jsem úplně negramotný. Hřbet nemůžu narovnat. Jsou tu holt léta, pane starosto.
2: Říkejte mi, otče převore, pane Lotrando.
4: Jo, jo, aby bylo mezi námi jasno, pan táto převore. Já bych nechtěl mít z kluka flanďáka. Tedy jako faráře, jestli mi rozumíte.
2: Rozumím. Chcete chlapci poskytnout vzdělání světské. To je možné, ale poněkud drahé. Mohu si to dovolit jen dobře situovaní. Luidory. To bychom ho mohli naučit francouzsky. Merci. I německy. Danke schön.
4: A tady je taková směska.
2: Takových peněz. Kde jste to jen sebral, dobrý muži?
4: Kde se dalo, pan táto převore? Kde se dalo?
5: O chlapce nemějte obavy. Až opustí náš konvík, nepoznáte ho.
2: Tak pojď, musím ti to tady všechno ukázat.

0: všichni do cel.
1: Dosti se dostí a jen když přijdou hosti,
2: tak ve vší počestnosti si přihnou ze sklínky.
3: Však s takhle malinký.
2: Však s takhle malinký.

0: Už jedou!
1: Nejedou!
0: A díváš se?
1: Dívám. Vidíš, že se dívám.
0: Tak se dívej pořádně!
1: No jo, pořádně.

0: A v české kotlině se zatím z loupežnického synka pomalu stával vzdělaný mládenec. Ale pozor, svět je malý a o náhody tu není nouze.
1: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
2: Jistě. Jablonecká bižutérie. Čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, ne? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
1: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
2: Já povídám, písek! Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižutérii? A jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej Lotrando. To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
1: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén. Chlapcův otec je majitel Zlatého dolu.
2: Inu, svět je malý. A o náhody tu není nouze. Tak ten mizera...
1: Můžu?
2: Ten mizera povídá. Himmel, Hergot, povězte ho za nohy.
3: Himmel, Laudon.
2: A povídá. Laudon, povězte ho za nohy na strom.
3: Hergot, tady se ale blbě přednáší.
4: Lotrando odjíždí.
5: Kde je?
4: Tamhle.
6: Děkujeme.

0: No to je dost, aby jsme to stihli.
1: S Bohem, synu.
0: On tatík má už na kahánku.
2: Vincku, ty loudale lína, vedeš už k sakru mýho kluka?
0: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
3: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
2: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
3: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
2: No jo, všichni mě opustili. Jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
3: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
2: Vím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
3: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
2: Lupežnictví přece. Toho se drž.
3: Lupežnictví?
2: No jo. Hlavně chlapče, nepracuj.
3: Ano, ano, tatínku. Drahý.
4: V té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.

0: peníze nebo život.
1: Co to?
0: No, peníze nebo život. Jsem strašlivý loupežník, Lotrando.
2: Aha. No, Jařku, peníze nemám. Tak ti můžu dát jenom ten holej život.
0: Holý život, říkáte?
2: No. A nebo chleba s tvarohem.
0: Chleba s tvarohem nebo život?
2: Hm?
0: Děkuji.
2: Ono, kdyby se to vzalo za správný konec, možná, že by byly i ty peníze.
0: Promiňte, že hovořím s plnými ústy, ale který konec máte na mysli?
2: Tenhle. Na? No.
3: Lepší než almužna, lepší než lup. Je pila dvojmužná, ostrý má zub. Jdi na to s fortelem, nedři se moc.

0: co mi to vyrazilo na čele?
1: To bude asi pot.
0: Není to příznak choroby?
1: Ale kde by? Pot je zdravá věc.
2: Řízni, řízni, řízni, ať to krásně vyzní.

ten švůňc. Žízni, žízni, žízni, klidně si nás trýzni.

0: nám průnik.
1: Co se mi to děje na ruce?
0: No, jestli oni to nebudou mozoule.
1: A není to příznak choroby?
0: No, kde pak? Mozoule jsou zdravá věc. Uhni.

0: nic, ať se s tím poperem, než bude noc, ať se s tím poperem, než bude noc.
1: Není to náhodou práce?
2: A co jiného by to bylo?
1: Tak to já bohužel nesmím.
2: Co to povídáš za nesmysle?
1: Nemějte mi to za zlé, lesní muži, ale slíbil jsem svému otci, že se budu živit pouze loupežnictvím.
2: No, potěš pánbu.
1: Abych vám řekl pravdu, tak mě loupežnictví vůbec netěší. Dokonce si myslím, že k němu ani nemám vlohy.
2: No, mně to taky tak připadá. No,
1: jenže tatínkova poslední slova byla nepracuj.
2: Tak to se nemusíš bát, protože tohle žádná práce nebyla. To bylo takový šolichání.
1: Opravdu?

0: Ta velký hálí. Kdo?
1: Ty.
0: Já?
1: Drvoštěp. A jmenuju se Drnec.
0: Drnec? Napsat to.
1: Napsat?
2: Já to napíši za něj. Nec jste říkal.
1: Nec?
0: To! On! Pane, ty teď uděláš, že půjdeš s námi.
3: No a Japato?
0: Japato, protože náš sultán Solimán.
4: Vládce náš, slunce naše jasné.
0: Tě potřebuje jako sůl. A ty budeš bohatý, jako se ti nezdálo v posteli o tom. Tady ty foršus.
3: Já jsem z toho Tumpachovej. Co tomu říkáš?
2: Práce v zahraničí bývá mnohem lépe placena. Měna je to tvrdá.
3: Jašku, páni velvyslanci, musel bych se zeptat ženy. Mojí.
0: Máni. Když vy u vás musíte ptát ženy, zeptáme ženy.

0: Kdo bude mít málo, může dostat nášup. Je to jen jáhelná kaše. Takový chudý jídlo.
1: Drnecová, když ty pustit drnec s náma, konec chudoba. Náš sultán Solimán.
2: Vládce náš, slunce naše jasné.
1: No, je bohatý. Toto dárek pro tebe.
0: Božínku, to je krása, že si děláte škodu.
1: My děláme škodu, že my potřebujeme tvůj drnec s náma. Kaše dobrá, chci nášup.
0: A to myslíte, že by si u vás táta vydělal i na novou střechu?
1: On bude zbohatlík. Tři střecha budeš mít nad sebou.
0: Tři střecha?
3: Velbloud dvouhrbý. Latinsky camelus, ferus, bactrianus. Slovensky ťava. Pojme až 50 litrů vody, aby mohl překonat poušť.
4: A na co má ty hrby?
3: V nich má zásoby tuku.
5: Hrove, chlapče, ty se nezdáš, ale vědomostí máš jak učitelský.
3: A sušený velbloudí trus se používá jako palivo.
4: Jak se jmenuješ?
1: Hálí.
4: A jak ty?
1: Bélí.
4: A ty?
6: Zélí. Já doma taky mít takové dítě jako ty.
4: A jak se jmenuje?
6: Malý zelí.
7: Na tomto místě se ve scénáři paní Drncová zeptá: a jak se vám u nás líbí, páni vyslanci? A vyslanci odpovědí písničkou Čechy krásné, Čechy vaše. Je složená, ale do filmu se nevešla. A tak vám ji skladatel Uhlíř a já, scenárista Svěrák, zaspíváme.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme být nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Nesmírně daleko. Tam, kde

0: už jedou.
1: Nejedou.
2: Nelží.
0: Už jedou. Na mou duši jedou.
1: Jedou.
0: Jedou. Tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
4: Máš i prohlídnout

0: Jářku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnec.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: A to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostal rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasane.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva ji máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty ne doktor?
3: No, ne doktor.
0: Japato. V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takový šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
3: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šatlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo. Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
1: A kdyže má být poprava?
7: Už je zítra.
1: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
3: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
1: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počkat. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
3: Co říkal?
1: Co kdyby se...
3: Ale za popsal bych to pořádně. Žádný pížlování.
1: Hálí je doutníkovej.
0: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka a pak hajdy ke špalku. A Drnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
2: No proč? Aby nám je někdo neukrad.
0: Drnec, no? Já nespal celou noc.
2: No jo, no.
0: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
2: No to já taky.
1: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí. Na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
0: Mohu přičuchnout?
7: Lepší než almužna, lepší než lup, je pila dvojmužna, ostrý má zub.

0: co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni, až

0: Šloník.
1: A cože přitom dělají takový rámus?
2: Asi tancujou dupáka.
1: Aha. A dupáka je válečný tanec?
2: Něco na ten způsob.

0: Teď si možná říkáte, to už není žádné šolíchání. Teď už Lotrando secakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Chuvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda drnek, tohle ti vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všechny stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláče náš, slunce naše jasné.
2: Doktoři, zlačička moje, ona papá, ona nepapá.
3: Já pato.
2: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
4: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
5: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
2: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
6: Volejte sláva a pět dní se radujte!
2: Tři dny se radujte!
6: A tři dny se radujte!
7: Seti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich?

0: Zatancuj si s ní.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní? Polka, ta není vůbec těžká. Podívej. To bych tě naučil v několika lekcích.
0: To je hezký zvyk, co tam u vás máte.
1: Jaký zvyk?
0: No myslím, jeden muž a jedna žena. No, žena.
1: Jo. To je u nás normální. Tak, například pan Drnec má paní Drncovou. A dost. A pan Lustyk, než ho vdověl, měl paní Lustykovou. A dost.
0: A ty?
1: Já? Já nemám nikoho.
0: A dost?
1: A dost.
0: Víš, co je zvláštní? Ty neznáš naši řeč, já neznám vaši a přece si rozumíme. Čím to je?
1: Nevím. Podívej. Tam to je souhvězdí Orion. Tamhle Kasiopea.
0: Hvězdy umíš jmenovat. Sekerou se ohánět.
1: Prý se budeš vdávat.
0: Budu sedmá žena.
1: Sedmá žena? A koho?
0: Nějakýho sultána.

0: převezete doktory přes poušť, vsadíte na loď a hajdy zpátky.
1: Jo, ale kde vězí ten kluk?
2: Pane Drnec! Pane Drnec! Je zle! Lotran do stůně!
3: Co pak tě bolí? Začíná to tady.
4: Aha.
3: A končí to tady?
4: Tady tak.
3: Jestli pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
1: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
3: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku. Tři obyčejné věci potřebovala k uzdravení. Světlo, vzduch a lásku. A teď je má všechny.

Vy byste asi nakonec rádi věděli, jestli spolu měli taky děti. Měli. A představte si, ani jedno z nich se nestalo loupé.

Vávrovi umřela žena. Pro potěšení nechal mu pán Bůh malého Vojtěcha, roztomilého chlapce. Když vyrostl, byl z něho řádný sedlák, jako táta, jenže byl obratnější. Jeden kráte zaseli hrách a když kvetl, chodili jej hlídat, aby se na něm nestala škoda. První den hlídal táta. O půlnoci se mu zdá, že uprostřed pole se pase bílý kůň. Pomyslel si, jak se tam jenom ten kůň dostal, a snažil se ho z pole odehnat. Když se však k němu přiblížil, utekl kůň na druhou stranu a tak ubohého vávru šálil až do půlnoci. Potom najednou zmizel. Vávra příhodu s koněm vypravoval ráno synovi. Vojtěch neřekl ani slovo, ale myslil si, že se táta bez pochyby u kmotra rychtáře zhluboka podíval do sklenky. Aby se tedy sám přesvědčil, šel na pole. Tu však nebylo ani lístkem hnuto a nic pošlapáno. Co táta v noci viděl, byl tedy nepochybně jen pouhý sen, pomyslel si Vojtěch. Druhý den přišla řada na něj. Když se smrklo, vzal ručnici na rameno a šel hlídat. Dlouho již obcházel pole, ale posud nespatřil nic, co by mohlo vzbudit jeho podezření. Avšak najednou vyjde měsíc a na protějším konci vykračuje přes hrách kůň. Bílý jako padlý sníh. Udivený Vojtěch vidí, že jej oko neklame. Založí ručnici a chce střelit, tu však koník zavolá. Nestřílej, bylo by to k tvému neštěstí. Po těch slovech přiblížil se lehkým krokem k vyděšenému Vojtěchovi a pravil dále. Synu, já jsem tvoje matka. Chceš-li mě vysvobodit a sám sebe učinit šťastným, sedni na mne, já tě odtud odnesu. Mile rád bych to učinil, jen kdybych mohl o tom říci otci, aby se pro mne netrápil. To se právě nesmí státi. Vojtěch byl chvilku na rozpacích, ale pak si pomyslil, no což, trochu se táta bude trápit, ale až se vrátím a řeknu mu, že jsem ubohou matku vysvobodil, vím napřed, že mi odpustí. Vyšvihl se tedy na bílého koně a ten se vznesl do povětří. Letěli celou noc, celý den a opět noc a den a ještě nebyli u konce cesty. Třetího dne přiletěli do překrásné země a tam se spustil koník dolů. Touhle cestou, synu, řekla matka, přijdeš k zámku, kde zůstává kněžna čarodějnice. Dej se k ní do služby, ale chraň se, abys nečinil, jak ti přikáže. Až vysloužíš, přijď zase na tohle místo a já tě donesu dále. Vojtěch uposlechl koníka a vydal se cestou ku pěknému zámku. Právě vyjíždí z něho vůz a v něm sedí krásná paní. Jak Vojtěcha zahlédne, hned se ho optá, co v zámku pohledává. Milostivá kněžno, hledám nějakou službu, byť by sebe menší byla, třeba u koní. Pojď tedy, řekla kněžna, skočila z vozu a šla přes celý dvůr až do konírny, kde stály tři koně. Tuhle ty dva vrance, řekla, budeš dobře krmit a pečovat o ně, ale tomu třetímu dáš jednou za den něco málo do žlabu. Za tomu ale denně třikrát namlátíš železným sochorem. Kdybys to neučinil, byl by příliš bujný a já bych na něm nemohla jezdit. Buď poslušen mého příkazu a nebudeš toho nikdy litovat, řekla a z konírny odešla. Ty chudáčku, řekl Vojtěch a přistoupil k třetímu koni. Mám tě mořit hladem a že

0: železným sochorem mlátit. A ty jsi bez toho suchý jako louč. Matka mi dobře radila, abych tu čarodějnici neposlechl. Když přišel čas krmení, vložil vyhublému koni za jesle tolik co druhým a ani se ho prstem nedotknul. Smutně, ale s výrazem vděčnosti koník na něho hleděl, jako by mu děkoval. Večer přinesl Vojtěch koníkovi od své vlastní večeře kus bílého chleba. Ten se k němu obrátil a promluvil lidským hlasem. Děkuji ti, Vojtěchu, že jsi mne vysvobodil. Každý koňař uposlechl čarodějnici, mou nevlastní matku, která mě ze zloby proměnila v koně na věčné časy. Ty jediný jsi měl nade mnou útrpnost a za to se ti chci odměnit. Vyzdvihni tento žlab. Pod ním leží divotvorný meč, o kterém mimo mne živá duše neví. Vezmi jej a dobře uschovej. Zítra pak popros čarodějnici, aby ti dovolila sednout si na mne a trochu se projet. Ona to učiní, ale bude se přitom dívat i z okna a oka z tebe nespustí. Ty však vytáhni meč a řekni té bábě hlava dolů. Hlava jí slítne a co se stane pak, uvidíš. Vojtěch učinil, jak mu koník poradil. Když vyzdvihl žlab, viděl pod ním nevelký meč z čisté ocele se zlatou rukojetí. Vzal jej a schoval pod postel. Ráno, když dal koňům žrát, šel kněžnu prosit o dovolení k jízdě. Teprve když řekl, že bude koně hodně trýznit, svolila. Vojtěch šel tedy do konírny, schoval meč pod šat, sedl na koně a začal ho prohánět po dvoře. Kněžna se zvědavě vyloží do okna, ale v tom okamžení zableskne v ruce Vojtěchově meč a hlava kněžny letí dolů. Koník přiskočí, proudící krev ho postříkne a on se v tu chvíli promění v krásného mládence. Vojtěch zůstal jako omámený, když k němu přistoupil mladý kníže a vroucně děkoval za vysvobození. Sloužící se zběhli, poznali svého pána a s velikou radostí ho vítali. Kníže prosil Vojtěcha, aby u něho zůstal, ale ten nechtěl. Princ mu tedy nechal alespoň ušít šaty, zlatem a drahým kamením vykládané. Potom se oba rozžehnali a Vojtěch šel ke svému milovanému Bělouškovi s divotvorným mečem po boku. Tak, synáčku, tak, pravila matka. V takových drahých šatech a s tímto mečem jsem tě chtěla spatřit, neboť jen takto můžeš dojít štěstí. Sedni na mne a já tě odnesu do jiné krajiny. Zase letěli kolik dní a nocí, až přiletěli blíže velkého města. Tam se spustila matka dolů a vedla Vojtěcha k jedné skále. Třikrát dupla kopytem o zem, skála se otevřela a uviděli zahradu krásnou jako ráj. Voných květin, zpěvného ptactva a sladkého ovoce tam byla hojnost a uprostřed tryskal pramen vody jako křišťál čisté. Když se Vojtěch trochu porozhlédl a pojedl chutného ovoce, řekla matka, nyní smoč v této studánce hlavu. Vojtěch to učinil a když ji vytáhl, jeho kaštanové vlasy byly celé zlaté. Jinoch stál v úžasu a nevěděl, co se to s ním stalo, ale matka ho brzo z myšlenek vytrhla. Můj zlatohlávku, nyní poslechni, co ti povím. V nedalekém městě bydlí král, který má jedinou dceru. Protože je již stár, nutí dceru, aby si z mnoha princů, kteří se o její ruku ucházejí, zvolila manžela i budoucího krále. Rozmarná dívka proto ustanovila na dnešní den veliký sjezd. Doprostřed ohrazeného velkého kruhu dala postavit hráz, na ní vyvěsit svůj bílý závoj a dala toto vyhlásiti. Kdo by na koni v prudké jízdě závoj přeťal, ten že bude jejím ženichem. Vezmi tedy svůj meč, sedni na mne a pokus se závoj přetnout. Potom rychle odjeď, neboť tam nesmíš zůstat. Vojtěch si učesal zlaté kadeře, srovnal skvostný šat, sedl na koně a odjel. Blíže města v ohrazeném kole už sedělo množství diváků a čekali zvědavě, kdo asi z princů a knížat závoj přetne. Na lešení se zjevila princezna Milada. Ve tmavých kadeřích třpitily se diamanty jak hvězdy na nebi. Jízda počala. Jezdci jeden za druhým přeletěli a nepřeťatý závoj vlál vesele v povětří. Již se všichni vystřídali, ale závoj byl posud celý a Milada v srdci jásala, že je svobodna. Tu letí mladík na bílém koni, hlava jeho svítí jako slunce, skokem závoj mečem přetne, pokloní se princezně a zmizí jako vítr. Po jezdci jako by se země slehla. Milada hned oznámila, že druhý den bude opět veliký zápas princů o její ruku. Kdo přetne zavěšený prsten na šňůře, toho, že si vezme za manžela. Vojtěch seděl zamyšlený ve skalní zahrádce. Tu přistoupí k němu matka a vypravuje, že princezna opět oznámila zápas o její ruku. Sedni na mne, synu můj, vezmi meč a pojedem tam také. Vojtěch ani okamžik nemeškal a již letěli k městu. Druhý den Milada seděla vedle otce, ale její oči se toulaly po cestě, kudy zlatovlasý mladík přijel včerejší den. Již se všichni princové a knížata neúspěšně vystřídali, ale teprve poslední letí zlatohlávek, vytáhne meč, prsten přetne, pokloní se princezně a zmizí. Všichni se hněvali, že mladík panou opovrhuje, ale nejvíce to ovšem mrzelo Miladu. I pomyslila si, do třetice všeho dobrého. A ihned prohlásila, aby se opět druhý den všichni schromáždili. Kdo zelený věnec napůl přetne, že se stane jejím manželem. Matičko, prosil Vojtěch druhý den ráno, když se k jízdě do města chystali, popřej jen, abych u té překrásné pany malou chvilku prodlel a několik slov s ní promluvil, aby nemyslela, že jí mám v nenávisti. Pak půjdu s tebou, kamkoliv mne povedeš. Milý Vojtěchu, nežádej toho ode mne, nesmíš to učinit. Poslechni a nenaříkej, štěstí tě nemine. S truchlivým srdcem sedl Vojtěch na koně a jel do města, aby se o své štěstí pokusil potřetí. Král na tu stranu, kudy Vojtěch po dvakráte ujel, postavil silnou stráž, aby Milada nevěděla a přísně vojákům poručil, aby po koni stříleli, jestli bude rytíř ujíždět. Když Vojtěch přijel, snadno zelený věnec vedví přetěl, poklonil se Miladě a poslal vzdušný polibek. Již všecko vstávalo, křičelo a Milada se červenala radostí, neboť myslela, že tentokrát zlatý jezdec u ní zůstane. Ale náhle sebou bílý koník trhne, obrátí se v tu stranu, kterou přijel, a již ho není vidět. Lid se hněval, král hrozil trestem, jen Milada se smála a teprve o samotě plakala. Vojtěchovi se nevedlo o nic lépe. Seděl v zahradě, ani slova nepromluvil, nejedl a nespal. Druhý den přistoupí k němu matka a praví, nyní, synu milý, se musíme na krátký čas rozloučiti. Nech zde skvostný šat a meč a oblékni na sebe selský oděv. Nedaleko odtud se pasou ovce, chyť si jehně, to zabij, kůži stáhni a hlavu si do ní zaobal, aby žádný neviděl, že máš zlaté vlasy. Potom jdi a hledej ve městě službu. Když mne budeš potřebovat, víš, kde jsem. Nikde se však neprozrazuj, dokud ti to nedovolím. Vojtěch všechno učinil, jak mu matka poručila, a odešel do města. Milada seděla v zahradě. Tu slyší venku křik a vádu mezi sloužícími a cizincem. Zvědavě vyhlédne, co se děje, a tu spatří schrbeného, ošumělého člověka, který má na hlavě ovčí kůži a jedno oko zavázané. Co chce ten člověk? Ptala se sloužícího.
1: Hledá zde službu, milostivá princezno, odpověděl slouha. Jakoby zde pro takové žebráky byly služby.
0: To je dobře, že zde hledá službu, neboť my mu ji nejspíš můžeme zaopatřit. Co pak si zač?
2: Ach, nejmilostivější princezno, odpověděl cizinec. Jsem ubohý, chudý člověk, rád bych pracoval, ale jsem mrzák a lidé mne nechtějí vzít do práce, že mám ošklivou tvář a ohyznou hlavu, proto ji musím mít i přikrytou koží. Slyšel jsem o tvé dobrotě, pano krásná, a umínil jsem si, že půjdu k tobě, abych milost tvou o službičku poprosil.
0: Nechci zklamat tvou důvěru. Jak se jmenuješ?
2: Vojtěch.
0: Kdybys rozuměl zahradnictví, podržela bych tě ve své zahradě, abych dokázala lidem, že nemají nešťastným člověkem opovrhovat.
2: Zahradničení dobře rozumím, milostivá princezno, odpověděl Vojtěch.
0: Dobře, tedy pojď se mnou. Tvá nejhlavnější práce bude nanosit každé ráno do mého pokoje čerstvé květiny. Pak mu Milada ukázala zahradu a odkázala jej do jeho komůrky. Nyní nastaly Vojtěchovi dny plné práce a milých radostí. Všecko, co dělal, bylo pro tu, kterou více a více miloval. Práce mu šla od ruky, jak by hrál, a všecko se mu dařilo. Milada si nemohla nového zahradníka dosti vychválit. Jak se ráno probudila, cítila vůni ladných květin, které stály na stolku v křišťálových nádobách. Když vešla do zahrady, šla jako pohedvábí a den jak den našla něco nového. Tu nové sedátko, tu keř, tu záhon. Nejkrásněji však byl okrášlen letohrádek, kde Milada největší část dne sedávala. Pletence z nejvzácnějších květin vinuly se po stěnách a na křišťálových miskách leželo chutné ovoce. Já ani nevím, čím to je, říkávala Milada. Pod tvýma rukama krása jenom roste.
2: Však by nerostla, kdyby mou práci váš milostivý pohled nežehnal, odpověděl Vojtěch a políbil jí ruku.
0: Jednou se také princezna upřímného zahradníka ptala, zdali viděl toho zlatoskvoucího jezdce, když se všichni princové po 3 dny sjížděli soutěžit o její ruku.
2: Neviděl, ale slyšel jsem o něm. Ale je přece jen nezdvořilý, že 3krát ujel.
0: Kdož ví proč, řekla princezna a ukryla líce v keři, aby Vojtěch neviděl slzy, které jí po tvářích tekly. Vojtěch to však přece uviděl a radostí býbel k nohám padl. Vzpomněl si však na matku, honem sklopil zrak k zemi a začal pracovat. Jedenkrát časně ráno nese Vojtěch jako obyčejně koš uvitých květin do pokojů princezniných a když vstoupí do pokoje, kde jindy komorná na něho čekávala, vidí uplakanou, černě oblečenou princeznu.
3: Vojtěchu, odnes ty květiny radosti a uvíj mi smutkovou kytku,
0: pravila úžaslému zahradníku. Ach, nejmilostivější princezno, co se vám přihodilo? Vždyť jsem o žádné nehodě neslyšel.
3: Věřím ti. Včera, pozdě večer, přinesl posel otci zprávu, že se nesmírné množství nepřátel žene proti naší zemi. Kde však máme tolik vojska sebrati, abychom takové síle odolali? Z okolních sousedů nám sotva, který pomůže, nebo tě pojala nenávist, že jsem žádného z nich nezvolila za manžela.
0: Důvěřujte v Boha, princezno. On vám jistě sešle vysvoboditele,
2: těšil ji schrbený Vojta a odešel s květinami. Druhý den na to sehnalo se do zámku množství zbrojného lidu a ti táhli do pole s králem a jeho hrdinskou dcerou Miladou. Při odjezdu loučila se s Vojtěchem a prosila ho, aby dával pozor na její milovanou zahradu. Přislíbil, ale myslil jinak. Již druhý den se Vojtěch ztratil ze zámku, zahrada však byla zamknuta a žádný se do ní nemohl dostat. Zatím král s vojskem přitáhl blíže nepřítele a chystali se k jisté smrti, neboť viděli před sebou daleko široko rozprostřené zástupy nepřátel. Již stojí vojska proti sobě a čekají na znamení k bitvě. Milada vystrašena hledí ze svého stanu a tu na bílém koni přijíždí zlatovlasý mladík, šat se na něm třpití a na modré diamanty obsazené čapce se houpá bílé péro. V jedné ruce drží zlatou uzdu svého bělouška, ve druhé ocelový meč. Když ho Milada spatřila, začalo jí srdce radostí klepat. Již necítila žádnou úzkost a strach. Mladík se postavil v čelo pluků svého krále, vytáhl meč a zvolal: všem nepřátelům hlavy dolů. A tu hejna nepřátel klesají z konů a v malém okamžení stojí jich tam zase jako kobylek. Po druhé vytáhne mladík meč a hlavy opět klesají. A tak se dělo i po třetí. Ale sotva, že poslední nepřátelská hlava padla, obrátil jezdec koně a uháněl, odkud přijel. Miladu zalil hluboký smutek. Než se královské vojsko vrátilo s velkou válečnou kořistí, byl zámek vyzdobený i zahrada. Nejpěkněji však byly vyzdobeny pokoje princezny. Princezna Milada však, co přijela, byla smutná. Žádný nespatřil na její jindy tak jasné tváři úsměvu. Vojtěch pozoroval, že před ním často skrývá uplakané oči. Toho bolelo. Umínil si tedy, že půjde k matce s prosbou, aby mu již dovolila princezně se zjevit. Ale Milada pozorovala, jak otec víc a víc slábne. Pomyslela, že by mu asi poslední hodinku ulehčila, kdyby se vdala. Nechtěla déle jeho prosbám odpírat a přislíbila, že si jednoho z knížat vyvolí. Král potěšen sezval mnoho hostů, princů, knížat a velmožů. Po celém městě bylo chystání a schánění, že se všecko na ruby obrátilo. Jen Milada chodila jako bludná ovce a poté jí vzdychala a plakala. Kočáry se sjížděly, tabule byly přichystány, muzika hrála. Jen nevěsta seděla posud neoblečena ve svém pokoji a smutně se dívala do zahrady na Vojtěcha, jak vybírá kvítí na kytku, kterou si princezna objednala k tabuli. Potom si sedne pod strom, položí květiny a sundává z hlavy kůži. Milada vidí, že starému Vojtěchu pod beránčí koží kolem tváře splývají zlaté vlasy. Vojtěch si vytrhne 3 zlaté vlasy, kytku jimi sváže a hned zase hlavu přikryje. Milada pochopila. S usměvavou tváří a jasným hlasem zavolala komornou a dala se co nejskvostněji přistrojit. Když vešla do síně, všichni ustrnuli nad její krásou. Knížata netrpělivě čekala, komu z nich se krásná kytka dostane. Nuže, dcero milá, řekl otec, když se dali k tabuli. Vezmi kytku a podej ji tomu, koho si za svého manžela zvolila. Milada vzala osudnou kytici a pravila. Toho, co kytku vázal, miluji. A jen toho chci za manžela. Dcero milá, vzpamatuj se, co to pravíš. Vždyť ti vázal Vojtěch tvůj
4: ošklivý zahradník.
5: Já vím, milý otče, a právě onen ošklivý zahradník bude mým manželem,
2: odpověděla Milada a poslala sloužícího, aby zahradníka přivedl nahoru. Ale sluha Vojtěchovi vybreptal, z jaké příčiny ho princezna volá, a proto ho Vojtěch poslal se vzkázáním, že za chvíli přijde. A v skutku, za okamžik Vojtěch vkročí do dveří v celé své kráse. Blažená nevěsta mu běží vstříc a do náruče mu vloží svatební kytku.
5: Již se nehněváš, otče, že jsem ošklivého Vojtěcha zvolila?
2: Ptala se ustrnulého otce. Ale ten s radostnou tváří oběma ruce podal a se spokojeným srdcem jim požehnal.
5: Druhý den na to byla svatba a korunování Vojtěcha a Milady. V největším veselí se však mladý král nepozorovaně vytratil, sedl na koně a pospíchal ke skále, kde ho matka očekávala.
2: Matičko moje, jak ti děkuju, řekl, když vstoupil do skály a pohladil její bělostné hrdlo. Jak dobře jsem udělal, že jsem tě ve všem poslechl. Ty jsi mě učinila nejšťastnějším člověkem na světě.
5: Milý synu, za to všecko, co jsem ti dobrého učinila, vezmi nyní onen meč a setni mi hlavu. Pak budu vysvobozena a ty smíš všecko své manželce povědět.
2: Matko, matko, jak to můžeš na mě žádat?
5: Jestli to neuděláš, budeme nešťastní oba.
2: Nebohý Vojtěch
5: vzal tedy meč a jednou ranou utěl Bělouškovi hlavu.
2: Vylítla z něho bílá holubička, zatřepala křídly a byla ta tam. Zarmoucený Vojtěch byl bezradný. Natrhal alespoň pro svou Miladu plné kapsy chutného ovoce. Vyšel ven a skála se za ním navždy zavřela.
5: Když přijel na večer do zámku, Milada seděla ve svém pokoji a nemohla si nijak vysvětlit, jak mohl Vojtěch ve svatební den od ní odjet. Tu se otevřou spolehounka dveře a s prosebným okem vkročí do nich manžel.
3: Ach, Vojtěchu, ty jsi mě polekal. Kde jsi byl celého půl dne?
2: Odpusť, Milado. Loučil jsem se s matkou.
5: Na to vypravoval manželce všecky své příběhy. Když dokončil, sáhl do kapsy, aby jí dokázal, že i v smutném okamžení na ní vzpomněl. Ale na místě měkkého, šťavnatého jablka vytáhne jablko zlaté, vytáhne hrušku a též takovou. Ovoce bylo z ryzího zlata, jen hrozen měl diamantová zrna. Udivený Vojtěch se vzpamatoval, dělal, jako by o tom věděl a kladl to skvostné ovoce Miladě do klína. Hody a slavnosti trvaly ještě mnoho dní a mladý král poslal konečně také pro svého otce sedláka. Vávra oplakával posud ztraceného syna a když o něm tu zprávu dostal, div se nezbláznil radostí. Všecko rozdal a táhl k synovi, kde už měl přichystaný výměnek.
2: Šťastná Milada porodila Vojtěchovi krásné syny a dcery, ale žádný z nich nebyl zlatovlasý jako jejich otec.

0: přijíždí maminka. Děti se rozběhly už před vsí. Každé spěchalo domů, aby bylo včas u oběda. Žádná maminka není ráda, když se dítě k jídlu opozdí. Nelíbilo se to ani Honzíkově babičce, to Honzík dobře věděl. Mimo to se necítil se svými škrábanci a roztrhanými kalhotami právě nejlíp. Čím víc se blížil k dědečkovu domku, tím se mu zdála díra v kalhotách větší. Honzík hodně zpomaloval krok. Do vrátek vklouzl jako myš. A ulevilo se mu, když na dvorku nikoho neviděl. Tiše se protáhl po zápraží, pod oknem se sehnul a hrozně se lekl, když v sínce něco bouchlo. Snad nejde dědeček. Honzík se myhl kolem dveří a rychle hledal očima, kde by se zachránil. Nic tu nebylo po ruce, jen žebříček přistavený ke kurníku. Honzík se nerozmýšlel ani vteřinu. Vyběhl po něm nahoru a schoval se v slepičím chlívku. Usadil se tam a dírkou v prknech pozoroval, co se děje na dvoře. Chvíli se nedělo nic. Přivřenými dveřmi stavení se protáhl černý kocour a dlouhými kroky přešel po zápraží. Pak něco zachrastilo a kocour zmizel na půdě. Vida, pomyslel si Honzík, já jsem ho hledal v lese a on si tu chodí po zápraží. Za chvilku vyšla ze síňky babička. Rozhlížela se po dvoře, nahlédla do zahrádky, podívala se i před vrátka a zase se vrátila domů. Honzík na ní viděl, že má starost. Jistě ho hledala. Honzík už chtěl vykřiknout, babičko, já jsem tady, ale babička zašla do síňky a na dvorku bylo zase prázdno. Jen slepice chodili sem a tam, ale ty si ničeho nevšímali. Najednou si jedna z nich něco zamanula a začala hopkat po slepičím žebříku nahoru. Možná, že chtěla snést vejce. Když vylétla až ke dvířkům, hrozně se lekla. Co to? Vždyť pod bydýlkem sedí kluk. Slepice slétla s křikem dolů a ostatní čtyři se rychle zběhli kolem ní. Začali udiveně krákorat, vytahovali hlavy nahoru a ťapali rozčíleně do kroužku. Honzík se rozlobil, vystrčil hlavu z dvířek a volal na ně kš, kš, kš. Slepice poodlétly, ale krákorali dál. Otevřela se vrátka u dvora a vešel dědeček. Honzík viděl, že nese v tašce oběd z kuchyně. Honzík hned pocítil hrozný hlad, vždyť nejedl celé půl dne. Byl by hladem kousal i do bydýlka, které měl nad hlavou. Za dědečkem se hrnul do vrátek Punťa. Na zápraží předběhl dědečka, vrazil hlavou do dveří a zmizel v sínce. Za ním se ztratil i dědeček. Také na něm pozoroval Honzík starost. Ani se neusmál, oči měl do země a hlučně dupal. Na zápraží se znovu objevil Punťa. Posadil se, natáhl čumák a čichal ve vzduchu kolem dokola. Tohle už Honzík nevydržel. Vysunul hlavu ze dvířek a slabě zavolal: Punťo! Pes napřímil uši, postavil se na všechny čtyři a vyrazil k slepičímu chlívku. Honzík znovu vystrčil hlavu a na psa se zasmál. Punťa se zaradoval, poskakoval sem a tam a tiše poblafával. Snažil se dokonce vylézt po žebříku nahoru. Šlo mu to špatně, protože měl nohy příliš dlouhé a příčky u žebříku byly blízko u sebe. Když nemohl Punťa nahoru, slezl Honzík dolů. Pochopil, že by v kurníku dlouho nemohl zůstat. Punťa by se od chlívku nehnul a Honzíka by prozradil. Honzík se dokonce odhodlal, že půjde dovnitř dědečkovi a k babičce a všechno jim řekne. Už se pomalu šoural ke dveřím do síňky. Najednou se otevřela vrátka a na dvorek vešla maminka. Honzík na malou chvilku skoprněl údivem, ale pak se dal do křiku a běžel do maminčina náručí. Jak mu v něm bylo sladko, maminka byla tu. utiskl ji okolo krku, div ji neumačkal. Jeho zlatá maminka přijela. Honzík zapomněl na všechno, co se dopoledne stalo, vyvinul se z maminčiny náruče a utíkal povědět, do kuchyně kdo přijel. Dědeček s babičkou vstali od stolu a pospíchali na zápraží obejmout svou dceru. Aničko, říkala babička a hlas se jí chvěl, to jsi hodná, že jsi přijela. Pojď dál, děvče, pojď dál, zval jí dědeček a bral jí z ruky velkou tašku. A co Honzík, nezlobil vás tady? Ptala se maminka a nespouštěla ruku z Honzíkovy ježaté hlavy. Honzík s napětím čekal, co babička s dědečkem řeknou. Vždyť dnes to nebylo jen tak. A to si ještě nikdo nevšiml jeho díry v kalhotách. Ale kde pak? Vůbec nezlobí, odpovídala vlídně babička. Honzík je chlapík, přisvědčoval dědeček. Jen ze školy nesmí chodit pozdě. Honzík chodí do školy? Divila se maminka. Dnes jsem tam byl, vysvětloval Honzík. V první lavici bylo prázdno, tak jsem se tam posadil. Zítra si tě odvezu. Tátovi se taky stýská, říkala maminka a vcházela do síníky za babičkou. Nechtěla Honzíka od sebe pustit. Tak už zase pojedeš, podotkl dědeček. Ale dědečku, obrátil se k němu Honzík, vždyť tu ještě budeme přes celou noc. No, no, kýval bílou hlavou děda a vešel za ostatními do světnice. Babička už zatím prostřela čistý ubrus a přemýšlela, co má dát těm dvěma nejmilejším jíst.
1: Jednou vyprávěla soudružka učitelka dětem, že kdysi dávno byla doba ledová, kdy na zemi žili ohromní mamuti a taky člověk neandrtářský, který ty ohromné mamuty chytal jako králíky. Že prostě udělal díru do země, přikryl ji větvičkami a že ten mamut šel, šlápl na to a už byl v pasti. Že si potom ten člověk neandrtálský kus toho mamuta ukrojil vždycky k obědu a k večeři a tak dále a Šebestovou to neobyčejně zajímalo. A tak zvedla ruku a řekla, prosím, a jak ten člověk neandrtálský toho mamuta vlastně jedl? S brusinkami jako zajíce nebo s bramborovým salátem jako smažený řízek? A soudružka učitelka byla z té otázky trochu vedle. Co pak někdo ví, jestli se mamuti vařili nebo smažili? A tak řekla, poslouchej, Šebestová, co to máš za hloupé otázky? Člověka neandrtálského přece nikdo neviděl, takže se ho nikdo nemohl na takovou věc ani zeptat. Tohle neví ani soudruh ředitel, tak jak to mám vědět já? Sedni si a dej pokoj. A Šebestová si sedla a byla sticha. Ale když šli s Machem ze školy domů, řekla, heleď se, Machu, na co vlastně máme to senzační sluchátko? My se přece můžeme do té doby ledový klidně podívat a zjistit, jak tam toho mamuta vlastně jedli, no ne? A Mach se zastavil a řekl, no jo, to je fakt, ale Jonatána vezmeme sebou. A tak Šebestová vytáhla sluchátko a řekla, prosím, my bychom se strašně rádi podívali do doby ledové, ale s Jonatánem. A ze sluchátka se ozvalo, beze všeho, jak si račte přát, ale měli jste se líp oblíknout, bude vám tam trochu zima. A v tu ránu byli v době ledové i s Jonatánem. Místo stromů tam rostl velikánský kopr. Ale řeknu vám, žádná legrace to nebyla. Zima tam byla vážně jako v Psinci, to víte, doba ledová je doba ledová. Všude samý prales a Mach s Šebestovou a Jonatánem šli tím pralesem a najednou se strašlivě lekli. Před nimi stál mamut jako třípatrový dům, zvedal chobot a troubil jako autobus a Mach, Šebestová a Jonatán vzali nohy na ramena a upalovali, ale jak tak upalovali? Mach najednou vidí, že Šebestová schází, pak se zastaví a křičí, Šebestová, kde seš? A z jakési díry se ozvalo, tady! No zkrátka Šebestová měla smůlu. spadla do mamutí pasti, což byla tedy pěkná věc. A mach volal, Šebestová, vylez! A Šebestová křičela, a jak, nevíš ty chytrej? Ale představte si, měli štěstí. Najednou se rozhrnulo listí a objevil se člověk neandrtálský. Byl celý chlupatý, hlavu měl jak vrabčí hnízdo, držel v ruce kyj, jeden konec podal Šebestové, ta se toho chytla a našup byla venku. Načež řekla, děkuji, bylo to od vás moc milé, jmenuji se Šebestová, tohle je mach z naší třídy a tohle je pes Jonatán, náš kamarád. A neandrtálský člověk řekl,
2: těší mě, já jsem nějaký huml, František, lepší. Promiňte, mám rýmu jako trám, to víte, doba ledová je doba ledová. Aspoň kdybych mohl sedět doma v jeskyni, ale to, aby člověk běhal porád po pralese a lovil mamuty.
1: A Šebestová měla zlaté srdce, bylo jí toho člověka neandrtálského líto, řekla tedy, víte co, pane Huml, že jste byl tak hodný a vytáhl mě z toho maléru, tak my vám nějakého toho mamuta ulovíme, že jo, machu, třeba támhle toho. A Šebestová ukázala do výšky, kde nad stromy bylo vidět obrovitánského mamuta a řekla Jonatánovi. Jonatáne, hezky ho zakousni a přines, jen se neboj, na co máme sluchátko? A řekla něco do sluchátka a mamut byl najednou menší než králík a Jonatán ho přinesl až k jeskyni, kde byl ten mamut pomocí sluchátka zvětšen do své původní velikosti a z jeskyně najednou lezli neandrtálci a pan Humlím řekl,
2: pánové, toho mimořádně urostlého mamuta zakousl zde tento nenápadný pes.
1: A neandrtálce popadla hrůza, zděšeně volali rychle pryč. Je tady příšerné zvíře, které zakouslo 100metrákového mamuta. Ale to už jedna mamutí kýta se vařila v hrnci i s tím velikánským koprem, kterého bylo všude plno, a Šebestová si ten recept samozřejmě napsala. Mamut s koprovou omáčkou. To bude soudružka učitelka koukat. Ale v tom dostal mach nápad a řekl. Poslyšte, pane Huml, co kdybyste se podíval k nám do školy? Třeba jenom na pár dní? A pan Huml se zamyslel, podrbal se na hlavě a potom řekl.
2: No, proč ne? Zařídit by se to dalo. Stejně nemám ještě vybranou dovolenou. Počasí bylo letos příšerné, to víte. Doba ledová je doba ledová. Aspoň bych se u vás, kapánek, zahřál. Kdy pak by se jelo?
1: A Šebestová řekla, hned? A tak se najednou všichni octli u Šebestu, chudáci, zrovna večeřeli. A Šebestová řekla, to koukáte, koho jsme vám přivedli. To je pravěký člověk, pan Huml. Bude u nás přes noc a ráno ho povedeme do školy. A paní Šebestová přestala jíst a dokonce i dýchat, ale pan Šebesta řekl, no tak, Boženko, no tak. A tak se paní Šebestová uklidnila a nabídla panu Humlovi, aby si vzal s nimi. Měli zrovna rýžový nákyp. Pan Huml se nedal pobízet a vzal si plný talíř. Bylo to neobyčejně zajímavé, protože jedl rýži rukama. O paní Šebestovou se pokoušeli mrákoty, ale pan Šebesta řekl, nesmíme se ničemu divit. Doba ledová ještě neznala nože ani vidličky a hned panu Humlovi vysvětlil, že rukama ani nohama se už dávno nejí a taky mu půjčil příbor, s kterým si pan Huml málem vypíchl oko. Naštěstí toho musel na chvíli nechat, protože udělal hepčí a hned všechno kolem lítalo, rýže, ubrousky, noviny a pan Huml se omlouval.
2: To víte, doba ledová je doba ledová.
1: A pan Šebesta řekl, to nic, maminko, půjč panu Humlovi kapesník. A pak mu ukázal, jak se s takovým kapesníkem zachází, což pana Humla uvedlo v ohromné nadšení. Takže pořád smrkal a utíral si nos, ale když to zkoušel po 18., řekla paní Šebestová z ničeho nic. Tak dobrou noc. A šla spát k babičce. Takže se pan Šebesta musel o pana Humla starat sám. napustil mu do vany horkou vodu, vysvětlil mu, k čemu je mýdlo, krtáček na zuby a pasta s fluorem, oholil ho, aby nevypadal jako šimpanz, a nakonec ho uložil do postele vedle sebe a panu Humlovi se to všecko ohromně líbilo a než usnul, řekl:
2: Teda řeknu vám, pane Šebesta, tohle se nedá s dobou ledovou vůbec srovnat. Až se vrátím do pravěku, vymyslím aspoň ten kapesník, ať se ten vývoj pohne kapánek kupředu.
1: Jenomže všecko to dopadlo úplně jinak. Ráno zavedli Mach s Šebestovou pana Humla do školy, kde bylo hotové pozdvižení. Soudružka učitelka běžela pro soudruha ředitele a ten představil člověka neandertalského všem žákům a učitelům a řekl: Uvědomte si, že jsme jediná škola na světě, která má tak vzácnou názornou pomůcku. Teď známe pravěk naprosto dokonale. Teď víme dokonce i to, že se tam mamutí jedli s koprovou omáčkou, ale to není, prosím, všechno. Pan Huml vyhověl naší žádosti a od prvního bude u nás zastávat místo školníka. A všichni byli velice nadšeni a soudruh ředitel vyslovil Machovi a Šebestové zvláštní poděkování, a to jménem školy i jménem pana Humla, kterému se ve škole moc líbilo, hlavně proto, že za nějaký týden měl po Římě a nepotřeboval už ani kapesník.
3: Celý sál vířil a šuměl. Zdálo se, že i vyzdobená jedle poskakuje jako živá. Její větve se třásly a kývaly, rajské ovoce na nich se houpalo a se stříbrným cinkotem o sebe naráželo. Ale strom nebyl živý. To všechno dělali oživlé dřevěné veverky. Provozovali v koruně stromu pravé divy tělocviku a cirkusové akrobacie. Ozdobám na stromě se obratně vyhýbali, ale tu a tam se přece pod jejich nárazem rozhoupala některá lucernička nebo křapla teničká stěna barové koule. Hadrová panenka spozorovala, že kachnička je už silně unavena. Štrochala se chudák z posledních sil, aby udržela krok s ostatními. Panenka se naklonila a pošeptala jí: Víš co, pojď si trochu odpočinout. Kachnička se po panence vděčně ohlédla, ale přece jen se bránila, to že nic, ona že to ještě vydrží. A zatím chuděra už sotva dechu popadala. Musela panenku poslechnout. Odkolébala se z řady a klesla u jedné slavobrány, div, že ji nepovalila. Ale i ostatní měli už dost rejdění a jeden po druhém se vytráceli z řady. Hadrová panenka zvolala: Víte co, pojďte si hrát na vánoční nadílku. Udiveně se otočili po hadrové panence. Co je to? Ptali se. Také Míša nastražil uši. Teď se snad doví, co to jsou ty Vánoce. Hadrová panenka všechny pozvala. Pojďte si sednout pod strom a já vám to povím. A když se kolem ní sesedli, vysvětlovala: Vánoce jsou, když si lidé doma vystrojí vánoční stromky, jako je tenhle náš, ale menší, to se rozumí. A pak na nich rozsvítí svíčičky a je vám to veliká krása. Viď, Fuku?
4: Opičák Fuk, který tu také zbyl od loňska a byl, stejně jako hadrová panenka, starým pamětníkem, horlivě přikyvoval.
3: No, a potom nás dají pod stromeček a to je ta vánoční nadílka.
4: Hadrová panenka se zamyšleně odmlčela a krokodýl se zeptal:
5: Ale co se s námi stane dál?
3: Dostanou nás děti na hraní. Když nás ovšem pro ně tatínkové
5: a maminky koupí,
3: dodala smutně hadrová panenka.
5: Jemina,
3: vykřikla nadšeně Kachnička. Ostatní se ohlédli a spatřili opičáka, jak zapalovačem rozžíhá svíčky na vánočním stromě nad nimi. Všichni vyskočili, obklopili v kruhu strom a bez dechu přihlíželi, jak ve větvích jedle přibývá ohníčků. Ani krásná panenka se teď už pohrdlivě neusmívala, také ona hleděla s pusou pootevřenou. Veveřičky v koruně jedle byly poplašeny a kroužily v uctivé vzdálenosti kolem rozžatých svíček. Jenom jedna si objevila zajímavou hru. Mávala chlupatým ohonem blízko plamene svíčky a plamínek vesele poskakoval, krčil se a zase vyšlehl do výšky a třepotavě plápolal. Najednou veveřice zapištěla a začala jako pominutá skákat z větve na větev, přitom zuřivě mrskala ocasem. Chtěla setřepat bolestivý plamínek, který ze svíčky přeskočil na ohon. Dřevění a plyšoví diváci nevěděli ani, co to oheň je, a měli z té podívané švandu, ale Míša věděl, že je s veveřičkou zle. Honem vyšplhal do větví, chytil veverku a plamínek packou uhasil. Přiškvařil si kůži a bolelo to, ale Míša nedbal, hlavně když veverka vyvázla jen s ohořelým ocáskem. V tom zůstal jako skamenělý, spatřil, že veverka při svém pobíhání zapálila na stromě jehličí. Rychle seskočil, popadl z hromady dětského nářadí dva největší kbelíčky, u vodovodu natočil vodu a honem chrst na větev k šířícímu se plameni. Ale plamen byl vysoko, tam Míša nedošplíchl. Znovu naplnil věderka a vylezl nahoru do větví, ale přitom zas vyšplíchl skoro všechnu vodu a jejím zbytečkem ohně neublížil a plamen rostl. Tu se z police ozval zoufalý křik. Z hořícího stromu padla jiskřička krásné panence na tylové šatečky a i na nich vyskočil plamínek. Krásná panenka jenom bezmocně roztáhla ručky a ječela. Za to hadrová panenka hned pobídla na fukovací žirafu a po jejím krku hbitě vyšplhala na příhradu a šatečky uhasila. Krásná panenka jí padla kolem krku a z očí se jí vyhrnuly slzy. To zleknutí i z radosti a vděčnosti. Ale hadrová panenka ji tiskla, hladila a těšila. To nic, nepláč, jen když ty si celá šatečky dostaneš nové. Zvířátka a panáčkové a panenky v kruhu kolem hořícího stromu dupali a tleskali nadšením, jaká je to krása, ten šlehající plamen. Jen Míša stál jako zařezaný a zuřivě hledal nápad, jak oheň uhasit.

0: Strýček Vasil seděl v té chvíli vedle svého vozíku na zemi a opíral ustaranou hlavu do dlaní. Myslel na ztraceného Míšu a na Barboru. Bez Míši se domů vrátit nemůže, to je jasné. Z myšlenek ho vyburcovalo prudké zatroubení. Tichou nocí se rozlehl hasičský signál. Hoří! A ještě jednou. Vasilovi se zdálo, že to troubí kdesi hned za jeho zády. Ale tam stál jenom osel, doširoka rozkročen. Teď napjal krk a mocně zahýkal. Jíha! Tak to tedy není hasičský signál, to jen osel jíká. Tu Vasil spozoroval jakési hemžení v domě s hračkami. A teď tam spatřil ve výšce šlehat plamen. Osel tedy netroubil na poplach nadarmo, chytrý osel. Vasil přiběhl blíže a nevěřil svým očím. Kolem hořícího stromku poskakovaly hračky jako živé a tamhle je mináčku. Vasil si protřel oči. Zdálo se mu to jen, nebo se mu to nezdá? Opravdu, je to on, Míša. Medvídek držel v ruce nějaký červený válec a před ním poskakoval maličký plyšový opičák. Opičák ukazoval na špičku válce a druhou rukou mrskal k zemi. Vasil se rozběhl ke dveřím, ale jejich mříž byla zamčena. Zabušil pěstí na sklo. V tom v sále zavířilo. Zmateně se zahemžilo. A rázem byly všechny hračky na svých místech v krabicích a příhradách nehybné bez jiskry života. Jenom Míša zůstal živý, strýčkovo zabušení ani neslyšel, obracel válec v rukou ze všech stran, podíval se po opičákovi a udeřil špičkou válce o zem. Z válce vytryskl šumivý proud a Míša jim zamířil do hořících větví. Těžký válec s tryskajícím proudem Míšou zle cloumal, kde pak by ho byl mohl udržet maličký opičák. Ale Míša nepopustil a plameny na větvích v pěnivém proudu jako kouzlem naráz uléhaly a mizely. Zarachotila mříž a do obchodu se hrnuli lidé přivolaní oslíkovým troubením. Vasil vešel s nimi. Sál byl plný dusivého kouře. Ten dým a ohořelé větve stromu byly teď už jedinou stopou po ohni. Míša tu stál v kouři, v jedné ruce držel prázdný červený válec, druhou rukou si utíral spocenou hlavu. Vasil k němu skočil a sevřel ho do své hromské náruče.
1: Jak Skok a Kuk zachránili mušku.

0: Nad chaloupku pod Jelovcem svítil měsíc. Byl takový veliký a zlatý a zdálo se, že se usmívá. Však měl taky proč. Všichni pomáhali mamince při velkém prádle a že ho taky bylo od tolika broučků a perušek. Velké necky na ně skoro nestačily. Sotva maminka vylila mídlovou vodu, přiběhla řádka broučků. Každý z nich nesl mamince rosu na máchání. Jeden ve džbánu, jiný v misce. To jste hodní broučci, radovala se maminka. Než přijde poutníček, bude vypráno. Ozval se křik. Co pak se stalo? Ptala se maminka.
1: Broučík na mě stříká, maminko,
0: žalovala Beruška. Však tě neubilo a žalovat se nemá. To dělají jen rozmazlené holčičky. A stříkat po slabším broučíku, to se taky nedělá. Broučík se zastyděl a že už se polepší a Beruška si utřela tvář a že už taky nebude fňukat. Maminka se na ně hezky usmála a ukázala na nebe. Poutníček letí. Všichni se zaradovali a volali Zdar Bůh, poutníčku, pěkně vás vítáme. A hned, jestli jim bude vyprávět o slunečních skřítcích. I to se ví, že budu, jen jestli jste byli hodní. Broučík se přitočil k poutníčkovi.
1: Já jsem zlomil, ale jen malinko. Vidíte, maminko?
0: Maminka s úsměvem přikývla. Beruška se pak přitočila k poutníčkovi.
1: A já jsem byla ufňukaná, ale už nebudu, slibovala.
0: No, to tedy budu muset opravdu povídat dál.
1: Kdy už najde Kuk a Skok ten vzácný poklad?
0: Ptal se dychtivě broučík. A poutníček na to, že pravé poklady se nenacházejí snadno a rychle.
1: Tak povídejte, prosili děti.
0: A poutníček vyprávěl. Sotva se Kuk a Skok zachránili před velkou vodou. Sotva se Kuk a Skok zachránili před velkou vodou, vydali se na

0: Zvedával listy petrklíčů a svítil pod ně.
1: Našel jsi něco?
0: Volal na něj Skok.
1: Nic.
0: Skok skákal přes vysoké stvoly travin a rozhlížel se. Sešli se na velkém kamenu.
1: Víš vůbec, jak vypadá takový poklad?
0: Zeptal se ho Skok.
1: A ty to víš?
0: Kuk zavrtil hlavou.
1: Ne.
0: Špitnul Skok. A dodal,
1: ale vím určitě, že poklad nemá nohy a nemůže tedy za námi přijít. Musíme ho najít sami.
0: Kuk souhlasil a hned se oba dali do dalšího hledání. Skok vyskočil na vysoký květ a vytáhl Kuka za sebou právě včas. Pod nimi dupaly boty svižníků.
1: Nehýbej se,
0: zašeptal Skok. A pod nimi cválali svižníci, klapali kusadly, cvak, cvak a rozhlíželi se. Pro rány smržový, zase jsou pryč. Ještě nám ten poklad někdo ukradne dřív, než k němu dorazíme. A oddupali pryč. Dup, dup, dup. Sluneční skřídci slezli z květu a běželi na opačnou stranu než svižníci. Zastavili se před mechovou studánkou.
1: Ta je krásná.
0: Oba byli už tak unavení, že sotva na nohách stáli, ale jak se napili, bylo po únavě a Kukův sluneční kamínek se rozzářil. Běželi dál, až doběhli na malou mítinku. U opuštěné pavučiny se konalo velké provazochodecké vystoupení. Pod pavučinou se scházeli diváci, motýlci, roháči, cvrček s housličkami a žluto-černě pruhovaný tlouštík, medák a všichni byli zvědaví, co se tu bude dít. Jediný medák věděl, co se chystá.
2: Oho, bzum, bzum, zůstaňte a uvidíte. A nechcete si líznout z mé měchuřinky krapítek medovinky?
0: Bzučel medák. V tom přisupěl udýchaný šnek a mával červeným kapesníkem.
2: Chcete mít stejné panděro jako tenhle starý bzučoun?
0: Skřídci se zarazili a nenapili se. Muzikanti začali hrát a na tenkém laně se objevila krásná muška, celá se modrozeleně blýskala, křídélka ji ve slunečních paprscích zářila a v ručce držela růžové paraplíčko. Skřídci byli zcela okouzleni.
1: No ne, jak ji září křídílka,
0: zašeptal Skok.
1: A ty lehonké nožky.
0: A muška tančila na tenkém pavoučím lanku, muzikanti hráli a diváci tleskali. Muška tančila tak krásně, až se všem tajil dech. Nejokouzlenější byl Skok.
1: Nikdy jsem ještě neviděl něco tak nádherného,
0: šeptal. A muška tančila dál a všichni jen vzdychali ach a oh. Nikdo si nevšiml, že se ke své opuštěné pavoučí síti vrátil pavouk s pavučicí. Číhali na vhodný okamžik pod listem, kouleli očima a těšili se na kořist. V tom se to stalo. Muška se na lanku odpérovala, vyskočila vysoko do vzduchu, dvakrát se ve vzduchu otočila a v tom pavouk zatáhl za lanko a muška spadla do pavučiny. Medák se chytil za hlavu.
2: Hrůzo, pavouci se vrátili, s muškou je konec.
0: Z levé strany se vrhl na mušku pavouk, z pravé pavoučice.
1: Pomoc!
0: Volala tenkým hláskem muška. Kuk však nestratil ducha přítomnost a oslnil pavouky svým slunečním kamínkem. Skok vyskočil a v posledním okamžiku vytáhl mušku z pavučiny a skočil s ní na zem. Pavouci si protírali oči.
3: Kde je muška? Kde je naše kořist?
0: Ale muška byla pryč. Pavouk s pavoučicí se pustili do sebe a mydlili se hlava nehlava.
3: Za to můžeš ty, křičel pavouk. Proč já? Ty za to můžeš,
0: ječela pavoučice a bušila dozad svého muže jako do bubnu.
3: Taková večeře, ať je pryč.
0: Zatím skřídci opatrně uložili bezduchou mušku do měkkého mechu, hezky daleko od pavučiny.
1: Jak jen ji přivést zpátky k životu?
0: Kuk jí svítil do bledé tváře, ale marně. Muška se ani nepohnula. Přisupěl šnek.
2: Uf, uf, Co si jen

0: Počneme.
1: Nikdo si nevěděl rady. Cvrček jí hrál do ouška na housličky, ale muška nic neslyšela. Medák jí nabízel ze své měkořinky kapku medoviny, ale Šnek jen vrtěl hlavou.
0: Takhle, kdyby byla kapka čisté vody.
1: Skok a Kuk nečekali a běželi ke studánce v mechu, ve které se třpitila čistá voda jak stříbro. Utrhli dva květinové kalíšky, nabírali do nich vodu a tradá zpátky, šplíchli na ni z květinového kalíšku čistou vodu. O, otvírá oči, volali všichni. Usmála se, jásal Kuk. Skok se však mračil. Na mě!
2: Ne, na mě, já jsem tu byl dřív, ale já ji vzkřísil, zlobil se Kuk.
1: A tak se hádali, až to bylo slyšet málem po celé pasece. Muzikanti spustili veselou muziku, aby to hádání nebylo tolik slyšet. Muška se líbezně usmívala na oba a vůbec nechápala, o co jde. Medák objal oba skřítky.
0: Usmála se přece na všechny.
1: A na tu radost, že všechno dobře dopadlo, připil si ze své měchořinky. Kuk zatahal Skoka za čepičku.
2: Pojď, musíme za pokladem.
1: Muška nad nimi lítala, točila růžovým paraplíčkem a Skok z ní nemohl spustit oči.
2: Běž, Kuku, já tě dohoním.
1: A utrhl růžové srdíčko a podal ho mužce.
2: O, děkuju, je krásný a voní. Děkuji vám, velice vám za všechno děkuji,
1: řekla muška. Poutníček dovyprávěl a napil se čisté vody. O, ta byla dobrá, právě jako ta z mechové studánky. Proučík vyletěl s kvítkem sasanky na prádelní šňůru a balancoval na ní jako muška s paraplíčkem a bác spadl rovnou do necek plných vody. Děti ho vytáhli z necek a smáli se.
2: Je, Broučík chtěl být jako muška. Broučík muška, Broučík muška.
1: A maminka se na děti zlobila a že už jim poutníček nic nebude vyprávět, když budou takové. Děti slibovali, že už budou hodné a jen, aby jim poutníček příště zase vyprávěl o Skokovi a Kukovi.
2: Že oni už našli ten poklad, vidíte, poutníčku, volal Broučík. A že to byla zlatá křidílka mušky.
1: Poutníček jen pokrčil rameny. Jo, to já vám nepovím. Co když to třeba byla voda z mechové studánky? Dala přece skřítkům vodu, která vzkřísila mušku. Nebyla to tedy náhodou studánka? Děti stichly a přemýšleli, ale nemohli se rozhodnout. No, já na vás nepospíchám, času dost. Však vy časem na to přijdete. A teď honem spát. Sluníčko už za chvíli vyjde a mně už se taky oči klíží. A narazil si svůj klobouček a odletěl někam na to své tajné místečko, kde přespával. Když se slunce vyhouplo na nebe, v chaloupce už všichni spali. Dobře se jim spalo. Někomu se zdálo o muščiných zlatých křidílkách, někomu zase o mechové studánce, která měla vodu celou zlatou.

0: najednou tady byl podzim. Ráno se loučky i pole okolo lesíku Hůrky třpitily stříbrně od penízků, které tu pro ranní chvíli postrácel podzimní mrazík šedivák. Pocukroval také větvičky modřínků a smrčků v lese, ale nejkrásněji ozdobil pavučinky pavoučků lesních, když na každou tenonkou niťku, kterou umějí jenom a jenom pavoučkové, navlékl překrásné perličky korálově, jednu vedle druhé a všechny stejné. K večeru se potom lesík Hůrka vždycky schoval v prstýnku upředeném z té nejjemnější mlhy a od potůčku rokyťáku už bylo cítit podzimní zábnutí studené. Bůby by si jistě ještě chvilku přispal, kdyby ho ale nevzbudilo divné volání z polí. Na moutěže nerozuměl vůbec, protože takovou řečí nemluví v lese nikdo a Bůby to musel vědět, protože už bydlel v lesíku Hůrce hnedle celíčký rok a také už chodil do školy přece. Sotva však vykročil z dračí jeskyně na srnčí pěšinu k vodě, srazil se s Ježkem Cyrilem.
1: Tak to se povedlo náramně. Já za ním pro bezpečí a on na mě ze skrýše a ze zálohy schované.
0: Hartusil úplně vylekaný Ježek, když si srovnal, co zažil.
2: Tu k vodě, Cyrile. Nevíš, které hlasy hluboké volají z polí, co se ozývají pod lesem?
1: No vždyť, to jsou honící psi, abys věděl. A já hned časně za tebou, abys jim náhodou nepřišel do cesty.
2: A proč jsou honící, Cyrile?
1: Honící jsou, protože honí nejraději zajíce. A tak se bojím, aby nebylo s Kryšpínem dneska ouvej.
0: Věděl na stranu druhou zase pro změnu Ježek Cyril. Povídali by ještě hodně dlouhou chvíli, kdo je do trysku více a kdo je do trysku míň, kdyby se to najednou nestalo. Tak nejdřív uslyšeli velikánské dupání a funění. To, když jako vítr podzimní přeběhnul kolem zajíc Kryšpín. Potom chvíli vůbec nikdo a najednou okolo se ženou hafani. Jaké dráče nevidělo, co žilo a tak, že stačilo uskočit zpátky do jeskynky.
1: A jsou pryč.
2: A co Kryšpín, Cyrile?
0: A už to tady bylo zase. První Kryšpín a kousek za ním hafani.
1: Tak to bychom měli na podruhé.
2: A kolikrát ještě musí Kryšpín běžet?
1: To neví ani Kryšpín, ani to nevědí psi honící.
2: A to se psi honící nikoho nebojí?
1: Ale bojí, co by se nebáli. Na ně platí každý, kdo má sílu větší. Třeba jelen Hubert nebo takový Medard.
2: Jenomže Medard už spí na zimu, Cyrile. A nebude ke vzbuzení. Jenom si vzpomeň, jak to bylo, když byly třešně na česání a my budili mokře.
1: Potom už nám zbývá jenom jelen Hubert. Ovšem a jenomže. Hubert má námluvy a potom starosti se ženěním, tak nám asi moc nepomůže, protože nevidí, neslyší, jenom vytrubuje, nakrocuje se, naparuje, ukazuje parohy a zase vytrubuje do lesa. A jestli ještě nemá nevěstu, tak nám taky nepomůže, protože má starosti, kde jí najít na honem, protože je čas jeleního ženění. A když si nepospíší včas, nebude na jelení louce nejhlavnějším a prvním, protože ho jiný jelen předhoní.
0: Mudroval o jelenovi pořád dokola Ježek Cyril, jenomže to už pelášil Kryšpín okolo dračí jeskyně po třetí. A bylo znát, že už je hodně slabý od únavy. Také Přiska za ním měla jazyky vyplazené, ale čenichy pořád nízko při zemi a jen chytit, jak hledali Kryšpínovu stopu podle zaječí vůně.
1: Teď honem doběhni pro Huberta. Než poběhnou okolo zase, Krišpíny honí schválně kolem nás, abychom pomohli. To je jasné a zřetelné každému, kdo správně přemýšlí. Při nejhorším se zase udělám do klubíčka.
0: A tak dráče vyklouzlo podél žulové branky, kuní pěšinkou nahoru do doubí a potom na jelení louku, kde se obyčejně s podzimkem popásal na zeleném Hubert pro jelení sílu a protože měl právě podzim, po svém důvodu rád. Volalo dráče, sotva dechu popadalo, když doběhlo na jelení louku.
2: S Krišpínem je hodně zlé! Huberta!
0: Jenomže kde pak byl dneska Huberta konec? Na jelení louce ani hlásku, natož milý zlatý Hubert. Dráče ti už bylo do pláče, když se nad ním posadila straka Kristýna a hned se stará.
3: Co pak si ztratil, Bůby? Že máš na krajíčku slzičky.
2: Scháním Huberta, Kristýno. Krišpín utíká o život už po třetí okolo jeskynky. Sám a jediný. Nevíš, kde je Hubert pro spásu a zachránění?
3: Vyspává tamhle za lískovým krhem v dubovém mlází noční namlouvání. Troubil dlouho přes půlnoc. Teď spí od jelení únavy.
0: Prozradila Kristýna, která vždycky věděla o každém v lesíku hůrce. Dráče tedy nás stračí radu do doubí a ono opravdu a jistě skutečně. Ležel tam jelen Hubert v celé své velikosti nadměrné a kráse lesní, jenomže spal a spal.
2: To bych chtěl nejspíš pár žejdlíků z potůčku rokyťáku. Jenomže kde vzít, když je rokyťák dole hned pod pěšinou? Na pěšině psi a Hubert na kopečku v doubí.
0: Ale právě v tu chvíli se Hubert probudil sám a úplně od sebe. Podíval se na malinké dráče velkýma jeleníma očima, jenomže je potom nakrásně pomalu zase zavřel. Asi se mu právě zdálo krásně.
2: Prosím tě, Huberte, moc tě potřebujeme i hned a jinde.
0: A potom se ukázalo, že v doubí není milý, krásný a převeliký Hubert, tak úplně a zase sám. Hned vedle totiž byla ještě laň Alice, kterou znal Bůby od vidění z jelení louky, kam chodila za pastvou ještě se sestrou Týnou a Lucií. A taky, že ano a správně. Za Alicí se ukázali ještě laň Týna a laň Lucie.
4: Pěkně tě vítám u nás doma. Ani jsme tě tady nečekali tak brzo s gratulací. To je moje laní nevěsta Alice a moje nevěsta Týna a moje nevěsta Lucie.
2: Dobrý den, paní Hubertová. A paní Hubertová. A paní Hubertová.
0: Pozdravil způsobně všechny paní Hubertové Buby.
2: Potřebujeme nutně jelení pomoc, Huberte. Krišpína ženou psi honící a já i Cyril myslíme, že už Krišpín nevydrží moc běžet, když už běžel třikrát.
0: A tak se Hubert postavil do své obrovité jelení výšky, zatřepal parohy, které měly letos dohromady 18 výsad, to proto, aby byl Hubert letos už jelen 18. Potom ještě zatroubil silné a dunivé znamení, které troubí jeleni vždycky jenom k boji. Když došli na srnčí pěšinu k vodě pod žulovou brankou k dračí jeskyni, uhlídali ježka Cyrla, jak je celý netrpělivý s vyhlížením.
1: Tak kam jste se poděli vy dva? Krišpín už běžel dohromady pětkrát a nevydrží už to dlouho. Psiska jsou hned za ním o pár skoků.
4: Počkám na ně u potoka. Vy se schovejte tady v jeskyni. Až chytím, ještě zůstaňte. Psi poběhnou i potom párkrát kolem.
5: Tam, kde se pěšina mašličkovou kličkou stáčela k potůčku rokyťáku, takže nebylo vidět od vody nahoru k jeskyni, se Hubert postavil do smrkového mlází. Ani ježek, ani dráče potom vlastně najednou neviděli, kam se zčista jasna milý Hubert poděl. Malé smrčky ho úplně schovaly a veliké jelení parohy se v ten jeden ráz proměnily na větve, jako byly ty smrkové kolem. Ale to už zase běží Krišpín okolo. Jenomže z poslední zaječí síly a malinký kousíček za ním už je slyšet dupání psů honicích. A také už oddychují stěžka z toho utíkání za Krišpínem pořád a dokola. Když zajíc zbíhal srnčí pěšinou k vodě už po šesté, zakopnul přece jenom konečně o kořen borový. A už se kutálí dolů. Dráče ti i Ježkovi Cyrilovi v tu chvilku napadlo, že až se nebohý Krišpín zastaví, už asi nevstane a bude s ním ámen na dost smrti. Jenomže právě v tu chvíli se na pěšinu snesly obrovské parohy s 18 letošními výsadami novými a chytili koulející se zaječí klubíčko zlehka a opatrně. Nadzvedli Krišpína nahoru vysoko nad pěšinu a schovali ho ve smrčině tajně a rychle. Psiska se ale naštěstí hnala po pěšině dál, dolů přes rokyťák na ostružinovou paseku, na pole pod lesíkem Hůrkou a podle borůvkové paseky zase zpátky na srnčí pěšinu k vodě, dohromady už po sedmé. A protože hafani měli zaječí stopu pořád před sebou od toho ustavičného běhání kolem dokola, ani nepoznali, že už zajíc před nimi neběží dávno a na pěšině a že už není ale vůbec. A tak, když se psiska zase hnala po srnčí pěšině dolů k potůčku rokyťáku, najednou koukají a před nimi stojí v celé své síle obrovitý jelen, hlavu skloněnou z parohy nízko při pěšině, jenom napíchnou. Psi se zarazili a nevěděli a byli u konce s běháním i s rozumem a kdože jim poradí, co teď. Hubert zatroubil na všechny lesy, psi se rychle otočili a že poběhnou zase naspátek na louku pod les. Jenomže se přepočítali náramně podruhé v tu krátkou chvíli a docela. Sotva totiž doběhli nahoru na pěšinu. Stojí proti ním medvěd Medard a bručí, až skála duní, otřásá se, celá jenom puknout.
6: Tak, a už jste v lese doběhali.
5: Psi sklopili uši, ohony si zapletli mezi zadní běhy a dívají se prosebně po psím způsobu, když nevědí kudy kam a co teď. Až když za nimi zatroubil podruhé jelen Hubert vítězně, proběhli kolem Medarda a pelášili na louku pod les a podél potůčku rokyťáku zpátky do vsi, kde ostávali po celý rok s lidmi.
1: Hned tak se neukážou zase.
2: Kde jsi se tady vzal, Medarde? Já myslel, že už dočista spíš na zimu.
6: To víš, že už jsem skoro hnedle spal. Ale najednou mi docházelo povětří pro správné dýchání ze sna. Pak jsem se probudil.
7: Malinko jsem musela Medardovi přiklít čenich. Jinak by se neprobudil. Viděla jsem z dubu, jak Krišpín utíká. Tak jsem musela honem pro Medarda, aby se měl kdo postavit.
8: Tak teď honem nevím, jak poděkovat hezky a ve správném pořadí.
1: Tak to ti teda můžu říct jasně a hned, Krišpíne. Já vymyslel, Bubi běžel za Hubertem, Hubert tě zdvihnul z pěšiny, Hubert zastavil psy, Tereska budila Medarda za čenich, Medard vyhnal psy a já. A já vlastně dohromady nic.
5: připustil poprvé za svůj ještší život Cyril. A to bylo tedy co říci.
4: Když jsme se tak hezky sešli, zvu vás dnes na svoji svatbu letošní. Jenom nevím, čím pohostím.
5: Slavnostním hlasem řekl Jelen Hubert, ale to už byl zase Kryšpín ve své zaječí kůži.
8: Čím bys hostil, Huberte? Psi jsou ve vsi, pohoštění nechej na mě. Jenom hezky běžte všichni napřed. Za chvíli je hostina na jelení louce pro všechny a ze zaječího.
5: A tak šli všichni. Jenomže než došli na jelení louku, roznesla straka Kristýna tu velikou novinu po celém celičkém lesíku Hůrce a na jelení louce to už zase vypadalo jak o veliké slávě. Byli tam všichni. Ptáčci Přezimáčci, Jezevec Adalbert, Krtek Čestmír, Kmotra Sojka i malá kukačka, Sisel Augustín a přihopkal od potoka i žabák Kvído. Když se pod doubím objevila ještě parta bobra Oskara, byli tady úplně všichni až na Kryšpína. Jenomže to už se od doubravky řítí zajíc Kryšpín a za ním zajíci Spolí, kterým vlastně dneska Hubert zachránil holý život všem. A každý z nich nese, co má, aby pohostil a poděkoval.
1: Tak se podívejme, taková sláva pro trochu toho přeběhnutí.
2: Dneska jsi byl ten nejhlavnější, viď, Cyrile?
1: No, tak trošinku. Vlastně ani moc ne.
5: Zasmál se najednou, protože už věděl, že je lepší, když chválí druzí a ne jenom on sám a jen sebe.
2: Ještě mi prosím tě řekni, Cyrile, prosím tě, jak to přijde, že má Hubert nevěsty tři, když všichni mají skoro nevěstu jenom jednu?
1: To máš náramně jednoduchý, Bubi. U Jelenu už to tak chodí.
5: Bubi si chvíli nechal ještší moudrost proběhnout střepatou hlavičkou, ale mávnul packou, protože tři nevěsty Hubertovi přál. Měl totiž laň Alici, laň Týnu a laň Lucí hodně rád pro jejich krásu a vlídné podívání. Všichni se radovali, že zajíc Kryšpín obstál a Kryšpín byl zase rád, že i když je Spolí, má v lesíku Hůrce tolik opravdických kamarádů.

Také sluníčko se přišlo podívat, ale bylo ho jenom polovička. Sílu tu už nemělo dohromady pražádnou, a tak pobylo jenom chvilku malou a šlo si lehnout do své vybledlé obláčkové postýlky, protože v zimě potřebuje sluníčko síly nejvíc, když je tak daleko od světa. A musí přece hřát alespoň trošinku, proto veliké lesní přátelství všech v lesíku Hůrce, aby přestáli a mohli se napřes rok zase radovat z jara silní a zdraví ve spolek.

0: Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi. A lední medvědi sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme doma, protože u nás je kluků habaděj. Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by musel stavět ze židle. Budeš malý sněhulák, protože nemám židli, řekl Pepík. A bez tak by se mi zapíchla do sněhu.
1: Jo, řekl sněhulák. A bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani nevěděl, jak vypadá velký sněhulák.
0: Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák, rozhodl Pepík.
1: Jo, zase sněhulák. A bylo mu to jedno. Stejně ani nevěděl, že jsou i jiná jména.
0: Hulák je divné jméno i pro sněhuláka, ale jméno to je, i když poloviční. A proto se musí psát na začátku velkým písmenem. Jako se velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na sněhuláka vrčel a štěkal. Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák, sdělil mu Pepík. Aha, pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se vědělo, že je to jejich sněhulák. Jde se sáňkovat, řekl potom Pepík, a už frčeli po stráni dolů, vpředu Brok, za ním Hulák, vzadu Pepík, a sáňkovali až do tmy. Sněhulák Hulák by jezdil pořád, jak se mu to líbilo, ale najednou roztrhlo tmu volání Pepíku, a Pepík sáňkovačku ukončil. Jde se domů, nebo bude cajmrsk. Bylo po všem a šli domů. Napřed Pepík, za ním Brok a naposled sněhulák. Hrnul se za nimi do dveří, ale Pepík ho zarazil. Huláku, ty nemůžeš, uvnitř bys roztál. Sněhulák zůstal před chalupou a poslouchal, jak měsíc rozcinkal hvězdičky. A mráz zvonil na rampouchy. Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách, a už od dveří volal: ahoj, huláku, jede se do školy. A už zase frčeli na sáňkách strání dolů rovnou do školy. Hulák se hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl. A do školy nesměl ani Brok. Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal Brokovi: já nevím, proč tam nesmím. Koulovat se to bych taky uměl.
2: Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám, řekl Brok.
0: Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začaly se dít věci, že sněhulák nestačil koukat. Pan učitel kreslil na tabuli jablíčka, domečky, lokomotivu a ještě jiné předměty. Potom psal číslice a potom zase písmena a žáci si to opisovali do sešitu.
1: Co to dělají? Ptal se sněhulák Broka.
2: Samé hlouposti, odpověděl Brok. Je to tady k nastuzení. Já jdu radši domů.
0: Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel vyučuje počtům, psaní a čtení.
1: V noci si probranou látku opakoval. Brok se ale nechtěl učit a zůstal nevzdělaným psem. Jednou ráno Pepík zase vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si nasedli na sáníky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou Sněhulák slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou, volal na něj Pepík.
3: To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit, povídal Sněhulák.
1: Nic nebude, ode dneška jsou vánoční prázdniny, řekl Pepík. A celý den prosáňkovali. Ale večer, když Sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl si na sáňky a svištěl dolů ke škole. O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl. Přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na okno. Okno se otevřelo a Sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal básničku.
3: Podkovičky zazvoní, jede zima na koni. Znovu zase po roce budou bílé Vánoce.
1: A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy.
4: Pojďte s námi za pohádkou do míst, kde měly mnohé pohádky svou kolébku. Přejdeme Devatery hory. Inu pánu pohádkového království Krakonošovi se ty kopce a hory překračujou, co krok, to 7 mil. Za to těm, kdo se tam hlomouzili na svých bandořištích, bylo za prací a za výdělkem tůze daleko a krušno. A tak si našli takovou práci, kterou mohli dělat doma, pod střechou. Půjdeme do chalupy, kde tkali po domácku na tkalcovském stavu plátno. Od času, kdy se tu vyprávěly pohádky, zbyl jen dědeček, pamětník.
5: Tak jako mají někde ve světě pro štěstí diblíka nebo šotka, tak mají tkalci na horách pro smůlu v chalupě bídu. Je to taková osůbka, tenká jako nit, řídká jako mlha, ale hubu má přenáramnou. Ale abych vám pověděl, jak se takové potvorné stvoření k nám na hory dostalo. To se ví, že nepřišlo z hůry, kde pak by nám poslali odtamtud takovou daremnost. Nám dávali na hory jen samé pořádné a pevné věci. Nejdřív kámen, do něho kosodřevinu a lidi sem naseli taky takové pevnější, aby vydrželi. A taky lidé vybírali z polí ten kámen a dělali všechno proto, aby se v tom kameništi udrželi při životě. Svou prací tak chválili svého stvořitele. Ale to se začalo nelíbit těm dole.
6: Takhle nám na horách pšenice nepokvete, když lidi pracujou a ještě se modlejí, povídá jednoho dne Lucifer na pekelné valné hromadě. My si tam na ně musíme nějak políčit. A kázal rozházet po horách čertí vejce. Však on si někdo nějaké sebere, zachechtal se pekelný kníže pán a měl pravdu. Ani vám už nepovím, který nešťastník ho v lese sebral, jestli to byl Francek nebo Vacek. No, byl to jeden z těch, co vysedávají od rána do noci u tkalcovského stavu a stav jim pod rukama zpívá tu tkalcovskou na cukr, na kafe, na dluhy, na daně. Zkrátka, je kam ty krejcary dávat. Mnohdy, aby máti vařila na kamnech v hrnku tmu. Když hubu honí mrsná, a přece by jeden rád, aby to v hrnku něčím vonělo, vyjde si s uzlíkem aspoň na houby. Hříbků se ten čas mnoho nerodilo. Tak bral milý Francek nebo Vacek všechno, co mu pod ruku přišlo. Podhoubníky, lišky, kuželáky, klousky. A tak se stalo, že sebral do uzlíku taky to zatrachtilé čertí vejce. Ten čas u nich opravdu nebylo co kalého do huby. Tak milá máti vejce nevyhodila, ale postavila do hrnku vařit. Tu se to nevonělo. Nikomu se do toho nechtělo kloubnout, ale máti řekla, přece to nevyhodím, když jsem už osolila vodu. Když vám nejede, nechte být, ohřeju vám to k večeři. Když ohřívala tkalčinka čertí vejce po sedmé, drobek to luplo a vyklubala se z něj osůbka bída. Vyskočila ven, vylezla si na pec a už ji měli v chalupě. Od té doby se u nich začaly dít divné věci. Brambory jim mizely z misky dřív, než je stačili donést k puse, a chasa vstávala od stolu hladová. A kdyby jen to, taková bída pod střechou přivolá všelijakou neporadu. Kůzlata se nevyvedla, o kozu přišli, příze se jim zauzlovala při soukání. Jestli dřív měli tak živobytí, teď se začalo nedostávat. A jestli dřív zpíval stav na cukr, na kafe, na dluhy, na daně, hekal teď vempitel podžebrat, vempitel podžebrat. Čistě jakoby dodýchával a starostí přibývalo. Ono tu mršku bídu nebylo za peci vidět. Bylo to stvoření jako z páry, jako byste zauzličkovali nic, ale oči hladového uvidějí všelijaké věci. A taky tkadlec přeci jen jednou zahlíd, jak se souká z pece a sbírá hubenou prackou škraloup z mléka. I podívejme na potvoru chtivou, křikl tkadlec, popadl, co měl po ruce, a už se za milou bídou žene. Přidala se i tkalčinka, bába s dětkem a všechny děti, co jich v té chalupě měli. Ale zkuste honit bídu, takové stvoření je mrštné, jak z hadích ocásků. Hned byla nahoře, hned byla dole. Když už bída nevěděla, kudy kam, vlítla jim do stavu, do tkalcovského člunku, a tam se utábořila. Koukali po ní, kam se ztratila. Třeba se protáhla komínem ven, pomysleli si, když ji neviděli, ale ona ne, ta si medila v tkalcovském člunku. Jak tkadlec při tkalcování prohazoval člunkem sem a tam, pěkně se vozila napravo, nalevo, a tak se jí tam zalíbilo, že se tam uhnízdila. Přehryzávala nitě, cupovala přízy a trápila tkalce hruzulet. Až jednou, bylo to před Vánoci, chtěli si přilepšit, aby si mohli koupit mouku na koláče a štědrovnice, a tak pilně tkalcovali a pospíchali s prací. Člunek lítal sem tam jako splašený, a tak se stalo, že nic v tom spěchu stáhla milou bídu mezi vlákna. Jen ji tkadlec zahlédl, přirazil bydla a rychle bídu zatkalcoval v plátně. Tkalcoval zrovna ručníky. Tak ji měli krásně zapletenou do ručníku. Teď se nevypleteš, neplecho daremná, houkl tkadlec na bídu a hned volal na tkalčinku. Podej mi ranec, ať to dílo honem zabalím, odnesu ji faktorovi a bude mrcha z domu. Rychle složil natkané ručníky do rance a honem s tím faktorovi do Vrchláb.
5: Takový faktor, nežli vyplatit kalci od práce, pěkně dílo nejdřív prohlédne. I nasadil ten velchlapský faktor brejle, bere i lupu a bedlivě prohlíží, neudělali na těch ručnicích tkadlec chybu a kolik za tu chybu strhnout na výplatě. I prach tkalče počítám nitě, počítám a koukám, že máš tuhle na ručníku takovej puflík, takovýhle ty mi odvádíš daremný dílo.
6: Popadl pinzetu a vytahuje to, rozmotává puflík a tu už se mu osůbka bída pověsila na krk. Děkuju ti za vysvobození, pane milej. Já už tě od teďka nikdy neopustím, špitla bída, ale ti dva nic neslyšeli. Ten tkadlec věděl své a tak ani krejcary za ručníky nespočítal a upaloval domů. Byl rád, že se bídy zbavil. Dobrou noc.
7: Je možné, že už vám někdo o kocourkově leco zpověděl a možná, že i nepěkné věci. Já vám však pravím, že nikdy nebylo města chytřejšího než Kocourkov. Ani dnes byste chytřejší město nenašli, i kdybyste jeli třeba celý měsíc vlakem a třeba každý den 4x přesedali. Ale nebojte se, nestane se to. Naštěstí se nikdo do Kocourkova vlakem nedostane, protože tam vůbec vlak nejede. Moudří kocourkovští páni si to zakázali. Nesmíte si ovšem myslit, že Kocourkov nějak zůstal za ostatními městy pozadu. Haha, kde pak? Nám se například ještě ani nezdálo o tlakoměru, který ukazuje, jaké bude počasí, bude-li sucho, déšť, proměnlivo nebo bouře. V Kocourkově už měli všechno dávno zařízeno docela prostě a moudře. No jen si to představte. Na náměstí měli sloup a u toho byl přivázán bík. Když bík začal sloup lízat, věděli všichni kocourkovští, že bude pršet. A když se bík drbal hřbetem o sloup, poznali zase, že bude jistě pěkně. Starosta měl svůj tlakoměr dokonce ještě pohodlnější, doma, na dvoře. Před oknem na bydle visel obyčejný hadr. Když z něho kapala voda, věděl starosta hned, že prší. A když byl hadr suchý, věděl, že je pěkně. Když se hadr houpal, poznalo se, že je vítr, a když byl stuhlý jako střechýl, bylo zřejmé, že mrzne. Dokonce i kalendář si v Kocourkově zavedli už od starodávna. V každé domácnosti visí hned u dveří provaz a na tom se dělá každého rána uzel. Jakmile je uzlů 7, všichni vědí, že je neděle, nechají vší práce a celý den si lebedí. Večer se pak všechny uzly rozvážou a v pondělí se začne vázat znova. No jak vidíte, je to kalendář na věčné časy. Dokonce dovede posloužit i jinak. V Kocourkově se totiž tímto kalendářem také vyplácejí děti, které zlobí. No nedivte se proto, že jsou kocourkovské děti nejhodnější v sobotu a v neděli. A když se už některému capartovi stane, že provede něco v sobotu, kdy je na provaze nejvíc uzlů, prosí tatínka, tatínku, tatínku, prosím tě, vyplať mě až v pondělí. V pondělí si pak přivstane a přihlásí se o výprask časně ráno, dokud tatínek na provaze ještě žádný úzel neudělal. Jak se tam vlastně jede? No, abych řekl pravdu, já nevím. Nikdy jsem tam nebyl a tohle všechno jsem o Kocourkově slyšel. Já vím, vy hlavně čekáte, až se začne vypravovat o nejznamenitějších událostech tohoto slavného města. No, však už začínáme. Čili jak kocourkovští stavěli radnici? Slyším, jak říkáte, že radnici mají v každém městě. Nechť. I kdyby jinde měli o 2 poschodí vyšší, nebo kdyby měli radnic i několik, nikde oni tolik nepřemýšleli a nikde se s ní nezabývalo tolik chytrých hlav, jako v Kocourkově. A proto zůstane ze všech radnic kocourkovská jistě tou nejznamenitější. Ta nová ovšem. Neboť kdysi měli v Kocourkově jenom takovou docela starou a hodně malou radnici. Býka, který prorokoval dobré a špatné počasí, tenkrát uvazovali k jejím vratům. No, a co se jednou nestalo? Bík chtěl zaprorokovat zvlášť pěkné počasí, podrbal si záda o vrata trochu silněji a prásk, celá stará radnice se položila na zem. Pro pána krále, pojďte honem lidičky vytáhnout starostu, vykřikl zděšeně obecní strážník Řimbaba. Ale nebylo toho třeba. Jiný obyčejný starosta by asi byl tou dobou v radnici a teď by ho tahali spod trosek, ale chytrý kocourkovský starosta zatím vyspával doma po posvícení a proto se mu nic nestalo. Jenom se tím rachotem probudil. Vyšel na náměstí, zívl nad zříceninami a řekl: sousede, dlouho se tu netočte, postavíme novou radnici, ale do práce. Myslíte si, že se kocourkovští dali dvakrát pobízet? Kdepak. Takové rozumné slovo na ně působilo jako jiskra. Vyskočili jako srnci a pod vedením Tomáše Přetrhdíla se dali do práce. Za městem na vršku stál pěkný les, překrásné stromy, pravé dříví na stavbu. Vzali sekery, pily, provazy a už káceli stromy a ocekávali větve. Klády si pak brali na ramena a snášeli je pracně dolů. O, to se nadřeli. Jenom Filip Nehejbejsa se nenadřel. Každý den se někam schoval, jednou ležel za senem, jindy za křovím a mnohokrát zůstal vůbec doma. Až nakonec, když už bylo skoro všechno hotovo, ho chytili, když spal přímo za posledními kládami. Tak ty tak, obořil se na něj Tomáš Přetrhdílo a vytáhl Nehejbejsu za ucho. Ještě štěstí, že jsme si nechali největší klády na konec. To bude tvoje práce. Hýbaj s nimi dolů. Teď všichni čekali, jak se bude Nehejbejsa s těžkým břemenem potýkat. No, Nehejbejsa z toho radost neměl. Podrbal se mrzutě na hlavě, ošklíbl se, rozhořčeně si odplivl a pak ze vsteku doklád kopl. A hrc! Nehejbejsovi klády se pohnuli, sesuli se a rum bum bum bum bum bum bum bum bum bum sváleli se všechny sami, jedna přes druhou z kopce až dolů, bez práce, bez námahy. I to se podívejme, rozbřesklo se kocourkovským v hlavě, jak jsme se hloupě s kládami drželi. To víte, jiní občané by to už asi tak nechali a jenom by nadávali, ale kocourkovští, dopak, ti se rozhodli, že se věc musí napravit. A hned sešli dolů a vynesli všechny klády jednu po druhé do kopce, až nahoru. No, dobré 4 neděle jim to trvalo. A pak nahoře, po Nehejbejsově příkladu, do každé důkladně kopli a všechny klády tak sváleli dolů, bez práce, bez námahy. Zkrátka, docela po kocourkovsku na to vyzráli. Hned po kládách si kocourkovští přinesli cihly a kameny. Hospodyně jim rychle připravili měchačkami maltu v dížích na těsto. Vzali to ovšem důkladně. Každý sloup dostal nejprve pár pohlavků, aby dobře stál, kamenům pohrozili kladivem a cihly mezi sebou sešívali ševcovskou nití. Nesmí přece po staré radnici spadnout i nová, když si oni někdo třeba jenom podrbe záda. Dokonce přimíchávali do malty i lepidlo, aby všechno drželo lépe dohromady. No, byla to radnice krásná, s vysokou věží, radost se na ní podívat. Když ji potom ještě omyli mydlinkami, rozzářila se na slunci tak, že všichni pocítili, že s novou radnicí se kocourkovu začíná doba nebývalé slávy.
8: O tlustém pradědečkovi a loupežnicích.

0: Můj neboštík pradědeček byl povoláním sekerník a vedle toho obchodoval tu a tam v koních a jetelovém semínku. Při svých 98 letech byl chvála Pánu Bohu ještě veselý a čilý brach, kulatý a červenoučký jako jablíčko, ba tak neobyčejně tlustý, že ho v létě prababička ukládala do sklepa, protože by se nahoře horkem rozplynul. Usadil se tedy pěkně dole ve sklepě, popíjel pivo s cukrem a těšil se na chladnější počasí. V obličeji byl pěkně vyholený, na nose, na tvářích a uších červený skoro do fialova. Kolem krku si vázal strakatý šátek, přes břicho se mu klenula mocná vesta s dvěma řadami kovových knoflíků a v ní měl velikou tabatěrku, do které se vešla libra šňupavého tabáku. Tak tu stál mezi povozníky a sedláky, mezi mlynáři a sekerníky a mluvil a vykládal, nebo seděl v hospodě, když ho bolely nohy, a tam mluvili a vykládali a šprýmovali. Ach, takových starosvětských a důkladných lidí už není. Však se taky mému pradědečkovi přihodily věci zcela neobyčejné, jaké se už dnes nestávají. Tak vám jednou prodal koně a vracel se se psem Voříškem a s několika stovkami v kapse domů, když ho na horách překvapila veliká bouře. Protože pradědeček měl raději pivo než vodu, ohlížel se honem po nějaké hospodě, kde by mohl pěkně v suchu přečkat lijavec a hromobití. Daleko široko nebylo stavení, než o samotě mizerná hospoda u oběšeného a láhve. Jak už napovídá jméno, neměla ta hospoda zrovna dobrou pověst. Ale když daleko široko nebylo jiného ukrytu, nezbývalo pradědečkovi, než uchýlit se do přístřeší oběšeného a láhve i učinil tak nerad, co lijavec máčel ho až na kůži a Voříška až na kosti a proklínal bouři, klusaje, co mu stačil dech, k hospodě jejíž všechna okna svítila. Toho se však dobrý pradědeček i Voříšek ani ve snu nenadáli, že tu zapadnou rovnou do loupežnického bálu. Ano, měli tu zrovna nejhorší loupežníci bál a všichni ti chlapi se vám navlékli do nejrůznějších masek. Byl tady náčelník lupičů, proslulý Lotrando, ve fraku v bílé kravatě a rukavicích, jako veliký pán, jeho milenka lstivá a napudrovaná kokotička se oblékla za baletku, pověstný vrah Hrdlořez se přestrojil do bledě modrého a růžového atlasu pážete, byl tu veliký Šibal, krvavý Jíra i Hmaták a Chramostejl, i zlý Kudlich a mezinárodní lupič Dynamit a šejíř Kujón, zkrátka všelijaká sebranka, která si vzala masky Turků, Číňanů, medvědů, bubeníků, kolovrátkářů, rytířů i kejklířů, jak už to bývá na maškarních bálech. Tu se tedy otáčeli, hodovali a bavili se jako docela slušní a poctiví lidé, ale z jízlivých očí jim nekoukalo nic kalého. A pod parukami měli vlasy ježaté, na tvářích jizvy. Krvavému Jírovi scházely na levé ruce dva prsty, ale za to ty tři zbývající byly plné prstenů. Ruce měly neupracované, ale s velkými zlodějskými klouby a zanechty špínu a někteří měli i špinavé uši, protože stále pomýšleli na lotroviny a pak zapomenou pořádně se umýt mýdlem a teplou vodou. Jen tak si přejedou mokrou prackou přes obličej jako kočka a myslí, že to je tím odbité. Tak si to, kluci, pamatujte a mýjte se pořádně, když vám to maminka ráno poručí. No tak tedy pradědeček se velmi podivil, že zapadl rovnou do bálu, trochu se lekl, ale nepomyslil si hned, že by to mohli být právě loupežníci. Voříšek frkal a otřásal se a ten si, myslím, vůbec nic nemyslil. Tak tedy pradědeček pozdravil.
1: Dobrou zábavu přeji ve spolek.
0: Usedl stranou a poručil si syrečky a pivo. A tu jeden z loupežníků, který tu hodoval na řízkách, k nímž střídavě

0: A tak začali. Pan táto cvalíku, zaštěpitala kokočka, jako kdyby se dědeček nejmenoval Novotný. Pan táto, my bychom se pěkně k sobě hodili do páru. Zadám vám jednu čtverilku škotskou, nebo ještě raději kvapík. Loupežníci se řechtali. Kokotička byla tenká až moc. Kde pak na pradědečka kvapík? Pradědečka zamrzela taková důvěrná řeč a ten smích. Vzpomněl si na prababičku a jak povídám, kokotička byla tenká jako šindel. Na tohle se ta holka nemusela tolik naparovat. I řekl tedy pradědeček na zvedaje svou ohromnou botu s podkůvkami a cvoky:
1: Nevzal jsem si na to tancování lakýrky a třeba bych vám, slečinko, mohl šlápnout na nožičku. A vy, koukám, máte nožičky jak hůlky, jako sirky, ba co dím, jako brabec.
0: Kokotičce se ta odpověď zrovna nelíbila i obrátila se zamračeně k svému Lotrandovi, krutému lupiči. Lotrando se zlověstně zatáhl za svůj přetenký knír.
2: Víš, kam jsi se dostal, bídný selský hřbete? Upadl jsi mezi loupežníky.
0: Pradědeček se leknutím až zapotil. Z toho setkání nekoukalo nic dobrého.
2: Já jsem proslulý Lotrando a tamten zloutnou, to je pověstný vrah Hrdlořez a tuten Turek, to je obávaný Kudlich a ten Číňan, to je krvavý díra a medvěd, to je dynamit. A ten bubeník je hmaták a kolovrátkář, to je chramostejl a kejklíř, to je veliký šibal. A rytíř, to je kujón. Všichni moji krvaví páni tovariši. A toto je naše loupežnická hymna.

0: ulici vrazy hráči.
1: Zabijáci lstiví hráči.
2: Nám je mene, nám je hej, ať si kdo si kráse dej.
3: Na to zaspíval veliký šival.
4: Řetězy ze zlata, hej,
5: hej,
4: prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, prachu si dej,
5: hej.

0: Tak zpívali loupežníci a přiťukávali si ve sboru naplněnými sklenicemi, co pradědeček trnul, že mohou zpívat tak strašnou píseň a být přitom tak veselí. Honem přemítal, co učinit, a tu ho napadlo, že by měl také pustit nějakou hrůzu. I vykulil ukrutně oči, svraštil čelo a ošklivě se zaškaredil a pokusil se zalhat.
1: Však já vím, proto jsem mezi vás přišel, též já jsem přestrojený. Oblékl jsem se za starého tlustého sekerníka, ale já jsem vlastně slavný.

0: zloděj, lupič a mnohonásobný vrah, velevrah, který jsem sám těmato vlastníma rukama zapíchal, podřezal a zavraždil 60 mužů, 30 žen a 15 dětí a vyloupil jsem všechny zámky a hrady a domy a stavení a chalupy v celém širokém okolí. A toto je můj policejní pes, sveřepý ostrozub.
1: Doložil pradědeček, ohlížeje se po Voříškovi. Ale raubířská rota se jenom pustě rozchechtala. Jak by ne? Voříšek pěkně panáčkoval a pokorně prosil hodující lupiče o kostičku. A Lotrando zvedl výsměšně do výše váček s penězi, tabatěrku, ba i strakatý kapesní šátek, vše, co nic netušícímu pradědečkovi za jeho holedbavé řeči vytáhl z kapsy, ohebný zlodějček, velký šibal.
0: I hleďme, ale tohle jsou, myslím, vaše vlastní peníze, i ta baťerka a šňupák, co vám velký šibal tak pěkně vyfoukl. Tohlenku musíte jít k nám do učení, chcete-li brát cizí a své podržat.
1: Pradědeček se zadrbal na týle. Z téhle brindy, pomyslil si, se tak lehko nedostanu. A loupežníci se hned rozhlučili. Toť musí k nám jít za učedníka. Jak jsem povídal, nejprve si z něho chtěli tropit blázna a notně ho potrápit a kdož ví, co s ním potom nejhoršího zamýšleli. I spustil kujon.
0: Pověz učedníku, kdo je to? Kdo má své v cizí kapse?
1: I rozmýšlí se pradědeček a povídá.
0: To je okradený. Co bylo jeho, je v kapse zlodějově. Bane, špatně!
1: Zubil se kujon.
0: Je to zloděj. Ten přece má v cizí kapse svou ruku.
1: Hádanka se pradědečkovi naprosto nelíbila. Viděl, že s takovými šejdíři pranic nepořídí. Kdyby se byl hádal, že je zloděj, vysmáli by se mu zase, že je to okradený a nenechali by ho nikdy uhodnout.
0: A teď mu, veliký šibale, řekni, jaké vlastnosti musí mít pravý zloděj.
1: Poručil Lotrando. Veliký šibal se rozkročil před pradědečkem a počal přednášet.
2: Pravý zloděj, zlodějk i zlodějček je v noci černý, v trávě zelený, ve dne průhledný má být tenký jako drátek a ohebný jako úhoř, aby proklouzl uchem od hrnečku, klíčovou dírkou, dveřní skulinkou, zední puklinkou, dovede se schovat pod stebelkem, ani nedýchá, ani nedutá, nesmí zakýchat a zakašlat, umí lézt pozdě jako moucha a ruce i nožky má tiché jako kočička, aby dveře nevrzaly a podlaha neskřípala. Pes se neroštěkal a hospodář se neprobudil. Smí mít v těle jen libru kostí a na těle jen 3 loty masa, aby do všeho vklouzl, všudy vnikl, všude se schoval, všudy se provinul a proklouzl. Když je těžší nebo tlustší, tak se musí otesat a přitesat sekerou, okrájet a ořezat pořízkem, ohoblovat a připilovat, odřít, oškrabat a přidrbat, ohladit a vypulírovat, vytáhnout a ohnout, změkčit, spružit a vstužit, vytepat cepem a palicí a vyklepat kladívkem, vymočit, zvláčnět a vysušit ve vodě, pod zemí, v ohni i ve vzduchu.
1: Pradědečkovi se hrůzou zježily vlasy na hlavě a již se před něho postavil hmaták a ptá se: a co, učedníku, uděláš, kdyby se zvloupal do stavení a někdo se přece ve vedlejší cvitnici probudil a zvolal by: je tam někdo? Co uděláš?
0: Byl bych tiše, ani bych nemuknul,
1: odpověděl pradědeček. Chyba, vysmál se mu Chramostejl. Odpovíš hodně hlasitě.
0: Nikdo.
1: Aby se probuzený uspokojil a řekl: ach tak, já myslel, že tam někdo je. A když bude křičet: loupeš, odpovíš: já nic neloupu. A když bude křičet: vrazí,
2: opáčíš, že dáš pozor, abys do ničeho nevrazil. A když bude křičet pomoc, odpovíš mu zdvořile, děkuju za pomoc, ale já už si to všechno pěkně odnesu sám. A teď, rozhodl krvavý Jíra, ho naučíme, jak se má pravý zloděj vypravit na krádež. Nejprve si zuj boty, ale rychle, nebo tě hezky popoženeme. Poručil a namířil na pradědečka pistoli, aby mu ukázal, že zloupežníky, kteří si chtějí zažertovat, nejsou žádné žerty. Nebohému pradědečkovi nezbývalo, než poslechnout, i jal se vzdychaje a hekaje zouvat své zablácené holínky. Šlo to tuze stěžka, což o to. Doma mu vždycky pomáhala zouvat se prababička, a když nestačila prababička, tak ještě ostatní ženské zestavení, stará Šulitková a ještě někdy k tomu Šulitková Marie a ještě Anna a ještě třeba Růžena a někdy i Šulitka a Zelinka, a teď si musel zout boty sám. Konečně byly nešťastné boty dole a pradědeček celý udýchaný se tu objevil v červeně a zeleně pruhovaných punčoškách, které mu prababička upletla letos v zimě.
3: To je proto,
2: prál Kujon,
3: aby tě nikdo neslyšel.
2: Pak vzali tabulku, na níž hostinský křídou zapisoval dluhy a napsali na ní nikdo. A pověsili ji pradědečkovi na záda. To je proto, aby tě nikdo neviděl, ušklíbl se dynamit. Pak nabral hrdlořez sazí a načernil pradědečkovi celý obličej a řekl, to je proto, aby tě nikdo nepoznal. Nakonec mu dali do jedné ruky rozžatou zlodějskou svítilnu, zavěšenou na zakrouceném špagátku, takže se ustavičně točila, a pod druhou mu nastrkali zlodějské nářadí, zlodějská kladívka a kleště, sekery, pilníky a dláta, vrtáky nebo zezy a paklíče, aby prý dobře viděl a měl při ruce vše, co potřebuje. Tak si ta ničemná chasa tropila ze starého chudáka šašky, ale to nejhorší mělo teprve přijít.
0: A teď ukážeš, jak by se splížil za loupeží hezky po špičkách. Pozorně, aby se světlo zlodějské svítilny netočilo a neskákalo, tichounce jako myška, jemně jako hádek a lehce jako muška tutla je dech a zastavuje se při každém kroku, aby ani prkénko v podlaze nevrzlo, ani zrnko neskříplo, ani stebélko nešustlo, ani hlásek nehlesl. A jestliže podlaha vrzne a zrnko skřípne, stebélko šustne a hlásek hlesne, tak tě otesáme a přisekáme sekerou, odlehčíme, ořezáme a okrájíme nožem, ohoblujeme a vytepeme a vyklepeme cepem, palicí a kladívkem. Změkčíme, spružíme a vstužíme. Vymočíme, zvláčíme a vysušíme po zemi, v ohni i ve vzduchu.
2: Pradědečkovi proběhl po zádech mráz, když uslyšel, jak těžkou věc na něm žádají. Ale byl v jejich moci a musel poslouchat. Loupežníci už se rozestavili dokola jako v cirkuse a těšili se na podívanou.
0: Alou!
2: Rozkřikl se Lotrando. Pradědeček zatajil dech a pokusil se plížit se po špičkách prstů, ale běda. Byl příliš těžký a kolébavý a nemohl udržet rovnováhu. Snažil se klást své staré nohy lehce a jemně, jako kdyby to byla vajíčka, ale při každém krůčku podlaha strašlivě vrzala a v kolenou mu hlučně loupalo a on se vratce kymácel, jako kdyby šel po provaze. A když zavesloval rukama tu všechny zlodějské pilníky, kladiva, kleště, dláta a vrtáky a paklíče ukrutně rachotili a na čele mu vyvstával pot a on přehlasitě vzdychal. A loupežníci se chechtali, až se za břicha popadali. Vezmi je čert, lotry mizerné. Tak se vysmívali stáří a šedinám.
0: Ha,
1: Tu však je náhle zvenčí slyšet mocný hluk dusot koní, rachocení vozů a hukot automobilů a chrčení aeroplánů. V loupežnících to pruce hrklo a hned se přestali smát. Co si tak tropili z mého pradědečka šašky, zapomněli docela dávat pozor, aby je někdo nepřekvapil. Však se také měli čeho bát, banda ničemná. A teď zrovna se ten všechen veliký hřmot zastavil u samé hospody. Loupežníci zbledli. Zatrápeně. Mohl to být nějaký generál s vojskem nebo zemský maršálek s ozbrojeným průvodem, nebo sám nejvyšší policejní komisař s četníky, strážníky a byřici, vyslaný, aby lupičskou rotu s velikou přesilou obklíčil, zatkl, spoutal a odvedl po čebenici. Loupežníci se strachy zachvěli. Bylo pozdě utéci. A bezradně obrátili své zraky všech k vůdci Lotrandovi. Lotrando tu stál, tahal se za svůj předlouhý knír a přemítal. Pak vztyčil ukazováček pravé ruky, zaťukal si několikrát na čelo a řekl:
0: ha, už to mám! Postavte se všichni nehybně jako sochy a ani sebou nepohněte, pokud vám nic nenaznačím. Já už obstarám to ostatní.
1: Dveře se otevřely a do nich kročil ne nějaký generál s vojskem, ani zemský maršálek, ani sám nejvyšší pan policejní komisař, ale přemocný lord Havelock z Londýna, jenž tuto právě cestoval se svým velikým průvodem, se sluhy a lokaji, kuchtíky, s osobními lékaři a lékárníky, tělesnými detektivy, strážci a policisty. Lord Havelock se ovšem podivil, když tu uzřel stát nehybné maškary, Číňana, baletku a Turka, medvěda, bubeníka, kejklíře, páže a kolovrátkáře. Zastavil se ve dveřích, nasadil si do oka monokl, rozhlédl se kolem a řekl:
0: ach,
1: to je slovo anglické a znamená po česku také ach. Na to pokračoval s anglickým klidem:
0: překvapila nás na cestě bouře. I míním se tu se svým průvodem přečkat do rána. A jste vy snad hostinským? Vaše urozenosti,
1: ukláněl se prohnaný Lotrando.
0: Nejsem hostinským, ale jsem k vašim službám proslulý mistr Panákáno, majitel světoznámého kočovného divadla, podivuhodného panoptika s pohyblivými loutkami. Zde jsou.
1: Ukázal Lotrando dokola na své strnulé loupežníky.
0: 15 let jsem na nich pracoval, 5 let jsem je zdokonaloval, každá loutka plná koleček, háčku a páček, samá elektrika, žádný švindl, každý jinak oblečený, jinému kousku naučený, od opravdivého člověka skoro k nerozeznání. Bouře mne tu zastavila i s mým malým divadlem na cestě k nejznamenitějším královským a vévodským dvorům, od nichž mám přečetná pochvalná uznání, řády a vyznamenání.
4: Ah, co dovedou ty vaše pohyblivé loutky?
0: Vaše urozenosti. Mistr Panákáno nemínil zde pořádat představení. Cítím se však nekonečně poctěn vaším vznešeným zájmem a dovolím si vám ve vší poníženosti předvést celé své divadlo.
1: Lord Havelock si nasadil svůj druhý monokl a usedl ve prostřed svého průvodu. Lotrando se znova poklonil až k zemi a provolal:
0: jedno zvláštní představení pro jeho urozenost, lorda Havelocka.
1: Potáhl si fráček a se svou bílou kravatou a bílými rukavicemi přikročil nejprve ke kokotičce, která tu stála ve svých baletčích šatech nehybně, ani brvou nemrkajíc, jako vosková pana za výkladním sklem. Lotrando dělal, jako by jí na zádech stisknul nějaký tajný knoflík, zvolal:
0: Baletka!
1: A ejhle, kokotička. Ta chytrácká banda se hned v každé širbě vyznala. Škubla tenkou nožkou, pak pozvedla ruku, zatvářila se líbezně, učinila několik tanečních kroků a několikrát se půvabně otočila a když dotančila zase na svoje místo, škubla opět tenkou nožkou, spustila ruku a nehybně se zastavila.
0: Ah,
1: řekl lord.
0: To je velmi pěkné.
1: Na to pokročil Lotrando ke Kudlichovi, oblečenému za Turka, dělal, jako kdyby na něm stisknul tajný knoflík, zamrkal na něho, ale v Turkovi to nejprve zahrašilo jako ve stroji, pak to Turkem několikrát cuknulo, Turek složil křížem ruce na prsa, třikrát se uklonil a proslovil vždy zřetelně turecký pozdrav Salam aleikum.
0: Ach,
1: podivil se lord.
0: Tež to je velmi hezké.
1: Pak spustil Lotrando krvavého jíru, který představoval Číňana. Také v Číňanovi to zahrašilo a zaškubalo, pak zvedl ruce se vstyčenými ukazováčky do výše, třikrát se uklonil a třikrát pozdravil Čiču ha, čerimiri ho.
0: Ah,
1: vyslovil se lord.
0: Pěkný Číňan.
1: Tak to tedy předvedl Lotrando lordovi celé své divadlo. Hrdloře za sloutnou, který zabrnkal písničku, pak rytíř Kujon poklekl, přísahal a provolal třikrát sláva. Kejklíř veliký Šibal udělal kotrmelec, medvěd dynamit mručel a točil se nemotorně dokola, bubeník Hmaták k tomu bubnoval a kolovrátkář Chramostejl točil klikou kolovrátku.
0: Ah,
1: řekl lord.
0: Krásné pohyblivé loutky. Co za ně chcete, mistře panákáno?
5: Vaše urozenosti,
1: odpověděl Lotrando.
5: Dám vám je lacino, že jste to vy. Račte si určit cenu sám.
0: Dám 100 000.
1: Rozhodl se lord.
0: Můj pokladník vám je zítra vyplatí. Postavím si ty loutky do ložnice.
1: Tohle bylo něco pro Lotranda, když viděl, jak mu lord sám leze do pasti. Jaká krásná příležitost pro jeho rotu, až by všechno spalo. Lorda zavraždit a učinit ohromný lup.
5: Urozenosti,
1: uklonil se potměšile.
5: Jsem přešťastný, že mým loutkám dostane se veliké cti dlít ve vaší vznešené blízkosti.
1: Lord Havelock, velmi uspokojen, se již chtěl zvednout ze židle, ale tu padl jeho zrak na mého pradědečka, jak tu v koutě stál ve svých pruhovaných punčochách s umazaným obličejem, s tabulkou zavěšenou na zádech.
0: Ah!
1: Podivil se lord.
0: A co umí tato loutka, mistře panákáno?
1: Milý Lotrando zapomněl docela na mého pradědečka a nyní si pro něho nemohl v rychlosti vymyslit žádnou úlohu. I zmátl se docela a počal koktat.
5: To je, prosím, to je nikdo. Totiž, tato loutka ještě nic neumí. Není ještě hotová.
1: Ale můj tlustý pradědeček nebyl dnešní a myslel si, že teď zase on sám loupežníkům pořádně zahraje. Lotrando ještě ani nedokoktal a pradědeček jel se provádět úlohu, kterého před chvílí sami loupežníci učili. Počal se především z čista jasna plížit po špičkách jako zloděj. Lotrando oněměl, lord si s podivem nasadil třetí monokl, zvolal
0: ach
1: a s ním zvolal ach všechen jeho průvod. Tak se pradědeček připlížil zlodějsky nejprve k Matákovi, sáhl mu do šatů a vytahoval mu z kapes všechny jeho paklíče, vrtáky, dlátka a nebozezy a všechno zlodějské náčiní a zpíval k tomu první sloku loupežnické hymny.
6: Kamaráď,

0: nám je Bene, nám je hej. Ať si kdo si, k nám se dej.
1: A řekl lord Havelock a s ním celá jeho družina. První lordův poboční detektiv Sherlock Holmes zastříhal ušima. Počínal cítit, že o něco jde. A nyní pradědeček začal zpívat druhou sloku loupežnické hymny.
0: Řetězy ze zlata, hej! Prsten a šperk, drahý kámen, jen pozor, šibale, dej! Chytnou tě, já s tebou, amen!
1: A zamířil k velikému šibalovi a za zpěvu mu vytahoval z kapes ukradené šperky, zlaté věci, náramky, hodinky a prsteny. Byl toho skoro celý zlatnický krám.
2: Ah!
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho družina. Lordův druhý poboční detektiv Stuart Webbs zastříhal ušima, počínal tušit, že o něco jde. A pradědeček zpíval.
0: Nabitá pištole, hej! Ostrý nůž s čepelí třpitnou, jen hrdlořeze pozor si dej. Vyžada ti, když tě chytnou.
1: A vytahoval hrdlořezovi z počatů vražednické zbraně, nože a pistole a dýky.
2: A?
1: Zvolal lord Havelock a s ním jeho průvod. Třetí lordův poboční detektiv Joe Deeps zastříhal ušima, počínal cítit, že o něco jde. Tak probíral můj tlustý pradědeček všechny sloky písně a jednoho loupežníka po druhém a odnímal jim jejich zlodějské nářadí a nakradené věci a vražednické zbraně a všechno to kladl na zem. Lord Havelock zvolal vždy ach a s ním celá jeho družina a postupně zastříhali ještě ušima poboční lordovi detektivové Hicks, Lutz, LeBlanc a Pitt. Lotranda si pradědeček nechal až nakonec. Vytáhl mu z kapsy svůj sáček s penězi, tabatěrku, ze které si hned vydatně šňupnul, a svůj strakatý šátek, do kterého zatroubil hlučně jako na lesní roh, a zpíval k tomu.
0: O trochu krve, hej, jen píchej, bij a zčílej. Lotrando, pozor dej, je-li ti život milej.
1: Ha, Lotrando, zvolal lordův poboční detektiv Clifton, který nyní měl jistotu, že jde o obávaného Lotranda a jeho tovaryše. Lotrando, zvolali všichni poboční lordovi detektivové a vytáhli provazy, pouta a želízka.
0: Lotrando!
1: Zvolal lord Havelock a nasadil si do oka čtvrtý monokl. Lotrando! Vzkřikla lordova bezpečnostní stráž, hlídači a byřicové namířili na náčelníka a jeho bandu pušky.
3: Toho lenkové, musíte jít ke mně do učení, chcete-li brát cizí a své podržet.
1: Lotranda a loupežníky spoutali a odvedli je i s kokotičkou a odevzdali soudu. Můj tlustý pradědeček se obul a umyl a lord Havelock mu děkoval, že ho uchránil od strašného nebezpečí. Daroval mu vedle jiných věcí také krásnou tabatěrku naplněnou vonavým šňupavým tabákem, ze které pak pradědeček dal okusit všem sekerníkům i obchodníkům v koních a s jetelovým semínkem z celého kraje. Pradědeček zavolal voříška, který se zatím v koutě napásl na zbytcích loupežnických hodů, že se sotva mohl hnout. Prababička je uvítala velmi nepřívětivě, že zase jdou tak pozdě z hospody, ale když jí pradědeček vypravoval, co vše se přihodilo, byla tuze ráda, že to tak dobře dopadlo.

0: Jak si zaližovali? Byla zima. Všude leželo po kolena sněhu a Josef s Václavem stavěli sněhuláka. První koule místo nohou, druhá doprostřed, třetí koule jako hlava. A když na tu nejhořejší kouli nasazovali děravý klobouk, najednou to kolem nich zafičelo. Veverka na lyžích. A za chviličku zase havran na lyžích. A potom ještě jednou. A to už si ani nestačili všimnout, kdo to byl?
1: Kdybychom tak měli lyže, to bychom jim ukázali, viď, Josefe?
2: Co pak o to? O lyžích bych věděl. Chalupník Tříska tamhle pod strání, ten má dvoje ve dřevníku, ale zadarmo je nedá.
0: Pak seděli doma a mudrovali, jak by lyže získali. V nejlepším mudrování se ozvaly hodiny s kukačkou. Otevřela se dvířka a kukačka místo kukání zaštěkala jako pes. Hop, hop!
2: Zase jí přeskočilo.
0: Josef zvedl oči k hodinám a za hodinu znovu
3: kokokodák.
0: Kukačka teď pro změnu zagdákala jako slepice.
1: Poslechni, Josefe, co kdybychom ty hodiny vyměnili za lyže? Stejně k ničemu nejsou.
0: Sundali hodiny a už si to s nimi pelášili za chalupníkem Třískou. Ten se na kosy zpočátku díval poněkud skrz prsty a hodiny ty si prohlížel zepředu i zezadu, ze spoda i ze zhora. Byly právě 3 hodiny a kukačka je jako zázrakem odkukala úplně správně. A tím bylo všechno jasné. Chalupník pověsil hodiny na stěnu a kosové dostali, co za ně chtěli. I když lyže byly pro ně poněkud delší, už si to s nimi šlapali k vršku.
1: To bude jízda.
2: My jim to předvedeme, čem?
0: Když si lyže navlékli, viděli, že to nebude tak lehké, jak si představovali.
1: Jeď první.
2: Ne, až po tobě.
1: Ale jen jeď.
2: No tak já jedu.
0: Na to se lyže s Josefem sami od sebe rozjeli a Josef se na nich kymácel ze strany na stranu, dopředu i dozadu jako smrček ve vichřici. Lyže ho neposlouchali a jeli si kam chtěli. A za okamžik tu byl kotrmelec a Josef se kutálel dolů strání. Za chvilku bylo to stejné i s Václavem. Po stráně se teď koulily 2 obrovské koule. Chalupník Tříska zrovna vyšel ze dřevníku s vrchovatým košem polínek.
3: Babičko! Babičko, 2 koule jako země koule a řídí se rovnou na naši chalupu!
0: Když spatřil pohromu na stráně, vypadla mu fajfka z pusy. Dřív než babička v kuchyni zaslechla jeho zoufalé volání, žuchlo to 2x za sebou do dřevníku. Chalupa se otřásla, hrnce na plotně poskočily a sněhové koule se rozsypaly každá na 1000 kusů. A před chalupníkem Třískou leželi, jak širocí, tak dlouzí, oba slavní lyžaři.
3: Ah, to jste vy! Málem jste nám rozbořili chalupu a s hodinami jste mě taky hezky napálili, kdo to jakživ slyšel, aby kukačka štěkala a kdákala,
0: lamentoval chalupník a Josef s Václavem se vymlouvali.
2: Asi se cestou nastydla.
3: Tady máte ty svoje povedené hodiny a už mi nechoďte na oči.
0: Doma sotva si je pověsili, v hodinách to zaskřípalo, zavrčelo, zachrčelo. Otevřela se dvířka, kukačka vystrčila hlavu a spustila.
4: Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
0: A vypadalo to, jako by se kozům posmívala.
5: Čarovná zahrádka. Když se pučmelout oženil, daroval své nejmilejší pučmeloutce kamna. Na kamna postavil hrnec, do hrnce strčil vařečku. A paní Pučmeloudové šlo vaření opravdu krásně od rukou. Měla jich tolik, že sama nevěděla kolik a Pučmeloud na nich mohl oči nechat. Ale kromě koukání neměl teď Pučmeloud nic na práci, protože se slavně zařekl, že už nikomu nic nevezme a že bude dělat dobrotu.
6: Tak alespoň jdi a někoho postraž, řekla Pučmeloutka, když se jí pořád při práci pletl.
7: Ale co pak se mě někdo bojí, stěžoval si Pučmeloud.
6: No když vybavneš z nenadání, lekne se každý a ty se alespoň před obědem trochu povyrazíš. Tak běž, budu ti držet všechny palce.

0: že... Pomyslel si Pučmelout. To bych mohl zase jednou zkusit postrašit čmeláky.
1: A šel a fouknul Čmeldovi a Brumdovi do komína.

0: a Pučmeloudovo fouknutí protáhlo komín líp než kominická štětka. Sazí bylo tolik, že nastala tma jako o půlnoci a v té tmě ten mocný fukéř vyfouknul čmeláky z jejich domečku a odnesl je do čarovné zahrady. Takovým fofrem jsem v životě neletěl, povídal Brumda a udiveně se rozhlížel kolem sebe. Kde myslíš, Čmeldo, že jsme? No, nejspíš u protinožců. Hele, ty kytky, neznám ani jednu. A ty stromy, takové jsem ještě neviděl. Hele, had. No je to jasné, jsme v džungli. No, ten had na nás syčí, mračil se Brumda. Já nejsem had. Já jsem želva a nesyčím, ale říkám pst a pst říkám, aby vás neslyšel kolibřík, řekla želva a vystrkovala přitom hlavu z malinkého jezírka. A proč nás nesmí kolibřík slyšet? Zajímal se Čmelda. Nemá rád cizí kolibříky. Hrozí vám nebezpečí. Pst. Ale my nejsme kolibříci. No slyšíš, želvo? Pst. Řekla želva a potopila se. No jo, ona neslyší. Má v uších vodu, usoudili čmeláci. Jak vypadá kolibřík, nevěděli, no a tak, že se alespoň porozhlídnou po té zvláštní zahradě. Těch barev, těch vůní a těch velikánských květů všude kolem, že by v každém z nich mohl čmelák bydlet jako ve vlastním pokojíčku. Hele, a tamhle, to je nějaký vyparáděný čmelák. Ahoj, bráško, jak ti říkají?
1: Co tu chcete? Koukejte zmizet!
0: Obořil se na ně ten cizokrajný tvor. Pst, nekřič tolik, uslyší tě kolibřík, varoval ho Čmelda.
1: Já jsem kolibřík,
0: naparoval se ten cizokrajný čmelák.
1: Do botanické zahrady je cizím vstup přísně zakázán.
0: My sem nevstoupili, nás to sem přifouklo, hájili se čmeláci. Ale kolibřík jim nevěřil.
1: Každý by tu chtěl zůstat a to já nedovolím.
0: Zlobil se a zlostně do nich strkal.
1: V téhle zahradě není místo pro víc kolibříků.
0: Ale copak my jsme nějací kolibříci, my jsme čmeláci, kolikrát to máme ještě opakovat? Rozlobil se Brumda doopravdy. A nestrkej pořád do mě. Pozor, bráško, vykřikl Čmelda. Brumda uskočil a těsně vedle něho s hrozivým cvaknutím zaklapl svůj kalich masožravý květ. Ty jeden ničemo, vrhnul se Čmelda na kolibříka. Tvou vinou mohlo být po Brumdovi. Kolibřík před rozhněvaným Čmeldou couval a tak si vůbec nevšiml jiného květu, který se právě za ním hladově rozevřel. Pak stačil poslední krůček, ozvalo se opět známé cvaknutí a masožravý květ držel pevně kolibříka za ocásek.
1: Pomoc, pomoc,
0: naříkal kolibřík. Z jezírka vystrčila hlavu želva a zlomyslně se ušklíbla.
2: Kdo jinému jámu kopá, že jo?
0: A opět zmizela pod vodou.
2: A, želva tě moc ráda nemá, viď kolibříku. Ale my ti pomůžeme, řekl Brumda. Aspoň poznáš, že čmeláci nejsou jako kolibříci.
0: A Čmelda s Brumdou popadli kolibříka každý za jedno křídlo a hej, rup! No a pak už jenom rup. A kolibřík byl zachráněný. Ale masožravce zůstal kolibříkův ocásek.
2: Teď vypadáš skoro jako čmelák, zasmál se Čmelda. Ale neboj se, však ona ti ta paráda zase naroste.
1: Zachránili jste mě a za to zde můžete zůstat, jak dlouho budete chtít. V mé zahradě je léto po celý rok,
0: řekl kolibřík.
2: To byste prve koukal, jak pěkně je u nás na louce, usmál se Brunda. Ale my už musíme letět, víš, máme to daleko.
0: Inu, každý je doma někde jinde. Kolibřík popřál čmelákům šťastnou cestu a jako dárek jim dal semínka nejhezčích květů z té jeho čarovné zahrádky. Prý, aby si na něho vždycky vzpomněli jenom jako na kamaráda.
3: Vážení, vážení, máme rádi sázení.

sluníčko. Sázíme, sázíme, co vyroste, nevíme. Podle prášky jsou to hrášky.

0: Ty nevídané velikánské květiny, které Čmeldovi a Brundovi vyrostly ze semínek od kolibříka, nejvíc obdivoval Pučmelout.
1: Nojo, konečně kytka, jak má být, aby se hodila k mé postavě i do mé domácnosti. A ona musí zrovna vyrůst u Brundibáru.
0: Pak ale uviděl něco malinkého na zemi.
1: Hele, to budou asi semínka. Když si je vezmu, co na tom? Hlavně, aby mě přitom nikdo nechytil. Překvapím svou Pučmeloutku. Ta bude koukat na ten zázrak v květináči.
0: No, jak ten Popleta zasel, tak také sklidil. Z motýlých vajíček totiž ještě nikdy nikomu kytky nevyrostly. Leda tak housenky. A tyhle Pučmeloudovi byly náramně hladové. Snědli všechno, co paní Pučmeloudová uvařila, a nakonec okousali i ten prázdný hrnec. Za to Čmelda s Brundou se ze vzácných květů plných vůně a medu ještě dlouho těšili. Jejich spokojenou čmeláčí písničku bylo slyšet po celé louce od časného rána až do úplného setmění.

0: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířily v divém reji a mávaly košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
1: Hopsa, je Filipo Jakubská noc,
0: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
1: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
0: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
2: Neprozraď mě, prosila ustrašeně malá čarodějnice. Tetinko, prosím tě.
0: Ale teta Bimbula odvětila.
1: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
0: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
3: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
0: Malá čarodějnice se třásla strachy.
2: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
3: No to tedy laskavě, zase poletíš domů,
0: přikázala vrchní čarodějnice.
2: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok?
3: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
2: Děkuji ti,
0: řekla malá čarodějnice.
2: Moc děkuji.
0: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
3: Ty toho drzého prcka nepotrestáš?
1: Ano, potrestej ji,
0: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
3: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
0: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
3: No, pak navrhuji, zvolala vrchní čarodějnice, abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
0: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu. Na Karlštejně. Už je tu poslední den školy a jede se na výlet na hrad Karlštejn. Ze všech stran se zbíhají děti, otevírá se škola, vychází pan řídící a páni učitelé. Terina Pachlovici nesla plnou tašku jídla a hned ukusovala koláč. Kája se k ní přitočil. Aby Terina nepukla, než dojdeme k Štajgrovům, nebudeš mít nic. A Terina hned hlásí. Prosím, prosím, pane učiteli, Kája. Aspoň dnes dej pokoj, žalobnice jedna, zarazil jí ale pan učitel. A vyrážíme, ať nezmeškáme vlak.
4: Je, to by tak, strachoval se Kája a vyrazil první.
0: Za městem děti nemuseli jít v páru. Poskakovali, výskali a smáli se.
1: Prosím, pane učiteli, na Linkary sklid ztratila řebínek. Prosím, prosím, pane učiteli, Barča Novotných se kopla do palce. Bale, do kotníku. Bale, to Vojta Brabencovic jí dal Herdu do zad. Prosím, prosím, ztratila se Terina Pachlovic.
0: A opravdu, ztratila se. Kde může být? Mariánka Vejvodovic se začervenala.
1: Prosím, pane učiteli, ona je tamhle v lesíčku. Ono jí bolí bříško.
0: Kluci se smáli a Kája řekl s pocitem naprostého uspokojení.
4: Já to věděl. Kde pak s holkama na výlet?
0: Cesta vláčkem jim rychle uběhla a už stoupali po kamenných schodech ke hradu. Nedle se Kája přesvědčil, že kamenné schody v hradě jsou opravdu hodně vysoké a co jich bylo. A chodby sem a tam, tamhle vycházeli výletníci, tamhle šli školáci.
1: Pane řidicí, pustí nás taky do těch světnic?
0: Ptal se Kája. Ale to už začal povídat a vykládat ten pán, který je prve vedl chodbou ke schodům. Ani mu moc Kája nerozuměl, ale panečku, to byly světnice. Jedna krásnější než druhá.
1: Tady by mohla mít maminka posadu s kvočnami, myslel si Kája. A tady by zas mohly sedět husy.
0: Potom šli přes nový můstek do kostela Panny Marie.
4: Jen aby se to pod náma nezbořilo, strachoval se Kája a napomínal Vojtu Brabencovic. Musíš tak dupat, myslíš, že je to můstek před naší školou? To bychom chvíli letěli, než bychom dopadli.
0: A vida, už byli v kostele. To jakživ neslyšel, aby se kostel vešel do hradu. Potom šli po dřevěném můstku přes čtvrté hradní nádvoří. A to už Kája jen na špičky zlehka našlapoval, aby se to náhodou neprobořilo. Terina uplakávala, že už nemůže, ale přece jen došli na nádvoří ke studni, která je 76 metrů hluboká. Pan řidící řekl, ticho, vzal kamínek a hodil ho do studny. Měl pravdu. Hezkou chvíli trvalo, než bylo slyšet plesknutí. Kája se tolik těšil, že hezky po pořadě si jeden po druhém hodí kamínek do studny, ale pan učitel řekl, že mají jít k obědu. V tu chvíli se ale nahrnula velká společnost výletníků a za nimi šly ještě dvě školy. Děti se pomíchaly, bylo slyšet volání pánů učitelů. Plzeň, Praha 2, Lážov, slyšel Kája volat pana řidicího.
4: Aha, to oni se teprve svolávají, řekl si Kája spokojeně.
0: Každý z těch výletníků vzal kamínek a házel. Káju někdo postrčil a řekl, hoď si taky. Kája honem sebral kamínek, všichni poslouchali. A když cvrknul na dno, Kája se blaženě usmíval.
1: To budou kluci koukat, až jim řekne, že si taky hodil.
0: Prostranství u studny se pomalu vyprázdnilo. Trochu v Kájovi hrklo.
4: jen tak, že zahlédl pána s převlečníkem přes ruku. A tu je náš pan řídící, a div nezavískl. Chtěl se za ním rozběhnout, když slyšel takový známý pláč.
5: Jo, takhle umí brečet jen Terina Pachlovic, řekl si a obrátil se. A vidí přicházet s pláčem Terinu Pachlovic s Tonkou Kvíčalkovic.
4: Jak ho viděli, obě se zasmály a Tonka začala vysvětlovat.
1: Terinku zase bolela bříško, tak jsem s ní šla tamhle a mezi tím se nám ale ostatní děti ztratili.
5: Kája vyvalil na Terinu oči. Tebe taky pořád bolí bříško. Ty si umíš užít výletu. No jo, holka, k ničemu. A teď ho nám po schodech.
4: Vyběhli, ale na nádvoří už byl zase takový šum a tolik lidí a školáků. Jen zezadu zahlídl Kája pána s kabátem přes ruku, co vypadal jako jejich pan učitel.
5: Holky, tamhle je naše škola.
4: Ale v tu chvíli je kdo si postrčil. Před nimi lidé, za nimi lidé a Kája s Terinou a Tonkou zas šlapali po těch vysokých schodech tam, kde už prve byli. Konečně se Kájovi podařilo zachytit za rukáv pána s kabátem přes ruku.
5: Pane učiteli, to jsem rád, že jsem vás našel.
4: Ale ze zhora se ozval cizí hlas. Prosím. Kája zdvihl hlavu.
5: I pro pána krále to není jejich pan učitel.
4: Div mu nebylo do pláče. Hošičku, ty nejsi z naší školy. My jsme z Březových hor. Odkud pak ty?
5: Prosím, z Lážova.
4: Z Lážova? Ale lážovská škola už šla k obědu. Počkej, dovedu vás dolů. Kájovi se zdálo, že to není pan učitel z Březových hor, ale sám andělíček strážný. Vyvedl je z poslední brány a ukázal na cestu dolů. Tam už nezabloudíte.
5: Pane učiteli, zaplať vám to pánbu,
4: řekl Kája tak upřímně, že se cizí pan učitel usmál a odpověděl, rádo se stalo, jen už běžte. Když běželi, popíchla Terina Káju.
1: Tak to vidíš, ani za naší školou si netrefil.
5: Ale Kája řekl hned, aspoň jsem si hodil do studny kamínek. A ty, kdyby nebylo mě, tak bys tam doteďka někde seděla na bobečku a vřeštěla. Já to přece věděl, že nás ten pán dovede.
4: A za chviličku našli svoji školu. Všichni už seděli u stolu. Jaká je polévka? To bylo Kájovi jedno, takový měl hlad. Horší ale bylo, když se donesly knedlíky s bílou koprovou omáčkou. Kája ji poznal hned, ale zavrtěl nad ní hlavou.
5: Jako koprová voní, jenže naše maminka dělá žlutou a hustší.
4: Z ničeho nic se obrátil na pana Hostinského, který šel kolem.
5: Asi krmíte jen suchým, pane strejčku, že máte mléko takovou modřinu. Kdyby se vynechal ten kopr, tak je to jako voda. To byste měl strýčku přijít k nám na koprovou, ta je žlutá a jen se táhne. A trávy tu máte přece dost.
4: Ale pan Hostinský se podmračil a ocekl. Je z doma, co máš a v cizině, co ti dají.
5: Jo, strýčku, naše maminka

že panu učiteli taky omáčka nejede. Zrvinka jsem povídal tomu strýčkovi, že asi krmí suchým. Pan učitel se podíval na ostatní pány učitele a Kájovi se zdálo, že se všichni usmáli, ale tajně, aby je nikdo neviděl. V tu chvíli zaskočilo sousto Terině Pachlovic. Pan řidicí vyskočil a bouchl jí dozad a bylo dobře. Ale Kája si nedovedl odepřít poznámku. Já to věděl, co bude s holkama za soužení. A to jsme ještě na vejletě. Co až pojedeme domů? Od stolu děvčat se ozval pláč. Prosím, prosím, pane řidicí, Naninka Rejskovic ztratila korunu. Bo ne, Vojta Brabencovic do ní strčil a koruna se někam zakutálela. Vojta dostal herdu a holky povel. Hledejte. Naninka nehledala. Stála u stolu a plakala. Když to už dlouho trvalo, řekl pan učitel, kdo ví, kde ta koruna je, tu máš Nando jinou a přestaň plakat. A podával jí korunu. Ale Naninka začala houkavě. Tu já nechci, já chci tu mou. Chodili tudy výletníci, smáli se a pan učitel se už zlobil. Kája se nahnul k Nandě a pošeptal jí. Nanko, jestli nepřestaneš bečet, hodím ti za krk zítra housenku a myš. A Nanda stichla v tu ránu. Věděla dobře, že co Kája slíbí, to taky udělá. Tak, teď půjdeme trochu do lesa, rozhodl pan řídící. Zahrajeme si nějaké hry a pak se budeme pomalu chystat na nádraží. Jak tohle Kája slyšel, hned zůstával pozadu. Takové hry se mu nic nelíbily. To začnou holky ječet. Modrají se, poměnéčky, zelená se, ořeši a to nic není, nebo kolo mlýnský a kluci třeba zase na kokeše. Kokeš, co chceš toho zadního? Chyť se ho tam za křídlo, to taky nic není. To je zrovinka jako tělocvik ve škole. Předpažit, spažit, jedna, dvě, tře. Tomu říkají hry. Panečku, takhle válet sudy po svahu, zájovnou po stromech lézt, hvízdnout na psa Péťu a dát se s ním do běhu, až kamínky za patami odletují. A jak si Kája vzpomněl, že tohle všechno nechal doma, zůstal už docela vzadu. Sedl si za keř, aby viděl na pana řídícího, a stesk po domově mu stiskl hrdlo. Co pak asi maminka a tatínek? A co v lesovně a co Zdeníčka? Ta ho asi hledá. A co Péťa? Posmutněl a zatoužil po domově. Jak byl rád, když konečně slyšel pana řidicího. Tak dost, dost děti, půjdeme na nádraží. Teď zas byl první Kája. Ale teprve, když seděli ve vlaku, oživl. A v Řevnicích už bylo veselo. Čekali na ně dva žebřiňáky přizdobené chvojím a vezli je domů. Po té studni byla tahle zpáteční cesta nejhezčí zážitek z celého výletu. Tohle bylo posledního června. Když se druhý den Kája probudil, první jeho pohled platil židli u postýlky. Ale tentokrát tam nebyla brašna s učením. Ležela tam jen stará, vybledlá bunda a čekala, až v ní Kája vyrazí do lesa. Kája se blaženě protáhl a radostně si pomyslel. To je radost, že už je pokoj s tou školou.

A tak přišel slavný den, kdy nejvyšší pan železničář chtěl vyzkoušet největší mašinku na světě, kterou mu postavil kouzelník Zababa. Stál pyšně v boudičce pro strojvůdce ve své nejlepší uniformě a zdravil a uklánil se na všechny strany. Pak vlastní rukou zatáhl za píšťalu a veliká mašinka zapískala tak silně, že to znělo jako ječení všech píšťal celého světa. A pak už se pohnula a zasupěla a jejich 674 kol se otočilo jednou a po druhé a po desáté a velká lokomotiva vyrazila z nádraží jako blesk.

Obrovská mašinka jela a jela a jela. V boudičce stál vpředu nejvyšší pan železničář a sám řídil a za ním stáli nejlepší strojvůdci a jen přihlíželi. A všichni topiči jen a jen přikládali, protože obrovská mašinka spotřebovala velikou spoustu uhlí. Jeli, až přijeli za chuchly, kde byla docela maličká zatáčka, ale kola obrovské mašinky zaskřípěla a lokomotiva se zapotácela. Nejvyšší pan železničář se tomu jen smál, otočil se ke svým strojvůdcům a řekl: to jedeme, panečku. A první strojvůdce řekl: ano, pane nejvyšší železničáři. A usmíval se také. Jen druhý strojvůdce se trochu zamračil, protože jemu se to kymácení vůbec nelíbilo. Najednou kola strašlivě zaskřípala a veliká mašinka všecka poskočila. Ozvalo se rachocení a praskání a mašinka se začala naklánět a velice drcat. Všichni, i nejvyšší pan železničář, se strašně polekali, jenom pan Barák se nepolekal a stiskl hlavní řídící páku a druhou rukou vší silou brzdu. Mašinka se naklonila a všechno uhlí z uhláku se vysypalo do boudičky na pana nejvyššího železničáře. Pak se mašinka zastavila a pan Barák rychle vyskočil ven a viděl, že ze 337 párů kol už 228 vyjelo z kolejí. A to už se nejvyšší pan železničář vyhrabal z uhlí a tuze naříkal, že má rozbitý nos. Pan Barák ho ani nelitoval, jen mu řekl: běžte tady dolů k řece a ten nos si tam umýte. Nejvyšší pan železničář byl polekaný a tak si ani nepovšiml, že pan Barák mu neřekl: nejvyšší pane železničáři, a že mu poroučí. A pak přijeli lokomotivy, aby vytáhli obrovskou mašinku na koleje, ale nestačili na to a přijížděli stále nové a nové, až jich bylo 34. Z toho bylo 11 rychlíkových, 5 tendrasek, co tahají ostatní vlaky, a 15 velikých nákladních a ještě 3 staré posunovací lokomotivy. Všechny se spojily a napísknutí začaly táhnout. Byla to ale pro všechny náramně těžká práce. Když konečně veliká mašinka stála na kolejích, naskákali všichni do boudiček a chtěli jet domů. Tu se objevil nejvyšší pan železničář a volal: nenechte mě tady, vezměte mě sebou. Když přijeli na své nádraží, nejvyšší pan železničář řekl huhňavým hlasem: já už ji nechci ani vidět. Odvrhte ji někam do chůlničky, aby tady nepřecházela. I když tak špatně mluvil, všichni mu rozuměli a řekli si, že konečně dnes řekl něco rozumného. A když ji vytáhli, přišel pan Blahoš z Výtopny a řekl: já to věděl, že to špatně dopadne, protože nejvyššímu panu železničáři nezáleželo na tom, aby ta veliká mašinka sloužila lidem, ale dal si ji udělat jenom proto, aby se chlubil. A z píchy nikdy nic dobrého nemůže vzejít.

0: Jak se makový mužíček učil mluvit? O makovém mužičkovi jste už slyšeli. Ale víte i to, že když přišel na svět, spával v kolébce, kterou mu stařeček udělal z makovičky? Dlouho v ní ovšem nespával. Za čas mu dědeček musel obstarat větší postýlku. Co postýlku? O té nemůže být ani řeči. Přinesl prostě z půdy odloženou ošatku. Před lety v ní stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Ale makový mužíček za nějakou dobu začal dorůstat i do té ošatky.
1: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužíčka učit mluvit, když tak roste.
2: A co bys ho učil? Vždyť už umí ga-ga-ga, go-go-go. To stačí, na mluvení má čas. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
1: Pravda, ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak začíná přece spousta užitečných slov, ne?
2: Spousta slov? A jaký?
1: Spousta. Například.
2: No, tak to vidíš, stařičku. No, vidíš. Ga-ga-ga není k ničemu. Ne, ga-ga-ga je leda pro kachny.
1: Galoše začíná na ga. Makový mužičku, pojď k dědovi a řekni galoše.
2: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
1: Ale tak mu galoše koupíme. Podívej se, přijde jaro, spustí se mrholení, všude bude cáhota a makový mužiček si aspoň nezastudí nožičky. No,
2: když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Bude sedět pěkně u kamen, jen aby se čvachtal v loužích, jo, a nanosil mi bláto. Kdo to má po vás věčně uklízet? Mně stačí, že musím zametat po tobě. Jdeš ze dvorka, venku je cachtanice a ani si nohy neočistíš.
1: Já si náhodou vždycky opucuju boty oklestí.
2: Ne.
1: Ale jestli nechceš, abych ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go. No, takových slov, co začínají go, těch je ještě víc. Například.
2: Tak to vidíš, takové slovo už vůbec není. Go, go, go není k ničemu.
1: Gorila začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
2: Já vás poženu s gorilou. Nač potřebuješ takové ničemné slovo? Dítě musí nejdříve pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a děda, že je děda, na gorilu má času dost.
1: Víš co tedy? Já ho naučím říkat goláče.
2: Cože ho naučíš?
1: No, goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
2: Aha, a co to je? Goláče.
1: Ale no přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče a až bude umět ko, tak ho to přeučím.
2: To ti teprv nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. Ne, toho raději neuč vůbec nic.
1: A to je pěkné. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Hněvám se na tebe. Nemluvím s tebou a jdu na dvorek a budu tam celý den, ať třeba na stydnu.
0: Dědoušek bouchl dveřmi a stařenka se zamrzela.

Nechci, aby se hněval, táhlo jí hlavou. Vždyť to myslel dobře. Musím ho zase udobřit. Upeču mu koláče, ty on rád. A upekla mu koláče a šla za stařečkou.

0: Jaď, staroušku, já to tak nemyslela.
1: To jo, nemyslela. Myslela.
0: Pojď, ať nenastydneš. Udělala jsem ti překvapení.
2: Dědeček by rád ještě chvilku trucoval, ale nechtěl přijít o překvapení, tak se obrátil a šoural se s ní ke dveřím. Ale co se nestalo? Veře je malinko píply a na prahu stál makový mužíček.

0: ale jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, ale koláče.
1: I nech ho, stařečku. Až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.

Čas běžel a makový mužíček zase povyrostl. Už dávno zapomněl na kolébku z makovičky. On už přerostl i tu postýlku z ošatky, co v ní před lety stařenka nechávala kynout chléb, než jej vsadila do pece. Jednoho dne se na něho stařeček zase zkoumavě zadíval.

0: tak si myslím, že je nejvyšší čas naučit makového mužička písmenka. Dneska ho naučím psát.
1: Co bys ho učil? Na psaní mají děti dost času v 6 letech. A pak, čím bude makový mužíček psát? Tuška je na něho velká. V tak malých prstíčkách ji neudrží.
0: Ale, to já už mám důkladně promyšlené, čím bude psát. Bude psát prstem do mouky. Rozetřeme mouku po stole a makový mužiček bude psát do ní.
1: No to zrovna, já mám sotva na jednu placku a vy si do ní budete čmárat.
0: Ale vždyť ji pak zase smeteme do truhličky, však se neboj, o mouku tě nepřipravíme.
1: No, jestli mi ji vrátíte, tak tady ji ždipku máte.
0: Ne, děkujeme, stařenko. Tak, pěkně si ji rozetřeme, tak, a teď se dobře dívej, makový mužičku. První písmenko v abecedě je A. Víš, to je tohleto písmenko. A jsou to vlastně takové štafle, vidíš? Lidi je potřebují, když bílí světnice.
1: Neříkej mu nic o štaflích. Štafle je ošklivé a nesprávné slovo. A potom, mákový mužíček je ani neviděl. My přece nebílíme ze štaflí, my bílíme ze židličky. A vůbec, neuč ho hned písmenko A, protože je těžké. Když někoho něco učíš, musíš začít s tím, co je lehké.
0: No, dobrá, tak tě naučím. E. E je zapotřebí pořád. E je ku příkladu 3x ve slově dědeček. No, E vypadá jako hřebínek na česání. Vidíš, E vypadá takhle.
1: E hot. Taky neuč. Ne. E je ještě těžší než A. A potom neříkej makovému mužičkovi, že E vypadá jako hřebínek. Víš přece, že hřeben doma nemáme. No, že se češeš suchou smrkovou šiškou. No, uvidíš, že ti makový mužiček bude psát E jako šišku a ne jako hřeben. Nauč ho to nejlehčí. Nauč ho I.
0: Dobrá. I vypadá takhle. Víš, I vypadá jako kolík. Namaluj taky kolík, napiš taky I. No, I si napsal pěkně. I si napsal kostrbaté jen malounko, ale nesmí si olizovat pořád ten prstiček.
1: Tak a teď ho naučí J. J je taky lehké. Pište si J a já si zatím skočím do kolny.
0: Tak, J to je vlastně jako hůl pro dědečka. Takováhle, vidíš? Takže napiš taky J, makový mužíčku. Ale takhle ne, to je obráceně, to je nohama vzhůru. Tak se nepíše J, tak se maluje hůl. J je sice jako hůl, ale hlavou dolů, víš? Tak pojď, zkusíme to ještě jednou. Ale to je zase obráceně, to není J, to je hůl. Jestli budeš malovat hůl a ne J, tak ti dědeček nabacá. Přes ručičky udělá baci, baci, bac. Takže namaluj J a pěkně. A neolizuj si prstíček. A nekoukej na tu slunom žourku.
1: No co pak tu tak křičíš, stařečku? Na děti se nemá křičet, zvláště ne při učení. Podívej se, jak je makový mužíček celý vyjevený.
0: Ale protože maluje hůl a ne J. Učím ho, že J vypadá jako hůl a on pořád maluje hůl.
1: Panenko svatokopecká, křičíš a nechal si vyhasnout v plotně.
0: Jak to?
1: No, vždyť je tu jako v morně. Proč pak si nepřiložil?
0: Ale protože se zlobím. Ať makový mužiček nemaluje hůl, ale jo.

0: A v té chvíli napsal makový mužíček tak pěkné J, že ani dědeček takové nesvedl. A bylo úplně správné. Bylo nohama dolů a hlavou vzhůru. Stařeček v první chvíli ani svým očím uvěřit nemohl.
1: No vidíš, jak to dovedeš, když chceš. Pojď se, stařenko, pojď se podívat, jak je napsal náš makový mužíček.
0: A v tom se dědeček začal plácat po kapsách. Hledal kapesník, protože na něho přišla rýma z té vyhaslé plotny. Babička se šla podívat na J. Ale stařeček kýchl, jako když z moždýře vystřelí. Všechna mouka byla naráz ta tam. Makový mužiček začal natahovat, že nemá J. Stařenka se zlobila, že přišla o mouku, a dědeček se urazil, že nemůže za to, že musel kýchnout. Ale večer se všichni udobřili. Stařenka jim dala jinou mouku a stařeček naučil makového mužička další písmenka.
2: O, jak

jako podkovu a M jako srnčí kopítko u studánky.

0: tanče 8 her.
1: Ano, ano, jistě, Bertíku, ale já...
0: Endele, vendele, vyskoume, vemi kumi mokule.
1: Bertíku, co se to s tebou stalo?
0: Ententini tanaru, maje zelve kolaru.
1: Že nerozumíte děti Bertíkovi? Já taky ne. Bůh ví, jakou řečí to mluví. No, nedá se nic dělat. Čertíka Bertíka dáme pěkně do krabičky.
2: Ne, já nechci do krabičky, Štěpánko.
1: Ne?
2: Já jsem na tebe mluvil po čertovsku, víš? Ale když nechceš, tak už nebudu. Je mě, prosím tě, nedávej do krabičky. Už budu hodný, jakože jsem čertík Bertík.
1: Tak vydá, jak se na našeho čertíka Bertíka musí.
2: Já bych ti třeba, Štěpánko, zalil na zahrádce kytičky a salát a květák a zelí, chceš?
1: Co mám s tebou dělat, ty jeden čerte Berte?
0: Belí, belí, Bertíku selí a bělásci v petrželi. Jú, Štěpánko, Štěpánko! Tady je krásně a to zelí je už tak veliké.
1: Skoro takové, jako měl Jakoubek.
2: Počkej, Štěpánko, počkej. To já musím vědět. Kdo to byl? Jakoubek.
1: Tak to byl jednou jeden chlapec, jmenoval se Jakub a ten žil se svým dědečkem. Dědeček byl tlustý, s červenými tvářemi a velkým slaměným kloboukem panamákem, který měl velice rád. Jakuba měl také rád, ale v jedné věci se spolu nemohli shodnout. Co připadalo Jakubovi samozřejmé, tomu se dědeček divil. A čemu se divil Jakub, to zase připadalo docela samozřejmé dědečkovi. Žili spolu v malém domečku s verandou, kolem byla zahrádka a v ní rostlo zelí. Kam jste se podívali, všude samé hlávky.
3: Je to vůbec možné, tolik zelí? Kde se to pořád bere, dědečku?
4: Co se divíš, zahrádka má dobrou půdu, rostly by tady i hrnce, kdybych je zasadil. A proč bych sázel hrnce? Zelí je užitečnější.
1: A sázel na zahrádce nové a nové zelí. A zelí rostlo a rostlo a bylo ho tolik, že je oba nemohli sníst. Naštěstí žilo na zahrádce plno bělásků, asi tak 200, ti měli zelí rádi a o nějakou tu hlávku se postarali. Ale dědeček neměl bělásky rád, hlídal je a když viděl, jak si na zelí pochutnávají, vyběhl z verandy a honil je s panamákem v ruce.
4: Co se divíš, mám je nechat, aby nám to zelí snědli?
3: Co pak ho nemáme dost, dědečku? Dědečku, proč se staráš jen o to zelí? Pojď si se mnou hrát, nebo mi něco vypravuj. Zelí ti přece neuteče.
4: Nezdržuj, Jakube, a nepleť se mi tady. Vidíš přece, že nevím, co dřív.
1: A tak byl Jakub věčně sám. Kdo by se divil, že se nakonec spřátelil z bělásky.
3: Kdyby tak dědeček zasadil něco jiného než zelí, to by bylo krásné. Ale kde pak dědeček? Pořád zelí a zelí. Bych bělásci musel zasadit něco, co má dědeček rád. Třeba jeho panama.
5: To je nápad. Zasad dědečku panama.
6: Uděláš mu radost.
5: Ano, panama.
4: Kde pak mám svůj panamák? No čím teď budu honit bělásky? Nevíš o něm, Jakube?
3: Zatím ti o něm neřeknu. Je to malé překvapení. Když nějaký čas počkáš, budeš mít panamáku na každý den jeden.
1: Za pár dní vyrostl na zahrádce veliký keř a na něm plno maličkých panamáků. A dědeček se nestačil divit.
4: No tohle...
3: Co je na tom divného? Říkáš, že by tu rostly i hrnce. Ale nač sázet hrnce? Klobouky jsou lepší.
4: No klobouky jsou dobrá věc, ale mně stačí jeden. Tolik panamáků jenom pro zlost.
3: Tak vidíte, bělásci, k ničemu to nebylo. Všechno je jako dřív. A dědeček mi ještě málem vyhuboval.
5: Nebuď smutný, Jakoubku. Mám jiný nápad.
2: Víš ty co? Zasadíš dědečka?
5: Ano, to je ono, zasadíš dědečka.
3: Vy jste se zbláznili. Teď mám jednoho dědečka a jaké pak to je? Co bych si počal, kdybych bylo 200?
5: Jen poslechni a uvidíš, že mi budeš děkovat. Zasad dědečka. Uvidíš, že to dobře dopadne. Zasadíš dědečka.
1: Jakub tedy počkal, až dědeček usne, našel na zahrádce ještě jeden kousek volného místa a pak tam dědečka zasadil. Věděl, že ho musí řádně zalévat a tak nosil vodu v konvi od pumpy a zaléval a v poledne jedl z bělásky zelí a nemohl se dočkat, co bude dál. za pár dní vyrostl na zahrádce keš plný maličkých dědečků. Jakub se na ně chodil každý den dívat a jednoho dne byli dědečkové konečně krásně zralí a Jakub je otrhal. Bylo jich opravdu asi tak 200 a všichni se pustili do Jakuba, co to provedl.
4: Jakube, co jsi to udělal za hloupost?
3: Tady to máte, bělásci. Věděl jsem přece, jak to dopadne. Teď na mě budou křičet všichni a ani vám se nepovede líp. Dědečci vás budou honit po zahradě. Nezapomeňte, že na půdě je 200 panamáků.
5: Ach, Jakube, Jakube, to jsi přece jenom hloupý chlapeček.
2: Teď se tady přece všechno změní.
5: Podívej se jenom na dědečky a uvidíš.
1: A Jakub se podíval na dědečky a viděl, že se mezi sebou hašteří.
3: Tohle nejde. Takhle byste si ublížili. Nemůžete všichni rýt, zalévat a vařit najednou. Rýt může jenom jeden, zalévat také jeden a jeden může vařit.
6: A co budeme dělat vy ostatní?
3: Budete si se mnou hrát. Co jiného byste měli dělat? A začneme hned.
7: Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo, udělalo, bá!
1: A tak se na zahrádce všechno změnilo. Dědečci se střídali v práci, jeden zelí sázel, druhý sklízel, třetí vařil a ostatní si hráli s Jakubem a bělásky. Vzpomínali, co všechno se dá na světě dělat. A jak vzpomínali, přišli i na volejbal a dokonce i na malování pastelkami a na koupání a na výlet a kdo ví na co. A tak žili docela spokojeně. Každý měl svůj panamák a svého běláska a všichni dohromady malého Jakuba, s kterým si hráli a kterému povídali o všem možném. A Jakub poslouchal a všemu se divil, protože o tom nikdy předtím neslyšel ani od bělásků.
2: Juj, Štěpánko, to by bylo, kdybych tam měl já 200 dědečků ven. Ale to bychom museli zasadit krabičku a pak by nám z ní vyrostlo 200 krabiček a v každé by byl jeden čertí dědeček.
1: A všech 200 čertích dědečků by zlobilo jako čertík Bertík. Ne, mně docela stačí jeden čertík Bertík.
2: A mně taky stačí jenom jedna Štěpánka, protože ta dovede všecko hrát si, zpívat, vypravovat pohádky a tak vůbec. Jenom mluvit po čertovsku neumí.
1: Ale
2: mohl bych jí to naučit, kdyby chtěla. Pojď sem, Štěpánko, pojď.
8: Bertíku,
2: Bertík to naučí, Bertík je ochota sama. Pojď k mému nástroji.

0: Vyprávění třetí. O návštěvě hangáru, při níž se náhle zavřou vrata a děti nemohou ven. Vojta, Aneška, Pepíček Slámů a pes Kociánek byli už skoro na letišti. Nedaleko stála velká kůlna. Také by se mohlo říct stodola, ale na letišti říkali téhle budově hangár. A byla to vlastně velká garáž pro letadla. Cizím vstup zakázán, četla nahlas Aneška na tabulce, u které se zastavili. Obrátila se k Vojtovi. Vojto, jsme cizí? Ne, odpověděl Vojta, my nejsme cizí. Dědeček Kuzelka přece bydlí vedle nás na Peklech. Dědeček není cizí a my taky ne. Pepičku, jsme cizí? Zeptala se Aneška Pepička. Pepíček se zamyslel. Po chvilce řekl, tady jsme cizí. A na Peklech ne.
1: Pojďme domů, já mám doma kolo, to je lepší.
0: Kociánku, nejsme tady cizí, viď? Zeptala se Aneška psa s krásně nakrouceným ocasem. Kociánek tiše zavrčel a udělal haf. Pak si sedl a smál se na Anešku. Jemu se tady líbilo a s dětmi si cizí nepřipadal. Kociánek si taky myslí, že tu nejsme cizí. Jdeme dál, prohlásila Aneška a obrátila svůj zdvižený nosík k hangáru. To se ví, souhlasil Vojta.
1: Tak dobře, řekl Pepíček, půjdu s vámi.
0: Tak tedy šli. Nejprve Vojta s Kociánkem, za nimi Aneška a nakonec Pepíček. Šli docela tiše.
1: Na nejvíc se snad pod jejich bosýma nohama ohnula nějaká travička.
0: Mířili k hangáru. Vojta už myslel na letadla. Aneška byla zvědavá na všechno. A Pepíčka napadlo, co by tomu asi řekla maminka, kdyby ho viděla. Vzdychl si přitom tak nahlas, až se Aneška lekla. Co se ti stalo? Maminka sem z pekel nevidí, viď? Šeptal Pepíček. Ne, přece se nemůže dívat přes kopec. To je pravda, souhlasil Pepíček. Ulevilo se mu a na maminku za chvíli zapomněl. Děti došly k zadní stěně hangáru. Museli ho celý obejít, protože vrata byla vpředu. Dozadu hledělo jen několik malých čtvercových oken. Hlavy děti k ním nedosahovaly. Nemohli se proto podívat dovnitř. Vojta se psem Kociánkem, Aneška a Pepíček obešli hangár. Nebylo je slyšet a snad je nikdo nespatřil. Nikde nebylo vidět ani človíčka. Jakoby před chvílí všichni lidé z letiště odletěli. Děti šly spokojeně k vratům, jen Kociánek měl uši našpicované a tiše vrčel. Něco se mu nelíbilo. Vojta ho neslyšel. Chtěl už být honem honem u letadel. A tak se stalo, že si psa nevšiml. A to byla chyba. Neboť psi někdy vědí víc než lidé. Konečně stály děti u vrat. Uviděli řadu letadel, která se skrývala v hangáru. Nejbližší z nich mělo vysoký podvozek a dívalo se na děti velmi přísně. Nic se na něm nehýbalo, ani vrtule, ani kolečko u podvozku.
1: Vidíte, vydechl Vojta a hrnul se dovnitř. Jo, řekla Aneška a běžela za ním. Počkejte, volal Pepíček šeptem a když Vojta s Aneškou nečekali, utíkal za nimi také. Chtěl letadlo vidět zblízka. I na svoje kolo zapomněl. Kociánek běžel dál než děti, které se před letadlem zastavili a prohlíželi si vrtuly. Kociánek vlazil až pod letadlo a očichával kolečka podvozku. Když už měl očichávání dost, zdvihl zadní nohu a jedno kolečko pokropil. Potom přiklusal k dětem zpátky. Náhle se za dětmi ozval rachot a vrat hangáru se zavřela. Děti se lekly a Kociánek zaštěkal. Co se stalo? Kdo přirazil vrata? Jak se děti dostanou ven?
2: Ani suchý dalemánek, Ale co se šatstva podotýče, jen se koukněte, paní Kateřino. To byly vybavený náramně.
3: No, šatník plný krásných obleků. Tedy řeknu vám jeden hezčí než druhý. Móda bývala v minulosti velmi štědrá.
2: Tak, tak. Když si tak představím, jak se tu procházeli rytíři a hrabata. Dokonce mě napadlo, jak si tak koukám na ty hábit jak kroje, no. Ale ne, to je jenom hloupost.
3: Nerozumím vám.
2: Já jen, no. Když jsme tady,
3: no.
2: Paní Kateřino, a stejně se nedá nic jinýho dělat, ale, že ano.
3: No, tak se jenom vyjádřete, drahý příteli.
2: No tedy, že bych si rád nějaký ten obleček zkusil.
3: Jakže?
2: No, že bych si ho oblík, že ano.
3: To myslíte některý z těch historických obleků tady?
2: No právě, víte, toužil jsem potom už jako malej kluk takhle být Robinsonem, žano, rytířem nebo mušketýrem, aspoň na chvilku, rozumíte?
3: No, zajisté.
2: A když už takový mušketýrský mundur visí direktně přede mnou a jsme tu zavření a nedá se nic dělat, ano, že? Tak já...
3: No, já vás přece chápu, dokonce... Víte, abych se přiznala. I mě něco takového napadlo.
2: Vážně? No, víte, že by to bylo krásný? Aspoň na chvíli být mušketýrem.
3: Nebo dvorní dámou. Je. Ty dlouhé šaty s krejzlíkem a čepcem. Jo.
2: Vy taky? Když si tak pomyslím, až nás uvidí děti takhle převlíknutý. No to tedy bude, paní Kateřino, dejte na mý slova. Co všecko si tady za chvíli semele, to tenhle hrad ještě neví.

Co to bylo? Dál, jen dál, dál, od hradu dál.

0: kde jsi?
1: Tady. A kde jsi ty?
0: Tady.
1: Já tě vůbec nevidím.
0: A tebe taky ne. Hele, Máni.
1: Ano.
0: Jdi takhle podle stěny.
1: Ano.
0: Kolem toho okna.
1: Ano.
0: Pár kroků dopředu.
1: Ruka.
0: Neřvi. To jsem přece já.
1: Jo. Když já jsem se tak lekla.
0: To se ještě nakřičíš. Žeriku, jsi tady?
2: Jo.
0: Máš stopu?
2: Ne.
0: Nebreč. To se stává i lepším stopařům, že zabloudí. Nemohli se přece vypařit. Povídali něco o prvním patře, tak to zkusíme nahoře.
1: A co pan Spejbl na bábinka?
0: Jenom by nám překáželi, to přece zvládnem. A oni už budou jen vyvalovat oči.
3: Řeknu vám,
4: no?
3: Až se stydím to říct,
4: ale to tak.
3: Tedy sluší vám to, paní Kateřino, všecka čest.
4: Velichotníku.
3: Vy byste dala na frak i té paní Kunhutě z Jenštejna.
4: Ano.
3: Věříte, že bych vás ani nepoznal?
4: No, vám to ale také velice sluší, pane Spejble, s kordem po boku a s tím širákem.
3: Však se taky cítím jako nějaký D'Artagnan. Tak pojďte, paní Kateřino, půjdeme těm dětem naproti. Vy to zkusíte vlevo,
4: vlevo
3: a já doprava.
4: Dobrá, ano.
3: Počkejte, jak budu vyvalovat oči, počkejte.

Uloupená princezna. To byl jednou jeden bohatý a mocný král, který měl jedinou dceru a ta byla tak krásná, že se před její krásou rděly ty nejpůvabnější růže. Šednul ten nejbělejší sníh a bledlo to nejmodřejší nebe. Když princezna Hejlin vyšla ze zámku do zahrady, v ústretí jí přelíbezně zavoněly květiny a ze zlatých ptačích hrdélek vylétla přenádherná píseň. Jednoho dne se však v okamžiku, když princezna Hejlin seděla u studny v parku a hrála si se zlatým míčem, přiřítil z lesa strašlivý drak. Obrovskými pařáty Hejlin popadnul a nesl jí přes moře do své jeskyně. Nyní tam držel v zajetí už celých 5 let a už snad 1000krát se jí ptal, zda se stane jeho ženou. Ale Hejlin jeho nabídka jen vždycky vylekala a čím dál více prosil a naléhal, tím více se jí takový ženich protivil. Mezi mnohými drahocenostmi, kterými si chtěl drak získat srdce krásné Hejlin a které jí daroval, byly také 3 nádherné šaty. Nádhernější by člověk na světě sotva pohledal. Na těch prvních zářilo zlaté slunce, na těch druhých svítil stříbrný měsíc a na třetích byly jako na obloze rozesety stříbrné hvězdy. Ale ani tyto nepohnuly krásnou Hejlin k tomu, aby se stala drakovou ženou. Jednoho dne, to právě uběhlo 7 let, zabloudil do okolí drakovy jeskyně krejčovský tovaryš a byl celý u vytržení, když v té ponuré díře našel krásnou panu. Krejčík Benon se jí ptal, zda se také ztratila, jako on. Hejlin smutně potřásla hlavou a vyprávila mu, kdo je a jak se sem do té temné pustiny a skalní divočiny dostala. Ach, kdybych se tak dostala z dračích spárů a byla zase doma na otcovském zámku, povzdechla princezna. Pojď, utečeme a najdeme tvoji vlast a já tě budu dnem i nocí ochraňovat před vším nebezpečím a nepohodlím, které by tě mohlo na cestě potkat, navrhnul jí Benon. Nad takovým nápadem se princezna věru zaradovala a slíbila krejčíkovi, že pokud ji šťastně přivede na zámek jejího otce, stane se jeho ženou. Nyní vyčkávali okamžiku, kdy se drak vydá někam dál do světa a když se té chvíle dočkali, ve vší tajnosti se vydali na cestu. Krejčík Benon zastrčil do rance ty 3 krásné šaty a spěchali odtamtud tak dlouho a tak daleko, dokud si nebyli jisti, že je drak už nemůže dohonit. Teprve pak si dopřáli odpočinku, položili se v lese a usnuli. Byli tak unaveni, že se probudili až ráno přes příštího dne, vydali se ihned na cestu a brzy dorazili na mořský břeh. U břehu tam kotvila menší loď, která byla naložena rozličným zbožím a hodlala vyplout zrovna do té země, kde vládnul princeznin otec. Ale když byla loď právě den na cestě, zvedla se na moři prudká bouře, která plavidlo zahnala na skalní útesy, kde se roztříštilo. Jen pár lidí, mezi nimi také krásná Hejlin, se zachránilo na jednom člunu a když kolem druhého dne plula cizí loď, vzala ty zachráněné šťastlivce na palubu a bezpečně je odvezla do přístavu. Ale princezna se ze své záchrany radovat nedokázala. Byla velmi smutná a srdce jí bolelo, neboť si myslela, že se Benon utopil v moři. Ale i on nakonec na poslední chvíli vyváznul. Zachránil se na lodním trámu, celé dny ho hnaly divoké vlny a nakonec byl jimi zcela vyčerpaný vymrštěn na břeh. Jeden starý rybář vzal Benona do své chatrče, dal mu jíst a týden o něj pečoval. Potom mu ukázal cestu do velkého města, které leželo den cesty po proudu. Když potom Benon kráčel ulicemi, uviděl na jednom domě viset štít krejčovského cechu.
Tu ho popadla chuť pustit se opět do svého řemesla a tak se zeptal mistra, zda by ho nevzal na práci a byl přijat rovnou jako tovaryš. Sotva tu byl pár týdnů, když tu uslyšel jednoho pátečního večera na ulicích vyvolávat herolda, že král zaplatí 10 000 guldenů tomu, kdo jeho dceři do 3 měsíců opatří 3 šaty, na kterých budou zářit slunce, měsíc a hvězdy. Tu Benonovi přišlo na mysl, že má přece v ranci 3 princezněny šaty a že by si jimi mohl vysloužit plno zlata. Alespoň, pomyslel si, bude ty přenádherné šaty nosit nějaká kráska a bude to rovněž také princezna, i když tak krásná a milá pana jako Heilin, která leží na studeném mořském dně, už na světě není. Benon šel ke svému mistru a řekl mu, že by mohl ty 3 šaty pro královskou dceru ušít. Mistr se velmi potěšil a ohlásil královu kancléři, že se svým tovaryšem ty šaty ušijí, a dostal ihned dopředu zálohu 1000 guldenů. Peníze dal potom svému tovaryši, aby za ně nakoupil vše, co bude k šití potřebovat. Ano, řekl Benon, peněz je k tomu potřeba, a ne málo. A s poděkováním si těch 1000 guldenů vzal. Protože však ty šaty byly již hotové, mohl ty zlaté ptáčky nechat rozkutálet, jak mu bylo libo. A tak šel do hostince, s přáteli tam pak jedl a pil, co hrdlo ráčilo. Ve dne i v noci jezdil po okolí v nádherném kočáře, prostě si to všelijak užíval. Když byl první měsíc u konce a po těch šatech nebylo ani vidu, ani slechu, přišla na mistra úzkost a obava. Vzal si tovaryše k řeči a pravil, pozítří mají být hotovy první šaty a ty jsi ještě ani nenavlékl do jehlinit. Víš, že nás to bude stát hlavu, když v určeném čase ty šaty králi nepředložíme. Ale tento mu odvětil, já mohu na těch šatech pracovat jen v noci, když se posilním vínem, a proto přes den musím chodit do hospody a ten kočár mě tam vozí ne pro zábavu, ale abych při té cestě pozoroval slunce, měsíc a hvězdy. Teprve potom je mohu věrně a přirozeně spodobnit, tak je to, mistře. A mluvit si do toho nenechám. A basta. 2. dne Benon předal mistrovi ty první šaty, na kterých bylo vyobrazeno slunce. Ten se velmi podivil a tu krásnou práci do nebe zvychvaloval a bez meškání utíkal na zámek, aby je předal králi. Když krásná Heilin ty šaty, které jí daroval drak, uviděla, i hned je poznala a prosila mistra, aby jí brzy obstaral i ty 2. šaty. Mistr Krejčí opět obdržel od správce královské pokladnice 1000 guldenů jako zálohu. Ty peníze pak dal svému tovaryši a on s nimi udělal na vlas to stejné jako prve. Prohýřil je do posledního groše. Měsíc byl zrovna u konce, když svému mistrovi předal 2 šaty, na který zářil měsíc. Tentokrát se princezna zaradovala ještě více. Vzala mistra na stranu a zeptala se, vy sám jste ty šaty šil? Tu mistr znejistěl, uhnul pohledem na stranu, dal se do řeči, avšak nemohl najít ta správná slova. Řekněte mi pravdu, mistře, neboť mě, královské dceři, nesmíte nic zatajovat. A tak jí mistr prozradil, že před 1/4 rokem přijal jednoho vandrovního tovaryše, který oboje ty šaty ušil docela sám a bez toho, že by ho při práci někdo viděl. Tomu princezna poručila vyplatit 2000 guldenů, 1000 pro něj a 1000 pro tovaryše. Přála si, aby ty poslední šaty přinesl na zámek sám tovaryš. Opět uplynul měsíc a s ním se rozplynul v oslavách a projížďkách i ten závdavek. Posledního dne lhůty se Benon vydal na zámek, aby princezně předal hvězdné šaty. Sotva však překročil práh komnaty. Krásná Heilin ho poznala, padla mu kolem krku
Políbila ho a plakala štěstím a radostí nad opětovným shledáním. Zavedla ho ke svému stařičkému otci a vyprávila mu, jak ji tenkrát vysvobodil z dračí jeskyně a jak se jeden ztratili druhému na moři a dlouho se měli navzájem za mrtvé. Nyní se opět nalezli a měli svatbu a stali se po smrti starého krále králem a královnou v celé říši.

Nákupy. Muž v pánském oddělení obchodního domu Barkrichs držel Paddingtonův klobouk mezi ukazováčkem a palcem na délku paže. Znechuceně si ho prohlížel. Předpokládám, že mladý pán již tohle nebude potřebovat, vidíte, madam. Ale budu, rozohnil se Paddington, mám ho už od malička. A nechtěl bys nějaký pěkný nový Paddingtone? Optala se paní Fousková spěšně. Nějaký pro lepší příležitosti? Paddington se na chvíli zamyslel. Možná nějaký pro horší příležitosti, jestli si přejete, prohlásil. Tenhle je můj nejlepší. Prodavač se zlehka otřásl, odvrátil zrak a položil doličný předmět na vzdálenou stranu pultu. Alberte, zavolal na mladíka, který se potulkal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4,7 8. Alberte, zavolal na mladíka, který se potulkal vzadu v obchodě, podívej se, co máme ve velikosti 4,7 8. Albert se zanořil pod pult.

0: Podivně pokukoval. Zkusila již madam oddělení se zlevněným zbožím, začal, nebo třeba něco v armádě spásy? To jsem rozhodně neskusila, rozčílila se paní Fousková. Armáda spásy, no takovou nehoráznost jsem v životě neslyšela. Ty snad ano, Paddingtone? Ne, přisvědčil Paddington, který neměl nejmenší tušení, co to armáda spásy vlastně je. Nikdy. Zle se na prodavače podíval a ten raději sklopil zrak. Když chtěl, uměl se Paddington dívat velmi pronikavě. Byl to velice ostrý pohled. Jeden z těch, kterého naučila teta Lucie, a on si je schovával pro zvláštní příležitosti. Paní Fousková ukázala na modrý kabát s červeným lemováním. To je přesně to, co hledáme. Obchodník stěžka polknul. Jistě, madam, samozřejmě, madam. Pojďte za mnou, pane, pobídl Paddingtona. Paddington se držel pár kroků za prodavačem a stále na něj zarputile zíral. Mužův zátylek nabral temně rudou barvu a prodavač si nervózně mnul límeček. Když procházeli okolo pultu s klobouky, vykoukl Albert, který celý život žil ve strachu ze svého nadřízeného a teď jen nevěřícně sledoval události okolo sebe. Ukázal Paddingtonovi palec obrácený vzhůru. Paddington na něj zamával packou. Začínal se dobře bavit. Nechal prodavače, aby mu pomohl kabát obléknout a pak se obdivně prohlédl v zrcadle. Byl to první kabát, který v životě měl. V Peru bývalo velké horko a tak, ačkoliv ho teta Lucie přiměla nosit klobouk, aby nedostal úpal, na jakýkoliv kabát bylo vždy příliš teplo. Podíval se na sebe do zrcadla a překvapilo ho, že nevidí jen jednoho, ale celou řadu, dlouhou řadu medvědů táhnoucích se kam až oko dohlédne. Vlastně, ať se podíval kamkoliv, všude byli medvědi a všichni vypadali velice elegantně. Není ta kapuce příliš velká, starala se paní Fousková. Letos se nosí velké kapuce, madam, je to nejnovější móda, vysvětlil prodavač. Chtěl dodat ještě něco o tom, že Paddington má beztak poměrně velkou hlavu, ale raději si to rozmyslel. Medvědi bývají poněkud nepředvídatelní. Nikdy nevíte, co si zrovna myslí a obzvlášť tenhle vypadal, že má vlastní rozum. Líbí se ti, Paddingtone? Zeptala se paní Fousková starostlivě. Paddington vzdal počítání medvědů a otočil se, aby se na sebe podíval zezadu. Myslím, že je to ten nejkrásnější kabát, jaký jsem kdy viděl, prohlásil po chvíli rozvažování. Paní Fousková i prodavač si zhluboka oddechli. Dobrá, tak to bychom měli teď ještě klobouk a igelitovou pláštěnku. Přešla k pultu, kam Albert, který stále nemohl z Paddingtona odtrhnout obdivný pohled, vyskládal celou hromadu klobouků. Byly tam buřinky, slamáky, plstěné klobouky, barety a dokonce malý cylindr. Paní Fousková se na ně pochybovačně zadívala. Když to je složité, zadívala se na Paddingtona, především je tu problém s jeho ušima, poněkud vyčnívají. Mohli byste mu na ně vystříhnout díry, nadhodil Albert. Prodavač ho zmrazil pohledem. Vystříhnout díry do klobouku z Barkridge's? Něco takového jsem jakživ neslyšel. Paddington se otočil a upřeně se na něj zadíval. Zakoktal se prodavač. Já dojdu pro nůžky, řekl potichu.
1: Já myslím, že to vůbec nebude třeba, vložila se do toho paní Fousková spěšně. Nejde přece pracovat do kanceláře, takže nemusí mít nic výjimečně elegantního. Třeba ten vlněný baret je moc pěkný, ten s bambulí.
0: Zelená se pěkně hodí k tomu novému kabátu a navíc, až bude zima, může si baret natáhnout až přes uši. Všichni se shodli, že to Paddingtonovi sluší a ten, zatímco se paní Fousková dívala po pláštěnce, se na sebe znovu odběhl podívat do zrcadla. Zjistil, že se baret poměrně těžko smeká, protože spodní část je pevně zachycená za uši. Ale když zatáhl za bambuli, vytáhl se do výšky, což fungovalo skoro stejně dobře. Navíc mohl být zdvořilý a mít uši stále v teple.
1: Prodavač mu chtěl kabát zabalit, ale po chvíli dohadování se shodli, že si ho Paddington může vzít rovnou na sebe,

0: i když je venku poměrně teplo. Paddington na sebe byl velice hrdý a chtěl vědět, jestli si toho ostatní lidé povšimnou. Paní Fousková zamířila ven. Paddington si potřásl rukou s Albertem, ještě jednou se přísně zahleděl na prodavače a ten se nešťastně zhroutil do křesla a otíral si čelo. Obchodní dům Barkridge's byl velký a kromě několika výtahů měl dokonce i vlastní eskalátor. Paní Fousková u dveří zaváhala, potom pevně popadla Paddingtona za tlapku a vedla ho směrem k výtahu. Eskalátorů měla pro jeden den až. Jenže pro Paddingtona bylo nové všechno, nebo alespoň skoro všechno, a rád zkoušel zvláštní věci. Po několika vteřinách ve výtahu se nicméně skálopevně rozhodl, že dává přednost eskalátorům. Ty jezdí krásně hladce, kdežto výtahy... V první řadě se tam cpali davy lidí ověšených taškami a balíčky, kteří byli tak zaneprázdnění, že si medvídka vůbec nevšimli. Jedna paní mu dokonce na hlavu odložila nákupní tašku a zatvářila se velmi překvapeně, když ji Paddington odstrčil. V jednu chvíli se mu zdálo, jako by mu spodní půlka těla zaostávala za tou druhou, a sotva si na ten pocit trochu zvykl, dohnala druhá půlka tu první a dokonce jí, než se stihly otevřít dveře, ještě předběhla. To se po cestě dolů stalo čtyřikrát. A tak si Paddington oddychl úlevou, když muž, který měl výtah na starosti, oznámil, že jsou v přízemí. A paní Fousková ho vyvedla ven. Pozorně se na něj zadívala. Pro pána Paddingtone, vždyť ty si celý bledý, je ti dobře? Je mi špatně, odpověděl medvídek. Nemám rád výtahy. A také lituji, že jsem si dal tak velkou snídani. Je mi ne, paní Fousková se rozhlédla. Juditka se vydala nakupovat na vlastní pěst a teď nebyla nikde v dohledu. Budeš v pořádku, když se na chvilku posadíš, zatímco se dojdu podívat po Juditce? Zeptala se. Paddington klesl na kufřík a zatvářil se žalostně. Dokonce i bambule na jeho čepici vypadala schlíple. Nevím, jestli budu v pořádku, ale pokusím se, odvětil. Já si pospíším, jak jen to půjde, a potom si můžeme vzít taxík a jet domů na oběd. Paddington zasténal. Chudáčku Paddingtone, litovala ho paní Fousková, tobě vážně není dobře, když ani oběd nechceš? Když znovu řekla slovo oběd, Paddington zavřel oči a zasténal ještě hlasitěji. Paní Fousková po špičkách odběhla. Paddington nechal oči pár minut zavřené a po chvíli, když už se mu udělalo lépe, si všiml, že mu čas od času ovane tvář příjemný chladný větří. Opatrně otevřel jedno oko, aby se podíval, odkud přichází. A zjistil, že sedí u hlavního vchodu do obchodu. Otevřel i druhé oko a rozhodl se podívat okolo. Když zůstane venku těsně u dveří, uvidí, až se budou Juditka s paní Fouskovou vracet. Sklonil se, aby zvedl kufřík, když v tom najednou padla tma. Je mi ne, pomyslel si Paddington. Všechna světla zhasla? S nataženými packami tápal ke dveřím. Zkusil zatlačit na místě, kde si myslel, že by měly být, ale nic se nestalo. Zkusil se o kousek posunout podél zdi a znovu zatlačil. Tentokrát se něco pohnulo. Dveře měly zjevně pevnou pružinu a tak musel hodně zatlačit, aby se otevřeli. Nakonec se mu přece jen podařilo pootevřít je natolik, aby se jimi protáhl. S cvaknutím za ním zapadli a Paddington zklamaně zjistil, že venku je stejná tma jako vevnitř. Začínal litovat, že nezůstal, kde byl. Otočil se zpátky ke dveřím, ale ty zmizely. Řekl si, že možná bude lepší, když si klekne na všechny čtyři a bude se plazit. Chvíli to šlo dobře, ale pak narazil hlavou na něco tvrdého. Zkusil to packou odsunout a protože se to trochu pohnulo, zatlačil znovu. V tom se ozvala rána jako zděla. A než se vzpamatoval, zřítila se na něj celá hora věcí. Bylo to, jako by mu na hlavu spadlo samotné nebe. Potom všechno utichlo. Chvíli tam ležel se zavřenýma očima a téměř se neodvážil ani dýchat. Odněkud zaslechl vzdálené hlasy. A jednou nebo dvakrát dokonce zvuk, jako by někdo bušil na sklo. Opatrně otevřel jedno oko a podivil se, že světla znovu svítí. Alespoň něco. Rozpačitě si stáhl kapuci kabátu dozadu. Světla vůbec nezhasla. Když se schýbal pro kufr, nejspíš mu kapuce spadla přes hlavu. Paddington se posadil a rozhlédl se kolem sebe. Už mu bylo mnohem lépe. Ke svému překvapení zjistil, že sedí v malé místnosti uprostřed hromady plechovek, umyvadel a misek. Promnul si oči a vykuleně na to zíral. Za zády měl zeď z dvířky a před sebou veliké okno. Za oknem se mačkal dav lidí, kteří ukazovali jeho směrem. Paddington s potěšením konstatoval, že nejspíš ukazují přímo na něj. S obtížemi se postavil, protože stát nahoře plechovek není vůbec snadné, a povytáhl bambuli baretu, kam až to šlo. Dav zajásal. Paddington se uklonil, několikrát zamával a pak si prohlédl spoušť kolem sebe. Chvíli si nebyl jistý, kde se vlastně nachází. Pak mu to došlo. Místo, aby vyšel na ulici, otevřel dveře vedoucí do výlohy. Paddington byl všímavý medvěd a od svého příjezdu do Londýna již zahlédl mnoho takových výloh. Byly velice zajímavé. Vždy v nich byla spousta věcí ke koukání. Jednou viděl, jak v jedné z nich nějaký muž rovná pyramidu z plechovek a krabic. Vzpomněl si, že si tenkrát říkal, jaké to musí být krásné zaměstnání. Zamyšleně se rozhlédl. Ach, je. Zabědoval tak obecně nad světem. Už mám zase průšvih. Pokud srazil všechny tyhle plechovky a misky, což se podle všeho stalo, bude se někdo zlobit. Dokonce se bude zlobit hodně lidí. Některé věci se totiž lidem těžko vysvětlují. A oni nejspíš vůbec nebudou chtít pochopit, že mu spadla přes oči kapuce. Schýbl se a začal věci sbírat. Na zemi se válelo několik popadaných skleněných poliček. Ve výloze začínalo být horko, a tak si sundal kabát a opatrně ho pověsil na hřebík. Potom popadl jednu skleněnou polici a zkusil ji vyvážit na vršku několika plechovek. Zdálo se, že to půjde, a tak navrch položil další plechovky a dřez na nádobí. Bylo to sice trochu vratké, ale okus ustoupil a prohlédl si své dílo. Vlastně to vypadalo docela pěkně. Zvenčí se ozval povzbudivý potlesk. Paddington davu zamával packou a zvedl další polici. Uvnitř v obchodě zatím vedla paní Fousková vážný rozhovor s místním detektivem. Říkala jste, že jste ho nechala tady, madam? Zeptal se detektiv. Přesně tak, potvrdila paní Fousková. Nebylo mu dobře a výslovně jsem mu říkala, aby nikam nechodil. Jmenuje se Paddington. Paddington, zapsal si detektiv pečlivě do notesu. O jaký druh medvěda se jedná? Má takovou zlatavou barvu. Na sobě má modrý kabát s kapucou a nosí sebou kufřík, popsala ho paní Fousková. A má černé uši, doplnila Juditka. Toho si nemůžete splést. Černé uši, zopakoval detektiv a olízl si tušku. To nejspíš moc nepomůže, usoudila paní Fousková. Měl na hlavě zelený baret. Detektiv si přiložil ruku k uchu a zakřičel. Cože měl? Někde nablízku se ozýval strašlivý rámus. Každou chvíli zazněl bouřlivý potlesk a několikrát bylo dokonce zřetelně slyšet povzbuzování. Baret! Zakřičela na oplátku paní Fousková. Takový zelený a měl ho až přes uši. S bambulí. Detektiv rázně zaklapl notes. Hluk zvenčí rozhodně sílil. Omluvte mne, řekl stroze. Děje se něco zvláštního, musím to prošetřit. Paní Fousková s Juditkou na sebe pohlédli. Hlavou jim proběhla stejná myšlenka. Obě naráz zvolali Paddington a spěchali za detektivem. Paní Fousková se držela detektivova kabátu a Juditka zase jejího a tak se v řadě snažili procpat davem na chodníku. Jen co se přiblížili k výloze, ozval se bouřlivý jásot. Mohlo mě to napadnout, vzdychla paní Fousková unaveně. Paddington, zaradovala se Juditka. Paddington se zrovna vyškrábal na vrchol své pyramidy. Totiž vlastně to začalo jako pyramida, ale tak úplně pyramida to nebyla. Nemělo to žádný konkrétní tvar a bylo to velmi vratké. Paddington položil na vrcholek poslední plechovku a ocitl se v nesnázích. Chtěl slézt dolů, ale nešlo to. Natáhl pracku a hora se začala kymácet. Bezmocně se držel plechovek, kýval se sem a tam a obecenstvo ho napjatě pozorovalo. V tom se celá věž úplně bez varování zřítila. Rozdíl byl jen v tom, že tentokrát byl Paddington na vrchu a ne ve spod. Dav zklamaně zahučel. Nic lepšího jsem v poslední době neviděl, prohlásil muž poblíž paní Fouskové. Rád bych věděl, kam na tyhle nápady chodí.
1: Udělá to ještě jednou, maminko? Zeptal se chlapeček z davu.
0: Nejspíš ne, zlatíčko, usoudila jeho matka. Mám dojem, že pro dnešek už skončil. Ukázala směrem k výloze, odkud detektiv tahal zkroušeného Paddingtona. Paní Fousková a Juditka se hnali zpět ke vchodu. Uvnitř obchodního domu si detektiv Paddingtona důkladně prohlédl a pak se zahleděl do notesu. Modrý kabát s kapucou, zelený vlněný baret. Stáhl mu baret z hlavy. Černé uši, já už vím, kdo jsi, prohlásil chmurně. Ty jsi Paddington. Paddington se překvapením málem posadil.
2: Jak to pro všechno na světě víte? Podivil se.
0: Jsem detektiv, oznámil detektiv. Je to moje práce, vědět takové věci. Neustále jsme ve střehu před kriminálníky.
2: Ale já nejsem kriminálník, rozohnil se Paddington. Jsem medvěd a navíc jsem jen uklízel výlohu.
0: Uklízel výlohu, ušklíbil se detektiv. To jsem zvědav, co vám na to poví pan Suchánek. Zrovna dneska ráno ji upravil. Paddington se stísněně rozhlédl. Spatřil, jak se k němu žene paní Fousková s Juditkou. Vlastně se jeho směrem blížilo víc lidí, včetně důležitě vypadajícího pána v černém saku a pruhovaných kalhotách. Všichni k němu doběhli zároveň a jeden přes druhého začali mluvit. Paddington se posadil na kufr a pozorovali je. Byly chvíle, kdy bylo lepší být sticha, a tohle byla jedna z nich. Nakonec zvítězil důležitě vypadající pán, protože měl nejsilnější hlas a mluvil, i když všichni ostatní už utichli. K Paddingtonově překvapení se sklonil, popadl ho za tlapku a potřásl mu s ní tak silně, až si medvídek pomyslel, že mu nejspíš upadne.
3: Moc rád tě poznávám, medvěde, rozjařil se, strašně rád a gratuluji.
2: To nic není, řekl Paddington nejistě. Příliš tomu nerozuměl, ale vypadalo to, že má ten pán radost.
0: Muž se otočil na paní Fouskovou. Říkáte, že se jmenuje Paddington?
2: Přesně tak, odvětila paní Fousková. Určitě to nemyslel zle.
0: Zle? Muž se na ní udiveně zadíval. Říkala jste zle?
4: Drahá paní, vždyť díky tomuto medvědovi jsme tu dnes měli ten největší nával za posledních pár let. Telefon nepřestává zvonit.
0: Mávl směrem ke vchodu do nákupního centra a hrnou se sem pořád další a další zákazníci. Položil Paddingtonovi ruku na hlavu. Obchodní dům Barkridge's je vám velmi zavázán. Mávl druhou rukou, aby si zjednal ticho.
4: Rádi bychom vám projevili svůj vděk. Jestli je cokoliv v tomto obchodě, co byste si přál.
0: Paddingtonovi zazářili oči. Věděl přesně, co chce. Viděl ji po cestě do oddělení oděvů. Stála úplně osamoceně na pultu v potravinách. Největší, jakou kdy viděl. Skoro tak velká, jako on sám.
2: Prosil bych jednu z těch sklenic pomerančové marmelády. Tu velikou?
0: Jestli to ředitele obchodního domu nějak překvapilo, nedal to na sobě znát. Uctivě se postavil ke dveřím výtahu.
4: Tak tedy pomerančovou marmeládu, zmáčkl knoflík.
2: Myslím, řekl Paddington, jestli vám to nebude vadit, že raději půjdu po schodech.
5: Na podzim je psí počasí. Na podzim má kde kdo chřipku. Z logické zahradě se to samo sebou nevyhne. Paní Havránková ze zubní ordinace leží už týden. Naštěstí je tu Žovka Orangutánová, je to holka ochotná, přitom šikovná. Vezme to za ní, pan doktor Rambousek je s ní spokojen. Na křesle sedí zrovna pan Bobr. Žovka mu váže pod bradu slintáček a pan doktor povídá. Žovko, změř mu řezáky, já se jdu kouknout, co je to venku za rambajs. A venku je opravdu rambajs, jak se patří. Před bránou je plno zvířat a plno lidí, zrovna totiž přivezli pana Levharta, který dosud v zoologické zahradě chyběl, jsou tu jezevci i brejlovci, je tu plno pavijánů i kočkodanů, ale pan Levhart ani jeden, což je vyložená ostuda, proto všichni volají, no konečně, to je dost, že ho máme. Byl to totiž velmi vážný nedostatek. Co je to za zoologickou zahradu, když v ní chybí Levhart? Paní ředitelka ho celá šťastná vítá chlebem a solí, podle staré tradice, pana Levharta to trochu zarazí, no tě Bůh, říká si, jestli mě tady chtějí krmit tímhle způsobem každý den, ale nedá na sobě nic znát a příjemně se usmívá. Je to milý savec, říká dědeček orangutan při večeři. Dostal byt hned vedle nás. Bude to dobrý soused, rozhodně lepší než paní Mívalová, co tu bydlela dřív. Helejte se, věčně se hádala, příšerně smrděla, nemila se, jak byl rok dlouhej. A to se prosím jmenovala Mívalová, jo? No to jeden žasné, kde ty tvorové berou ty jména. Ale pan Levhart, je to jediný kafe. Povídali jsme si celý odpoledne. On zná plnou anekdot z Ceylonu, jo. To jsem se zase jednou pobavil. A navíc je to učiněnej dobrák. Představte si, co mi nabít. Jestli prej chci, že mi bude vybírat každý ráno blechy. Já mu říkám blechy. Prosím vás, kde by se tu vzali blechy? Někdo by mu měl o té naší zoologické zahradě něco říct a trochu mu to ukázat, on neví chudá, kde vlastně je. Přijel od někud to, z toho Tramtárie, kde ani žádný zoologické zahrady nejsou.
6: A Žovka říká večer partě, tak vážení. Dneska máme o zábavu postaráno. Ukážeme panu Levhartovi celou zoologickou zahradu, ať ví, kde vůbec je. A všichni, že jako jo, že by to mohlo být docela prýma, jenom Bořivoj si povzdechne, škoda, že nemůžu jít s váma. Za chvíli musím domů, mám totiž domácí vězení, někde jsem ztratil jednu skvrnu kolem oka. Tak ahoj, ale ostatní se vydají na obchůzku, pan Levhart se nestačí divit, co všechno v takové zoologické zahradě není. Tohle je například pokladna a budova ředitelství, vysvětluje Žovka. Jsou tam kanceláře a zdravotní středisko, kde touhle dobou dokonce účinkují. Ale pojďme dál. Tady bydlí pan mravenečník Hřívnatý, ten je až z Jižní Ameriky a nemá žádný zuby. A pan Levhart žasne a říká,
7: to je ale hrozný, nemít ani jeden zub, že jo? Koukněte na můj chorub.
6: Ale Žovka pokrčí rameny. No víte, jak se to vezme? Žádný zuby jsou lepší než zuby zkažený a o tom bych vám náhodou mohla povídat. Ale jdeme dál, tohle je jiná zvláštnost. Tuhle je obecní z dalekého severu. Tři manželské páry nemají žádné nohy.
5: A pan Levhart je úplně u vytržení.
7: Mome, tamhle ten neměl žádný zuby, tyhle zas nemají žádný nohy, to jsou mi věci. Já zírám, ale musím vám říct, že ty tuleni se mi moc líbí. Ta ladnost, ta měkost, nikde žádné kosti.
6: Říká nadšeně pan Levhart a nemůže od tuleňů otrhnout oči.
7: Ale co je to tamhle, co to tak voní?
6: A Standa Klokan říká, to je přípravna, pane Levharte. Tam nám vaří obědy a večeře a pan Levhart je už úplně na mrtvici.
7: To snad není vůbec možný, tak oni vám tu dokonce vaří obědy i večeře. Vy tu máte ale vymoženosti. To já jsem se o sebe musel starat vždycky sám a tady mi budou nosit všecko až pod nos. Pojďte se do té přípravny podívat. Já jsem totiž mlsný až hrůza. Tomu se vám musím přiznat.
6: Jenže řezník, pan Hrozivec, který zahradu zásobuje někdy až večer, veze zrovna konské maso. Je to chlap jak hora, panu Levhartovi se ani trochu nelíbí.
7: Pojďte radši pryč, ten chlap vypadá nebezpečně.
6: Říká pan Levhart, je už ostatně zralý do postele, těch dojmů bylo za dnešek přeci jen hodně, tak ho celá parta doprovodí domů, ale než se rozloučí, zaloví pan Levhart ve svém kožíšku a řekne.
7: Tady máte tu skvrnu pro svého kamaráda Bořivoje, jak jste mi o něm vyprávěli. Vybral jsem tu největší, doufám, že bude mít tím pádem po problémech.
6: A Žovka přijde domů, tiše, aby nikoho neprobudila usína a říká si, ten pan Levhart je ale vážně strašný dobrák, kdo by to do něho řekl? Ale jak tak usíná, slyší někoho křičet, jako by někdo volal o pomoc, ale pak už je ticho a Žovka si říká, nejspíš se mi něco zdálo a spí. Ale představte si, že ráno je celá zoologická zahrada vzhůru nohama. Všude se ozývá křik, někdo buší na stěnu, je to paní Lední Medvědová a říká, už jste to slyšeli, pan Levhart, ten váš soused, zněd v noci paní Tuleňovou obecnou, to koukáte, co? A všichni sprásknou ruce s děšením, tatínek, maminka i dědeček, ale hlavně Žovka. To se ví, že je s panem Levhartem hned kárné řízení. Paní ředitelka si dá ruce v bok a říká, tak pane Levhart, co jste provedli je prostě neomluvitelné. Je to nehoráznost první třídy. Jak tomu přijde tady pan Tuleň, to se dělá. Sníst někomu manželku, ještě u nás řeknu, že vás tady špatně krmíme. A pan Levhart koktá, že neví, jak se to mohlo vůbec stát, jak ho to vůbec mohlo napadnout.
7: Nejspíš to způsobilo to měkonké masíčko bez kostí. Nejradši bych si dal pár facek, věřte mi.
6: A tak dále, a tak dále. A paní ředitelka v duchu počítá. Ztratila jsem jednoho Tuleně, ale mám jich ještě pět. Levharta mám jenom jednoho. Když ho dám utratit, tak na tom jasně prodělám. Takže nakonec řekne panu Levhartovi. Jděte, ale ještě jednou a dám vás panu Hrozivcovi. Což, jak víme, je řezník. A hned večer navštíví Žovka s Květoslavem, Standou a Karolínou pana Levharta, přijde i Bořivoj s Emilem a Žovka mluví tomu nešťastníkovi do duše. Říká mu, Ježkovi v oči. Pane Levhart, když mám k večeři konskou kýtu, nemůžu mít jako zákusek ještě paní Tuleňovou obecnou, to je snad jasný. Takový přejídání není ani zdravý a když, tak si místo toho baštění něco přečtu. Je tady kniha Džunglí, že ano, nebo Lvice Elza, samý pěkný a zajímavý věci a nedělat si takovou zbytečnou ostudu, co vy na to? A pan Levhart leze hambou pod stůl, slibuje, že už to víckrát neudělá, že hned zítra zajde do knihovny, parta s ním ještě chvilku klábosí a pak jdou všichni na kutě a říkají si, no tak a je po starostech. Jenže v noci slyší Žovka zase nějaký křik a ráno je v zoologické zahradě hotové pozdvižení, mnohem větší než včera. Pan Levhart totiž snědl další paní Tuleňovou obecnou. Všechna zvířata pochopitelně ostře protestují, s Levhartem je jasně konec, i když pláče a naříká, že to udělal nerad, že to všecko má na svědomí, chuť toho jemňoukého masíčka bez kostí, nedokáže tomu odolat, je to silnější než on, prosí na kolenou, aby mu bylo odpuštěno, ale paní ředitelka mává rukou. Kde pak, vážený pane, více s vámi nebavím. Dá si zavolat řezník a řekne mu, pane Hrozivec, odveďte si ho, je váš. Ale v tom se stane něco neuvěřitelného. Ve dveřích se objeví Žovka v bílé zástěrce a v bílém čepečku, tak jak si odběhla ze zubní ordinace a povídá. Tak moment, paní ředitelko, ještě jsem tu já a já vám osobně ručím za to, že se pan Levhart ode dneška nedotkne v noci ani kolečka salámu. Klidně ho vraťte do klece na mou zodpovědnost. A paní ředitelka je z toho, co říká Žovka, tak dokonale vedle, že poslechne, že s tím zkrátka souhlasí, nechá pana Levharta odvést domů, ví totiž, že když Žovka něco řekne, tak to platí. Akorát je zvědavá, jak to chce Žovka zařídit, aby se v noci už nic nestalo. Stav tuleňů totiž povážlivě klesl, zbývají už akorát 4, ale Žovka řekne. Paní ředitelko, dočkejte času jako husa klasu. Dovíte se to zítra večer po práci. A spěchá za panem Levhartem. Je už u něj celá parta. Květoslav Slon k němu hovoří svým nosným hlasem o tom, že všechno je to otázka silné vůle, že taková paní Tarantule.
8: Nevím, jestli vám to jméno něco říká, pane Levharte. To vydrží nejíst klidně až půl druhého roku.
6: A chce uvádět další příklady, ale Žovka řekne. Hleď se, Květoslave, dej s tím pokoj. Tady žádný řeči nepomůžou. Panu Levhartovi zbývají 2 poslední možnosti. Buď půjde s náma, nebo s panem Hrozivcem. S řezníkem ho čeká cesta do věčných lovišť, to snad je jasný. Ale když půjde s náma, může se zachránit. Tak co, pane Levhart, s kým račte jít? A ten nešťastník, který se celý třese, když slyší o panu Hrozivcovi, řekne.
7: Žovko, panenko Maria, že se ptáš?
6: Tak Žovka zavelí, jde se. A tak se tedy jde. A představte si, ráno je všechno v nejlepším pořádku. Zbývající paní Tuleňová obecná je živá a zdráva, živější a zdravější než včera, kdekdo se tomu diví, nejvíc paní ředitelka, která se ptá, Žovko, poslouchej, jak si to vlastně dokázala? Načež se Žovka omluví, má svou práci v zubní ordinaci, pan doktor Rambousek neví, kde mu hlava stojí, pan krokodýl potřebuje extrakci 4 vlevo nahoře, takže pardon, paní ředitelko, nezlobte se, ale popovídáme si o tom až po pracovní době před klecí u pana Levharta, jak jsme se včera domluvili. Zatím naschledanou. A paní ředitelka čeká, je celá nervózní, vyřizuje v kanceláři běžné záležitosti, ale vůbec na to nemyslí. Pan Veverka se jí na něco ptá, ale ona neví, o čem je řeč, až je tady konečně 6 hodin, brána zoologické zahrady se zavře, paní ředitelka se zvedne od stolu a spěchá k panu Levhartovi. To už je u něho taky Květoslav, Standa a Karolína a taky Bořivoj s Emilem a Žovka, která zrovna říká. Tak copak, pane Levhart, máme 6 hodin a 5 minut. Jak zněla naše dohoda, co? A pan Levhart řekne.
7: Pardon, omlouvám se, trochu jsem se začetl. Ta Lvice Elza je opravdu báječná knížka. Tady to prosím máte.
6: A otevře pusu, vyndá si z brusu nové umělé zuby, podá je Žovce a dodá.
7: Hlavně mi je prosím, nezapomeňte ráno vlátit.
6: Šišlá bezubý pan Levhart a paní ředitelka jásá. Tak teď už chápu, proč se v noci nemůže nic stát. No jak pak by mohlo k něčemu dojít, když je v noci pan Levhart bez zubů? Žovko, holka zlatá, ty jsi v téhle zoologické zahradě určitě ze všech nejchytřejší. Takže, až půjdu do penze, budeš ředitelkou ty.

jednom dalekém, předalekém carství žil kdysi před dávnými časy bohatýr Fjodor Tugarin. A ten měl tři sestry krásné pany, Mariu, Olgu a Anu. Rodiče jim umřeli a před smrtí nakázal otec synovi: kdo se první bude ucházet o tvé sestry, tomu je dej, ať nejsou doma příliš dlouho. Jednou se šel Fjodor Tugarin projít se sestrami do zeleného sadu. Nále se přivalil černý mrak a nad sedem se snesla strašlivá bouře. Pojďte rychle domů, sestřičky, řekl Fjodor Tugarin. Sotva vešli do světnice, udeřil hrom, strop se rozestoupil a do světnice vlétl jasný sokol. Udeřil sebou o zem, proměnil se v statného mládence a řekl: buď zdráv, Fjodore Tugarine, nepřiletěl jsem k tobě na návštěvu, ale na námluvy. Chci si vzít tvou sestřičku Mariu za ženu. Sily mé sestřiče, krásné Marie, milí, já jí nebráním, ať si tě vezme. Krásná Maria souhlasila a sokol se s ní oženil a odnesl jí do svého carství. Míjel den za dnem, hodina plynula za hodinou, minul rok, jako když proutkem mávnem. Jednou si vyjel Fjodor Tugarin se sestřičkami na lov, vyštval krásné zvíře, ale v tom zarachotil hrom, nebe zaplanulo, vylétl orel, udeřil sebou osirou zem a proměnil se v dobrého mládence. Buď zdráv, Fjodore Tugarine, přiletěl jsem za tebou na námluvy, dej mi krásnou Olgu za ženu. Sily mé sestřičce, krásné Olze, milí, ať si tě vezme, já jí svou vůli nevnucuji. Krásná Olga si vzala orla za muže a ten si ji odnesl do svého carství. A jednou přiletěl černý krkavec a oženil se s krásnou Anou. Fjodor Tugarin zůstal sám jako kůl v plotě. Bylo mu smutno v rodném domě, usedl na dobrého koně a rozjel se do světa hledat štěstí. Jel a jel, až přijel na válečné pole. Široko daleko tam ležela síla cizího vojska, všichni pobití, jenom ruští bohatýři mezi mrtvými neleželi. Fjodor Tugarin zvolal: kdo si tu naživu, ozvi se, kdo pobil to velké vojsko? Ozval se mu živý muž: celé to veliké vojsko pobila Maria Morevna, překrásná carevna. Fjodor Tugarin se podivil. Jel dál a přijel k hedvábným stanům. Vstříc mu vyšla Maria Morevna, překrásná carevna. Buď zdráv, bohatýre, kam tě kůň nese? Jestli tuze nepospícháš, navštiv mé stany. Fjodor Tugarin byl rád. Sedm nocí ve stanech nocoval, u plných stolů hodoval, krásnou zvěř proháněl a veselé písně pěl. Zalíbil se Marie Morevně a ta si ho vyvolila za muže. Přijeli do jejího království. Strávili tam rok, po něm druhý. Žili pěkně v klidu a přátelství, až jednoho dne se Maria Morevna, překrásná carevna, přichystala do boje. Předala Fjodorovi Tugarinovi celé hospodářství a nakázala mu: všude choď, všecko obhlédni, jenom do černé kobory nesmíš ani nakouknout. Sotva Maria Morevna odjela, Fjodorova dušička to zvědavostí nevydržela. Rychle skočil k černé komoře, otevřel ji, nakoukl a tam na železných hácích visel kostěj nesmrtelný, spoutaný řetězy. Slituj se nade mnou, Fjodore Tugarine, prosil. 10 let se tu trápím, 10 let jsem se nenapil vody, už mi v hrdle vyprahlo.
Fjodor mu podal vědro vody. Kostě je vypil jedním douškem a prosil o další. Jedním vědrem takový oheň neuhasím, dej mi ještě. Fjodor mu podal druhé vědro, Kostě je vypil, požádal o třetí. A sotva vypil třetí vědro, vrátila se mu bývalá síla, škobl řetězy a všech 12 přerval. Děkuji ti, Fjodore Tugaríne, po věky věků Mariu Morevnu neuvidíš. Vyrazil okno a vyletěl na svobodu. Cestou dohonil Mariu Morevnu a odvlekl jí do svého carství. Hořce, přehořce zaplakal Fjodor Tugarin. Všechno si nachystal a vydal se na dalekou pouť. Tak šel den, tak bloudil měsíc, až najednou spatřil dub, na kterém seděl jasný sokol. Sokol sebou udeřil o zem a proměnil se v dobrého mládence. Buď zdráv, bilovaný švagře Fjodore Tugarine, kam se ubíráš? Jdu hledat svou ženu Mariu Morevnu, překrásnou carevnu, Kostě ji unesl. To bude těžké hledání, dej mi prsten ze své pravé ruky, podle něho poznám, kdy ti mám letět na pomoc. Fjodor mu dal prsten a šel dál. Potkal ještě mohutného orla i švagra Krkavce. Orlovi dal zlatý pásek, Krkavci stříbrnou sponku. Šel jeden rok, šel druhý, třetí rok došel do Kostějova paláce. Kostěj byl zrovna na lovu. Maria Morevna spatřila milovaného druha a s pláčem se k němu vrhla. Ach, Fjodore Tugaríne, milovaný muži, proč si mě neposlechl? Odpust, Mario Morevno. Nevzpomínej na to, co bylo. Sedni si raději na mého koně, dokud není po Kostějovi památky. Třeba nás nedohoní. Sedli na rychlého koně a rozjeli se z Kostějova carství. K večeru se Kostěj vracel z horu domů, ale v tom pod ním jeho dobrý kůň Klopítl a Kulich na Kostějově rameni zatřepal křídly. Co klopítáš, herko nenasytná, snad netušíš nějaké neštěstí? Kůň mu odpověděl. Fjodor Tugarin odvezl Mariu Morevnu. A můžeme ji dohonit? Ještě můžeš nasít pšenici, počkat až vyroste, posekat ji, semlít, z mouky na péci 5 pekáčů buchet, ty buchty sníst a když teprve pak vyjedem, ještě je dohoníme. Kostěj vyjel, dohonil Tugarina, sebral mu Mariu Morevnu a odvezl ji domů. Fjodor Tugarin si poplakal, zanaříkal a znovu se vrátil pro Mariu Morevnu. Kostěj nesmrtelný byl někde za horami. Pojď se mnou, Mario Morevno. Ach, Fjodore Tugarine, vždyť nás dohoní. Ať nás dohoní, nevadí, aspoň hodinku budeme spolu. Sebrali se a ujeli. Kostěj se vrací domů, ale v tom pod ním dobrý kůň Klopítl. Co klopítáš, herko nenasytná? Fjodor Tugarin odvezl Mariu Morevnu. Můžeme je dohonit? Ještě můžeš nasít ječmen, počkat až vyroste, posekat ho, semlít, navařit piva, tím pivem se opít, dobře se vyspat a když pak vyjedem, ještě je dohoníme. Kostěj vyjel, dohonil Fjodora Tugarina, rozsekal ho na drobné kousky, ty položil do vyspoleného sudu, sud sevřel železnými obručemi a hodil do stejného moře. A Mariu Morevnu odvezl domů. Zrovna v ten divný čas zčernalo Fjodorovým švagrům stříbro. Orel vyletěl nad moře a zvedl silný vítr. Moře se rozbouřilo a vyhodilo sud na břeh. Sokol ho chytil, vynesl vysoko, převysoko nad oblaka a odtud ho schodil dolů. Sud spadl na zem a roztříšil se. Krkavec přinesl živou a mrtvou vodu,
postříkal Fjodora a ten zase vstal živ a zdráv. Ach, milí švagři, to jsem si pospal. Ještě dlouho a dlouho by si spal, kdyby nás nebylo. Pojď k nám teď na návštěvu, švagříčku. Ne, milí bratříčkové, půjdu hledat Mariu Morevnu. Na svém koni ji neodvezeš. Jdi do sedmerého carství, do podslunečného panství. Za ohnivou řekou tam žije Baba Jaga. Má jednu kobylu, na které den co den objíždí celý svět. Když získáš hřívě té kobily, pak Mariu Morevnu od kostě odvezeš. Tady máš, švagříčku, hedvábný šátek. Mávneš-li šátkem na pravou stranu, udělá se vysoký most a položí se přes ohnivou řeku. Fjodor Tugarin švagrům poděkoval a vydal se na cestu. Šel dlouho, bez jídla, bez pití. Přišel mu do cesty zámořský pták s mláďaty. Tugarin chtěl jedno ptáče sníst, ale zámořský pták o plačky prosil, nech mé děti, Fjodore Tugaríne, třeba se ti budu hodit. Dobrá, ať je podle tvého. Šel dál a spatřil v lese včelí úl. Najím se sladkého medu, co hrdlo ráčí. Ale včelí máti se ozvala. Nech můj med, Fjodore Tugaríne, třeba se ti budu hodit. Dobrá, ať je podle tvého. Šel dál, už sotva nohama pletl. Najednou spatřil dům Baby Jagy. Kolem domu 12 železných kopí, na 11 je po lidské hlavě, jen na jednom dosud hlava chybí. Vyšla Baba Jaga, kostlivá noha, zuby ostré jako šavle. Dobrý den, babičko. Nevzala bys mě, babičko, za pastevce koní? Beze všeho, mládenče, u mne služba netrvá rok, ale pouhé 2 dny. Když mé kobily ohlídáš, dám ti zlata, co budeš chtít. Když ne, pak mi odpust, ale tvá hlava bude trčet na železném kopí. Sotva Fjodor vyhnal kobily do pole, hned se všechny rozběhly po lukách a zmizely mu z očí. Tugarin zaplakal, zarmoucen usedl na kámen, až ho přebohl spánek. Probudil se, slunce nizoučko, tmavá noc blizoučko, ale po kobylách ani vidu, ani slechu. Co teď? V tom přiletěl zámořský pták. Jdi domů, Fjodore Tugaríne, všechny kobily jsou už ve svých stáních. Tugarin se vrátil domů. Baba Jaga stekle bručí a křičí ve stáji na své kobily. Vy kůže prašivé, proč jste se vraceli domů? Co jsme měli dělat? Přiletěli ptáci z celého světa, div nám oči nevyklovali. Zítra neběhejte po lukách, rozběhněte se do hlubokých lesů. Fjodor zahnal kobily na pole, ale ty se mžiku rozběhly do hlubokých lesů. Znova Tugarin usedl na kámen, plakal, hořekoval, až usnul. Když sluníčko zapadlo za lesy, přiletěla včelí máti a řekla, probuď se, Tugaríne, všechny kobily už jsou ve svých stáních, ale až se vrátíš domů, nechoď babě Jaze na oči. Jdi do konírny a schovej se za jesle. Baba Jaga má prašivé hříbátko celé vyválené v mrvě. Vem si je a o půlnoci ujeď. Fjodor zalezl do konírny a schoval se za jesle. Baba Jaga zuří a křičí na své kobily, proč jste se vraceli domů, vy kůže prašivé? Co jsme měli dělat? Přiletěla mračna včel z celého světa a bodali nás do krve. Když Baba Jaga usnula, našel si Fjodor prašivé hříbě, osedlal je a ujel. Hříbátko bylo slaboučké, nohy tenoučké, nozdry roztržené
ale běželo jako bohatýrský kůň, louky a pole přebíhalo, jezera přeskakovalo jako pták. Přijeli až k ohnivé řece. Fjodor vytáhl hedvábný šátek, mávl jim napravo a nad řekou se vzepjal vysoký železný most. A po něm prašivé hříbátko přejelo ohnivou řeku. Ráno se Baba Jaga probudila, začala počítat koně a tu vidí, že po prašivém hříbátku jakoby se země slehla. Skočila do měděného moždíře a hnala se za ním. Uhání v měděném moždíři, tloukem se odráží, pomedlem za sebou zametá. Dojeli až k ohnivé řece a rozjeli se po železném mostě. V tom Fjodor mávl šátkem nalevo, železný most se zřítil a Baba Jaga spadla do ohnivé řeky. Tak se ta ničemnice dočkala vlastní smrti. Fjodor zatím dojel za Marijou Morevnou, posadil ji před sebe na prošívané sedlo a vydal se na zpáteční cestu. Kostěj Nesmrtelný se vracel domů a kůň pod ním klopítl. Co klopítáš, herko nenasytná? Tušíš nad nějaké neštěstí? Fjodor Tugarin odvezl Mariju Borevnu. Můžeme je dohonit? Nevím. Fjodor jede na mém starším bratru. Ne, to má duše neoželí, řekl Kostěj Nesmrtelný. Pojedu za ním. Jel a jel, až Tugarina dohonil, seskočil na zem a chtěl ho srazit ostrou šavlí. Tu se prašivé hřípátko vzepjalo, Kostě Nesmrtelného udeřilo kopitem a zabilo. A Fjodor Tugarin jel s Mariou Morevnou nejdřív na návštěvu ke Krkavci, potom k Orlu a naposled k Sokolu. Švagři a sestry je s radostí přivítali. Ach, Fjodore Tugarine, už jsme ani nedoufali, že tě ještě uvidíme, však ses nenamáhal pro nic za nic. Druhou takovou krasavici, jako je Maria Morevna, překrásná carevna, na širém světě nenajdeš. Poměli se, poveselili a jeli domů. A potom žili, dobře se měli a jestli neumřeli, žijí tam

0: pěkný pořádek. Nikdo tu není. Tak kde jste, lenoši? A kde je Adéla? Adélo! Adélo! To tě mám snad hledat a prosit. Jak dlouho budeš ještě čekat na ty střevíce? Adélo! Tak kde jsi, Adélo?
1: Pane, ta vyvádí, co? A to je, prosím, princezna. A má takové něžné jméno. Krasomila. Krásná je, ale je těžké s ní vydržet. To si komorná Adéla taky myslí.
2: Ano, už běžím, jasná princezno. A nesuj ty vyžehlené šaty.
0: Tak tyhle jsem právě nechtěla. A ty, že jsou vyžehlené? Okamžitě je přežehly.
1: Roztomilá divenka, že? S tou by to opravdu vydržel snad jen čert.
0: Tak sebou pohni a pospěš si. Musím teď k otci. Ale nepřej si mě, až se vrátím a nebude vše v pořádku.
2: Ano, milosti, jak poroučíte, milosti?
1: Tak s princeznou Krasomilou jsem vás už seznámil. Ovšem v tomhle zámku je toho k nalezení víc. Já už jsem tu několik století a tuhle královskou rodinku moc dobře znám. Královna umřela už před lety a ta Krasomilu vychovávala stará chůva a tatínek, pan král, který ji má velice rád, ale kterému ta pyšná dceruška dělá velké starosti.
3: Krasomilo, tvůj obraz jsme poslali všem princům z okolních zemí. Rádi by si tě vzali za ženu a ty jsi již dávno mohla být královnou. Ale ty je všechny nepěkně odmítáš, děvče. Vždyť nám ještě vypoví válku a tvoje pýcha přivede zemi do neštěstí.
0: Ale já žádného z nich nechci. Jsou tak obyčejní.
3: Dceruško moje, jsem starý a správu země jsem svěřil správcům a výběrčím daní. Jsem na ně slabý a vím, že mě šidí a lidem se děje mnohá nespravedlnost. Ale nemám už sílu napravit vše sám. Mladého zetě bych přivítal s otevřenou náručí.
0: Tak o poddané ti jde. A co já? To si mám vzít za muže prvního ošklivého hlupáka, aby ti pomáhal starat se o lid? Ne.
1: Starý král se smutně obrátil k obrazu královny. Zdálo se, že její krásné, ale smutné oči mu rozumí. A tak není divu, že si postěžoval.
3: Dokud si moje drahá žila, byla Krasomila milé, veselé, ochotné a laskavé děvčátko. S chůvou byly stále v zahradě a ta pod jejich rukama jen kvetla.

0: Ale když Hůva odešla, Krasomila přestala zpívat, nestará se o květiny. Zmizel smích a veselí, vystřídali je pýcha, zlost a hašteření.
1: Král měl strach, aby ti okolní princové odpustili spupné princeznino odmítnutí.
0: Ale ještě jeden obraz se nevrátil. Je u krále Miroslava. Miroslav je mladý a jeho země jen kvete. Ten má asi nabídek od princezen z okolních království tolik, že ani Krasomile neodpoví. Škoda. God.
1: Ale bylo to docela jinak. V zemi krále Miroslava byli na královský hrad pozváni malíři, aby malovali podobiznu krále. Mladý král by se byl rád oženil. Mezi mnoha obrazy, které od princezen a kněžen dostal, byla jedna tak krásná, že se do ní Miroslav na první pohled zamiloval a žádnou jinou již za ženu nechtěl. Podle starých zvyků dával teď namalovat svůj obraz, aby jej vyvolené princezně poslal. Bude-li se jí líbit, jistě jej pozve k seznámení do svého království.

0: Slovutní mistři, svolal jsem vás proto, aby se každý z vás pokusil mne co nejvěrněji vyobrazit. Krásy mi nepřidávejte. Lépe bude, když se mé vyvolené krasomile budu líbit více já, než můj obraz.
1: Malíři se rádi pustili do práce. V tomhle království každý laskavého krále miloval a tak mu chtěli udělat radost. A netrvalo dlouho a Miroslav s jarným dvořenínem prohlíželi krásné podobizny.
2: Ten pošli králi? A nebo ten, hleď, na jakém krásném koni sedíš a tady to roucho zlatem vyšívané a tenhle zas ukazuje tvoji krásnou zahradu.
1: Mladý král však dal poslům pro krasomilu obraz nejskromnější, tak, jak si umínil. Poslové s obrazem a dary pro krasomilu odjeli a mladému králi dny jen pomalu plynuli. Miroslav s napětím každý den mnohokrát hleděl v tu stranu, odkud se poslové měli vrátit s radostnou zprávou. Až konečně jednoho dne poslové měli vrátit s radostnou zprávou. Až konečně jednoho dne.

0: Tu odvahu přiznat, co řekla Krasomila, když nám vracela obraz i tvoje dary.
1: Tak konečně mluv.
0: Řekla nám, drahý pane, že nejsi hoden, aby si střevíček zavázal. Hámba nás pálila do krve a těžko bychom pyšnou odpověď nepotrestali. Starý král nás však prosil, abychom vše zamlčeli a odpustili. Odjeli jsme tedy a tobě radíme. Paní je to přelíbezná, ale dobrou královnou a matkou svým podaným není.
2: Dobře jste se zachovali a za vaši radu vám děkuji. Vy ale víte, že o čem se sám nepřesvědčím, tomu nemohu uvěřit. Abych sám pravdu našel, k tomu mi odvaha nechybí.
3: S tím král propustil nešťastné poselstvo a hned druhý den ráno se začal chystat na cestu. Předával zprávu země a všech úřadů, o všechny se dobře postaral, jak bylo jeho zvykem. Pak již mohl myslet na sebe, na štěstí, které se chystal nalézt. Vydal se na cestu do země princezny Krasomily.

0: Moji věrní, jsme na hranici našeho království. Vy se teď vrátíte a já si vezmu jen trochu šatstva a peněz a dál už půjdu sám. Pečujte o naši zemi a lidem, ať se dobře daří. A kdy se vrátím, ještě nevím. Buďte s Bohem!
1: A tak šel Miroslav zemí a díval se, jak lidé žijí. Tu pomohl na poli sklidit obilí, tu v sadu ovoce natrhat. Vždycky dostal najíst i nocleh a lidé ho měli rádi. Nakonec přišel ke královskému zámku. Za plotem uviděl procházet se Krasomilu. Až se mu zatajil dech, to jsem na něm hned poznal.
0: Je krásnější než na obrázku. Ale šlape po květinách, schválně jim hlavičky trhá a zase je odhazuje.
1: Najednou stará žebračka natáhla plotem ruku s prosbou o kousek jídla či trochu peněz. Princezna sáhla do kapsičky a babičce podala peníze, aby měla na živobytí.
0: Tak podívejme. Tak ne, Krasomila není zlá, jen bezradná. Tu nemohu opustit. Krasomila potřebuje radost a lásku, aby se probudila ze smutného snu.
1: S odvahou Miroslav vstoupil do zámku a požádal o službu. Stal se vrchním zahradníkem. Starému králi se líbil. Byl vzdělaný a uměl hrát i na loutnu. Když o tom Krasomila uslyšela, nechala Miroslava zavolat.
0: Nejhlubší poklonu skládám k vašim nohám, milosti, a čekám na vaše rozkazy.
2: Jaké je vaše jméno?
0: Miroslav.
2: Otec mi řekl, Miroslave, že umíte hrát na loutnu. Je to můj milovaný nástroj a už dávno jsem si přála mít učitele hudby.
0: Bude-li moje skromné umění stačit, budu se pokládat za šťastného.
2: Vše domluví tatínek. A teď jděte.

Krasomila pojednou nevěděla, co se to s ní stalo. V hlavě jí šuměly sladké tóny hudby a u srdce jí hřálo, jako když se po dlouhé temné noci opět usměje slunečko.

0: Slyším, že jsi přijela Miroslava za učitele.
1: Ale kdy mám začít, to nechám na tobě.
0: Dělej, jak sama chceš. Moudrostí mi ten chlapec připomíná krále Miroslava. Stejně denně se strachuji, že tu urážku od tebe neunese a vojnu mi vypoví. Dcero, dceruško, měla bys jeho nabídku k sňatku přijmout. Bylo by nám lépe.
1: Netrap mne, otče. Byla bych nešťastná, kdybych si toho krále musela vzít.
2: Jak už jsem říkal, znám život v tomhle zámku mnoho a mnoho let. Ale to, co se začalo dít po příchodu nového zahradníka Miroslava, to opravdu všechny překvapilo. A hodně se také o tom mluvilo. Však víte, služebnictvo vidí i zavřenými dveřmi. A co teprve princeznina komorná Adéla?
3: No, sotva Krasoměna slyšela, že Miroslav hraje na loutnu. Hned se rozhodla, že potřebuje učitele. A druhý den museli začít hodiny hudby. Moc se jí zpočátku nevedlo, i když Miroslav byl horlivým učitelem a Krasoměla pozornou žákyní.
2: Cože? Krasoměla a pozorná?
3: Dívíte se, že? Však kdo ty dva spolu viděl, se také velmi podivil. Krasoměla, která jakoby dříve měla srdce ledem pokryté, se nyní více a více rozehřívala a usmívala. Všichni nad tím jen kroutili hlavou.
2: No to věřím. Kam jen se poděla ta její nelaskavá zlost a nafoukanost?
4: Ty jakoby nikdy nebyli.
3: Z jejich komnat už nebylo slyšet křik a dupot. Však víte, dříve se jí nikdo nesměl ani dotknout, ale Miroslav jí směl i ruku políbit. Začali si dokonce přátelsky tykat.
2: Co tedy přemohlo její pýchu?
3: No, nejvíce jistě Miroslavova pozornost a laskavé chování. Však jí také každé ráno překvapil nějakou pozorností. Tu přinesl krásnou kytici, jindy ji postavil v parku na nejhezčí vyhlídce krásné odpočívadlo.
2: A tak Krasoměle nezbývalo, než zapomenout na nafoukanost a za vše pěkně poděkovat.
3: Jen si nemyslete, stále dobře nebylo, zvlášť když něco nešlo.
1: A ne, a ne, a ne. Žádné učení. Hrát budu, až budu chtít já.
5: Jak si přejete, jasná princezno? Slyšel si to, Miroslave, sám. Teď je lepší rychle utéct. Kdo zůstane na blízku, ten to schytá.
1: Adélo! Adélo! Tak kde jste, kdo? Adélo!
5: Ano, tady jsem. Tady, princezno, co poroučíte?
1: Miroslav odešel. Máme mít hodinu hudby.
5: Vždy jste přece sama řekla.
1: Ale teď už rád chci. Totiž chtěla bych. Jestli se Miroslav nepustil do jiné práce. Jdi se ho zeptá.
5: Jak si přejete? Tady právě přichází.
6: Tak hodina přece bude. Už se těším, jak jsi cvičila.
1: Cvičila jsem hodně, ale mám měkké prsty. Struna ne a ne hrát tak jasně jako tobě. Proč mě loutna neposlouchá?
6: Však tě bude poslouchat. Jen co budeš pilná.
1: Ale já jsem cvičila. A dost.
6: Když cvičila, tak cvičila. Neumím ti lépe poradit.
1: Nechoď přece pryč. Musíš mi ukázat, jak líp struny mačkat, aby moje loutna zněla tak jako ta tvoje.
6: V samých hádkách jsme hodinu hudby promeškali. Teď už na mě čeká zahrada. Loutna až zase zítra, jasná princezno. Ano. Tak zítra.
2: Smutná sedí Krasomila u okna, dívá se do zahrady, kde Miroslav sází květiny kolem cestiček. Hned každou zaleje, aby se jí dobře v té pěkné královské zahradě dařilo. Musí to být milé dotýkat se každého kvítku.
1: Ale to už jsem přece s někým dělala. Ale kdy? To už je příliš dávno. To jsem byla ještě holčička. A pomáhala jsem staré chůvě. A když jsme si pospíšili, zbyla chvíle na pohádku.

0: Ano, jestli chce, aby měl Miroslav čas na loutnu, musí mu pomoci. To by možná mohli hrát ještě dnes. A princezna už běží po schodech dolů do zahrady.
1: Zahradníku, zahradníku, já ti budu pomáhat sázet a ty pak budeš mít čas se mnou hrát na loutnu. A to ještě dnes.
2: Jen pomalu, pomalu. Jestli chceš sázet kytičky jen tak honem, honem, pak by bylo líp, kdybys je nechala být. Každá rostlinka potřebuje něžné zacházení. Pečlivě připravit měkkou jamku, do ní rozložit kořeny, pěkně hlínou zasypat a upěchovat a dát dost vody, aby dobře rostla a krásně vykvetla. Podívej, zatímco tu poskakuješ, tři kytičky si zašlápla a tu, co sázíš, si zlomila. Při takové pomoci nebudu hotov ani zítra.
1: Já už se polepším. Jen si pospěšme. Prosím tě, pojď, pospěšme si.
0: A tak chvíle na loutnu k večeru zbyla.

ani za nic by byla Krasomila neposlala Miroslava pryč, že už hrát nechce. Uměla si teď vážit odpočinku. Tiskla struny, jak nejvíc mohla. A Vida? Loutna ji poslouchala.

Jak je s tebou, Miroslave, dobře. Jsem s tebou úplně jiná a tak šťastná. Mám tě ráda.

0: Tak je to tedy.
1: Vážené krále, urozené sousedy si s výsměchem odmítla. Teď nám vypoví válku. A zahradníka miluješ. Budiš tedy, budeš mít, co chceš. Zítra bude tichá svatba a pak si tě tvůj muž odveze tam, kde je doma. Budeš se živit tak, jak jsi vybrala.
2: Tatínku.
1: Jak jsem řekl, tak bude. Královské slovo platí.
3: A opravdu, jak řekl, tak bylo. Na zítří byla v kapli tichá svatba. Pak vzala Krasomila malý uzlíček, Miroslav loutnu a šli. Miroslav vedl svoji paní stejnou cestou, jakou do královského zámku přišel. Chtěl, aby poznala svoji zemi. Však toho měla princezna zapotřebí.
2: Teď vidím, jak špatně v zemi vládnou královi rádci. Výběrčí daní lidi okrádají, s bídou jim nechají na živobytí.
3: Jak ráda by běžela říci to otci, sjednat nápravu, ale bylo pozdě. Už nebyla princezna, ale zahradníkova žena. Když o tom s Miroslavem rozprávěla, řekl jen, však to otci všechno povíš.
2: Miroslave, co tě to napadá? Otec se na mě rozlobil a už ho neuvidím.
3: Kam přišli, tam Miroslava radostně vítali. Zastavili se na statku, aby pomohli s obilím z polí. Za to dostali nocleh a na cestu ranec tvarohových buchet. Sotva je dojedli, byli u sadaře. Pomohli načesat ovoce a dostali na cestu košík jablek. Princezně práce nevadila. Mnohému se naučila a Miroslav byl stále s ní a měli se stále více rádi. A tak šťastně překročili hranice do země krále Miroslava.
4: Ženo moje, drahá duše, musíme rozmyslet, co si tu počneme. Já budu hledat službu, ale do té doby se sotva bídě a hladu vyhneme.
2: Vždyť mám ještě prsten a drahé šaty v uzlíčku. Můžeme je prodat.
3: Stalo se tak, ale peníze zmizely rychle a zbyly jen prázdné ruce. Přišli k zámku šlechtičny, o níž Miroslav věděl, že je pyšná a zlá na služebnictvo, stejně jako bývala Krasomila.
4: Paní na tom zámku pořádá hostinu. Potřebuje služebnou, která by jí šaty vyžehlila a střevíce přichystala. Pro mne práci nemá a nám už peníze došly. Zaplatí dvakrát tolik než jindy. Nešla bys do té služby, Krasomilo?
2: Ale ráda, když si tím pomůžeme.
3: A tak šla. Tvářila se statečně, ale bez Miroslava a jeho ochrany se cítila ztracena.
5: Tak pojď, kde se loudáš? Už jsi tu měla být před hodinou. Čisti střevíce, žehli šaty.
6: A které, paní?
5: Což já vím, které si budu chtít vzít. Pohni sebou.
6: To je opravdu těžké vyhovět. To si nevím rady. Tak takhle asi bylo Adélce, když jsem na ní křičela.
5: Hosté přicházejí, tak ukaž ty šmudlo, jestli jsou střevíce dost čisté. Podej mi ty červené a zlaté šaty.
6: Prosím, paní, tady jsou.
5: Ty šaty jsou špatně vyžehlené.
6: Vyžehlím je znovu, paní.
5: Už není čas. Ach, ty jsi nešika, dej mi bílé. A běda ti, budou-li pomačkané, vyženu tě bez peněz.
3: Naštěstí hosté už tu byli a paní neměla čas Krasomilu trápit. Zaplatila jí a poslala pryč. Miroslav s Krasomilou pokračovali ve své cestě, až došli do královského města.
4: Jestli pak víš, co je nového. Náš král si přivezl nevěstu a zítra bude na královském hradě ples. Tam svoji nevěstu představí všem poddaným pánům. Schání prý mnoho kuchařek a kuchařů. Dobře platí 10 dukátů. A ty umíš vařit a mnoho na práci mít nebudeš. Nešla bys tam za kuchařku?
2: Proč ne? Půjdu. Tolik peněz za den tak snadno nevydělám.
3: Ráno se brzy ustrojila, uvázala si šátek na hlavu, jako to dělali všechny venkovské ženy, a šla s mužem do královského hradu.
4: Já si taky nějaký výdělek najdu. A večer pro tebe přijdu.
3: Krasomile na výdělku velmi záleželo a tak dělala v kuchyni vše, co jí přikázali. Právě běžela pro brambory přes chodbu do sklepa, když tu jí vběhl do cesty pán samé zlato a stříbro. Ani vzhlédnout k němu se neodvážila.
4: Prosím vás, zavolejte někoho, aby mi zavázal střevíc.
3: Krasomila jen po něm pohledem zavadila a hned poznala, že to je sám král. Rychle se schýbla a sama mu střevíc zavázala. Král poděkoval a odešel. V malé chvíli přišel sloužící a ptal se, kde je ta kuchařka, která králi střevíc vázala, takže má přijít do hořejších pokojů, vybrat si šaty, které se jí nejvíce líbí, a k ním klenoty. Král, že jí chce za tu službu, kterou mu prokázala, vyzvat k tanci.
2: Probůh, co by tomu řekl můj muž? Já s králem tančit? Do takových šatů se strojit? Ne, to neudělám.

0: Ani když já tě poprosím.
1: Krasomila se otočila, slyšíc známý hlas, a před ní stál král Miroslav, její muž.
2: Proč jsi se mnou tak jednal?
3: Pamatuješ, jak jsi s pohrdáním poslala mé sloužící s mým obrazem zpět? Tenkrát jsem přísahal, že tě tvé pýchy zbavím. Tvůj otec mne poznal a souhlasil se zkouškou, kterou jsem ti připravil. A tvoje láska mi pomohla. Zamiloval jsem si tě však a dávno bych byl k tvým nohám hlavu sklonil a vše ti pověděl. Tvůj otec však přikázal zkoušku dokonce dovést, abys byla na dobro pýchy zbavena. Já trpěl s tebou, moje milá.
1: Tu se otevřely dveře a vešel starý král. Všichni tři se srdečně objímali.
4: Krasomilo, dceruško moje, ta zkouška byla sice trochu trpká, ale věř mi, bude dobrá pro tebe i tvé děti.

A to už přicházeli hosté. Když spatřili novou královnu v drahých, zlatem vyšívaných šatech a s královskou korunou, byli její krásou okouzleni, neboť zlost a pýchu vystřídala přívětivost a dobrota. S hrdým čelem vedl si Miroslav milovanou ženu do síně, kde panstvo shromážděno bylo, a s jásáním mladou královnu uvítalo.

0: Jednou byl Runcajs s sypískem u puškaře halíře pro prach do pistole. Přišel tam taky jičínský kníže pán s kněžnou. Kněžna byla bledá a smutná, ani říct se to nedá.
1: Halíři, podaš mi rachejtli,
0: poručil si kníže pán.
1: Já ji vystřelím, tady kněžne pro radost.
0: Jenže puškař halíř povídá, kdyby kníže pán chtěl vrabčí broky nebo medvědí kuli, to bych měl, ale rachejtle se u mě nenajde. Kněžna si vzdychla, až to kníže pána stisklo u srdce. Rovnou se otočil na Runcajse a poroučí znova.
1: Tak to rachejtli udělá tuhle Runcajs.
0: Runcajs uhodil pěsti oplechový pult? No to zas ne. V tom ale cipísek zatáhl Runcajse dole za kabát a mrkl na něho nejdřív levým a pak pravým okem. To bylo jejich znamení.
2: No, proč bych tu rachejtli neudělal?
0: Povídá Runcajs a mrkl okem na cipíska. Potom si Runcajs poručil 27 lotů dvakrát přesoušeného prachu a k tomu 7 bumajzlí, 6 petard a 5 mordeblí. Kníže pán za to musel dát přes půl dukátu. A ještě se smluvili, že se rachejtle kněžně pro radost vystřelí z věžové brány. Kníže pán pak odešel s kněžnou do zámku a Runcajs s cipískem do lesa řáholce. Když manka viděla, jaké jí to přinesli domů hromobití, povídá, čí je zas tohle nerozum?
2: No, či by byl? Kníže pánův, řekl Runcajs.
0: Potom vzkázal po celém řáholci, aby se ze zvěře a ptáku nikdo nevylekal, kdyby se udělala strašná rána. A začal rachejtli nabíjet. Nejdřív prach, potom bumajzle, potom petardy a nakonec mordeble. Nabil a řekl, už to chce jenom špejlek, to už můžeš cipisku sám. Rachejtle to byla výtečná, když se k ní dalo ucho, trochu v ní hrmělo. Večer přišla kněžna s kníže pánem na ring a dívali se nahoru na věžovou bránu.
1: To jsem zvědavá, jestli mě ta rachejtle aspoň trošičko rozveselí,
0: vzdychala kněžna. Nahoře na věži škrtl Runcajs s Jirkou a podpálil v rachejtli.
3: Zafučela jako divoká a už se nese.
1: Sapristi,
0: povídá kníže pán,
1: v té rachejtli něco přeskočilo. Vždyť ona se nese rovnou dolů.
0: A to bylo tím, že cipísek přidělal špejlek obráceně. Rachejtle pořád níž a níž. Vyhlídla si kníže pána a rovnou na něho. Hnala ho třikrát kolem rinku. Když se jí schoval pod podloubí, i tam ho našla. Házela po něm bumajzlemi, střílela mu pod paty petardy a ohnivé mordeble vystrašili kníže pána tolik, že troubil.
1: Trará, trará, trará,
0: aby přijeli hasiči. A celou tu dobu se kněžna smála, až se jí sesypala paruka a křičela
4: bravo, rachejtle, bravo.
0: Když zahuhlala poslední mordeble a uhasly jiskry, zavolal si kníže pán kněžnu pod podloubí. Tam jí po francouzsku řekl.
1: Jestli jste kněžnu vysila, teď jsem zase smutný já.
0: Runcajs s cipískem se na to dívali z věžové brány. Nakonec Runcajs povídá.
2: Někdy stačí obrátit špejlek. A všecko se otočí.

0: Naše družina, papoušek Sarasán, Míša, Barbora a Vasil se blížili noční tmou nad Trójou z hora k zoologické zahradě. Papoušek stále vpředu. Šel po paměti, protože mu oči už nesloužily. Napomínal: prosím, tiše! Ale zakrákoral to tak hlasitě, že by se i hluchý lekl. V opičí kleci mandril Buby až vyjekl, když ho to probudilo ze spaní. Honem vyběhl ven vyzvědět, co se to děje. Vyhlížel plotem, ale neviděl nikoho.
1: Co je?
0: Prouklo Buby mu ze tmy u samého ucha, že Buby podruhé leknutím poposkočil. Podle hlasu poznal starého mrzouta aligátora.
1: Co by bylo? Odbil ho Buby. Úterý 24. S tebou je taky řeč. Bože, bože, bože, to je mládež.
2: Já se bojím,
0: zakňoural ve tmě malý Mýval.
1: Nekňuč, prosím tě, zavrčel na něho aligátor. Čeho by se zbál?
2: Já se bojím, že to jdou Indiáni.
1: Já puknu smíchy, chechtal se mandril Buby. On se bojí Indiánů, tady v Čechách, a Indiáni.
2: No ovšem, Indiáni, a jdou na Mývaly. Však mi tatínek vypravoval, že za velkou vodou zrovna takhle pod mě chodí Indiáni chytat Mývaly.
0: Těžké kroky už docela blízko zapleskaly po mokré oranici.
2: Já myslím,
0: zapištěla želva ještěří,
2: že je to tanec slonů.
1: Co bys tomu dala?
0: Zašklebil se křivou tlamou aligátor a honem schoval oca spod tělo, aby ho do něho želva nekousla, jak ráda dělala.
1: Sloni přece tančí jenom při úpeňku a teď je tady, co má jako v pytli. Baba,
0: zaklepal zobákem pelikán.
1: Já spíš myslím, že je to dupavý duch od velké řeky.
2: Dupavý duch?
0: A Mýval honem přicupital blíž k aligátorovi. Také vyjevený tučňáček se rychle přikolébal pod ochranu mocných aligátorových čelistí a jeho mohutného ocasu.
1: Ouha!
0: Zavřeštěl v tom papoušek. Buby mu přímo pod nosem a Buby po třetí vyskočil leknutím.
1: Ouha, strouha!
0: Pokřikl Míša posměšně ze zadu. Ale nebyla to strouha, byl to plot. Papoušek do něho pod mě vrazil.
1: O, pozor, jsme na místě a teď fofry přes plot.
0: Zvířata v zahradě před ohradou se rozestoupila a čekala, co se bude dít. Nejdřív přeletěl papoušek. Hned za ním se skutálela dolů jakási huňatá kulička. To byl Míša. Pak se ohrada prohnula pod tíhou nějakého obrovského čela. Jeho mohutné obrysy se hrozivě rýsovaly proti šedým oblakům. Mýval a tučňák se ještě blíž přitiskli k aligátorovi. Ale byla to jen dobračka Barbora. Skočila měkce dolů a za plotem zbyl jen strýček Vasil. Přešlapoval, drbal si bradu, škrábal se za ušima, ale k lezení se neměl.
1: Počkej, já ti pomohu.
0: A Míša zmizel ve tmě.
3: Míšo, kam běžíš?
0: Starala se Barbora.
3: Ztratíš se ve tmě a zabloudíš.
0: Ale Míša jakoby neslyšel. Najednou všichni strnuli údivem a hrůzou. Z pole, z té strany, kudy papoušek přivedl své druhy, sem přicházelo strašidlo. Proti obloze bylo vidět dlouhatánské tělo. Zdálo se sahat až do nebe. Jeho veliký baňatý klobouk měl po straně ucho, jaké bývá u hrnců. Na tenkém těle visel bílý rubáš, nadranc rozervaný. Ruce měla příšera tenké jako hůlky. V jedné z nich držela nějaký klacek, na hořejším konci štětinatý. Člověk by řekl, že je to koště, kdyby strašidla někdy nosila košťata. Ze všech nejvíc se strašidla polekal Vasil. A strašidlo krok krok za krokem šlo rovnou k němu. Naráz Vasil vyskočil, jako by ho vidlemi píchli, a šup! Už byl na plotě a už byl na druhé straně zase z plotu dole. Strašidlo se blížilo dál. Už bylo nad samou ohradou a tu najednou vylétlo do veliké výšky, skočilo do zahrady a tam náhle kleslo a zmizelo kdesi na svahu. Za ohradou se ozval Míšův smích.
1: Tak co, strýčku Vasile, pomohl jsem ti přes plot, viď? A nemuseli jsme tě ani strkat, ani tahat. Přešplhal si jako kamzík sám. A jak rychle, panečku, veverka by ti mohla závidět. Pchet, jdeme,
0: zavelel papoušek.
1: A kam vlastně jdeme? Pchet se do medvědince. To bude teď váš nový domov. Doprovodíme vás tam všichni, jak jsme tady. Já půjdu napřed,
0: rozhodl papoušek.
1: Aligátor povede Vasila. Za Vasilem půjde tučňák, pak pelikán a Bubi. Bubiho se chytí Barbara a povede si vzadu Míšu. Nastoupit všik, raz, dva.
0: Šli dlouho tiše, až papoušek vpředu zavolal.
1: Pozor, kdo se to tu motá přede mnou? To jsi ty, mývale. Vidíš, na tebe jsem naprosto zapomněl. Tak pojď sem, podej mi pracku a jdi přede mnou.
0: A šli dál. Šli už dlouho, šli a šli. Pořád šli. Už želva začala naříkat, že ji od toho dlouhého běhu bolí nohy. Také papouška už bolely jeho staré kosti. Konečně se zastavil.
1: Mývale, prozrať, kam nás to vlastně vedeš? Že ty netrefíš do medvědince a taháš nás, Bůh ví, kudy do horucích pekel, viď? Vždyť bychom tam museli už dávno být, co říkáš?
2: Jak to? Co pak já vás vedu? Vždyť já jdu za medvědicí.
1: Pro pána, co to breptáš,
0: zlobil se papoušek.
1: Barbora jde přece vzadu, za ní jde Míša.
3: Pro pána krále.
0: A hlas Barbory se ku podivu neozval zezadu, ale kdesi vpředu, před mývalem.
3: Co se to stalo? Kde mám Míšu? Vždyť se mne drží mýval. A kde jste vlastně vy, maestro Sarasány? Myslela jsem, že jdete docela vpředu a teď vás slyším někde za sebou.
1: No to jsem tedy trotl,
0: žasl papoušek.
1: Tak počkat, hlaste se, jak vás budu volat. Želva, tady, aligátor, tady.
0: Vasil se ozval ještě za ní, ale už trochu stranou. A hlasy tučňáka, pelikána a Bubiho se hlásili zřejmě z kruhu, který se vracel ze zadu dopředu přes papouška. Ukázalo se, že pot mě chytila Barbora místo Míši za tlapku mývala. Na točitých stezkách svahu se průvod stočil a když potom papoušek objevil mývala před sebou a další cestou se s ním držel pohromadě, kruh se docela uzavřel a průvod chodil pořád do kolečka.
3: Ale kde je Míša?
0: Naříkala Barbora. No ano, kam se poděl Míša? Volali na něho, ale neozval se. Zdola, od rybníčka lachtanů, zaznělo hlučné žbluňknutí a potom bylo slyšet šplouchání, jako by se tam v rybníčku prali sloni a z toho pleskotu a šplíchotu vyjekl najednou Míšu v hlas.
1: Mame!
0: Volání bylo hned udušeno novým bouřením vody. Barbora ani nehlesla a bez rozmýšlení se rozehnala tím směrem. Pádila cesta, necesta, nezadržitelně. Dole Barboře srdce zatrnulo. V šeru svítajícího dne spatřila Míšu uprostřed rybníčka. Medvídek sotva lapal dech a bezmocně plácal kolem sebe všemi čtyřmi prackami. Držel ho v náručí Lachtán a hodil jim jako míčem druhému Lachtanovi. Míša stěží stačil znovu zoufale vřísknout:
1: Máme!
0: Když se s ním druhý Lachtan potopil. V mžiku se Lachtan znovu vynořil, jednou přední prackou svíral Míšu a v druhé držel rybu a cpal ji Míšovi do zubů. Blekotal přitom:
1: Nana, ham, ham, dobrá ryba, dobrá ryba.
0: Ale ryba nebyla dobrá. Míša prská a bránil se tlapkami marně. Lachtan ho rybou div neudusil. Barbora se neodvažovala do rybníčka Míšu vysvobodit. Zatím Lachtan hodil Míšu zase svému bratříčkovi. Míša žuchl do vody a potopil se. První Lachtan sjel pod vodu a vyplaval zase on s Míšou a s rybou v předních prackách. Také on blábolil.
1: Nana, ham, ham, dobrá ryba, dobrá ryba.
0: Míša se už nebránil. Ležel mu v náručí, úplně bez vlády, se zavřenýma očima. Tu Lachtan spatřil aligátora, jak se ze všech sil žene k rybníčku. Pustil Míšu do vody a spolu s druhým Lachtanem ustrašeně vyskočil na opačný břeh. Aligátor bez řeči skočil do vody, vylovil Míšu a položil jej Barboře k nohám. Míša se nehýbal, ale za chvíli přišel k sobě. Papoušek přikázal:
1: Pofrem do pelíšku, než přijdou hlídači. Vasile, ty si lehni tady.
0: A vstrčil jej do otevřené prázdné klece na kupu slámy. Míšu a Barboru odvedl konečně do medvědince. Míša si tu ve slámě vyhrabal důlek a uléhal. Přitom probudil jiného malého medvídka, který ležel zrovna vedle něho. Byla to malá medvědí holčička. Posadila se, mnula si oči a rozespalem žourala do ranního úsvitu. Míša se zdvořile představil.
1: Já jsem Míša Kulička.
0: Medvědí holčička odpověděla.
2: Já jsem Žofinka. Máš hlad?
0: A nečekala na odpověď, sáhla za sebe do kouta a vytáhla dva koláče melounu. Jeden podala Míšovi, do druhého se zakousla sama. Snědli meloun, položili se do slámy a oba hned usnuli zdravým dětským spánkem.

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
1: Jemenáčku, tady něco nádherně voní. No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
2: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýle pána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
3: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
2: A Sokulojdo, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
3: Opravdu? Houbový dědeček?
2: No.
3: A kde pak je ten stoleček?
2: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Krýle pána, na mou duši a psí uši, ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Co se to u tebe děje?
5: My běháme celé
0: vyplašené. Velectěné dámy.
6: Pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
6: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti, daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No.
6: Jak
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionky.
4: No, to není možné.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde prosím. Zde prosím je balíček. A v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál.
4: Jak sami vidíte,
0: není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
4: Ano, ukaž to,
0: tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
5: To nefunguje.
7: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
7: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
5: Je to obelhá.
7: Podomáš. Nedadlujeme. Slovila.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrniček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen 3 z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepeto, tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí klíčkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepeto, tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice? Prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: Je, to jsem se lekla. To jste vy?
4: A to byla studená voda, to jsem já, no všem, že jak pak bych to nebyl já. Jsem se prověřil a ověřil, tak co bych se zapíral? Poklona.
3: Čochtane, kde jste se toulal? Vždyť už jsme se neviděli, no aspoň 10 let.
4: Neříkejte se 10 let a víte, že vy jste se vůbec nezměnil.
3: Kam jste se poděl, zmizel jste tak beze stopy.
4: Ale nějak mě tenkrát popad splín, otrava, Terbegedanken, neboli Velčmerc, neboli taky Chandra. A tak se nad tím vlhkým životem se mě to všecko zhnusilo, tak jsem si řekl, nedá se nic dělat, půjdeš dělat. A šel jsem dělat. No co jsem měl dělat?
3: No že jste se vůbec nerozloučil.
4: No jsem mohl, nemohl. Káčo drahá, to šlo strašně rychle. Já jsem jeden den vyplnil dotazník a druhý den už jsem byl Jihočeská květena, národní podnik, distribuce, oddělení Kytice a Borovice, závod Lomnice se sídlem Bechyni.
3: To všechno jste byl vy?
4: To jsem všechno byl já i s rychlým poslem, to jsem toho byl, co?
3: A co jste tam vlastně dělal?
4: No, pěstoval jsem kotvici vzácnou, taky jsem se staral o masnici vodní, co jsme to tam měli, jo, puchýřku a mačiznu. Pak jsem křížově jezdil hvozdík Lomikánový, taky jsem rouboval zápeřník na vechtu 3 listou, rozsazoval výhonky klikvy bahení, kromě tedy ošetřování rojovníků vůbec, už nepočítaje zborovici za Krslou, zvanou tedy o Tannenbaum, o Tannenbaum, warum bist du ein Zwergl.
3: O čem to vlastně mluvíte?
4: No o Zwerglech, čili trpajzlících.
3: Trpaslících snad.
4: Trpajzlík. To je podle nového pravopisu.
3: A vy jste je tam sázeli?
4: Totiž já to zkusil, já byl novátor. Jednoho trpajzlíka jsem zasadil, on mě přes noc vyrost a prorazil mě skleník. Okrálo mu, stal se ředitelem a vyrazil mě. Já vám koukal celý tumpitomej.
3: No to se vám nedivím. A měl jste nějaké potíže?
4: No až na to vyražení celkem žádný. To nedělali potíže, protože jsem osoba značně přestárlá. až to není hezký. Řekli mi, abych si šel, tak jsem si šel, no. Přestal jsem být to jihočeský, tedy jihočeskou květenou a stal jsem se rybí samoobsluhou.
3: Prodával jste ryby?
4: Omylkáčo, prodával jsem rybám. Čili vedl jsem podvodní gastronom. A víte, to byla dobrá branže. Její to vám šlo. Já jsem měl na skladě žížaly, rousnice, kamenáče, i ty červený malý hnojníky, takový zvaný rákosníky, v pouzdru i bez pouzdra, koníky a larvy všelijaký, kroupy a kolínka. Potěr mě tam chodil pro všivodní, nebo pro všivodněj podle toho, kdo je měl. A za dva penízky mě potěr chodil na plankton. Pane, je planktonu, jsme vám prodali, to byl artikl.
3: Co to je ten plankton?
4: Plankton, vy nevíte, co je plankton? No, plankton, no, já bych vám to řekl, no. Představte si, že se díváte do vody a tam plavou takový mrňavý zvířátka, který vůbec nejsou vidět. Tak vy se tam teda díváte a vidíte, že nevidíte.
3: Vidím, že nevidím.
4: No, tak přesně tak.
3: Tak vidím nebo nevidím?
4: No totiž vy. Vy vidíte, ale nevidíte, co vidíte.
3: A co teda vidím?
4: No, no plankton, no, ten právě není vidět. A ryby ho vidějí teda. Já vám řeknu, v té samoobsluze to sypalo. Za pár měsíců jsem měl v garáži stát v haltýři teda krásného nového čtyřdveřového sumce. Já jsem mohl mít i jese teda za vodního, ale co s ním? Vodníci by mě to záviděli, vyčítali a pomlouvali by mě a říkali, že jsem milionář.
3: Vodníci jsou takový.
4: Vodníci, a hlavně na našich krásných řekách.
3: Tak to lidi jsou lepší. Lidi takový nejsou.
4: No to víte, to jste mě moc potěšila.
3: A jestli pak mě někdy svezete v tom svým sumci?
4: Já jste přišla pozdě.
3: Proč?
4: No protože já sumce nemám, jelikož jsem měl manko.
3: Ale, čoktane.
4: Tam se říká, ale. Samoobsluha se neuhlídá. Přijde vám plotice na nákup, dostane košík do ploutve, obejde regály, u pokladny ukazuje v košíku 4 žižaly a v hubě jich má 8. Jak to mám poznat? Ona nemluví, ona má hubu zavřenou, ne. Krev má studenou, červená se nemůže, červená se jí ploutvina a na nich má ploutevnice, no to se nedá poznat.
3: No a kvůli tomu jste tedy odešel?
4: No tady a kvůli tomu jsem byl odejdut, aby jsme byli přesní. A potom já měl malér, Ježišmarja, já měl malér o Vánoci, natřískanej obchod. Teď tam šla delegace Ouhozu. Teďka oni slintali, zašlemovali mi to tam. Najednou takový randal, já tam letím a ona vám štika se pohádala s Oukleji a sežrala ji i s košíkem.
3: A jak to potom vlastně dopadlo?
4: No, dali mi to na bábovku, no, znáte to. Nedostatečné bezpečnostní opatření, komise, vyšetřování, protokoly. Pozůstalým po Bělici jsem musel všechno zaplatit. Já prasknul na to sumec, no. Já už jsem dál nemohl. Mám já tohle zapotřeby? Za nějaký ten slunovrat je mě 600 let. No, tak a nikdo mě přeci nemůže upřít, že mám právo na zasloužený oddech.
3: Ano, no a dostanete nějaký důchod?
4: No samozřejmě. No tedy na automobil to nebude, no. Už se chudák nesvezu já, vodní příšera.
3: Ale tak už si z toho nic nedělejte. Třeba vás svezu já.
4: Vy máte automobil, no, máte
3: zatím,
4: vůz?
3: Zatím ještě ne, ale já hraju.
4: A vy v orchestru dámský na housle?
3: Ne. To je přece jednoduché. Hraju ve státní loterii.
4: Jo, vy máte los.
3: No ovšem, a několik. A manžel taky hraje.
4: Jo, vy máte manžela.
3: Mám a hodného a mám dvě děti.
4: Jo, vy máte dvě děti, jste vyhrála, nebo je máte s manželem? No vy toho máte, lozy máte, manžela máte, děti máte, já nemám nic a chtěli bych mít, když nic jiné, aspoň ty lozy. Už jste něco vyhráli?
3: Vyhráli. Máme za to gauč a pračku, ale pořád věříme, že to dá ještě víc.
4: Sakra, mohl bych věřit s váma? Hele, já mám tady pár grejcarů, co jsem tak vybral z těch utopených. Hele, vemte to, kupte nějaký lozy, budeme hrát spolu a budeme se dělit.
3: Tak, čoktane, to je od vás moc hezké.
4: Ale to je chytristika. Víc želízek v ohni hráti, víc prutů do vody dáti, více lozů déle hráti, to by v tom byl čert. Aby mě to jednou nevyšlo. Já se musím potopit do vody, tady je strašlivý horko.
5: Jak rákosníček válčil s vodním šneky.

0: Dneska je v rybníku nějaký podezřelý klid.
1: Divil se Rákosníček a nechtělo se mu to líbit.
0: Moc podivný klid, takový jako zlověstný.
1: Než dopověděl, začalo Rákosí u severního břehu padat do vody jako podseknuté a nebralo to konce.
0: Tak to je hotová věc. S brčálníkem je zle, ne-li ještě hůř.
1: Bědoval Skřítek, ale pak si dupnul.
0: A tohle, že bych měl nechat jen tak, já, Rákosníček, to tedy ne. Na to já se podívám naopak, hezky zblízka.
1: Na nic nečekal a potopil se hned vedle mizejícího Rákosí. Sotva se pod vodou rozkoukal, měl to nadělení rovnou před nosem. Do rybníčku se nastěhovali vodní šneci a polikali všechno, co jim přišlo do cesty od puškvorcových kořínků až po Rákosí.
0: Ale! Tedy už toho mám zrovna dost,
1: zlobil se Skřítek.
0: Teď uvidíte, jak vás srovnám.
1: K vyhlášení poplachu v brčálníku zatroubil alarm, potom si nasadil generálskou čepici a začal velet.
0: Na můj povel a kouni, na ježit,
1: přikazoval jako nějaký vojevůdce a díval se, co bude dál. Okouni z celého rybníka ho poslechli do jednoho, ale před šneky se objevila pichlavá překážka. Nahoře sice hrozila bodlinami, ale dole pod okouními bříšky bylo na proklouznutí místa dost a tak šnečí tažení pokračovalo.
0: Štika do akce, teď!
1: Zavelel Rákosníček po druhé a tak, že uhnul z cesty. Štika Zubatka se přihnala jako velká voda, vlétla mezi ty bumbrlíčky rychleji než blesk a dorážela na ně ze... všech stran. Ale ať dělala, co...

0: ani to nepomohlo. Těch nedojedů a otesánků bylo tolik, že polovička z nich stačila příkop zaplnit a ti zbývající se přes ně valili dál jako příval. To už bylo na Rákosníčka moc.
1: Zachraň se, kdo můžeš, s rybníčkem je amen. Tady už nezůstane na kameni kámen.
2: Ale copak?
0: Ozvalo se za ním. To promluvil žabák Melichar.
2: Máš nad srdce v kalhotách?
0: Přidal se žabák Augustín.
2: Ty hrdino,
0: dal se slyšet žabák Bonifác.
2: Na šneky přece musíš jít s fištrónem.
0: Skřítek na ně koukal celý vyjevený a chvíli trvalo, než se zmohl na slovo.
2: S dovolením, co je to ten fištrón? Inu to je, řekl rošafně Augustín. Jakože nezáleží na tom, co máš na hlavě za čepici, ale na tom, co máš pod čepici, víš?
1: Ale já tam přece nic nemám,
0: divil se Skřítek.
2: To jsem si myslel,
0: zabručel Melichar.
2: Já ti poradím, ty žrouty zastaví jenom větší sousto, než budou moc spolknout. Tohle, co ti dávám, jsou žabincová semínka, víš?
3: No tak nekoukej a rozhoď je kolem, povídá netrpělivě Bonifác. Hned jak to uděláš, začnou se dít věci.
2: Abys věděl, tak to je naše prastaré žabí tajemství,
0: prozradil Augustín.
2: Ale už nezdržuj a rozházuj.
0: Rákosníček koukal na titěrné nic, kterému Melichar položil do dlaně a pochyboval o každém žabím slově. Ani na chvíli nevěřil tomu, že by zrovna tohle mohlo zastavit armádu žroutů, ale pak si řekl, že to přece jenom zkusí. Nic jiného mu ostatně nezbývalo, protože ti nenažranci už v rybníku spolikali všechny puškvorcové kořínky, prokousali se rákosím, rozžvíkali letní nové listy a teď se pouštěli do rozkvetlých blatouchů baheních. Rozhodil tedy žabincová semínka dokola, ale hlavně tam, kde vodou prosvítaly sluneční paprsky. A pak už se nestačil divit, jak se mají k životu. Nejdříve z nich vyrostlo jenom pár vlásků, za chvíli jich už ale byl pořádný chomáč, který bez přistání rostl dál a dál a nakonec se udělal velikánský zelený koláč a do toho koláče se šneci pustili ze všech stran. Okusovali ho, chroustali ho, polikali ho a jejich nenasytnost jim v té hltavosti nedala přestat. Za chvíli stloustli tolik, že jim ulity byly malé, takže z nich šneci vypadli a leželi kolem jako tlusté, bezmocné kuličky. Kdyby se do nich štika pustila teď, byl by s nimi konec. Ale tak zlý osud jim Rákosníček nepřál. Raději trochu nadzvedl stavidlo a vodní proud všechny šneky z rybníčku vyplavil. Skřítek potom obhlédl celý brčálník a jakmile viděl, že je všude klid a mír, spokojeně prohlásil.
1: Kdyby s rybníčkem bylo zase někdy zlé, tak k nápravě je tu prosím jedině Rákosníček.
0: Pak ale docela potichu dodal.
2: Ovšem i Melichar s Augustínem a Bonifácem.
0: Když tak dal pravdě za dost, šel se vyspat na zítřejší den, protože tušil, že ho jistě bude zase někde zapotřebí.
4: Příběh osmý, jak jeli trhovci na

0: a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. S metákem si podal z věšáku tričko, ale ouha! Jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž. Maminka řekla: drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda. Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan. Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá: táto, nesnídal! Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývil hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch. To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev, volají a znamená to kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců, kupte si cibulí! Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému. Ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jako že mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal. Tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě. Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku. Radovan usadil holčičku na spodní konec dvoukoláku, přikázal jí, aby se pevně držela a opatrně ji houpal. Přitom vykřikoval trhovecky.
1: zelenina a u toho zábava.
0: Maminka té holčičky zatím nakupovala 2 kila cibule a 1 pažitku. Na tatínku v talířek cinkly první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem připisuje 2 kč na 4 kč a říká: ne, ne, ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost. Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: ha, tomu říkáš houpání, hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se výlomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku, za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na 2kolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí schoulen do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka. A opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam z vesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali, dejme mu jednu korbelem. A už to šlo dál, ráz na ráz. Dona nobis pacem, kam pak mi s ním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě čtyři holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnuv bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, černá blata, sedm zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od černých blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané bledu sedět zeleného ohyzdu. Holínka mi šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žabí koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý na Astrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem.
1: Ty jsi sládek z ruka, páně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šelmo zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat.
0: Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalendě vypravovávali všichni hajní v úkol. Sem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku, nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom: ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astrmanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahenním bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička, nejspíš to byl ten jeho hastrmanský smích, a povídá: tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To jako myslíš tam dolů? Ukázal Alois Karas na černou díru v ledě.
1: I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný.
0: Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království? Mátala tam měl přihrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová, a hučelo to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena, přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně vyvát, clnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhl jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si clnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň voňavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala.
1: No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál?
0: Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas.
1: Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš?
2: Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství.
0: Rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci. Ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku. A na šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapáňský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém čásku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské feldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí.
2: Podhrází rák, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád.
0: A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku a ta byla jako tatínek tuze zrzavá a ještě navíc chudák strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém úkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a unilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo. Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastřihnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušit nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí, studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julínko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích Bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládků podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si juničiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník oblomil srdce pivovarské paňmaminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládková Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho, proboha tě, prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je. Paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě sedsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špecie, když pan starý na něj tak zhurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl úpěnlivě, ale když sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla A třeba, že Kádě vypařovali vratičem, Libečkem, Chebdím, Tolitou, Laskavcem i Devěcilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec Kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty leknínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty ocůny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sladovničtí shlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával, veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Ocunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu inu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece, kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich rukapáň měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnících, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, pijte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí, dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že jí mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. od těch dob je rukapánské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.

Pohádka psí. Pokud vůz mého dědečka, toho mlináře, vozil po vesnicích chleba a zpátky do mlýna pěkné zrní, znal voříška kde kdo. No, voříšek, řekl by vám každý, to je přece ten pejsek, co se dá na kozlíku vedle starého šulitky a kouká, jako by řídil celý vůz. A když to jde do kopce nějak pomaličku, začne vám štěkat a hned se kola zatočí rychleji. Šulitka zapráská, Ferda i Žanka, totiž oba koně našeho dědečka, zaberou a teď celý vůz slavně běží do vsi a vytřásá ze sebe samou krásnou vůni božího daru. Takhle děti jezdil voříšek nebo štík po celé farnosti. Ba za jeho času nebyly ještě žádné tyhle splašené automobily. Tehdy se jezdilo pomalu, pořádně, aby to bylo slyšet. Žádný šofér na automobilu neumí tak krásně práskat bičem jako neboštík Šulitka, dej mu pán Bůh věčnou slávu, nebo tak zamlaskat na koně, jako to uměl on. A vedle žádného šoféra nesedí moudrý voříšek, nekočíruje, neštěká, nepouští hrůzu, nic. Takový automobil jenom přeletí a zasmrdí a teď koukej, kde už je, ani ho vidět není pro samý prach. Inu, to voříšek, jezdil důkladněji. Na půl hodiny předem lidé nastavili ucho, začichali a řekli. Aha, to už věděli, že k ním jede chleba a postavili se na práh, aby mu dali dobrý tro. A Nýčko už tedy opravdu běží dědečku vůz do vesnice, Šulitka mlaská jazykem, voříšek štěká na kozlíku a najednou hup, skočí Žankovi na zadek, však to byl zadek, požehnej pán Bůh, široký jako stůl, čtyři lidé by na něm jíst mohli. A teď tancuje Žankovi po hřbetě, běhá od chomoutu k ocasu, od ocasu k chomoutu a hubu si roztřepit může samou radostí. Haf, haf, kluci sákra, to jsme to sjeli. Já a Žanka a Ferda, sláva! A kluci vyvalují oči. Denně sem přijede chleba a vždycky taková sláva, pane Bože, jako by sám císař jel. Ba jak říkám, tak důkladně se už dávno nejezdí jako za časů voříškových. A štěkat uměl voříšek, jako když z pistole střílí. Prásk! Napravo, že támhle husy samým lekem běží, běží a zastaví se až v polici na rinku, celé udivené, kde se tu vzali. Prásk nalevo, že holuby z celé vesnice vyletí, zakrouží a snesou se až někde na Žaltmanu a Neřkuli až na pruské straně. Tak silně uměl štěkat voříšek, psisko mizerné, a div mu pak ocas neuletěl, jak jim švihala radostí, když tohle natropil. Inu měl být načpišný. Tak silný hlas nemá ani generál, ba někdy ani poslanec. A přece byl čas, že voříšek neuměl ani trochu štěkat. Třeba, že už byl výrostek a měl takové zuby, že rozkousal dědečkovi nedělní holinky. Totiž musíte vědět, jak přišel dědeček k voříškovi, či spíš voříšek k dědečkovi. Šel jednou dědeček z hospody pozdě domů. A že byla noc a že mu bylo veselo, snad i proto, aby zahnal zlé duchy, si cestou zpíval. Najednou ztratil po tmě dobrou notu a musel se zastavit, aby ji hledal. Ale co jí tak hledá, slyší nějaké vrnění, pištění, kničení na zemi u svých nohou. Pokřižoval se a hmatal po zemi, co to jako je. Nahmatal huňaté, teplé klubíčko, do dlaně by se mu vešlo a bylo to měkké jako samet. A sotva to vzal do ruky, přestalo to vrnět a cucalo mu prst, jako by byl z medu. Na to se musím podívat, pomyslel si dědeček.
a donesl to sebou domů do mlýna. Babička chudera čekala na dědečka, aby mu mohla dát dobrou noc. Ale dřív, než se mohla jak náleží ozvat, řekl Filuta dědeček. Koukej, Heleno, co ti nesu. Babička si na to posvítila. A Heleme, vždyť to bylo štíně, můj ty Tondo, psí miminko, ještě slepé a žluté, jako vyloupnutý oříšek. Koukejme, podivil se dědeček. Ale pejsánku, čí pak vlastně jsi? Pejsánek, to se ví, neřekl nic. Třásl se na stole jako hromádka neštěstí, až mu krysý ocásek poskakoval a pištěl přežalostně a tuhle i prachku Jone se pod ním udělala loužička a rostla jako špatné svědomí. Karle, Karle, zakývala vážně babička na dědu hlavou, kde pak snechal rozum? Vždyť to štíně musí pojít bez mámy. Toho se dědeček lekl. Honem, Heleno, povídá. Ohřej mlíčko a uchystej houstičku. Babička všechno uchystala, dědeček namočil měkkou střídu do mléka, omotal jí cípem kapesníku a udělal tak dobrý cumel, že se z něho štěně nacucalo, až mělo bříško jako buben. Karle, Karle, zakývala zas babička hlavou. Kde pak snechal rozum? Kdo pak bude to štíně hřát, aby nepošlo zimou? Ale kdeže dědeček? Tomu něco namítat. Sebral štěně a rovnou s ním do stáje. A panečku, tam bylo teplo, co ho Ferda a Žanka nadýchali. Oba koně už spali, ale když přišel hospodář, zvedli hlavu a točili se po něm moudrýma, laskavýma očima. Žanko, Ferdo, řekl dědeček, ať tomu voříškovi neublížíte, víme, já vám ho dávám do ochrany. A s tím položil malého voříška předně do slámy. Žanka si čichl k tomu divnému tvorečkovi a cítil z něho dobré ruce hospodářovi. I pošeptal Ferdovi, je náš. A bylo to. Tak rostl voříšek ve stáji, krmen cumlíkem z kapesníku, až se mu otevřeli oči a mohl se napít sám z misky. A teplo mu bylo jako u mámy. A tak se z něho brzo udělal takový malý uličník s hloupou hlavou i nuštěně. Neví ani, kde má zadek, na který si má sednout. Sedne si na vlastní hlavu a diví se, že to tlačí. Neví, co s ocasem, a protože umí počítat jen do dvou, plete si všechny své čtyři nohy. Nakonec sebou údivem plácne a vyplazuje jazejček pěkně růžový jako lísteček šunky. Ale vždyť každé štěně je takové. Zkrátka, jako děti. Víc by vám řekli Žanka a Ferda. Řekli by vám, jaké je to trápení pro starého koně dávat pořád pozor, aby nešlápl na to bláznivé psisko. To víte, lidičky, kopyto není bačkora a musí se stavět pomaloučku, polehoučku, aby něco na podlaze nezačalo bolestně kvičet a žalovat. Ba je to kříž s dětmi, řekli by vám Žanka a Ferda. A byl už z voříška celý pes, veselý a zubatý, jako každý jiný, ale něco na něm nebylo v pořádku. Nikdo ho neslyšel štěkat ani vrčet. Jenom pištěl jaksi a skučel, ale štěkání to nebylo. Řekla si jednou babička, copak, že voříšek neštěká? Přemýšlí, 3 dny chodí jako tělo bez duše a 4. dne povídá dědečkovi. Copak, že voříšek nikdy neštěká? Přemýšlí dědeček, 3 dny chodí a pořád vrtí hlavou. 4. dne povídá Šulitkovi, kočímu. Copak, že náš voříšek nikdy neštěká? Šulitka to vzal důkladně. Šel do hospody a přemýšlel tam 3 dny a 3 noci. 4. dne se mu už chtělo spát. Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy 4. mu už chtělo spát.
Nějak se mu mátla hlava a zavolal hospodského a tahal z kapsy čtyráky za outratu. Počí.

to mám. Voříšek proto neštěká, že ho tomu jeho máma nenaučila. Na moutě, řekl dědeček. To je pravda. Mámu Voříšek nezná. Ferda ani Žanka ho štěkat nenaučili, pes žádný v sousedství není, a tak Voříšek ani neví, co to štěkání je. Víš, Šulitko, povídá, musíš ho naučit štěkat. Sedl si Šulitka ve stáji k Voříškovi a učil ho štěkat. Haf, haf, vykládal mu. Dávej pozor, jak se to dělá. Nejdřív vrrr, tadyhle v krku a pak to najednou pustíš z huby. Haf, haf, vrrr, vrrr, haf, haf, haf. Voříšek stříhal ušima. Tohle byla muzika, která se mu jaksi líbila, ani sám nevěděl proč. A najednou ze samé radosti zaštěkal sám. Bylo to štěknutí trochu divné. Kviklo to, jako když nůž po talíři sjede, ale každý začátek je těžký. Však vy jste také hned na poprvé neuměli abecedu. Ferda i Žanka poslouchali, cože starý Šulitka štěká. Konečně nad ním pokrčili rameny a nikdy si už Šulitky nevážili. Ale Voříšek měl k štěkání náramný talent. Učení mu šlo rychle a když poprvé vyjel s vozem, šlo to prásk nalevo, prásk napravo, jako když z pistole střílí. Však do nejdelší smrti se Voříšek nenabažil svého štěkání a štěkal celý boží den. Takovou radost mu to dělalo, že se tomu pořádně naučil. Ale jezdit se Šulitkou a kočírovat, to nebylo to jediné, co měl Voříšek na starosti. Každý večer obešel mlýn a dvůr, jeli všechno na své místě, usápl se na slepice, aby už nekdákali jako tetky na trhu, a pak se postavil před dědečka, vrtěl ocasem a díval se bystře, jako by chtěl říci. Jen už jdi spát, Karle, já dám na všechno pozor. Dědeček ho tedy pochválil a šel spát v bázni boží. Ve dne však dědeček často obcházel po vesnicích a městečkách, aby kupoval obilí a ledacos z jiného, třeba jetelové semínko, čočku nebo mák, a tehdy běžel Voříšek s ním. A když šli v noci domů, nic se nebál a trefil i tehdy, když se samotnému dědečkovi zmátla cesta. Jednou tedy kupoval dědeček někde semínko, ale vždy to bylo tuhle ve zličku. Koupil a stavil se na skok v hospodě. Voříšek chvíli čekal před hospodou, tu však mu přišlo do nosu cosi dobrého, inu taková krásná vůnička z kuchyně, že se tam musel podívat. A na mou duši, jedli tam domácí lidé jetrnice. I sedl Voříšek a čekal, nepadne-li pod stůl nějaké to rozkošné střívko. Zatímco čekal, zastavil se před hospodou vůz dědečkova souseda. Jak pak se honem jmenoval? No, třeba Joudal. Joudal našel dědečka v šenkovně, slovo dalo slovo, a už se oba sousedi hrnuli do vozu, že se jako svezou domů společně. Vyjeli a dědeček zapomněl na Voříška jako na smrt, zatímco Voříšek v kuchyni panáčkoval před jitrnicemi. Když domácí lidé dojedli, hodili kůžičky z jitrnic kočce na pec. Voříšek utřel hubu a teprve teď si vzpomněl, kde nechal dědečka. Hledal, čichal po celé hospodě, ale dědeček nikde. Voříšku, řekl hostinský. Tvůj pán jel támhle tam a ukazoval rukou. Tohleto Voříšek pochopil a pustil se domů sám. Nejdřív šel po silnici, ale pak si řekl. To bych byl blázen. Tadyhle přes kopec si nadběhnu. Pustil se tedy přes kopec a lesem. Byl už večer, byla už noc, ale Voříšek se pranic nebál. Mně, myslel si, nikdo nic neukradne, ale hlad měl jako pes. Byla už noc
a vyšel měsíc.

0: Nic úplněk. A když někde se stromy rozestoupily v průseku či na pasece, zjevil se měsíc nad korunami a tu bylo tak krásně, tak stříbrno, že Voříškovi úžasem tlouklo srdce. Les šuměl tichounce, jako by na harfy hrál. Teď běžel Voříšek lesem jako černočernou chodbou. Ale najednou se před ním dělalo stříbrné světlo. Harfy jako by hrály hlasitěji a na Voříškovi se zježil každý chlup. I přikrčil se k zemi a koukal jako omámený. Byl před ním stříbrný palouk a na něm tančili psí rusalky. Byli to krásní bílí psi, ale načisto bílí, zrovna průhlední a tak lehýncí, že ani rosu z trávy nestřásli. Inu psí rusalky to byly, to poznal Voříšek hned, protože jim scházel ten jistý, zajímavý zápašek, po kterém pes pozná pravého psa. Leží Voříšek v mokré trávě a oči si může vyhledět. Rusalky tančí, prohánějí se, zápasí spolu nebo se točí do kolečka za svým ocasem, ale všechno tak lehce, tak vzdušně, že se ani stébelko pod nimi nepohnulo. Voříšek dával dobrý pozor. Začne-li se některá z nich drbat nebo si zakusovat blechu, pak to není rusalka, ale bílý pes. Ale žádná se nedrbala ani blechu nezakusovala. To už je tedy svaté, že to byly rusalky. Když byl měsíc hodně vysoko, zvedly rusalky hlavy a začaly jemně, krásně vít a zpívat. Kdepak, ani orchestr v Národním to tak nedovede. Voříšek plakal pohnutím, byl by zpíval sebou, kdyby se nebál, že všechno pokazí. Když dospívali, lehli si kolem jakési vznešené psí stařeny. Byla to asi nějaká mocná víla nebo kouzelnice, celá stříbrná a vetchá. Povídej nám, prosili všechny rusalky. Stará psí víla se zamyslila a povídala pak. Budu vám vypravovat, jak stvořili psi člověka. Když Pán Bůh stvořil celý svět a všechna zvířata, postavil jim v čelo psa jako nejlepšího a nejmoudřejšího. Všechna zvířata v ráji žila a umírala a zase se rodila šťastně a spokojeně, jen psi byli čím dál smutnější. Ptal se tedy Pán Bůh psů. Proč jste smutní, když ostatní zvířata se radují? I řekl nejstarší pes. Víš, Pane Bože, těm ostatním zvířatům nic neschází. Ale my psi máme kousek rozumu tadyhle v hlavě a s tím rozumem poznáváme, že je něco vyššího než my, že si to ty, o stvořiteli. Ke všemu si můžeme čuchnout, jenom k tobě ne. A to nám psům tu se schází. Pročež, o Pane, splň naši touhu a stvoř nám nějakého boha, ke kterému bychom si mohli čuchnout. I usmál se Pán Bůh a řekl. Přineste mi nějaké kosti a já vám stvořím boha, ke kterému byste si mohli čuchnout. I rozběhli se psi a každý přinesl nějakou kost. Ten lví, ten koňskou, ten velbloudí, ten kočičí, zkrátka ode všech zvířat, jen žádnou psí kost ne. Neboť žádný pes se nedotkne ani psího masa, ani psí kosti. A byla pak těch kostí velká hromada. A z těch kostí udělal Bůh člověka, aby psi měli svého boha, ke kterému si můžou čuchnout. A protože je člověk udělán ze všech zvířecích kostí, jen ze psích ne, má vlastnosti všech zvířat. Má sílu lva, pracovitost velblouda, lstivost kočky a velkodušnost koně. Jen psí věrnost ne. jen psí věrnost ne.
1: Povídej ještě něco, prosili psí rusalky znovu.
0: Stará psí víla se zamyslila a pak počala.
1: Povím vám tedy, jak se dostali psi na nebe. Víte, že duše lidí jdou po smrti na hvězdy, ale pro duše psí nezbyla žádná hvězda a duše psí chodili po smrti spát do země. To bylo až po časy Krista Pána. Když Krista Pána lidi bičovali u sloupu, zůstalo tam moc krve, moc krve. A jeden hladový pes bez pána přišel a lízal tu krev Krista Pána.
2: Panenko Maria, vykřikli andělé v nebi, vždyť ten pes přijal krev Páně.
1: Když přijal krev Páně, řekl Bůh, vezmeme jeho duši na nebe. I udělal novou hvězdu a aby se poznalo, že je pro psí duše, udělal k ní ocas. A sotva ta psí duše přišla na hvězdu, měla z toho takovou ukrutnou radost, že začala běhat v nebeském prostoru jako pes na louce a ne tak pořádně po cestě jako ostatní hvězdy. A takovým psím hvězdám, co rejdí po nebi a mrskají ocasem, se říká komety.
0: Povídej ještě něco, prosili psí rusalky do třetice. Tedy vám povím, začala stará víla, že před dávnými lety měli psi na zemi království a velký psí zámek. Ale lidé záviděli psům jejich království na zemi a čarovali tak dlouho, až se psí království i se zámkem propadlo hluboko do země. Ale kdo by hrabal na pravém místě, dohrabal by se do jeskyně, kde zůstal psí poklad.
1: Jaký je psí poklad? Ptali se rusalky dychtivě.
0: Inu, povídala stará víla, je to takový sál přenáramné krásy. Sloupy jsou z nejkrásnějších kostí, ale ne okousaných, kdepak je na nich tolik masa, jako na husím stehínku. Pak je tam úzený trůn a k němu vedou stupně z nejčistšího špeku. A na těch stupních je koberec ze samých střívek od jitrnic a na těch střívkách je prejtu naprst tlustě.
1: To už nemohl voříšek vydržet. Vyrazil na palouk a volal: Haha, kde je ten poklad? Haha, kde je psí poklad?
0: Ale v tu chvíli zmizely rázem všechny psí rusalky i stará psí víla.
1: Voříšek si protíral oči, nebylo tu nic než stříbrný palouček. Ani stéblo nebylo zcucháno tancem rusalek, ani rosička neskanula na zem. Jen pokojný měsíc zářil na líbezný palouk a kolem dokola stál les jako černočerná hradba.
0: Tu vzpomněl si voříšek, že doma ho čeká aspoň chleba ve vodě nadrobený, i rozběhl se domů, co mu nohy stačily. Ale od té doby, když někdy šel zase s dědečkem po lukách nebo lesích, vzpomněl si časem na psí poklad propadlý v zemi a začal hrabat, zuřivě hrabat všema čtyřma hlubokou díru do země. A že to nejspíše prozradil také psům ze sousedství, a ti zas jiným a jiní zase dalším, stává se všem psům na světě, že si někde v polích vzpomenou na propadlé psí království a hrabou do země díru a čuchají, není-li z hlouby země cítit uzený trůn bývalé psí říše.

0: bylo by to hezké, ale když je všechno jenom jako nafukovací.
1: Kdyby tu alespoň byl náš pařez a taky jídlo. Mám hlad. A co vy?
2: Já taky. A velikánský. Musíme přivolat pomoc.

0: okna v ven. Jo. Je tečky dole, dole, pod námi jsou lidi.
1: A po silnici jezdí samá auta. O tu nikoho nepřivoláme.
2: Zmáčkneme tedy ten knoflík.
3: Minutu, nebo dvě, nebo tři se nedělo nic. Ale pak se dveře otevřely a za nimi stál pán se dvěma koši. Postavil je před zvířátka, popřál jim dobrou chuť a odešel. Kamarádi se nahrnuli k hodování.
0: Jakže jsem něco tak dobrého nejedl. Tohle jsme v lese neměli.
2: Už mám dost. Kamarádi, já se předspal. Teď bych se napil. Někde tu přeci je ta malinová šťáva. Tady je, ale v zátce je zabodnutá vývrtka. Pojďte mi pomoci vytáhnout.
3: Krtek zkoušel vývrtku vytáhnout, zajíc s Ježkem mu pomáhali, ale všechno nadarmo. Zátka vjezela v láhvi přepevně. A pak...
2: Hej, rup! Konečně jsme láhev otevřeli.
3: Krtek obloukem padl měkce až k řadě smrčků. Stromy se prohnuly a poslali ho ještě prudšeji naspátek. A krtek se zapíchl i s vývrtkou do trávníku. Veškerá falešná nádhera vybouchla. Z nafouklé přírody zbyly jen splihlé cáry. Uprostřed těch podivných zbytků a střepů seděli zajíc a ježek tak skoprnělí, že dlouho ani nemukli. Nad nimi visel krtek na splasklém slunci. První se vzpamatoval zajíc.
0: Drž se, krtku, spadneš, utrne se to s tebou.
3: Ale než to dořekl, byl krtek dole.
0: To jsme to vyvedli. Taková škoda, co s námi udělají?
2: Určitě na nás přijdou. Takovou ránu museli všichni slyšet.
1: Nejlíp by bylo odtud zmizet.
2: Honem! Ale ne, abys Ježku dupal na schodech. Choď po špičkách.
3: Všichni tři se vyřítili na schodiště, které bylo v tu dobu naštěstí prázdné, a upalovali o 106. Běželi tak rychle, že ani výtah jim nestačil. Vyběhli na chodník, rovnou do chuchvalců kouře z výfuků aut, která se po ulici nepřetržitě hnala jako divá.
0: Kamarádi, my se tu dusíme.
2: Kde jste? Já vás přestem tím nevidím.
3: Ježek se zajícem se... Krtkovi ztratili za clonou černé mlhy. Když hustý dým trochu prořídl, uviděli před sebou modrý vůz, který jim vypouštěl rovnou pod nos další dávku čpavého kouře.
0: Ne, foukej to do nás.
2: Co kdybychom ten výfuk něčím ucpali.
3: Krtek se hned měl k činu. Z koše na odpadky vyhrábl papír, zmuchlal ho a blesku rychle jej do výfuku nacpal. Na semaforu zrovna naskočila zelená a vozy vyrazily jako splašené stádo, jenom ten modrý se ani nehnul. Po marných pokusech majitel auta vylezl a usilovně hledal, kde je porucha. Prohlížel motor, probíral součástky, zlobil se, ale nic nepomáhalo.
2: Už to mám. Když auto nemůže čoudit, tak nejede.
1: Zacpat je tak všechny. To, kdyby se nám povedlo.
3: Kousek od nich stála dodávka s otevřenými dveřmi. Šofér se závozníkem zašli do domu a nevraceli se. Uvnitř bylo obrovské kolo špekáčků.
2: Vidíte ty špekáčky? No a nic vás nenapadá. No, že by se nám hodili.
1: Teď už vím, na co je potřebujeme. Dáme se do toho hned.
3: Naši tři kamarádi se dali do díla. Táhli špekáčky jako nekonečného přetěžkého hada až k parkovišti, kde byly namačkány stovky aut nejrůznějších značek a velikosti.
2: Nejlíp to půjde, když si práci rozdělíme. Ty, Ježku, budeš buštíky trhat, ty, zajíci, je budeš podávat a já pěkně jedno auto po druhém obstarám. Budu ucpávat.

0: Když hodiny odbyly půlnoc, zastrčil Krtek poslední špekáček, otřel si packy a odfoukl si.
1: Hatava!
0: Tu noc zvířátka s napětím čekala, jak to všechno dopadne. A dopadlo to skvěle. Na parkovišti vypukla panika. Ani jediné auto se nemohlo rozjet. Rozčilení řidiči mačkali startéry, dolévali benzín, točili a kroutili všemi možnými páčkami a velice hubovali. Věřte mi, to nevymyslel normální člověk, tvrdil jeden ze šoférů. Podle mě to provedli ufóni a teď nás od někud s potěšením pozorují. Pro mě je to dílo prvotřídních darebáků, prohlásil jiný automobilista.
1: Koukejte se, ani jedno auto se ještě nehnulo.
2: Teprve teď se můžeme, jak se patří, nadechnout.
3: Ať si taky třeba prasknou.
0: Všichni tři vykročili do neuvěřitelně tichých a najednou přívětivých ulic. Nikde ani stopy po včerejším pachu, dýmu a lomozu. Kamarádi rozpustile poskakovali po ulici, když to za nimi v zápětí zlověstně zahučelo. Řev motorů rostl, mohutněl a přibližoval se s nevídanou rychlostí.
2: To jsou zase oni! Pojďte honem za mnou!
0: Lavina vozů se valila do středu města. Řidiči se pokoušeli dohnat, co zameškali. Zvířátka uháněla ulicí a hledala úkryt před valícími se plechovými krabicemi a jejich rozezlenými majiteli. Když našli otevřené dveře do domu, tak tam honem zapadli. Ale vylekali paní uklízečku, ozbrojenou smetákem a hadrem. No, vy jste mi tu ještě scházeli, co pak tu hledáte, rošťáci? A popadla vystrašeného zajíce za uši. Uličníci jedni, potřebovali byste pořádně naplácat, teď jste mi tu jen zašlapali podlahu.
1: Prosím vás, paní, puste nás, my hrozně pospícháme.
0: Krtek škemrál, pak se vytasil s papírkem a hlavně s razítkem. Když paní uklizečka přečetla, co na papíře bylo napsáno, podepsáno a orazítkováno, zvadla, přestala být přísná a pustila zvířátka dál do výtahu.
2: Vždyť my ale nedosáhneme na knoflík.
3: Ani na ten poslední.
1: A potřebujeme ten nejhořejší.
0: Ale dva malí, to je dohromady jeden dlouhý. Zajíc se postavil, ježek ho podepřel a Krtek šplhal a šplhal, až dosáhl na nejvyšší tlačítko.

Zajíc, ježek i krtek jsou na střeše vysokého domu. Nad nimi, vedle nich i pod nimi všechno zalité hustým kouřem. Slunce jen tenounce prosvítalo zažloutlými mraky.

O čertu a kováři. Byl jednou ve vsi kovář a měl bídu. Silný byl, zdravý jako buk, že by skály byl mohl lámat, ale co platno, když díla nebylo. Často celé dny nezazvonila kovadlina a výheň byla vyhaslá. Sedával kovář mrzutý před kovárnou a přemýšlel, co počít. Někam nádeničit se mu nechtělo. V té kovárně už jeho pradědeček perlíkem se oháněl a on by teď z řemesla měl sejít. Jednou k večeru jede pán okolo kovárny v mysliveckém šatě, v zeleném klobouce, na pěkném vraníku sedí. Koni scházela podkova a proto pán u kovárny slezl a zavolal kováře. Měl kovář radost, že zas jednou výdělek přišel, honem výheň rozdmíchal a dal se do podkovy. Pán přitom dal se s ním do povídání a jak tak řeč běží, začal se kováře na všechno vyptávat, jak se mu vede a jak jde řemeslo. A tu kovář hned bědoval, jaký je chudák. Řemeslo, že jde prach bídně, žena a děti, že chtějí jíst, a takže někdy neví, kde mu starostí hlava stojí. Pán se jen usmívá a potom řekl, věděl bych pomoci, ale třeba, abys byl kurážný. Kovář mu na to, jak bych nebyl, hlad kuráže přidává a nouze dělá hrdiny. Ani čerta bych se nebál. Na to se pán zachechtal, až se kovárnou rozléhalo a povídá, já jsem čert, vyvedu tě z bídy, ale musíš se mi krví zapsat. Kovář, když viděl pomoc před sebou, na jiné nemyslil. Čertu se zapsal. Když byl kůň okovaný, ten pán, čert, z vaku usedla vytáhl notný měšec kožený, plný zlatých peněz, že stačilo nadlouho k dobrému živobytí a pověděl, že si pro kováře přijde, až bude čas. Potom sedl na vraníka a ujel. Kovář zavolal ženu a peníze ukázal, ale že jsou od čerta, nepověděl. A tak byli potom dobře živi, na bídu zapomněli. Toho času chodil po světě Kristus Pán se svatým Petrem. Přišli také jednou podvečer do vsi, kde kovář zůstával, a vešli do kovárny, o nocleh požadovali. Kovářka byla dobrá k žena, jak viděla dva pocestné, unavené, prachem pokryté, nocleh slíbila. Potom hned je zavedla do světnice a pobídla za stůl k večeři. Pocestní s domácími mléčnou polívku kyselou z mísy jedli, brambory přikusovali, a když bylo po večeři a čas ke spaní, zavedl je kovář na půdu, na seně se vyspat. Ráno, když hosté vstali, dostali dobrou snídani a měli se k odchodu. Tu Kristus Pán za pohoštění chtěl se odvděčit a povídá kováři, co by si přál, ať jen řekne, že mu rád vyplní. Kovář se dovtípil, že neuctil obyčejné lidi a chvíli se rozmýšlel. Potom pověděl svoje přání. Ponejprv, kdo do mé kovárny přijde a na kovadlinu ruku položí, aby odtrhnout se nemohl, dokavat já nedovolím. Podruhé, kdo se posadí na lavičku před kovárnou, aby tam tak dlouho musel zůstat, jak dlouho chci. A potřetí,
kdo by z jabloňky na mém dvoře jablíčka chtěl třást, aby podle mé vůle od stromu nemohl, jak se ho jen dotkne. Pán Ježíš mu přání vyplnil a šel se svatým Petrem dále. Kovářka muže rozmlouvala, že mohl moudřejšího sobě přát, ale kovář byl veselý a povídá: mlč, ženo, já vím, co dělám. Když přišla léta a čas se přiblížil, kdy měl kovář do pekla jít, ukázal se jednou k večeru v kovárně ten čert, ale v pravé podobě černý a rohatý. Kovář se drobátko ulekl, ale hned se vzpamatoval: vítám vás, pane milý, však už vím, proč přicházíte, jen co tuhle tu práci dodělám, v malé chvíli se přichystám na cestu. A kovář dál, za chvíli byl hotov a povídá pánovi: však jsem si pospíšil, sáhněte jen, jak je kovadlina horká od ran. Čert si sáhl a už odtrhnout nemohl. Kroutil se a trhal, ale nic platno. Kovář sotva smích přemáhá: pusť tu kovadlinu, to je mi pěkná zpráva. Já chci už jít a ty ne a ne sehnout z místa. Viděl čert, že je zle, a prosil kováře, aby ho od kovadliny pustil. Pustím, povídá kovář, ale přidáš mi ještě 7 let. Co měl čert dělat? Musel svolit a odtáhl s nepořízenou. Po 7 letech přišel zas. Kovář byl v pilné práci, když se čert na prahu ukázal. Vítám vás, jen malé strpení, co tu práci dodělám, pojďte zatím sem. Čert se jen uškleboval, že nepůjde. Kdo ví, k čemu by ho zas kovář připoutal. Počkám venku, povídá a sedl si na lávku před kovárnou. Když kovář dodělal, vzal čepici a hůl, vyšel z kovárny a povídá čertovi, že půjdou. Ale čert nemohl z lavičky, ať se kroutil, jak chtěl. Zase mu jiného nezbylo, než pěkně kováře prosit o svobodu. Kovář zas, aby mu čert 7 let přidal, jináč že ho nepustí. Čert byl nerad, ale přidal přec. Odcházel ve zlosti, lál chytráku kováři a zaříkal se víckrát, že se už ošidit nedá. Zase 7 let uběhlo jako voda v potoce a pro kováře si čert včas přišel. Tentokrát už ani do kovárny, ba ani na zápraží se neodvážil. Postavil se doprostřed dvora a volá na kováře, aby se připravil, že dlouho čekat nemůže. Kovář vyšel z kovárny a povídá: jenom chvilenku, mějte strpení, však už jdu. Na to zavolal do síně, kde se děti strachy krčely: jdi, Honzíku, jdi, synáčku, natřes tátovi pár jablíček, však jsem jich ještě letos neokusil. A pána se neboj, hodný je, nic ti neudělá. Honzík přemohl bázeň, jde na dvůr, jabloňkou chce zatřást, ale měl malou sílu. A tu čert, bylo mu líto chlapečka, povídá mu: počkej, pomohu třást. Chytne za strom, zatře se, jablíčka jen pršela. Ale čert s hrůzou vidí, že od stromu nemůže. Trhal sebou, házel, ale nic na plat, byl jako přikován. Tu teprve viděl, že kovář ho znovu ošidil. Kovář se jen pousmíval a volal na čerta:
Tak pojďte, pojďte, pane milý, já už jsem hotov. Čert zlostí se už neznal, ale kovář v tu chvíli z hromady dříví štěpinu důkladnou vytáhl, k čertovi přiskočí a povídá. A tak, blázny se ze mě dělat. A Tomáš, Tomáš, čertovi na záda nakládal. Když mu jich dost naložil, pustil ho od jabloňky. Čert vzal nohy na ramena a upaloval, jako by mu hlava hořela. Kovář volal za ním. Opovaž se mi ještě se tu ukázat. Vyprovodím tě nepěkně. Ale čertu už nenapadlo na kováře se odvážit a tak žili v kovárně spokojeně ještě dlouhá léta. Když pak ta zubatá s kosou přišla, bylo s kovářem jako s tím vojákem, který čerty vyplatil. Šel k nebeské bráně, ale odtamtud ho svatý Petr odehnal, když prý dřív nestál o nebeské království, teď už je pozdě. Kovář obrátil se a šel cestou do pekla. Tam seděl u brány ten čert, kterého kovář tak ošidil. Vzpomněl si na to, co dostal u jabloňky, skočil do brány a zamkl, kováře tam nepustil. Šel tedy kovář zase k nebi, zatloukl na bránu a když Petr otevřel, kovář mu z čerstva pod rukama vklouznul do nebe. Tam honem zástěru koženou na zemi prostřel a sedl na ní. Nedal se odehnat živou mocí, že sedí na svém, říkal, a že ze svého nepůjde. Co měli dělat? Nechali tam konečně kováře a tak on na svém jistě dodnes v nebi sedí.

A ta třetí pohádka se jmenuje Jak čert s mlynářem mleli síru. Na potoce tam, co se odjakživa říká u Šimových skály, stával mlýn. Dnes je z něho už jen pár kamenů, porostlých břečťanem a strouchně bělé mlýnské kolo, ale kdysi to býval mlýn, jak se patří. Jeho klapot bylo slyšet široko daleko do kraje a sjížděli se k němu sedláci z celého okolí. Až jednou. Nachomejte se tam takový podivný chlapík, jako by myslivec. Ale když ho mlynář uviděl, povídá si, co jsem tady, ještě jsem takového divného myslivce neviděl. A v našem lese už vůbec ne. Má to horinky, zelenou kamizolu a za kloboukem bažantí péro. A kolem něho je cítit, jako by staré hadry pálili. No nic. Mlynář chlapíka přivítal a hned ho zval dál, a cože jako si přeje. Chlap se zasmál, rozhýdl se po šalandě a povídá, měl bych tu pro vás práci, pane otče. Toť se ví, odvětil mlynář. Práce já nemám nikdy dost, tak kde pak tu pšenici máte? Hned to semelem. Ale ten myslivec se jen tak nějak divně kouk a k ničemu se neměl. To není pšenice, pane otče. No tak ječme nebo žito, smál se mlynář, vždyť je to jedno. Ani to, ani ono, řekl na to zase ten chlapík. No tak co je to? Zeptal se mlynář přímo. Chlap se kroutil a vymlouval, ale nakonec to z něj přece jenom vylezlo. Povídá, mám tady pytel síry a čertího koření, abych to nemusel rukou rozloukat, semelte mi to. A bylo to venku. On to byl čert. On to byl čert. I ty čerchmante jeden pekelný. Já toho netušil, jak se mi ve stáji koni plašili, rozezlil se mlynář. Tak to teda ne. Tohle byl odjaživa poctivej mlejn a mlela se tu poctivá mouka a žádná síra pekelná. Mlynář popad košče, co tam v rohu stálo, a třískl čerta po hlavě, až z něj to bažantí péro vypadlo. A ten už na další nečekal. Hup do komína a komínem ven. Jenom se mlynáři zdálo, jako by z velké dálky zaslechl čertí zabrebentění. Jen počkej, však já se ti pomstím. A taky, že jo. Ráno kouká mlynář do náhonu, voda se jaksi ztrácí a mlýnské kolo je už skoro celé z vody ven. No nic, zatím se mlelo dál. Ale odpoledne vyschnul mlýnský náhon docela. Na dně zůstala jenom taková malá louže a v ní seděla vyukaná žába, co tam každý večer pod okny kuňkala. Po vodě ani stopy. A co bylo na tom nejdivnější, mlýnské kolo se točilo pořád. Voda nikde, ale kolo se točí. Však si toho lidé taky hned všimli. Přijel sedlák s naloženým vozem, ani neslez dolů a povídá, tak jsem zaslechl, prý máte spolky s čertem. Ale co byste dal na papské klepy, smál se mlynář. O dolním mlýně se taky říká, že s ním točí vodník a nikomu to nevadí. No, vodník je aspoň od řemesla, povídá sedlák, ale s čertem to je jiná. Já už k vám jezdit nebudu. Práskl do koní a jel pryč. Mlynář se smál, mávnul rukou a šel po práci. Ale když mu začali vzkazovat i ostatní sedláci, že k němu přestanou jezdit, smích ho přešel. Teď už věděl, odkud vítr vanem. Dobře to ten pekelník vymyslel. Dobře. Co teď? Jak se tak dívá na to mlýnské kolo, které se bez vody otáčí, napadlo ho. Vždyť ten čert musí být někde tady v mlýnici, když s tím kolem točí. Však já ho najdu
a vzal to pěkně od podlahy. Prolezl celý mlýn, všechny kouty vysmíčil, ale čert nikde. Už si myslel, že ho nenajde. Ještě se šel kouknout do přístěnku, procházela tudy hřídel mlýnského kola a tam byla tma jako v ranci. Škrtl silku a tady ho máme. Seděl až vzadu, jenom oči mu svítily. Tak polez ven hezky, jen polez, řekl mlynář, nebo na tebe vemu mokrý probas a to bude ještě horší. Ale čerže ne, dokud mu prý mlynář ten pytel síry s tím čertím kořením nesemele ani se nehne. Však počkej, pekelníku, pekelná, pomyslel si mlynář, však já na tebe vyzraju. Vyhánět tě nebudu, ty by ses bez tak vrátil. A nahlas povídá, no tak dobře, dobře, ale musíš mi pomoct. Čert kůže liná, moc se mu nechtělo, ale asi tu síru a to koření nějak nutně potřeboval. No takže, jako jo. Přišli do šalandy, vyseli tam dva provazy ze stropu. Mlynář povídá, radši se svlíkni, bude se prášit. Čert už neměl, co by skrýval, sundal tu svou zelenou kamizolu, zul se a ajhle kopito. Mlynář ani nemrk. Tady se chyť za ty dva provazy, nazvedneme mlýnský kámen, víš? Počkej, udělám ti tam cmičku, aby se ti to lépe drželo. Tak, tak, ano, tak. Sotva sáhnul čert po provazech, mlynář zatočil klikou, smyčky se utáhly a provazy vylétly nahoru ke stropu. Pekelník visel za ruce, jenom kopitem se dotýkal podlahy. Co to děláš? Co to děláš? Vřeštěl a cloumal z provazy. Vždyť jsem ti slíbil, že ti tu sílu semelu. Taky semelu, povídá mlynář, ale ty si taky sliboval, že mi pomůžeš. Rozvázal pytel a vysypal síru a to pekelné koření nahromadu přímo pod čerta. Ten jenom výhevně koukal, oči jako sova. A pak to začalo. Mlynář popato bažantí péro, co vypadlo čertovi z klobouku, a začal ho s ním lechtat. A občas ho taky přetáhl pometlem, aby z toho ten pekelník nevyšel zase tak moc lacino. Čert vřískal a s rukama přivázanýma ke stropu skákal pěkně do kolečka zrovna po té hromadě síry a koření. Jen to pod tím jeho kopitem chrupalo. Za chvíli se celá ta hromada změnila v kopeček jemného černožlutého prášku. Tak a máme semle, to řekl mlynář. Svet to všechno do pytle a čerta odvázal. A kdybys příště zase něco potřeboval, jen se neostýchej a přijď. Čert jenom něco zahučel, popad pytel a byl pryč. Jen se za ním začmoudilo. No a od té doby měl mlynář zase pokoj.

0: nejhůř nesl pohanu Indiánu Přemek. Neříkám, že to byla rovnou zrada. Na tu nechci ani pomyslet, ale musím vědět, který z vás je slepičí prdelka. Z opovržení, které zaznívalo z jeho hlasu, byl předem patrný Ortel. Viník bude vyvržen z řad Indiánů, nebo v nejlepším případě už nikdy neusedne k poradnímu ohni mezi nejstarší kmene. Promluvil šedý grizzly. Z nás to nebyl žádný náčelníku. Ale co bystrá liška? Je mrňavý a ukecaný. Klukům spadl kámen ze srdce. Podezření se teď obrátilo k fanoušovi. Úctivě mlčeli, až co poví náčelník. Jenom grizzly si ještě přisadil. Říkal jsem, neberme ho k poradnímu ohni. Zítra si ho podám. Uzavřel zvolna důrazně náčelník. Znělo to jako rozsudek. Ráno vstal zamlklý. Nikoho si nevšímal. Před domovem si počkal na fanouše. Fanda neměl tušení, o čem bude řeč. Přemek se ho velmi vážně zeptal, zda se bojovým plánem nevytahoval před šímáky. Fanda k němu pozvedl pravdomluvné oči. Vážně ne, náčelníku, přísahám. Přemek uvěřil. Fanouši, optal se starostlivě. A vůbec si s nikým o tom nemluvil? Jak je přelstíme? Fanda se zarazil. Malonko zaváhal a trošičku zavrtěl hlavou tak, aby to spíš vypadalo, jako že si protahuje krk, než jako lež. Tož honem, přísně přikázal náčelník. Starší kmene se táhly v jejich stopách. Ale on to neřekl, on s nimi nedrží, vyhrkl malý. Přemek se dlouze odmlčel. Jeho upřený pohled fanouš nevydržel. Zavrtěl sebou a vyklopil. Pavel, Lídin brácha. Náčelník ho zdrcině zarazil. Nikdo z děcek tam nebyl. Akorát Liduna. Z Přemka by teď nevypáčil ani slovo. Chvíli šli vedle sebe, každý pohroužený do svých neradostných úvah. Od Novotných jako vždy touhle dobou vyběhla Lidka. Přemek odvrátil hlavu. Zavile a smutně řekl. Ženské jsou falešnice a hadi. Fanda neustále myslel na to, jak by smazal svůj škraloup u Přemka. Přemek na fanouše nezanevřel. Brával ho všude sebou jako dřív, dokonce i na útvar za Krištofem. Desátník totiž požádal podplukovníka Pávka, zda by s ním Přemek nemohl ošetřovat psy. Pávek nic nenamítal. Zatímco se Přemek bavil u psince, Fanda koukal, jak by si ukrátil čas. Jednou zahlédl v pootevřeném okně služebny podplukovníka. Vylezl na lavici pod oknem, jukl dovnitř a jasným hlasem pozdravil. Dobrý den, strýcu! Pávek poznal, že kluk má něco na srdci, vstal a opřel se o okno. Co bys rád, bystrá liško? Proč jste rozkázal, aby staré psi utratili? Uhodil Fanda. To jsem nerozkázal, řekl pomalu. To jsou předpisy. Vyšel ze služebny a posadil se k chlapci na lavici. Dan jde do továrny, řekl mu uklidňujícím tónem. Ale když ho dáváte do továrny, nemohl byste ho radši dát k nám? U nás by se měl líp, měli bychom ho všichni rádi. Strýcu, zaškemral, já jsem si ho už pohladil a vůbec mě nerav. Podplukovník srovnal bluzu stejnokroje a narovnal se v celé své výšce. A kam byste ho dali? Klučina vyletěl jak na péru. U nás je místa, strýcu, a Řidě stejně říkal, že jsme takový nepořádní kluci. Všude necháme otevříno, jednou celý Větrov někdo ukradne. I s postelemi. Podplukovník se zamyslel. Tož jestli se domluvíte s ředitelem, může být váš. Krištof se vracel do civilu. Rozloučil se se svými malými přáteli, slíbili si, že si budou psát a že je někdy navštíví. A pak už byl Dan jenom dětí. Totiž patřil všem dětem na Větrově, ale nejvíc přeci jen Přemkovi, který byl jeho velitelem. V doprovodu obyvatel i personálu domova představili Dana řediteli Hamouzovi. Chyběl jenom pan Ježek. Hamouzovi měli doma trpasličího Pinče a tak se řediteli Dan zdál na psa možná až příliš vysoký. Chodil uctivě kolem něho. Přemysle a poslouchá tě? Přemek to hned hrdě předvedl. Sedni, Dane. Dan usedl. Pozdrav. Psisko důrazně zaštěkalo. No, je to vychovaný pes, uznal ředitel. Rač, Dane, dál a jako doma, jako doma. Horda dětí se psem na vodítku v čele se vyřítila k zahradnímu domku. Přemek tu pro Dana uchystal jeho kout. Na zem dal kousek starého koberečku, věnovaného kuchařkou a misky na žrádlo a pití. Aby se mu nestýskalo po kamarádech, přitloukli kluci na zeď plakát z výstavy psů. Hamou se díval, jak děti upalují zahunětým kamarádem a opatrně řekl. Já doufám, že s ním nezažijeme žádné maléry. Zaťukal to na dřevo. Ráno, když děti ještě snídali, přišel jako obvykle pan Ježek. Vstoupil do zahradního domku, kde měl nářadí. Hodlal si vzít rýč. Ale jen vztáhl ruku, div se o něj nepřerazil. Z kouta vyrazil pes. Zahradník vyletěl z altánu kosmickou rychlostí a obdivuhodně mlštně se vyhoupil na ořech. Plavnými skoky za ním uháněl pes. Pan Ježek visel na stromě, kopal nohama, které se marně snažil vyhodit na větev a řval. Z ředitelny vykoukl Hamouz. Moment, moment, křikl povzbudivě a utíkal mu na pomoc. Jen vstoupil do zahrady, Dan si přestal všímat zahradníka. V tu chvíli se ředitel třemi přírazy dostal na vrchol tyče u volejbalového hřiště. Křečovitě jí objímal rukama a nohama. Dan mohutně skákal a snažil se ho sundat dolů. Co je to za baskervilskou potvoru? Křičel zahradník. To je našich chlapců, volal ředitel. Zapomněli vás s ním seznámit. Dané, hodný pejsek, běž pryč, čokli jeden ohavná. Na schodišti se objevil Veverčák se Simonou. Bleskově odhadli situaci a hnali zpět. Dám výpověď, nenechám se sežrat, volal zahradník. Je po mně, už mi brní ruce. Je to hrostomilý pejsek, klidnil ho nedálku ředitel. Jedeš, psisko, rčel zlověstně a hned pro pana Ježka nasadil bezstarostný tón. Jenom ostražitý, viď? Dané, ty čorte, sedni. Tak kdo bude poslouchat? Já jsem ředitel, ne ty. Na schody se vyřítil přivolaný Přemek a zahulákal. Dané, k noze! Dan k němu radostně přiběhl a byl hodný jako beránek. Vrtěl ocasem a loudil o pochvalu. Pánové slezli.
1: Řediteli, jsou celý překvapený,
0: přiznával pan Ježek a utíral si kapesníkem pot. Hamous namítl.
1: Dětskám neublíží, je s ním jedna ruka. Na nás si musí zvyknout, chce to neutíkat, dodal nabádavě.
0: Zahradník si neodpustil, to jsem viděl. Přemek s tlupou řádili se psem v zahradě o 106. Paní Hladíková mrkla z kuchyni na zahradu, kterou Dan křižoval záhony nezáhony a povzdychla si.
1: Páne jo, to až uvidí pan Ježek.
0: Pan Ježek si stěžoval. Piplá se s úrodou, vede děti k práci a co nevidí. Záhony pošlapané a to Danem i dětmi. Psa jim přeje. Ale zároveň si přeji, aby byl pořádek jako dřív. To je zahradané prérie. Ředitel Hamouz ho vyslechl a na čele mu vyvstala kolmá vrázka. Většinou jako barometr věštila spíše deštivo než krásně. Hamouz začal uvažovat, zda to s povolením psa v domově nepřehnal. Dan je statečný obránce, namítl Přemek, když jim ředitel tlumočil zahradníkovi stezky.
1: Zas jsem vám povolil, abyste se zabavili. Říkám to nerád, ale ještě jeden průšvih a půjde z domova. Ostatní indiáni vzali pohrušku na lehkou váhu. Jenom Přemek náhle nesl dvojitou tíhu. K lídině z radě přibyla ještě obava, aby nestratil Dana. Brzy na to si Lída po vyučování vyčíhala okamžik, když šel Přemek sám. Sotva jí věnoval pohled, když ho váhavě oslovila. Kousla se do rtů a šla dál vedle něho. Na rozcestí popošla pár kroků do aleje. Zastavila se a očima ho zvala, aby šel za ní. Kluk nevydržel. Zatvářil se, že se čistě náhodou chtěl právě projít pod kaštany a zvolna se vydal alejí. Indiáni věnovali dvojici živou pozornost. Zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě zamrzli na rozcestí a významně se škrebeli. Náčelník se otočil a na cestě jako když zamete.

0: Nikdy nevydala. Zmateně ji pustil. To jsou blázen. Zašeptal a usedl na hromadu štěrku vedle cesty. Opatrně se posadila vedle něho, uhladila záhyby sukně a trpělivě čekala, až si Přemek srovná myšlenky. Přece si slyšela, jakou na ně chystáme fintu. Od Fandy, hodil nezávazně. Nebyl si tím zcela jist, ale Lidka to potvrdila. Tož to ano, zasmála se. Zuzka říkala, co Zuzka? Zlomyslně jí zasvítily oči. Ale chtěla vidět, o čem se brácha s Fandou vybavuje. Tož to ona, potvora, ucedil náčelník. Konečně se mu rozjasnilo. Přemkovi bylo najednou lehce, že kdyby do něj foukli, snad by se vznášel jako peříčko. Už vůbec neposlouchal, jak Lída vykládá, že jí bratr vynadal, ať k ním Zuzku nevodí. Liduš, vzdychl osvobozeně. Lidunko. Zaváhal a nesměle jí vzal za ruku. Docela jinak než před chvílí. Lídiny prsty se trochu cukly, ale přeci jen zůstaly v Přemkově dlani. Seděli spolu v aleji už napůl očesané větrem a zdálo se, že se nezvednou do zimy. Z večera se rozletěly dveře Fandovy ložnice a Přemek vpadl jako tornádo. Skočil po fanoušovi, dal mu herdu dozad a překvapil. Lidka nezradila. Jsem ti to povídal. Nevzrušeně opáčil Fanda. Tohle přece věděl hned. V noci, kdy už všichni kluci zařezávali, se náčelník tajně vyplížil z ložnice. Jak byl v ráži, tajně v koupelně vyrobil dopis. Procházel tudy hlavní komín ústředního topení a Přemek si vždycky, když potřeboval saze, pootevřel komnická dvířka. A protože nás stihla černá zrada, vykopeme válečnou sekeru v pískovém kaňonu. Nejste-li sraby, buďte na místě v sobotu, kterou si vyberete. Úderem 9. Včil poznáte tomahavky našeho kmene. Odpoledne nemůžeme, máme prácu na zahradě. Kančí zub, náčelník. Opatřil dopis kmenovým znakem, což byla stopa kančího zubu, otištěného v sazích. Ještě bohatě papír začernil hrůzostrašnými kresbami a druhý den ho osobně, za doprovodu šedého grizzlyho a černého šípu, předal černému mstiteli. Indiáni, jak jen mohli, brávali Dana ven. Chtěli se vyvarovat dalších malérů na zahradě a přišli na novou báječnou hru, při níž všichni byli ve svém živlu, včetně psa. Hráli si na pohraničníky. Postrádali jen jediné, opravdového narušitele. Tu se stalo, že jim náhoda zahrála do ruky. K Hroznovu se osamělou silnicí blížilo osobní auto. Podle sem podivně zaškvrčelo a zastavilo se. Muž, který vystoupil, nadzvedl kapotu a chvíli zíral dovnitř. Rozhlédl se kolem dokola a nikoho neviděl. Jen na obzoru vykukovaly střechy dědiny. Nechal vůz stát a dál se pustil podle lesa. Brzy ho objevili samozvaní stateční pohraničníci. Totiž úplně nejdřív se cosi nezdálo Danovi. Zvětřil cizí pach a začal jevit nepokoj. Pustil se vpřed, až natáhl vodítko. Mezi stromy, kam se vnořila pěšina od silnice, objevili postavu zvolna kráčícího muže.
1: Saním!
0: Zasýpal grizzly. Kdo to je? Ptal se Pišta. Uši mu hořely. Nikdo nevěděl. Nikdo ho ještě nikdy nespatřil. Kluci se vzrušeně navzájem ujistili, že sledovaný má nepočestné úmysly. Fanda si v rozčilení utřel rukávem nos. Jděte ho někdo omrknout, šeptal mužstvu Přemek. Kdyby se vám jaksi nezdál, zamávejte, přijdem vám na pomoc. Sotva dořekl a než se ostatní kluci rozhoupali, Fanda zmizel. Vybral lesem veliký oblouk a nadběhl neznámému. Vynořil se před ním z praskajícího křoví uřícený s dlouhým těžkým klackem pro případ sebeobrany. Zamračeně si podezřelého prohlížel. Ten člověk byl rád, že mu

0: Osud přivedl do cesty někoho, kdo umí mluvit. Strážní budka, tamhle nad lesem, to jsou hranice, viď? To říkat neměl. Malý zvěd poodskočil za mužova záda, zamával holí na kluky a v tu ránu se z lesa vyřítila horda kluků s divoce vyhlížejícím psem v čele. Navíc fanouš zapíchl skoprnělému muži dozad klacek a pištěl. Vzdej se! Ale mládenci! Pokusil se ochabý úsměv zadržený. Jen se však pootočil, aby Fandovi uzmul zbraň, Dan skočil. K velikému jásotu kluků chlapisko povalil. Dál narušitel nesmlouval. Blesku rychle si zaštítil hlavu a ležel tiše jako myška. Přemek stáhl psa zpět a s radostí ho pochválil. A jdeme, pokynul zajaci. Zadržený se zvedl a jak kluci s pýchou poznali, už docela ztratil smysl pro humor. Měl trochu strach a především měl hroznou zlost. Kam? Osmělil se. Kluci, nedělejte hlouposti. Oni však mlčeli a vedli ho dál luční cestou, která se vyhýbala dědině. Pávkovi se naskytl dojemný obrázek. Parta rozpráděných kluků přivedla poněkud oškubaného, zachmuřeného muže. Brzy bylo všechno jasné. Zadržený se jmenoval Podešva a jel do kojeneckého ústavu na pozvání primáře Václavíka. Pávek mu nechal přinést kávu a nějaké občerstvení a snažil se ho uklidnit. Především mu s politováním sdělil, že zatímco se tohle všechno semlelo a vyšetřovalo, primář Václavík odjel do Břeclavy, ale to nic, zítra se vrátí. Jenže v sobotu primáře nestihnu, vrčel návštěvník. Konečně začínal dostávat normální barvu. Podplukovník se usmál, jinak je klidný, primář chodí za dětmi každý den. A nehněvejte se na kluky, pokusil se je omluvit, jsou jako z divokých vajec. Říkáme jim indiáni z Větrova. Větrov je druhý dětský domov pro starší. Já tam zavolám, ať ta svá alotria provozují radši v zahradě. Tenhle nešťastný telefonát znamenal poslední kapku, kterou ředitelova dobrá vůle přetekla. Fanda s Přemkem se ocitli na koberečku. A bylo zle. Hamů schodil sem tam jako rozčilený lev. A potom vyslovil ortel, jehož se Přemek tak obával. Dan musí z domova. Jenže jemnouce zkusil zkroušený Fanda, ale s ředitelem nebyla řeč. Nic, už jsem řekl. Ráno, ať ho tu nevidím. Jedno Přemek věděl hned. Na útvar Dana vrátit nemůže.
1: Jak čert sloužil u ševce.

0: Tak vám, moji drazí, žil v jedné chatrné chalupě se svou ženou Švec. Když měl zakázky, seděl na verpánku a šil boty. Za hotové dílo dostal zaplaceno a Ševcová měla zač vařit a péct lívance, které měl tak rád. Horší bylo, když si nikdo boty neobjednal, to pak jedli jen to, co narostlo v malé zahrádce. Ale nikdy z toho nebyli smutní. Takoví vám to byli skromní lidé, co měli pořád radost ze života. Jednou Švec dostal zakázku 12 párů bot, obutí pro svatebčany. A když jde o boty na svatbu, musí být obzvlášť pěkné, hladoučké, pohodlné. Takové se opatrují do konce života jako vzpomínka na všechnu tu slávu. To, aby si dal Švec nějak záležet. S každou botou si musí vyhrát, každou vyštafírovat, protože taková příležitost je pro něho taky pravý svátek.
1: Natolik bot je potřeba hodně kůže a kůže prodává koželuch ve městě. Ale mám všeho všude jen tolik peněz, kolik stačí tak pro jeden, dva páry. Ale není zbytí. Musím jít na nákup a pokusit se usmlouvat kůži na dluh.
0: Hned brzo z rána, ještě před úsvitem, vyšel Švec z domu, aby se ještě do setnění stačil vrátit. Těch pár svých grošíků tiskl celou cestu v hrsti jako poklad a v hlavě se mu všechno motalo a převracelo, jak to udělat, aby za málo peněz nakoupil hodně zboží. Musel projít hustým lesem, kde bylo ještě šero a převalovala se noční mlha, než se promění na ranní rosu. Kráčel pomalu a opatrně, aby nezbloudil, jenže neviděl na krok před sebe a tak přece jen sešel z cesty. Tu mu pojednou pod nohama zadunilo, otevřela se před ním zem, zakouřilo se notně, červený plamen osvítil stromy a z díry se soukal rohatý chlupáč. Rozhlídl se kolem dokola a hned vyskočil na zem, až se zajiskřilo a jehličí pod ním zadouknalo. Švec krapánek ucouhl, omrkl to zjevení od paty k hlavě a v tu ránu se dovtípil, koho to má před sebou. Podle rohů, ohánky a kopita místo jedné nohy to nemůže být nikdo jiný než pekelný čert. A řeknu vám, opravdový čert, černý, hůňatý a čmoudí a smrdí kolem, jako když pálí síru nebo staré škráby. Ten čert je poprvé poslaný na světlo boží a nevyzná se ve světě ani zamák. A ke všemu je hloupý jako putna. To se pozná hned, co tva promluví.
2: Ble, ble, ble. Kdo pak? Ty jsi.
1: Tvoj. Já jsem Švec, abys věděl.
0: Vykřikl hrdě a nebojácně Švec.
2: Aha. A takhle Švec, ble, ble, není náhodou člověk?
1: No, Holenku, Švec docela určitě doopravdy a se vším všudy člověk je.
2: Aha, tak to by šlo. Já mám na poručení od našeho pekelného vládce Lucipera, abych přinesl hříšného člověka. Nejprve ti splním přání, jaké si jen smyslíš, a potom tě odnesu do pekla.
0: Švec poznal, že má před sebou výkvět vší chytrosti a tahle náhoda se mu právě hodila.
1: No, hříšný člověk, to já na mou duši jsem. A když už teda máš nějakého hříšníka odnést do pekla, tak to já s tebou tu smlouvu ujednám. Zrovna mě napadlo jedno naléhavé přání. Mám zhotovit brzo a rychle 12 párů bot a k tomu potřebuji pomoc.
2: Aha, no to by šlo.
1: Jenomže Na boty potřebuju kůži. A na kůži peníze.
0: Ble, ble, ble.
2: Snadná pomoc. Peněz ti dám celý pytel.
1: Ne, ne, ne, ne. Jen 3 zlatky. To stačí na kůže pro 12 párů bot.
0: Ble, ble, ble. 3 zlatky. A co dál?
1: No, a pak budeš u mne ve službě k pomoci, abych ty všechny boty odevzdal včas před svatbou. Až došiju poslední, můžeš si mě odnést do pekla.
0: Ble, ble, mám sloužit.
2: A bude to nadlouho?
1: No, když svou službu vykonáš dobře a rychle, bude to brzo. Ale když budeš sloužit špatně, naše dohoda skončí a ty potrajdáš do pekla bezemne s nepořízenou.
2: No, vyšlo. Já stejně dokážu všechno.
3: Naparoval se čert.
1: Dobrá. Dej mi na to dojednání nějakou písemnost. Ať to skálo pevně platí.
2: A to ne. Já přece neumím psát a číst. Ale když uděláme 3x, tvoj, tvoj, tvoj, tak je naše dohoda pevná jako křemen.
1: No, čertu věř, ale zkusím to s tebou. Tak teda, tvoj, tvoj, tvoj.
3: Oba stvrdili dohodu a čert vyklopil ševcovi do dlaně 3 zlatky. V lese se taky na dobro rozednilo, sluníčko už osvítilo správnou cestu a bylo na nejvýš na čase jít na nákup.
1: Od nynějška si u mě ve službě. Ale takového umouněného tovaryše sebou do města vzít nemůžu. Byl bys mi pro ostudu. Počkáš tady v lese. Až se budu na večer vracet, vezmu tě k nám do chalupy.
3: Čert zalezl do vykotlaného kmenu a švec pospíchal do města. Za 3 zlaté nakoupil krásný chůží na svršky i na podrážky a protože tak dobře pořídil, vracel se s velkým balíkem kůží domů zvesela.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Nese kůže, kolik zmůže a už běží přes kopec.
3: V lese pak snadno už podle puchu a čmoudu čerta našel. Hodil mu na záda balík s kůžemi a vydali se k chalupě. Domů došli, když už byla temná noc. Ševcová spráskla ruce, když v černé tmě rozpoznala černočerného čerta.
5: Vracíš se neřádně pozdě a ještě mi vedeš do domu jakéhosi rohatého kozla.
1: Ale co tě nemá? To je posel samotného pana Lucipera. Odnese mě do pekla, jen co si mě u nás vyslouží. Nedělej si starosti, bude se snažit, aby to bylo co nejdřív. Že, čerte očmouděný?
2: Ble, ble, ble.
3: Souhlasil čert. Ševcová byla panečku chytrá ženská a všechno pochopila bez vysvětlování.
5: Dobrá, dobrá, ale v chalupě mi ťápat a čmoudit nebude.
3: Strčili čerta do chlívku, kde byl snopek staré slámy. Tam se svalil a usnul jako pařez. Ale co jedl, čím se živil, to vám nepovím. Jen čerti vědí, co čerti jedí. Jak jsem slyšel, živí se všelijakou žouželí a havětí. Nebo polikají jiskry a oheň, anebo chytají lelky a pečou si je na sluníčku. A vůbec, co já vím. Švec v noci všechno své ženě povyprávěl a utěšil ji, aby jen neměla strach, že to s čertem zaonačí, aby s ním nemusel do pekla. Další den, hned, jak rozsvítili oblohu první sluneční paprsky, sedl švec na verpánek, nakrojil kůže a připravil na šití. Do škopíku dal máčet tlustou kůži na podrážky, aby byla pro práci vláčná a podajná. A hned taky vzbouřil čerta a uložil mu práci.
1: Já budu šít pravou botu a ty levou. Podívej, Takhle se šídlem propichují dírky v kůži. A takhle se navléká nit do jehly. Tak neokouněj a chyť se díla.
2: No jo, já stejně umím všechno.
3: Švec se dal schutí do šítí a šlo mu to hbitě, jen se mu jehla v ruce kmitala. A k tomu si prospěvoval.
4: Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Krájí kůže, kolik zmůže, až má v dlani mozolec.
3: Čert se snažil pevnou tlustou nit navléknout do úzkého ouška jehly, ale pro ty jeho neobratné gremlavé pazoury mu to ne a ne a nechtělo jít. Když se mu to konečně jednou podařilo, navlékl nit dlouhou bezmála půl cívky, protože si hlupák myslel, že mu šití půjde bez častého navlékání rychleji, jenomže s tak dlouhou nití musel na každý stech oběhnout celou chalupu a za chvíli byl celý schvácený a uřícený. A protože si na konci neudělal uzlík, vždycky, jak nití škubl, všechny stehy zas vyvlékl a pořád byl s prací na začátku. Švec už měl ušitý celý svršek a čertisko zhola nic.
1: Tak tohle není ani dobrá, ani rychlá práce.
3: Pouštěl švec na čerta hrůzu.
2: Když takové nimrání, není pro moje pazoury.
3: Provinile kňoural čert.
1: Jo, hold ševcovina potřebuje mistra, a ne hudlaře. Takhle mi naděláš víc škody než užitku. S takovou s tebou hned tak rychle do pekla nepůjdu. Ale abys věděl, že mám dobrou vůli, zkusím s tebou jinou službu. Šikovné ruce teda nemáš, ale máš sílu. A páru? Naštípeš dříví na topení, aby mi zbyl čas na šití.
2: Aha, tak to by šlo. U nás v pekle taky topíme dřívím pod kotly.
3: Švec zavedl čerta na dvorek, ukázal mu špalek a hromadu nařezaných polen a dal černému čeledínovi do ruky sekeru. Čert popadl topůrko a horlivě se pustil do díla. Já pořád říkám, byl to hlupák nad hlupáky. Tloukl do polen, jenomže ne ostřím, ale druhou plochou stranou sekery. Bušil, mlátil do dřev jako divý, až se z něho dýmilo. Ale ty se neštípali, jen špalek za špalkem zalézal do země, jako by do dvora zatloukal hřeby. Švec vyběhl od svého ševcování a láteřil a hromoval, aby vypadal notně nazlobený.
1: Tak jsem ti to nepřikázal. Místo, abys mi štípal dříví, posíláš ho svým kamarádům do pekla. Není to ani dobrá, ani rychlá práce. A ještě nad to mě připravuješ o majetek. Jdi mi od toho. Vrať se k Luciperovi a beze mě. Konec smlouvy.
3: Čertisko se ale začal ošívat. Měl strach z Lucipera a netroufal si přijít do pekla s prázdnou.
2: Prosím tě, prosím, prosím, dej mi ho nemě jakou jinou službu, ble, ble, ble, ble. Já se polepším a udělám všechno nejlíp podle tvého naporučení.
3: Vida, vida, jak čert Grobián najednou přišel s prosíkem. Švec nejprve na oko odmítal a vzpíral se, ale pak se jakoby udobřil a uvolil se dát čertovi jinou zadávku.
1: Dříví na topení si nenachystal, ale teplo budeme potřebovat. Než se nadějeme, máme zimu přede dveřmi, proto vezmi koš, nachytej na dvoře slunečního tepla a nanos ho do sklepa do zásoby. To snad dokážeš, ne?
2: To by šlo. Na nošení já jsem největší silák halama.
1: Což, o tu sílu nejde. Teplo tolik neváží, ale nos opatrně. abys ho cestou nevytrousil. A musíš řádně pěchovat. Sklep je malý, aby se ho tam hodně vešlo. Až skončíš, zavolej, hospodáři, hotovo.
3: Čertovi se to zalíbilo a hned se rozběhl s košem na dvůr. Švec zase sedl na verpánek. Ševcová všechno slyšela, mlčela k tomu, ale oči se jí smály. Točila se u plotny a vařila dobrý oběd, až to vonělo celou chalupou. Švec skončil šití a začal ťukat kladívkem, jak zatloukal hřebíčky a floky do potrážek. A k tomu si zvesela prospěvoval pro radost a k němu se přidala i Ševcová, protože by se nejraději hlasitě rozesmála.
4: Švýcko švec, dělá boty na tanec. Švýcko švec, dělá boty na tanec. Šije boty do roboty, do sucha i mokré sloty. Foky tluče do babuče a pár s očkou na konec.
3: Čert zatím běhal a kmitel. Nosil koš sem a tam ze dvorka dolů do sklepa. Jemu bylo teplo, až mu pot z čela tekl v potůčcích, ale ve sklepě tepla nepřibývalo. He, my dobře víme proč, ale Trumbera čert neměl ani potuchy. Z toho pobíhání byl nadobro schvácený. Odhodil koš, sedl si na práh a funěl, až mu dlouhý jazyk plandal v hubě jako ohařovi.
2: Ble, ble, ble, ho, hospodáři, ble, ble, hotovo.
3: Švec vyšel ven a oblékal si kabát.
1: No, když si tentokrát řádně vykonal, co jsi měl uloženo, dám se teda s tebou na cestu do všech pekel. Já jen dokončím rozpracovanou botu a ty si zatím sedni do sklepa a vyzkoušej, jestli je tam opravdu dost tepla. Chvilku počkáš a pak poletíme.
3: Čert vlezl do sklepa a sedl na hliněnou zem. Ale než se nadál, prolezla jim zima, že se třásl jak listí na osice a jektal zuby, div si svůj dlouhý jazyk nepřekousl. Sklep byl pěkně hluboký a studený, i v parném létě sloužil jako chladnice a čerta studil jako nejmrazivější ledovna, protože pekelná čelátka je z věčného ohně uvyklá na teplíčko víc než naše kočky. Netrvalo dlouho a čert vyletěl ven jako střela.
2: Ble, ble, ble, ble. Mě mrzne nos, mě mrznou uši. Já jsem prostydlý až na kost.
3: A dál už nemohl promluvit ani blé, protože kýchal a pčíkal, že si málem svůj zahnutý nosan otloukl o zdi. Na to se švec hrozně rozčílil, přímo rozběsnil a moc úsilí vynaložil, aby to vypadalo jako opravdová zloba a vztek.
1: Tak to máme. Potom čiň čertu dobře. On mě chtěl čertisko proradné a ošemetné oklamat a podvést. Žádné teplo do sklepa nenanosil, je tam zima jako v morně. Ještě, že to oskusil na vlastní kožich, aspoň se prozradil.
3: Čert nemohl pro samé kýchání ani odpovědět, ani se ohradit. Hepčí, hepčí, hepčí.
5: Pozdrav pámbu, svatá pravda, hospodáři.
3: Přikyvovala Ševcová, ale ve skutečnosti div nevyprskla smíchem.
1: Tak to jsem s tebou, Milánku, už mudlaný skoncoval. Naše dohoda nic neplatí. Seber si saky paky a mazej s prázdnýma rukama do horoucích pekel.
3: Čertovi k tomu všemu kýchání a prskání ještě vyhrkli lítostí z očí slzy jako hrachy a kouleli se mu po tváři, až měl na lících černé čmouhy jako koleje. jen trochu přemohl to hrozné kýchání, začal zas prosit žebronič Kemral, aby se jen švec nad ním smiloval a zadal mu ještě jednu poslední službu.
2: Tu já, ble, jisto jistě vykonám ke tvé úplné spokojenosti.
5: Svatá pravda!
3: Zasmála se už naplno Ševcová, protože se nemohla dál tvářit přísně a nazlobeně.
1: Ne, ne, kde pak? Já už s tebou nechci mít žádné handly. Jedině, jestli se tuhle hospodyně nad tebou nesmiluje.
3: Čert padl před Ševcovou na kolena a prosil a kňoural jako spráskaný pes. Kámen by se nad ním ustrnul. Ševcová chvíli na oko okolkovala a protože měla Safra Portsky chytrou hlavu, vymyslela zatím dobrý nápad.
5: Budu prát. Potřebuji plné necky vody. Napumpuj do věder vodu a na nos do necek, aby byly až povrch plné.
2: Bleble, to by šlo.
3: Zajásal čert a už běžel pumpovat vodu. Jenže Ševcová vzala kolík a ve dně necek nechala nezazátkovanou díru. A čert pumpoval, běhal, nosil a vyléval vodu do necek, ale než se vždy od pumpy vrátil, voda byla ta tam, všechna dírou vytekla ven. Tak čertisko pumpoval, běhal, nosil, vyléval pořád a čím dál rychleji, jen vody v neckách nijak nepřibývalo. Zanedlouho byl celý rozpálený, že ho všechno kýchání přešlo, ale tak se z něho jiskřilo a kouřilo, že ho musel švec strčit pod pumpu, polít ho a uhasit mu kožich vodou, aby se od něho nezapálila chalupa. Čert se pod tou sprškou šklebil a ošíval, abyste věděli, čerti se, jak tě živ neumývají. Pára z něho jen syčela a špína se z něho spláchla. Nakonec vypadal obstojně k světu a člověku podoben.
1: No, teď už vypadáš skoro jako usmolený ševcovský pomocník. Takového nějakého tovaryše bych potřeboval. Jenže ty jsi k ničemu. Žádný uložený úkol si nesplnil. Napřed si mi udělal škodu na dříví, teď zas na vodě. Vrátíš se šupem do pekla a ještě ti dám účet pro pana Lucipera za ty škody. Řekl bych, že tě moc nepochválí.
3: Čert se rozbrečel hlasitě a usedavě a slzy mu tekly z očí proudem. Kdyby je chytal do necek, bylo by jich až po okraj, ale jen kdyby nechyběla zátka. Mazaný švec se tentokrát nedal obměkčit. Nechal čerta čertem a odešel do světnice. Teď už si nesedl na verpánek, ale každou ze tří nožek, na kterých ševcovská stolička stojí, přibyl velkým hřebem k podlaze. Pak vzal pop. To je lepidlo, kterým se lepí boty a co se jim slepí, drží jako skála. A tím popem natřel sedátko. Za chvíli se ten čertovský ubrečenec přišoural do světnice, vzlikal, kňoural a sliboval peníze, zlato a drahé kamení. Ale švec jen neoblomně vrtěl hlavou.
1: Naž by mi bylo všechno to bohatství, když bych s tebou letěl do pekla a neužil si ho na tomto světě.
2: Tak já ti dám lhůtu, bleble. Celý rok si můžeš lebedit, nic nedělat a mít se dobře, bleble. Já ti budu sloužit ve dne v noci a peníze se ti jen pohrnou. To by se ti nelíbilo, bleble.
1: Nelíbilo. Kdepak? Tak hříšný já zase nejsem. Bez poctivého ševcování bych neměl spokojenou dušičku. A tvoje služby už znám. Konec řečem, nedodržel jsi naši smlouvu, seber se a leď si domů, já zůstanu taky doma.
3: Na to čertovi náhle otrnulo, rozohnil se, rozčertil, zkrátka obrátil na jinou notu.
2: Tak to by nešlo. Už toho mám dost, bleble. Žádná služba, žádné vyjednávání. Poletíš se mnou do pekla a hned a hotovo. Ble, ble, ble, ble, ble.
3: A čertisko pobíhal po světnici jako pometlo po dvoře a soptil a sršel oheň a síru.
5: Pane bože, vždyť nám zboří nebo zapálí chalupu.
3: Zoufala si Šepcová.
6: Co pak naše smlouva, tvůj, tvůj, tvůj, pevná jako křemen, nic neplatí?
2: Nic, nic, smlouva, nesmlouva. Já jsem čert pekelný, já na žádnou dohodu nedbám, žádnou dohodu nedodržuju, ble, ble, ble, protože já mám pekelné vychování a způsoby.
5: Neplivej mi tady jiskry! Protože způsoby na způsoby se mi připalují lívance.
3: Rozohnila se tentokrát doopravdy i Šefcová.
6: To máš tak, hospodyně, na světě to tak chodí. Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění. A kdo se včas dobře nezařídí, špatně pořídí. Tak poslyš, hasa čerte, necháme hospodyni dopéct lívance. Ty si tady v poklidu sedni, aby se s tím rejděním a běsněním nenamohl. Já se zatím ohodím kostelovým oblečením, abych vypadal důstojně a svátečně, spolknu nějaký lívanec a potom, když ti to půjde, povídám, potom mě odneseš k trůnu pana Lucipera.
3: Čert se zastavil, odfrknul páru, jak zabrzdil a rozchechtal se.
2: Aha, tak to by šlo. Ble, ble, ble, brr, to by šlo.
3: Šefcová dopékala lívance a dala je teplé, voňavé domísy na stole a k tomu žbánek povidlí. Švec zasedl ke stolu a posvátně se dal do jídla.
2: Ble, ble, ble, ble, čas běží a ty si tady baštíš. Konec čekání a letíme.
6: No, jak jsem řekl, když ti to půjde, poletíme.
2: A proč by to nešlo, ble, ble?
3: Čert se pokouší zvednout z verpánku, aby Šefce popadl. Ale kde pak? Pop na chlupatém kožichu drží jak přirostlý. Verpánek drží na podlaze, že by jim ani Lucifer nepohnul.
6: Tak se mi zdá, Milánku, že do pekla nepoletíme ani já, ani ty. Chceš tu zůstat? Nějak se ti u nás líbí.
5: Ale já ho nechci. Leť už ke všem čertům.
2: Já bych letěl, ale nejde to.
6: Do pekla se halt nevrátíš. To máš z toho, že nedodržuješ sliby.
2: Podívej, hospodáři, bleble, dám ti pytel peněz, nechám tě tady doma, jen mi pomoz, abych mohl odletět.
6: Vida, to jsou jináčí způsoby. Řeknu ti rovnou, o čertovské peníze nestojím, ale kdybys mi dal čertí kůži na dvoje lakové boty, tak bych ti pomohl.
2: A to by šlo. To by šlo. Tvoj, tvoj, tvoj.
3: Vykřikl horlivě pekelník a už vykouzdil kusanec černé kůže. Švec kleštěmi vytrhl hřebíky z nohou verpánku a čert vyskočil jako na péru. Chvíli lítal s verpánkem na zadku jako sršeň.
2: Už mě jak tě živ neuvidíš.
3: Čert vyrazil dveřmi ven, zatočil se na dvorku jako káča, zavrtal se do hlíny a zmizel pod zem, jen se zakouřilo. Švec se Šefcovou si padli se smíchem do náruče a pak spolu dojedli ty milované lívance. Švec došil 12 párů bot a ještě 2 navíc z čertí kůže pro sebe a pro svou ženu. Na svatbě si v nich zatancovali a pak je nosili až do smrti, protože boty z čertí kůže nikdo co živ neroztrhá. Jak čerta přivítali v pekle a jak ho zbavili verpánku, anebo jestli s ním dodnes lítá, to se už nedovíme, protože nikdo nikdy toho čerta neuviděl. A tak to je, Milánkové, konec pohádky o čertu a ševcovi.

0: Byl jeden myslivec, zelený plášť, vousy, klobouček, vysoké boty, no všecko. Pušky měl tři, malorážku, brokovnici na ptáky a kulovnici na vysokou. Když se zlobil, říkal prach a broky, anebo tisíc kulí a granátů. A on se zlobil dost často. Ale také byl často veselý. Zkrátka, jak se říká, zelená krev, pravý lesů pán. A tenhle myslivec byl tatínek a měl malou holku, Kateřinu. Ta Kateřina vypadala jako obyčejná, ale měla taky zelenou krev. Víte, jak se to pozná? Ta holčička se například ničeho nebála, ani hada. Říkala, že hadi za to nemohou, že jsou hadi. A nebo když u rybníka přišla náhodou na kachní hnízdo, myslíte, že brala ta hezká zelená vajíčka do ruky, kde pak? Ani na ně nesáhla. Jednou v neděli odpoledne seděla Kateřina s tátou na zahradě. Myslivec kouřil dýmku a díval se na špičky vysokánských smrků, jak se kývají ve větru. Křepelák, lovka mu ležela u nohou. Foukal vítr, stahovali se mraky. Kateřině se to nelíbilo.
1: Tatínku, prosím tě, udělej mi lepší počasí.
0: Táta byl v náladě. Vstal, vyklepal dýmku, postavil se proti lesu, zamračil se, roztáhl ruce a spustil kůry, můry, ven, ať je krásný den. Klektáky, páráky, kančí kůže, mraky ať zalezou kam, který může. Vítr spát, ať sluníčko může hřát. Mraky se lekly, to se ví, když lesů pán řekne, tak se musí poslechnout. A zalézali za kopec. Za chvíli je nebylo vidět a sluníčko mělo celou modrou oblohu pro sebe. Taky vítr se poslušně uložil někam do trávy. Kateřina byla spokojená a šla si na malou procházku k lesu. Přišla k němu.
1: Co děláš, lese?
0: Šumím.
1: To nic není.
0: Jak pak ne? Urazil se les.

Holčička poslouchala a pak pomalonku rozhrnula houštinu a vešla. Větve se za ní zavřely. Šla daleko až k malým zeleným paloučkům uprostřed lesa. Zvěř tam měla cesty. Srnky, lišky, zajíci, každý svou. Kateřina brouzdala po té jemňoučké trávě, co po ní tancují víly. Tu sebrala sojčí pírko, že ho dá tátovi za klobouk. Tam si zas uloupla nádherný kus zlaté smůly. A potom, co byste řekli? Sedla si do mechu a trochu si zdřímla. Lovka jí za chvíli vyčenichala a hlídala ji. A les se usmíval.

0: druhá pohádka se jmenuje Obílé váze. A vypráví zase o dobrém pražském skřítkovi Kulíškovi, který tentokrát pomohl, aby ke svému štěstí přišel Tomášův bratr, hrnčířský tovariš Ondra. Bylo, nebylo, stalo se, nestalo, ale všechno to začalo v Praze na Kampě, kam hrnčíři vozili své zboží na trh. Kousek cesty za Břevnovem žil v domku ve Stráni starý hrnčíř se svou ženou a tovarišem Ondrou. Měli u domku dvoreček z chlívky pro kozu a prasátko. V kotcích bylo i pár králíků a po dvorku si vykračovali slepičky. Vzadu byla k domku jakoby přilepená hrnčířská pec a za ní už jen kousek políčka na brambory. Bylo to hospodářství nevelké, ale jistě hlady trpět nemuseli. Jednou z rána, když Ondra vyjížděl se svým vozíkem plným hrnčířského zboží na pražskou Kampu, kde se vzal, tu se vzal, přidal se k němu černý pejsek. Nebyl malý ani velký, ale hubený byl na kost a dobráckým pohledem žebral o něco k jídlu. Ondra mu začal domlouvat.
1: Běž si svou cestou, chlupáči. Bůh ví, komu si utekl a komu teď chybíš. Ale ty bys napřed něco na zub, co? Tak, abys hlady nepošel, dám ti kousek ze svého oběda. Vím, že bys radši kus masa z kostí, ale mám jen vdolky z povidly. Snad ti budou taky chutnat.
0: Pejsek cupital vedle něho a když spolknul poslední sousto darovaného vdolku, promluvil najednou k Ondrovu úžasu lidskou řečí.
2: Mafaf! Děkuju ti, Ondro. Vidím, že jsi dobrý člověk, jako tvůj bratr Tomáš. I tobě se odměním dobrou radou. Až dnes přijedeš na Kampu, rozděl se s jiným dobrým člověkem o zbytek oběda. Potom čekej, dokud na Kampu nepřijede bohatý pán z hradu. Bude chtít vázu s rudou růží a když se zeptá, co stojí, tak mu odpověz. Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo. On ti vázu stejně zaplatí a dobře se ti pak povede.
0: Na trhu se scházeli hrnčíři z celého pražského okolí. Každý se snažil, aby co nejvíce prodal a nějaký grošík utržil a rodinu uživil. Chodili sem ale i brusiči nožů, prodavači jehel a špendlíků i jiných potřeb pro pražské hospodyně. Ten den se nedaleko Ondrova vozíku objevila i mladá hezká dívka, květinářka. Přinesla na trh květiny v dřevěném vědérku s vodou a hned začala kolem jdoucím nabízet různé kytičky. Ondrovi se na první pohled zalíbila a zeptal se vedle souseda hrnčíře, cože je to za děvče. Dozvěděl se, že je to chudá holka a pracuje u jednoho zahradníka ze Strahova. Tomu také musí každý grošík za prodanou kytičku odevzdat a běda, jestli jich prodá málo.
1: To bych jí měl nějak pomoci. Ale jak?
3: Květinářko, přeji ti dobrý den a abys prodala hodně růžiček.
4: Děkuji, hrnčíři. Jen aby mi dnes v sluníčko všechny květiny nespálilo. A i tobě přeji, abys hodně prodal.
3: Děkuji, děkuji. Tak, panstvo, kupujte, kupujte. Máme nové hrnečky, malé i velké, talíře i čvánky. V našich korbelích pivo nesteplá, v našich rendlících se mléko nespálí. Račte si vybrat, můžete si všechno poklepat. Hrnce zvoní jak zvon a drží jak pohanská víra.
0: Na trhu byl neustálý křik. Někdo prodal více, jiný méně. Ondrovi se také moc nedařilo a viděl, že i květinářka prodala sotva pár kytiček. To už ale zvony z kostela od Mikuláše zvonily poledne. Kupci se z trhu vytráceli a i někteří hrnčíři své krámky balili. Ondra nepospíchal. Sáhl do vozíku a vytáhl svůj oběd v rendlíku. Byly to ty vdolky z povidly. Ale než se dal do jídla, zavolal.
3: Hej, květinářko, pojď blíž ke mně, do stínu. Vždyť už si z toho sluníčka celá zemdlená. Tady ve čbánu mám ještě dobrou čistou vodu z naší studny. Napijem se, něco sníme a pokropíme i ta vaše poupátka.
4: Děkuji ti, hrnčíři. Vody bych se ráda napila.
3: Tak se neupejpej. Rozdělíme se. Ty si prodala jen pár kytiček, já pár hrnečků. Tak jsme na tom stejně. Já jsem Ondra. Jak tobě říkají?
4: Jmenuji se Marie. Ale maminka mi říkávala Maruško.
3: Já ti budu taky tak říkat. Tak si ber Maruško. Vidíš, že má mistrová mi dala v dolku dost.
4: Dám ti za to růžičku, abych nebyla nic dlužna. Třeba ti přinese štěstí.
0: Ondra poděkoval za růžičku a dal jí hned do jedné bílé vázičky s vodou. Potom pojedli v dolku, vodou je zapili, usmívali se na sebe a bylo jim dobře. Po chvilce na kraji kampy od Karlova mostu zahrčel kočár. A z něho vystoupil zřejmě bohatý pán. Pár lidiček, kteří se u mostu kolem kočáru naskytli, uctivě se před pánem klaněli. Ondra netušil, že je to sám královský rada. Pán došel až k Ondrovu vozíku.
5: Co stojí ta vázička s tou růží?
0: Ondra už chtěl říci, že je za jeden stříbrňák, ale v tom si vzpomněl na to, co mu ráno radil ten černý pejsek.
3: Jestli to má být dárek pro nemocnou ženu nebo dceru, dám vám ji zadarmo.
5: Ty jsi mi divný, hrnčíř. Jak víš, pro koho tu vázu s růží potřebuji?
3: Nevím to, ale asi mi to nějaký dobrý skřítek pošeptal.
5: No, vidím, že nejdeš daleko pro chytré slovo. Tu vázu ale přece jen pro nemocnou choď koupím. Tady máš za ní dva stříbrné, jeden za vázu, druhý za tu růžičku. Za práci a krásnou věc jsem zvyklý platit.
3: Děkuji vám, vzácný pane. Ať ta vázička s růžičkou vaší milost paní ještě potěší a pomůže jí uzdravit.
5: Řečí se tedy opravdu nebojíš? Seš také tak dobrý v práci?
3: Pane můj, to zboží, všechno, co tu vidíte, je má práce. Jak mě to mistr hrnčíř naučil, a to je nějaký umělec. Přijďte, udělám vám třeba zvláštní kus. Takový, jaký byste v celém království nenašel.
5: Mluvíš směle, hrnčíři, abych tě za slovo nevzal. Zdali pak bys dokázal vytlačit a vypálit věc podle kresby?
3: Věřím si, pane. Co by to mělo být?
5: Váza z bílé hlíny, vysoká aspoň po pás, zdobená v glazůře barvou a zlatem.
3: Takovou, jakou dělají v zemi italiánské?
5: Právě takovou.
3: Můj mistr v té Itálii takové vázy dělal a naučil mě to. Máme ale malou pec, děláme jen malé vázy a jen v barvě bez zlata.
5: Nože, jestli bys to se svým mistrem dokázal, dal bych ti postavit velkou pec a bílou hlínu, barvy i zlato bych ti na tu vázu také obstaral.
3: Pak vám předem ručím za svou poctivou práci.
5: No tak pověz, kde tu vaši hrnčírnu najdu. Musím se napřed přesvědčit, zda jste opravdu tak zdatní, jak říkáš.
3: Máme dílnu i pec v domku ve Stráni za Břevnovským klášterem. Hrnčíře mistra Hlinku a mě, tovaryše Ondru, tam každý zná.
5: Dobře tedy, zítra zas takhle popolední mě čekej.
6: Maruško, slyšela jsi? Takové štěstí mi ta tvá růžička přinesla. Budu mít možná novou pec a velkou, krásnou práci. Nejraději bych tě samou radostí obejmul A hubičku dal.
4: Jen pomalu, milý Ondro. Přeju ti to štěstí, ale dnes máme ještě co prodávat. Růžičky mi pomalu i ve vodě ve vědru vadnou.
6: Víš, co, Maruško, uděláme? Když jsme prodali jednu vázu s růžičkou, proč bychom tak nemohli prodat i ostatní? Přinesu do váziček čerstvou vodu z kašny a ty do nich dáš všechny ty své kytičky. Budeme prodávat vázy s růží a růžičky i s vázou.
0: Za chvíli celá dlažba před Ondrovým vozíkem jakoby rozkvetla. Lidé se zastavovali a kupovali a brzy, už k večeru, jim zbyla jen poslední vázička s růží. Ondra řekl, že si ji vezme domů do své komůrky, aby mu stále připomínala Marušku. Poctivě se pak rozdělili o výdělek, slíbili si, že se zase na trhu sejdou a oba se vydali ke svým domovům. Druhý den ten bohatý pán opravdu za Ondrou do domku za Břevnov přijel. Když se přesvědčil, že jeho peníze nepřijdou na zmar, nechal jim během pár dní postavit novou velkou pec. K peci dodal i dost dříví a další potřebné věci, aby mohli s prací na velké bílé váze co nejdříve začít. Ondra se dal s chutí do práce a mistr Hrnčíř mu jen radami pomáhal, aby bylo všechno, jak má být. A než se týden sešel s týdnem, královský rada zase přijel. Ondra ho pyšně uvítal.
6: Vítáme vás a jen se podívejte, vzácný pane. Váza je hotová. Včera už vychladla a máte ji tu v celé kráse.
5: Opravdu? Barvy jsou na váze jako živé a zlaté zdobení v glazuře dobře drží. Váza je vysoká a štíhlá a je možná ještě lepší, než dělají ti italští kumštíři. Ondro, král bude mít radost, až mu řeknu, jakého má mistra hrnčíře a keramika ve své zemi.
6: Pro boha, pane, to jste mi neřekl, že chcete vázu pro krále.
5: A k čemu by ti to bylo? Stejně ti práci královsky zaplatí. To já už zařídím. Tady máš zatím 100 tolárků a brzy ti zadám další práci pro Pražský hrad.
0: Když pán odjel, zasedl Ondra znovu k hrnčířskému kruhu a dlouho do noci dál pracoval. Ze zbytku bílé keramické hlíny vyrobil 7 menších váziček, sice už bez zlata, ale v barvách stejně krásných, jako byla ta velká královská. To byla událost, když se Ondra zase po delší době objevil na kampě. Všichni hrnčíři se přišli na ty jeho krásné vystavené vázy podívat, ale Ondra se rozhlíží, kde zůstala jeho Maruška, květinářka. A konečně ji uviděl.
6: Dobrý den, Maruško. Jak šly kytičky na odbyt, když jsem tu nebyl? Svěříš mi je zase do mých nových váziček? Podívej se, jak se mi povedly.
4: Jsou krásné. Ráda do nich své růže přidám. Napřed mi ale řekni, kde jsi byl tak dlouho. Celé 3 týdny jsem tě...

0: něj také od první chvíle myslela. A tak byla, jak se říká, ruka v rukávu. Když pak Maruška rozdělila své růžičky do 7 bílých váz, celá kampa se rozzářila krásou nevídanou. Kdo nekoupil, aspoň se zastavil a pohledem potěšil. A Ondra prodával.
1: Kupujte, kupujte, máme věci k užitku i potěše srdce. Čbány pro pány, královské vázy pro dámy, jen přistupte blíže, přivoňte k růžičkám a poslechněte si mé hrnečky. Zvoní jak rolničky.
0: Než se slunce na kampě přehouplo přes koruny stromů, měli skoro všechno prodáno. K večeru složili nyní už společně zbývající zboží na vozík a vyjeli. Vzali to malou zajížďkou na Strahov k zahradníkovi. Tomu Maruška odevzdala grošíky za prodané růžičky a řekla, že odchází a že už mu kytičky prodávat nebude.
2: Budu se vdávat.
0: A pak jeli domů na Břevnov.
3: U nás se ti bude líbit. Za domem máme i políčko, kde budeš moci kytičky pěstovat. A místa máme dost. Dám ti svou komůrku. Já mám teď dost místa na spaní u velké pece. Uvidíš, mistr Hlinka i paní mistrová jsou hodní lidé.
0: A svatba byla brzy. Přijeli na ní samozřejmě i Ondrovi bratři. Starší Tomáš se ženou Barborkou a mladší Honzík s jejich maminkou. I sousedi se přišli podívat a popřát novomanželům hodně štěstí. Vzpomínalo se a bylo, jak na svatbě má být, veselo a do zpěvu. A povídalo se také o pražském Skřítkovi Kulíškovi, který se dobrým lidem v podobě zvířátek zjevuje a ke štěstí pomáhá. Až se jednou půjdete podívat na Pražský hrad, tak ta velká bílá váza zdobená barvami a zlatem, co stojí v královské komnatě, není z Itálie. Tu vytočil, vyzdobil a vypálil hrnčíř Ondra z domečku Pestráni za Břevnovem. Prý. Jenomže dnes už nikdo neví, jak to doopravdy bylo.

0: beránek se pásl u lesa a ovečka se pásla s ním.
1: Poslouchej, ovečko, ty máš dneska narozeniny, viď? Co by si spřála? Já bych si prosím přála botičky,
0: řekla ovečka.
1: Tak dobře, zajedeme do města pro botičky, rozhodl beránek.
0: Chtěl dojít domů pro kočárek, jenže u silnice číhali loupežníci. Stůj, zastoupili mu cestu.
1: Copak?
0: Nelekl se beránek. Honem pojď s námi, my jsme totiž loupežníci a musíme tě uloupit.
1: Či, vy jste mi ale hloupí loupežníci,
0: rozesmál se beránek.
1: Právě si jdu domů pro kočárek. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit i s kočárkem.
2: No jo, no, to je pravda, uznali loupežníci. Tak si jdi, ale koukej, ať si brzo zpátky.
0: Za nějakou chvíli jel beránek v kočárku pro ovečku a u silnice už na něj čekali loupežníci.
2: Stůj!
0: Vyskočili.
1: Copak?
0: Zase na to beránek.
2: Pojď honem s námi, povídali loupežníci. My jsme totiž tamti loupežníci a musíme tě i s kočárkem uloupit.
1: Ci, vy jste ale opravdu hloupí loupežníci,
0: rozesmál se znovu beránek.
1: Právě totiž jedu pro ovečku, až se budu

0: vracet. Mohli byste mě uloupit s kočárkem i s ovečkou?
1: No jo, to je pravda, řekli si loupežníci. No tak jeď, ale ať už si tu co by dub.
2: Za nějakou chvíli beránek s ovečkou jeli pro botičky a u silnice zase číhali loupežníci.
1: Stůj!
2: Vyskočili na beránka.
1: Honem, honem, pojeď s námi! Rozčilovali se. Musíme tě uloupit i s kočárkem, i s ovečkou.
0: Je. Vy jste ale tak hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou do města pro botičky, až se budu vracet. Mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou i botičkami?
1: No jo, to je pravda, uznali loupežníci. No tak teda jeď, ale ať si tady jedna dvě.
2: Když ve městě koupili botičky, řekla ovečka smutně.
0: To je škoda, že tu nemám svoje zrcátko, abych se podívala, jak mi vlastně ty botičky sluší.
3: Ale nic z toho nedělej, těšil jí beránek. Tak pojedeme domů pro zrcátko, no.
2: Za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice ještě číhali ti loupežníci.
1: Stůj!
0: Copak?
1: Honem, pojeď s námi, domlouvali mu loupežníci. Musíme tě s ovečkou a botičkami přece uloupit.
0: Vy jste ale hloupí loupežníci. Právě jedu s ovečkou pro zrcátko. Až se budu vracet, mohli byste mě uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami a ještě se zrcátkem.
1: No to je tady pravda, přiznali nakonec loupežníci. Ale nám už je tu dlouhá chvíle a máme taky hlad, tak si tady pospěš a nikde se nezdržuj.
2: Když se ovečka doma podívala do zrcátka, zaradovala se.
0: To jsou ale moc hezké botičky.
2: Pak ale posmutnila.
0: Škoda ale, že nemám taky pentličku na krku. To by teprve byla krása.
3: No tak si z toho nic nedělej, těšil jí beránek. Zajedeme tedy ještě do města pro pentličku.
2: A znovu vjeli do lesa, kde číhali pořád ti loupežníci.
1: Stůj!
0: Copak?
1: No, tak už s námi pojď. Žadonili loupežníci. Rádi bychom tě už i s ovečkou, kočárkem, botičkami a zrcátkem uloupili.
0: Jenže já zrovna jedu s ovečkou do města pro pentličku. Až se budu vracet, tak byste mě mohli uloupit s kočárkem, ovečkou, botičkami, zrcátkem a pentličkou.
1: No jo. Tak si jeď. Řekli už otráveně loupežníci.
2: Ve městě koupili krásnou pentličku.
0: Je, to je ale opravdu škoda, že mi na pentličce nevisí ten zlatý zvonec, co mám doma na hřebíku. To by byla teprve krása.
2: Smutně pohlédla ovečka do zrcátka.
3: Nic z toho nedělej, vrátíme se domů pro zvoneček, pojď.
2: A za nějakou chvíli vjeli do lesa a u silnice spali tři unavení loupežníci. Pak přijeli šťastně domů, ovečka si pověsila na pentličku zvonec a vydali se s beránkem na procházku.

jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny. Letní prázdniny jsou nádherná věc. Letní prázdniny, to je prostě senzace. Kdo vymyslel letní prázdniny, ten měl mít už dávno velký pomník uprostřed parku, kam by všechny děti nosily květiny. Protože letní prázdniny jsou nejlepší věc na světě. Mach s Šebestovou, kteří právě ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách u řeky, dívají se na Jonatána, jak se čvachtá ve vodě, blaženě se usmívají a Šebestová povídá. Jo, Machu, zapomněl jsem ti říct, že mi paní Kadrnošková půjčí Jonatána na celé 2 měsíce, až mě naši odvezou zítra k dědovi a babičce. Paní Kadrnošková říkala, že pes je ve městě chudák a že mu to venku jenom prospěje. A Mach zakývá smutně hlavou a povzdechne si. Člověče, Šebestová, ty máš ale kliku, mě ho půjčit nechtěla. My jedeme zítra k moři do Bibione a paní Kadrnošková řekla, kde pak, v Bibione to je jako na Václavském náměstí. Jonatán se v té tlačenici ztratí a já ho budu muset hledat po celé Itálii, to tak? Načež Mach zmlkne a smutně se dívá na Jonatána. Za to Šebestová se dívá na Jonatána vesele, představuje si, jak s ním bude po celé 2 měsíce vyvádět, ale najednou se přestane usmívat a řekne. Jo, Machu, musíme si hodit korunou, aby jsme věděli, kdo z nás si vezme na prázdniny sluchátko. Víš, jak jsme se dohodli? A Mach vstane, jde k hromádce šatů, vytáhne korunu a ptá se. Pana nebo orel? Orel, řekne Šebestová, a když Mach hodí korunou, padne orel. Šebestová zajásá a volá na Jonatána. Jonatáne, sluchátko je naše. Načež Jonatán, ten inteligentní pes, se začne v řece čvachtat ještě radostněji, jenomže Mach zesmutní ještě víc, ještě smutněji zakývá hlavou a řekne skoro potichu. Člověče, Šebestová, jak je to možný, že máš kliku v jednom kuse ty a ne já? Ty budeš mít celý prázdniny Jonatána a dokonce i sluchátko, já vůbec nic. Copak je to krindy-pindy spravedlivý? A Šebestová mlčí, tváří se vážně, je vidět, že o tom přemýšlí, je jasné, že to vůbec spravedlivé není, aby měla všechno a Mach nic, ale najednou se ťukne do čela a řekne. Hele, Machu, já bych měla takový nápad. Jestli chceš, můžeš mít nejen Jonatána, ale i sluchátko, můžeš mít zkrátka oboje. Co ty na to? A Mach vykulí oči na Šebestovou a ptá se. Ty se chceš toho všeho vzdát v můj prospěch, nebo co? Jestli jo, tak já nic takového nechci, to si píš. Je to sice o tebe moc hezký, ale když ti pad orel, tak ti pad orel. Dohoda je dohoda. Ale Šebestová vrtí hlavou, vesele se usmívá a říká, ale vůbec ne, Machu, já budu mít sluchátko i s Jonatánem a ty budeš mít taky sluchátko i s Jonatánem, protože budeme celý ty 2 měsíce na venkově spolu. Bude se ti tam líbit, babička je sice přísná, ale hodná, s dědou je legrace a 20 kroků od chalupy je dokonce rybník s kachnama. Ale Mach si zatuká na čelo a řekne, člověče, Šebestová, jsi praštěná nebo co? Když zítra odjedu k moři z cestovní kanceláří Vaňůrek Tour, tak asi sotva můžu jet s tebou k dědovi. Naši by se mnou vyběhli, kdybych přišel s takovým nápadem. Cesta, hotel, polopenze, všecko je tu dávno zaplacený. Výprava cestovní kanceláře Vaňůrek Tour letí zítra v 10 a já s ní, na tom se nedá nic změnit. Už ti to došlo, že plácáš nesmysly. Ale Šebestová se dál vesele usmívá a říká, když to vaši rozhodli, tak musíš do té Itálie, to je jasně jako facka, nejsem padlá na hlavu. Ty zítra letíš k moři, jenomže zároveň pojedeš se mnou do Slámový Lhoty, od čeho máme sluchátko. A Mach se začíná pomalu usmívat, usmívá se čím dál víc, až má nakonec pusu od ucha k uchu a potom křičí. Teda Šebestová, to snad není možný, tohle je fakticky nápad za milion. Načež vyskočí metr vysoko, huláka jako cvok a směje se tak hlasitě, až Jonatán vyleze z vody a starostlivě kouká, jestli se Mach náhodou nezbláznil.
A zítra ráno u snídaně Mach řekne, že si jde naposledy popovídat s Šebestovou a tatínek zvedne prst. Ale pozor, na nejvýš na 5 minut. Za chvilku odjíždíme. Pomůžeš nosit kufry do výtahu. A Mach řekne, no jasně. Zavře za sebou dveře, sjede po zábradlí do sklepa, kde na něj čeká Šebestová už 15 minut. A když uvidí Macha, řekne, no konečně. A potom vytáhne Šebestová sluchátko a řekne, prosím, my bychom potřebovali, aby Mach byl dvakrát, aby ten jeden byl tady ve sklepě a druhý zvonil nahoře u Machu. A ze sluchátka se ozve, ale prosím, jak si přejete? A v tom okamžiku se ozve u Machu zvonek, pan Mach otevře dveře a když uvidí syna, tak ho pochválí, že umí poslouchat, nače začnou všichni nosit kufry do výtahu a potom do taxíku, dvířka bouchnou, taxík se rozjede a Machovi jsou pryč. A Šebestová s Machem se na to dívají ze sklepního okýnka, vidí taxi, který je menší a menší, jak se vzdaluje k letišti, a Šebestová povídá. Tak to bysme měli. Ty dávej pozor, co ti řeknu. Tady máš peníze na vlak, šetřím na vánoční dárky, ale ty mi to do té doby jistě vrátíš. A tady máš lísteček, je na něm plánek, jak se dostaneš z nádraží k autobusu a tak dále. A teď pal, vlak ti jede za 20 minut. A Mach peláší na nádraží, jede vlakem, kouká z okna, vidí děti na silnicích, jak mašírují na výlet, vidí skautské tábory na lesních pasekách, vidí děti u rybníku, u řek a na koupalištích a říká si, no jo, prázdniny jsou prázdniny, je to hold poznat. A přemýšlí o tom, co zrovna dělá Šebestová. A Šebestová sedí v autě na zadním sedadle s Jonatánem na klíně, vpředu rodiče, pan Šebesta nechal paní Šebestovou řídit, ta pozorně kouká na cestu a povídá. A dědovi a babičce se snažtu a tam pomáhat, ne se nechat obskakovat, jsou to už staří lidé a ty jsi velká holka. A Šebestová řekne, no jo. A potom auto zastaví před dřevěnou chalupou, ze zadních vrátek vyběhne štěkající pes a Šebestová volá, Reku, vezu ti kamaráda. Pustí Jonatána z auta a oba psi jsou v Turánu buchví kde a starý pan Šebesta, který vychází z truhlářské dílny, se směje. Tak se mi zdá, že ti dva budou kamarádi. A se všemi se objímá, ale to už volá babička. Tak vás všechny vítám, já byla zrovna u Kachen. A pak dá Šebestové pusu a řekne, holka, ty jsi vyrostla. A Mach zatím stojí v chodbičce, vlak zastavuje, nad peronem je nápis Medosudy, Mach vystoupí, najde si podle lístečku autobus, na kterém je napsáno Medosudy Matlafousy Slámová Lhota, a tím autobusem jede a jede, až řidič zastaví na návsi před hostincem, kde čeká Šebestová s dědečkem a babičkou, Rekem a Jonatánem. Šebestovi už dávno odjeli domů a dědeček vítá Macha a říká, tvoje kamarádka nám vyprávila, že vaši odjeli k moři a ty jsi zůstal sám, chudinko. A babička pohladí Macha po hlavě a řekne, ale neboj se, u nás ti nic chybět nebude, u nás se ti bude líbit, u nás tě čekají hezké prázdniny, uvidíš. A Šebestová mrkne na Macha, Mach mrkne na Šebestovou, usměje se a řekne, pane, já bych neřekl, že mě tu čekají hezké prázdniny, já bych řekl, že mě tu čekají ty nejkrásnější, nejbáječnější a nejsenzačnější prázdniny na světě.

0: Jak Cipísek s Volšovečkem vytrestali kněžnu. Jednou v noci jičínský knížepán mlaskl ze spaní, až kněžně zalehlo. Protřásla si ucho maličkem a povídá po francouzsku.
1: Tu te fraye, jaký pak vám to, mon cher, přišel sen?
0: Knížepán se chvíli rozhlížel z polštářů a vzdychl si.
1: Olala, je viděl štiku. A ta štika byla pečená na rozmarínu a já ji jedl o to času.
0: Dál kníže pán nemohl, protože se mu jazyk zalil slinami. Až teprve kránu řekl, že jestli tu štiku na rozmarínu nenajde na míse, bude z toho mít nemoc. Kněžna zaklinkala na stříbrný zvonek, přiběhl lokaj Fricek a kněžna mu naporoučela.
1: Ať se porybný v tu chvíli vypraví na štiku, já? No ale ta štika musí obnášet od konce do konce mísy.
0: Když to Fricek vyřídil porybnému Šklípkovi, škrtl Šklíbek nechtem o nehet.
1: No jo, ale kde takovou kapitálskou štiku vzít? V knížecím rybníku není a do rybníčka v lese Žáholci se pro ní neodvážím, protože tam i každá plotička má hned dvojí, tedy tuplovanou ochranu od vodníka Volšovečka a navíc odrumcaj se.
0: Na ta slova si Fricek proti Šklípkovi vyjel jako na horké šíně.
1: No, jestli máš takovéhle strachy, tak to se ti tedy u kníže pána postarám, abys už nebyl panským porybným.
0: Šklíbek si vzdychl, až zaválo rákosím, no a že se tedy pro štiku vypraví. Hodil si přes rameno sedmiloketní čeřen a bez sedmé chuti se loudal k lesu Žáholci. Jenže tou dobou seděl Cipísek na vršku krajního dubu a osahával žaludy, jestli už dobře uzráli pro nabití pistole. Jak uviděl Šklípka, sjel z dubu dolů do houštiny a přidal se porybnému na paty. Šklíbek vystoupil na hrázku a začal se rozhlížet, kde uhodí kapitálská štika, aby jí podložil čeřen. Ale to už se dal do díla taky Cipísek. Oběhl a na druhém konci uhodil do rybníčka dubovou větví, až se zvedly vlny. Šklíbek s čeřenem rovnou tam, jenže sotva tam doběhl, uhodilo to zas na opačném konci. Porybný sem a zase tam a sem a tam, až už ho nohy nenesly. Potom se mu Cipísek ukázal a povídá.
1: Jestli se kníže pánovi chce dubové štiky, takže mu ji posílám.
0: A hodil porybnému ke špičkám ten dubový skolek. Porybný se vrátil bez ryby, lokaj Fricek se vstekal, div nevyletěl z kalohod a kníže pán pořád víc stonal po štice na rozmarínu. Kněžna dala druhý rozkaz, ať se na to jde jinak. V kanceláři hned zbuntovali všechny hajné, aby obstoupili lesní rybníček. Mezi těmi hajnými vartovali šarfoví psi, aby Cipísek nikudy neproklouzl. Jenže on tiše seděl ve vršku prostředního dubu a díval se, protože už měli s Volšovečkem smluveno jinak. Když se totiž blížilo to okamžení, kdy měl porybný Šklíbek podruhé sáhnout čeřenem po kapitálské štice, zahrál vodník Volšoveček dvěma prsty tajné znamení. V tu chvíli kolem něho začalo vodou sekat jako šavlí. Volšoveček rychle ještě jedno znamení pospátku, Sekání se zastavilo a bylo slyšet kaprálské meldování. A Cubefel, bitevní stika, hrnádle se melduje v plném mustroňku. Rud, povídá mírně Volšoveček, aby si hrnádle pohovila. A hned zase habacht, aby dávala moc dobře pozor, co bude dál. Když takhle Volšoveček bitevní štiku hrnádli zmistroval, sahl do kapsičky pro prchací rybičku. To je rybička, co jí nic nedohoní. Tu rybičku Volšoveček vypustil hrnádli rovnou u zobce. Hurá! Křikla hrnádle a rovnou po prchací rybičce. Jenže ta klik a smyk a schovala se do kapsičky. A ještě jednou. A hrnádle hurará! A ještě do třetice a hrnádle hurarara, jenže prchací rybička jí vždycky znova uklouzla do kapsičky. Bitevní štika hrnádle z toho byla tak navstekaná, až se jí vlažily ploutve. A v tom padl do rybníčka žalud. Cipísek ho hodil z hora z dubu na znamení, že porybný šklíbek podloží čařen. Jenže čeřen se ještě ani neusadil a hrnádle rovnou po něm. Probrala ho oko po oku, zobcem načínala a ocasem dorážela, až byl ten čeřen na špagátky. Porybný šklíbek se vrátil bez ryby podruhé, lokaj Frice k tomu se meldovat kníže pánovi a kníže pán už zrovna zmetal po kapitálské štice na rozmarinu. A v tom si kněžna dupla, až jí uletěl zlatý kramflíček. Na, když to nešlo tak, ani jinak, já pořídím to sama. Dala na jičínský zámek zavolat 7 přadlen hedvábí a ty museli upříst 7pramenou šňůrku. Na konci té šňůrky musel brusič Frýzek vybrousit hák ostrý jako jedovatice. Na hák kněžna pověsila zlatého kapříka od klenotníka a hodináře Semeráda. No, a když to měla všechno pořádně spasované, oblíkla si kněžna loveckou krinolínku a dala se dovézt k lesnímu rybníčku. Tam zas hajní, šarfoví psi a tak všecko, aby Cipísek kněžně nepokazil lov. Ale Cipísek se na to jen tiše díval z dubu a vodník Volšoveček z dola ode dna. Kněžna si stoupla na pařízek nad hlubinu a pyšně povídá. Ne, to bych se na to já podívala. Roztočila si zlatého kapříka na udici jedovatici kolem uší a křikla alá a letělo to do vody. Zlatý kapřík se tak blízkal, že štika hrnádle rovnou po něm. Volšoveček povídá. Teď je na každém konci ta pravá. Jak hrnádle uvázla na jedovatici, na konci 7 hedvábných pramínků, křikla na kněžnu. Pust! Kněžna na to. Paplapá! Hrnádle znova. Pust! Kněžna zas. Paplapá! A koutkem úst vzkazovala pohajných do zámku, aby kníže pán dal uchystat misu. Od konce do konce, no a rozmarín. Jenže v tom bitevní štika hrnádle povídám. No, tak si nepouštěj. A opřela se ocasem o vodu jako o trámy. Kněžnu to porazilo z pařízku a vozilo jí to po rybníce jako kačenu. Strachy volala volárum a honem vzkazovala po hajných kníže pánovi, jestli se mu chce ryby, aby si poslal na ring pro štokfiš. Potom hrnádle
1: vyplivla udici jedovatici, kněžnu naložili do kočáru a vezli ji do Jičína. Z kočáru ze všech stran kapal. Cipísek slezl z dubu, Volšoveček se pokojně potopil až k čepu, Štika Harnádle se ještě chvíli šavlovala po rybníce. Kněžna byla omoklá od krinolínky až po kudrnky a kníže pán dostal po štokfiši cloumání.

0: Zapomeň na pláč a hádku, chci ti vyprávět o tom, jak i přes pohádku dá se poznat svět. S pohádkovým povídáním je tu strýček Jan. Poslouchej, ne, nepřehání, právě začíná. Právě začíná.
1: Tak to bylo tak. Pod horou Výšicí, jenom co by od vesnice Dobráčkov kamenem třikrát dohodil, byl rybník. Byl tam dávno pradávno, snad odedávna. Nebyl ani velký, ani malý. Byl takový akorát. Jeho kulatá hladina se čeřila pod loukou, na které se v létě děti opalovali, a v zimě, když napadl sníh, tak na ní lyžovali. Z jedné strany byl břeh rybníka obrostlý vrbami. Tam byla voda hodně hluboká. Z druhé strany se travnatý břeh svažoval do vody jen mírně. Tam byla voda mělká. Pro obyvatele Dobráčkova byl tenhle rybník moc důležitý. To proto, že se v něm naučili plavat všichni kluci a všechny holky. A nejenom oni, taky jejich tatínci a maminky, dědečci a babičky a pradědečci a prababičky a tak dále a tak dále. A věřte nebo ne, co pamatovali i ti nejstarší pamětníci, v rybníce se jak těživ nikdy nikdo neutopil. Ani ten, kdo plavat ještě vůbec neuměl a spadl do hluboké vody. A víte, děti, proč? To byste neuhádli. V rybníku totiž bydlel vodník. Hastrman. Či spíše takový malý hastrmánek. Jmenoval se Kapička. To proto, že mu ze šosu jeho hastrmanského kabátku pořád kapala voda. A byl nejenom malý, ale taky mladý. Ještě mu nebylo ani 300 let. A ten, když se někdo začal topit, tak nepozorovaně pod vodou připlaval a tonoucího opatrně přitáhl do nízké vody, aby mu mohli kamarádi pomoci. Takový to byl vodník. Jinak vypadal jako všichni ostatní vodníci.
2: Brekeke, koukám tady na ty svoje hrníčky a přemýšlím, co s nimi. Mám jich tady nepočítaně a všechny prázdné. Všichni moji hastrmanští kamarádi v nich mají schované dušičky utopených lidí a jsou tudíž bohatí. Ale já přece, brekeke, u všech líných kaprů nemůžu utopit truhlářovic Pepíka nebo pekařovic Aničku. Vždyť to jsou moji přátelé, brekeke. A co abych tak řekl o radu u žovce Bětce? Jo, užovka vždycky dobře poradí. Žužlí se po světě, po souši i po vodě a všechno vidí. Bětko!
1: Volal hastrman Kapička, až se voda v rybníce začeřila. Užovka Bětka se právě vyhřívala na břehu na sluníčku. Když uslyšela, že jí hastrman volá, jenom se tak líně překulila a žbluňk do vody. Připlavala k hastrmanskému domečku. Víte, děti, jak takový hastrmanský domeček vypadá? Nevíte? Snadná pomoc. Zeptáme se užovky Bětky.
3: Frcky, frcky, jak vypadá? Místo zcel je postavený z vodních oblázků. Má střechu z vodních řas a travin, dveře z mušlí a okna z rybích měchů.
1: A jak to vypadá uvnitř takové hastrmanské chaloupky?
3: Úplně normálně, jenom všude kolem dokola po zdech, po zemi, po stole, na skříni jsou samé hrníčky na dušičky. Ale on Kapička v nich žádné nemá. hrníčky jsou docela prázdné. On je kapička tuze chudý vodník. Tak chudého vodníka jsem ještě neviděla, co jsem užovkou.
1: Milá užovka se přivlnila až k Hastrmánkově chaloupce. Smutný kapička seděl na zápraží a měl hlavu v dlaních.
2: Bětko, kamarádko moje, poraď mi, co mám dělat, abych nebyl tak chudý a abych přitom nemusel topit svoje lidské kamarády. Co si mám počít? Co?
1: Užovka Bětka měla vodníka kapičku moc ráda. Byl to její nejlepší kamarád, i když si z něho často dělala legraci. Stočila se do klubíčka u jeho nohou a poškrábala se špičkou ocásku na čele.
3: To víš, kamaráde, tady je každá rada drahá, rada drahá.
1: Když si Bětka nevěděla rady, tak všechno opakovala dvakrát. Teď se ale najednou plácla ocáskem do čela.
3: Už to mám.
1: A když měla Bětka radost, tak všechno opakovala aspoň třikrát.
2: Co máš? Povídej.
1: Opakoval kapička popleteně.
3: Za horami, které jsou vidět ze Sovýho vrchu, když je jasný vzduch, ve velkém temném a hlubokém jezeře, žije moje stará teta, užovka Hadice. Ona je už mnoho let rádkyní Hastrma na Břichoně. A to je nejbohatší ze všech Hastrmanů široko daleko. Má tolik dušiček, že se mu nevešly do chalupy. Musel si postavit na dně té nejhlubší tůně veliký palác. Já nemám nohy, tak za ním nemohu jít. Ale ty bys mohl. Zajdi za ní, je hodná a určitě ti poradí.
1: Kapička jí poslechl. Hned druhého dne se vydal na cestu. Ještě téhož večera si ale na vrbě při svitu měsíčku opravil červené botky a zašil zelené kalhoty. Pořádně si taky vymáchal svůj kabátek, aby v tom světě nedělal ostudu. Vzal si do šátku kus mokrého chleba, zamával kamarádům rybičkám a vydal se na dalekou cestu. Bylo časné ráno. Tráva byla plná chladných kapek rosy a to dělalo našemu Hastrmánkovi tuze dobře. Za pár hodin ale začalo svítit sluníčko, které vysušilo nejen rosu v trávě, ale i vodu v šosech kapičkova kabátku. Čím méně vody bylo v Hastrmánkově šosech, tím byl on sám slabší a slabší. A kolem poledne, kdy sluníčko hřeje nejvíce, vyschla poslední kapka v Hastrmánkově kabátku, až byl kapička celý malátný.
2: Točí se mi hlava, nohy se mi podlamují, brekeke, kdybych se tak mohl napít trošičku vody, to by se mi hned ulevilo, ale kde mám vzít vodu? Ale vždyť mám ještě mokrý chleba.
1: Hastrmánek si v zápětí pochutnával na mokré skývě, která mu dodala trochu síly. Šlapal do kopce k Sovýmu vrchu, když ho přemohlo slunce znova. Tentokrát už však nikde nenašel vody ani kapičku. Po pár krocích byl stále slabší a slabší, až neměl sílu ani k chůzi. Stačil ještě víc z lesní mítiny do stínu stromů, když mu došly síly. Upadl do měkkého mechu.
2: Proč jsem radši nezůstal ve svém rybníčku? Čemu mi teď bude rada, jak zbohatnout? Kdyby tady teď byly se mnou moje rybičky.
4: jak bych si přál povídat s úžovkou Bijetkou. A kdybych si mohl zaplavat kolem své chaloupky.
1: Takhle vám ten ubohý Hastrmánek naříkal. A jak si tak stěžoval osudu, šli kolem tesařův syn Lojzík a plátenický synek Pepík. Uslyšeli Hastrmana Kapičku a pak ho i uviděli.
4: Ale vždyť to je náš Hastrman Kapička.
5: Kapička.
4: A je celý zesláblý.
5: Vysláblý.
4: Kapička mě zachránil, když jsem se v loni učil plavat. Dostal jsem se do hluboké vody a když jsem si lokl vody, začal jsem se topit.
5: Ježišmarja, a utopil ses?
4: Jistě, že neutopil, to bych tady přece nebyl.
5: No, nebyl.
4: Musíme mu pomoci, potřebuje nejvíce ze všeho vodu. Půjč mi čepici.
5: No.
1: Lojzík sebral Pepíkovi z hlavy čepici a seběhl kousek stranou k horské bystřině, kde nabral do čepice studenou vodu. Pepík nabral vodu do dlaní a oba kamarádi honem utíkali k Hastrmánkovi. Ten už bezvládně ležel na mechovém polštáři. Pepík mu nastříkal na hlavu vodu z dlaní a Hastrmánek otevřel oči.
4: Kde to jsem? Co se stalo? Jsi v lese, na Sovým vrchu. Omdlel si horkem a žízní. Tu máš vodu, napij se. A vy jste mě zachránili.
1: A vodník Kapička se napil vody. Ta mu dodala tolik síly, že s pomocí Lojzíka a Pepíka došel až zpět ke svému rybníčku. Už jenom když jej uviděl, vrátila se mu síla. A když přišel až k samotné vodě, zavískl si a po hlavě do ní skočil.
4: Děkuji vám, kamarádi. Nikdy vám to nezapomenu.
1: Zavolal na ně Hastrmánek vděčně a už se proháněl pod vodou kolem své chaloupky a radostně si pohvizdoval.
3: To už si se vrátil. A neseš dobré zprávy? Už víš, jak zbohatnout.
1: Po té otázce se Hastrmánek zarazil a zamyslel. Pak se ale usmál.
4: Ano, Bětko, už vím, jak zbohatnout. Já jsem totiž už dávno bohatý, jen jsem o tom nevěděl.
3: Tak ty jsi boháč. To jsem moc ráda. To ti tu zepřeji. A kde máš to svoje bohatství? Nikde je nevidím.
4: Z toho si nic nedělej. Já ho taky neviděl. Ale Bětko, já mám kamarády. Já mám svůj rybníček. Já mám svoje rybičky, které mě potřebují. A taky tebe, kterou mám rád. A to je víc než všechny hrníčky světa.
1: A Hastrmánek měl takovou radost, že se tolik smál, až tím smíchem nakazil všechny obyvatele rybníčku. Smáli se opravdu všichni. Užovka, rybičky, půlci i žáby a smáli se i Lojzík s Pepíkem na břehu. A nejvíce se smál Hastrmánek Kapička, protože byl tím nejbohatším Hastrmanem na celém světě. A to je konec mojí dnešní pohádky.

do kopce pěšky z kopce koloběžkou. Jela teta Veška za tetou Bleškou. Našla ji uprostřed práce na zahrádce, jak z kořápce míchá pivo vařečkou. Tam bleším domečku, nakrčím kopečku.

Bleška fňuká, že je to práce těžká. Na to Veška ať bodvaru nezmešká. V tom Bleška vařečkou trhne a už se do piva zvrhne a opaří se Bleška. V tom Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce slepičí z kořápce Bleška pivo vařila, celá se opařila. Teta Veška ani chvíli nemešká, začne křičet, že to Bleška nepřečká. Koloběžka plná vervy, řve na ní nervy, mi nervy, to je vina vařečka. Tam Bleším domečku na krčím kopečku ve všivé zahrádce slepičí z kořápce. Řve vařečka na Vešku, Veška na koloběžku, Bleška pivo vařila, celá se opařila. Vidí to a slyší to veliký mrak, chtěl by taky pomoct, ale neví jak. Jak byl velký, tak byl hloupý, spustil dolů velký kroupy a za kroupa maliják. Podemlel domeček, zatopil kopeček a potlouk zahrádku, odplavil z kořápku. I vařečku, i Blešku, koloběžku, i Vešku, a lil, a lil, a lil, až se vylil a nebyl. I ta sebe lepší vůle zaniká, když z vůle vzniká z vůle a panika.

0: Dobrý den.
1: Babičko, čípak je ten zámek?
0: Prince.
1: Kterého?
0: Kterého? Přece našeho.
1: A jaký je princ? Starý nebo mladý?
0: Jaký? Inu, náš je. My ho máme rádi.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. To je vzácný host. Copak, nepřišla jsi taky na slavnost?
1: Slavnost? Jakou slavnost máte tu?
2: Však uvidíš, teď je zkouška baletu. Ze všech království se sjeli krásné dámy. Tančit ti se bude noc a celý den. A náš princ si zvolí mezi princeznami nejkrásnější ze všech krásných princezen.
1: No a práci by mi v zámku nedali.
2: Děvče, děvče, na tebe jsme čekali. Co pak umíš?
1: Tančit.
2: Tak s pometlem v síni. Víš co? Tamhle kuchaře se zeptej. Třeba zaměstná tě někde při kuchyni.
1: Děkuji.
3: Arabes. Vyšší nohy. Vytržet.
4: Ty bys chtěla být mou pomocnicí?
1: Chtěla.
4: Děvče, ty jsi troufale. Myslíš, že bys mohla vařit pro krále? Víš ti vůbec, jaký jazyček má král?
1: Vím. Červený jako každý jiný.
4: Ty jsi příliš smělá, mně se zdá.
1: Věřte, neříkám to bez příčiny. Víte, jaký pak má jazyk princezna? Takovýhle.
4: Děvče, to je neslýchané. Kde se v tobě bere smělost taková?
1: No zlobte se na mě, na mou duši, pane. Princezna má jazyk stejný jako já.
4: No, možná máš pravdu. Uvidíme. Pojď teď se mnou, musím zpátky do kuchyně. Tak, co s tebou? To víš, vaření nemohu tě vzít, moje drahá.
1: Nemůžete? A proč?
4: Jinu, zdá se mi, že si, abych tak řekl, trochu usmudlaná. Ukaž ruce. No. Všechna čest a chvála čisté.
1: Tedy dovolíte, pane, abych tady u vás pracovala.
4: Víš, a ten plášť, jak bych to měl říci?
1: Nelíbí se vám? Je čistý jako sklo. Sehněte si na něj.
4: Bílou rukavici. Čistý. To jsi mi tedy, děvče, nelhalo. To víš, našinec se také zmýlit může. Z čeho je ten pláštík?
1: Z čeho? Z myší kůže.
4: To je dobré. To se zřídka slyší. Říkáš z myší?
1: Ano, z myší.
4: Z myší. Víš co? Já tě přijmu. Zrovna se to hodí. A nejdřív se s Jankem pustíš do nádobí.
5: Já jsem starší kuchtík. Jmenuji se Janek. Jak mám tobě říkat? Jak ty se jmenuješ?
1: Nemám žádné jméno. Říkej mi, jak chceš.
5: Musím přemýšlet o tom trošičku. Tak, budu ti říkat myší kožíšku. To máš za stěnu. Nemáš hlad?
1: Díky, ty si vezmi také. V uzlíku mi zbyly buchty s mákem.
5: Buchty? Zvyk jsem si na jídla vybraná. A jíst buchty, to mě zprosté připadá.
1: Aspoň ochutnej. No, ber si bez váhání.
5: Myší kožíšku. Tak to je pochutnání. Mohu říci, že v kuchyni zdejší takhle dobrou věc jsem ještě nepoznal. A přitom mám jazyk chlupatější nežli mnohý princ a mnohý král.
4: Rychle všecko do pořádku. Princ prochází zámkem. Vařečku mi podej. Princ prochází zámkem.
1: Princ sem přijde?
4: Asi. A ty se schovej. tu větší. Tak zalez.
5: No. Rychle. Princ už jde.
4: Co zadit?
6: Buď zdrav, kuchaři. A buďte všichni zdraví. Když jsem byl malý, tajně do kuchyně chodil jsem.
4: Pěkně jsme si spolu popovídali.
6: A ty jsi mi dával zmísilý zad krém.
4: Prosím, princi. Jasný, princi. Smím li být tak smělý. Je to pravda, že se oženíte brzy?
2: Kuchaři, jsi doterný a drzí.
6: Možná, kuchaři, že dnes večer na slavnosti vyberu si mezi princeznami svou budoucí ženu a tvou paní.
4: Ať se vám to dobře podaří, ať je hodná, ať zná vlídná slova, ať je hezká, ať se honem schová.
7: Co to říká?
4: Nic, jen povídám, ať je hezká, ať zůstane tam.
6: Kde má zůstat?
2: Co ten člověk povídá?
4: Ať je hodná, ať vás věrně miluje, ať zůstane tam ta holka ošklivá.
2: To je drzost!
4: Chtěl jsem říci právě...
2: Budeš přecout!
6: Jen ho nechte být. Je hodný, jen potřebuje klid.
7: Trošičku se mu to mate v hlavě.
4: Ten, ty kvítku zlořečený!
1: Jak mě prosím, pane, odpustit?
4: Odpustit! To nejde jen tak rázem. Musela se zdívat škvílkou dveří. Kvůli tobě, jasný princ, teď věří, že se ze mě stává starý blázen.
2: Kuchaři?
4: Zde!
2: Náš princ je k sobě volá.
4: Náš princ? Jej. A co pak mi chce?
2: Nevím. Ale jistě je to s tebou zlé.
8: Myší kožíško, co jsi to chtěla? Vidět prince?
1: Prince? Nevím.
8: Mně se líbí.
1: Myslím, že je hodný, čestný a spravedlivý.
8: Hodný je. A všichni přejeme mu, aby k sobě dostal taky hodnou ženu.
1: A co kdyby hodnou ženu nedostal?
8: Z veselého prince byl by smutný král.
4: Kuchtíku?
8: Zde, pane, co má být?
4: Dívej se.
8: Náč?
4: Na mě. Podívej se líp.
8: Vždyť já si už oči mohu vykoukat.
4: Nevidíš nic? Tady.
1: To je řád.
4: Ba, řád. Za to, že vždy vařím chutně, znalecky, udělil mi princ řád zlaté vařečky.
8: To je krása. Až to lidé uvidí.
4: Víš co? Pověsím ho v naší kuchyni.
1: Měl byste ho, pane, radši nosit snad.
4: Kdepak? To by se mi mohl ošoupat.
8: To je pravda.
4: Kam ho jenom dám?
8: Pane, pověste ho na erb k vařečkám. Blahopřeju, pane.
1: I já blahopřeji. Mám k vám malou prosbu. Splníte ji, prosím.
4: Jen mluv.
1: Smím se podívat večer na balet.
4: Děvče. Děvče, ty si ale troufale. Najdou tě a potom bude zlé.
1: Určitě mě nikdo v zámku nenajde. Budu v stínu tak, že sám mě nepoznáte, i kdybyste třeba přímo u mě stál.
4: No tak, jdi si. Víš, já bych to nedělal. Nemít tak radost z té vařečky zlaté.
9: Jak Krakonoš vyhnal čerty z Krkonoš. Už tomu bude hezká řádka let, co byla pod Čertovou horou v Krkonoších založena výzka Dörfl, která byla později přejmenována podle majitelů místního panství na Harachov. Zpočátku jen pár roubených chaloupek a stavení, ale o pár let později zde stála i sklárna a sídlo pana hraběte. Pan hrabě byl vzdělaný člověk a povšiml si, že na úpatí Čertovy hory je velké množství sklářského křemene, ze kterého se vyrábí sklo. A protože zde sklářská tradice má hluboké kořeny, nechal tedy postavit zcela novou sklárnu. pozval ty nejlepší skláře z Podkrkonoší a začal vyrábět. Dílo se dařilo a brzy bylo harachovské sklo známé široko daleko. No a když v Harachově postavili dřevěný kostelík svaté Alžběty, skláři dokázali dokonce odlít i skleněný zvon, který je v kostelíku dodnes. Jenomže to se vůbec nelíbilo bandě čertů, co měli brloch uvnitř Čertovy hory. Byli to lenoši k pohledání, kteří byli tak líní, že jim kdysi v pekle vyhasl oheň pod kotly, protože nepřikládali, ano, bršmazali karty a zrovna jim šel lupen. No a Lucifer je za trest vyhnal z pekla na zem. U všech čertů rohatých krucaj z element, děs, aby to spral, tady už není pro samý člověčí hemžení klid ani na spaní, ani na ty naše čertovské obrázky. Pořád tady někdo courá, rejpá a hraboší se v zemi a buší do skály, jako kdyby rozum pozbyl. Lidí je tu víc, než na nějakým vyhlášeným candrbále. To i v pekle byl větší klid, blé. A co je nejhorší, odnášejí nám křemen, který, když s ním o sebe křísneš, byl větší klid, blé. A co je nejhorší, odnášejí nám křemen, který, když s ním o sebe křísneš, tak hází krásné

0: rozpálil se čertuťa.
1: On vlastně ani nic jiného říct neumí a Zrovenka právě proto si vysloužil jméno Ťuťa. No, co vám budu povídat? Harachov se neustále rozrůstal a tak se stalo, že dokonce ani v zimě neměli čerti uvnitř čertovy hory klid, protože ještě ke všemu z hory do údolí začali sjíždět lyžníci Nasky, kterým ještě jako na potvoru říkali čertovská prkinka. A to už bylo i na čerty moc. I rozhodli se proto, že požádají o pomoc peklo a přivolejí čerta první kategorie, doktora Beltebora. Volám, volám pekelnou bránu, žádost pekelnému pánu. Poníženě peklo prosím, s Belteborem mluvit musím. Dlouho jsem nic nežádal, teď už to však nejde dál. Tvoj, tvoj, tvoj, Beltebore, při mě stůj. V ten moment se před nimi objevila ohromná ohnivá koule, plná kouře a sirného smradu a z ní vystoupil čert první kategorie, doktor Beltebor. Zapráskal bičem a spustil. Usta pekelníků a největších pekelných much. Pekelných muk. Vy jste si to ale zavařili, bandolína. Pán Pekel vás už nechce ani vidět a musíte již napořád na zemi sloužit. Ale abyste věděli, že mám pochopení, poradím vám, jak byste se mohli do pekla vrátit. Musíte však sami najít tajný vchod, který se nachází někde v kotelních jamách, nebo jak místní horáci říkají, v kotli, který je liščím hřebínkem rozdělen a nedaleko odtud mezi dvoračkami a mísečkami leží. Poté si odplivl a zmizel stejně tak, jak se objevil. Čerti na to zírali s vyplazenými jazyky a taky se trochu třásli. Ale ne strachy, nýbrž zimou, protože se nějakým kouzlem, o kterém si mysleli, že už dávno zapomněli, přenesli rovnou do kotle, kde teda na rozdíl od těch kotlů pekelných byla pěkná zima. Čerti okamžitě začali hledat, kde nechal čert díru. Trhali trávu a mech kolem mechového jezírka. Kopity převraceli kameni, lámali kleč, škůbali zimoles a borůvčí. No děs a hrůza na tu pekelnou spoušť a řádění po ledě. V té chvíli z čistého nebe zařnilo a nad nimi stál pán a vládce hor, Krakonoš. Co to tady tropíte, vy bando čertovská? Proč přírodu ničíte a chováte se hůř jak lidi? Čerti ale byli vráži a pěkně navstekaní, takže Krakonoše nepoznali a spletli si ho s Fortem, který si myslel, že když je Fort, tak je skoro tak velký pán jako Krakonoš a chodil po horách dokonce ve stejném mantlu a klobouku jako samotný pán hor. Zmiz, červe bídná, než tě roztrháme na kusy, vyprskl čert lisohlav. Dobrá, jak je libočertiska zpropadený, povídá Krakonoš. Přitáhl svou kouzelnou sukovicí ty nejčernější mraky a z nich spustila taková chumelenice, že nebylo vidět na špičku nosu. Ze svých sklepů vypustil takový mráz, že země okamžitě zmrzla a bylo jasné, že se čerti touto zmrzlou zemí do pekla nedostanou ani za pomoci pekelných kouzel. Navíc ještě povolal větrné spřežení a hromovým hlasem zvolal. To, abyste věděli, jaké to je, když se řekne, že se venku všichni čerti žení. Ať vás tu vy holoto čertovská už nikdy nevidím, sice vám zle povede. Čerti konečně pochopili, s kým mají tu čest. A vystrašili se tak, že vzali nohy i kopita na ramena a pelážili směrem do kraje. Mazali si to kolem Waldheim,

0: mu.
1: Údolím dolů k Jílemnici, dále k Horkám a Nové Pace a zastavili se až někde u Jíčína. V kotli po nich zůstala jen trocha toho pekelného smradu, ale s tím si vítr brzy poradil. Samozřejmě, jak už to tak s čerty chodí, za chvíli už zase budou vystrkovat růžky, tropit neplechu a dozajista vyvádět všelijaké čertoviny. Protože čert vždycky čertem zůstane. Dokonce bych dal ruku do ohně za to, že si s nimi místní výčině rozhodně ještě užijí svoje. Ale to už je zas jiný příběh. Jenom ničit přírodu se holt nevyplácí. A to platí nejen pro lidi, ale i pro čerty. V pekle možná vládnou síly pekelné, však v Krkonoších je pánem odjakživa Krakonoš. A díky tomu už na Čertově hoře, neboli Teufelbergu, žádného čerta nepotkáte. A místní horáci tak mají o trochu klidnější spaní.

0: Daleko na východě žil v jednom městě hrbáč jménem Malík. Možná proto, že mu příroda nedala do vínku hezký vzhled, byl obdařen veselou povahou a smyslem pro humor. Byl to zkrátka vyhlášený šprýmař. Sotva řekl 2-3 věty, začali se lidé smíchy za břicha popadat. Malík však nenechal nikoho na pokoji a pořád byl jen samý žert a vtip. Pověst o jeho vtipálkovství se jednoho dne donesla až k samotnému sultánovi. Ten si dal Malíka zavolat a když mu předvedl několik veselých historek a vtipů, až se sultán málem smíchy udusil, okamžitě udělal z toho hrbáče svého dvorního šaška. Jenže Malíka nebavilo trávit celé dny v paláci. Nejraději se potuloval po městě a povídal si s lidmi a proto využil každé příležitosti, aby z paláce zmizel a mohl se potulovat ulicemi sultánova města. Jednou ráno došel ke krejčovské dílně, vešel dovnitř a dal se s krejčím do řeči. Za několik minut se krámek otřásal bouřlivým smíchem, až si krejčí od smíchu málem propíchl prst. Povídali si celý den až do západu slunce a než se rozloučili, krejčí mu řekl:
1: Malíku, ještě nikdy jsem se tak dobře nepobavil. Přijď zase někdy na kus řeči a taky bych tě rád představil své ženě. Celé dny sedí doma a s nikým nepromluví. Přijď k nám zítra na večeři. Ženu určitě tvá návštěva potěší.
2: Rád tvé pozvání přijímám. A zítra se budu těšit na báječnou večeři, kterou tvá žena jistě připraví.
0: A také, že připravila, protože krejčího žena byla vyhlášená kuchařka. K večeři připravila šťavnatou rybí pečínku s rýží a zeleninou. Malík se nedal k jídlu dvakrát pobízet. Naložil si vrchovatý talíř a všichni tři se pustili do jídla. Malík i při jídle občas prohodil nějaký vtip, kterému se krejčí se ženou zasmáli. Když se najednou spokojeně zasmál i Malík, zrudnul, chytil se za krk a spadl na zem. Při srdečném smíchu totiž spolkl kost, která mu uvízla v krku.
3: On je mrtvý, určitě je mrtvý, všechno to je moje chyba. Měla jsem z ryby vyndat kosti ještě dřív, než jsem ji nesla na stůl.
1: Chudák Malík, jenže co teď se mnou bude? Vždyť Malík byl dvorní šašek a sultán mi dá určitě setnout hlavu.
3: Musíme to svést na někoho jiného, jedině tak se zachráníš.
0: A jak řekla, tak i udělali. Vzali nebohého Malíka a odnesli ho před dům jejich souseda, starého doktora. Když zaklepali na vrata, přišla jim otevřít doktorova služka.
4: Co se děje, že nás budíte uprostřed noci?
1: Máme tu nemocného člověka. Okamžitě zvuj doktora, ať jej prohlédne.
0: Zatímco služka běžela pro svého pána, krejčí se ženou donesli Malíkovo tělo do chodby před doktoru v pokoj a utekli domů.
5: Tak, kde máme toho nemocného pacienta?
0: Zeptal se doktor, jak vyšel z ložnice. Místo odpovědi se jen ozvala tupá rána a Malíkovo tělo se svezlo na zem. Tam zůstalo ležet bez jediného pohybu.
5: Ne, to je hrůza. Pacient umřel přímo u mých dveří. Okamžitě pojď sem, Fatimo, a pomoz mi s ním. Musíme ho odsud dostat, nebo mi setnou hlavu za vraždu.
6: Samozřejmě, pane, už běžím.
5: Pospěš si.
6: Kam toho hrbáče ale dáme?
5: Vytáhneme ho na střechu našeho souseda, obchodníka s olejem, a hodíme ho do komína. On už se o něj postará.
0: A jak doktor řekl, tak také udělali. Obchodník s olejem měl velký strach ze zlodějů. Bál se, že by ho mohli okrást, a proto každou noc hlídal svůj dům. Spal jen velmi lehce a v ruce držel hůl, aby se mohl zlodějům postavit. Sotva uslyšel na střeše rámus, byl na nohou a jen co se ozvala silná rána v krbu, hned k němu běžel.
7: No to se těšte, zlodějíčkové, však já vám dám co proto.
0: Pobrukoval si a utíkal do pokoje s krbem. Když u ohniště uviděl neznámou postavu, pořádně se rozehnal holí a přetáhl zloděje přes záda.
7: Já tě naučím, že máš nechat na pokoji majetek jiných, který ti neříká pane.
0: Řekl už nahlas a přidal zlodějovi další ránu. Ten se skácel bez hlesnutí na podlahu.
7: Aj, snad jsem ho nezabil. Co si teď počnu? Co mám dělat?
0: Bědoval obchodník a přemýšlel, jak by se mrtvého zloděje zbavil. Po půl hodince hodil bezvládné Malíkovo tělo na ramena a tiše se vyplížil z domu. Už začínalo svítat a proto rychle opřel mrtvolu o dveře sousedního krámku a šel spát. Jak ráno odemkl majitel krámku dveře a otevřel je, spadl mu cizí chlap rovnou do krámu.
1: To je určitě zloděj,
0: pomyslel si a tomu neznámému člověkovi, který ztratil po otevření dveří rovnováhu a proto spadl do krámu, dal pořádnou ránu.
1: Tady máš, ty všiváku.
0: Zaradoval se, jak na zloděje vyzrál, jenže zloděj se nehýbal a když zjistil, že muž leží na zemi bez jediné známky života, dostal strach. Ještě než stačil cokoliv udělat, šla okolo jeho krámu stráž. Sotva vojáci pohlédli na mrtvého Malíka a zmateného kupce, který stál nad ním, hned kupce zajali. Zvedli bezvládné tělo a vydali se do sultánova paláce. Když se tu zprávu sultán dozvěděl, velice se rozhněval.
8: Okamžitě zavolejte kata. Osobně dohlédnu na vrahovu popravu. A vyneste tělo mého ubohého Malíka na nádvoří, aby byl přítomen potrestání svého vraha.
0: Vystrašení služebníci okamžitě vykonali sultánovi příkazy a za několik minut už stál kat s napřaženým mečem nad kupcem. Když najednou někdo vykřikl z davu.
7: Kate, zadrž! Ten člověk je nevinný! Já jsem vrah!
0: Byl to obchodník s olejem, kterého trápili výčitky svědomí. Vylezl k popravčímu špalku a vysvětlil, co se stalo.
8: Je od tebe čestné, že jsi se přiznal. Kate, setni tedy hlavu tady tomu obchodníkovi.
5: Vaše sultánská milosti, to by nebylo spravedlivé. To já jsem vrah.
0: Promluvil z davu přihlížející doktor, který se zastyděl za svou zbabělost. Prodral se až k popravčímu špalku a vyprávěl sultánovi, jak se Malík zabil pádem u jeho dveří.
8: Kate, pust tady toho obchodníka a místo něho poprav doktora.
0: Už se kat chystal vyplnit sultánův příkaz, když najednou vystoupil z davu krejčí a řekl, jak to všechno doopravdy bylo. Jak večeřeli a Malíkovi uvízla v krku rybí kost. Smutný krejčí položil hlavu na katu v špalek a začal odříkávat modlitbu. Když se znovu ozval doktor, který se vracel kolem Malíkova těla.
5: Zadrž, kate! Ten člověk se pohnul!
0: Doktor vyndal z tuniky velkou pinzetu, nadzvedl Malíkovi hlavu, otevřel mu ústa, zasunul pinzetu do krku a po chvíli snažení mu vytáhl z krku dlouhou rybí kost. K překvapení a zděšení všech přítomných mrtvý Malík kýchl. Sedl si na nosítka, na kterých ležel, a s údivem se rozhlédl kolem.
2: Kde to pro boha jsem? A co se to tu děje?
0: Ptal se nevěřícně Malík, když se rozhlížel kolem sebe. Sultán, ale i doktor, obchodník s olejem, kupec a hlavně krejčí, kterému zůstala hlava na krku, měli velkou radost, že ten vtipálek Malík žije. Hned mu pověděli, co se s ním všechno dělo, a Malík řekl.
2: To bych nikdy netušil, že může nastat taková mela kvůli jedné rybí kosti.
9: Před dávnými a dávnými časy žili v daleké zemi král a královna. Té královně se narodilo děvčátko krásné jako růžička. Dali mu proto jméno Růženka. Jedné noci se královně zdálo, že vidí u kolébky s děťátkem tři staré ženy. V rukou drželi rozžaté svíce. První z nich se sklonila nad kolébkou a řekla: budeš krásná a dobrá jako chléb. Druhá však vyřkla jiné proroctví. Až ti bude 15 let, píchneš se vřetánkem a zahyneš. Tu přistoupila ke kolébce třetí žena, dítě políbila a změnila zlou předpověď. Až tě najde ten, koho k tobě upřímné srdce a láska dovede, probudíš se k životu. Ty tři ženy byly sudičky. Královna chtěla vykřiknout, ale nemohla se probrat z těžkého snu a sudičky zmizely. Ještě v noci vyprávěla králi, co se jí zdálo. Ráno král nařídil, že všechny kolovraty, vřetena a motovidla musí z hradu pryč a nikdo se nesmí opovážit přijít na hradě přízí. Bál se o Růženku a nechtěl, aby se zlé proroctví splnilo. Léta plynula a na sudičky a jejich proroctví se zapomnělo. Z Růženky vyrostla krásná dívka. Jednou, když už jí bylo 15 let, procházela se zahradou a došla až ke staré hradní věži. Nikdy v té věži nebyla. Dvířka byla pootevřena a Růženka byla zvědavá. Vešla do věže a šla nahoru po točitých schodech, až přišla do světnice, v níž seděla vedchá stařenka a předla na kolovrátku. Růženka se podivila. Ještě nikdy neviděla kolovrátek a stařenku neznala. Chvíli se dívala, potom sáhla po vřetánku, píchla se do prstu a tvrdě usnula. A v tu chvíli tvrdý spánek zachvátil celý hrad. Usnuli král i královna, oheň v krbech zhasl, usnuli koně i psi a kočky a všecko, co bylo živé. Kuchař, který zrovna chtěl zatahat za vlasy kuchtíka, protože něco provedl, usnul s nataženou rukou. Voda přestala téci, i vítr se stišil a život na hradě zmlkl a ustal. Čas utíkal a okolo hradu vyrostlo šípkové houští. Vyrostlo a zhoustlo a brzo bylo tak vysoké, že zakrylo celý hrad i vysokou věž, v níž spala Růženka. Nikdo už ani nepoznal, kde hrad stával. Ale na spící princeznu lidé nezapomněli. Říkalo se jí Šípková Růženka, protože jí skrývali šípkové keře. Pověst o její kráse se vyprávěla po celé zemi. Ten, kdo ji ze spánku vysvobodí, dostane prý celé království. Mnoho cizích princů se pokoušelo Šípkovou Růženku najít a vysvobodit, ale žádnému se nepodařilo projít trním a dostat se k hradu. Marně hledali, marně se prosekávali a prodírali houštím, a když houšti zapálili, rostlo před nimi znovu a bylo ještě hustší. Mnohý princ také v trní uvázl, zabloudil a zahynul, protože neměl upřímné srdce a lásku k spící princezně, ale toužil jen po bohatství. Jednou přišel do té země mladý a krásný jinoch. slyšel o šípkové růžence a stále na ní myslil. Nechtěl bohatství ani království, chtěl jen šípkovou růženku. A jak putoval zemí, přišel do velikého černého lesa. Dlouho v něm bloudil, až náhle ucítil vůni růží a spatřil šípkové houští. Když k němu došel, keře se před ním sami rozestoupili a jinoch jimi snadno prošel. Lehce se dostal až ke hradu a vstoupil do věže. Tam v malé světničce spala šípková růženka. Až se mu dech zatajil, když uviděl, jak je krásná. Pohladil ji po vlasech a políbil ji. V tu chvíli se spící princezna probudila a s ní se probudil i celý hrad a zahrada. Ptáci se rozespívali, koně zařechtali a psi zaštěkali. Sluníčko vysvítlo, dlouhý spánek odešel a život se navrátil. Kuchař v kuchyni zatahal kuchtíka za vlasy, až vykřikl. Oheň se rozhořel a voda se opět rozproudila. Šípková růženka se na jinocha hezky usmála, vzala jej za ruku a zavedla jej ke králi a královně. A brzo byla veselá svatba. Škoda, že jsem na ní nebyl, byl bych se býval měl moc dobře.

Vyprávění 20. O tom, jak se dědeček Kozelka znovu zlobí a jak pilot Hejduk krásně létá na letadle Sokol. Děti z pekel k letišti chodit nepřestali.